0: Veliký dar, dokáže rozmělnit a přežvíkat myšlenky jiných lidí a předávat je dál způsobem, jenž je všeobecně srozumitelný a budí zájem laické veřejnosti. Percival Waldron se spokojeně usmívá a už se pouští do závěrečného barvitého vylíčení vzniku primitivního slizského života v písečných mělčinách dávnověku. Teď se zmíní o vzniku hrůzostrašného plemene veleještěrů a dinosaurů, aby skončil větou: naštěstí tyto obludy vyhynuly dávno předtím, než se na naší planetě objevili první lidé.
1: Protest!
0: Percival Waldron se ohromeně rozhlédl po řadě profesorů na tribuně, až jeho zrak padl na postavu Challengera, jenž tu seděl pohodlně opřený o lenoch křesla.
1: Protestuji, vážený pane Percivale Waldrone! Musím vás požádat, abyste upustil od tvrzení, která nejsou v přesné shodě s vědeckými fakty.
0: Z rozhořčeného hulákání bylo ovšem také možné zaznamenat hlasy zcela opačné. Bylo jasné, že přednáška Percivala Waldrona skončila. Obecenstvo bylo neklidné a zvědavé, co bude dál. Waldron se posadil, předsedající cosi zacvrlikal a poté profesor Challenger vstal a došel k okraji tribuny.
1: Dámy a pánové, promiňte prosím, dámy, pánové a děti, musím se omluvit, že jsem pominul podstatnou část zde přítomného obecenstva. Já jako vědec a výzkumník jsem protestoval proti jednomu tvrzení pana Waldrona, a sice toho, které se týkalo prehistorických zvířat. Pánové, hovořím jako vědec, jehož svědomí nutí držet se přísně skutečnosti. Prehistorická zvířata jsou skutečně naši předci. V tom má pan Waldron pravdu. Ale zároveň jsou i našimi současníky. Druhohorní obludy dosud existují. Ještě dnes je může v celé jejich ošklivosti a hrůze spatřit každý, kdo má dost energie a odvahy vyhledat je v jejich doupatech.
0: Pak to přišlo. Sotva, že se sál zoologického ústavu trochu stišil, mohutná postava profesora Challengera se napřímila.
1: Nože, poskytnu vám příležitost přesvědčit se, že mluvím pravdu. Jste ochotni pověřit jednoho nebo více mužů ze svých řad, aby se vydali do Jižní Ameriky a vaším jménem ověřili má sdělení?
0: V obecenstvu povstal starý profesor Summerlee, uznávaný učitel srovnávací anatomie. Vytáhlý, vychrtlý a zatrpklý muž připomínající svým zjevem ošumělého profesora náboženství.
2: Jak to přijde, že profesor Challenger objevil podle vlastního tvrzení ve zmíněných oblastech něco, co tam přehledli Wells, Beats a další předchozí cestovatelé, jejichž vědecká pověst je nesporná?
1: Profesor Summerlee si zřejmě plete Amazonku s Temží. Amazonka je ve skutečnosti řeka poněkud větší. Pana profesora jistě bude zajímat, že povodí Amazonky měří 7 milionů čtverečních kilometrů. A jde-li o oblast tak velikou, není přece nemožné, aby jeden člověk našel, co druhý přehlédl.
2: Byl bych panu profesorovi Challengerovi osobně zavázán, kdyby udal zeměpisnou délku a šířku oblasti, kde lze podle jeho tvrzení prehistorická zvířata najít.
1: Mám pádné důvody, proč si dotyčné údaje nechávám pro sebe.
0: Ale pak ještě dodal, že je samozřejmě poskytne komisi, kterou si vážené shromáždění ze svého středu zvolí.
1: Nuže, profesore Summerlee, uvolil byste se sám osobně se stát členem takové komise?
2: Ano, jsem ochoten.
0: Profesor Challenger slíbil, že vybaví expedici veškerým potřebným dokumentačním materiálem, ale současně navrhl, aby se k výpravě přidal ještě nějaký mladší kolega.
1: Nechci vám zatajovat, že cesta je svízelná a spojená s velkým nebezpečím. Přihlásí se někdo další?
0: Takhle se člověk z nenadání octne na osudovém rozcestí. Ale což pak milovaná Markéta neměla na mysli právě takovou příležitost, pomyslel si mladý reportér Meloni, sotva, že profesor Challenger pronesl svou výzvu.
3: Markéta by mi řekla, abych se přihlásil.
1: Prosím, mladý muži.
4: Hlásím se, profesore. Jmenuji se Edward Melon a jsem reportérem deníku Daily Gazette. Prohlašuji, že jsem svědek úplně nepodjatý.
0: Zároveň se však v řadě před ním vstyčil vytáhlý šlachovitý muž s tmavě zrzavým vlasem. Díval se tvrdým, hněvivým pohledem na reportéra.
5: Já se hlásím, profesore.
1: Jaké je vaše jméno, pane?
5: Jsem Lord John Roxton. V oblasti Amazonky jsem už byl. Vyznám se tam a mám tedy pro toto pátrání speciální kvalifikaci.
0: Ano, ano, řekl předseda. Pověst lorda Johna Roxtona jako sportovce a cestovatele je ovšem světoznámá. A tak byla za všeobecného souhlasu sestava expedice schválena. Rušné a nakonec nádherné události toho dne reportéra Meloniho zcela vyčerpali, ale přesto zašel ještě týž večer za svým šéfredaktorem do redakce Daily Gazette.
4: Získám-li od profesora svolení, budu postupně posílat k otištění dopisy. V opačném případě je budu posílat rovněž, ale jejich zveřejnění bude odkázáno na zdar či neúspěch naší expedice.
0: Rozhodnutí, zda informovat veřejnost, bylo tedy na profesoru Challengerovi. Roxton, Summerlee a Meloni ho zavolali telefonem, ale místo konkrétní odpovědi jim profesor uštědřil hřímavé kázání o nepravostech listu a svůj monolog zakončil touto větou.
6: Jestliže mi dáte vědět, kterou lodí odplujete, udělím vám těsně před odplutím pokyny, pokud to uznám za vhodné.
0: A práskl telefonem. Poté výprava od dalších pokusů navázat hovor upustila. Je mokré mlhavé jitro pozdního jara a studeně mrholí. Pomalu kráčejí tři postavy v lesklých gumácích. Mají namířeno k naloďovacímu můstku velkého parníku. Před trojicí cestovatelů šlape nosič a strká vozík vrchovatě naložený kufry, ranci a koženými pouzdry pušek. Profesor Summerlee, vytáhlá melancholická postava se svěšenou hlavou, jde šoupavým krokem. Budí dojem člověka, který už nyní sám sebe hluboce lituje. Lord John Roxton si vykračuje křepce a jeho hubená dychtivá tvář přímo vyzařuje z mezery mezi loveckou čapkou na hlavě a šálou kolem krku. Na vystupování reportéra Meloniho je vidět úleva, že se cesta z oblasti plánů pozvolna proměňuje ve skutečnost.
1: Pánové, prosím, abyste si nemysleli, že jsem vám nějakým způsobem zavázán za to, že podnikáte tuto cestu.
0: Ten hlas, který přichází z mola, patří profesoru Challengerovi. Je uhřátý i dohřátý a funí.
1: Pravda je pravda. A na ní nemůže nic změnit vaše zpráva, ať bude jakákoliv. Mé instrukce a pokyny pro vás jsou v této zapečetěné obálce. Otevřete ji, až budete v přístavním městě zvaném Manaus.
2: Ale nikoli dříve, než v den a hodinu vyznačenou na obálce.
0: A pak ještě profesor stačil napomenout reportéra Meloniho, aby ve svých dopisech nezapomněl vynechat veškeré údaje o přesném cíli výpravy a aby před návratem expedice nebylo nic otištěno. A pak se obrátil k ostatním.
1: Zbohem, Lorde Roxtone, pokud vím, je věda pro vás knihou zapečetěnou, ale můžete si blahopřát kloviště, jaké vás čeká. Nepochybuji, že v časopise Sportovní smetánky budete moci popsat, jak jste skolil obrovského dimorfodonta. A zbohem dávám i vám, profesore Summerlee. Jste-li schopen vyšvihnout se na vyšší inteligenční stupeň, o čemž velmi pochybuji. Vrátíte se do Londýna zmoudřelí.
7: Čtenáře, kterým se toto vyprávění snad dostane do ruky, nemíním nudit popisem přepichové cesty lodí Franciska. Ani nebudu líčit týdenní pobyt v brazilském Belému, ačkoliv zase na druhé straně nemohu nepoděkovat tamní firmě Pereira da Pinta, která nám pomohla sehnat výstroj pro další cestu.
0: Reportér Meloni využívá každé možnosti spojení, aby podle slibu odeslal do redakce Daily Gazette vždy další popis cesty.
7: Parník, jenž nás vezl pomalou hnědavou vodou Amazonky, byl jen o málo menší než loď, která nás přepravila přes oceán. Nakonec jsme propluli úžinou u osady Obidos a poté jsme spustili kotvy v přístavu města Manaus.
0: Po celkem nudném týdnu čekání konečně nadešel okamžik, na který všichni čekali. Trojice našich cestovatelů sedí kolem rákosového stolu, na němž leží zapečetěná obálka. Místo adresy hlásal kostrbatý rukopis profesora Challengera toto.
1: Instrukce lordu Johnu Roxtonovi a jeho společníkům. Budiš otevřeno v Manausu dne 15. července ve 12 hodin.
0: Lord Roxton položil své hodinky před sebe na stůl.
5: Mám ještě 7 minut. Náš dobrodinec si potrpí na přesnost.
8: Dejte to sem. Jaký v tom může být rozdíl, jestli psaní otevřeme teď nebo až za 7 minut?
4: Raději ještě počkejme.
8: Tykejkle s datem a s hodinou jsou pouhou součástí nesmyslu a šarlatánství, které pisateli vynesli jeho zaslouženě špatnou pověst.
5: Pánové, bylo by to od nás hanebné, kdybychom nesplnili Challengerovi instrukce až do puntíku.
8: Co v té obálce je, nevím. Ale není-li tam něco zatraceně přesného, mám chuť sednout na první loď a vrátit se domů. Tak co, neuplynulo už těch 7 minut?
5: Ano, můžeme písknout výkop.
0: Roxton vstal, vzal obálku a rozřízl ji kapesním nožem. Z obálky vytáhl složený arch papíru, opatrně ho rozevřel a rozprostřel na stole.
8: No prosím, prázdný list. Co byste ještě chtěli? Je to veřejné doznání, že ten člověk je šejdýř.
4: Že by neviditelný inkoust?
5: Ne, ne, neoddávejte se iluzím. Ručím za to, že na tomto papíru nebylo nikdy nic napsáno.
0: A v tu chvíli zvenčí zaduněl hlas.
9: Smím vstoupit?
0: S tím široké postavy se vkradl do světla přicházejícího dveřmi. Ta obludná šíře ramen. Všichni tři vyjekli překvapením a vyskočili. Na verandě stál Challenger. Osobně.

0: Lituji, že mám několik minut zpoždění.
1: Jste to skutečně vy, profesore?
0: Ano, Challenger osobně. Když jsem vám dal tu obálku, neměl jsem naplánováno, abyste ji otevřeli. Chtěl jsem přijít před uvedenou hodinou.
1: Musím přiznat, že váš příchod nám přinesl značnou úlevu. Už jsme si mysleli, že výprava předčasně skončila.
0: Vinu za mé nemilé zdržení lze rozdělit mezi pitomého lodivoda a dotěrnou písečnou mělčinu.
2: Ale dlužíte nám vysvětlení, jak to, že jste tu?
0: Už na začátku jsem se rozhodl, že povedu váš výzkum. Jistě uznáte, že i nejpodrobnější písemný návod by byl jen ubohou náhražkou za mou inteligenci, za mé vědomosti a za mé rady.
2: Ale proč jste cestoval sám?
0: Protože jsem se chtěl ubránit vašemu protivnému naléhání, abych se plavil na vaší lodi.
3: Já bych na vás zaručeně nenaléhal. Nejel bych s vámi, pokud je na Atlantickém oceánu alespoň ještě jedna další loď.
0: Tak vidíte. Udělal jsem dobře, že jsem se objevil až ve chvíli, kdy je mé přítomnosti nejvíce třeba. Od nynějška vám nehrozí nebezpečí, že byste nedosáhli svého cíle.
4: Výprava lorda Roxtona, profesora Summerlea a reportéra Meloniho, doplněná teď o svého šéfa Challengera, mohla vyrazit vstříc neznámým dobrodružstvím amazonských pralesů.
5: Lord Roxton najal velkou parní jachtu jménem Esmeralda. Jachta nás měla dopravit z Manausu dál proti proudu do nitra kontinentu.
4: Redaktor Daily Gazette využíval každou volnou chvilku během cesty k podrobným poznámkám, i když samozřejmě nevěděl, bude-li je někdo někdy vůbec číst.
5: Pokud jde o povětrnostní podmínky, bylo lhostejné, kterou roční dobu jsme si pro výpravu zvolili. Teplota se tu pohybuje mezi 25 a 35 stupni v létě, stejně jako v zimě. Jinak je tomu z hlediska hydrologického. Měsíce od prosince do května jsou údobím dešťů a v ten čas voda pozvolna stoupá a vylévá se z břehů. Tam tvoří jezera, která pokrývají nezměrné plochy země a mění obrovská území v to, čemu zdejší lidé říkají gapo. Gapo je většinou příliš bažinaté, než aby uneslo chodce, a příliš mělké pro čluny.
4: Esmeralda plula tak rychle, jako by se výprava plavila po stojatých vodách. Po třech dnech cesty severozápadním směrem byla řeka stále tak obrovská, že se její břehy jevily jen jako matné čmouhy na dálném obzoru. Po dalších dvou dnech plavby dospěla výprava k jakési indiánské vesnici.
0: Tady se musíme vylodit.
2: A co s Esmeraldou?
0: Loď pošleme zpátky do Manausu. Nad vesnicí jsou peřeje, kterými by jachta neproplula.
5: Ale nám třem se profesor Challenger přiznal, že se blížíme k prahu neznámé země. A čím méně lidí o ní bude vědět, tím lépe. Každý z nás tří musel dát čestné slovo, že nezveřejníme ani neřekneme nic, co by mohlo prozradit přesné zeměpisné údaje o naší cestě. Ve stejném smyslu byl vzat do slavnostní přísahy i náš personál.
4: Doprovod zvláštní výpravy od této chvíle tvořilo jen několik lidí. Černoch jménem Zambo, Herkules silný jako kůň a také tak inteligentní, dva míšenci Gomez a Manuela a tři indiáni kmene Mojo.
5: 2. srpna jsme zamávali s bohem Esmeraldě a tím i poslednímu článku, jenž nás spojil s vnějším světem. Využil jsem téhle chvíle k odeslání dalšího dopisu.
1: Tak tedy zítra mizíme do neznáma.
0: Ano, lorde Roxtone, ale teď je potřeba připravit čluny.
4: Profesor Challenger pronajal od indiánů dvě veliké kanoe vyrobené z velmi lehkého materiálu, bambusové kostry potažené kůží.
5: Vážený pane šéfredaktore, Sebevědomé vystupování profesora Challengera mě přes vytrvalou nedůvěru profesora Summerlee i nadále udržuje v přesvědčení, že vůdce naší výpravy splní, co sliboval. A že jsme skutečně na prahu senzačních poznatků.
4: Ukázalo se, že dvě pronajaté kánoe snadno pojmou veškerá zavazadla výpravy. Personál byl rozdělen tak, že v každém člunu bylo 6 mužů. V zájmu míru a pokoje byli oba profesoři rozsazeni tak, že v každé loďce plul jen jeden.
5: Já osobně jsem sdílel plavidlo s profesorem Challengerem, jenž byl v blažené náladě. Choval se jako v tranzu.
4: Cesta byla překrásná. Výška stromů a mohutnost jejich kmenů předčila všechno, co si obyvatel velkoměsta dokázal představit.
5: Křiklavě barevné orchideje a nádherně zabarvené lišejníky žhnuly na tmavých kmenech stromů. Všechny rostliny, i ty menší, se prodírají a soukají k zelenému povrchu tím, že se omotávají kolem silnějších a vyšších.
4: A přece i v těchto odlehlých záhadných končinách byla výprava obklopena důkazy, že tu někde žijí lidé. Bylo to třetí den plavby, kdy si Lord Roxton povšiml zvláštního, hlubokého a rytmického chvění vzduchu. Indiáni přestali veslovat a strnuli, jako by proměněni v bronzové sochy.
2: Co je to?
1: Bubny.
2: Bubny?
1: Slyšel jsem je už i při minulé cestě.
2: Válečné bubny?
1: Přesně tak.
4: Míšenec Gomez lámanou angličtinou šeptal: divocí indiáni, vrahové, hlídají nás a zabijí, jestli budou moct. Po celý den bubny hřímali a šeptali a jejich hrozba se zrcadlila ve tvářích barevných členů výpravy.
5: A tehdy jsem si uvědomil, že Summerlee a Challenger jsou obdařeni nejvyšším druhem statečnosti, totiž statečností vědce. Ani v tento den, vyplněný neustálou a záhadnou hrozbou, neunikl pozornosti našich dvou profesorů jediný pták ve vzduchu, ani jediný keř na zemi. Chvilkami se chovali tak, jako by spolu seděli v kuřáckém salonu Královské akademie věd v Londýně. Jen jedinkrát se jim uráčilo zmínit se o indiánech.
0: Kanibalové kmene Miranha nebo Amahuaka.
3: Předpokládám, že jejich řeč je polysyntetická a že také náležejí ke kmeni mongoloidnímu.
0: Není mi známo, že by v tomto světadílu existovala řeč jiná, ale vaši teorii o mongoloidnosti považuji za podezřelou.
3: Domnívám se, že i minimální znalosti srovnávací anatomie by pomohly tuto teorii uznat.
0: Minimální znalosti ano. Ovšem člověk se znalostmi opravdovými dochází k jiným závěrům.
4: Výpravu však nakonec nikdo nepřepadl a bubnování druhý den odumřelo kdesi v pralese. Toho dne byl profesor Challenger od samého rána nesvůj. Ani na okamžik nespustil oči z břehu. Pojednou div nevyskočil z kánoe.
0: Co tomu říkáte?
3: Je to zajisté palma asajská, pokud dobře vidím, co ukazujete.
0: Přesně tak. Zvolil jsem si svého času asajskou palmu jako orientační bod.
3: Znamená to, že už jsme na místě?
0: Tam, kde vidíte to světle zelené mlází, tam mezi těmi velkými bavlníky, je má soukromá brána do neznáma.
4: Po dalších několika dnech plavby boční říčkou, při jejímž ústí se nalézala asajská palma, se kánoe několikrát ocitly na mělčině. Bylo jasné, že odtud budou muset cestovatelé dál už po svých. Při vykládání zásob a materiálu udílel Challenger kdekomu instrukce.
5: A tehdy došlo k té hádce. Challenger totiž přidělil profesoru Summerleeovi k jeho osobnímu výstroji barometr. Ano, docela obyčejný a lehký barometr.
6: Smím se vás, pane, zeptat, z čeho odvozujete své právo udílet rozkazy?
0: Ze své funkce vedoucího této výpravy, profesore.
6: Jsem nucen prohlásit, pane, že tuto vaši funkci neuznávám.
0: Prosím. Snad tedy, abyste, profesore, laskavě definoval mé postavení.
6: Pane, jste člověk, jehož pravdomluvnost byla vzata v pochybnost a je tudíž sporná. Tato komise má za úkol dotyčný spor rozhodnout. Kráčíte, pane, se svými soudci.
3: V tom případě jděte klidně svou cestou.
0: A já se tu posadím, odpočinu si a pak vás budu následovat.
3: Nejsem-li vůdcem výpravy, nemůžete po mně chtít, abych vám ukazoval cestu.
5: Musím napsat, že naštěstí jsme už dříve objevili, že oba naši vědátoři mají nejhorší možné mínění o jistém doktoru Aylingworthovi z Edinburghu. Kdykoliv padlo jméno tohoto skotského zoologa, vždycky se oba profesoři ochotně spřátelili a společně hanobili svého soka. Nejinak tomu bylo i v této situaci.
4: A tak se nakonec těsně před cílem výprava nemusela otočit a vrátit s nepořízenou do Londýna. Druhý den poté, co opustili kánoe, zpozorovali, že se celý ráz krajiny mění. Cesta kolem neustále stoupala, lesy řídly a ztrácely tropickou bujnost.
5: 9. dne poté, co jsme zanechali kánoe dole na břehu, jsme měli za sebou asi kolem 240 pěších kilometrů. Stromy byly menší a menší a změnily se nakonec v pouhou kleč. Za to jsme se dostali do bambusové džungle. Byla tak hustá, že nezbylo než rubat si stezku mačetami. Nic jednotvárnějšího a únavnějšího jsem si nedokázal představit. I tam, kde byl bambus nejřidší, neviděl jsem dál než na 10-15 kroků.
4: Časně z rána následujícího dne se před výpravou rozprostřela mírně stoupající rovina. Pláň byla zakončena dlouhým, nestejně vysokým hřebenem.
5: Když jsme se přiblížili k jednomu z vrcholů, událo se cosi podivného. Challenger se náhle zastavil a vzrušeně ukazoval doprava.
0: Viděli jste? Summerlee, viděl jste to?
5: Ve vzdálenosti snad 2 kilometrů jsme spatřili něco, co vypadalo jako veliký šedivý pták, jenž se na líných křídlech pomalu zvedá ze země, pozvolna letí a v nevelké výšce nakonec mizí za kapradinovými stromy.
0: No, viděl jste to?
6: Co to podle vašeho názoru bylo?
0: Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí to byl pterodaktylus.
6: Pterodaktylus? Co pak jste ještě nikdy neviděl čápa?
4: Když se expedici podařilo překročit další hřeben terénní vlny, spatřili před sebou palmami zdobenou planinku a za ní hradbu vysokých rudých útesů.
2: Ale to jsou přece ty, které jsem viděl na obraze.
1: Na jakém obraze?
2: Na tom, co namaloval Američan White, ten, který tu v Amazonii zahynul.
1: A kdo vám, Melone, ten obraz ukázal?
2: No přece profesor Challenger. Přivezl si ho odtud z Jižní Ameriky.
1: Podivné. A k tomu ten pták? Vsadil bych se, že jsem nikdy nic podobného neviděl. Že by to byl opravdu nějaký vyhynulý druh?
4: Profesor Challenger se naparuje jako pták a Summerlee mlčí. Ničemu nevěří.
5: Třeba zítřek rozptýlí naše pochybnosti.

0: Na noc se výprava profesora Challengera utábořila těsně pod útesy toho krajně nehostinného a pustého místa. Ráno si pak všichni podrobně prohlédli vysokou jehlancovitou skálu, která vypadala jako tlustá kostelní věž z červených cihel. Na vršku jehlanu rostl osamělý vysoký strom.
1: Na tom stromě seděl pterodaktylus, když jsem tu byl poprvé.
0: Ale jak se dostat nahoru k tomu stromu? A pak dál na planinu za ním?
1: Kdyby tu bylo nějaké snadné spojení mezi vrcholem a okolním světem, náhorní rovina by nebyla izolována tak dokonale, aby tam nahoře přestali platit přírodní zákony.
2: Chcete tím říci, že jinak by tam sotva mohl žít nějaký ten pterodaktylus?
1: Připouštím, že někde v útesu mohou být místa, kudy by k vrcholu mohl proniknout zkušený horolezec, ale nemohlo by tudy sestoupit nemotorné těžké zvíře.
3: Když jsme pak pomalu postupovali po úpatí skalního řetězu, pojednou jsme přišli na něco, co nám zvedlo náladu. Bylo to staré tábořiště. Povalovaly se tam prázdné plechovky masových konzerv chicagské výroby, láhev s vynětou brandy a množství dalšího cestovatelského náčiní.
1: Nic z toho není moje. Musí to být Whiteovo.
0: Ano. Opět padlo jméno nešťastného amerického malíře, který v těchto pustinách při první Challengerově návštěvě přišel o život.
1: A co tohle? Mám dojem, že je to míněno jako ukazatel směru.
0: Všichni se zadívali na kus plochého dřeva, přibitého hřebem na kmen stromu.
1: Náš předchůdce a průkopník si uvědomil, že se vydává na nebezpečnou cestu a zanechal toto znamení, aby každý, kdo přijde po něm, věděl, kudy se ubíral.
3: A skutečně jsme na další stopy narazili. A byly to stopy hrozné a naprosto nečekané. Těsně pod útesem se rozprostíral rozměrný hájek vysokého bambusu a když jsme ho obešli, zjistili jsme, že v houštině se blízká cosi bílého.
4: Ale to je lebka člověka.
0: Mačety indiánů, kteří výpravu doprovázeli, vymítili kus hájku a tak výprava mohla zjistit podrobnosti této někdejší tragédie. Z oděvu mrtvého zůstaly už jen nepatrné cáry, ale na kostech nohou byly zbytky bot a bylo tu i pouzdro na cigarety s věnováním Jamesovi C.
5: Kde to jen mohl být?
2: Chudák, vypadá to, že si zlámal všechny kosti.
6: A bambus mu prorůstá rozdrceným hrudníkem. Bambus sice roste rychle, ale určitě to mrtvola neleží dlouho. Bambus dosahuje výšky mnoha metrů.
5: Vypadá to, že ten člověk byl svržen z vrcholu tady toho útesu a při pádu se nabodl.
1: Vím asi, kdo to je. Maplewhite cestoval s přítelem. Byl to také Američan. A jmenoval se James Culver.
0: Šest dnů trvalo, než výprava dokončila okružní cestu kolem útesu a ocitla se zpět v prvním táboře vedle skalní věže. Expedice dokonce objevila jakési šipky namalované křídou, které tu patrně zanechal Maplewhite. Když se však dostali k místu, kudy kdysi bylo zřejmě možné vystoupit jakýmsi kaňonem nahoru, zjistili, že tato cesta je zavalena obrovskými balvany.
1: Nezbývá nám nic jiného, než po této kolmé stěně vyšplhat. Horolezeckého náčiní máme s sebou dost.
3: Po snídani jsme rozbalili ranec, v němž se nalézalo 50-metrové lano, stoupací železa, skoby a cepíny. Lord John byl zkušený alpinista a tak se ujal organizace výstupu.
0: Ve skutečnosti se ukázalo, že vyšplhat se na jehlan nebyl úkol tak těžký, jak zprvu vypadal, když se oba profesoři, Melony a samozřejmě Lord Roxton dostali nahoru, čekala je tu plošinka asi o rozměrech 8x8 metrů.
3: Opájil jsem se právě nádhernou vyhlídkou na celou bambusovou

0: byla nekonečně hluboká průrva. Co teď? Jsme ztraceni.
1: Toto je v skutku podivné.
0: Otočil jsem hlavu na profesora Summerlee. Prohlížel si strom, který byl na jehlanu jediným a kterého jsem se právě držel.
1: Jestli pak víte, příteli, co je to za strom?
2: Hladká kůra a drobné řapíkové listy. Vždyť je to buk.
1: Správně. Krajan v dálné cizině.
3: Nejen krajan, ale také neocenitelný spojenec. Ten buk bude naším zachráncem.
4: Most. Uděláme si z něho most přes propast.
3: Přesně tak, příteli.
5: Předvídavý profesor Challenger si přivázal k pasu táborovou sekeru. Teď se hodila. Podle Challengerových instrukcí se pustili do vysekávání vrubů, které by zaručily pád buku potřebným směrem. Asi po hodině práce se strom naklonil a pak s rachotem padl a zabořil se větvemi do keřů na druhé straně propasti.
3: Kladu si nárok mít tu čest a být první, kdo po našem mostu vkročí do neznámé země.
4: Milý profesore Challengere, to opravdu nemohu dovolit.
6: Nechápu, jak mi můžete, Lorde Roxtne, něco zakazovat.
4: Každý máme svou odbornost, profesore. A ta moje je vojančení. Chystáme invazi do nové země a ta nemusí, ale může být plná nepřátel.
6: Ale já jsem vědec, pane.
4: Právě proto, kdyby šlo o nějaký vědecký problém, budiš. Ale na tuhle cestu se vydám první já.
5: Roxton a Melony se dohodli, že se vrátí po příkré stěně zpět do základního tábora, přinesou všechny pušky a hlavně zásoby jídla na několik dnů. Teprve pak se mohou pustit na druhou stranu propasti.
0: Během hodiny jsme měli nahoře 4 pušky a brokovnici, bandalíry nábojů a žok potravin. A pak jsme se jeden po druhém opatrně vypravili do neznáma.
5: A tak se všichni 4 ocitli v zemi snů. V zemi Mepla Whitea. A pak se to stalo.
0: Už jsme pronikli asi 50 metrů do hustého mlází, když se za našimi zády rozlehla hrozná tříštivá rána. Daleko, daleko v hlubině při patě útesu jsem zahlédl spleť větví a roztříštěný kmen. Byl to náš buk. Co se stalo?
5: Okraj věžní plošinky povolil a konec kmene se smekl dolů. Všichni o něm měli úžasem. Žádným způsobem se teď nemohli dostat zpět na věž. Byli nyní obyvateli náhorní planiny.
0: Žádný lidský důmysl nedokáže vymyslet, čím by se dala přemostit 15-metrová propast. Jediný okamžik změnil všechny okolnosti naší existence.
5: Výprava se utábořila na samém okraji plošiny. Událost, která je tak zaskočila, měla za následek nesmírnou únavu. Nikdo z nich nepocítil touhu zahájit ještě týžden průzkum okolí.
4: Pokud nás neviděl ani neslyšel zdejší člověk nebo zvíře, jsme v bezpečí.
5: To byla věta, kterou zahájil druhý den pobytu na náhorní plošině John Roxton. Ze všeho nejdříve si Challengerova expedice udělala soupis potravin a zjistila, že jim zásoby stačí na několik týdnů, pokud ovšem objeví někde pitnou vodu.
0: Už včera jsme měli při vší smůle štěstí. Vybrali jsme si k táboření místo pod mohutným jinanem dvoulaločným, který čněl nad své okolí a mocnými haluzemi a jemným listovým, jako by chránil naši pevnůstku. A o pár kroků dál, světe div se, objevili jsme i studánku s báječnou vodou.
2: Pojďte, nemůžeme přece zůstat sedět na místě. Musíme prozkoumat okolí.
6: Zajist.

0: Jisté, synáčku. Budeme postupovat, ale s rozumem. Nesmíme zajít nikdy tak daleko, abychom se nemohli vrátit na základnu.
1: Pár metrů od nás teče potok. Půjdeme podle něho a to nám umožní se zase stejnou cestou vrátit.
2: Sotva opustili tábor, spatřili náznaky toho, že je v skutku čekají divy a zázraky. Potůček je vedl hustým lesem a po několika stech metrech viděli poprvé stromy, které jim byly naprosto neznámé. Profesor Summerlee, botanik výpravy, však v nich neomylně poznal druhy jehličnatých a kapradinových rostlin, které ve světě už dávno vymřely.
3: Podívejte se. To by mohla být stopa praotce všeho ptactva.
0: Stopa je čerstvá. Zvíře tu šlo nejvýše před 10 minutami. Tříprstý otisk v blátě. Muselo to být obludně vysoké zvíře.
2: Zkoumali dál stopy a nakonec se po malé hádce oba profesoři, jakkoliv to bylo neuvěřitelné, dohodli.
0: Je to zvíře kráčející vzpřímeně na tříprstých nohách, jež občas klade na zem jednu ze svých pětiprstých tlap. Milý Roxtne, není to pták.
4: Tedy šelma?
0: Nikoliv. Je to ještěr. Dinosaurus.
5: Prošli jsme clonou mlází a stromů a ocitli se tváří v tvář otevřené mítině, na níž bylo 5 nejdivnějších tvorů, jaké jsem kdy viděl. Jejich rozměry byly obrovské. Kromě dospělých tu byly děti a i ty byly veliké jako sloni.
2: Všech 5 sedělo na bobku. Opírali se o široké mocné ocasy a o své 3prsté zadní nohy, zatímco malými 5prstými předními končetinami škubali větve, na nich si pochutnávali. Vypadali jako obludní 7metroví klokani s krokodýlí kůží.
5: Nevím, jak dlouho jsme nehybně seděli za keři a zírali na tu úžasnou podívanou. Mláďata chvílemi nemotorně skotačila kolem svých rodičů, dospělá zvířata vyskakovala do vzduchu a dopadala s temným žuchnutím zpátky na zem. Síla rodičů byla zřejmě bezmezná, protože jeden z nich, když nemohl dosáhnout na chumáč listů rostoucích na notně silném kmeni, popadl strom předními končetinami a utrhl ho. Jako by to byla sazenice.
2: Z této epizody mohli členové Challengerovy výpravy usoudit nejen na mocně vyvinuté svaly, ale i na málo vyvinutý mozek. Vyvrácený strom totiž dopadl zvířeti plnou vahou na hlavu. Zvíře několikrát pronikavě zavilo, dokládajíc tím, že bezmezné síle neodpovídá bezmezná odolnost.
5: Oba profesoři, Challenger i Summerlee, byli v tichém vytržení. Samým vzrušením se bezděčně chytili za ruce a stáli zde jako malé děti před rozžatým vánočním stromkem.
6: Co tomu řeknou v Anglii?
0: Řeknou, že jste zatracený lhář a vědecký šarlatán. Přesně tak, jak jste to vy a ostatní říkali o mně.

0: co bychom měli udělat dnes? Odpovím vám. Najít cestu z pasti, do které jsme padli.
1: Ale, drahý profesore Summerlee, a co vědecké bádání?
0: Připomínám, že jsme sem do Amazonie přišli s posláním přesně vymezeným. Schůze v zoologickém ústavu nám uložila prozkoumat pravdivost tvrzení, s nímž vystoupil profesor Challenger.
2: Ano, to jsme měli udělat, ale...
0: Já musím připustit, že jsme nyní s to jeho tvrzení svědecky podpořit. Podstata našeho úkolu je tudíž splněna.
3: Splněna. Ale ze země Maple White jsme viděli zatím jenom zlomek.
0: Pokud jde o podrobnější prozkoumání této náhorní planiny, je to projekt tak ohromný, že naděj na úspěch by měla jen velká výprava. Kdybychom se o to pokusili sami, nikdy bychom se odtud nevrátili.
4: Výprava však dosud nenalezla žádné řešení, jak se ze svízelné situace dostat. A tak bylo rozhodnuto, že i další den bude věnován průzkumu. Začal trochu zvláštním způsobem. Profesor Challenger chtěl z jednoho bodu obhlédnout celý ostrov.
5: K tomu účelu byl jako stvořený mohutný jinan dvoulaločný, u něhož jsme tábořili. A byl jsem to já, kdo konečně mohl prokázat svou odvahu. Sám jsem se přihlásil, že vyšplhám až do koruny stromu.
1: Výborně, Melone. Co vidíte?
4: Melone sice volal dolů, co spatřil sám a za pomocí triédru, ale strom byl tak vysoký, že jeho druhové dole slyšeli jenom každé desáté slovo. Počkali tedy, až svou výpravu na stromě ukončil a pak dychtivě naslouchali jeho slovům.
2: Ze všeho nejzajímavější je jezero. Čedičové útvary, které jsme poznali, když jsme obcházeli zvenčí tuto planinu, tvoří vysoký asi 70-metrový val. Když jsem zkoumal val dalekohledem, spatřil jsem na různých místech čedičových útesů jakési díry, patrně jeskyně.
3: A co to jezero?
2: Jo, veliké. Možná 10, možná 15 kilometrů.
3: Mladý muži, vy jste to jezero viděl první. Máte právo ho pojmenovat. Nuže, propůjčíte mu své jméno.
4: Melone nebyl na tuto situaci připraven. Summerlee navrhl, aby se dotyčná vodní plocha jmenovala Centrální jezero.
2: Kdybych mohl, rád bych jej pokřtil na jezero Marquetino.
4: Nikdo z přítomných nevznesl námitku a tak... Aniž bylo jasno, zda se vůbec ještě někdo někdy doví jméno Centrálního jezera, byl křest ukončen. Ano, Melone i v téhle chvíli myslel na dívku, která byla příčinou jeho členství v odvážné Challengerově výpravě. V dalších dnech výprava podnikala různé kratší cesty, při nichž si především na své přišel sběratelský duch profesora Summerlea. Objevoval neustále nové druhy hmyzu. Obíral se každou rostlinou v okolí, sledoval a zapisoval si všechny údaje o stromech.
5: V jednom z dalších dnů jsme se vypravili k Marquetinu jezeru. Postupovali jsme lesem jen velmi zvolna, jednak proto, že Lord Roxton, rozvědčík naší výpravy, vždycky napřed obhlédl kus terénu, než nám dovolil postoupit dál, a jednak proto, že některý z našich profesorů co chvíli s výkřikem úžasu padl na kolena před nějakou květinou nebo muškou neznámého druhu.
1: Počkejte, stůjte, slyšíte?
4: Lord John nakukoval přes kameny na malé planině kam si dolů. A právě odtud z hlubin vycházely ty podivné zvuky. Potom Roxton najednou strnul a ostatní měli dojem, že je podívanou tak ohromen, že na ně zapomněl.
5: Připlížili jsme se k Lordu Johnovi a podívali se přes balvany. Prohlubeň měla tvar mísy a na jejím dně zhruba 100 metrů pod místem, kde jsme se zastavili, byly tůně zeleně spěněné vody.
4: Bylo to místo samo o sobě divné a strašidelné, ale jeho obyvatelé mu dodali hrůzy Dantova pekla.
3: To je hnízdiště pterodaktylů.
1: Je jich tu několik set.
5: Celé dno kolem tůní se hemžilo mláďaty a ošklivými matkami, které seděly na nažloutlých, jakoby kožených vejcích. Tato změť lezoucích a plácajících ptakoještěrů, to byl zdroj podivného hluku a odporného hnilobného zápachu.
4: Nahoře, každý na svém kameni, sám, seděli hrozní samci, velcí, šediví, jakoby vyschlí, podobní spíše mrtvým exponátům než živým tvorům. Seděli naprosto nehybně, až na to, že kouleli červenýma očima a občas chňapli po vážce, která kolem nich letěla. Jejich zobáky přitom cvakly, jako když sklapne past.
5: Naši profesoři, nadšení možností studovat prehistorický život, by tu byli nejraději zůstali celý den. Upozorňovali na leklé ryby a mrtvé ptáky, ležící mezi kamením, a spatřovali v nich důkaz masožravosti pterodaktylů.
3: Podívejte. Podívejte se.
4: Profesor Challenger vystrčil hlavu nad kamennou hradbu a nejbližší z hlídajících ptakoještěrů rozepjal obrovská kožená křídla a hlučně se vznesl do vzduchu.
5: Byla to úžasná podívaná. Ošklivá, zdánlivě neohrabaná zvířata a ještě k tomu mimořádné velikosti nad námi kroužila a střelmo slétala jako vlašťovky.
3: Musíme utéct do lesa.
4: Ti obrovští tvorové sice zpočátku létali vysoko a ve velikém kruhu, jako by chtěli zjistit rozsah hrozícího nebezpečí, ale potom se snášeli níž a níž. Šum břidlicově šedých křídel, která měla rozpětí dobrých 7 metrů, se změnil v temný hukot.
5: A pak z toho svištícího šedého kruhu vystřelil dlouhý krk a zuřivý zobák po nás klovl. A další útoky následovaly.
3: Au, můj obličej.
1: Co je vám, profesore?
5: I já jsem pocítil v týle takový úder, že se mi zatočila hlava. Challenger upadl a když jsem se sehnul, aby ho zvedl, dostal jsem další ránu dozad, až jsem upadl na profesora.
4: To byl výstřel z pušky Lorda Roxtona. Jeden z těch létajících draků spadl na zem s přeraženým křídlem. Plival a chrčel, zobák měl do kořán otevřený, krví podlité oči vyvalené, vyhlížel jako ďábel ze středověkého obrazu.
1: Utíkejte! Je-li vám život milý, utíkejte!
4: V následujících dnech každý ze členů expedice podnikal drobné výpravy sám, ale vědom si velkého nebezpečí, které na planině hrozilo, vždy ozbrojen. Na profesoru Challengerovi bylo znát, že ho ze všeho nejvíce trápí myšlenka, jak se z téhle země Maplewhitea dostat zpátky do civilizace. Celé hodiny pozoroval okolní terén. Dalekohledem proskoumával světlé otvory v černých čedičových skalách tvořících vězeňský val výpravy.
5: Vyprázdněné vaky od potravin se pomalu plnily nejrůznějšími vzorky flóry a neživé přírody. Zápisníky profesora Summerleeho byly plné k prasknutí. S podivnými obyvateli ostrova jsme se setkali ještě mnohokrát. Ale nikdy už nedošlo k jejich přímému útoku na členy naší expedice.
4: Když se jednoho večera sešli všichni Challengerovi kolegové ve svém táboře, oni měli hrůzou.
3: Musel to být obr.
1: Všechny potraviny jsou zničeny, roztupány, rozházeny.
0: To je náš konec. Teď už tu nevydržíme ani 3 dny.
4: Naštěstí Challengerovi předešlé výpravy přinesly ovoce. Profesor nalezl cestu z planiny do okolního světa. Vedla přes složitý systém jeskyní, z nichž ta poslední ústila malou průrvou v kameni ven do bambusové džungle.
5: Nebudu líčit podrobnosti naší zpáteční cesty. Byla strastiplná a namáhavá. A co bylo nejhorší, polovinu cenných úlovků zničil v našem táboře neznámý tvor a druhou se nám jen z malé části podařilo dostat skalními průrvami ven. Když jsme spatřili indiány v našem základním táboře, byli jsme radostí bez sebe.
4: A pak už následovala dlouhá cesta pěšky, po vodě a nakonec na plachetnici zpět do Manausu. A odtud domů do Anglie.
5: Neměli jsme ani tušení o napětí, které zavládlo ve vědeckém světě, ale i na veřejnosti, když byl ohlášen náš příjezd do Londýna. Sotva jeden jediný den nám ponechala zoologická společnost na to, abychom se z této dobrodružné cesty vzpamatovali. Pak se jeden z největších londýnských sálů zaplnil pozvanými vědeckými kapacitami, kolegy novináři i senzace chtivou veřejností.
4: To byl potlesk, kterým přítomní posluchači odměnili podrobnou zprávu profesora Samellia, v níž nezapomněl na žádný z podstatných objevů, které expedice učinila.
5: A pak se stalo něco, s čím nikdo z nás nepočítal. O slovo se přihlásil doktor Aylingworth z Edinburghu. Jméno tohoto muže dokázalo oba čelné členy expedice, profesory Challengera a Summerleeho, vždycky sjednotit. Byl to jejich společný nepřítel.
4: Dotyčný doktor z Edinburghu neměl, jak slyšíte v řadách posluchačů, mnoho přívrženců. Jeho vystoupení, ve kterém označil výsledky expedice přinejmenším za sporné, nakonec zcela zaniklo v hluku sálu. Pak se přihlásil o slovo sám profesor Challenger.
6: Mnozí z přítomných pamatují, že podobné pošetilé a nevychované scény se odehrály i na minulé schůzi. I když naše výprava, díky nehodám, které ji potkali, ztratila velkou část svého důkazního materiálu, přece něco se podařilo dochovat a předvést před vašimi zraky.
5: A nyní došlo k senzaci večera. K senzaci tak dramatické, že nemá obdoby v dějinách vědeckých shromáždění. Dva muži, napokyn profesora Challengera, přinesli velkou a těžkou bednu. Ve dvoraně se rozhostilo hluboké ticho. Profesor Challenger odsunul posuvné víko.
7: Tak pojď, maličký. Polez, ty činaný.
4: V příštím okamžiku se rozlehl škrábavý, chřestivý zvuk a z bedny se vynořil hnusný, odporný živočich a usedl na hranu víka jako na hřad. Dlouhý divoký zobák to mělo pootevřený, takže bylo vidět dvě řady ostrých, jakoby žraločích zubů.
6: Počkejte! Pomoc! Uleží!
5: A skutečně, profesor Challenger se snažil chytit zvíře za nohy, ale bylo pozdě.
4: Netvor vyskočil, zamával 3metrovými křídly a zakroužil královskou dvoranou.
6: Okna! Pro boha, zavřete okna!
5: Bylo pozdě. Dávnověký tvor, jediný živý důkaz, který naše expedice dovezla do Londýna, byl pryč.
4: A tady by vlastně mohl celý příběh skončit. Také skončil. Pouze reportér Melony se měl dočkat ještě jednoho smutného konce celé dobrodružné cesty. Mezi přítomnými diváky nikde nemohl spatřit tu, která dala podnět k jeho odvážné cestě a slavné reportáži. Markétu. Melony si vzal drožku a spěchal za ní domů.
2: Mohu prosím mluvit se slečnou Markétou?
4: Rozpačitá reakce sluhy ho přiměla, že bez vyzvání vstoupil do salonu.
2: Markéto!
4: Markéta pozvedla hlavu a úžasle se na něho zadívala. Všechno na ní bylo jiné, i ten její tvrdý pohled.
2: Jste přece Markéta. Markéta Hangertonová.
8: Nikoliv. Jsem Markéta Pocová. Vy jste nedostal můj dopis?
2: Ne.
8: Tak mi dovolte, abych vám představila svého manžela. Lituji, že všechno tak dopadlo, ale váš cit ke mně nemohl být příliš hluboký, když jste dokázal jít až na druhý konec světa a nechat mě tu samotnou.
2: Ano. Ano. Ale vždyť vy sama jste si přála, abych dokázal velké věci. Dobrá. Tak už jen jednu jedinou otázku. Čím je váš manžel?
8: Zástupcem vedoucího písaře v advokátní kanceláři. Pane Melone.

Křevíčky z těsta. Strakonice. Bydlel kdysi v strakonickém zámku pan vrchní, který měl velmi pyšnou a marnivou ženu. Nosila se jako šlechtična, střídala denně obuv i šat, dbajíc toho, aby se od ostatních paní lišila a nad ně vynikala. Dala si udělat střevíce ze safiánu, avšak když si ostatní paní rovněž takové pořídili, tu v rozmařilosti objednala si střevíčky od pekaře. Pekař upekl jí střevíčky z pšeničného těsta, z jakého se pekou hostie, takže byly bílé jako padlý sníh. Pyšně vešla paní vrchní do kostela. Usedla do rodinné stolice, která stála na čestném místě právě pod kazatelnou. O pozdvihování, kdy padali lidé na kolena, zůstala pyšná paní sedět a nepoklekla. Tu ozvala se v kostele rána, dlažba se rozestoupila a paní vrchní propadla se do země. Pojatí děsem prchali lidé z kostela. Nikdo se neodvážil spustit se do hluboké jámy, v níž zmizela paní, stižena trestem božím. I nezbylo, nežli dát jámu v kostele zasypat. Počali vozit do kostela kamení a zem a házeli je do jámy. Pracovali dělníci od rána do večera, pokračovali i příštího dne ve svém díle, avšak jáma zala tu nadále jak bezedná propast. Jak jen prozkoumat tuto záhadu? Velkopřevor, který uslyšel o neštěstí, nařídil, aby děj se co děj spustili někoho do jámy a její tajemství tak vypátrali. Tu vzpomněli si na zločince, který byl právě vězněn v Šatlavě. Přivedli ho k jámě, slíbili mu, že mu bude dána milost, jestliže se spustí na dno a vyzví tam, co se stalo s paní, která do ní spadla a proč nelze jámu zasypat. Zločinci bylo jedno, skončí-li svůj život na popravišti nebo dole v jámě, a proto se do ní nechal spustit bez váhání. Drahnou chvíli trvalo, nežli dosáhl dna. Když ho vytáhli rumpálem vzhůru, podal úředníkovi, který byl přítomen jeho odvážnému pokusu, svitek žlutého pergamenu a pravil: tento list posílá paní vrchní Velkopřevorovi. Nikdo jiný nesmí jej číst než on sám. Což je nešťastnice dosud naživu? Ptali se žasnulce nad tou zprávou. Ano, přesvědčil zločinec. Úpí v hloubce pod námi. Je tam přikována k železnému sloupu, takže by se marně kdo pokoušel, aby ji osvobodil. Donesli dopis Velkopřevorovi. Přečetl jej a ihned spálil, aby se nikdo nedověděl tajemství, kterému bylo vyjeveno. Pak poručil zasypat jámu, na jejímž dně pikala nešťastnice. Sotvaže přivezli několik koleček země a vysypali je dolů, jáma se ihned naplnila. Duch nešťastné paní však strašil v kostele nadále. Bylo jí přisouzeno, aby se trápila ve svém podzemním vězení tak dlouho, dokud nevyroste nad třetí zámeckou branou jeřabina do té síly, aby se z jejího kmene mohla udělat kolébka. Teprve tehdy, až v ní bude kolébat matka nevinné děcko, dojde pyšná paní svého vysvobození.

0: Slunce se chýlilo k západu. Horko však bylo ještě úmorné a tak jsem ležel ve stínu svého jízdního velblouda. Ostatní členové naší karavany, která mířila do Maroku, se usadili kolem kalné a nechutné vody a poslouchali vychloubačné řeči mého sluhy Halefa o mé statečnosti. Lhal přímo výstavně a já jsem se musel jeho bujné fantazii smát. V tom se na severu objevil jezdec. Byl zahalený v bílém burnusu, urostlý a statný. A jak se přiblížil, viděl jsem, že má plné tváře, malé oči, tupý nos a kulatou bradu. Prostě typický představitel divokého kmene Targiů. Seskočil ze sedla a pozdravil.
1: Salam. Dovolte mi, abych napojil svého velblouda a varoval vás před nepřítelem.
2: Jsi vítán. Koho míníš, když mluvíš o nepříteli?
1: Targie. Obsadili oázu Segeden.
2: Halau. Tam chceme jet dnes v noci.
1: Nedělejte to. Byli jsme karavana o 30 mužích a sotva jsme dorazili do Segedemu. Přepadli nás Targiové a všechny nás pobili. Jen já jsem vyvázl.
2: Jak se teď dostaneme do Maroku? Určitě zůstali v Segedemu.
3: Nedá se oáza obejít?
2: Nedá. Na východ to nejde, protože nejbližší studna je 3 dny cesty. A oklika na západ by nás přivedla do hornaté krajiny Meghajír, ve které se vůbec nevyznám.
1: Ale já ano.
2: Pak si lepší vůdce než já. A proto tě žádám, abys nás vedl. Buď naším chabírem.
1: Rád. Ale pověz nejdřív, kdo jsou ti to dva běloši.
2: Ten vyšší muž je slavný Karaben Nemsí a ten druhý je jeho sluha Halef Omar.
1: Nikdy jsem o nich neslyšel. Jsou to určitě zbabilí psi.
3: Můj Sidi, pane, je hrdina všech hrdinů.
1: Hrdina hrdinů? Ha! Já už mu ukážu, kde je tady hrdina. Ty si myslíš, pse, že tě dovedu do Maroku?
4: Ne, poněvadž ty vůbec nikoho do Maroku nedovedeš.
1: Jak to?
4: Protože jsi zvěd Targiů a chceš jim naši karavanu vydat.
1: Já a zvěd? Tu urážku mi draze zaplatíš.
0: Skočil po mně s rozpaženýma rukama a v obou držel nože, které mi chtěl vrazit do zad. Moje pězdo však předešla. Udeřil jsem ho do brady, až odletěl a padl omráčený do písku. Kupec mě zahrnul výčitkami a odnesl zrádného chabíra ke studni, kde ho s ostatními křísil. Snažil jsem se přesvědčit kupce, že jde o Targia, který nás chce dostat do pasti a zaubit. Ale moje varování nenalezlo sluchu. Po chvíli se chabír probral. Pozoroval mě sice nenávistně, ale teď už si nic nezačal. Ujal se vedení karavany a dal povel k přípravě na cestu. Než však karavana vyrazila na pochod, objevil se u studny temný zhluk jezdců. Zřejmě nás zahlédli, protože se ozval zvučný hlas.
5: Kam jedete a kolik vás je?
2: Do Maroku. A kolik je nás, vidíte sami.
5: Pojďte všichni sem.
2: Vidíš, nemáš se čeho bát. Jsme poctiví lidé. Rádi bychom věděli, kdo jste vy.
5: Jsme Tybové a jedeme do Aby.
2: Tak to jste úhlavní nepřátelé Targiů. A jak to, že přicházíte ze západu, kde jsou jejich sídla?
5: Nebojíme se těch psů.
6: Vidíte, Sidi, ta zahalená nosítka. Kdo v nich asi je, že se ani neukáže?
0: Nevím, ale je to podezřelé. Slyšel jsi ten výkřik? Mám dojem, že to byla řeč Targiů. Určitě. Vidíš, chabír běží k nosítkám. Zřejmě tomu výkřiku rozuměl.
5: Hej, co pohledáváš u nosítek mé manželky?
1: Manželky? Zdálo se mi, že je to chlapecký hlas.
5: Není to chlapec. A i kdyby byl, sotva by volal tebe. A vůbec kdo jsi?
1: Jsem chabír této karavany.
5: Kdy odjedete?
1: Právě jsme chtěli vyrazit.
5: Ani my se nezdržíme. Pojedeme do oázy s vámi.
1: Nejdeme do Segedemu, protože Targiové obsadili oázu.
5: Targiové, ti psi! Ještě štěstí, že jsem vás potkal. Jinak bychom jim padli do rukou. Ale kudy chceš jít? Snad ne přes Maghajír. To je zlá cesta.
1: To je. Ale určitě tam nepotkáme žádného Targiu.
5: Dobrá, věřím ti. Pojedeme tedy s vámi. Pojď. Dohlédneme na nakládání.
6: Sidi, jak to, že ten Tybu nepoznal, že mluví s Targiem?
0: Tybu je sám rád, že ho nikdo neprohlédl.
6: Jak to myslíš, Sidi?
0: Lupič Nenávidí lupiče, ale jeden je jako druhý.
6: Mluvíš Sidy v hádankách.
0: Uvidíš, že čas brzy rozluští.

0: Když karavana vyrazila k Megajíru, bylo už chladno a jasně svítily hvězdy. Zrádný Chabír vedl průvod přímo na smrt. Přesto jsem stále doufal, že se mi povede zabránit nejhoršímu, že zachráním alespoň kupce. V tom jsem spoléhal na Tyby. Abyste mi dobře rozuměli, ne přímo na ně, ale na to, co měli ukryté v nosítkách. Určitě v nich sedí chlapec, kterého unesli Targium. Uvažujte se mnou. Jestliže se na území svých největších nepřátel pustí v tajnosti skupina 20 Tybů a vrací se s přísně uzavřenými nosítky, pak je jasné, že v nich nebude vůdcova manželka, ale někdo jiný. Záhadný výkřik to ostatně potvrzoval. Je-li to opravdu chlapec unesený Targium, mohl bych ho osvobodit a později vyměnit za kupce. Mé úvahy přerušil výkřik Chabíra. Karavana se na jeho povel začala velikým obloukem vyhýbat jezeru tekutého písku, zvaného písek zkázy. Není v něm voda, ale velice jemný písek, v kterém každý živý tvor bez milosti utone. Po pravé straně se objevily pitoreskní skály, které se po chvíli před námi rozevřely do jakési podkovy. Místo stvořené k odpočinku. Mně se však nelíbilo. Stačilo totiž zahradit otevřenou část podkovy a byli bychom v pasti. Upozornil jsem na to, ale mé výhrady nikdo nebral vážně. Když se všichni utábořili, vyhnala mě opatrnost do pouště. Severně od nás, snad půl hodiny, daleko kroužilo několik supů. Rychle jsem se vrátil do tábora a šel k Chabírovi. Vedle něho stál vůdce Tybů.
1: Musíme pryč. Targiové táboří opodál a jistě se chystají nás napadnout.
2: Kdo ti to řekl?
1: Supové, kteří nad nimi poletují.
2: Odkdy supové mluví lidskou řečí? Jsem Chabír a musím dbát na bezpečnost karavany. Půjdu a pohlednu se po nepříteli, pokud to není jen tvoje smyšlenka. Nepůjdeš se mnou?
1: To je věc vůdců. Ať jde s tebou Tybů, je to slavný pouštní válečník.
3: Půjdu rád. Na můj zrak je spolehnutí. Až se vrátíme, povím ti, zda si se mýlil či ne.
0: Dosáhl jsem svého cíle. Tybů byl ochoten jít a Chabirovi bylo jedno, kdo padne Targium do ruky první. Odešli tedy spolu na průzkum, jehož výsledek jsem znal předem. Šel jsem znovu varovat kupce. Leč marně. A tak už zbývala jediná cesta k záchraně. A tou byl tajemný obyvatel nosítek.

0: Tybové nechali stát nosítka s jejich tajemstvím u skály, ve které byla náhodou hluboká průrva. Podle zvířecích stop v ní jsem usoudil, že je průchodná. A na tom poznatku jsem postavil plán naší záchrany. Až nás Targiové napadnou, nastane zmatek, ve kterém pronesu chlapce průrvou a odjedeme na velbloudech, které tam předem odvedeme. Řekl jsem Halefovi, ať udělá poplach, až uvidí Targie a rychle přiběhne k našim velbloudům. Jak jsme předvídali, tak se i stalo. Když se ozvaly první výstřely útočníků, byli jsme už na cestě do bezpečí i s chlapcem v nosítkách. Úzká stezka nás posléze dovedla na návrší, kde jsme mohli být poměrně v bezpečí. Teprve teď jsem si mohl zajatce dobře prohlédnout.
1: Mluvíš arabsky?
2: Ano, pane.
1: Jak ti říkají?
2: Jmenuji se Chaloba.
1: A kdo je tvůj otec?
2: Rhagata, vrchní šejk Targiů.
1: Tedy přece, syn šejka. Jak ses vůbec dostal do jejich rukou?
2: Když otec odjel se svými bojovníky na válečnou výpravu k oáze Sekhedem, přišel k našemu stanu jakýsi Hasan a požádal o pohostinství. V noci mě odnesl na místo, kde čekali ostatní Tybové. Tam jsem se dozvěděl, že Hasan je jejich vůdce a mě, že odvezou do své vesnice. Vrátíš mě mému otci, pane?
1: Samozřejmě, co bych si s tebou počal. Teď si chvíli odpočineme a až se setmí, pojedu za tvým otcem vyjednávat.

0: když se začalo smrákat, nasedl jsem na svého velblouda a bez překážky jsem dospěl k cíli. Halev s chlapcem jeli pomalu za mnou. Mezi skalami kolem ohně sedělo asi 80 targijů a opodál leželi spoutaní zajatci, mezi nimi i můj kupec. Beze strachu jsem šel k ohni.
1: To je Karaben Nemsí. Ten pes mě urazil. Musí být potrestán. Chopte se ho.
2: Zadržte, mužové. Kde je Rhagata, váš vrchní šejk?
3: To jsem já. Jsi-li v skutku cizinec, který potupil našeho zvěda. Je to od tebe šílenství, že se vracíš? Uražený se pomstí. A ty zemřeš v mukách.
2: Neukvapuj se, šejku. Vyslechni mě, než vyřkneš svůj ortel. Máš syna jménem Chaloba?
3: Ano. Co je s ním?
2: Byl unesen a jenom já vím, kde je. Vrátím ti ho, přistoupíš-li na mé podmínky.
3: Rychle mluv, vše je předem splněno.
2: Dobrá, až přivedu chlapce. Propustíš kupce s jeho lidmi a vrátíš mu jeho zboží. Přísahy při Allahovi.
3: Přísahám. A teď mě rychle přiveď mého syna Chalabu.
2: Není daleko. Halefe, hej, Halefe, slyšíš? Přiveď Chalabu.
4: Jsme tu, Sidi. Pojď, chlapče.
3: Jsi v pořádku, synu?
5: Jsem, otče. Díky Karaben Nemsímu. Mám jenom hlad a žízeň.
3: Vidím, že jsi nelhal. Já dostojím svému slovu. Ďaure!
0: Z nenadání mě někdo prudce uhodil do týla. Zajiskřilo se mi před očima a padl jsem v bezvědomí k zemi.

0: Když jsem se probral z bezvědomí a otevřel oči, zjistil jsem, že sedím pevně na jízdním velbloudu a spolu s Halefem a ostatními zajatci míříme s karavanou směrem na jihozápad. Vedle mě jel zrádný chabír a když viděl, že jsem při vědomí, začal se mi pošklebovat.
1: Je s tebou konec, hrdino. Uvidíme, jak si poradíš s tekutým pískem. Hodím tě totiž do jezera zkázy.
0: Dělal jsem, že ho neslyším a upřeně jsem pozoroval na nebi obláček jako pavučinku, který se rychle zvětšoval a temněl. Hned jsem věděl, kolik uhodilo. Písečná bouře přišla v zápětí. Pomyšlení, že na mě spoutaného padne v bouři velbloud, mi dodalo takovou sílu, že jsem zpřetrhal pouta. Rychle jsem dojel nic netušícího zrádného chabíra, chytil jsem ho levičkou kolem pasu a strhl ho k sobě. Pravičkou jsem vytáhl nůž z jeho opasku a srazil jsem ho k zemi. Sotva jsem osvobodil Halefa a ostatní, písečná bouře udeřila plnou silou. Můj velbloud ulehl. Vklouzl jsem tedy mezi něj a balvan, který tam byl. Strčil jsem si cípka zajky do úst a šátek turbanu si omázal kolem hlavy.
2: Sidi, slyšíte mě? Probuďte se, Sidi, je po bouři. Podejte mi ruku, pomohu vám vstát.
1: Děkuji ti, Halefe. Ani se mi moc vstávat nechce, bolí mě celé tělo.
2: Aby ne, Sidi, vždyť na vás ležela pyramida písku.
1: A co Tarkijové?
2: Ti teď mají jiné starosti. V bouři se totiž ztratil šejkův syn.
3: Využili jsme s Halefem zmatku, pozháněli pohaněče, velbloudy i zboží. Takže karavana je připravena na cestu do Maruku. Čekáme na váš povel, emíre.
2: Dokonce jsme našli i vaše pušky.
1: Opravdu? Teď mohou Targijové přijít. Dostane se jim patřičného přivítání.
3: Však už jedou. A v čele sám šejk. Ale nezdá se, že by měli nepřátelské úmysly.
4: Nestřílejte! Mír! Mír! Emíre, nepřicházím jako nepřítel, ale jako prosebník. Jen ty nám můžeš pomoci.
1: Rád, bude-li to v mých silách.
4: Nasedni a rychle pojeď se mnou. Bouře zahnala mého syna Chalobu i s nosítky do jezera zkázy. Volá tebe, emíre.
1: Dobrá, veď mě tedy, šejku, ale rychle. Každá minuta je drahá. 20 metrů od břehu ležela v tekutém písku nosítka, na nich seděl Chalaba a zoufale mě prosil o pomoc. Z plátna a z bambusových tyčí jsme rychle udělali jakýsi bor. Targijové ho položili na jezero a já se na něj opatrně vplazil. Pak mě odstrčili od břehu. Pomalu jsem se blížil k chlapci. Byl jsem často v životě v nebezpečí, ale nikdy jsem necítil to, co na chatrném boru uprostřed tekuté smrti. Konečně. Promáčený potem a s bušícím srdcem jsem se dostal k nosítkám. Přivázal jsem na ně lano a mužové na břehu nás opatrně přitáhli ke břehu do bezpečí. Targijové jásali, šejk tiskl syna v náručí. Potom přišel ke mně, objal mě a políbil.
4: Emíre, provinili jsme se na tobě. Řekni, čím to můžeme napravit? Žádej, co chceš, všechno ti dáme.
1: Chci tě v skutku o něco požádat a nebude to malá věc.
4: Mluv.
1: Nepohrdej příště cizincem jen proto, že má jinou barvu obličeje. Dobrý člověk zůstane tvým bratrem, i když není tvé rasy. Zlý člověk a zrádce zůstane zlým člověkem a zrádcem, i když se narodí třeba v tvém stanu. Příště suď lidi podle činů, ať jsou to Targijové, Tybové nebo Běloši. Pak teprve budeš velkým šejkem.
4: Tvá slova jsou jako skvostné perly. Budu je střežit v srdci. Uzavřeme teď přátelství podle zákonů pouště. Zachránil jsi mého syna. Ať mezi námi navždycky vládne láska.

Vraždy na Čínském jezeře. Kazeta třetí, stopa druhá. Toto místo mi seslala samo nebesa, neboť, abych vám pravdu řekl, patřím ke schudlé větvi této rodiny. Tady jsem nalezl obživu a střechu nad hlavou a dosti volného času, abych se připravil na druhou literární zkoušku. První dva měsíce šlo všechno dobře. Rada mě každé ráno povolal do své knihovny a asi tak hodinu mi diktoval dopisy nebo mi, když měl náladu, vyprávěl nejrůznější zajímavé historky, které zažil během své dlouhé kariéry. Je velice krátkozraký a tak odtamtud dal odstranit skoro všechen nábytek, aby do něčeho nenarazil. Také si často stěžoval na revmatismus, ale hlavu měl obdivuhodně jasnou. Sám spravoval svůj rozsáhlý pozemkový majetek a spravoval ho velmi dobře. Ale asi tak před 6 měsíci ho v noci zřejmě ranila mrtvice. Najednou začal špatně mluvit a někdy se zdálo, že je úplně vyšinutý. K sobě mě povolal jen jednou, asi před týdnem, a tehdy v prostřed našeho rozhovoru usnul. Někdy také zůstává ve své ložnici nepřetržitě několik dní. Živí se jen čajem a piniovými semínky a pije bylinkové lektvary, které si sám připravuje. Ti staří manželé si myslí, že se pokouší najít elixír nesmrtelnosti. Soudce ti potřásil hlavou. Pak řekl s povzdechem, dožít se tak pokročilého věku není vždy požehnání. Je to pohroma vaše ctihodnosti, zvolal mladý muž. Proto jsem cítil, že musím požádat vaši ctihodnost o radu. Své nemoci navzdory trvá rada na tom, že všechny finanční transakce bude provádět sám. Píše dopisy, které mi neukazuje, má dlouhá jednání s Van i Fanem, to je obchodní podnikatel, s nímž ho před časem seznámil pan Liou Feipo. Nedovoluje mi, abych se jich účastnil, ale mou povinností je vést knihy. Tak jsem si všiml, že se rada v poslední době pustil do fantastických obchodních operací. Prodává rozsáhlé pozemky dobré orné půdy za směšně nízkou cenu. Vyprodává svůj majetek, vaše ctihodnosti, s obrovskou ztrátou. Rodina mě bude činit odpovědným, ale co mohu dělat? Nemohou čekat, že budu dávat jeho excelenci rady, o které nestojí. Soudce chápavě pokýval hlavou. Byl to skutečně delikátní problém. Po chvíli řekl, nebude to ani snadný, ani příjemný úkol, pane Liangu, ale budete muset syna císařského rady o celé záležitosti spravit. Navrhněte mu, aby na pár týdnů přijel, sám pak uvidí, že otec je postižen stařeckou pošetilostí. Zdálo se, že Liang Fena taková představa nepotěšila. Soudci ho bylo líto, byl si dokonale vědom toho, jak nebezpečné je pro chudého příbuzného tak proslulé osobnosti oznámit rodině nevítanou zprávu o hlavě jejich klanu. Řekl, když mi ukážete pár příkladů Radova špatného hospodaření z poslední doby, rád vám napíšu potvrzení, že já, náčelník, jsem se osobně přesvědčil, že císařský rada není už sto spravovat své záležitosti. Mladíkova tvář se rozjasnila. Řekl vděčně, to by byla veliká pomoc vaše ctihodnosti. Mám tu seznam radových transakcí z poslední doby, který jsem si sepsal pro vlastní orientaci. A tady je hlavní účetní kniha z pokyny jeho excelence, které na okraji připsal vlastnoručně. Písmo je drobné vzhledem k jeho krátkozrakosti, ale smysl je docela jasný. Vaše ctihodnost uvidí, že prodávající žádá za tento kus půdy cenu, která je značně pod jeho skutečnou hodnotou. Pravda, kupující platil hotově ve zlatých prutech, ale
Zdálo se, že soud třetí je pohroužen do seznamu, který mu dal Liang. Nevnímal však obsah, hleděl pouze na rukopis. Velice se podobal rukopisu milostných dopisů, které žák z bambusového háje posílal mrtvé tanečnici. Zvedl oči a pravil: vezmu si ten seznam s sebou, abych si ho mohl důkladněji prostudovat. Když ho svinul a uložil do rukávu, řekl: sebevražda kandidáta Chang Hu Piaoa musela být pro vás velká rána. Pro mne? Opáčil Liang Fen udiveně. Vím, že se o tom mluvilo samozřejmě, ale nikdy jsem se s tím nešťastníkem nesetkal. Já v tomto městě téměř nikoho neznám, vaše ctihodnosti. Zřídka, když si někam vyjdu, prakticky jen do Konfuciova chrámu, když se potřebuji podívat do knih v tamnější knihovně. Všechen volný čas věnuji studiu. Ale přesto se si našel chvilku k návštěvě vrbové čtvrti, že? Zeptal se soudce ti chladně. Kdo šíří takové pomluvy? Zvolal pohoršeně Liang Fen. V noci nikam nechodím. Ti staří lidé v domě to mohou dosvědčit. Nemám nejmenší zájem o tyto lehké ženy a ostatně, kde bych u všech všudy vzal peníze na takové výlety. Soudce neodpověděl. Vstal, šel ke dveřím vedoucím do zahrady a zeptal se, měl rada ve zvyku procházet se tady, když se ještě těšil dobrému zdraví? Liang Fen vrhl na soudce kvapný pohled, pak odpověděl, ne, vaše ctihodnosti, tohle je jen zadní zahrada. Ta vrátka na druhé straně vedou do uličky za domem. Hlavní zahrada je na druhé straně celého areálu. Doufám, že vaše ctihodnost nepřikládá víru těm hanebným pověstem o mně. Opravdu si neumím představit, kdo na tom nesejde. Přerušil ho soudce ti. Jak budu mít chvilku, prostuduji váš seznam a dám vám vědět. Mladý muž mu velice děkoval, doprovodil ho na první nádvoří a pomohl mu nasednout do nosítek. Když se soudce ti vrátil do soudní budovy, našel ve své pracovně seržanta Hunga a Tiao Taje, kteří na něho čekali. Hung řekl vzrušeně. Tiao Tai udělal v domě doktora Changa důležitý objev, vaše ctihodnosti. To je vítaná novina, poznamenal soudce, když si sedal za psací stůl. No tak povídej, co si objevil, Tiao Tai. Není toho mnoho, řekl Tiao Tai sebekriticky. S tím hlavním problémem jsme zatím nehnuli. Znovu jsem všechno prohledal kvůli tomu podivnému chlapíkovi, který špehoval vaši ctihodnost ve svatební ložnici a pomáhal mi i Ma Jung, který se vrátil z buddhistického chrámu, ale jako by se po něm země slehla. Nezjistili jsme nic zajímavého ani o tom tesaři Mao Yianovi. Majordom ho povolal 2 dny před svatbou. První den dělal dřevěné pódium pro orchestr a spal ve vrátnici. Druhý den opravil nějaký nábytek a strop svatební ložnice, kam zatékalo. Zase spal u vrátného a další den dopoledne opravil veliký jídelní stůl. Pak trochu pomáhal v kuchyni a když začala hostina, pomáhal služebnictvu vypít zbylé víno. Když šel spát, byl úplně namol. Druhý den ráno bylo objeveno tělo mrtvé nevěsty a Mao tam zůstal ze zvědavosti, dokud se profesor nevrátil z neúspěšného pátrání po svém synovi. Potom majordom viděl, že Mao stojí na ulici a klábosí s rybářem, který našel pás kandidáta Changa. Mao si odnášel svou sekeru a bedínku na nářadí. Po všechny ty dny doktor Chang s Maem nestratil slovo. Pokyny mu dával majordom a ten ho také vyplatil. Tiao Tai
potáhl za svůj krátký knír a pokračoval. Dnes odpoledne, když doktor držel siestu, podíval jsem se na jeho sbírku knih. Našel jsem tam krásný starý spis s ilustracemi o lukostřelbě, který mě velice zaujal. Když jsem ho vracel do knihovny, zahlédl jsem starou knížku, která ležela za ním. Byla to šachová příručka. Celou jsem ji prolistoval a na poslední stránce jsem našel tu úlohu, kterou měla mrtvá tanečnice v rukávu. Skvělé, zvolal soudce ti. Přinesl si tu knihu sebou? Ne, vaše ctihodnosti, myslel jsem, že by profesor začal něco větřit, kdyby zjistil, že zmizela. Nechal jsem dům pod dozorem bratra Má a šel jsem do knihkupectví proti Konfuciovu chrámu a když jsem vysvětlil, co za knihu hledám, knihkupec mi řekl, že má ještě jeden exemplář a hned začal mluvit o té poslední úloze. Řekl, že tu knihu sepsal před 80 lety pradědeček Chan Jung Chana, starý výstředník, kterému zdejší lidé přezdívali Poustevník Chan. Měl pověst velkého znalce šachu a jeho příručku dodnes lidé studují. Už dvě generace milovníků šachů hloubali o poslední úloze, ale nikomu se nepodařilo odhalit její smysl. V knize není žádné vysvětlení, a tak se všeobecně předpokládá, že tiskař do ní přidal poslední stránku omylem. Poustevník Chan zemřel náhle, když byla kniha v tisku, takže neviděl obtah. Koupil jsem tu knihu, aby si ji vaše ctihodnost mohla prohlédnout sama. A podal soudci zažloutlý svazek s oslýma ušima. To je zajímavá historka, zvolal soudce.

chystá v tomhle městě. To je velice zvláštní. Zavrtil hlavou a uložil knihu i volný list do zásuvky. Pak se zeptal seržanta, dozvěděl ses něco dalšího o Liu Feipovi, Chungu? Nic, co by mělo přímý vztah k našim případům, vaše ctihodnosti, odpověděl Chung. Samozřejmě náhlá smrt jeho dcery a zmizení jejího těla, to všechno vyvolalo u sousedů spoustu řečí. Podle nich Liu musel mít předtuchu, že ten sňatek bude nešťastný, a proto se pokoušel zrušit smlouvu. Vypil jsem pohárek vína s nosiči Liouva palankínu ve vinárně na rohu poblíž Liouva sídla. Jeden mi řekl, že Liou je mezi zaměstnanci dosti oblíbený. Je sice přísný až, ale protože je tak často na cestách, mají u něho celkem snadný život. Ale řekl mi jednu moc zvláštní věc. Liou se prý občas cvičí v mizení. V mizení? Zeptal se soudce udiveně. Co tím chtěl ten člověk říct? Inum, řekl Chung. Stalo se prý už několikrát, že když se Liu uchýlil do své knihovny, majordom se ho chtěl na něco zeptat a zašel za ním, ale místnost byla prázdná. Hledal tedy pána po celém domě, ale nikde nebyl k nalezení a nikdo ho neviděl odcházet. A potom v době oběda ho majordom najednou potká na chodbě nebo na zahradě. Když se to stalo poprvé, majordom řekl Liouvi, že ho všude marně hledal, ale Liou se rozhořil a vynadal mu do starých hlupáků, slepých jako štěně. Řekl, že seděl po celou tu dobu v zahradním pavilonu. Později, když se to opakovalo, si majordom už netroufil se o tom byť i jen zmínit. Obávám se, řekl soudce ti, že nosič palankínu krapet přebral. No, a pokud jde o mé dvě návštěvy, které jsem vykonal dnes odpoledne, Han Jung Hans se dal slyšet, že doktor Chang odešel do penze předčasně, protože ho jedna studentka obvinila z přestupku proti mravnosti. Han ujišťuje, že profesor byl nevinný, ale podle jeho názoru jsou všichni význační občané Han Jianu ušlechtilé osobnosti, takže Liouvo obvinění, že doktor Chang přepadl jeho dceru, nemusí být konec konců zase tak nepravděpodobné, jak se nám zdálo na první pohled. A za druhé, císařský rada Liang má synovce, který u něho bydlí, a rukopis tohoto synovce se mi zdá velice podobný rukopisu našeho nepolapitelného žáka z bambusového háje. Podej mi jeden ten dopis. Soudce ti vytáhl z rukávu seznam, který mu dal Liang Fen, a porovnával ho s dopisem, který před něho položil Chung. Pak udeřil pěstí do stolu a popiseně mumlal: ne, narážíme opět na to též, jako vždycky v tomhle zatraceném případě. Zkrátka, není to přesně ono. Podívejte, stejný kaligrafický styl, stejný inkoust a stejný typ štětce. Ale tahy štětcem nejsou stejné, nejsou tak docela stejné. Vrtě hlavou pokračoval a přitom by to všechno tak pěkně do sebe zapadalo. Císařský rada propadl stařecké pošetilosti a kromě starého manželského páru není v tom velikém domě žádné další služebnictvo. A ten chlapík Liang Fen může ze své pracovny do malé zadní zahrádky, kde jsou vrátka do uličky za domem. Ideální situace pro tajné milostné schůzky se ženou zvenčí. Možná, že mrtvá kurtizána trávila svá volná odpoledne právě tam. Mohl se s ní seznámit třeba někde v obchodě. Trvá na tom, že kandidáta Changa nezná, ale
je si moc dobře vědom toho, že si to nemůže

0: ověřit, protože Čang je mrtvý. Figuruje jméno Liang na tom seznamu, který pro tebe profesor sepsal, Chungu? Seržant zavrtěl hlavou. I kdyby měl Liang Fen poměr s mandloňovým květem vaše ctihodnosti, poznamenal Tiao Tai, nemohl ji zabít, protože nebyl ve člunu. A to též platí o doktoru Changovi. Soudce ti skřížil paže na prsou. S bradou na hrudi se trval v hlubokém zamyšlení. Konečně promluvil. Otevřeně přiznávám, že tomu nevidím hlavu ani patu. Vy dva se teď můžete jít najíst, potom se Tiao Tai vrátí do Changova domu a převezme službu od Mažunga. Ty, seržante, řekni cestou písaři, ať mi přinese večerní rýži sem, do pracovny. Dnes večer si znovu přečtu všechny dokumenty týkající se našich dvou případů a podívám se, jestli se dá najít nějaké vodítko. Hněvivě zatahal za svůj knír. Pak dodal. Prozatím naše teorie nevypadají moc slibně. Za prvé, vražda na květinovém člunu. Tanečnice je zavražděna, aby se jí zabránilo informovat mě o chystaném spiknutí. Příležitost měli čtyři lidé. Han, Liou, Su a Wang. Spiknutí má nějakou souvislost s nevyřešenou šachovou úlohou, která je stará pouhých 70 let. Tanečnice měla také tajný milostný poměr, který s vraždou nemá možná vůbec nic společného. Jejím milencem mohl být doktor Chang, který zná literární jméno, jímž byly podepisovány milostné dopisy, nebo Liou Fei Po ze stejného důvodu plus podobnost rukopisů, nebo Liang Fen vzhledem k podobnosti rukopisů a dále proto, že měl skvělou příležitost k milostným schůzkám s ní ve svém bytě. Za druhé, profesor vysoké učenosti, ale pochybné morálky, přepadne svou snachu, která spáchá sebevraždu. Ženich rovněž spáchá sebevraždu. Profesor se snaží pohřbít tělo bez ohledání, ale tesař ho podezírá, protože hovořil s rybářem. Poznamenej si to, Chungu, že musíme najít toho člověka. Načež je tesař pohotově zavražděn zřejmě svou vlastní sekerou a profesor se postará, aby mrtvola nevěsty zmizela beze stopy. A to je všechno. Ale ne, abyste si vy dva začali myslet, že se tu něco chystá, kde pak. Dobrotivá nebesa, nikoliv, toto je ospalé maloměsto a nikdy se tu nic neděje, říká Han Jung Han. No, tak dobrou noc. Kapitola 9. Soudce na mramorové terase obdivuje měsíc. Na noční návštěvě vyslechne podivný příběh. Když soudce ti dovečeřel, řekl písaři, aby mu čaj přinesl na terasu. Soudce pomalu vystoupil po širokém kamenném schodišti a usadil se v pohodlném křesle. Chladný večerní vánek vymetl mraky. Měsíc v úplňku vrhal svou tajemnou záři na rozlehlou jezerní hladinu. Písař v prstěných střevících zmizel bez nejmenšího hluku. Soudce na prostorné terase zcela osaměl. Spokojeně vydechl a uvolnil si oděv, opřel se a vzhlédl k měsíci. Pokusil se zopakovat si události posledních dvou dnů. Ke své nelibosti pak shledal, že není sto soustředit své myšlenky, před jeho duchovním zrakem se střídaly nesouvislé obrazy. Tvář mrtvé kurtizány zírající na něho z podvodní hladiny, příšerně znetvořená hlava zavražděného tesaře, strhaná tvář muže v okně svatební ložnice, to všechno se střídalo na pořád ve zběsilém sledu. Soudce ti se netrpělivě zvedl, došel ke kamennému zábradlí a zůstal tam stát. Město pod ním žilo čilým ruchem, k jeho sluchu vzdáleně doléhal hluk stržiště před Konfuciovým chrámem. Bylo to jeho město a v něm tisíce lidí svěřených do jeho péče. Avšak kolem obcházejí podlí vrahové a chystají kdo ví jaké nové zločiny. A on, náčelník, není schopen je zastavit. Krajně rozmrzen začal soudce přecházet po terase s rukama za zády. Náhle se zastavil. Chvíli přemýšlel, pak se obrátil a spěchal z terasy. V prázdné pracovně otevřel krabici s různými odloženými kusy šatstva. Vybral si staré, potrhané šaty z vybledlé modré bavlny. Oblékl se do tohoto pochybného roucha a na ně si navlékl starou záplatovanou kazajku, kterou přitáhl k tělu provazem obtočeným kolem pasu. Odložil tylovou čapku, uvolnil si vlasy svázané na temeni do uzlu a ovázal je kusem špinavého hadru. Do rukávu si uložil dvě šňůrky drobných mincí. Vyšel ven a po špičkách přešel temné nádvoří. Soudní areál opustil boční brankou. V úzké uličce sebral hrst prachu a zašpinil si vous i licousy. Pak přešel ulici a pustil se po schodech dolů do města. Na tržišti se záhy ocitl uprostřed rušného davu. Lokty se propracoval k pouličnímu stánku a koupil si olejový koláč upečený na žluklém tuku. Přiměl se k tomu, aby si kus ukousil a tuk rozmazal po kníru a po tvářích. Bezcílně přecházel jsem a tam a snažil se navázat známost s některými z tuláků, kteří tu obcházeli, ale zdálo se, že tady se každý zajímá jen o to svoje. Pokusil se navázat hovor s prodavačem masových kuliček, ale dřív, než otevřel ústa, muž mu vtiskl do ruky měďák a pospíchal dál a čile vyvolával: nejlepší kuličky, jen kus za 5 měďáků. Soudce ti si řekl, že větší příležitost navázat kontakt s podsvětím může poskytnout levná jídelna. Zašel do úzké boční ulice, kde viděl červenou lucernu zvoucí na teplé nudle. Stáhl k jedné straně špinavý závěs ve dveřích. Přivítal ho pach rozpáleného tuku a levné kořalky. U dřevěných stolů sedělo asi tucet kulíů a hlučně a hltavě polikali své nudle. Soudce ti se posadil na lavici za rohový stůl. Přistoupil k němu umoloušaný číšník a soudce si objednal misku nudlí. Znal způsoby podsvětí, takže žargonem mluvil plynně, ale přesto na něho číšník podezíravě pohlédl. Odkud tak můžeš být, cizinče? Zeptal se nevrle. Soudce si zaraženě uvědomil, že nepočítal s tím, že v takovém malém uzavřeném společenství je každý cizí člověk nápadný. Pospíšil si s odpovědí. Zrovna dnes odpoledne jsem přišel z Tiangpi, ale co je ti vlastně potom? Dej sem moje nudle a já ti dám moje měďáky. Padej a pohni kostrou. Muž pokrčil rameny a křikl objednávku dozadu do kuchyně. Náhle čísí ruka hrubě odhrnula závěs ve dveřích a dovnitř vstoupili dva muži. První byl hřmotný chlapík v pytlovitých kalhotách, hruď mu zakrývala kazajka bez rukávů, takže dlouhé svalnaté paže byly nahé. Měl téměř trojúhelníkovou tvář s tuhou krátkou bradkou a štětinatý knír. Druhý byl hubený chlapík v záplatovaném šatu. Přes levé oko měl černou náplast, šťouchl do svého společníka a ukázal na soudce. Hned se hnali k jeho stolu a posadili se každý z jedné strany vedle něho. Kdo vás zval k tomuhle stolu, vysičáci? Zavrčel soudce. Troš houbou, mizero, co nám lezeš do rajonu? Zasyčel ten vysokým. Soudce cítil, jak ho špička nože bodá do boku. Jak se k němu jednooký přitiskl, šířil vtíravý pach česneku a zaschlého potu. Řekl záštiplně, na vlastní oči jsem tě viděl, jak si na tržišti schrábnul měďák. To si myslíš, že my žebráci dovolíme, abys žebral na černo a baštěl rejži z naší misky? V okamžiku si soudce uvědomil plný rozsah svého bláznovství. Tím, že provozoval živnost žebráka, aniž se přihlásil k jejich cechu, se vážně provinil proti staletým nepsaným pravidlům. Špička nože dotírala ještě naléhavěji. Dlouhán ho drsně vyzval, pojď ven, tady mají vzadu klidnej dvorek. Oni to nože rozhodnou, jestli máš právo zůstat tady nebo ne. Soudce ti rychle uvažoval. Byl dobrý rohovník a výborný šermíř, ale neměl nejmenší ponětí o tom, jak se v podsvětí bojuje na nože. Odhalit svou totožnost bylo samozřejmě vyloučeno. Raději by zemřel, než by se stal terčem posměchu v celé provincii. Nejlepší by bylo dohnat ty lotry k boji zde a hned. Kuliové se možná do pranice zapojí a tím by se zlepšily jeho vyhlídky. Prudkou ranou poslal jednookého muže k zemi. Zároveň mu vyrazil nůž úderem, který zasadil pohybem pravého lokte dozadu. Ucítil prudkou bolest v boku, ale teď už mohl vyskočit a zasáhnout muže s nožem pěstí do obličeje. Odkopl lavici a oběhl stůl. Popadl stoličku, ulomil jednu nohu a zvedl ji jako štít. S hlasitými kletbami se oba lotři zvedli a hnali se na soudce, teď už otevřeně mávajíce dlouhými noži. Kuliové se obrátili. Ani je nenapadlo zasáhnout dobytky. Spokojeně se usadili a zdarma přihlíželi obratnému boji. Dlouhán s nožem v ruce vyrazil. Soudce ránu odrazil stoličkou a pak vzal dlouhého muže improvizovanou palicí po hlavě. Muže by tě uhnul, když v tom ode dveří někdo hlasitě zvolal sveřepým hlasem, kdo se to tady rve? Příšerně vychrtlý muž s nevelkým hrbem kráčel k ním. Dva darebáci rychle odhodili nože a uklonili se. Starý muž, opírající se oběma rukama o sukovici, stál a zkoumavě na ně hleděl stivýma očima spod šedivého chundlatého obočí. Přestože byl oblečen do starého hnědého šatu s promaštěnou kulatou čepičkou, měl nepochybně autoritativní vzezření. Hledě na muže s chraplavým hlasem řekl kousavě, co to má znamenat, Maolu? Nevíš, že nesnáším, když se ve městě zabijí? Zásada je, že kdo žebrá na černo, má být zabitej, zamumlal Maolu. O tom rozhoduju já, řekl stařec nevrne. Jako hlava cechu žebráků mám svou odpovědnost a neodsoudím chlapa, dokud ho nevyslechnu. Hej, ty, co mi povíš? A chtěl jsem akorát něco zakousnout, než za vámi půjdu, odpověděl soudce ti zachmořeně. Přišel jsem do tohohle zatraceného města před několika hodinama, ale jestli tu člověk nemůže sníst svý nudle v klidu, radši se vrátím, odkud jsem přišel. To je pravda, šéfe, zasáhl teď do hovoru číšník. Zrovna před chvilkou, když jsem s ním mluvil, mi řekl, že přišel z Tiangpej. Šedovousý stařec přemítavě hleděl na soudce a zeptal se, máš nějaký peníze? Soudce vytáhl z rukávu šňůrku drobných. Druhý po ní chňapl s překvapivou rychlostí a pak řekl klidně, vstupní poplatek je půl šňůrky, ale přijímám od tebe celou jako doklad tvý dobrý vůle. K Každý večír přijdeš do hostince u červeného kapra a odevzdáš mi 10% ze svého výdělku. Pak hodil na stůl špinavý kousek dřeva s číslem a jakýmisi kabalistickými znameními a dodal: tohle je tvůj členský doklad. Mnoho štěstí. Dlouhý Lotr na něho vrhl ošklivý pohled. Kdybyste se mě zeptal, spustil. Nezeptal, utrhl se na něho představený žebráku. Nezapomínej, že jsem to byl já, kdo tě k nám vzal, když tě tesařskej cech vyhodil. A vůbec. Co tu vlastně děláš? Bylo mi řečeno, že jsi odešel na ostrov Tří dubů. Maolu zabručil cosi o tom, že se nejdřív musel setkat s jedním přítelem. Jednooký muž řekl potěuchle: s přítelem v sukních. Přišel za svou holkou, ale ta dělala, že je nemocná. Proto má tak bídnou náladu. Maolu zaklal. Pojď, ty blázne, houkl na něho. Oba muži se uklonili svému pánovi a odešli. Soudce ti chtěl vtáhnout Šedobradého do dalšího hovoru, ale ten výtečník o něho ztratil zájem. Obrátil se a číšník ho uctivě vyprovodil až ke dveřím. Soudce zaujal své původní místo. Číšník před něho postavil misku nudlí a pohár a řekl nikoliv nelaskavě: hloupé nedorozumění, bratře, tady ti šéf posílá sklenici vína jen tak zadarmo. Přijď častějc. Soudce ti pokojně spořádal porci nudlí a shledal, že jsou překvapivě chutné. Pomyslel si, že dostal dobrou lekci. Jestli zase někdy půjde do ulic v přestrojení, vybere si roli potulného lékaře nebo věštce, protože ti se zdrží na jednom místě zpravidla jen několik dní a nejsou organizováni v ceších. Když dojedl, všiml si, že rána v boku krvácí. Zaplatil hrstkou měďáků a odešel. Došel do lékárny na tržišti. Pomocník mu vymyl ránu a podotkl: měl štěstí, člověče, pro tentokrát je to jen na povrchu. Doufám, že se do toho druhého strafil lépe. Přilepil ranku olejovou náplastí, soudce zaplatil 5 měďáků a vyšel opět do ulic. Když pomalu stoupal po schodech vedoucích do té ulice, v níž byl soud, obchodníci už nasazovali dřevěné okenice. Ulehčeně si oddechl, když došel na rovnou cestu před soudní budovu. Nejprve si ujistil, že nikdo ze stráží není poblíž, rychle ulici přeběhl a vklouzl do úzké uličky, kde byl postranní vchod. Náhle se zastavil a přitiskl se ke zdi. Před sebou u postranních dveří uviděl postavu celou v černém. Muž se sehnul, zřejmě zkoumal zámek. Soudce zaotřel zrak, aby lépe viděl, co ten člověk dělá. Náhle se muž napřímil a rozhlížel se po uličce. Soudce mu neviděl do tváře, neboť měl hlavu ovázanou černým šátkem. Uviděl soudce a dal se na útěk. Soudce ho 3 skoky dostihl a popedl ho za paži. Pusťte mě, vykřikla černá postava. Budu křičet, jestli mě nepustíte. Soudce je udivně pustil. Byla to žena. Nebojte se, řekl hned. Já jsem od soudu. Kdo jste vy? Žena váhala a pak řekla chvějícím se hlasem: vypadáte jako labka. Byl jsem v přestrojení za zvláštním posláním, řekl soudce popuzeně. Tak řekněte konečně, co tu děláte. Žena odhrnula šátek. Byla to mladá dívka s inteligentní a velice přitažlivou tváří. Řekla, musím mluvit v naléhavé záležitosti s náčelníkem. Tak proč jste se neohlásila u hlavního vchodu? Zeptal se soudce ti. Nikdo ze zaměstnanců se nesmí dozvědět, že jsem byla za náčelníkem, namítlo děvče. Doufala jsem, že upoutám pozornost služebné a že mě odvede do soudcovy soukromé rezidence. Pátravě na něho pohlédla a zeptala se, jak mám poznat, že jste od soudu? Soudce vytáhl z rukávu klíč a odemkl. Řekl stručně, já jsem náčelník, pojďte se mnou. Dívka zalapala po dechu. Přistoupila těsně k němu a naléhavě mu šeptala, já jsem Vrbové Chmíří, dcera Chan Jung Chana, vaše ctihodnosti. Posílá mě můj otec. Byl přepaden a je raněn. Prosí vás, abyste k němu co nejrychleji přišel. Řekl mi, že o tom smí vědět jen vaše ctihodnost a že je to nesmírně důležité. Kdo přepadl vašeho otce? Zeptal se soudce ti úžasle. Byl to vrah mandloňového květu, té kurtizány. Prosím, pojďte se mnou k nám, vaše ctihodnosti. Není to daleko odtud. Soudce zašel dovnitř. Utrhl dvě červené růže z keře, který rostl u zahradní zdi. Pak vyšel zase do uličky, zamkl dveře a podal děvčeti růže. Dejte si je do vlasů, přikázal, a veďte mě. Děvče udělalo, co řekl, a šlo uličkou následováno soudcem, který kráčel několik kroků za ním. Kdyby potkali noční hlídku nebo nějakého pozdního chodce, myslel by si, že si prostitutka vede domů zákazníka. Zakrátko došli k honosné bráně Chanova sídla, spěšně obešla dům a zastavila se u dveří do kuchyně. Otevřela je malým klíčem, který vytáhla ze zánětří, a vešla dovnitř, těsně následovaná soudcem. Prošli zahrádkou k postraní budově. Vrbové Chmíří otevřela dveře a naznačila soudci, aby vešel. Téměř celou zadní stěnu malé, avšak luxusně zařízené místnosti zabíralo široké a vysoké lůžko z vyřezávaného santalového dřeva. Na lůžku spočíval mezi mnoha velkými hedvábnými polštáři Chan a světlo stříbrné svíce na čajovém stolku u okna ozařovalo jeho bledou, strhanou tvář. Když uviděl soudce v nezvyklém oděvu, zděšeně vykřikl a chtěl vstát. Soudce tím mu rychle řekl, nebojte se, to jsem já, náčelník. Kde jste raněn? Srazila ho rána do spánku, vaše ctihodnosti, řekla Vrbové Chmíří. Když si soudce sedl na taburet vedle lůžka, šla k čajovému stolku a vzala z mísy s horkou vodou ručník. Otřela jim otci tvář a pak ukázala na pravý spánek. Soudce ti se naklonil a viděl, že je tam skutečně ošklivá, temně modrá podlitina. Vrbové Chmíří k ní znovu opatrně přiložila horký ručník. Teď, když odložila černý plášť, soudce viděl, že je to opravdu velice elegantní a přitažlivá dívka. Úzkostlivý pohled, který vrhla na otce, svědčil o tom, že ho má velice ráda. Chan hleděl na soudce doširoka otevřenýma, ustrašenýma očima. Byl to úplně jiný člověk, než ten, s nímž soudce mluvil odpoledne. Veškerá nadutost byla ta tam. Pod kalnýma očima měl váčky a kolem úst rýhy svědčící o prožitém vypětí. Šeptal chraplavě, jsem vaší ctihodnosti velice vděčný, že přišla. Dnes večer mě někdo unesl, vaše ctihodnosti. Pln úzkosti se zahleděl na okno a na dveře a pak dodal tiše. Byl to bílý lotos. Soudce ti se na taburetu napřímil. Bílý lotos? zvolal nevěřícně. Naprostý nesmysl. Tato sekta byla vymýcena před dobrými 20 lety. Chan zvolna zavrtil hlavou. Vrbové chmíří šla ke stolu připravit čaj. Soudce vrhl na svého hostitele tvrdý a obezřelý pohled. Bílý lotos bylo celostátní spiknutí, jehož cílem bylo svrhnout císařskou rodinu. V jeho čele stálo několik nespokojených vysokých úředníků, kteří tvrdili, že je nebesa obdařila nadpřirozenými schopnostmi a pomocí určitých znamení jim zjevila, že je na čase odejmout císařské rodině mandát a že by měli založit novou dynastii. Do této tajné společnosti tehdy vstoupilo mnoho přespříliš ctižádostivých a špatných úředníků, vůdců lupičských band, vojenských zběhů a bývalých trestanců, takže měla pobočky po celé říši. Ale její proradné plány vyšly najevo a úřady energickými opatřeními udusily spiknutí v zárodku. Vůdcové byli popraveni a s nimi celé jejich rodiny, všichni členové byli nemilosrdně souzeni a zabiti. Ačkoliv se to všechno odehrálo za předešlé vlády, pokus o vzpouru otřásl celým císařstvím do základu a dosud se málo kdo odváží vyslovit toto nebezpečné, děsivé jméno. Ale soudce nikdy neslyšel, že by se někdo toto protidynastické hnutí pokoušel oživit. Pokrčil rameny a řekl: tak mi povězte, co se stalo. Vrbové chmíří podala soudci šálek čaje a další přinesla otci. Chan se dychtivě napil a začal vyprávět. Po večeři jsem si vyšel na malou procházku před buddhistický chrám, abych se osvěžil večerním vánkem.
1: Nic mi nedělalo tak dobře, jako trhat lístky a takhle ukázat, kam si kdo má sednout. Už ve obecní škole jsem dělal panu učiteli zasedací pořádky. Ale za protektorátu se mi stala událost, kterou jsem nazval podivnou. Takovej biletářský šotek se mi posadil na záda a zrovna při žurnále, když hlas hlásil, že nad Dortmundem bylo sestřeleno 88 nepřátelských letadel a pohřešuje se jedno vlastní, tak ten šotek laškovnej mi našeptal a já jsem řekl hlasitě: vždyť ono se možná ještě vrátí. Tak mi ten můj hlas připadl jako cizí, že jsem hned rozsvítil a prosil jsem diváky žurnálu, aby se přiznali. S ostatníma biletářema jsem chodil, ale nikdo se nepřiznal. A tak jsme z moci úřední, a tu moc jsme měli, prohlásili představení za skončený, vstupný i na hlavní film propadlý a aby za trest šli lidi domů. Ale pořádným biletářem jsem se stal až potom, kdy jsem trhal vstupenky v Čásku. Tam jsem dostal možnost být tak trochu pořadatelem. Nejen uvádět na sedadlo, ale i kontrolovat, jestli se divák nedívá na film ještě jednou, podruhý. A tady jsem si teprve medil. Tady jsem teprve na konci šichty litoval, že už je konec. Tak pěkný to bylo. Hned vzít za rameno toho, kdo se začíná dívat ještě jednou, kdo tedy začíná okrádat Čásek. A já jsem se jen podíval a každý už podle pohledu viděl, že jsem pořadatel. A potom, když bývala pauza, tak já jsem otevřel závěsy. Otevřel jsem okna, aby biográfek vyvětral. A zatímco odcházeli diváci, kteří už všecko viděli, osobně jsem zádama a rozpřaženýma rukama držel dveře, za kterýma stáli už další diváci. A teprve, když zmizel střevíc posledního, otevřel jsem létací dveře a trhal první lístky dalších příchozích. Ale očima jsem už kontroloval, kdo ze sedících už viděl jistou část Čásku a kdy jeho vstupenka přestává platit. Taky jsem neměl rád, když se mládež při žurnále bavila, protože já jsem se cítil pořadatelem každého představení, tedy zodpovědnou osobou. A proto jsem se nakláněl nad řadama a volal: zmlkněte, nebo nás zavřou. A můj hlas měl tu sílu, že nastalo ticho. Ale já jsem nevěřil. Stál jsem u první řady a díval se na ty obličeje, jestli se dívají opravdu na plátno, a přitom jsem uváděl další návštěvníky. Někdy jsem poručil, aby si celé řady přesedly, abych diváka posadil tam, kde jsem ho v tom zasedacím pořádku potřeboval mít. Ze svých peněz jsem koupil rozstřikovač a o pauzách jsem stříkal nad hlavama vonavý silice. A tak jsem se stal řádným biletářem jen proto, že jsem se současně cítil i pořadatelem. Proto jsem taky byl povýšenej a stal jsem se uvaděčem v divadlech první třídy, na koncertech, veřejných akademiích. A tu samou metodu jsem uplatňoval i doma, v rodině. Jediný člověk, s kterým jsem kamarádil, byl můj švára, který dával razítka na pasy do ciziny a se kterým jsme často chodívali do restaurací, když jsme měli volno, a bavili se tím, že já jsem dělal zasedací pořádek v té restauraci a říkal jsem švárovi, kdo do té restaurace patří a koho bych vyhodil, koho bych kam posadil a koho bych vyvedl, když už měl dost, a nebo kdo se napil a přiopil jinde, ale do téhle restaurace se šel dorazit nebo dělat incidenty. A můj švára, ten zase jen seděl a díval se na přicházející hosty a říkal mi tiše, tomu bych dal razítko na pas do ciziny a tomu bych nedal. Švára, ten třídil občany na ty, který by do ciziny pustil a který by do ciziny nepustil. Můj švára taky, ač mu do toho už nic nebylo, taky se cítil pořadatelem zájezdů do ciziny. A taky do poslední chvíle zkoumal, jestli dal to razítko správně. A tak už dvakrát odstartovalo letadlo i s mým švárou a potom byl internovaný v tom městě, kde ten aeroplán přistál. Jednou ve Vídni a podruhý v Paříži. Ovšem švárům zase oklamával taky takovej laškovnej šotek. Kolikrát švára byl z toho oslněnej, protože okom tvrdil, že je správný, že mu dal razítko do ciziny, ten tam vostal. A o kom pochyboval, že se vrátí, tak ten se k všeobecnému překvapení vrátil. Tak já jsem předevčírem dělal uvaděče na ledeburských terasách. Hráli tam tragédii, ve který nakonec Maur Otelo morduje svou ženu v posteli. Na tohle se dívali nejen ty, kteří si zaplatili, ale z otevřených oken baráků i ti, kteří neplatili. Já jsem tam osobně šel, abych jim prodal aspoň lístky k stání, ale zavřeli barák. A já jsem si přinesl žebřík, ale jak jsem přelízal, tak jsem přepadl dolů na ruce, div jsem si je nevyvrátil. A koukám, ty dveře byly najednou otevřený. Tak jsem vyšel k žebříku, ale zase někdo zabouchl a slyšel jsem zámek, jak zamyká na dva západy. A já jsem tloukl, protože jsem tam nechal na zemi celý blok vstupenek, ale ty už jsem nedostal. A aby se mi nesmáli, tak jsem musel zaplatit celou 50 vstupenek k stání a dostal jsem pochvalu. Ale na konci, jak škrtí ten ušlechtilej Maur svoji ženu Desdemonu, tak v prvním patře toho přilehlýho domu se začala škrtit i ta partaj. Tak se škrtili, že ta ženská vypadla z okna zrovna v ten čas, kdy Maur doškrtil Desdemonu. A lidi vstávali, protože mysleli, že mají vidění. Marně jsem je tišil. A potom jsem šel a z moci úřední jsem vylezl na žebřík a kladl jsem prst na ústa a do dvora jsem, jako řádnej biletář, šeptal psst. Ale ta ženská tam ležela a měla přeražený nohy a brečela. A já jsem se díval do toho dvorka a ze žebříku do dvora ledeburských teras. Houby jsem se měl starat o tu přeraženou ženskou, hlavně aby se ze stanoviska řádného pořadatele dohrála ta tragédie. Až potom jsem slezl, když se ozval potlesk. Kdy ten, kdo hrál Maura, byl zalitej slzama a vstal jako mrtvej, aby se poděkoval. Tak pak jsme zasunuli tu přeraženou ze dvorka do sanitky A já poprvně, jako bych si vyndal nějaký tampóny z ucha, slyšel jsem ten potlesk z teras a ty slzy a ten nářek manžela a tý ženský nějak současně. A vedle sebe jsem to slyšel. Slyšel jsem a hrálo a ladilo mi i vrzání sklápěcích sedadel, vrzání oken, jak se v baráku vykláněly partaje, hovory na obou stranách zdi a všecko mi najednou připadalo tak zvláštní, že jsem si myslel, že mě obludil biletářský šotek. Ale ono to pokračovalo i včera, kdy jsem trhal lístky a uváděl na kvarteto zadumaný posluchače. Na kvarteta chodějí vybraný posluchači, ustaraný a zbědovaný obličeje. Mladý dívky, na kterých je hned poznat, že z takového kvarteta přijdou domů s outěžkama, protože pravý kvarteto dělá člověka bezbranným. A když kvarteto na ledeburských terasách začalo, posadil jsem se až nahoře na posledním schodišti vzadu na pískovcovou zítku, vedle mě byly sochy, přehodil jsem si nohu přes koleno a bradu jsem položil do dlaně. A sledoval jsem ten zápas nástrojů. Já jsem vždycky měl dojem, že pravý kvarteto, to je takový souboj, někdy až hospodská rvačka, hádka na tržišti, boj na život a na smrt. Za ta léta jsem se naučil vidět v kvartetu příběhy a události, abych se nějak bavil, aniž bych spustil oči z řad diváků a věděl, kdyby někdo omdlel nebo rušil. Ale dneska, když kvarteto šlo ke konci a opravdu se zdálo, že čelo to prohraje na celý čáře, tak mu housle voškrabávaly kosti a tak si z něj dělali ouchcapky. Ostatně první housle to možná nakonec vyhrajou vůbec, protože se držejí jen tak stranou, jakože když se tři perou, tak ten čtvrtý se směje. To bylo vidět na posluchačích, skoro všichni byli o moc menší, schrbili se, drželi si dásně, jako by je bolely zuby. A pak se v první řadě zvedl človíček a couval mezi sedadly. Pořád couval. Poznal jsem hned ze zkušenosti, že to je nějaký venkovský, že mu asi pojede poslední autobus nebo vlak. A já, jako pořádnej biletář a pořadatel, jsem viděl a věděl, že takhle, jak bude couvat, že musí zavadit nakonec s kramflekem o hranu nízkýho bazínku s rybičkama a lekníny a pospátku padnout do vody. A nutně rušit posluchače a kvarteto jako takový, tedy že se musím rychle svíst z pískovcový balustrády a v poslední chvíli vzít posluchače za rameno a vlídně jej odvést k východu. Ale biletářský šotek mi našeptal, nech to a dívej se, co to bude dělat. A zvedl jsem hlavu a do toho kvarteta se mi zapojilo i vrčení aeroplánu s barevnýma světlama na křídlech. A do toho jsem slyšel i cinkání tramvají. A všecko mi to začalo tvořit nějakou symfonii. A pak jsem se podíval dolů. A v pořádku, posluchač už byl několik metrů před bazínkem a ostatní posluchači se zdáli mrtví, tolik pro ně platila věta ze včerejšího Otela, hle na ty pokosené na tom poli. A pak zavadil kramflek a přihrblý posluchač přepadl pospátku. Jeho tělíčko se zrcadlilo v hladině. Pak vteřinku byl stočený jako tělíčko dítěte v lůně matčině. Mám doma obrázky v domácím lékaři. A potom to šplouchlo a posluchač zmizel a pak se vynořil a byl ověšený listama leknínu. Měl ty dva lupeny na rameni jako generálský epolety a crčela z něj voda. A jak tam tak stál, popás, rozepnul si kabát a vypadla mu z vesty mrňavá zlatá rybička. A posluchači z nejbližších řad u bazínku se odtahovali. Někteří i vyběhli po schodech až ke mně, aby to nebylo na ně ten skandál. Aby si někdo nemyslil, že toho v jezírku přivedl na kvartet on, že to je dokonce jeho příbuzný. A slyšel jsem, jak se kvarteto zvolna rozlízá. Jak dokonce to čelo, který asi to mělo prohrát, tak schválně se podílí na všeobecným zmatku. A pořadatelé tahali toho posluchače z jezírka. A někdo se smál, ale mě nic nevadilo. I to, že dva hudebníci přestali hrát, ten první houslista se nedočkal vítězství a rozběhl se uličkou mezi řadami sedadel a jak pořadatelé vytahovali za kalhoty toho mokrého posluchače, doběhl a právě když mu vyšponovali kalhoty, první houslista přetáhl smyčcem toho rušitele koncertu dvakrát, třikrát. Mlasklo to, jako když plesknete osrdím o vrata. A já jsem byl napjatý. Klepal jsem se, jak to bylo všecko krásný, překrásný. Několik posluchačů tlouklo pěstičkama do zdi, padala omítka, jiní škrábali nechtama, jako by chtěli vylíst nahoru, ale mě to všechno ladilo, až mi srdce zavilo radostí. Já vás nechtěl rušit, řekl ten posluchač. Já jsem pospíchal na vlak. A já jsem potom šel domů. Zblbaný tím vším, co se se mnou stalo. Když jsem odmykal, ladil mi i cinkot klíčů. Dokonce mi ladilo se vším i to, že dcera nebyla ještě doma.

Dělat řádného biletáře ve Valštejnské zahradě, to není jen tak. Tady dochází k řadě kompetenčních konfliktů, protože Valštejnskou zahradu dělí od pivovaru svatého Tomáše jen vysoká zeď, přes kterou přelíst, to není taky jen tak. Ale vysoká zeď nevadí hudbě nástrojů a hovoru. To bývá jako s uděláním nápor na nervy pořádného pořadatele, když symfonický orchestr hlavního města Prahy pod taktovkou doktora Smetáčka má zrovna ten samej večer jako na druhé straně zdi pošumavská dechovka pana Polaty. To potom dochází ke kompetenčním sporům, protože každá strana má dojem, že ji ruší ta druhá. Já, protože jsem trhal a uváděl vždycky jen na elitních představeních ve Valštejnské zahradě, tak jsem nemohl Tomášovskou zahradu ani cejtit. Jen jsem uslyšel dechovku, už se mi zvedal žaludek. No, za to můj švára, to byl takovej prostý člověk, i když dával razítka na pasy, tak holdoval nezřízeně pivu a světským zábavám. Takže to bylo správný, že Valštejn dal postavit tak vysokou zeď, jako by napřed věděl, že český národ bude rozdělený. Ovšem, já jsem rozdělený nebyl. Já jsem nekompromisně stál na symfonické hudbě a často jsem se přistihl při koncertě, jak beru v duchu žebřík a lezu přes plot a mám takovou sílu, že všechny hosty a celou kapelu zbiju do bezvědomí. Takový ušlechtilý pojetí jsem mýval až do dneška, když už jsem v kříži cítil, že jsem obrátil kormidlo svýho smýšlení a že dneska určitě k něčemu dojde. Taky když přišel dirigent a zaťukal proutkem na svůj pult a obecenstvo stichlo, ozvala se dechovka pana Polaty s ryčným kvapíkem. A hudebníci se bolestně podívali do šumících korun prastarých stromů. A potom už se nedalo nic dělat, než si to rozdat s hudbou pana Polaty. Teď zase symfonický orchestr města Prahy začne strkat svůj rypák do kvetoucí zahrady pivovaru svatého Tomáše. A tak začala patetická symfonie. Dirigent ji kormidloval jak velekněz. Ale já jsem slyšel dechovku pana Polaty ne jako nepřítele, ale jako spojence. Propojovala se mi ta dechovka s patetickou, jako by to bylo jedno těleso, jako by jedno patřilo ke druhýmu, jako by to bylo od jednoho autora. A v duchu jsem si prvně představoval, jak tam na druhé straně jsou taky lidi, ne nějací vandalové, ale lidi, kteří si po svým žijou pivečku a dechovce, že ji asi mají tak rádi jako já, symfonický orchestr hlavního města Prahy, že tedy si navzájem překážíme, nejen oni nám. A tak jsem slyšel, jak oblíbený valčík od Waldteufla Krasobruslaři přelízá přes plot a dává si pusinku s patetickou a nikdo tomu nemůže zabránit. A když, tak to znamená zrušit jedno na úkor druhýho. A nebo tak jako já, naučit se poslouchat všecko současně. Ale k tomu musí mít člověk trpělivost. Ač jindy jsem stál a opíral jsem se o široký kmen stromu, dneska jsem zvolna zalezl do stínu pod obrovský větve, až k samý zdi jsem se dostal. A tam jsem zavadil o člověka, který pěstičkou tloukl do zdi a zase přiložil ucho ke stěně. Přiložil jsem ucho taky a slyšel jsem, jak botičky a bodky skřípají v písku parketu pivovaru. Slyšel jsem i supění tančících, i hovor a nad tím se rozevíral a všechno přikrýval strom dechovky. A já jsem pocítil hroznou touhu, teďka a ne jindy, se podívat ze zdi tam na druhou stranu dolů. Nikdy jsem takovou touhu neměl, ale tady jsem tak zatoužil
až jsem si vzpomněl, že ve voliéře jsou žebříky. A tak jsem otevřel drátěná dvířka, kde se dřív chovaly supy a vorly, ale kde už nebyl drátěný strop, kde ale stály tři žebříky. A vylezl jsem tichounce, za zády mi šplounalo adagio con moto, ale tam, kam jsem lezl, špricl za špriclem, tam bylo víc světla a víc i hudby. Stromy položily větve na samou zeď, ale já jsem rozhrnul větvový a koukal jsem se tam na druhou stranu. Vždyť jsem si tam mohl zajít, ale dneska to bylo jinačí. Dneska jsem to viděl přes patetickou symfonii a šel jsem se podívat na druhou půlku novýho mne. Odkud jak průvan se táhly tóny mosazných nástrojů a vůně piva a vůně ženských a ještě špricl a tady jsem to viděl. Zdálo se mi, že je to stejný jako s kvartetem. Větvičkami a mezilistím jsem viděl ve žlutým světle samý čtverce ubrusů a na těch ubrusech sklenice s pivem. Viděl jsem čtverec tanečního parketu a mezi tím se pohybovali černobíle oblečení lidé. Prsaté ženské vířily v kole, jednu ruku měli volnou a druhou se drželi za krk tanečníka a otáčeli se a měli rumněný tváře. Muští je drželi v pase, nebo tanečnicím kladli obličej na líce, jako by ti tančící pili jeden druhýmu dech. A potom jsem viděl, jak uprostřed zahrady stojí krásná ženská. A kolem ní jsou čtyři muští, snad krejčí, mají centimetr a proměřují ji v pase. A potom přes poprsí, kolem dokola a každý prs zvlášť, jako by volili královny krásného poprsí. Jeden z těch mužských měl krejčovskou křídu a kreslil po těle ty ženský čáry. Nějaký čáry klasický krásy. Pokreslil jí černý taneční šaty tam, kde vespod byly ty klasické osy a poloměry a bůh ví co. Všechno to, co se tady dělo, jsem slyšel, jak je rozpuštěný v hudbě, která za mnou lezla z valštejnský zahrady. Kam jsem se na chvilku podíval, ale tam zase už se držely za tváře a brady, už ta hudba tak lidi oddělávala, že si museli podpírat hlavy. Zatímco tady tanečníci a tanečnice řičeli nadšením, který se řinulo z hudby pana Polaty. A mezi tím chodili zakloněný číšnice, před sebou každá 10 piv, roznášeli a dělali čárky na tácky, a potom krasobruslaři přestali a hudebníci vylejvali z nástrojů močku a tanečnice se nechávali dál objímat a nechávali se vodit na místa. Ruce tanečnic zůstávaly na šíjích těch chlapů v černých šatech. A teď zazněla Adagio Lamentoso patetické symfonie. A několik tanečníků přišlo pod zeď a volali do valčeňské zahrady: jděte do háje s tím vaším Beethovenem, Mozarti sakramenský, kazi světi! A na zeď vystoupil z naší voliéry ten mužík, zatáhl mě za rukáv a řekl mi: to jste pořadatel, proč nezakročíte? Ale já koukám, můj švára seděl v tomášský zahradě u stolu, na kterým byly dva talíře a kde se u vchodu vybíralo. A můj švára se jistě bavil tím, že rozlišoval tanečníky na ty, který by pustil do ciziny a který by do ciziny nepustil. Ale teď jsem to viděl. Kolem dokola zahrady byl klášter. A ten klášter byl proměněný na nějaký domov důchodců, ženský domov. A v prvním a druhém patře v každém okně byly ženský lesklý oči. Všecky oči těch stařence dívaly dolů na jedno místo. Dívaly se na tu královnu obrovských poprsí, dívaly se horečně na ty mužské ruce, jak měřili a zapisovali. A podíval jsem se dolů a teď mi to došlo. Tady byla ta pořádná hudba. Proto všecky ženský tam dole tak tancovali.
proto se nechávali objímat a proto se procházeli pod stromy a dál nechávali dlaně tanečníkům na šíji. Aby to viděli stařenky, který už ruce dávat nikam nemůžou, už je nikdo takhle neobjímá. A proto se ty oči těch stařenek blištěly a leskly steskem a žárlivostí a zlobou, že tady nejsou zdi dělící symfonickou hudbu oddechovky, ale zdi i mezi lidma. Zdi, který ve skutečnosti jsou víc než zeď, na který jsem seděl a díval se dolů a viděl všecko současně, takže jsem se div nezřítil. A znovu mě tahal ten mužík, abych zakročil, protože dole zase hrozili pěstmi tanečníci a volali na orchestr: jděte do pytle s tím, Ádur! A potom jsem se otočil a viděl jsem, jak po těch třech žebříkách ve voliéře stoupají posluchači symfonie. A potom jsem viděl, jak ze dvora pivovaru přinesli tanečníci žebříky a štafle a jak je opřeli o zeď a stoupali a jeden za druhým se tlačili na zeď, jako je to na obrázcích, jak se dobejval hrad, a už teď vykoukli proti sobě, jako by je dirigoval neznámý dirigent, a už stáli na široký zdi a viděl jsem, jak se vzali do křížku, jak oči plály nenávistí, jak se na zdi začali posluchači rvát. Pak jich několik přepadlo a zřítilo se dolů, ale já jsem už byl někde jinde. Už jsem nemohl dát za pravdu ani těm, ani těmhle pěstím. Utrhl jsem proutek a dirigoval jsem oběma hudbám. Hudba pana Polaty začala hrát Lví silou, Vzletem sokolím, a kelnerky honem odnášely piva. Každou chvíli se mihnul stín padajících těl, ale váš

hudebníci. Lesklé nástroje se míhaly, větvičky sekaly. Bylo to divné, proč trubky a eufónia jdou nejvíc proti sobě, proč se šermuje na zdi klarinety, co chvíli někdo padl dolů. Ale to nevadilo, aby tam dole se nezhlukli ctitelé hudby pana Polaty na jedné straně a na druhé straně ctitelé symfonického orchestru hlavního města Prahy. A hrozili pěstmi a křičeli a dělali místo, aby po žebříku z jedné strany vylezl osobně pan Polata a dirigent Smetáček a rozdali si to i oni. Ale ozvalo se ječení a do dvora pivovaru vjelo auto mlíkařů a do vrat Valštejnského paláce druhé auto mlíkařů, jako by si dali znamení nebo jeli podle mojí taktovky. A potom byl nápor na zdi takový, že mne kdo si chytil a strčil do mne, ale já jsem se ho chytil za kabát. Byl to ctitel hudby pana Polaty a padal dolů do Valštejnské zahrady. A já jsem letěl po hlavě, roztáhl jsem ruce a padl do hudby pana Polaty. Prolomil jsem zhora buben a skulil jsem se do láků slin, které vyklepal trombonista. Esenbáci vyskákali a jako na povel stařenky v prvním a druhém patře otevřeli všechna okna. Po obloze a stěnách a obličejích se myhly stíny tabulek. Takový zvláštní synalý světlo. A já jsem to všecko viděl a všecko slyšel a všecko mi ladilo a všemu jsem přitakal. A stařenky křičely jedna přes druhou a ukazovali kostnatýma rukama a šermovali a řvali: všecky kozatý ženský do kriminálu, ruce usekat, jazyky vytrhnout, nunváře a zvěrokleštiče na ně. A já už byl navždycky špatným biletářem, špatným pořadatelem. Vším tím, co jsem dneska a včera slyšel a viděl, prokopl jsem buben někam na druhou stranu, protože všecko jsem viděl zabalený v jednom velikým prostěradle. A jediný mu švára, blbec, seděl na obrácený židli a prstíčkem kýval a ukazoval a třídil. Tomuhle bych dal pas, tomuhle bych pas nedal. Tohohle bych pustil do ciziny a tohohle bych zas nepustil. A na zdi rvačka dostoupila vrcholu. Celé hrozny rváčů padaly, už jich tam bylo tolik, tak byli do sebe zaklínění, že se rvali a už nevěděli ani proč. A když zhasly lucerny, nevěděli ani s kým. Jen temný pády a nářek. Ale mě všecko ladilo a já jsem byl zachráněný. V jistým smyslu ale i ztracený. Ale asi tohle bude to zachránění.

0: Anonym. Tak si představte, řekl pan Diviš, co se mi tuhle stalo. Já totiž dostávám už po léta takové anonymní dopisy. Jsou asi podle písma, papíru a tak od 3 nebo od 4 lidí. 2 píší na stroji a 2 ručně. Z těch 2 jeden má hrozně bídný pravopis a vůbec dělá docela suterénní dojem. Kdežto druhý píše přímo krasopisně, takovým kresleným, pečlivým rukopisem. Ukrutnou práci mu to musí dát. Proč si ti 4 vybrali zrovna mne, to vám ani nepovím. A do politiky se nepletu, leda, že píšu do novin články o potřebách a úkolech našeho mlékařství a sýrařství. To víte, když je člověk jednou v něčem drobet odborník, tak mu to nedá a musí s tou svou troškou burcovat náš národ, jakož i informovat naši uvědomělou veřejnost a podobně. Nikdy jsem si taky nemyslel, že by návrhy na zvelebení našich sýráren mohly urážet něčí city. Ale člověk nikdy neví. Jeden z mých stálých anonymů je podle všeho řezník nebo uzenář, bojující za zájmy svého stavu. Po každém mém článku mi pošle na stroji psaný dopis, ve kterém mi vytýká, že chci svým sýrem zasmradit naši uvědomělou veřejnost a podlomit síly našeho národa. Druhý anonym, píšící na staré Remingtonce, mi obyčejně oznamuje, že jsem, jak je veřejně známo, za své idiotské články placen milionovými honoráři od jistých zájemců, že jsem si už z těch jidářských peněz koupil 3 velkostatky a chci jenom balamutit náš lid, aby za své krvavé groše chlastal mé sbírané a s tyfózní vodou pančované mléko. Z ručních anonymů ten suterénní píše takové ohavné věci o mé ženě, no, to ani nebudu povídat, ale to je vám příšerné, co někdy je v lidech za zlobu a mrzkost. Asi nějaká lepší panička, která se s námi zná a diktuje ty dopisy své služce nebo pradleně. Konečně ten krasopisný anonym mě hrozivě oslovuje, pane, a žádá kategoricky, abych už dal pokoj se svým mlékem. Národ prý má jiné starosti a po zásluze naloží s těmi, kdo schválně odvracejí jeho pozornost do hmotařského kalu a rozvracejí jeho idealismus. Vy mezi prvními budete viset na lucerně, ohlašuje mi můj krasopisný anonym, až náš lid prohlédne to předivo klamů a hanebných pletich, do kterého jej zaplétají zráci a zaprodanci vám podobní a s vámi spolčení a tak dále. Na tom tak dalece nezáleží, to víte. Anonymní dopisy jsou většinou psány na jedno brdo, jako by byly opisovány z nějakého speciálního tajemníka lásky nebo vzorného korespondenta. Mne spíš zajímalo, kdo to píše. Myslel jsem, asi nějaký přítelíček, který tím pracným způsobem vylévá své osobní city a chce se mi za něco mstít. Zač? Na to jsem nemohl přijít. Ale pravděpodobně to bude někdo, koho znám nebo s kým jsem byl někdy ve styku. Já totiž hrozně nerad píšu dopisy. Proto si myslím, že normální člověk musí mít moc silnou pohnutku, aby si sedl k papíru a napsal někomu psaní. To šlo po léta. Zvláštní je, že v těch posledních vzrušených dobách těm dopisům nápadně přibylo na počtu i na vehemenci. Ten bojovní řezník, či kdo, mi začal tykat a napsal mi: ty prase vypasené, na tebe už mám nabroušený nůž a takové věci. Ten s Remingtonkou se začal podpisovat očistná liga a radil mi, abych se rozloučil se svým velkostatky. To víte, já mám, co se půdy týče, jenom truhlík s pelargoniemi za oknem. Neboť pracující lid prý už vynesl rozsudek nad takovými parazity, jako jsem já. Ty negramotné dopisy o mé ženě byly ještě o poznání surovější. A ten krasopisný anonym mě činil osobně odpovědným za všechno, co se stalo, a končil slovy: prchněte za hranice, vy ničemo, dokud není pozdě. Tentokrát se podpisují furor. To se rozumí, bylo tam toho napsáno víc, ale asi v tomhle energickém stylu. Já myslím, že rozčílené doby zvyšují v lidech psavost a potřebu nějak se projevovat. Jenom jsem se tím víc divil tomu, jak může takový celkem nudný patron, jako jsem já, někoho tak vášnivě zajímat. Asi zatím musí být něco hrozně osobního. Třeba jsem někoho urazil, nebo někomu stojím v cestě. Mnoholí pak člověk ví o svých známých. Jenom víte, je drobet trapné, že se pak člověk dívá na každého, komu podává ruku, s trochou nejistoty. Kamaráde, nejsi to nakonec ty? Tak onehdy k večeru jsem šel hodinku courat po ulicích. Všechno se vypustil z hlavy. A jenom jsem se díval, jak lidé žijí celkem jako kdykoliv jindy v dobách, které nebyly historické. Ani nevím, jak se ta ulice jmenuje. Taková tichá, tamhle někde u Grébovky. Přede mnou pokulhával pomenší člověk v peleríně, měl asi hroznou rýmu, podle toho, jak kašlal, chrchlal a pořád lovil po kapsách smrkáč. Při tom lovení mu vypadla z kapsy obálka. Ale nevěděl to, šel dál. Zvedl jsem jí a kouknu na ní, stojili za to, abych s ní toho člověka honil. Byla na ní má adresa. A byla psána tím pečlivě kresleným rukopisem mého čtvrtého anonyma. Tak já přidám do krku a volám: hej, pane, není tohle váš dopis? Člověk v peleríně se zastavil a hmatá si po kapsách. Ukažte, řekl. Jo, to je můj dopis. Mockrát děkuju, pane. Děkuju uctivě. Já vám zůstal stát, jako by do mne hrom uhodil. Víte, já mám paměť pro tváře, ale toho člověka jsem jakživ neviděl. Takový vám to byl titěrka, příčerně špinavý límec, dole roztřepané kalhoty, místo kravaty křivý úzel. No, bída. Ohryzek mu skáče po krku, slzavé oči, na tváři tuková boule a ještě ke všemu má jednu nohu nějak špatnou. Děkuju uctivě, pane, řekl s dojemnou zdvořilostí a starosvětsky hluboko smekl. Velice laskav. Ještě jednou zamával kloboukem a belhal se s jakousi zvláštní důstojností dál. Já vám řeknu, zůstal jsem stát a koukal jsem za ním s otevřenou hubou. Tak tohle je můj anonym? Někdo, koho jsem v životě nepotkal a komu jsem nikdy nic neudělal? A ten člověk mi píše a ještě to posílá potrubní poštou. Pro Krista pána, jak já k tomu přijdu? A jak k tomu přijde on? Já myslel, Bůh ví, jaký tajný nepřítel a zatím... Vždyť to toho chudáka ještě stojí peníze. Chtěl jsem se za ním rozběhnout a uhodit na něho, kdo je. Ale nějak jsem nemohl. Otočil jsem se na patě a loudal jsem se zpátky. Víte, mně ho bylo najednou strašně líto. myslel jsem si, když ho to těší, ale aspoň to porto, kdyby trouba neplatil. Měl jsem mu říct, člověče, můžete mi to posílat nevyplaceně. Dávám to tolik kreslení a ještě si děláte takovou škodu. Ráno na to jsem ten dopis dostal potrubní poštou, ještě umazaný od toho, jak spadl na mokrý chodník. Byly tam hrozné věci. Postavit mě ke zdi, pověsit na akát a já nevím, co ještě. Jenže mě z toho bylo jen smutno. Víte, takový je to ubožák, ten člověk. Jak se ten chuděra musí žrát, jen si to představte, jaký to musí být zlý a divný život.
1: Ach, pryč, a pryč je všecko.

0: Ach, povězte nám to, řekla Jane. Já mám hrozně ráda duchařské historky.
1: Tedy, plukovník Bentry zaváhal. Nikdy jsem moc nevěřil v nadpřirozené síly, ale tohle... Myslím, že nikdo z vás nezná George Pritcharda. Je to jeden z nejlepších lidí. Jeho žena... No, co, teď už je chudák mrtvá. Řeknu o ní jen tohle. George s ní neměl lehký život, dokud tu byla. Byla napolo invalidní, myslím, že jí něco opravdu bylo. Ale ať to bylo cokoliv, dovedla toho, jak se patří využít. Byla rozmarná, náročná, nerozumná. Naříkala si od rána do večera. Nevím přesně, jak celá ta věc začala. George to jasně nepověděl. Dohaduju se, že paní Pritchardová měla vždycky slabost pro kartářky, vykladačky z ruky, jasnovidky, prostě pro takové věci. Měla ošetřovatelku, starší ženu, která měla zkušenost v jednání s nervovými pacienty a uměla s nimi jednat taktně. Sestra Koplingová byla podle George slušná ženská a dalo se s ní rozumně mluvit. Snášela křiky a nervové záchvaty paní Pritchardové s naprostou lhostejností. George a sestra se u nemocné střídali. Ten den, o kterém mluvím, řekla sestra Koplingová, paní Pritchardová nás dneska žádného nebude postrádat. Bude mít mnohem zajímavější společnost, než jsme my. Zaridu, kvalifikovanou znalkyni budoucnosti. Ach, bože, zastenal George, to je nějaká nová, ne? Úplně nová. Mám dojem, že ji poslala má předchůdkyně, sestra Carstersová. Paní Pritchardová ji ještě neviděla. Poručila mi, abych ji napsala a stanovila schůzku na dnes odpoledne. No, tak se aspoň dostanu na golf, řekl George. Když se vrátil domů, našel manželku ve stavu velkého rozrušení. Ležela jako obvykle na lehátku, v ruce měla lahvičku s vonnou solí a chvíle mi k ní čichala. Georgi, zvolala. Co jsem ti říkala o tomhle domě? Hned jak jsem do něho poprvé vkročila, cítila jsem, že tu není něco v pořádku. Tahle ženská to hned poznala. Ona úplně couvla, když přišla ke dveřím a povídá, tady je zlo. Zlo a nebezpečí. Cítím to. Můžeš se smát, ale povím ti to všechno. Tenhle dům je pro mě rozhodně nebezpečný. Ta ženská to řekla. Co říkala ještě, zeptal se. Moc mi toho říct nemohla, byla příliš rozrušená. Jednu věc mi ale řekla. Měla jsem tu ve skleničce fialky. Ukázala na ně a vykřikla. Dejte to pryč, žádné modré květiny. Nemějte nikdy žádné modré květiny. Modré květiny jsou pro vás osudné, pamatujte si to. A ty víš, dodala paní Pritchardová, že jsem ti vždycky říkala, že modrá barva je mi protivná. Přirozený instinkt mě proti ní varuje. Za dva dny na to přišla za Georgem sestra Koplingová a tvářila se vážně. Pojďte prosím k paní Pritchardové. Dostala dopis, který ji velmi rozrušil. Našel manželku s dopisem v ruce. Podala mu jej. Přečti si to, řekla. George to přečetl. Dopisní papír byl silně navoněný, písmo bylo velké, psané černým inkoustem. Viděla jsem budoucnost. Varuju tě, dřív, než bude pozdě. Střes se úplňku. Modrý petrklíč znamená výstrahu. Modrá topolovka znamená nebezpečí. Modrý muškát znamená smrt. George už chtěl propuknout v smích, když zachytil pohled sestry Koplingové. Udělala rychlý varovný pohyb. Řekl tedy trochu neobratně, ta ženská se asi pokouší tě vystrašit, Mary. Rozhodně žádné modré petrklíče a muškáty nejsou. Ale paní Pritchardová začala plakat a říkat, že její dny jsou sečteny. Asi za 4 dny na to došlo k první události. Abych vám to vysvětlil, musím vám popsat pokoj paní Pritchardové.
2: To nech radši na mě, přerušila ho paní Bentryová. Na stěnách byly ty nové tapety, jak se na ně lepí papírové květiny a dělá to pak květinový záhon. Vypadá to pak skoro, jako byste byli v zahradě. Povídej dál ty, Arture, je to tvůj příběh.
1: Jednou ráno paní Pritchardová prudce zazvonila. Přiběhli všichni v domě, mysleli, že je v posledním tažení, ale nic takového. Byla strašně rozrušená a ukazovala na tapety. A tam byl opravdu jeden modrý petrklíč mezi samými žlutými.
0: Ach, řekla slečna Helierová, z toho jde až mráz po zádech.
1: Otázka byla, zda tam ten modrý petrklíč nebyl vždycky. To se domnívali George a ošetřovatelka. Ale s tím paní Pritchardová za nic nechtěla souhlasit. Nikdy předtím ho nespozorovala, až toho rána. A v noci předtím byl úplněk. Byla z toho velice rozrušená.
2: Potkala jsem ten den George a on mi to všechno povídal. Šla jsem navštívit paní Pritchardovou a snažila jsem se ukázat jí celou tu věc v směšném světle. Ale nepodařilo se mi to. Odešla jsem odtamtud velmi znepokojená a pamatuju se, že jsem potkala Jean Instovou a vyprávěla jí to. Pamatuju se, že mě Jean dost zarazila tím, co na to řekla. To by konec konců bylo to nejlepší, ne? A řekla to tak věcně, takovým chladným tónem, že mě to tehdy opravdu pohoršilo. Samozřejmě vím, že dneska je taková hrubost a otevřenost v módě, ale na to já si nikdy nezvyknu. Jean se na mě usmála trochu zvláštně a povídá, vám se nelíbí, že to říkám, ale je to pravda. K čemu je paní Pritchardové život? K ničemu. A pro George Pritcharda je to peklo. Kdyby mu žena leknutím umřela, bylo by to to nejlepší, co by se mu mohlo stát. Nelíbilo se mi, co Jean říká. Ale samozřejmě člověka napadlo.
3: No ano, pane bože, řekla slečna Marplová klidně. Člověka vždycky něco napadne. Je ta slečna Instová hezká? Asi taky hraje golf, ne?
2: Ano. Vyzná se ve všech sportech a je hezká a přitažlivá, je hodně blond, má zdravou pleť a pěkné, upřímné modré oči. Samozřejmě vždycky jsme měli pocit, že ona a George Pritchard, myslím, jako kdyby věci vypadaly jinak, se k sobě tak dobře hodí.
1: Co říkáš, Dolly? Dovolíš mi, abych vyprávěl dál?
2: Artur se chce vrátit k těm svým duchům.
1: Zbývající část příběhu mám od samého George. Není pochyb o tom, že paní Pritchardová si celou věc hodně připouštěla, když se blížil konec měsíce a s ním úplněk. Zaškrtla si v kalendáři den, kdy bude měsíc v úplňku, a ten večer si zavolala do pokoje oba, ošetřovatelku a George. A museli pečlivě prohlédnout tapety. Byly na nich růžové a červené topolovky, ale žádná modrá mezi nimi. Když potom George odešel, zamkla dveře.
0: A druhý den ráno tam byla veliká modrá topolovka, řekla vesele slečna Helierová.
1: Zcela správně, nebo aspoň skoro správně. Jeden květ topolovky zrovna nad její hlavou zmodral. George byl nad tím celý pryč. A samozřejmě, čím víc byl nad tím celý pryč, tím víc odmítal brát to vážně. Tvrdil, že celá ta věc je nějaký kanadský žertík. Přehlížel důkaz, že dveře byly zavřeny a že paní Pritchardová objevila změnu dřív, než byl kdokoliv, i sestra Koplingová, vpuštěn dovnitř. A tak uběhl příští měsíc. Paní Pritchardová protestovala méně, než by si člověk představoval. Myslím, že byla dost pověrčivá a věřila, že nemůže svému osudu uniknout. Znovu a znovu opakovala: modrý Petr Klíč výstraha, modrá topolovka nebezpečí, modrý muškát smrt. A jak ležela, dívala se na červeno-růžové muškáty, které měla nejbliž u postele. Tak tedy přišla osudná noc. Paní Pritchardová zamkla dveře jako obvykle. Byla velmi klidná, téměř v jakémsi vytržení. Druhý den ráno se neozvalo žádné prudké zvonění. Paní Pritchardová se obvykle probouzela kolem 8. Když se paní Pritchardová neozvala, šla sestra Koplingová pro George a dožadovala se, aby dveře byly vylomeny. Pomocí dláta se to podařilo. Jediný pohled na nehybnou postavu na posteli sestře Koplingové stačil. Poslala George, aby zatelefonoval pro lékaře, ale bylo příliš pozdě. Lékař prohlásil, že paní Pritchardová musí být mrtvá nejméně 8 hodin. Lahvička s vonou solí ležela na posteli na dosah její ruky a na stěně za ní jeden z růžovo-červených muškátů měl sytou tmavomodrou barvu.
0: To je hrozné, řekla slečna Helierová a otřásla se.
4: Sir Henry přemýšlel a vraštil čelo. Žádné další podrobnosti?
1: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou.
2: Ale paní Bentryová rychle řekla: plyn.
4: Co bylo s plynem? Zeptal se sir Henry.
1: Když lékař přišel, byl v pokoji trochu cítit plyn. A skutečně našel plynový hořák v krbu nedovřený. Ale jen tak málo, že to nemohlo vadit.
4: Pan Pritchard a ošetřovatelka si toho nevšimli, když prvně vešli dovnitř?
1: Ošetřovatelka řekla, že si všimla lehkého zápachu. George řekl, že plyn necítil, ale že mu bylo nějak divně a byl unaven. Ale přisuzoval to leknutí a pravděpodobně to tak bylo. Rozhodně nešlo o otravu plynem, pach byl sotva znatelný.
0: A to je konec toho příběhu?
1: Ne, není. Nějak se začalo o tom hodně mluvit. To víte. Služebné lecos vyslechli, například, jak paní Pritchardová manželovi říkala, že ji nenávidí a že by se jí ještě smál, kdyby umírala. Řeči se šířily a rostly. Lékař vystavil úmrtní list, nevím přesně, jakých výrazů použil, že smrt nastala následkem šoku, dloby, ochabnutí srdce. Patrně to byl nějaký lékařský termín, který nic neříká. Ubohá paní však nebyla ještě ani měsíc v hrobě, když bylo zažádáno o povolení k exhumaci. Povolení bylo uděleno.
4: A výsledek ohledání mrtvoly se rovnal nule, jak se pamatuju, řekl vážně sir Henry. Byl to tenkrát případ, kdy na lidských řečech nebylo ani trochu pravdy.
2: Celá ta věc je opravdu velmi podivná, řekla paní Bentryová. Například ta jasnovidka Zarida. Na adrese, kde měla být, o takové osobě nikdy nikdo neslyšel.
1: Objevila se, jako by spadla z nebe a pak úplně zmizela.
2: A co víc, ta mladá ošetřovatelka Carstersová, která jí měla doporučit, nikdy o ní neslyšela.
4: To je tajuplný příběh, řekl doktor Lloyd. Člověk může jen hádat, ale uhodnout... Zavrtěl hlavou.
3: Oženil se pan Pritchard se slečnou Instovou? Zeptala se tím svým mírným hlasem slečna Marplová.
4: Prosím vás, proč se na tohle ptáte? Chtěl vědět sir Henry.
3: Zdá se mi to velmi důležité. Vzali se?
1: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou. Tedy něco takového jsme čekali, ale už uplynulo od té doby půl druhého roku. Mám dojem, že se ani moc nevídají.
3: To je důležité, Velmi důležité.
5: Myslíte si tedy totéž, co já? Myslíte si...
1: Počkej, Dolly. To není správné, to, co chceš říci. Nemůžeš obviňovat lidi bez nejmenšího důkazu.
5: Nedívej se na to tak mužsky, Arture. Muži se vždycky bojí něco říct. Ostatně tohle je všechno mezi námi. Je to jen ta má divoká fantazie, která mi vnukla nápad, že možná, jen možná, se Jean Instová převlékla za jasnovidku.
3: Prosím, mohla to udělat jen ze žertu. Ani na okamžik si nemyslím, že měla v úmyslu něco zlého. Ale jestli to udělala a jestli paní Pričádová byla natolik pošetilá, že umřela strachem, to jste tedy měla na mysli, slečno Marplová, že?
6: Bože, ne. Ne docela. Chápejte, kdybych já někoho chtěla zabít, což mě samozřejmě ani ve snu nenapadne, protože by to bylo velmi ošklivé a kromě toho já zabíjení nemám ráda. Nezabiju ani vosu, ačkoliv vím, že se to má a zahradník, že to dělá co možná milosrdně. Počkejte, co jsem to jen chtěla říci?
4: Kdybyste chtěla někoho zabít.
6: Ach ano. Kdybych tedy chtěla někoho zabít, tak bych se nespokojila tím, že bych spoléhala na strach. Já vím, člověk čte o lidech, kteří umřeli ze strachu, ale to se mi zdá velmi nejisté. A ti nejvíc nervózní lidé jsou mnohem statečnější, než se myslí. To bych měla radši něco zaručeného a jistého a důkladně bych si to naplánovala.
4: Slečno Marplová, vy mě děsíte. Doufám, že si nikdy nebudete přát mě odstranit. Naplánovala byste to až příliš dobře.
6: Slečna Marplová se na něj vyčítavě podívala. Domnívala jsem se, že jsem zcela jasně řekla, že bych na takovou špatnost nikdy nepomyslela. Ne, snažila jsem se vcítit do jisté osoby.
1: Myslíte... George Pritcharda, zeptal se plukovník Bentry. Nikdy tomu o Georgeovi neuvěřím. Ačkoliv, prosím, i ošetřovatelka tomu věří. Navštívil jsem ji za měsíc potom, to bylo v době exhumace. Nevěděla, jak se to stalo, vlastně nechtěla vůbec nic říct, ale bylo dost jasné, že věřila, že George je... nějakým způsobem odpovědný za smrt své ženy. Byla o tom přesvědčena.
4: No, řekl doktor Lloyd, možná, že se tak dalece nemýlila. A uvědomte si, ošetřovatelka takové věci často ví. Nemůže to říci, nemá důkaz, ale ví to. Sir Henry se naklonil dopředu. No, tak slečno Marplová, řekl domlouvavě. Vy jste se nám v duchu někam zatoulala, nepovíte nám to?
6: Slečna Marplová sebou trhla a zrůžověla. Prosím, za prominutí. Myslela jsem právě na naši okresní sestru. To je velmi svízelný problém.
4: Horší než problém modrého muškátu?
6: To záleží na těch petrklíčích. Paní Bentryová, myslím, říkala, že byly žluté a růžové. Jestli zmodral růžový petrklíč, pak to samozřejmě dokonale zapadá. Ale jestli to byl žlutý...
5: Byl to růžový, řekla paní Bentryová, hleděla úžasle. Všichni hleděli úžasle na slečnu Marplovou.
6: Tím je, jak se zdá, všechno vysvětleno.
4: Slečna Marplová potřásla lítostivě hlavou.
6: A v tu dobu létají vosy. A pak samozřejmě ten plyn.
4: Připomíná vám to asi nesčetné venkovské tragédie, ne? Řekl sir Henry.
6: Tragédie ne. A taky žádný zločin. Ale připomíná mi to trochu potíže, které máme s okresní sestrou. Konec konců ošetřovatelky jsou také jen lidé. A když se musí chovat korektně, nosit ty nepohodlné límce a pohybovat se mezi členy rodiny,
3: No, pak se nemůžete divit, že se někdy něco stane, ne?
4: Seru Henrymu trochu svitlo. Myslíte sestru Carstersovou?
3: Ach ne, sestru Carstersovou ne, sestru Koplingovou. Víte, byla tam už dřív a přišla hodně do styku s panem Pritchardem, který, jak říkáte, je přitažlivý muž. Asi si chudák myslela, no, nebudeme to rozvádět. O slečně Instové Buči tam nevěděla. A samozřejmě, když pak na to přišla, popudilo jí to proti němu a snažila se mu co nejvíc uškodit. Samozřejmě prozradil jí hlavně ten dopis, ne?
4: Jaký dopis?
3: Napsala přece na přání paní Pritchardové jasnovidce a jasnovidka přišla zřejmě na základě toho dopisu. Ale pak se zjistilo, že na té adrese nikdy žádná taková osoba nebyla. Takže se ukazuje, že v tom měla prsty sestra Koplingová. Psaní jen předstírala. A co mohlo být tedy pravděpodobnější, než že jasnovidka byla ona sama?
4: Ta věc dopisem mi unikla. To je samozřejmě velice důležité.
3: To byl dost odvážný krok, protože paní Pritchardová by přes její přestrojení byla mohla poznat. Ačkoliv, kdyby se tak stalo, ošetřovatelka mohla předstírat, že je to žert.
4: Co jste tím myslela, když jste řekla, že byste nespoléhala na strach, kdybyste byla jistou osobou?
3: Takhle by člověk neměl žádnou jistotu. Ne, já si myslím, že varování a modré květiny byly, smím-li použít vojenského termínu, pouze kamufláž.
4: A ve skutečnosti to bylo co?
3: Já vím, že mi v hlavě straší ty vosy. Chudáci, tisíce jich vezme za své. A obvykle v takový krásný letní den. Ale pamatuju si, když jsem viděla zahradníka, jak protřepává v láhvi ciankály s vodou, že mi to připadalo jako voná sůl. A když by to přišlo do láhve od voné soli, a chudák paní měla ve zvyku používat voné soli. Přece jste říkal, že našli láhev u její ruky. Pak zatímco pan Pritchard šel volat lékaře, sestra vyměnila láhev z ciankály zase za láhev s vonou solí a pootevřela maličko plyn, aby zakryla mandlový pach i to, kdyby se někdo necítil dobře. Vždycky jsem slýchala, že ciankály nezanechává stopy, když se chvíli počká. Ale samozřejmě mohu se mýlit a v láhvi bylo možná něco docela jiného. Ale na tom přece opravdu nezáleží, ne?
4: Slečna Marplová se odmlčela, neboť byla trochu zadýchaná.
0: Jane Hellierová se naklonila kupředu a řekla, ale co ty modré muškáty a ty druhé květiny?
3: Ošetřovatelky mají přece vždycky lakmusový papír, že ano? Přece na chemický rozbor. To není právě pěkný námět k hovoru, nebudu se o tom šířit. Já sama jsem dělala trochu ošetřovatelku. Modrá z červená v kyselině, červená z modrá v soli. Je tak snadné trochu polepit červeným lakmusem červenou květinu, samozřejmě blízko postele. A pak, až chudák paní přičichne k svým voným solím, lakmus silným čpavkovým výparem zmodrá. Opravdu velice chytré. Muškát samozřejmě nebyl modrý, když prvně vnikli do pokoje, všichni si toho všimli až potom. Když ošetřovatelka zaměňovala láhve, podržela asi salmiak minutu u tapet.
4: Jako byste tam byla, slečno Marplová?
3: Co mi dělá starost, je ten chudák pan Pritchard a to hezké děvče, slečna Instová. Asi se oba navzájem podezřívají a vyhýbají se sobě. A život je tak velice krátký.
4: S tím si starosti dělat nemusíte. Vlastně o tom něco vím. Byla zatčena ošetřovatelka, obviněná z vraždy starší pacientky, která ji udělala dědičkou. Otrávila ji jeden ciankáli, který ji dala do láhve na vonné soli. Sestra Koplingová se pokusila o ty štrik ještě jednou. Slečna Instouvová a pan Pričát nemusí mít už žádné pochybnosti, jak to bylo.
3: Není to báječné. Nemyslím samozřejmě tu novou vraždu. To je velmi smutné a ukazuje to, kolik zla je na světě. A jak jednou povolíte. Což mi připomíná, že to s doktorem Lloydem musím domluvit o té naší ošetřovatelce.

0: Edgar Wallace, kriminální příběhy Johna G. Reedera. Část šestá, krádež mramoru. Odehrává se v Londýně ve 20. letech minulého století. Slovo dovolená byla pro Johna G. Reedera neznámým pojmem. V létě, v době okurkové sezóny, zůstával v Londýně. Vysedával u okresního soudu a bedlivě sledoval, jak se projednávají nejrůznější přečiny. Tak se stal svědkem případu, kde byl corpus delicti, těžký, objemný kufr. Soudní zpravodaj se zvedl a odešel. Tahle kauza nevzbudila jeho pozornost. Detektiv Reeder zůstal a udělal dobře. Díky onomu kufru odhalil později vraždu a zachránil život Markétě Bellmanové.
1: Kdy jste zašel k soudu?
2: Hned druhý den, sire. Vy jste odjel v pondělí na služební cestu. Já se zdržel v kanceláři až do večera, vyřídil jsem, co bylo potřeba.
1: A v úterý vám hrozilo volno.
2: A to jsem nemohl připustit, sire.
1: Přiznejte se, Reeder, že máte v soudní síni už svoje vysezené místečko.
2: Hned v první řadě uprostřed. Zajímá mě každý případ, i ten na první pohled nejjednodušší. Zatím se mi to vždycky vyplatilo. V úterý také. Jako poslední delikvent byla předvedena žena, údajně paní Jacksonová.
1: To nebylo její pravé jméno.
2: Ne, později se ukázalo, že se jmenuje úplně jinak. Doprovázel ji seržant Miles z policejního komisařství, můj starý známý.
3: Ticho, prosím. Pokračujte, seržante.
4: Bylo kolem 4:30 ráno, pane soudce. Měl jsem právě službu na Edgeworth Street. A najednou se proti mně objeví obžalovaná a vláčí velikánský těžký kufr. Jen mě zhlídla, otočila se a chtěla zmizet. Zastoupil jsem jí cestu. Čí je ten kufr? Povídám. Prý její. A co v něm máte? Jen prádlo a šaty. A ty jsou ze železa, ne? Vždyť se můžete strhat, jak je ten kufr těžký, povídám. Otevřete ho. Odmítla. Bylo mi jasné, že v tom kufru má něco kradeného. A tak jsem jí vyzval, aby šla se mnou na komisařství. Kufr jsem jí vzal a div jsem neupadl. Tak byl těžký.
3: A co v něm bylo, seržante?
4: Byl plný kamení, pane soudce.
3: Plný čeho?
4: Kamení. Přesněji řečeno, plný malých oblázků.
3: Jakého druhu?
4: Drobné úlomky mramoru.
3: A kolik vážil ten kufr?
4: Rovných 100 liber, pane soudce.
1: Proboha, jak ta neznámá žena vypadala? Nějaký obr v sukních?
2: Vůbec ne. Střední postava, pravda, široká ramena a silné ruce.
1: Jak byla stará?
2: Asi kolem 40. Hnědé oči, orlí nos, přísný pohled a co mě nejvíc zaujalo, hluboký hlas.
5: Jednala jsem pošetile, přiznávám, ale musela jsem poslechnout.
3: Koho?
5: Vnuknutí.
3: Vnuknutí? Jaké vnuknutí?
5: Můj vnitřní hlas. Přikázal mi, abych si opatřila ty kameny.
3: Uprostřed noci? Kde jste je sebrala?
5: Na dvoře velké vily v Houston Road. Vylomila jsem zámek u vrat, dala kameny do kufru a zmizela.
3: A co kdyby vás někdo chytil?
5: Vyplatila bych se.
3: Vy jste u sebe měla peníze?
4: Celé jmění, pane soudce. 50 liber.
3: A nebylo tedy jednodušší si ty kameny koupit?
5: Nemohla jsem. Vnitřní hlas mi přikázal...
3: A díky takovému nesmyslu nám přiděláváte práci, navíc odmítáte udat své jméno a adresu? Seržante, předvedená zůstane ve vazbě. Vypátrejte, o koho se jedná a odkud je.
4: Ano, pane soudce.
3: A přeji si také, aby vězeňský lékař přezkoumal duševní stav zadržené.
1: Připadá vám to normální, Rýdre, ukrást úlomky a táhnout se s nimi v noci, bůh ví kam?
2: A zřejmě to nebylo poprvé.
1: Podle čeho tak soudíte?
2: Měl jsem možnost si důkladně prohlédnout onen korpus delikty.
1: Na komisařství.
2: Seržant Miles mě požádal o spolupráci.
1: A vy jste se dal přemluvit.
2: Proč ne? Tenhle podivný případ mě začal zajímat, sire. Kufr byl masivní, z pevné kůže, ale plátno uvnitř bylo už celé potrhané a kožené rukavice v jeho kapse značně odřené.
1: A ta zlodějka měla opravdu u sebe těch 50 liber?
2: Měla i něco navíc.
1: Aha.
2: Už v soudní síni jsem si všiml, díky mému místečku v první řadě, že má na ruce prsten s brilliantem.
1: Tak tomu už vůbec nerozumím, Rýdre. Myslel jsem, že jde o nějakou služebnou nebo obyčejnou ženskou z ulice, ale že by mramorové úlomky kradla solventní, neznámá dáma. Jak jste řekl, že se jmenuje paní Jacksonová?
2: Jacksonová.
1: Aha.
2: Jacksonová, ale jméno i adresa, které udala, byly falešné. Chtěla jen získat čas.
1: A podařilo se jí to?
2: Nemít u sebe ty libry. Prozkoumali jsme je a konečně jsme... našli stopu.
1: Díky těm bankovkám.
2: Na zadní straně jedné z nich bylo razítko Central banky a všech 50 bylo podle čísel z jedné početnější série. Seržant Miles zjistil, že ji před časem vytiskli pro pana Sidney Telfra, majitele firmy Telfer a spol.
1: A ta zlodějka byla...
2: jeho hospodyně.
1: Tak jsem měl přece jen pravdu. Byla to služka.
2: V tomhle případě spíš paní a vládkyně domu, sire. Víte, čím byla předtím? Zjistil jsem to z opisu závěti a dostupných listin na příslušných úřadech. Alamby Mary Welfordová byla vdova po univerzitním profesorovi.
1: No to snad ne.
2: Ale ano, sire. A po jeho smrti vstoupila do služeb paní Telfrové.
1: Matky Sydneyho?
2: A ta, než zemřela, ji ustanovila jedinou poručnicí svého syna. Mary Welfordová je o hodně starší než on a tak byla postupně jeho chůvou, vychovatelkou a když dospěl, vedla mu domácnost a řídila jeho podnik.
1: Když se ztratila, tak se po ní nescháněl?
2: Prý ho poslala na víkend mimo Londýn. Když zjistil, co se stalo, horečně se snažil dostat ji co nejdřív z vězení. Prý se jí velice bál. Stačilo, aby se na něho zle podívala a už celý zbledl, div neomdlel.
1: Jak jste se tohle dozvěděl?
2: Seržant Miles byl svědkem něčeho podobného v čekárně věznice.
1: Podivný vztah, nemám pravdu? Co pak se hospodyně může takhle chovat ke svému pánovi? Soud se tedy svolil, aby byla propuštěna.
2: S podmínkou, že paní Welfordová zaplatí soudní jednání, vězeňský pobyt a uhradí, co uloupila.
1: A co se stalo s tím kufrem?
2: Zavazadlo plné mramoru si vítězně odvezla do jejich domu u Regent's Parku.
1: A případ kradeného mramoru skončil.
2: Naopak, sire Bradne, naopak pokračoval. A k mému velkému překvapení do něho najednou vstoupila Markéta Belmanová.
1: Aha, vaše dobrá známá.
2: Pracuje jako sekretářka a nedávno jí její šéf navrhl, aby s ním utekla.
1: Proboha.
2: Prý ji tajně miluje. Ze své firmy vezme všechny peníze a mohou spolu někde daleko prožít bohatý život.
1: No a co na to ona?
2: Nestačila se ani ozvat, aby ho mohla rázně odmítnout. Dal jí den na rozmyšlenou a samozřejmě jí zapřísáhl, aby to nikomu neprozradila.
1: Poslechla ho?
2: Ano, ale přesto na ní druhý den křičel jak šílený. Že ho zradila, že ho zničila, že jí prosil, aby mlčela. Ve skutečnosti ji špehoval někdo třetí a všechno vyslechl.
1: Tušila, kdo to mohl být?
2: Nepochybně osoba, kvůli které chtěl její nebohý šéf utéci.
1: Byla to žena?
2: Správně. A už jsme o ní mluvili, sire. Jeho hospodyně, paní Welfordová.
1: Rýdre, snad mi nechcete namluvit, že šéfem Markéty Belmanové je Sydney Telfer.
2: Svět je malý, sire.
1: A to jste předtím nevěděl?
2: Vždycky o něm mluvila jen jako o šéfovi.
1: Tak a co bylo dál?
2: Paní Velfordová začala jednat. Svého chráněnce se rozhodla ožebračit a úplně srazit na kolena, aby ho přešla chuť na podobné plány. Poslala ho z Londýna pryč.
1: Opět na víkend.
2: A v jeho nepřítomnosti, ale jeho jménem požádala Toma Billinghama.
1: Počkat, to je zase kdo?
2: Aha, o něm jsem ještě nemluvil. No to je ředitel její společnosti. Aby vyzvedl peníze z konta v Centralbance.
1: A o jakou částku šlo?
2: 150 tisíc liber. Billingham peníze vybral a zmizel.
1: Jak zmizel?
2: Ztratil se. Beze stopy, jako když se do země propadne. Policie začala pátrat. Zatím bezvýsledně.
1: A co na to Sydney Telfer, když se vrátil?
2: Zhroutil se. Napadlo mě, že bych se mohl pokusit promluvit si s ním, pokud mě tedy přijme.
1: A šel jste za ním?
2: Došel jsem málem až k jejich domu a v tom jsem zahlédl paní Velfordovou. Běžela otevřít bránu. V zápětí vjela do domu limuzína. Šofér naložil zavazadla, jako poslední náš korpus delikty, kožený kufr. Z domu vyšel Sydney Telfer. Paní Velfordová ho obřadně políbila.
1: Že by se usmířili?
2: Rozloučili se, on nastoupil do vozu a auto odjelo. Paní Velfordová zamkla bránu a vrátila se do domu.
1: Zase ho poslala pryč?
2: Ano. Pokaždé, když to udělala, se stalo něco nečekaného.
1: Takže tentokrát také.
2: Všechno začalo, když jsem v podvečer potkal Markétu Belmanovou. Stála u autobusové zastávky na rohu naší ulice. Dobrý večer, slečno Belmanová. Čekáte na autobus?
6: Jedu navštívit svého šéfa.
2: Pana Telfra?
6: Je nemocný a prý se mu dokonce přitížilo. Vzkázala mi to paní Velfordová. Písemně mne požádala, abych přišla šéfa navštívit do jejich domu u Regent's Parku.
2: Kdy?
6: Dnes večer, kolem 7:00. Mám nejvyšší čas.
2: Kdy jste dostala tu zprávu?
6: Odpolední poštou sotva jsem přišla z kanceláře. V obálce byl dopis a klíč od brány. Obojí mám vzít sebe.
2: Proč i ten dopis?
6: Paní Velfordová si nepřeje, aby se její korespondence dostala do cizích rukou.
2: Trochu neobvyklé přání. Nezdá se vám? Myslím, že bych vás měl doprovodit. Mohu jet s vámi?
6: Budu ráda, ale poslyšte, Johne, stalo se něco?
2: Zatím ne, ale obávám se, že se teprve stane. Nebojte se, budu vám na blízku. Vystoupili jsme z autobusu a došli až k rohovému domu pana Telfra. Byla už tma. Odepněte bránu. Proklouznu tam s vámi. Budu se držet těsně u zdi. A vy se chovejte, jako bych tu nebyl.
1: Poslechla vás?
2: Jistě. Je to nebojácná, statečná žena. Celý dům tonul ve tmě. Jen v prvním poschodí se svítilo v jednom okně. Vzal jsem kamínek a hodil ho tím směrem. V zápětí se okno otevřelo a zhora se ozval ženský hlas.
7: Jste to vy, slečno Belmanová?
6: Ano, paní Velfordová. Viděla jsem světlo a tak...
7: Klíč vemte nahoru. Máte i ten dopis?
6: Jak jste si přála?
7: Výborně. Mohu vás o něco poprosit?
6: Co mám udělat?
7: Jděte do haly v přízemí. Světlo je hned vlevo, u dveří. V rohu stojí telefonní budka. Zavolejte lékaře doktora Marshe. Outer Circle 7431.

0: Nemohu tu pana Telfra nechat samotného.
1: Poslechla ji slečna Belmanová?
2: Předběhla mě. A jak za sebou zabouchla dveře, pochopil jsem, že je to Léčka. Budka neměla žádnou kliku. Odemykala se klíčem a ten tu nebyl. Klíčová dírka byla navíc zakryta kovovou destičkou, podloženou plstí.
3: Telefon nefunguje. A dveře se nedají otevřít. Nemůžu ven!
2: Hned se vrátím. Vykřikl jsem a běžel nahoru do poschodí. Doběhnu na chodbu, jedny dveře byly otevřené, ale někdo je rychle zavřel a zamkl. Otevřete, křičel jsem, otevřete!
1: Ozval se někdo?
2: Výsměšný hlas paní Wilfordové. Otočil jsem rukojeť deštníku.
1: Vy jste ho měl sebou.
2: Vždycky ho nosím, když chodím pěšky a navíc od rána mžilo. Otočím rukojeť a dlouhým nožem, ostrým jako břitva, jsem začal bodat do výplně dveří. Vysekal jsem dostatečný otvor, abych mohl dovnitř prostrčit ruku s pistolí. A pak jsem zakřičel. Okamžitě položte ten džbán, nebo vám rozstřílím hlavu na padrť.
1: Tedy, detektive Riedle, takového vás neznám.
2: Nebylo vyhnutí, sire. Musel jsem ji zastavit.
0: Kdo jste?
2: Detektiv Rieder, viděli jsme se v soudní síni.
0: Nepamatuju se.
2: Položte ten džbán na zem.
0: Nemůžu. Musím ji zabít.
2: Koho?
0: Tu jeho sekretářku. Slečnu Belmanovou.
2: Jaká pak slečna? Je to moje žena.
0: Cože?
2: Vzali jsme se nedávno.
1: Co udělala?
2: Chvíli mlčela. Pak šla ke dveřím, odemkla je a z kapsy vyndala klíč.
1: Klíč od telefonní budky?
2: Vzal jsem ho, běžel dolů a otevřel ji. Slečna Markéta tam stála celá bledá. Rychle odtud, řekl jsem jí, a za policií.
0: Ona je vaše žena? Ale to mi nikdo neřekl. Chtěla jsem jí zabít. Otrávit ji.
2: Čím?
0: Jedovatým plynem. Mramorové kamínky a kyselina solná. Vidíte tu velkou nádobu tamhle v rohu? Je tam zbytek. Bezbarvý plyn. Nezapáchá. Je těžký. Leju ho ze čbánu do téhle trubice. Ta vede do stropu telefonní budky. Vylila bych jí to na hlavu a byl by s ní konec. Už to mám vyzkoušené.
2: Mohu vědět, na kom, paní Wilford.

0: Nejde.
1: Vy jste studovala chemii?
0: Můj první manžel byl profesorem chemie a přírodních věd.
1: Váš první manžel? On byl i nějaký druhý?
0: Kdo posud je? Sydney Telfer. Nikdo to neví. Jenom vy. Oh, slečna Bellmanová je vaše. A on bude zase můj. Jenom můj.
1: Když ji inspektor Settler odváděl, ani se nebránila. Měla jen starost, kdo se bude starat o Sydneyho a žehlit mu vázanky.
2: Měl jste pravdu, Reedere. Podivný případ. Ještě, že vás zaujal, nebýt toho, mohl být do dneška záhadou. A proč jste se odmlčel, Reedere? O čem přemýšlíte?
1: Jestli bych se neměl slečně Bellmanové omluvit.
2: Omluvit? Ale proč?
1: Že jsem ji nazval svou ženou.
2: Proč byste se jí omlouval? Já být vámi, tak bych se jí raději zeptal...
1: Na co?
2: Jestli by se vaší ženou nechtěla stát doopravdy. Znáte se už tak dlouho, detektive Reedere. Co kdyby slečna Bellmanová s takovým návrhem souhlasila?

0: Pošlete do lékárny pro valeriánské kapky.
1: Ano.
0: Za 15 kopiejek.
1: Ano, pane účetní.
0: A někdo ať nese sem do ředitelny čerstvou vodu.
1: Hned to bude, Kuzmo Nikolájeviči.
0: Všechno, abych to opakoval 100krát. Já už nemůžu. Čtyři dny už píšu, oka nezamouřím. Od rána do večera tady, od večera do rána doma. A k tomu mám zápal snad celého těla, zimnice, horkost, kašel. Sotva stojím na nohou a v očích takové jako cukání. Ten náš tajtrlík, ten darebák, předseda správní rady, si bude dneska na valné hromadě přednášet referát. Naše banka dnes a zítra. Dvě, jedna, jedna, šest, nula, sedm. On se chce blízknout a já, abych tady seděl a držel se na něj jako galejník. To se prostě nedá vydržet. Tu máme jedna, tři, sedm, dvě, jedna, nula.
2: Děkuji vám, pánové, děkuji vám. Jsem dojet.
0: Slíbil mi odměnu. Když to dneska dobře dopadne a podaří se nám je oblafnout, tak mi slíbil zlatou plaketu a 300 navíc. Uvidíme. Ale jestli to tady dělám zadarmo, tak si mě, kamaráde, nepřej. Já jsem pruďas, kamaráde. Mně, když vzkypí krev, tak jsem schopen třeba zločinu.
2: Drazí kolegové, tento váš dárek budu až do smrti opatrovat jako vzpomínku na nejšťastnější dobu svého života. Ano, pánstvo, ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám, děkuji. Ach, můj drahý, nejváženější Kuzmo Nikolájeviči, kdybyste věděl, jak jsem dojat.
0: Dovolte, pane předsedo, abych vám blahopřál k 15letému výročí naší banky.
2: Děkuji vám.
0: A přeju vám.
2: Děkuji vám, můj drahý, děkuji. Ostatně domnívám se, že dnešního výjimečného dne se můžeme u příležitosti výročí i políbit. Jsem opravdu rád, Kuzmo Nikolájeviči. Mám velikou radost. Děkuji vám za vaše úsilí, za vaše... Za vaše...

0: No za všechno vám děkuji. Jestli bylo v době, co mám čest být předsedou správní rady této banky, vykonáno něco užitečného, pak za to vděčím především svým spolupracovníkům. Ach, už je to tak, příteli, 15 let. 15 let, jako že se jmenuji Šipučin. Ano, ano. 15. Tak co, už se to dopsal? Ten můj referát, jak vám to jde?
1: Už zbývá jenom 5 stran.
0: Výborně, takže do 3 to bude hotovo.
1: Jestli mě nikdo nebude zdržovat, tak to dodělám. Už jen pár drobností.
0: Znamenitě, jakože se jmenuji Šipučin. Valná hromada se sejde ve 4. Buďte tak hodní, příteli, dejte mi první půlku, podívám se na to. Tak ukažte.
1: No, prosím.
0: Výborně, píšete čitelně. Já si od toho referátu slibuji velice mnoho. Je to moje profession de foi? Přesně řečeno, no prostě ohňostroj, ano, ohňostroj, jakože se jmenuji Šipučin.
1: 2:0.
0: Ale jsem unaven, pekelně unaven.
1: 0.
0: V noci záchvateček podágry. Od rána samé starosti a pobíhání, k tomuto rozrušení, ovace, ten spěch. Jsem unaven.
1: 2:00.
0: Strašně
1: unaven. 2:00. Už z těch čísel vidím rudě. 3.
0: Chirine.
1: 1.
0: Ale než je to počítadlo na chvilku.
1: 5.
0: Chirine, dnes ráno za mnou byla vaše choť.
1: 4.
0: A zase si na vás stěžovala.
1: 1.
0: Prý jste ji i švagrovou honil včera večer podobně s nožem v ruce.
1: 5.
0: Kuzmo Nikolajevič, to se dělá, ale...
1: U příležitosti 15-letého výročí naší banky mi dovolte, Andrej Andrejči, abych se na vás obrátil s prosbou. Prosím vás, už z úcty k mé galinické práci, nepleťte se do mého soukromého života. Já vás prosím.
0: Ale no, vy máte nemožnou povahu, Kuzmo Nikolajeviči. Jste takový báječný člověk, všeobecně vážený, ale k ženám se chováte jako nějaký modrovous. Skutečně nechápu, proč je tak nenávidíte.
1: Já zase nechápu, proč vy je tak milujete.
0: Ach. Zaměstnanci mi právě přinesli album. A jak jsem slyšel, tak členové správní rady mi chtějí věnovat děkovnou zdravici a stříbrný pohár. No a tak to má být, jakože se jmenuji Šipučin. To se přeci patří, že? Reputace banky si vyžaduje jisté pompy. Vem to nešť. Ostatně vám nemusím nic vykládat. Oslavnou zdravici jsem si napsal sám, stříbrný pohár jsem si taky koupil sám. Kožená vazba na to poděkování mi stála 45 rublů, ale to se nedá nic dělat. Je by nic takového nenapadlo. A pořádně zařízená kancelář je záruka úspěchu. Ne, že ne. Naleštěné kliky u dveří, tlustý portír, no to není žádná malichernost. Prosím, doma v soukromí si můžu žít, jak chci. Třeba jako prase. Chlastat.
1: Žádné narážky, prosím.
0: Ale to přece nejsou žádné narážky. Vy máte nemožnou povahu. Já přece jenom říkám, že doma v soukromí si můžu žít, jak chci, třeba jako parvený a tak, jak jsem zvyklý. No ale tady musí být všechno en grand. Tady to je banka. Tady musí každá věc imponovat, abych tak řekl. Všechno musí mít slavnostní vzhled. A moje hlavní zásluha je právě v tom, že jsem vysoko pozdvihl reputaci banky. A to je veliká věc, Dobrá reputace. Kuzmo Nikolajevič, to je veliká věc. Jakože se jmenuje Šipučin.
1: 2, 3,
0: veliká. Milý Chirine, vážený příteli, každou chvíli se tu může objevit deputace členů správní rady a vy tu sedíte v bačkorách, v šále, v jakémsi sáčku podivné barvy. Taky jste si mohl vzít frak, nebo aspoň černé šaty.
1: Mé zdraví je mi přednější než vaši členové správní rady. Mám zápal celého těla.
0: Ale uznáte snad, že je to nepořádek. Rušíte celkový vzhled, celkové nivo.
1: Když přijde deputace, můžu se schovat, o nic nepřijdu. 7-1-7-2-1-5-0. Já taky nemám rád nepořádek. 7-2-9. Já nepořádek přímo nesnáším. A vy byste asi udělal nejlíp, kdybyste na dnešní slavnostní oběd nezval žádné dámy.
0: Ale prosím vás.
1: No, já to znám. Vy, aby to vypadalo reprezentativně, jich sem sezvete celý harem. Ale počkejte, ty vám tady udělají kulničku na dříví. nich pochází všechna špatnost a nepořádek.
2: Právě naopak, ženy nás povznášejí.
1: To jo, vaše manželka minulé pondělí s prominutím plácla takovou věc, že jsem se z toho dva dny nemohl vzpamatovat. Najednou se mě před úplně cizími lidmi zeptá, poslouchejte, je to pravda, že muž koupil akcie Dryasko-Prajaské banky, jak teď klesly na burze? Můj muž má teď takové starosti, a to před úplně cizími lidmi.
2: Ale Chirine,
1: proč se jim vůbec věřujete?
2: Kuzmo, Nikolaj...
1: Já to prostě nechápu. Chcete, aby vás přivedli do kriminálu?
2: Tak dost, to stačí. Žádný pesimismus, máme přece výročí. Ostatně ještě, že jste mi připomněl, dneska má přijet moje žena. Abych se přiznal, moc velkou radost z toho zrovna nemám. Totiž mám radost, ale osobně bych radši, kdyby ještě jeden nebo dva dny zůstala u své mamičky. Bude chtít, abych dnes celý večer strávil s ní. A my jsme si chtěli po obědě čistě pánská společnost někam... Jo. Tak se mi zdá, že na mne jde nervový třas. Nervy mám tak napjaté, že stačí sebe menší hloupost a já se rozpláču. Ne. Musím zůstat silný. Jakože se jmenuji Šipučinem. Ale...
3: Kuku, miláčku!
2: Aha, my o vlku a vlk za humny.
3: Miláčku!
1: Klaním se, milosti.
2: Zrovna jsme o tobě mluvili.
3: Stiskalo se ti? Se zdraví? Ještě jsem ani nebyla doma z nádraží, jedu rovnou sem. Musím mi toho tolik vyprávět, už to nemůžu vydržet. Ani se nebudu svlékat, držím se jenom chviličku.
2: Ale...
3: Pojďte zdrávku z Monikolajeviči, u nás doma je všechno v pořádku, miláčku.
2: Ano, je. A vypadáš báječně. Nějak si mi za ten týden zkrásněla. Tak co? Jak ses měla?
3: Nádherně.
2: Ano?
3: Maminka i Káťa tě moc pozdravují. Vasilij Andrejevič ti posílá pusu. Teta sklenici zavařeniny a všichni se moc a moc zlobí, že jim nepíšeš. Zina ti posílá pusu. Bože, kdybys věděl, co se stalo.
2: Co
3: se to stalo? Já ti to ani nemůžu vyprávět. Ach, co se to jenom stalo? Ale ty nemáš radost, že jsem tady, já ti to vidím na očích.
1: Naopak, miláčku.
3: Ach, chudinka Káťa, chudinka Káťa, je mi jí líto.
1: 4,
3: tak líto.
1: 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
0: stačí, víš? Každou chvíli sem může přijít deputace členů správní rady a ty nejsi ustrojená.
3: Ano, výročí, blahopřeji, pánové, přeji vám... No to znamená, že dnes bude shromáždění, oběd, no to já mám strašně ráda. Vzpomínáš si na to slavnostní poděkování, co jsi tak dlouho skládal? Dneska ti to budou číst.
0: Ale, miláčku, o tom se nemluví. Snad, aby si jela domů.
3: Hned, hned, jenom chvilinku, co ti to povím a odjedu, ale musím začít od začátku. Tak, když jsi mě doprovodil, sedla jsem si vedle té tlusté dámy, pamatuješ se? A začala jsem si číst. Já se ve vlaku nerada s někým bavím. Tři stanice jsem si četla a s nikým nepromluvila ani slovo. No a pak se setmělo. A znáš to, člověka začnou napadat takové chmurné myšlenky. Naproti mě seděl mladík, docela slušný, brunet, vůbec neošklivý. A tak jsme se začali povídat. Je. Pak přišel jeden námořník a nějaký student. A já jim řekla, že ještě nejsem vdaná. Povídali jsme si až do půlnoci. Ten brunet vyprávěl strašně směšné anekdoty. A námořník pořád zpíval. Smíchy mě úplně rozbolelo břicho. A když se námořník, ti námořníci, když se ten námořník náhodou dověděl, že se jmenuji Taťána, víš, co zpívali?
0: Ne, ne.
3: Proč skrývat mám, že vášní planu? Bez míry miluji Taťánu.
0: Dobře, Taňíčko, dobře. Ale my tu rušíme Kuzmu Nikolajeviče. Ale... Víš co, jeď domů, miláčku, povíme si to až pak.
3: Ale ne, ne, Jena si to taky poslechne, je to moc zajímavé, už končím. Na nádraží pro mě přijel Serjoža, nachomítl se k tomu nějaký mladý muž, myslím brní inspektor, docela slušný, roztomilý člověk, zvlášť oči. Serjoža mi ho představila, tak jsme jeli ve třech. Bylo nádherné počasí.
4: Vyloučeno, musím s ním mluvit osobně.
3: Co je to?
4: Vyloučeno, tam nemůžete.
5: Jdejte do mě, puste mě dovnitř.
4: Promiňte, pane předsedo. Ta dáma se nedá zadržet.
5: To teda nedá, protože přicházím za spravedlností. Mám tu čest se vám představit, vaše excelenci. Manželka gubernského podoficiála Nastasia Fjodorovna Merčutkinová, prosím.
2: A co si přejete?
5: S vaším dovolením, vaše excelence, můj muž, gubernský podoficiál Merčutkin, byl nemocný 5 měsíců a zatímco ležel doma a léčil se, tak ho úplně bez důvodu dali do penze. Vaše excelence? A když jsem přišla pro jeho služné, tak oni mi z jeho platu, no jenom si to představte, strhli 24 ruble 36 kopějek. Já se ptám, proč? A oni na to vždyť si bral ze společné pokladny a ostatní se za něj museli zaručit. No co je to za nesmysl? Co pak si mohl brát něco bez mého souhlasu? Tak to teda ne, vaše excelence, to ne. Já jsem žena chudá, žiju jen z nájemníku. Nikde nemám zastání. Všichni si nám nedovolují, nikdo mě ani slovíčkem nepotěší. Napsala jsem si žádost.
2: Dovolíte?
5: Prosím.
2: Já si tu žádost.
5: Prosím, excelence.
3: Kuzmu Nikolajeviči, toť nepište. Nechte toho počítání, musím vám to povědět od začátku. Minulý týden vám najednou dostanu dopis od mamičky. Píše, že se o sestru Káťu začal vážně ucházet nějaký Grendilevský, skvělý, skromný mladík, jenže úplně bez prostředků a bez postavení. A to čert nechtěl, jen si to představte. Káťa se do něj zamilovala, tak? A co teď? No, mamička napsala, abych i hned přijela a nějak na ní zapůsobila.
1: No, teď jste mě spletla.
3: Ale tohle je moc důležité.
1: Ale prosím vás.
3: A vůbec, poslouchejte, když s vámi mluví dáma.
1: Pořád sami, maminka Káťa, maminka. Udělal jsem chybu a stejně ničemu nerozumím.
3: Proč jste dnes tak mrzutý? Nejste náhodou zamilovaný?
1: Tatiano,
3: zamilovaný!
2: Taničko!
3: Andrej, on se červená!
2: Taničko! Miláčku, prosím tě, jdi na chvíli vedle do kanceláře, já jsem tam hned.
3: Dobře, ale víš, jak nerada čekám.
2: Tak, paní Merčutkinová, já vůbec nic nechápu.
5: To nevadí, vaše excelence.
2: Patrně jste se tu, vážená paní, octla omylem. Vaše žádost se nás svou podstatou vůbec netýká. Ne. Kdybyste byla tak laskavá a obrátila se na ten resort, kde sloužil váš muž.
5: Milý pane, já už byla na 5 místech. Nikde s tím nechtěli vůbec nic mít. Už jsem úplně ztratila hlavu. Ale můj zeť, Boris Matvějič, mě přivedl na myšlenku obrátit se s tím na vás.
2: Ano?
5: Povídám, maminko, jděte za panem Šipučinem, to je moc vlivný člověk, ten může všechno. Pomozte mi, vaše excelence.
2: Paní Merčutkinová, ale my pro vás nemůžeme nic udělat. Pochopte, váš manžel, jak jsem vyrozuměl, sloužil ve vojensko-lékařském resortu. A náš podnik je čistě soukromý komerční ústav. Tady je banka, to je přeci úplně jasné.
5: Ale můj muž byl nemocný, vaše excelence, mám na to lékařské potvrzení tady. Račte se podívat.
2: Výborně, výborně, já vám to věřím, ale opakuji, to se nás netýká. No, moje žena musí kvůli vám zdržovat úředníky, to je všechno tak podivné až komické. A co pak váš manžel neví, kam se má obrátit?
5: Ale vaše excelence, ten neví vůbec nic. Mele, pořád dokola, do toho ti nic není, vypadni, no to je všechno.
2: Opakuj, milostivá, váš muž sloužil ve vojensko-lékařském resortu a tady je banka, soukromý komerční ústav.
5: Ano, ano, to já všechno chápu. Ale v tom případě, vaše excelence, přikažte, ať mi vyplatí zatím aspoň 15 rublů. Ale konečně já to přece nevyžaduji celé najednou.
1: Andrej, takhle ten referát pro vás nedodělám nikdy.
2: Ano. Paní Merčutkinová, já už nevím, jak vám to... Pochopte aspoň to, že jít k nám s podobnou žádostí, to je stejně pochybné, jako například podávat žádost o rozvod, dejme tomu v lékárně nebo ve státní zkušebně drahých
5: já
2: kovů.
5: Já vím, ale...
3: Andrej, smíta!
2: Ale to počkej! Ne, Miláčku, promiň, počkej!
0: Paní Merčutkinová,
3: ano,
0: já...
3: Ano, excelence.
0: Vám nevyplatili celou gáži.
3: Ne.
0: No, ale tak co s tím máme my společného? A navíc, drahá paní, my tu dnes slavíme výročí, jsme krajně zaneprázdněni, každou chvíli se může někdo přijít, nezlobte se, ale já opravdu...
3: Vaše excelence. Smilujte se nade mnou, jsem ubožá.
0: Dvě.
3: Já jsem slabá, opuštěná žena, nikde nemám zastání.
0: Tři.
3: Jsem utrápená k smrti.
0: Čtyř. Pochopte, že totiž sedm.
3: Já soudit se s nájemníky, já vyřizovat všechno za manžela, starat se o domácnost, no a teď ještě k tomu všemu zeď bez místa.
0: Ale to je paní Merčutkinová.
3: Excelence.
0: Ne, promiňte, já s vámi mluvit nemohu.
3: Ale...
0: Až se mi udělalo slabo. Nám tady jenom překážíte a sama zbytečně ztrácíte čas. Kuzmo Nikolajevič, prosím vás, vysvětlete paní Merčutkinové, ale... že...
3: Vaše excelence.
0: Že na mě volat, vysvětlete jí to. Ne, promiňte, já opravdu nemohu zůstat. Omluvte mě, já musím odjet.
3: Slabá žena, ta nemá nikde zastání.
1: Co vlastně tady chcete?
5: No, možná, že na první pohled vypadám zdravě, ale jen si mě pořádně prohlédněte. Ani jedna žilka není v pořádku.
3: Sotva stojím na nohou. Už jsem úplně ztratila chuť k jídlu. Pila jsem dnes kávičku. A vůbec mi nechutnala.
1: Já se vás ptám, co chcete?
5: Poručte, ať mi vyplatí 15 rublů a zbytek třeba až za měsíc.
1: Myslím, že vám bylo řečeno jasně, tady je banka.
5: No, když to bez toho nejde, tak já mohu ukázat lékařské potvrzení.
1: Máte v hlavě mozek nebo co?
5: Milánku... Já chci jenom to, co mi patří podle zákona. Já se o cizí neprosím.
1: Madam, já se vás ptám. Máte v hlavě mozek? Nebo co, krucifix? Já nemám čas se s vámi vybavovat. Mám práci, laskavě odejděte.
5: A co peníze?
1: Madam, vy máte mozek. Asi jako slepice.
5: Co? Tak vy takhle. Jo, tak ty takhle. Tak to si teda říkej ženě doma. Já jsem gubernská podoficiálová, se mnou si moc nezahrávej.
1: A ven.
5: No, moc si nezahrávej.
1: Madam, jestli odtud v té chvíli nevypadneš, tak zavolám domovníka. Ven.
5: No jo, už jsem třesu, takovej jsem už viděla. Vy nulo.
1: Mám pocit, že jsem v životě neviděl protivnější babizno. Jako kdybych dostal palicí po hlavě. Říkám ti ještě jednou, slyšíš? Madam, ty stará ochechle, jestli okamžitě nevypadneš, ať roztrhám na cucky. Já mám takovou povahu, že z tebe můžu udělat na dosmrti mrzáka. Já jsem schopen spáchat zločin.
5: Teď se mluví, voda teče. Tebe se tak leknu. Takových jsem už viděla.
1: Ani podívat se na ní nemůžu. Mně je zle. Pustili jsem plnou banku bab. Nemůžu psát referát. No prostě nemůžu.
5: Já nic cizího nechci. Jen to, co mi patří podle zákona. A podívejte se na toho nestydu. Na úředním místě a v bačkorách. To je účetní. Křupan.
1: Nemůžu.
2: Taničko, prosím tě.
3: Já vím, miláčku, že tě strašně bolí hlava, ale nech si to dopověděl.
1: Nemůžu.
3: Jeli jsme na večeři k Berežnickým, Káťa měla světle modré fulárdové šaty s lehkou krajkou a s výstřihem. Jí moc sluší vyčesané vlasy, tak jsem jich učesala.
0: Ano, ano, paní.
3: A když se oblékla a načesala, byla prostě okouzlující.
0: Ano, okouzlující, ale už tu mohou být každou chvíli.
5: Vaše excelence.
0: Co ještě, co si přejete?
5: Vaše excelence?
1: Nemůžu.
5: Já přijímám mozek jako slepice.
1: Slepice.
0: Dobře, milostivá, já to vyřeším, učiním opatřením.
5: To říká tenhle tady. Vy jste mu přikázal, aby vyřídil moji záležitost a místo toho se mi posmívá.
2: Ano, později, vraťte se
5: vaše
2: domů.
5: Excelence, já jsem slabá žena. Nikde jete, nemám zastání.
2: Jete, já mám migré a bere mě podágra.
1: Andrej, či pošlu pro portýra, ať s ní vyrazí dveře.
2: Ne, ne.
1: To přece nejde dál.
2: Ne, to jen to ne. Začne vřeštět a v domě je plno nájemníků.
5: Vaše excelence.
1: Já musím psát referát, já to nestihnu. Já už nemůžu.
5: Vaše excelence, kdy dostanu ty peníze? Já je teďko strašně potřebuju.
2: Milostivá paní, já už jsem na to říkal jednou. Tady je banka, soukromý komerční ústav.
5: Ale udělejte mi tu laskavost, vaše excelence, mějte slitování. Když nestačí lékařské vysvědčení, tak já mohu přinést potvrzení od policie. Tak přikažte, ať mi vyplatí ty peníze.
1: Ach, bolí mě hlava strašně.
6: Milá paní, co pak jste neslyšela, že tu překážíte? Vy jste
5: milost,
6: ale...
5: paní, co pak se mě někdo zastane? Já jsem ráda, že ještě vůbec jím a piju. Tuhle jsem pila kávičku? Vůbec mi nechutnala.
1: Milostivá paní, kolik jste chtěla těch peněz?
5: 24 ruble 36 kopějek.
1: Dobře. Tady máte 25 rublů. Vemte si to a jděte. Jděte, milostivá paní, jděte.
5: Děkuji, vaše excelence. Loučím se, milost paní, loučím se.
1: Konečně.
6: Miláčku, já už vážně musím domů, kolik je hodin, ale ještě jsem to nedopověděla, to budu hned a pak půjdu, až já ti povím, co se stalo. Bože, co se to stalo?
2: Potichu, Taťáno. Prosím tě, strašně mě bolí hlava a Kuzma Nikolajevič píše a počítá. Rušíš ho?
6: Ale neruším, rád to slyší. Léni si na chvilku na divan, určitě se ti uleví. Odpočiň si před tou slávou, já už musím jít, co ti to ještě dopovídám. Ležíš dobře?
2: Ležím.
6: Bože, kdybys věděl, co se stalo?
2: Ta hlava.
6: Tak jsme jeli na večeři k Berežnickým, celkem příjemná cesta, ale zase nic zvláštního. Samozřejmě, že s námi byl i Kátin ctitel Grendilevský. No já si s Káťou promluvila, poplakala, domluvila jsem ji a ona hned ten večer jeho nabídku odmítla. Říkám si, že všechno dopadlo tak, jak jsme si přáli. Maminka se uklínila, Káťu jsem zachránila, já už taky můžu být klidná. No a co bys tomu řekl? Těsně před večeří jdeme s Káťou alejí a najednou... Najednou slyšíme výstřel.
2: Ta hlava.
6: Ne, já o tom nemohu mluvit bez rozčílení. Ne, nemohu.
2: Je, podágra.
6: Běžíme k besídce a tam leží chudák Grendilevský s pistolí v ruce.
5: Promiňte, vaše excelence, chci se ještě zeptat, nemohl by můj manžel?
2: Ne! Já už to nevydržím, já to nevydržím.
6: Střelil se přímo do srdce. Tady jsem. Káťa chudinka omdlela. On sám se strašně vylekal, leží a prosí, abychom poslali pro doktora. Doktor tam byl hned a tomu chudákovi zachránil život. Představ si, Andrej. Zachránil.
2: Ano, ano. A co ode mě chcete?
5: No jestli by nemohl můj muž znova nastoupit, vaše excelence?
2: Ne, já to nesnesu, já to nesnesu.
1: Chvíne! Vyžeňte ji! Vyžeňte ji! Zapřísahám vás, vyžeňte ji!
2: Taťáno, Alexejevno, vypadni.
1: Ne.
5: Co si to?
1: Tu příšeru Melčutkinovou.
2: Vypadni.
5: Co?
1: To je hrůza. Já nešťastný člověk.
2: Okamžitě ven.
5: Co?
1: Žeňte ji.
5: Co?
1: Ženi.
5: Ne.
1: Já vás rozdupnu.
5: Co si to dovolujete?
1: Já vás roztrhám.
5: Jsi zlostňáku.
1: Já spáchám zlost.
2: Zadržte.
5: Andrej, pomoc, Andrej.
2: Zadržte. Kuzmo Nikolajevči, zadržte. Zapřísahám vás. Tiše. Ušetřet nebe. Vyhoďte Melčutkinovou.
1: Píšni.
2: Přestaňte, já vás zapřísahám.
5: Ne, je špatně.
1: Pustí krv.
2: Ne, prosím vás. Zapřísahám vás. Prosím vás, přestaňte. Ne.
7: Pane předsedo, přijměte laskavě delegaci.
2: Delegaci. Deklarace.
7: Vážený pane předsedo.
1: Ven.
7: Dovolte mi, abychom vám jménem správní rady předali tento pohár a děkovnou zdravici všech zaměstnanců banky.
1: Vypadni.
8: velevážený a drahý Andrej Andrejeviči.
9: Podejte mi ji.
8: Vrhneme-li retrospektivní pohled na minulost našeho finančního ústavu.
9: Jsem s ní.
8: A proběhneme-li se v duchu historií jeho postupného rozvoje.
9: Zločin.
8: Získáváme
9: zločin.
8: Na nejvyšší míru utěšený pocit.
9: Já jsem schopen spáchat zločin.
10: Vodu, vodu.
8: Je sice pravda,
9: píšniš,
8: že v počátcích existence ústavu nepříliš velké rozměry základního kapitálu a nedostatek jakýkoliv seriózních operací na ostří nože vyhnalo v skutku hamletovskou otázku. Být či nebýt? A dokonce se ozvaly hlasy volající po zavření banky. A hle, do čela ústavu se stavíte vy. Vaše znalosti, vaše energie a vám vlastní takt se stali příčinou neobyčejného úspěchu a nevídaného rozkvětu. Reputace banky.
2: Reputace banky.
8: Reputace banky. Reputace.
2: Reputace. Deklarace.
8: Reputace banky byla vámi pozvednutá na takovou výši.
2: Šli dva přátelé večerním časem.
8: Nyní náš ústav může směle konkurovat.
2: Vedli tichým hlasem o
8: nejlepším zahraničním.
2: Srdce tvoje nesně. Pozemská rozkoš neznáma buď ti. O reputace.
7: Proto vrhneme-li objektivní pohled na současnou situaci. Jsme velevážení a drahý Andrej Andrejič.
2: Tichým vedli hlasem reputace. Deklarace.
9: Devět, deset, devět,
7: v tom případě
9: devět,
7: raději později.
9: Devět, deset, devět,
7: my přijde.
9: Deset, raději devět,
7: později.
9: Deset, devět, deset, devět, deset, devět.
11: Italská spojka. 21. srpen 1968, noc, svítání a rozbřesk stihl každého z nás jinak. Literární folklor tvrdí, že když přítel bušil onoho osudového dne na dveře věhlasného spisovatele Milana Kundery a řval: proboha Milane, vstávej, prober se, světoznámý spisovatel a erotoman volal z postele, kde nebyl sám. Co blbneš? Co budíš tak brzy? Přítel si zoufal. Milane, neblbni, vstávej a utíkej, ruský tanky jsou v ulicích. Milan s úlevou a šťastně zvnitřku své garzonky odpovídal. To je dobrý, to je fajn, já myslel, že to je moje manželka. Tolik tedy literární podsvětí a jeho pomluvy. Standal a po něm Mario Puzo v románu Kmotr říkají. Na začátku každé dobré story je zločin. Já bych viděl souvislosti poněkud jinak. Žena byla, je a bude v pozadí většiny osudových momentů historie. Vzpomeňme, jak Eva svedla hada. Ta historka s jablkem je pitomost. Podle mě se žárlivý Adam spojil s pánem, nebyl sto, žárlivec jeden, snést konkurenci a od té doby se všichni plazíme prachem pozemským. Nebo Leoš Janáček se tak dlouho procházel se svým objektem citové a smyslné touhy po parcích, až nastydl a zemřel a nesložil symfonietu část 2. Skutečnou hrdinkou mého příběhu je Jana, zvaná Lichta. Je hrdinkou, protože udělá hrdinou svého miláčka a pozdějšího manžela, vysokého černovlasého Itala jménem Enrico. Janu jsme všichni obdivovali a byli do ní zamilovaní. Bridget Bardotová proti ní hadr. Stejná postava, smyslné rty a nádherná tvář, ale navíc chytrost a vtip až na půdu. Janin milenec a později manžel sehrál klíčovou úlohu italské spojky v historce o tom, proč po 21. srpnu 1968 nebylo Československo sovětskou armádou bleskově zničeno. O Italech se říká, že jsou krásní, mužní, milovníci vína a žen. Na druhé straně o nich panuje obecné mínění, že nejsou žádní hrdinové, spíše trochu zbabělci. Naším hrdinou je tedy Enrico, za spolupráce pracovníka italské ambasády v Praze Petrarky. 21. srpna 1968, asi ve 3 ráno, mě vzbudil můj asistent Petr. Suše mi oznámil, že se sovětské tanky blíží od Ruzyně ke středu Prahy. Nastartoval jsem rychle svůj kabriolet Fiat 850, karoserie Bertone, urval z plotu naše vlajku a vydal se vstříc vetřelcům. Blížili se ke kulatému náměstí v Dejvicích. Můj bílý Fiat blokoval chvilku tankům cestu, než mi došlo, že z něj a země uvnitř, včetně československé vlajky, zbude brzy jen trocha plechu a masný flek na dlažbě. Otočil jsem se do protisměru, projížděl ulicemi a řval: vstávejte lidi, Rusáci jsou tady. Ožralej blbe, jdi se vyspat, odpovídali probuzení občané. Nikdo mi neuvěřil. A tak byla Praha kolem 10:00 ráno, 21. srpna 1968 definitivně okupována. Před budovu rozhlasu, tam, kde začalo povstání proti nacistům v květnu 1945, se nahrnuly nekonečné davy. Lidé vlastními těly bránili sovětským tankům a vojákům, kteří údajně stříleli pouze do oken, ale přitom zabíjeli bezbrané civilisty. Jedna dávka zasáhla mého asistenta kamery přímo do obličeje. Nikdo z nás před rozhlasem neměl zbraň. Podařilo se mi dát bleskově dohromady malý filmový štáb a natočit ten slavný hrdinný den mezinárodní spolupráce 5 států Varšavské smlouvy. Objektiv kamery je vlastně takový malý kulomet, dělo. Pravda zaznamenaná na filmový pás může mít mnohem větší obranou či útočnou sílu než kulky z kulometu. Ostatně u nás v Americe ne náhodou používáme stejné slovo pro střílet a natočit, to shoot. Ve své tašce jsem měl na filmovém negativu 17 minut sovětské bratrské pomoci. 2 hodiny odpoledne 21. srpna 1968. A je tu ta proklatá otázka Honzíka Nerudů. Kam s ním? Že by mi maršál Grečko a jeho nájezdníci udělili za tento materiál Stalinovu cenu, jsem nepředpokládal. Smysl toho svědectví byl jedině v okamžité informaci pro doposud svobodnou, neokupovanou část zeměkoule. Jenže, jak dostat ten negativ ven? Ženo, zejména krásná a chytrá, tvé jméno budiš pochváleno. Mamma mia, gelsomina morta. Vzpomněl jsem si na Janu a jejího urostlého Enrika. Ten zatelefonoval zaměstnanci italské ambasády Petrarkovi a dozvěděl se veledůležitou informaci. Státní hranice je doposud ve směru ven otevřena. Pro cizince. Několik Italů už prošlo. Můj bílý italský Fiat kabriolet karoserie Bertone sebou v zápěti švihl do hnízdečka lásky Jany a Enrika. V špinavé sportovní tašce ležel negativ o něch 17 minut sovětské invaze. Enrico, zamilovaný až po uši, též však diplomaticky školený, jeho tatínek byl kdysi italský velvyslanec v Praze, což mu umožnil ukrást nám všemi zbožňovanou Janu do svých pařátů. Tento Enrico odmítl okamžitě vyvést negativ ven z republiky v předstírané diplomatické zásilce. Jana na něj řvala: ty srabe, to by přece Rusáci nic neudělají. Enrico se nenechal vyvést z míry slovanským temperamentem ani dojetím nad křivdou na nás spáchanou. Věděl z historie, jak italští vojáci zmasakrovali v roce 1937 Habešany a svět jen lehce zazýval. Nechtějte po mně hrdinské činy. V době násilí a vojenské invaze jsou právě diplomaté podezřelí. Nechci zemřít jako neznámý italský hrdina rozmačknutý sovětským tankem v zemi, kde mě mimo Jany nic nezajímá. Podívejme se na ptáčka, řekl jsem si. Typický Ital. Mnoho křiků a vášní kolem ženských sukní, když však jde do tuhého, zbabělost. Rychle se mu připomněl oblíbenou knížku z dětství Srdce Edmonda Damici. Vlastenecké a hrdinské příběhy mladých italských chlapců, pokládajících život za svou domovinu. Takřka jsem plakal, vyprávěl jeden příběh za druhým. Přitom jsem pošilhával na hodinky a počítal čas potřebný na cestu autem k československo-rakouským hranicím, kde byl možná pro Italii ještě volný průjezd. Seš přece muž, Enrico, krásný, velký, svůdný a též statečný. Vzpomeň si, jak si skvěle zahrál epizodu v mém filmu Náhrdelník melancholie, kde máš v ruce číši šampaňského a Marta Kubišová zpívá duši trýznící píseň Lampa jenom pro tebe. Tak půjčíš mi svůj pás, abych mohl vyjet a předat světu natočený film? Křičel jsem na něj. Jana ho objala a řekla jako matka v Čapkově stejnojmenné hře: jdi, musíš, milý. Enrika operetnost tohoto pro nás smrtelného okamžiku zaskočila. Začal kombinovat. Pasu se vzdát nechtěl, ale nabídl mi jako italský doklad svou vojenskou knížku. S chutí jsem ji převzal. Fotografie vysokého, krásného Itala báječně korespondovala s mým bledým, tvarohovitým ksichtem. Vášnivé obětí Jany Enrika rozžavilo. Navrhl, že když Jana pojede s ním do této mise smrti, nechá mě řídit jeho auto s římským číslem, on zasedne za volant mého bílého Fiatu a pokusíme se probít sovětskými kolonami k rakouské hranici. Budeme se vydávat za trojici Italů, jejichž jedno auto bylo ukradeno společně s dvěma italskými pasy, s jedním půjčeným autem chceme jen domů do Itálie, nic jiného nás nezajímá. Taška s exponovaným negativem byla pohozena v kufru jeho vozu, zaházena krámy. Tak jsme vyrazili. Přál bych ten zážitek každému milovníkovi sci-fi knih a filmů. Představa nájezdu 100 000 kobylek, země napadnutá miliony oplzlých včel, rusáci byli všude. Všechny silnice, cesty, křižovatky, objížďky, vesnice, městečka, jich byly plné. Role zbabělých Italů fungovala perfektně. Zpočátku nás sovětské hlídky nechtěly pustit a zaháněly naše auta do polí. První hysterická Italka Jana, prsa jen tak náhodou vyplouvající z halenky, plakala ke své vzdálené italské matce. Enrico lamentoval a řval plynou italštinou, z níž umím jen názvy slavných italských filmů a věd, které se mi vepsaly do paměti. Dovedete si představit tu scénu? V zemi nikde, nowhere. V polích vedle silnice k rakouským hranicím mezi tisíci sovětskými kalmyky stojí dva opuštěné Fiaty a tři zbabilí Italové se válejí po trávníku a brečí. Skuhrají, že jen pro boha chtějí pomodlit se u Mamma Mia, Madonna Mia, Roma Cit Aperta, Gelsomina Morta, La Dolce Vita, Federico Fellini, La Notte, Arrivato, Zampano, La Strada. Sovětští důstojníci měli přísný rozkaz nestřílet do cizinců a zabránit svým vojskům znásilňování nečeskoslovenských žen. Takže naše volná improvizace nakonec přece jen vykonala své. Na sklonku dne jsme dorazili na hranici. Taky stáli v pološeru. Práci na přechodu vykonávali českoslovenští pohraničníci. Někdy by měli všichni dostat vyznamenání. V Americe se ten řád jmenuje Purple Heart a uděluje se za statečnost při zachraňování druhů pod palbou nepřítele. Rusáci sice v tom okamžiku na hranicích nestříleli, mohlo to však vypuknout v každém okamžiku a v tomhle naši celníci a pasoví důstojníci a vojáci pouštěli ven z pekla na mnoho příštích let, pouštěli občany s jakýmikoliv doklady, večer 21. srpna 1968 byl smrtelný den. Naše trojice před Našincemi nemusela hrát role falešných Italů. Obě auta volně projela a než se úplně zešeřilo, viděl jsem obrysy ohavných sovětských tanků a salutující ruku příslušníka Československé pohraniční stráže, který tehdy při pražském jaru 1968 věřil jako my všichni v ten nesmysl socialismus s lidskou tváří. A nebo snad v něco jiného, čím se mohlo stát pražské jaro i pod hlavněmi tanků a namířenými kulomety. Nechat svůj národ jít. Let my people go. Ještě během té noci byl filmový negativ vyvolán v rakouské televizi a od rána 22. srpna mnou seřazené, komentované a podepsané vysílání obíhalo nepřetržitě přes satelity celý svět. Sovětská propaganda měla připravených několik filmových a televizních verzí. Ta směšnější pracovala se záběry z května 1945, kdy byly sovětské tanky vítány květinami. Druhá, daleko nebezpečnější, ukazovala zinscenované záběry z neexistujících ozbrojených útoků na sovětská vojska. Od rána 22. srpna 1968 viděl celý svět na televizních obrazovkách pravdu. Sovětské násilníky, nenásilně protestující miliony zděšených občanů, zastřelené civilisty. Kdo ví? Mohlo dojít třeba i k masakru, jako v Maďarsku v roce 1956. Tehdy ještě televize neměla tu sílu. Je možné, že po uveřejnění mého filmu Sověti trochu pozměnili své plány a strategii. Třeba je to nesmysl, třeba ne. Ale pokud ne, pak to všechno jen proto, že v naší krásné zemi oplývající mlékem a strdím se vždycky budou rodit nejnádhernější děvčata na světě, která v nejkritičtějších okamžicích dokáží přesvědčit nějakého toho svého lhostejného Itala, aby riskoval život, aby mohla pravda na filmovém negativu spatřit světlo světa a zabránit tak barbarům v ještě mnohem horších masakrech.

0: Toulky českou minulostí.
1: Scházíme se u 34. Toulek českou minulostí, místo naší schůzky Tetín. Jméno tohoto hradu u Berouna není spolucestovatelům naší historií neznámo. Setkali jsme se s ním, když jsme pátrali po hradišti jedné z Krokových dcer, kněžny Tetky. Tehdy jsme byli nuceni konstatovat, že s postavou ze starých pověstí českých toho Tetín moc společného nemá. Za to ke kněžně Ludmile Přemyslovně má blízko, až osudově. Je to místo, kde byla tato vůbec první žena českých dějin zavražděna.
0: Netoužím vládnout a nepřeji si mít ani sebe menší částečku tvé moci. Naopak, žádám, abys mi povolila nerušeně sloužití Bohu až do skonání mých dnů.
2: Potom Ludmila opustila Prahu a odebrala se na hrádek Tetín.
1: Ano, touto verzí jsme se s vámi minule rozloučili. Ludmilin odchod z Prahy byl reakcí na nepřátelské chování její snachy Drahomíry. Po smrti Ludmilina syna a Drahomířina muže, tedy knížete Vratislava.
0: Proč ona má být takřka mou paní? Zahubím ji. Zdědím všechno, co má a budu vládnout svobodně.
1: Hrozilo snad nebezpečí, že se v Ludmilinných rukou schromažďuje příliš mnoho moci?

0: zdá se, že musela mít na českou tehdejší politiku značný vliv.
1: Do jisté míry se tam promítá otázka i nástupnictví vlády ve státě. Tam je to jasně vidět vlastně ten konflikt, který je popisován mezi Drahomírou,
0: čili snachou, Ludmilinou.
1: Tedy Ludmilou, to je vlastně konflikt o regentská práva, kdo po dobu nezletilosti Václava bude v českém státě vládnout. Že? A ta Drahomíra ho řeší mocensky tím, že vlastně Ludmilu nechá zavraždit.
2: Měli bychom nestranně dodat.
3: Pakliže to byla vskutku Drahomíra, kdo za atentátem na kněžnu stál.
2: Historik docent doktor Zdeněk Kněžínský nezakrývá, že důvodů, proč Drahomíra nenáviděla svoji tchýni Ludmilu Přemyslovnu, mohlo být víc než jenom jeden.
3: Některé z nich se vyskytují i v písemných svědectvích.
4: Když kníže Vratislav zemřel, byl jeho syn Václav svěřen spolu se svým bratrem Boleslavem Ludmile na vychování.
3: Václav byl už předtím vzděláván v jazyce staroslověnském.
4: Babička zřejmě na to pečlivě dohlížela.
3: Jedna legenda mluví i o řečtině. Na Budči si osvojil kulturu latinskou.
2: A jak na to reagovala jejich matka Drahomíra?
4: Vidoucto matka těchto hochů, jež jako vdova osobovala si žezlo po svém manželu, ďáblem se dala popuditi a s všelikým záštím své jedovaté duše vzplanula proti služebnici boží Ludmile. A zlými dohady zžírána domnívala se, že tím, když všecek národ svěřil vychování jinochů její tchyni, zbavována jest vlády i statků a naopak, že Ludmila všecko panství uchvátí.
2: Takže na jedné straně starost o moc, na straně druhé strach, že by snad Ludmila mohla svého vnuka ideologicky zpracovat.
3: Co učiníme v té věci, když ten, jenž by měl být knížetem, byl zkažen od kněží a od mé tchýně a jest jako mnich?
2: Takže Ludmila kazila Václava
3: spolu s kněžími.
4: Často zmírňovala bídu chudých, jimž jako matka v nedostatku pomáhala, hladové živíc, žíznivé osvěžujíc, cizince a nuzné šatem odívajíc. Svědčí o tom také kněží, o něž se obětavě starala tak jako o vlastní syny.
2: Ti kněží většinou z Bavor, tedy Drahomíře, vadili.
4: Zřejmě ano. Po smrti Ludmilině totiž nastalo všeobecné olupování kněží, jejich pronásledování a vyhánění ze země.
3: Ale proč přitom zabili i Ludmilu?
4: To by znamenalo, že na svého vnuka měla skutečný vliv.
2: A měla?
4: Nejspíš ano. Byla zřejmě jeho a také Boleslavovou vychovatelkou.
2: No, Václavovi, tedy vnukovi, budoucímu českému knížeti, bylo teprve 13.
4: Lze to formulovat i jinak. Václavovi bylo už 13. Zanedlouho usedne na knížecí stolec.
3: A spolu s ním, byť ne doslova, i člověk je mu drahý, milý, ten, který měl a má na něj největší vliv.
4: A tím člověkem je babička.
2: Spor začínal nabývat stále určitější podoby.
4: Nejenom spor, taky budoucí zločin.
1: Samozřejmě v tom raném středověku, ale i později, vidíme v těch vztazích, vlastně v těch vládnoucích rodech řadu rozporů, řadu konfliktů, zejména jsou to konflikty o moc, o podíl na moci, nástupnictví. Tyto konflikty vyvolávají samozřejmě řadu krizí, ať už krizí dynastických nebo krizí hrubších, které se promítají potom do celé pozice státu, vůbec na dějinách třeba českého státu, ale zpětně i na dějinách třeba Velké Moravy. Pokud máme prameny k dispozici, tak vidíme, že tyto konflikty tady probíhají. Že? Je to například klasicky v tom závěru Velké Moravy, je to konflikt mezi tedy těmi nesvornými syny svatoplukovými, že po smrti svatopluka v roce 894. Podobně jsou to konflikty, které ústí do velkých krizí českého státu. Právě třeba je to ten konflikt, s kterým souvisí to zavraždění Ludmily, že potom tedy další konflikty na přelomu tisíciletí, že kolem roku 1000, kdy český stát prochází velkou, dá se říci, dosti latentní krizi, která je postupně teprve překonávána za Oldřicha a za jeho syna až Břetislava prvního. No a mohli bychom hovořit o dalších takovýchto peripetích, kterými ten historický vývoj prochází.
2: Situace byla ovšem ještě složitější.
4: Kdyby ve hře byly jenom vztahy mezi dvěma kněžnami, tchyní a snachou, a už nic jiného, tak bychom se v tom propletenci činu a zločinu vyznali poměrně snadno.
3: Jenomže ona tu byla také vnitřní politika a hlavně politika mezinárodní.
4: Když zemřel velkomoravský kníže Svatopluk, udělal nový český kníže Spytihněv obrat o 180 stupňů. Namísto na východ, na Velkou Moravu, se orientoval na jinou velmoc, na tu na západě, na východofranskou říši.
3: Hned v následujícím roce složil v Řezně do rukou východofranského krále vazalský slib.
4: V říši našich západních sousedů se mezitím dostali do křížku bavorský vévoda Arnulf se saským vévodou Jindřichem.
3: Nešlo jim o nic méně než o královskou korunu.
4: Vyhrál Jindřich, zvaný Ptáčník.
2: Tak a ze zahraničí jsme zpátky doma.
3: Arnulfovu podřízenost Jindřichovi nechce Drahomíra uznat.
4: Zatímco Ludmila a bavorští kněží ano.
3: Řečeno dnešním slovníkem, rozdílná zahraničně politická orientace.
2: No a v této situaci, když ti dvě mají skoro úplně na všechno odlišný názor a nemohou se už dočista na ničem dohodnout, v této chvíli říká Ludmila.
3: Vezmi si své syny a jak je ti libo s nimi vládni. Mně však dopřej volnosti, abych sloužila všemohoucímu Kristu na kterémkoliv chceš místě.
4: Ale jakož se vždycky stává, že čím víc se pokora podle vůle Boží ponižuje, tím více pýcha ďáblem podněcovaná vypíná. Tak velmi vlídnou a laskavou prosbu svaté Ludmily její snacha, vévodkyně, nejen s pohrdáním odmítla splniti, ale vůbec vyslechnouti.
2: Já bych řekl, že je to na 10. století pozoruhodný, psychologicky velice věrný postřeh.
3: Tedy ovšem, jestli mnich zvaný Kristián skutečně napsal svou legendu v tomto a ne v některém pozdějším století.
2: No tak on je to pozoruhodný postřeh i na mnohem pozdější století.
4: Když to viděla služebnice Kristova, pamatujíc na slova apoštolova, neodporujte zlému, ale dejte místo hněvu, a na slova evangelia, když se vám budou protiviti v tom městě, utecte do jiného, odešla Ludmila se svými lidmi na nedaleký hrádek, jenž se nazývá...
2: Ano, to jméno to už padlo a ještě padne. Tetín.
4: Drahomíř Ludmile záviděla, neboť sama v zemi vládnout chtěla.
2: To jsme taky už slyšeli.
3: Závist, podle Dalimila příčina Ludmiliny fyzické likvidace, však sama o sobě nevraždí.
2: No jistě vraždí lidé. V tomto případě nájemní vrazy.
4: Poslala si tedy pro Gomoně a pro Tumu. Řekla jim, ať koně a zlata dost od ní vezmou si, když Ludmilu tajně zardousí. A ti lotři jeden po druhém souhlasili s oním návrhem.
2: Těm dvěma se říká v legendách různě, s různým stupněm zkomolení, ale všechny zprávy se shodují v tom, že to byli cizinci.
4: Nejspíš opravdu Vikingové. Měli údajně přijít do Prahy z Kyjeva za obchodem.
2: To ještě netušili, jaký obchod je čeká.
3: Takové bojovníky přijímala všechna knížata do družin obzvlášť ráda. Nejenom proto, že to byli světoběžníci obeznalí ve válečném řemesle, ale také proto, že jako cizinci neměli v zemi příbuzné a přátele, což je nutilo zachovávat plnou věrnost svému pánovi.
2: Takže Drahomíra si je vybrala proto,
3: že českým družiníkům mohla v tak ošklivé záležitosti sotva důvěřovat.
2: To zní logicky.
1: Samozřejmě jsou to hypotézy, že my více o tom nevíme, jenom to, že prosté konstatování, že byla tedy vlastně uškrcena, že a že tedy to provedli tito dva vlastně bojovníci nebo příslušníci té družiny.

0: Oba vikingové,
1: na Rusy se jim říkalo varjagové,
0: si vybrali nevelký oddíl prostých bojovníků a odjeli s nimi na Tetín.
1: Nebyla to žádná vojenská výprava. Tuna s Gomonem nechtěli Tetín dobývat.
0: Použili lsti.
2: Takových lstí jsou skandinávské ságy plné.
0: Předstírali, že mají nějaké běžné vojenské poslání a že hodlají na Tetíně pouze přenocovat.
2: Přijali je tam bez podezření.
1: Jako každý podobný oddíl objíždějící hrady na hranicích knížectví. Správce hradu je nejspíš ubytoval někde ve srubech, které na těchto hradech stávaly při hradbách.
0: Uprostřed hradů stával palisádou opevněný dvorec jako vlastní sídlo správce. Na Tetíně v něm bydlela Ludmila.
2: Celý hrad spal, když brzy po půlnoci vrahové zaútočili. Vylomili vrata dvorce a obsadili ho.
0: Ostatní své společníky ozbrojené meči a štíty postavili venku a jen náčelníci vrahů Tuna a Gomon s několika málo muži vyrazi vše dveře s divokým pokřikem vnikli do ložnice, kde služebnice boží odpočívala. Tu k ním promluvila blahoslavená Ludmila pokorným hlasem.
1: Jaké to nenadálé šílenství vás štve? Nestydíte se? A nevzpomínáte si, kterak jsem vás vychovávala jako vlastní syny a kterak jsem vás obdarovávala zlatem, stříbrem a skvostnými šaty. Ale jestliže víte o nějaké křivdě, kterou jsem na vás spáchala, povězte mi to, prosím.
0: Ale oni, soudce ve své zuřivosti neoblomnější než skály a nedopřávajíce sluchům jejich slovům, neostýchali se vložitě na ní své ruce a stáhnuvše ji z lože, hodili ji na zem. I řekla jim:
1: Nechte mne maličko pomodlit.
0: A když jí to dovolili, modlila se s rozepjatýma rukama k pánu. Potom řekla:
1: Jestliže jste mne přišli zabíti, snažně vás prosím, abyste mi mečem sťali hlavu.
0: Toužebně si totiž přála po příkladu mučedníků prolitím své krve Kristu svědectví vydati a palmu mučednictví s nimi navěky přijmouti. Neblazí katané však nedbali jejich prosebných slov a vodivše provaz na hrdlo její zbavili zardoušením života pozemského. Podstoupila pak mučednictví šťastná a Bohu odaná služebnice Kristova Ludmila v sobotu 16. září o první vigílii noční v 61. roce svého života.

0: Bořivoj umírá poměrně brzy, že umírá už někdy v podstatě na konci 80. let 9. století, zatímco vlastně Ludmila je podle písemných pramenů a podle toho, co víme, zavražděna až v roce 921, čili přežívá svého manžela poměrně velmi dlouhou dobu. Uvažuje se, že umírá asi ve věku,
1: v jakém věku?
0: Kolem 60 let, i když zase ty prameny nejsou.

0: Jde o 10. století.
1: 16. září o první vigílii noční.
0: Roku?
1: Ten tu není.
2: Září sice zůstává, ale vedle data 16. se objevuje i 15.
0: Takže jsme se opět ocitli v poněkud nepevném rašeliništi dohadu.
2: Ne tak docela. Mnich Kristián píše, že se vražda na Tetíně stala
1: 17. kalendář Oktobris.
2: To znamená 15. září.
1: Jenomže v pozdějším středověku bylo úmrtním dnem Ludmily vždy 16. září.
2: Historik Gelasius Dobner se pokusil tento rozpor vysvětlit tím, že na 16. září byl Ludmilin svátek přesunut teprve po roce 1245, kdy byl papežem zaveden svátek narození Panny Marie. Ten připadl právě na den předtím, 15. září.
1: V zápětí si to však páni historikové velice zkomplikovali, protože nalezli celý jeden rukopis Kristiána a v něm
2: 16. září.
1: Načeže zjistili, že to byla pozdější oprava. Původně bylo v legendě 15. září.
0: Tak proč připadá dnešní svátek všech Ludmil, Lít a Lidušek na 16. září?
2: Vysvětlení připomíná tak trochu detektivku.
1: Už v 18. století historik jménem Pubička dokazoval, že staří Čechové začínali počítat nový den od západu slunce. A že tedy večer 15. září, podle kalendáře byl ve skutečnosti už 16. zářím.
0: Jak to ten pan Pubička tak přesně věděl?
2: Řešení objevili historikové v praktických liturgických otázkách.
1: Liturgický den končil večer nešporami.
2: Hodinu před západem slunce.
1: Případně takzvaným kompletoriem.
2: Hodinu po západu slunce.
1: A začínal předcházející nocí vigíliemi.
2: O svátku světce byly příslušné liturgické úkony rozděleny na hodinky v rámci takto vymezeného dne.
1: Takže je zřejmé, že byla-li Ludmila umučena na počátku noci 15. září, bylo to až na konci liturgického dne a oslava svátku připadla automaticky na den následující, na 16. září, kdy začala již nočními vigíliemi.
0: Kněžna Ludmila byla zavražděna
1: prima vigilia noctis.
0: Tedy v první vigílii noční.
2: Tomuto údaji byla připisována velká důležitost.
1: Věděl to i autor ludmilské legendy. Totiž, že je hodina smrti důležitá, jelikož rozhodovala o zařazení svátku ne na daný kalendářní den, ale na den příští.
2: Takže není žádný rozpor v tom, že Ludmila byla zavražděna 15. září.
1: Zatímco 16. září se slaví svátek umučení.

0: Ještě jeden časový údaj uvádí autor legendy, a to, že se vražda stala v sobotu.
1: Sobota připadla 15. září v letech 910, 921, 927.
2: To znamená, že Ludmila mohla být zabita 15. září některého z těchto dat.
1: Kristián uvádí, že její tělo bylo přeneseno z Tetína do Prahy ve středu 19. října a uloženo v pátek 21. října.
2: Toto datum se hodí pouze k roku 925.
1: Tím padá možnost, že by k vraždě došlo v roce 927.
2: A vyloučit můžeme jako příliš časný i rok 910.
0: Takže nakonec, byť přes překážky, získáváme v kauze kněžny Ludmily tato poměrně velmi spolehlivá data.
1: 15. září 921 byla Ludmila zavražděna.
2: 19. října 925 dal Václav přenést babiččino tělo z Tetína do Prahy.
1: 21. října 925 byla pohřbena v kostele svatého Jiří na Pražském hradě.
0: Datum vraždy nebyl jediný problém, který před historickými detektivy vyvstal.
2: Jednoznačný nebyl ani její způsob.
1: Podle dobového názoru byl mučedníkem ten, kdo prolil krev za víru.
2: Proto žádala kněžna své vrahy, aby ji usmrtili mečem.
0: Ludmila však byla zardoušena provazem.
2: Tomu se říkalo uše.
1: Podle dalších výpovědí svým závojem.
2: Což byl ušev.
0: Slova

0: vždycky shodná. Těžko dnes rekonstruovat, co vlastně bylo vražedným nástrojem.
1: Neurvalí pacholci do světnice vtrhnou za noci a zardousí kněžnu závojem.
0: Atentát na kněžnu Ludmilu Přemyslovnu byl úspěšný.
2: Nezasáhlo ani vystrašené služebnictvo, ba ani hradní posádka se nepokusila Ludmilu bránit.
1: Kněz Pavel, který pocházel z biskupského kláštera svatého Jimrama v Řezně a který doprovodil kněžnu na Tetín, byl v době vraždy někde ukryt a asi hned té noci uprchl. Hrad Tetín střežil cestu do Řezna.
2: Proto také Ludmilu nepohřbil náležitě ani on, ani žádný jiný kněz. Služebnictvo jí ve spěchu zahrabalo pode zdí hradní.
1: Tak Ludmila přišla do nebes a ty lotry chválil v pekle běs.
2: Ještě než na to peklo došlo, čekala vrahy Drahomířina odměna.
0: Ano, jaké byly vlastně další osudy vrahů?
2: Nejprve jim Drahomíra skutečně vyplatila jistou taxu za nájemnou vraždu. Pak však nechala Gomona likvidovat i s jeho bratrem a celou rodinou. Tuna se začal strachovat o život, zřejmě důvodně, a tak raději uprchl ze země.
1: Drahomíra zvítězila, pomstila se, ať už za skutečná nebo domnělá příkoří, zmocnila se tchýni na majetku.
2: Zvítězila, ale zároveň prohrála. Politicky prohrála.
1: Roku 924 došlo po těžké roztržce k bojům, které vynesly na knížecí stolec konečně mladého knížete Václava.
2: Ten pod tlakem velmožů svou matku Drahomíru vyhnal.
1: Po letech se sice mohla vrátit, ale žádný vliv už nezískala.
2: Byla odepsaná. Kladla se jí za vinu vražda kněžny Ludmily a zhoršení politických vztahů s Bavorskem.
1: Když byl její syn kníže Václav zavražděn, tak stěží ušla smrti z rukou Boleslavových lidí.
0: Metody tehdejší doby byly tvrdé. Rok 925.
1: Kníže Václav svou babičku, zahrabanou pode zdí hradní na Tetíně, nechal exhumovat a přenesl její ostatky do Prahy. Pohřbil je na Pražském hradě v kostele svatého Jiří, který založil jeho otec kníže Vratislav.
2: Ten kostel pak přestavoval Ludmilin pravnuk Boleslav II. Pozůstatky kněžny se stěhovaly podruhé do nové podvěžní kaple, která byla vybudována jako kněžnino mauzoleum.
0: Tady odpočívali do roku 1142.
1: Toho roku vypukl na hradě požár.
2: Ludmilinim ostatkům se však nic nestalo. Jak řeholnicím zničeného kláštera svatého Jiří oznámil kamenický mistr a zedník Werner.
1: Rakev neporušenou a ohněm nedotčenou jsem nalezl a vrátil jsem se pln radosti k panám benediktínkám oznámit jim tu zvěst, žádají za to odplatu.
2: Během obnovovacích prací na hradě byla rakev otevřena, prohlédnuta jeptiškami a zase uložena vedle oltáře.
1: Při té příležitosti se přišlo na krádež části ostatků. Ten dobrý mistr Werner si je odnesl do ciziny. Když po třech letech zemřel, přijel jeho syn do Čech, vyložil, co se stalo, načež odňaté věci kostelu vrátil.
2: Abatyše Aneška, sestra krále Přemysla Otakara I., nechala postavit novou kapli svaté Ludmily.
0: To bylo v první polovině 13. století.
2: Pozůstatky svaté Ludmily sem byly přeneseny.
1: Už po čtvrté.
2: A to do opukového náhrobku.
1: S ostatky svaté Ludmily se manipulovalo ještě několikrát.
0: Naposledy a nejdůkladněji v srpnu roku 1981.
1: Ostatky svaté Ludmily Přemyslovny, české kněžny, byly vyzvednuty z hrobové dutiny, kde se nacházely v olověné schráně.
0: Na jejím víku spočívala volně položená olověná destička s tímto nápisem.
1: Corpus Sancte Ludmilae.
0: Tělo svaté Ludmily.
1: Ve schráně objevili antropolog dr. Emanuel Vlček a historik dr. Zdeněk Smetánka nařasenou bílou tkaninu zdobenou hnědou výšivkou. Po jejím rozhrnutí se objevil balík tkaniny a v něm kosti kněžny.
0: V hrobce však byla ještě jedna schránka.
2: V ní tři lebky zabalené do textilií.
1: S velikou pravděpodobností pozůstatky abatyší původně pohřbených v kostele.
0: Lebka svaté Ludmily v hrobce nebyla.
2: Uchovává se totiž jako relikvie ve svatováclavském pokladu.
1: Ta lebka je neúplná. Obličejová část chybí. byla oddělena pilkou, zřejmě jako ostatek.
0: A její osudy se zatím nepodařilo objasnit.
1: Při rentgenu lebky se došlo k pozoruhodnému zjištění. Vyznačuje se totiž mohutnou endokraniózou.
2: Neboli stluštěním čelní kosti.
1: Maximální měřitelná tloušťka kosti na lebce činí 3,5 cm. Lebka je také nápadně těžká.
2: Švy na lebce jsou zarostlé buď to úplně, nebo takřka úplně.
0: Doktor Vlček se pokusil na základě tvaru lebky vytvořit podobu kněžny Ludmily.
1: Úplnou podobu nelze stanovit, protože chybí celá obličejová kostra. Je znám jenom tvar čela, nosního kořene, tvar horního okraje očnic a volné zuby. Právě ty zuby poskytují nejzajímavější zjištění. Podle obrusu předních zubů měla kněžna Ludmila hluboký skus nebo dokonce předkus dolní čelisti.
0: To je významný nález, protože ho lze spolehlivě vysledovat i na chrupu syna Vratislava a vnuka Václava.
1: Byl to asi výrazný znak ve tváři kněžny. Je totiž vyjádřen i v profilu stříbrné hermy.
0: Herma je vlastně poprsí.
1: Ludmilina herma ukazuje v náznaku takzvaný ptačí profil.
2: Měla středně dlouhou a velkou hlavu a mohutné stluštění napovídá, že šlo o ženu větší váhy.
0: Komise prozkoumala pečlivě i všechny ostatní kosterní pozůstatky.
2: Kosti končetin jsou silné, velmi silné, ale jejich hlavice odpovídají svou velikostí ženám. O ženském pohlaví vypovídá i zachovaná kost křížová.
1: Na páteři a velkých kloubech byly zjištěny pokročilé degenerativní změny, odpovídající věku jedince kolem 60 let.
2: Nález výrůstků na kolenou svědčí o artróze. Pohyblivost kněžny asi omezena nebyla, ale určitými potížemi trpět musela.
0: Z délky dochovaných dlouhých kostí lze několika metodami vypočítat výšku postavy.
1: Ta v průměru dosahovala 168 cm.
0: Kněžna tedy byla vysoké postavy, ve své době rozhodně, ale ani dnes by nepatřila k ženám drobné postavy.
2: Kosti končetin jsou robustní. Předloktí a bérce jsou prodlouženy oproti nadloktí a stehnu.
0: Nešlo tedy o žádnou křehkou stařenku, ale energickou, robustní ženu.
1: A navíc je tu ještě jedna skutečnost, na kterou se zapomíná, která se přehlíží.
0: Ano, česká kněžna Ludmila byla Češka, což není ani zdaleka tak samozřejmé, jak to vypadá. České kněžny a české královny byly až na výjimky cizinkami. Vyskytly se mezi nimi Rakušanky, Polky, Francouzky, Angličanky, nejčastěji to byly Němky. Česká knížata a králové měli po svém boku člověka, který nějaké české národní věci nerozuměl nebo ji alespoň nějak mocně neprožíval. Někdy dokonce stáli vědomně na straně českých protivníků. Ludmila byla česká kněžna se vším všudy. A pak to taky byla babička. Možná, že svým způsobem podobná jiné slavné babičce, kterou známe z knihy Boženy Němcové. Také ona byla ochránkyní světla a tepla domova. Bývá označována jako jeden z patronů naší země, ale daleko výstižnější je říct, je to babička naší země. Příští 35. toulky českou minulostí už budou sledovat nit života jejího vnuka, knížete Václava Českého, Přemyslovce, řečeného

0: Je to už dávno, co takhle volali poprvé, ale slyším je, jako by to bylo dneska. Všechny, bez nichž by nevznikla tahle ani další knížky.
1: Ať žijí vlaštovky a amazonky!
0: Slyšíte? Zase mě přicházejí potěšit, i když jenom ve snu. A vás potěší taky, když budete chtít. Stačí zavřít oči a představit si, že plujete na plachetnici po velkém jezeře nebo se prodíráte neprobádanou divočinou na jeho březích.
2: S, dva, tři.
1: Třikrát hurá kapitánu Flintovi!
0: Vydá, teď dokonce provolávají slávu i mě. Tenkrát poprvé se docela trefili. Někdy si opravdu připadám jako vysloužilý pirát kapitán Flint. Karamba! Na titulních stranách mých knížek je pravda jiné jméno. Ale člověk nemůže být pořád tím, kým by chtěl. To jde jenom ve snech. A z těch vlastně moje knížky vznikly. I ta dnešní, která se jmenuje
1: Trosečníci z Vlaštovky.
3: Do lodi teče!
0: Vlaštovka sklouzla dolů z útesu, ale byla na přídi pod čárou ponoru ošklivě proražená. Dovnitř se hrnula voda. John vší silou hodil kotvu směrem k ostrohu a pak skočil za ostatními. V tu chvíli se voda převalila přes lodní bok.
3: Potopila se. Ona se potopila.
0: Kapitán John prožíval na vlastní kůži, jaké to je, když člověk ztratí svoji loď. Měl přece jen zkasat plachtu.
2: Je teprve třetí den prázdnin. Jak teď budeme žít na ostrově divokých koček? A co tomu řekne maminka?
0: Vzpomínáte? Tady jsme čtyři vlaštovky posledně opustili. Potom, co se dověděli, že jejich lonští spojenci Amazonky budou letos pod dohledem přísné pratety, je teď potkalo ještě horší neštěstí. Ztroskotali v podkoví zátoce u druhého břehu jezera, kam se vypravili, aby se podívali do údolí ukrytého nahoře ve vřesovišti, které objevili Titi s Rogerem. Teď stojí zmáčení na pobřeží a spolu s Amazonkami smutně koukají na místo, kde loďka zmizela pod vodou. Kapitán John se ale mezi tím několikrát potopil a vynesl z vraku všechno, co si vezli na výpravu. I batoh se zásobami, ovšem teď většinou už rozmočenými.
3: Je vlaštovka hodně poničená.
2: Není to vidět. Zlomil se stožár a zapletla se do něj plachta. Loď je proražená, ale jak moc, to se dá říct, až ji vytáhneme.
4: Vy byste se o to chtěl pokusit, kapitáne?
2: Chtěl. Proto jsem taky vyhodil tu kotvu. Když budeme vlaštovku moc chytit za kotvu, spíš ji dostaneme na mělčinu.
0: John se znovu potopil mezi loď a ostroh. Tam někde přece musí být kotevní lano. Tady, ano, tady je. Dlouhé a šedé vynese jako tenký had. Uchopil je a plaval podle vraku, až objevil kotvu. Postavil se s ní na dno a posunul jí o pořádný kus, až se lano napjalo a on už nemohl vystačit s dechem. Vyplaval na hladinu a funěl jako mrož.
2: Našel jsem kotvu.
4: Hurá! A víš co, Johne? Přivážeme k ní naše lano a budeme loď tahat ze břehu. Všichni, rozumíš?
2: Bezva, ale je tu hrozně kamení. Musím z lodi vyndat zátěž.
0: Zase se několikrát ponořil, protože pokud šlo o potápění, nikdo z vlaštovek ani amazonek se mu nevyrovnal a udělal, co Nancy navrhla. A pak pomalunku zkusili zatáhnout za lano. Šlo to. Cítili, jak se vlaštovka zvedá nad dnem. Bez zátěže byla jen o něco těžší než voda. A pak...
3: Už ji vidím!
2: Počkejte, přeříznu zvedací lano. Ať můžeme sundat stožár a plachtu. Tak, a je to. Plachtu vytáhněte zvlášť.
3: Je v ní obrovská trhlina, ale to se dá spravit.
4: Víte co? Rozložíme plachtu na skále, ať uschne.
0: Udělali to. Pak vytáhli na břeh i zlomený stožár a nakonec spojenými silami nadzvedli prázdný trup vlaštovky, který byl pod vodou docela lehký, a pustili se s ním k mělčině. Jak se příď nadzvedla nad vodu, uviděli strašnou díru, z které rychle proudila voda. Vytáhli loď na půl, vzepřeli ji napříč a vylili z ní poslední zbytky vody. A nakonec si převrátili dnem vzhůru a prohlíželi si dvě proražená prkna, jako by to bylo zranění někoho živého.
3: Chudinka malá.

0: A právě když se skláněli nad Vlaštovkou, objevila se v zátoce veslice a v ní muž statné, no, možná trochu širší postavy, který si po horečném veslování otíral velkým šátkem spocené čelo. Ano, hádáte správně, byl jsem to já.
1: Ahoj, stričku Jimmy.
2: Konečně, kapitán Flint.
3: Ahoj, námořníci. Copak, snad jste nezlomili stožár a neprorazili loď. No to nic, to se jednou stane každému. No, tak do toho se musí pustit mistr loďař.
4: Nešlo by Vlaštovku trošku vyspravit? Chtěl bych ji nejdřív zavést do loděnice a zeptat se, kolik by stála oprava. A teprve pak o tom říct mamince. Proto jsme ji taky vytáhli.
3: Vytáhli? A kde byla?
4: Narazil jsem s ní na skalní hrot. A hned se potopila.
2: Museli jsme všichni plavat.
3: A vy jste ji z té hloubky vytáhli? Sami? No, to jste pašáci. A s loďařem si starosti nedělejte. Moc to stejně stát nebude. A já dostal zrovna nějaké kapesné od svého nakladatele. Sami víte, že moje kniha by nikdy nevyšla, kdybyste mi ji loni nezachránili. A tak máte na peníze, co vynese, přinejmenším stejné právo jako já. Mamince o tom ani říkat nemusíte.
4: Budeme jí to muset říct. Nemůžeme přece tábořit na ostrově bez lodi. Asi se budeme muset vrátit na statek.
2: A máme poplachtění.
5: Můžeme vám půjčit amazonku. Stejně je tady prateta.
2: Ne, to nejde.
3: Vidím ještě jedno řešení. Ztroskotali jste? Tak proč byste nebyli trosečníci?
2: No, jasně.
3: Zůstaňte, kde jste, a dokud nebudete mít loď opravenou, abyste se mohli znovu vydat na moře, postavte si tu tábor a co nejlíp si to užijte. Nancy a Peggy vám sem pomohou převést věci z ostrova. My se s Johnem podíváme, co se dá dělat s Vlaštovkou, a až pojedeme z loděnice, vezmeme se maminku. A vsadím se, že když budete mít tábor jako ze škatulky, nechá vás tady.
2: Hurá, ať je kapitán Flint!
6: Hurá!
0: Schváleno všemi hlasy. A zatímco amazonky stěhovaly se Zuzanou věci z ostrova divokých koček, udělali jsme s kapitánem Johnem z voskovaného plátna záplatu na díru v přídi, aby se nám Vlaštovka cestou nepotopila někde v hloubce. Trochu jsme upravili přeražený stožár a jakž takž k němu připevnili přeloženou potrhanou plachtu. A tak Vlaštovka přece jen sama vyplula z podkoví zátoky směrem k městečku. Jediné, co na ní bylo v pořádku, byla tytina vlajka s modrou Vlaštovkou v bílém poli, která se hrdě třepetala na zlomeném stožáru, jako by nikdy neležela na dně jezera.
2: Máme to dobré, Zuzano! Máme to dobré! Maminka jede i s Bridget! Všecko dobře dopadne!
0: Amazonky se na tyty udiveně zadívaly, ale Zuzana rázem pochopila. Ano, dalo se přece předpokládat, že maminka by sotva sebou vzala lodního mazlíčka, kdyby měl den skončit smutným balením nového tábora a návratem badatelů k obyčejnému domorodému životu. Stálo mě to sice trošku výmluvnosti, ale nakonec se paní Walkerová všemu zasmála. Chtěla se jen na vlastní oči přesvědčit, že všechny Vlaštovky jsou v pořádku, a tak si i s malou Bridget vlezla do mojí veslice a pluli jsme s Johnem, šťastným, že se maminka nezlobí, přes celé jezero až k novému táboru trosečníků, který mezitím vyrostl na břehu podkoví zátoky.
2: A jak to vypadá s Vlaštovkou?
3: Bude to trvat nejmín týden, než bude zase na vodě. Ale pak bude jako nová.
2: Tak to už mi vůbec nevadí, že jsme ztroskotali.
3: Jenže by bylo lepší přece jen se poohlédnout po lepším tábořišti, než tady u ústí potoka. Zatím je pořád hezky. Ale první déšť by vás úplně vyplavil.
2: Tak víte co? Odstěhujeme se do údolí, co jsme s Tity objevili.
4: Cože?
2: Jasně, je to po našem ostrově nejkrásnější místo na světě. Je taky u potoka, ale až nahoře na vřesovišti za vodopádem.
3: Aha, tam to znám, ale nebyl jsem tam nejmín 20 let. To údolí je opravdu skvělé tábořiště a je tam taková...
2: Ne, neříkejte to, kapitáne Flinte. Je to tajemství.
5: K čertu. Mohli jsme tam tábořit s vámi, nebýt pratety.
3: Ještě, že si připomněla, Nancy. Měli jsme se vrátit ke svačině, jestli si nepospíšíme, přijdeme pozdě i k večeři.
1: To bude zase mela.

0: Vlaštovky vzbudilo brzy ráno slunce. Dívali se přes jezero až k ostrovu divokých koček a smutně vzpomínali, jak to bylo krásné, když tam žili obklopeni vodou a věděli, že v přístavu si hoví malá loďka, s kterou můžou kdykoliv vyplout.
1: To je hrůza sedět tady na břehu a nemít loď. Odstěhujeme se do toho údolí radši hned dneska. Pojďte!
0: A tak začali stěhovat. Titi a Roger měli trochu strach, jestli se dvěma starším vlaštovkám bude jejich údolí líbit, tak jako jim, ale byly to plané obavy. Údolíčkem skoro dokonale skrytým ve vřesovišti a ohraničeným oběma vodopády na potoce, který jim protékal, byli John a Zuzana nadšeni právě tak, jako předtím oni.
2: Plavčíku, neřekl jsi nic kapitánovi a prvnímu důstojníkovi?
3: Kde pak? Jenom to, že jim něco ukážeme.
2: Nikdo z nich si ji nevšiml, viď, Rogere?
3: Ne, a to šli oba těsně kolem ní.
1: Čeho jsme si měli všimnout? Tak mluvte.
2: No jeskyně přece!
0: Překvapení bylo dokonalé. A protože teď sebou měli baterku, mohli začít jeskyni prozkoumávat.
3: Johne, prohlédni si, jaký má strop. Není prasklý?
1: Ne, je tu samá pevná skála. A strop je hodně vysoko.
3: Senzační jeskyně. Sem se vejdeme všichni. Je tu chladno jako v ledničce. Budeme sem dávat zásoby.
2: Můžeme bydlet ve stanech, ale když budeme vědět, že se k nám blíží nepřítel, všecko schováme dovnitř. A nás taky.
3: Jasně, bude to naše zásobárna a pevnost proti útočníkům.
1: To je pravda. Amazonky budou určitě chtít podniknout nějakou válku.
2: Jen si vzpomeňte, jak nás loni přepadli a ještě tvrdili, že ostrov je jejich a ne náš. Ale že je to jejich údolí, to říct nemůžou.
3: A o jeskyni taky nevědí. Je jenom naše.
1: A jak budeme tomuhle údolí říkat?
2: Třeba by se mohlo jmenovat po naší vlaštovce. Jste pro?
0: Byli. Údolí vlaštovky se dostalo na mapu a pak trosečníci a badatelé zároveň běželi dolů k jezeru pro další část nákladu, aby mohli postavit nový tábor. Zrovna vycházeli z modřínového lesa směrem k silnici, když John, který šel první, se najednou vrhl na zem.
1: Domorodci, skrýte se a tiše.
0: Všichni čtyři se přikrčili k zemi a ani nehlesli. Dole po silnici důstojně klusal černý kůň a táhl dřevěný kočár.
3: Vždyť je to paní Blackitová, maminka Amazonek. A ta druhá je určitě prateta.
0: V kočáře vedle paní Blackitové upjatě seděla starší dáma a nad hlavou si držela slunečník. Proti ním seděly na malém úzkém sedátku za kočím dvě dívky ve volánových šatech se slaměnými klobouky na hlavě a s rukama v rukavičkách způsobně sepjatýma na klíně. Byl to příšerný pohled. Kočár zmizel a badatelé se na sebe zděšeně podívali.
3: Tohle přece nemohly být pirátky Amazonky.
2: Byly. A to je snad horší než ztroskot

A teď, Watsone, řekl Holmes a zamnul si ruce, máme půl hodinku pro sebe. Musíme ji dobře využít. A jak jsem vám už řekl, případ je pro mne téměř uzavřen. Byla by však chyba podléhat přílišné sebedůvěře. Teď se to zdá jednoduché, ale pod tím vším se může skrývat ještě něco jiného. Vám se to zdá jednoduché, vybuchl jsem. Ovšem, řekl s výrazem profesora medicíny přednášejícího na fakultě studentům. Sedněte si prosím tamhle do kouta, aby vaše stopy případně neskomplikovaly vyšetřování. Tak a teď do práce. Předně. Jak se sem ti lidé dostali a jak se dostali odtud? Dveře od včerejšího večera nikdo neotevřel. Jak to vypadá s oknem? Přistoupil k oknu s lucernou v ruce a chvíle mi něco zabručel o tom, co zjistil, ale adresoval ty poznámky spíš sobě než mě. Okno je zavřeno zevnitř. Okenní rám je pevný, žádné panty po straně nejsou. Tak si je tedy otevřeme. No, poblíž nikde žádná okapová roura, střecha je mimo dosah. A přesto sem ten člověk vlezl oknem. Včera v noci trochu pršelo. Tady je v plísni nad okenními pražci otisk nohy. A tady je kulatá blátivá stopa. A tady na podlaze další a tady na stole ještě jedna. Podívejte se sem, Watsone. Tohle je opravdu perfektní důkaz. Podíval jsem se na zřetelně vytlačené kroužky bláta. To ale není stopa lidské nohy, řekl jsem. Pro nás to ale má mnohem větší cenu. Je to totiž otisk dřevěné protézy. Tady na okenním pražci je otisk podrážky těžké boty se širokou podkůvkou na podpatku a vedle ní je stopa po protéze. To znamená, že ten člověk měl dřevěnou nohu. Přesně tak. Ale byl tu ještě někdo další, velice šikovný a schopný pomocník. Dokázal byste se vyškrábat na tu zeď, doktore? Vykoukl jsem z otevřeného okna. Měsíc stále ještě jasně osvětloval tenhle roh domu. Byli jsme dobrých 60 stop nad zemí a ať jsem se díval sebe líp, neuviděl jsem sebe menší oporu pro nohu, ba ani žádnou trhlinu v cihlové zdi. No to je naprosto nemožné, odpověděl jsem. Bez pomoci? Jistě. Předpokládejme však, že máte tady nahoře přítele, který vám hodí dolů tohle kvalitní a silné lano, které tu vidím v koutě, a připevní jeden konec k tomuhle velkému háku ve zdi. Potom aspoň si myslím, byste dokázal vylézt nahoru i s dřevěnou nohou, kdybyste byl jen trochu zdatný. Odejít byste ovšem mohl stejným způsobem a váš pomocník by mohl vytáhnout lano nahoru, odvázat je z háku, zavřít okno, zajistit je zástrčkou zevnitř a uniknout stejnou cestou, kterou původně přišel. Mimochodem lze ještě poznamenat, pokračoval a ohmatával lano, že náš přítelíček s dřevěnou nohou, ačkoliv uměl docela dobře šplhat, rozhodně nebyl námořník z povolání, neměl totiž ani trochu mozol na té ruce. S pomocí lupy tu vidím nejednu krvavou skvrnku a směrem ke konci lana jich přibývá, z čehož usuzuji, že sklouzl po laně dolů tak rychle, že si sedřel kůži z dlaní. To je všechno pěkné, řekl jsem, ale zatemňuje to celou tu věc ještě víc než dřív. Jak to vlastně je s tím záhadným pomocníkem? Jak se mohl dostat do pokoje? Ano, ano, ten pomocník je problém, opakoval Holmes zamyšleně. A přitom to podle některých vlastností musel být nesporně zajímavý člověk. On vlastně povznáší celý tenhle případ z rámce všednosti. Řekl bych, že tenhle pomocník bude zaznamenán v análech kriminality naší země jako něco zcela originálního, něco, co tu ještě nebylo, ačkoliv podobné případy jsou známy z Indie a jestli mě paměť neklame, tedy i ze Senegambie. Jak se sem ale dostal, opakoval jsem. Dveře jsou zamčené, okno je nepřístupné. Prolezl snad komínem? Otvor v krbu je příliš malý, odpověděl, o téhle možnosti jsem už uvažoval. Tak jak tedy, naléhal jsem. Proč se tak zdráháte použít mého návodu, řekl a potřásl hlavou. Kolikrát jsem vám už říkal, že když vyloučíme všechno nemožné, pak to, co zůstane, ať je to cokoliv a jakkoliv nepravděpodobné, musí být pravda.
Víme, že nepřišel dveřmi, oknem ani komínem. Víme také, že nemohl být schovaný v pokoji, poněvadž tady se nikde ukryt nelze. Kudy tedy mohl přijít? Přišel tou dírou ve stropě, zvolal jsem. Ovšem, musel, poněvadž jinudy to nešlo. Budete-li tak leskav a podržíte mi lucernu, rozšíříme okruh pátrání do místnosti nad námi, do té tajné komory, v níž byl poklad nalezen. Vylezl po žebříčku, zachytil se jednou rukou trámu a vyhoupl se do podkroví. Potom se leže na břiše natáhl dolů pro lucernu a držel ji, zatímco já jsem lezl za ním. Komora, ve které jsme se octli, byla asi 10 stop dlouhá a 6 stop široká. Podlahu tvořily trámy krovů, mezi nimiž byly tenké omítnuté laťky, takže při chůzi člověk našlapoval z jednoho trámu na druhý. Strop se příkře zvedal k hřebenu střechy a zřejmě byl tvarem přizpůsoben jejímu vnějšímu profilu. Nebylo to vůbec žádné zařízení a prach nashromážděný za mnoho let ležel na podlaze v husté vrstvě. Tady to je, podívejte se, řekl Sherlock Holmes a opřel se rukou o šikmou stěnu. Sklápěcí dvířka, která vedou na střechu. Stačí je nadzvednout a jsme na střeše, která se v mírném úhlu svažuje. Tohle je cesta, kterou muž číslo 1 přišel. Podívejme se ještě, zda bychom nenašli nějaké další stopy, které by nám ho blíž charakterizovaly. Přidržel lucernu až u podlahy a spatřil jsem, jak se tu noc už podruhé jeho obličejem myhl výraz překvapení a údivu. Ale i mně stuhla krev v žilách, jakmile jsem uviděl to, co on. Podlaha byla hustě poseta stopami bosých nohou. Jasnými, dobře otištěnými a nerozmazanými, ale o dobrou polovinu menšími než chodidlo dospělého člověka. Holmesi, zašeptal jsem, tu strašlivou věc spáchalo dítě. V okamžiku se znova ovládla. Na chviličku mě to vyvedlo z konceptu, řekl. Ale není na tom nic nadpřirozeného. Trochu mi vynechala paměť, poněvadž tohle jsem mohl předvídat. Tady už se nedá nic víc zjistit. Pojďme dolů. Jakou ale máte teorii, pokud jde o ty stopy? Zeptal jsem se nedočkavě, když jsme se opět vrátili do dolní místnosti. Milý Watsone, pokuste se o malou analýzu sám, řekl s nádechem netrpělivosti. Znáte moje metody. Aplikujte je a bude poučné porovnat výsledky. Nenapadá mě nic, co by odpovídalo faktům, která dosud známe, řekl jsem. Brzo vám to bude zcela jasné, prohlásil jakoby mimochodem. Myslím, že už tu pro nás nic důležitého není, ale přesto se ještě porozhlédnu. Znova vytáhl lupu a pásmový metr a po kolenou prolezl celou místnost, měřil, porovnával a zkoumal. Dlouhý nos měl pouhých pár centimetrů odprkené podlahy a jasné oči připomínající svou zapadlostí oči nějakého ptáka mu jenom zářily. Jeho pohyby byly tak čilé, tiché a kradmé, jak pohyby cvičeného ohaře, čenichajícího po stopě, že mě napadlo, jak strašlivý zločinec by se z něho stal, kdyby obrátil svou energii a své vědomosti proti zákonu, místo aby je vynakládal na jeho obranu. Slídil po podlaze a stále si pro sebe, co si mumlal, až pojednou radostně vykřikl. Máme opravdu štěstí, řekl. Teď už bychom neměli mít větší potíže. Náš muž číslo 1 měl tu smůlu, že šlápl do krezotu. Na kraji louže té ohavně páchnoucí tekutiny můžete ještě vidět otisk jeho malé nohy. Jen se podívejte, demižon se rozbil a krezot vytekl. A co z toho, zeptal jsem se. Jen tolik, že už nám neunikne, toť vše, řekl Holmes. Vím o psu, který tuhle stopu dokáže sledovat třeba na konec světa. Když psí smyčka dokáže jít po zápachu herinka taženého po zemi přes celé hrabství, jak daleko dokáže sledovat speciálně vycvičený pes pach tak výrazný, jako je tenhle. To je tak jednoduché jako trojčlenka. Odpověď nám poví, že... Ale co to slyším? Splnomocnění reprezentanti zákona už jsou tu. Z přízemí bylo slyšet těžké kroky a změť hlučných hlasů.
Zároveň bouchla domovní vrata. Než sem přijdou, řekl Holmes, sáhněte si prosím na paži a na nohu toho nešťastníka. Co cítíte? Svaly jsou stuhlé jako prkno, odpověděl jsem. Přesně tak. Jsou staženy mimořádnou křečí, což je něco docela jiného než normální rigor mortis. Připočteme-li k tomu tu skřivenou tvář, ten hippokratovský úsměv neboli risus sardonicus, jak to nazývali staří spisovatelé, k jakému závěru vás to přivádí? Příčinou smrti bylo působení nějakého vysoce účinného rostlinného alkaloidu, odpověděl jsem, nějaké strychninové látky, která je z toho vyvolat tetanus. To mě napadlo, když jsem spatřil ty stažené svaly ve tváři. Jakmile jsme vnikli do pokoje, hned jsem začal pátrat po tom, jak byl jed do organismu vpraven. Viděl jste, že jsem objevil ten trn, který mu někdo vbodl nebo vstřelil do kůže holé lebky. Nebylo k tomu třeba velké síly. Všiml jste si možná, že ranka byla v části hlavy otočené směrem k díře ve stropě, když ještě ten člověk seděl zpříma na židli. A teď se podívejme na ten trn. Opatrně jsem trn sebral a podržel jej pod světlem lucerny. Byl dlouhý, ostrý a černý. U hrotu se leskl, jako by na něm byla přischlá nějaká klovatina. Tupý konec byl seříznutý a zakulacený nožem. Myslíte, že tenhle trn pochází z Anglie? Zeptal se. Určitě ne. Když máte všechny tyhle údaje, měl byste dospět ke správnému závěru. Policie už je ale tady a pomocné sbory by měly začít troubit na ústup. Ještě ani nedomluvil a kroky blížící se chodbou zazněly hlasitěji a do pokoje těžkopádně a hřmotně vpochodoval statný zavalitý muž v šedých šatech. Měl červený krevnatý obličej s velice malýma jiskřivýma očima, které čile vykukovaly z mohutných a jakoby napuchlých polštářkovitých tváří. Hned za ním šel policejní inspektor v uniformě a stále ještě rozklepaný Tadeusz Szolto. Tak tady to máme, zvolal tlumeným, ale drsným hlasem. Tady máme tu nádheru. Pro boha, kde se tu vzali všichni tihle lidé? Na mou duši v tomhle domě se to jen hemží jako v králíkárně. Určitě se na mne rozpomenete, pane Jonesi, řekl Holmes klidně. No ovšem, že zafuněl. Vy jste přece pan Sherlock Holmes, teoretik. No bych si na vás nevzpomínal, nikdy nezapomenu, jak jste nám přednášel o příčinách, závěrech a následcích v případě té krádeže šperků v Bishopsgateu. Skutečně jste nás tehdy přivedl na správnou stopu, ale jistě dnes připustíte, že to spíš byla šťastná náhoda než dobrá vyšetřovací metoda. Byla to jen ukázka velice jednoduché úvahy. Ale jděte, nikdy se nestyďte kápnout božskou. Co se ale vlastně stalo tady? Taková šeredná záležitost, jenže tohle jsou tvrdá fakta, pro žádné teorie tu není místo. Ještě štěstí, že jsem byl náhodou zrovna v Norwoodu, vyšetřoval jsem tam jiný případ. Když mě uvědomili, byl jsem už na nádraží. Co soudíte o příčinách smrti tohoto člověka? No, to je sotva případ, nad nímž bych mohl teoretizovat, řekl Holmes suše. Ale ne, to zas ne. Přece jen se nedá popřít, že jste občas trefil hřebík na hlavičku. No, tohle? Dveře byly zamčené, to je mi jasné. Šperky v ceně 500 000 jsou pryč. A jak to vypadá s oknem? Bylo zavřené, ale na pražci zůstaly stopy nohou. No. Když ale bylo zavřené, nemají ty stopy s touhle záležitostí nic společného, to dá zdravý rozum. Ten člověk mohl zemřít na nějaký záchvat. Aha, jenže se zase ztratily ty šperky, že jo? No, počkat, mám teorii. Taky mě občas osvítí duch svatý. Jděte ale prosím na chvilku ven, seržante. A vy také, pane Szolto, váš přítel tu může zůstat. Co o tom soudíte, pane Holmesi? Szolto se nám sám přiznal, že tu byl včera večer u bratra na návštěvě. Bratr zemřel na nějaký záchvat a Tadeusz Szolto pak pěkně odpochodoval i s pokladem. Co tomu říkáte? Že potom náš neboštík s největší pravděpodobností musel vstát a zamknout zevnitř dveře.
V tomhle punktu to kulhá. Musím na to jít selským rozumem. Tenhle ten Tadeuš byl jeho bratr. Došlo tu k hádce, to je vše, co víme. Bratr Bartoloměj je po smrti a šperky zmizely. Bartoloměj nikdo neviděl od chvíle, kdy jej Tadeuš opustil. Jeho postel je netknutá, nikdo v ní nespal. Tadeuš je zřejmě s nervy na dně. Vypadá, no, ne zrovna, dvakrát roztomile. Opřádám Tadeuše pavučinou podezření. Chápete, začíná se kolem něho stahovat síť. Nejste dosud seznámen se všemi fakty, řekl Holmes. Tahle tříska, o níž mám veškeré důvody domnívat se, že je otrávená, trčela z neboštíkovy hlavy. Tady je po ní ještě stopa na kůži. Na stole byl tenhle popsaný lístek a vedle něho ležel tenhle ten velice podivný instrument s kamennou hlavicí. Jak to všechno zapadá do vaší teorie? V každém ohledu jí to potvrzuje, řekl tlustý detektiv pompézně. Dům je plný exotických indických předmětů. Ten instrument jsem přinesl Tadeuš a jestliže je ta tříska otrávená, mohl ji k vraždě stejně dobře použít Tadeuš jako někdo jiný. Ten lístek to je nějaký hokus pokus, možná falešná stopa nebo něco takového. Zbývá jediná otázka. Jak vrah odešel? Ale ovšem, ve stropě je přece díra. S neobyčejnou vehemencí, vezme-li se v úvahu jeho objem, vydrápal se po žebříku a vsoukal se do podkroví. Hned poté jsme uslyšeli jeho hlas, radostně provolávající, že našel sklápěcí dvířka ve střeše. Možná, že na něco přijde, poznamenal Holmes krče rameny. Čas od času mu v hlavě přece jen přeskočí jiskřička zdravého rozumu. Tak vidíte, řekl Ethelene Jones, když se znovu objevil na žebříku. Fakta jsou nakonec přece jen lepší než teorie. Můj názor na celý případ jen potvrdila. Jsou tam sklápěcí dvířka, kterými se dá vlézt na střechu a jsou trochu pootevřená. Ta jsem otevřel já. Ach tak, vy jste si jich tedy už všiml. Zdal se z toho objevu poněkud schlíplý. Ať si jich ostatně všiml kdokoliv, ukazují nám, kudy se náš muž dostal odtud. Seržante? Prosím, pane, ozvalo se z chodby. Požádejte pana Scholta, aby sem přišel. Pane Scholto, mám povinnost upozornit vás, že cokoliv od této chvíle řeknete, může být použito proti vám. Jménem královny vás zatýkám jako podezřelého z vraždy vašeho bratra. Tak to vidíte. Neříkal jsem vám to, zvolal nebohý mužík. Začal spínat ruce a střídavě hleděl hned na jednoho, hned na druhého z nás. Netrapte se kvůli tomu, pane Scholto, řekl Holmes. Mohu snadno prokázat, že jste nevinen. Neslibujte nemožné, pane teoretiku, neslibujte nemožné, poškleboval se detektiv, jen aby to nebylo obtížnější, než si myslíte. Nejenže prokážu jeho nevinu, pane Jones, ale dokonce vám gratis, jako malý dárek, poskytnu jméno a popis jednoho ze dvou mužů, kteří byli v tomhle pokoji včera večer. Všechno mě opravňuje k víře, že se ten člověk jmenuje Jonathan Small. Je to člověk téměř negramotný, malý a mrštný, chybí mu pravá noha a nosí dřevěnou protézu, která je na vnitřní straně omletá. Na levé botě má hrubou hranatou podrážku a na podpatku kulatou podkůvku. Je asi ve středních letech, hodně opálený od sluníčka a je to bývalý trestanec. Těch pár údajů by vám snad mohlo být ku prospěchu, připojíte-li k ním skutečnost, že mu na dlani chybí veliký kus kůže. Ten druhý muž, co s ním je, s tím druhým mužem? Zeptal se Ethelene Jones ironicky, přesto však, jak jsem viděl, překvapen přesností Holmesových informací. To je skutku záhadná osoba, řekl Sherlock Holmes a otočil se na podpatku. Doufám, že budu mít zanedlouho čest vám tu dvojici představit. Na slovíčko, Watson. Odvedl mě na chodbu až ke schodišti. Tahle nečekaná událost, řekl, způsobila, že jsme úplně pustili ze zřetele původní účel naší návštěvy.
Právě jsem si to také myslel, odpověděl jsem. Nemůžeme slečnu Morstenovou déle zdržovat v tomhle nešťastném domě. Správně, musíte ji doprovodit domů. Bydlí u paní Forresterové v Lower Cambervale, takže to odtud není příliš daleko. Počkám tu na vás, dokud se sem nevrátíte. Nebo jste snad příliš unaven? Co vás napadá? V žádném případě bych nedokázal usnout, dokud se o téhle fantastické záležitosti nedovím další podrobnosti. Viděl jsem už v životě lecos neutěšeného, ale přiznám se vám, že dnes večer následovala ta podivná překvapení tak rychle za sebou, že z toho mám dočista pocuchané nervy. Přesto bych rád přišel celé té věci na kloub společně s vámi, když už jsem byl přitom až do teďka. Vaše přítomnost mi neobyčejně pomůže, odpověděl. Budeme na případu pracovat na svou vlastní pěst a přítele Jonese necháme, ať se raduje z nesmyslů, které si ještě vykonstruuje. Až doprovodíte slečnu Morstenovou, mohl byste zajet do Pension Lane číslo 3. Je to v Lembetu, až dole u vody. Ve třetím domě vpravo bydlí nějaký Sherman, vycpávač ptáků. Za výkladem má lasičku, která drží mladého králíčka. Zaklepejte na starého Shermana, pozdravujte ho ode mne a řekněte mu, že potřebujete Tobyho hned teď. A toho Tobyho přivezte v kočáře sebou. To je pes, že? Ano, prapodivný kříženec, ale má fantasticky vyvinutý čich. Pomocí Tobyho si cením víc, než pomocí všech detektivů z celého Londýna. Tak ho tedy přivezu, řekl jsem. Teď je hodina po půlnoci. Seženuli čerstvého koně, mohl bych být zpátky někdy před třetí. A já se zatím, řekl Holmes, podívám, jestli bych se ještě něco nedověděl od paní Bernstonové a od toho indického sluhy, který spí ve vedlejší podkrovní světnici, jak mi řekl pan Tadeuš. Pak budu studovat metody velkého Jonese a poslouchat jeho nepříliš vybrané špičkování. Wir sind gewohnt, dass die Menschen verhören, was sie nicht verstehen. Starý Goethe to vyjádřil pregnantně, jako vždy.

0: Mluvící kapr. Div se nezakuckal, radní kokoška chytaje se za důkladné břicho a smíchem kýkla je velikou hlavou, až si musel narovnat skřivenou paruku, jež objímala bachratý, šarlatově planoucí obličej rámcem úměrných zlatoplavých kadeří. To je dobré, to se povedlo. Mluvící kapr. Je mi divné, že se taková věc vůbec trpí, bručel vážný poštmistr. Kdybych já měl v tom slovo, dal bych plakáty bez meškání strhat a švingulanta bych krátce vyzval, aby si hledal blázny jinde. O, můj drahý pane poštmistře, s takovou přísností byste nynějšího času daleko nedošel, namítal obecní tajemník. Kdybyste chtěl zavírat boudy s falešnými eskimáky a mořskými panami, musel byste po právu také zapovědět všechny pomády a vodičky na holé hlavy, všechny pilulky a tresty proti nezhojitelným chorobám, všechna turecká povidla z kralup a všechno mělnické víno, bůh ví odkud, zkrátka obrátil byste celý obchod na ruby. A snad by ještě došlo na prospekty knih s bombastickou reklamou, na volební provolání s kopami nejsvůdnějších těšínských jablek, na lec, kterou státní ústavu s podivnými kličkami. Ne, ne, ne. S tím byste daleko nedošel. A tu ten člověk je prostý, nevinný kejklíř, který si vyšperkoval svou dryáčnickou udici hodně originálním a křiklavým vnadidlem.
1: Ale vždyť prohlašuje výslovně, že není žádným eskamutérem ani břichomluvcem, ozval se Sládek Pivoňka. A kapra může prý si každý prohlédnout a ohmatat.
0: Ale pane Sládku, snad byste mu nesedl na vějíčku, káral ho tajemník. Snad nemyslíte opravdu, že by mohl kapr? No, je to příliš směšné.
1: No, třeba směšné, bránil se nesměle Pivoňka trochu rozdurděn. Vím také, že mi žádný kapr z našeho rybníka nemukne. To je arci hloupost.
2: Ale ve světě? Jsou všelijaké věci. Řekne se ku příkladu ryba. Němý jako ryba, no. A nedávno jsem kdesi četl, že jsou někde ryby, myslím, v Čínském moři, které lítají a zpívají jako ptáci. Společnost se dala do hlučného smíchu. Z částí má pan Sládek pravdu, ujal se Pivoňky pan učitel, když byl opanoval svoji veselost. Noviny přinesly v skutku noticku o nějakém druhu mořských ryb, které vydávají zvláštní zvuky. Pravím zvuky, neboť ohlase nelze tuším vážně mluvit. Ale kdyby se tato zpráva potvrdila, byla by to právě jen vzácná výjimka. Ryby jsou v skutku němé. Postrádají potřebného ústrojí, jímž by nějaký hlas vydávali.
1: Snad je ten kapr nějaký automat, podotkl stavitel Petřík, s ukrytým zvukovým strojem. Či, připomenul si, vždyť prý ho smí obecenstvo ohmatat a tak by snadno rozeznalo automat od živé ryby. Buď jak buď, prozatím vím jen, že ten člověk kapra skutečně nosí sebou. Zastavil jsem se předtím na sklenici vína u Růžičky, má dnes hostinec nabitý, a tam povídali, že z čista jasna přišel ten kumštýř s velikým mokrým uzlem a poručil si pokoj a necky s čistou vodou do níž hodil svou zázračnou rybu.
0: Je prý to, pánové, báječně veliký kapr, doplnil kupec Motejl. Byl jsem také odpoledne u věnce a Růžička vyprávěl o té rybě pravé divy. Jsou prý jí plné necky a mrzká sebou, že je strach se přiblížit.
2: Ale jak na ní její pán promluví, hned se utěší, poslouchá a hledí na něho moudře jako člověk. Jak prý drží, když ji ten kejklíř škrábe za ouš, či vlastně hladí po hlavě. Je to divné, pánové.
1: Uvidíte, že do zítřka milý kapr vyroste na velrybu a bude tančit po provaze. Smál se lékárník.
2: Tomu, že lze i kapra přiučit rozličným věcem, bych spíš uvěřil, mínil učitel. Bez žertu, pánové, kapr není tak tupé zvíře, jak se zdá. Je známo o pověstných trianonských kapřích, že poslouchali na jména, která jim byla udělena. Dvorní dámy je k sobě volali jako psíčky. A včera jsem četl o člověku, který naučil kapry vymršťovat se přes nastavenou hůlku a na povel konat i jiné pohyby. O, v duši zvířecí dřímají dosud mnohé schopnosti, o nichž nemáme ani tušení.
1: Bodejže, zvolal Sládek Pivoňka. Jak jsem řekl, ku příkladu, slyšel jsem od jednoho známého, že mu jeden pán vypravoval, že měl psa a ten pes mu každé ráno před procházkou bez vyzvání aportoval hůlku. No což na tom není nic, pravda. Ale ten pes aportoval ve všední den obyčejnou španělku a v neděli a ve svátek druhou lepší hůl se zlatým knoflíkem. A notabene bez říkání, pánové, bez říkání. Co o tom soudíte? Ha?
2: No, pes a kapr je přece jen veliký rozdíl, pane Sládku, pravil s úsměvem učitel. A pak nejedná se o nějaké kousky. I kapra lze snad lecčemu přiučit, ale omluvení, či řekněme raději, poněvadž je to mluvení příliš směšné, o vydávání nějakých zvuků. Tedy o věc, které je kapr dle svého ústrojí naprosto neschopen.
1: Neschopen, bránil se houževnatě Pivoňka. O slonu by taky nikdo neřekl, ku příkladu, že dovede stát na jedné noze a uvázat si servítek okolo krku. No, já jsem to viděl na vlastní oči.
2: Což slon je cizí zahraniční zvíře, vmísil se do hovoru opět radní Kokoška. Ale kapr, obyčejný kapr, s tím jdete svatý pokoj, mluvící kapr, a rozesmál se znova, až mu slzy tekly po tvářích. No, kapr je přece pořádné zvíře a má dost veliký mozek v hlavě, přidal se kupec Motejl na Sládkovu stranu. Co je proti kapru drobný hmyz, blecha například? A hleďte, pánové, viděl jsem v Linci celé divadlo s blechami, které byly zapřaženy do malilinkých kočárků, cvičili se ve zbraní jako vojáci a vypalovali droboulinký kanónek.

Je s podivem, jaké věci už si lidé vymýšlejí, aby žili z cizích kapes, moralizoval poštmistr. A uvidíte, že ten šejdíř se svým kapřím vnadidlem dobře pochodí. Uvidíte, že ten pyramidální nesmysl potáhne, jak náleží. Toč se rozumí, přisvědčil s trpkým úsměvem lékárník. Pohrnou se tam jako ovce do ovčína. Ovšem, že pohrnou. Sám se tam podívám, prohlásil stavitel Petřík. Rád bych zvěděl, co v tom kapru vězí. Jen škoda, že má takovou nechutnou přítěž, recitace. Bez pochyby nějakých nudných básní nebo monologů z Truchloher. Měl místo toho volit raději citace, nějaké citace duchů nebo mlhové obrazy nebo alespoň kouzelné kousky a labosko. Pravda, mluvící kapr a recitace jsou divné spřežení, žertoval tajemník, ale ten kapr mluví asi zpropadeně málo. A čím doplnit ostatní čas na slušné představení? Na kouzelné přístroje nemá ten dobrý muž bez pochyby peněz a v jiném umění se nezná. Připadl tedy na recitace. K nímž není potřebí než několika knih od antikváře. Finis, finis, zvolal pan farář. Samý kapr, nic než kapr. Nechme si ho pro postní dobu.

Podnět k této nezvykle živé diskusi v honorační místnosti hostince na poště zavdal veliký sáhovými literami v křiklavých barvách provedený plakát, který se téhož dne objevil na několika rozích malého města P. Pod hrubým obrazem nějaké báječné ryby se četlo následující oznámení. Největší div světa. Mnoho zázraků vykonala již bádavost a píle lidská, ale vrcholem jich a korunou moderního svěrochovu jest slavný mluvící kapr, kterého níže podepsaný již zítra vysoce ctěnému obecenstvu zdejšímu představiti sobě dovolí. Po mnohaletém bedlivém studiu a neúnavném, bezpříkladném úsilí podařilo se mi vycvikovat zvíře, na pohled všeliké vyšší drezůře nejméně přístupné, vycvikovat je směrem, který takořka narub obrací nejvlastnější jeho přirozenost a obdařuje zvukem a mluvou tvora, který je vpravdě nejryzejším představitelem němé tváře a jehož zarytá mlčenlivost až i příslovím se stala. Můj mluvící kapr pronáší nejen artikulované zvuky, ale celá slova s dokonalostí a zřetelností, proti níž jsou žvásty nejučenějšího papouška pouhými hudlařskými pokusy. Mému slavnému mluvícímu kaprovi dostalo se cti, že směl umění svoje osvědčiti u přítomnosti nejvyšších osobností a vědeckých celebrit, kteréž se vyslovili o výkonech jeho s nelíčeným obdivem. Žádný milovník přírody, nikdo, jinž s účastenstvím sleduje obrovské pokroky ducha lidského, neopomene seznámiti se zamírné vstupné s touto nejskvělejší vymožeností 19. století a poctíti návštěvou svojí veliké poučně zábavné představení, které zítra od 7. do 10. hodiny večerní v sále velkohostince páně Růžičkova u věnce uspořádám a jehož program obsahovat bude vedle oslňující produkce s mluvícím kaprem recitace z nejpřednějších děl básnických. Výslovně prohlašuji, že při mém představení všeliké kejklířství a břichomluvectví naprosto jest vyloučeno. Každému diváku bude volno mluvícího kapra po libosti sobě prohlédnouti a vlastnoručně ohmatati.

nejvhodnější oznámení zítra na rozích. K nejhojnější návštěvě uctivě zve Tomáš Zoufalý, majitel mluvícího kapra.

0: Není divu, že tento plakát rozbouřil jindy klidnou hladinu pské veřejnosti. Bylo to město vzorně tiché, vpravdě idylické. Spalo uprostřed lesnatých strání nejlíbější sen nevinnosti. Ruch národního života sem zanášel jen několik politických listů, jejichž sloupce se však výjima nejřidší případy, kdy jednali o P a nejbližším okolí, čítali s oním blahým klidem, s jakým si Goethovi měšťáci vypravují o pronárodech, jež tam, kde si daleko v Turecku, do sebe vrážejí. Český knihkupecký trh si odtud každoročně odnášel prahubenou kořist. Divadelní společnosti se městu zdaleka vyhýbali, poněvadž by tu najisto byli hráli před prázdnými lavicemi. Časem nějaký taneční ples, nějaká produkce hasičů, nějaká oslava místních veličin nebo církevní slavnost, toť byly jediné vlny, které rozčeřovaly klidný, hladký proud, lze-li o proudění vůbec mluvit, zdejšího života. Tepnou toho života byla honorační místnost na poště, jež každý večer ve svých začouzených zdech vítala výkvět důstojnosti a městské inteligence. Ale i tepot oné tepny býval velmi poklidný, ba časem přímo mdlý. Obor témat byl úzký, přesně vyměřený a každý věděl téměř na vlast, čím se asi rozprava zahájí a jaký bude její průběh. Každý znal všechny poměry ostatních a prohlížel jejich srdce a ledví. Život každého byl ostatním otevřenou knihou. I senzační cestu pana Motejla do Lince znali všichni už dávno až do nejmenších podrobností. A nyní právě byla sezóna nejmrtvější. Náhodou nedělo se nic. Pranic, co by stálo za zmínku. I povětrnost byla delší dobu ku podivu stálá. Zkrátka v honorační světnici sahalo se ke kartám o mnoho dříve než jindy. Dnes se stal zásluhou mluvícího kapra náhlý obrat. Poslechli jsme si už úryvek z čilé debaty, která se o tom rozproudila. Karty se objevily na stole neobyčejně pozdě a zaujali pouze stářím skamenělý tarokový čtyřlístek, kdežto ostatní společnost statně pokračovala ve svém řečnickém turnaji. Každý dnes vypil alespoň jednu přes obyčejnou míru a sládek pivoňka se dočkal triumfu, že v hodině duchů městský tajemník objíma jeho se slzami v očích kajícně připustil, že při báječném pokroku ve všech odvětvích věd a nápojů, pan tajemník se pohnutím trochu pletl, že konečně je možné, aby lidský důmysl nějakou induktivní metodou i kaprovi rozvázal mlčenlivá ústa. Jitro druhého dne přineslo městu nemalé překvapení. Na rozích se objevil druhý plakát se slovy: za příčinou náhlého ochraptění slavného mluvícího kapra odkládá se představení na zejtřek.
1: No to už věru přesahuje všechny meze, vzkřikl poštmistr potkav na ulici lékárníka s radním Kokoškou a vyslechnuv od nich senzační novinku. Ten chlap si z nás dělá skutečně hotové blázny. Chraptivý kapr, no to už je vrchol všeho.
0: Radní Kokoška drže si boky a Klátě se v zuřivém smíchu celým tělem vypravoval ze sebe jen pustou motanici neurčitých zvuků, z nichž vynikal toliko začátek chr a konec pr. Skutečně, buď si dělá z města šašky, přidával se lékárník, nebo se mu něco pohatilo, nebo konečně chce tím odkladem ještě vyšroubovat zvědavost lehkověrných hejlů. Byla-li tato poslední domněnka správná, zdařil se Tomáši Zoufalému plán úplně. Obecná napjatost opravdu vzrostla do úžasných rozměrů. Všechna veřejná i soukromá jednání ten den odpočívala. Jediným středem všech rozprávek byl jen kapr a jeho pán. Každý měšťan měl dnes nějakou záležitost, která ho vedla kolem hostince u věnce, ačkoliv byl dost zastrčený, a neopomenul aspoň pohlédnout do jednoho okna v prvním patře, odkud se Zoufalý, pohodlně rozložen, s fezem na hlavě a s dýmkou v ústech, velmi přívětivě usmíval na valné zástupy mládeže, shromážděné před hostincem a těšící se bláhovou nadějí, že snad kejklíř nakonec svého šupinatého pacienta pochová v loktech a vystaví na odiv jejich zvědavým zrakům. Zoufalý byl dost slušný člověk, ale měl nápadně dlouhé vlasy a divně upravené vousy a vůbec trochu fantastický ráz. Pské dámy rozhodly, že je zajímavý a že vypadá skoro jako umělec. Hostinské místnosti dole byly natlučeny hostmi. A jaké mimořádné rozechvění tu společnost ovládalo, dokazuje následující případ. Když si Zoufalý během dne vzkázal dolů pro druhý ručník, pronesl dosi zcela vážně bizarní domněnku, že ho kejklíř snad užije ke studeným obkladkům pro svého nemocného kapra. Třetí den zítra všechno spěchalo o překot k nárožím a hle, byl tam už nalepen program dnešního večera. Dlouhá řada recitací z básní a dramat a nakonec bombastické návěstí o produkci mluvícího kapra, který se šťastně uzdravil, jen bohužel, že bylo vstupné dost vysoké. Přesto byl sál u věnce už před 7 hodinou večerní do posledního místečka naplněn. Poštmistr, lékárník, radní Kokoška, městský tajemník, zkrátka všichni pánové, které jsem zpředu uvedl, s ostatní honorací tu seděli nebo stáli se svými manželkami a dcerami v davu z prostšího diváctva, pohlížejíce dychtivě na malé pódium se stolkem, na něm leželo několik knih a za nímž se tajemně vlnila dlouhá zelená záclona.

konečně vystoupil z úkrytu v elegantní čamaře a slavnostní úpravě Tomáš Zoufalý, přičemž někteří za oponou zcela určitě zahlédli pověstné necky. Ale draze si muselo obecenstvo koupit požitek závěrečného rozřešení velké otázky. Muselo se chtíc nechtíc kochat v nezvyklém a málo kýženém požitku básnické recitace. Recitátor volil sice nejlepší věci a jeho přednes byl vskutku pěkný, místy dojemný a uchvatný. Bylo slyšet tiché poznámky, hezky, vskutku hezky, a několikrát se objevily slzy nejen v očích dam, nýbrž dokonce i na tváři radního Kokošky. Ale přesto hleděli snad všichni netrpělivě vstříc poslední deklamaci. A nebylo dohlédnutí. Když konečně přece doznělo její poslední slovo, ulevili své radosti bouřlivým potleskem. Avšak oběda vděčný umělec přidal za to ještě jeden dost objemný poetický skvost. Konečně se ubírá za oponu. Všem se tají dech. Mešká tam jaksi dlouho. Je slyšet vzdechy, jakýsi šramot a pleskot. Teď se rozhrnula opona a Zoufalý vychází bledý, nejistým krokem, v ruce nese jakýsi bílým ubrusem obalený předmět. Položil jej na stůl, postoupil na okraj pódia, na chvíli si zastřel dlaněmi oči a pak pronesl tato vzdechy a dušeným štkaním přerývaná slova. Velectění pánové a spanilé dámy, stihla mě rána nejkrutější. Abyste její dosah náležitě pochopili, sdělím vám krátce běh svého života. Zpočátku jsem se věnoval hereckému povolání, ale venkovské společnosti, u nich jsem vystupoval, bídně živořili a od nějaké doby padají v úplnou agonii. Obecenstvo našich venkovských měst o ně většinou nestojí. Vystupoval jsem naposled zde, ale vy mne nepoznáváte, poněvadž jsem od té doby stučněl a zvousatěl a poněvadž jste o naše divadlo tenkrát ani nohou nezavadili, ať jsme měli opravdu slušný repertoár. Byl jsem na pokraji zoufalství. Tu mi nebe vnuklo spásnou geniální myšlenku. Chytil jsem si kapra a neúnavnou pílí jsem dosáhl toho, že jsem mu konečně rozvázal jazyk a že dovedl zřetelně pronést větu, jedinkou větu. Od té doby mě provázelo štěstí. Obecenstvo se všude opřekot hrnulo k mým představením a mluvící kapr mi pokaždé vynášel více stříbrňáků, nežli měl snad šupin. Ach, a tento zdroj mého štěstí se rázem zastavil a snad navždy vyschl. Můj drahý kapr se včera, jak víte, náhle roznemohl. Dnes mu bylo lépe a už jsem se zhostil všech obav. Ale běda. Právě nyní, když jsem zašel za oponu, jsem ho našel v smrtelném zápasu. Že mi nezbylo, než kuchyňským nožem ukončit jeho muka. Zde leží chladná mrtvola mého miláčka, mého dobrodince. Byl bez falše. Dovoluji každému, aby se ohledáním a hmatem o tom přesvědčil. Mě ubohému však nezbývá, nežli zkusit znovu své štěstí s jiným kaprem. Ale kdož ví, zdaří-li se mi to a vpravím-li některému opět tu větu, kterou zesnulý tak dokonale přednášíval. Větu u nás nechtěj zušlechťovat, ale lechtej a buď dryáčníkem.

Souboj o štiky. Moji bratři mě konečně vzali do party. Chytali jsme nástražní rybičky, řízky. Oficiálně se jmenovali hrousti dlouhovousí. Ale my jsme té rybičce říkali řízek, stejně jako řízek na smažení. Je to pohledná rybička, ale je důvěřivá a hloupá. Při lovu řízků jsme v řece zvěřovali nohama písek a bahínko. Řízkové v tom kalu hledali potravu. Našli udičku se žižalkou, udělali zob jako slepice, zatáhli za spláveček, my cukli a řízečci se octli na světle božím. Někdy nám připluli až k nohám a klovali nás do prstů. Klov, klov, klov, klov. My si čachtali nohy v chladné vodě a přitom jsme rybařili. Rybičky jsme dávali do plechovek a tatínek se strejdou proškem na ně chytali štiky a další vodní kanibaly. Ale řízku bylo tehdy v řece málo. Strejda Prošek přišel na to, že štiky žerou v poslední době také okouny. Poznali, jak lahodné maso má pichlavý okoun. Na jídelním lístku štik se octli okouni a nikdo o tom nevěděl. V té době jezdil na Křivoklácko se svou starou Károu a se svou ženou Vlastou typograf z Žižkova Béda Peroutka, přivrženec Viktorie Žižkov. Svým tatínkem se brzy zkamarádil. Na Vánoce si posílali bramborový salát v malovaných nočnících. Oba byli mladí. Když se jelo z Křivoklácka na Prahu, zvenku na otevřených kabrioletech visely štiky a vzadu za auty skákaly přivázané hrnce a kýble. Na rychlosti nezáleželo. Cestou na sebe posádky pokřikovaly hesla a hlavně neslušná slova. Ženy se už nerděly, protože na to byly zvyklé. Na Křivoklátě musel tatínek zvolat: tady bydlí cukrář Holub! Z následujícího vozu se ozvalo radostné Peroutkovo: tak mu prdel polub! Jak to tatínek nevykřikl, tak měl Peroutka jeden den a jednu noc špatnou náladu. Jednou si v luhu Béda usmyslel, že to tatínkovi a Proškovi v rybách ukáže a vyjel s místním borcem Františkem Pavlíčkem na štiky k Čertově skále. Když se tatínek o tom manévru dověděl, vzali s Proškem okounky jako malované a pluli lodí proti vodě nahoru nad ostrov a potom dál až k brtvě ke štičím tůním. Chytili velké štiky. Jedna štika si prý dokonce vyskočila pro okounka hned, když padal do tůně. Takový měla apetit. Vrátili se krátce před Bédou. Béda se radostně rozkročil na druhé straně. Držel nad hlavou dvoukilovou štiku a volal: tady je to, co se nedá fendovat. Pojeď na druhou stranu, ty blboune, zval ho tatínek. Jak Béda připlul, vzal ho pod ruku a vedl ho k haltýři. V bedně se rýsovaly temně zelené hřbety tří velkých štik. Béda se rychle opláchl vodou, aby neomdlel a nespadl po hlavě do řeky. Jenom zasýpal: vy parchanti, nějak jste nás podvedli. Tatínek mu večer pod akátem prozradil to tajemství z okouny a poradil mu, kam má ráno na štiky jet. Ten akát měl totiž takovou moc, že pod ním každý mluvil pravdu. Dokonce i rybáři.

0: mění.
1: Český rozhlas vás zve k poslechu dramatizace románu Georges Simenona Maigret a přízrak. V titulní roli Josef Sommer.

0: Je to opravdu důležité, pane Lapuene.
1: Co je?
2: Nerad jsem vás vzbudil, šéfe, ale...
1: Co se stalo?
2: Jdu z nemocnice a myslel jsem, protože jste ho měl dost rád.
1: Kdo? Janvier? Rika?
2: Ne, nikdo z nás. Inspektor Lognon z 18. obvodu.
1: Mrtvý?
2: Říkali, že má ještě šanci. Dostal 2 zásahy do břicha a pod rameno. V noci ho někdo střelil přímo na chodníku na Avenue Gino.
1: Může mluvit?
2: Kde pak? Už 3 hodiny ho operujou. Z 18 volal Schenkie, ať se u vás zastavím, že oni nasadí všecko, ale že kdybyste si ten případ vzal sám, já povídám, že máte právě ponoční, ale...
1: Kolik je hodin?
0: 7. Voda na kávu se už vaří.
1: Jdu pod sprchu a jedem.
3: Na Lognona se smůla vždycky lepila. Ale tohle. Za útok na policistu je v Británii šibenice. Tak já ti teda slibuju, Lognone, že toho grázla chytnu do 24 hodin, jakože se Maigret jmenuju. A že do konce života z kriminálu nevyleze. Tak a do práce.
1: Poslyšte na té Avenue Gino. Inspektor Lognon něco vyšetřoval, nebo tam šel náhodou?
4: No, taky jsme o tom dumali. Znáte přece Lognona, pane komisaře. Dělal tajnosti, protože se mu kolikrát stalo, že úspěch připsali někomu jinému. Teď už si aspoň 14 dní bral noční službu a právě v těch místech, co ho dneska v noci našli, se s ním jednou patrola potkala.
1: Hlášení napsal?
4: Ne, vždycky je načmaral slovo nic.
3: 9 hodin. A od rána prší. Na chodníku v Avenue Gino se v dešti rozplývá kaluš krve. Jako ve špatný detektivce. Protože neměli po ruce křídu, ohraničili obrys Lognonova těla kousky smetí.
2: Dobrý den, paní správcová, je tady někde okresní inspektor Schenkie? My jsme taky od policie.
5: Ale jen pojďte dál, pojďte. Pozor, pozor, na zemi je ještě sklo toho střílení.
1: Dobrý den.
6: Vítám vás, pane vrchní komisaři. Myslel jsem, že přijdete. Zkazoval jsem. A jsem rád, že jste si udělal čas.
1: Máte nové zprávy o Lognonovi?
6: No, víme, že žije a operace ještě neskončila. Hmm. Pane komisaři, co teď ode mě potřebujete?
1: Ne, nic, nic. Snad až později si všecko spolu probereme. Dovolíte, abych se tady paní správcové na něco zeptal?
6: To samozřejmě, samozřejmě. Zajdu nahoru, počkám tam na vás.
1: Díky. Paní správcová, omlouvám se, že vás chvíli zdržím.
5: Pak, nemáte na něco chuť?
1: Ne, ne.
5: Alespoň šálek čaje.
1: Ne, děkuji, děkuji.
5: Tady mladý pán se rád napije, vidíte?
2: No, když myslíte, aspoň nebudu rušit.
1: No. Rád bych slyšel, jak to v noci začalo. Předpokládám tedy, že jste spala právě tady, v místnosti domovního správce.
5: Ano, mám tadyhle elektrický bzučák, protože od 8 večer do 6 do rána jsou domovní dveře zavřený. Aha. Když někdo chce jít z ulice sem, zazvoní. Když chce jít z domu ven, zaklepe mi na tyhle ty dveře, abych otevřela. No a dneska v noci, to bylo něco po 2. hodině, zaklepal ten pán a povídá, otevřít prosím.
1: Který pán?
5: No ten, co ho chtěli zastřelit, ten váš inspektor. Otevřu, slyšela jsem, že jde po chodbě ven, bouchly za ním dveře a najednou slyším, že před domem startuje auto. A hned se střílelo. 3. rána šla sem k nám, vidíte, rozbila okno a stěnu.
1: A víte určitě, že odcházel z tohohle domu?
5: Vždyť ho znám, byl tady často.
1: A co tady dělal?
5: Chodil za tou slečnou ve 4. patře.
2: Pani Šereda tady měl slečnu?
1: No tak. No počkejte, paní správcová, nespletla jste se?
5: Ne, prosím, ne. Chodil jsem skoro každý večer.
1: A jak se jmenuje ta slečna?
5: Marineta Ožierová dělá kosmetičku v jednom salonu krásy. Na Avenue Malignon je to hodná, čistotná dívka, moc hezká.
1: Chodí za ní chlapi?
5: Měla snoubence, ten za ní chodil, ale rozešli se. Nedávno přišla večer s tím vaším inspektorem.
1: Co? On za ní chodil každý den?
5: Mimo neděle.
2: No jo, v neděli byl doma, chudák.
1: Je vaše nájemnice doma?
5: To určitě není. Už jsem to říkala inspektoru Schenkierovi. Když v noci odjelo to auto, vykoukla jsem ven a vidím, jak na chodníku leží ten pán. Utíkám k němu, vidím, že dejchá, tak jsem volala pro policii. A ještě jsem běžela nahoru ke slečně, jenomže byt byl prázdný. Dveře do kořán. Zmizela asi v tu chvíli, když jsem nechala domovní dveře otevřený, než přijela sanita.
1: A inspektor byl při vědomí? Říkal něco, když se k němu přiběhla?
5: Snažil se něco říct. Rozpoznala jsem jenom jedno slovo, ale určitě jsem se spletla. Nedává to žádný smysl. Povídal přízrak.
1: Přízrak.
5: Hodně krvácel. Držel se za břicho. Jestli pak to přežije, chudák.
1: No, tak zatím děkujeme.
2: Děkujeme, paní správcová.
1: Zajdeme za inspektorem Schenkierem.
5: Je to ve čtvrtým.
1: Lapuene, nechceš si jít lehnout?
2: Ne, vrah má už 5 hodin náskok.
1: Tak dobrá. Teď zajedeš do špitálu. Snaž se promluvit s asistentem. Ten snad nebude tak lakomý na slovo jako profesor. A vezmi ty střely, co snad už vyndali z Loňona, a hoď je do laboratoře.
2: Jo, to je všecko?
1: Ne. Potom mazej na Avenue Malignon. Najdeš salon krásy, kde dělá ta Marineta. A když tam ona nebude, snaž se o ní dozvědět co nejvíc. A všecko fofrem, všecko zapíš přesně, žádné básně.
2: Jasně, šéfe.
6: Slyšel jsem vás na chodbě a čekám, pojďte. Tak tady bydlí ta slečna. Říkala vám správcová o tom autě?
1: Hmm?
6: Podívejte, našli jsme na ulici 3 nábojnice, je to ráže 63.
1: Ukažte. Pravděpodobně automat Mauser.
6: No, řídit auto a trefovat se Mauserem Loňonovi do břicha. Na to byly asi 2. Žárlivý milenec měl asi přítele profesionála, co myslíte?
1: No, uvidíme. Už jste prohlédli byt?
6: No, byl bych rád, kdybyste se podíval i vy sám, pane komisaři, přece nejde o prestiž. A vůbec, mám zavolat k vám na nábřeží, aby poslali partu z laboratoře? Otisky prstů nemáme.
1: Nejvyšší čas, inspektore. V tomhle dívčím bytečku je všecko tak uklizené a čisté, nebudou mít moc práce.
6: Všimněte si, že v ložnici je popelník. Kouřila Ameriky. Postel nevypadá, že by se v ní nějak vyvádělo. A v obyváku jsou v popelníku špačky od něčeho levnějšího.
1: Lednička, nic moc. Maslo, sýr. 2 lahve piva. To děvče žádné lehčí zboží asi nebude.
6: Ale bydlet v této ulici je moda lepší společnosti. Když se podíváte z okna, hned naproti je vila nějakého milionáře. Má zasklené celé patro jako ateliér. Vlevo bydlí operní pěvkyně, dál známý lékař, pak herec a co já vím, kde se tady ta slečna vzala?
3: Je poledne. 9,5 hodiny po výstřelu na inspektora Loňona. Aspoň, že přestalo pršet. Paní Loňonová lamentovala, že pracoval na velkém případě a že má zase jen smůlu. To má. Jak se prý těšil, že jeho fotografie bude v novinách. No, nevím, kdo se těšil víc.
1: Ano, Maigret.
7: Tady Lapuene. Jo, tak asistent v nemocnici říkal, že se operace podařila, ale že se teprve uvidí. A v salonu krásy ta slečna není. Otec, profesor angličtiny v Grenoblu, slušná rodina. Ten byt na Avenue Gino zdědila po tetě. Zasnoubená byla se synem továrníka Termela. Slyšíte dobře?
1: Slyším, Termela.
7: Jo, a vedoucí salonu říkala, že je to nějaký flákač, ale, a to pozor, že ta Marineta naznačila, že se teď seznámila se zajímavým chlapíkem.
1: Zjisti všecko kolem toho snoubence. Zeptej se, kam jezdili na víkendy. A zavolej jejím rodičům do Grenoblu. Neplaš je.
7: Provedu.
6: Můžu dál?
1: No pojď, pojď.
6: Dobré poledne. Šéfe,
8: Expert potvrdil, že to byl opravdu Mauser. Nesu ti ty tři kulky, Lapuén je dostal v nemocnici. Hmm. Říkali jsme si, že střílel asi profesionál.
1: A otisky v bytě? Byl jsi tam osobně, Mörsi?
8: No, samozřejmě. Teď jsem zvědav, co na to řekneš. Loňonovy otisky se našly po celém obýváku. I na rádiu, ale na televizi ne. V kuchyni otevřel lednici, pak měl v ruce elektrickou kávovou konvici, hrnek a na láhvi koňaku jsou otisky jeho a té dívky. V popelníku 5 špačků loňonových cigaret. Proč se usmíváš? Plácám?
1: Ne, ne. Čekám, co řekneš o ložnici.
8: No právě. Představ si, v ložnici vůbec žádná stopa, žádná. Ani jeden jeho vlas, ani špetička jeho tabáku, nic. Vypadá to, že zůstal dlouho v obýváku v křesle u balkónových oken. Tam se něco našlo na klice. Ty se pořád usmíváš.
1: Protože mi to potvrzuje, že s tou slečnou asi nic neměl. Je mi to kvůli němu skoro líto.
8: Mně taky.
1: No, máš z laboratoře ještě něco?
8: Trošku říčního písku z bod té slečny, ale v laborce je na 200 vzorků srovnávání na delší lokte. Ještě něco?
1: Ne, ne, díky. Ozvu se. Čeká ještě někdo vedle?
8: Jeden inspektor z 18.
1: Aha, tak to je Šenkije. Řekni mu, prosím tě, ať jde dál. A že všem v laboratoři děkuju.
8: Hlavně, ať Loďon přežije a ten lump, ať si to pěkně odskáče. Máte jít dál?
6: Dobré poledne. Omlouvám se, asi vás vyruším, ale nešel byste na půl hodinky se mnou?
1: Kam? Děje se něco?
6: Narazil jsem na jednoho svědka. Je to dědek, bydlí v domě hned vedle bytu té Marinety Ožierové. Má revma, ve dne v noci sedí u okna a pozoruje ulici, nemůže chodit.
1: Co říkal o Loňonovi?
6: Že střílení zaspal, protože si vzal po půlnoci kvůli bolestem prášek. Ale mluví hlavně o Holanděnovi naproti. Jde o ten dům, co jsme se na něj ráno dívali, jak má celé patro zasklené jako ateliér.
1: Aha, vím. No povídejte.
6: Holanděnovi je přes 60, má mladou krásnou manželku, pobírá dividendy, protože jeho rodina vlastní banku v Amsterdamu a on vráží peníze do obrazu. Má snad jednu z nejnádhernějších sbírek v Paříži.
1: No a?
6: Navštívil jsem ho. Choval se náramně noblesně. V salonu má Gauguina, Renoira, Cézana, já nevím, co ještě. No a řekl mi, že mají ložnice do zahrady a že nic neviděli a neslyšeli. Ale já si myslím, že mě asi neřekl všecko. A proto jdu k vám pro pomoc. Pojedete se mnou?
3: Hodina popolední. Loňon prý říkal, že hlídá velký případ. Mauser je zbraň profesionál a žárlivý snoubenec nemývá komplice. Kruci, poledne a nemáme žádnou pořádnou stopu. A Loňon je už v nemocnici 11 hodin.
9: Pánové, politika mě nezajímá, noviny nečtu, protože katastrofy, o kterých se píše, jsou pořád stejný. Bavím se tím, že přemýšlím o lidech a sumíruju.
1: A víte, že já taky.
6: A mě vrtá v hlavě ten Holanděn od naproti, co jste mi o něm dopoledne povídal.
9: A to jsem vám neřekl všecko. Pánové, u těch dveří naproti nejmín třikrát za týden zvoní nějaká fešanda a odchází až k ránu.
6: Asi přítelkyně komorníka.
9: Houby, vždyť je ta holka vždycky jiná a jezdí taxikem. Je objednaná.
1: Komorník třeba to svoje potěšení střídá.
9: Jde pak. Ten má denně v 10 rande s prodavačkou z mlíkárny. S tou baculatou.
6: Vy víte zřejmě všecko.
9: No. Skoro. Ty holky nemůžou chodit za komorníkem, protože jdou do domu, i když je komorník pryč. A otvírá jim, a to je právě ta legrace, sám Holanděn, Juncker se jmenuje. Nebo, a to je ještě větší sranda, otvírá jim sama jeho žena, ta krasavice. A to mají v baráku ještě dvě komorné.
1: Chodí k ním ještě někdo?
9: Jo, Pár lidí tam chodí. Odpoledne často přijde asi 40letý chlap, má sporták, příšerně žlutá barva. A pak často vidím takového plešouna, asi 40. A už má pleš. Ten jezdí na večer taxíkem a vždycky odváží balíky. Jako zrovna včera.
6: Na poštu zalepené?
9: To ne. Vypadá to spíš jako obrazy nebo rámy, tak něco.
3: Tak a hezky rozdělit zrno od plev, mezi drby najít důležitou informaci. Juncker, to je jméno. Holanďan.
6: Mám pořád pocit, že se mi u toho Junckera něco nepovedlo. Tam visí něco ve vzduchu. A já na to nepřišel.
3: Především už asi oba víme, že inspektor Loňon delší dobu sledoval Junckerovi návštěvníky. Za slečnou Marinetou chodil pravděpodobně jen kvůli tomu výhledu. Ovšem, až se vysvětlí, proč slečna zmizela, možná názor změníme. Co myslíte?
6: No, pochybuju, znám Šeredu. Pane komisaři, chci vám teď navrhnout. A promiňte, nezašel byste k Junckerovi ještě vy sám? Já bych zatím, tedy s vaším dovolením, pročesal celou aveny Žino i z okolí.
3: Jděte do háje pořád s tím vaším dovolením. Ale jo, k Junckerovi půjdu docela rád. S vaším dovolením. K těmhle zazubancům chodím opravdu rád. A bez dovolení.
10: Velmi mě lichotí, pane vrchní komisaři, že mě navštívil někdo tak slavný jako vy.
3: O, děkuji.
10: To je noční záležitosti, ovšem nemám, co bych dodal. Já i moje manželka jsme nic neslyšeli. V životě jsem nebyl u soudu, ani na policii. Trestní rejstřík mám čistý a tak vlastně dost dobře nechápu důvod vaší návštěvy.
3: Víte, pane Junckere, když dojde k nějakému zločinu, vždycky se některý ze sousedů upamatuje na něco zvláštního a to může být pro nás důležité.
10: Aha, to znamená, že policie sbírá i klepy.
3: No, klepy. Vlastně ano, i tak se tomu dá říct.
10: Kouříte?
3: Ne.
10: Smím nabídnout?
3: Ne, děkuji. Já jen dýmku.
10: No, tak se tedy podíváme na ty klepy. A neposadíte se?
3: Ne, rád postojím.
10: No, tak co chcete vědět?
3: Slyšel jsem, že vaše paní je krásná.
10: Jestli pokládáte toto téma za důležité, ano, je krásná. O celých 30 let mladší než já, mě je 64, ale nevzala si mě kvůli penězům. Jak si asi myslíte, protože patřila k dobře situovaným lidem. Narodila se v Nice a v prvním manželství se jmenovala Mührová. Žijeme spolu bez jakýchkoliv krizí. Jestli vás to zajímá.
3: Bylo nám řečeno, že vás často v noci navštěvují mladé ženy. Někdy zůstávají do rána a pravděpodobně patří do kategorie lehčích dívek. Je to pravda?
10: Můžete mi říct, jak podle vašeho názoru souvisejí tyhle údajné nebo skutečné návštěvy s útokem na vašeho policistu dnes v noci?
3: Došli jsme k názoru, že na inspektora střílel zločinec profesionál.
10: A vy si myslíte, že se já stýkám s takovými lidmi?
3: Pane Junckere, máte pověst bohatého muže. V tomhle domě je víc uměleckých děl než v leckterém muzeu. Předpokládejme, že existuje tlupa zlodějů obrazů, která má v plánu se k vám vloupat. Řekněme, že o tom dostane echo okresní inspektor a hlídku je před vaším domem, aby lupiče přistihnul.
9: Neříkejte.
3: Tlupy specializované na umělecká díla často angažují profesionálního zabijáka. A děvčata z nočních podniků bývají s podsvětím v kontaktu. Proto se na vaše návštěvnice vyptáváme.
10: Přejete si snad jejich telefonní čísla?
3: No, nebylo by to zbytečné, ale mě teď především zajímá, co u vás dělali.
10: Ptáte se sice na intimní záležitosti, ale budiš. Jste už dlouho u policie, víte?
4: 28 let.
10: A je to poprvé, co vidíte člověka v mých letech, jak splácí daň určitým pudům? To přece není trestné.
3: A smím vědět, co na to vaše paní to...
10: Má paní není puritánka a zná život. Dobře ví, že muži v mých letech se potřebují stimulovat změnou.
3: A tak už rozumím.
10: Doufám, že jste teď spokojen. Klepy byly užitečné, že ano?
3: Ale ještě jednu prosbu k vám mám. Rád bych si prohlédnul váš dům.
10: Ale no, a to je snad příliš. Nechtěl jste snad říct prohledat?
3: Zatím vycházím z hypotézy, podle které jste potenciální obětí trestného činu.
10: Vy mě chcete ochránit před nebezpečím?
3: Snad. Povolení k prohlídce zatím nemám, ale v případě nutnosti je tady budu mít za půl hodiny.
10: Pak tedy uvažuji, jestli nemám povolat svého advokáta.
3: To můžete. A můžete mu také říct, aby se dostavil rovnou na Zlatnické nábřeží k Megretovi. Protože bych si vás tam hned odvezl.
10: Dobře, tak pojďte, prosím. Přejete si, abych otevřel všechny zásuvky?
3: Má vztek. Vodí mne po perských kobercích, kolem starožitných příborníků s vystaveným stříbrem a porcelánem. Tříská dveřmi, aby se předvedl, ale něco tají.
10: Teď tedy půjdeme nahoru. Schodiště jsem dal převést jednoho starého zámku v Holandsku. Vlevo jsou moje pokoje, vpravo ateliér. Promiňte. Dovolíte, drahoušku? Provádím domem velitele kriminální brigády. Říkám to správně, pane komisaři, že? Vyrušujeme při práci, ale nedá se nic dělat.
3: Já jsem komisař Maigret, omlouvám se, madam.
11: Ne, jen pojďte dál. Promiňte, že vám nepodám ruku, pane komisaři. Jsem celá upatlaná od barev. Teprve začínám, radši se na moje takzvané dílo ani nedívejte. Ještě moment, jen si sundám pracovní plášť.
10: Vypadáte v tom malířském hábitu, má milá, jako přízrak.
3: Ano, jako přízrak.
11: Jako bílé strašidlo, já vím.
3: Máte tady krásný výhled na panorama Paříže i na to lidské hemžení na ulici. To je ateliér hodný velkého malíře.
11: Bydlíme mezi krásnými obrazy a malování mě tak zlákalo, že někdy vydržím uplát na celý den.
3: I v noci? Oblečená jako přízrak?
11: Když mám chuť. I v noci.
3: Vaše záclony na okně nedoléhají. Mezerami je vidět až k vašemu stojanu. V každé ulici je někdo, kdo trpí nespavostí a dívá se z okna, třeba i k vám.
11: Mně to nevadí. Mám na sobě tenhle bílý hacafrak. Nic na mě neuvidí.
3: Skutečně. Ani vaše obrazy tu nejsou. Člověk by čekal, že se pochlubíte, co se vám podařilo.
10: Mirel nemá v malování žádné ambice. Zdařilejší věci dává přátelům.
3: Ano. A pro ty obrazy si někdo jezdí vždycky večer, vidíte? Jako včera například.
10: Večer nebo ve dne. Chcete v prohlídce pokračovat, pane Megrete? Můžeme jít dál, do dalšího patra.
3: Co je za těmi dveřmi tady v rohu? To je skladiště?
10: Ne, tam byla odpočívárna mé první ženy malířky. Teď tam už celá léta nikdo nevkročil a klíč nemám. Asi se ztratil.
3: Přesto bych se tam chtěl podívat.
10: Říkám vám přece, že to nejde. Nemám klíč.
3: Tak zavoláme zámečníka.
10: No tak to bych sotva dovolil. Protože mám dojem, že překračujete svou pravomoc, pane komisaři.
3: Zavolám na prokuraturu a tam mi pošle řádné zmocnění i se zámečníkem.
11: Ale klíč je přece tady na skříni. Zapomněl jsi na to, Norisi? Nic špatného se nestalo. Nedělej potíže. Prosím, podívejte se.
3: Tady někdo snad docela nedávno uklízel. Na podlaze vidím vlhké skvrny. A tyhle obscénní čmáranice na stěnách,
1: Dělala vaše první paní? No to snad ne. Takové kresby bývají spíš v hospodách na WC. A tohle? To je portrét vaší nynější ženy?
11: Neřekla bych portrét, je to spíš skica. Ale já jsem nikdy nikomu nahá nepozovala, ujišťuju vás, pane komisaři.
12: Zavolám svého advokáta.
11: Nemá to smysl. Pojďte, pánové, posadíme se na chvilku v mém ateliéru. Norris, vysvětli přece.
1: Kdo bydlel v té místnosti?
11: Nebudeme nic zatajovat, pojďte si sednout, pane komisaři. Posaďte se oba, zapálte si.
1: Ne, ne, ne.
11: Mám skotskou whisky, smím nabídnout, pane komisaři?
1: Ne, zatím ne.
12: Mně ano.
1: Pane Junckere, nemám tolik času a rád bych slyšel pravdu o té místnosti.
11: Norris, vždyť přece můžeš odpovědět.
12: Tak tedy, asi před rokem mě kdo si upozornil na mladého talentovaného malíře, který hladověl, spal pod mostem, neměl co na sebe.
1: Kdy přesně?
12: Nevím, já totiž na čas nedbám, víte? Já totiž nemusím zařezávat v kanceláři. Já totiž vůbec nejsem povinen někomu skládat účty z toho, co dělám.
11: Norris.
12: Nevím, jestli chápete, že můj způsob života se velice liší od vašeho.
11: Myslím, že bychom měli jednat klidně. O nic nezákonného přece nejde.
12: Omluvte mě, pane komisaři.
1: Nic, nic, nic.
12: Ateliér byl tehdy nevyužitý, Mirela ještě nemalovala, tak jsme vzali toho mladíka k nám.
1: Upozornil vás na něj některý obchodník s obrazy?
12: No, už ani nevím, jak se to zběhlo.
1: Jak se jmenoval ten milovník čmárenic na zeď?
12: Jmenoval se Pedro. A zůstal tady pár měsíců. Podporoval jsem ho, dostával peníze, jídlo. Měl talent. To musím říct.
1: Koupil jste od něho něco?
12: Ne. Já totiž sbírám od Goga až po Modiglianiho. Poslední léta mě nezajímají. To už je taková sběratelská mentalita, což asi nevíte, že?
11: Manžel musel Pedra vyhodit. Vodil si do ateliéru příšernou společnost a řádili tady, že jsem nemohla spát.
1: Dneska jste ovšem šla pozdě spát kvůli práci na obraze. Vidíte, kdy jste skončila?
11: Mohlo být něco po půlnoci.
1: A měla jste na sobě bílou halenu a turban na hlavě, jako teď, když jsem vás vyrušil?
11: Vždyť je to jen starý koupací plášť a ručník. Připadalo mi směšné pořizovat si halenu jako opravdový malíř. Stačí takovýhle hacafrak.
1: No a pak jste šla dát manželovi dobrou noc. Nebo radši ne?
11: Já vím, co myslíte. Pokud jde o ty cizí ženy, pane Megrete, věděla jsem o nich dokonce dřív, než jsme se vzali. Žije tak spousta ženatých mužů, ale šosáci to tají. Manžel dává přednost upřímnosti. A já v tom vidím poklonu mé inteligenci a oddanosti. Nemáme co skrývat.
1: Už vás nechci dlouho zdržovat. Vracím se znovu k domněnce o chystané loupeži ve vašem domě. Posíláte některé obrazy ze své sbírky do dražby? Nebo je svěřujete obchodníkům s obrazy?
12: V případě, že se někde objeví na prodej plátno, po kterém velice toužím, odprodám obvykle i něco méně významného ze své sbírky. Zprostředkování zpravidla převezmou diskrétní osoby.
1: A mohl byste mi, pane Junckere, jmenovat kupce, kterému jste něco prodal?
12: V žádném případě. Vím dobře zrovna jako vy, že ve většině zemí je vývoz uměleckých děl úředně omezen kvůli ochraně národního odkazu. Někdo ode mě koupí obraz a mě naprosto nezajímá, co s ním udělá potom. Stejně tak nechci nic vědět o tom, jak se k nám dostal například obraz Maneta, který jste asi viděl u nás dole v saloně. Myslím, že do Paříže připutoval, představte si, z Ruska.
11: V lednici mám paštiku podle receptury ze svého rodného města. Smím vás pozvat?
1: Ne, ne, děkuji, příliš spěchám. Nerad jsem vám pokazil odpoledne. Musím se rozloučit. Madam?
11: Pane komisaři?
12: Omlouvám se, že jsem chvílemi ztrácel klid. Člověk nesmí zapomínat na povinnosti hostitele. Vidíte.
3: Na ulicích už rozsvítily lucerny. Je půl sedmé. Před 12 hodinami se Loňon připravoval na svůj velký případ, aby se proslavil, pitomec. Promiň, Loňone, já vím, viděl jsi přízrak.
1: Prosím, Maigret.
7: Tady Cizinecké. Na váš dotaz, pane komisaři. Ta paní Mirel Jonkerová se opravdu narodila v Nice a za svobodna se jmenovala Majantová. V Londýně provdaná za Angličana jméno Mírová. Druhé manželství Norris Jonker, syn bankéře v Amsterdamu, milionář, znalec v oboru malířství, uznávaný v odborných kruzích. Stačí?
1: Stačí, dík. Maigret, spojte mě s kriminálkou v Nice, ať najdou komisaře Bastianiho. Ano, jsem v kanceláři.
13: Můžu?
1: Ale jo.
13: Dobrá zpráva z nemocnice. Loňon už otvírá oči, reaguje, ale nemluví. A další věc. Byl jsem zatím ex-snoubencem Marinety Ogierové. Zapřísahá se, že Marinetu 9 měsíců neviděl a na včerejšek má alibi. Ověřili jsme to. Dostal jsem od něj adresu 6 hostinců, kam jezdívali na víkend. Tak je to u Hřebíku v Kursel, u Kokrháče v Buživalu.
1: Ano, prosím. Bastianiani, tady Maigret. Tak co, jak se vede, kamaráde? No, máte službu, to je náhoda. Kamaráde, moc bych potřeboval, aby se mi někdo od vás kouknul do starých rejster. Jestli něco máte na Mirel Majantovou, narozenou v Nice před 34 lety. Ale spěchá to. Mimochodem, znáte Loňona z 18, ne? No, Šereda. Tak dneska v noci to dostal. Nevíme, jestli přežije. No právě, že jde o tuhle věc. Kolega, takzvaně otázka ctí. Ano, dík, čekám. Budu v kanceláři celou noc. Kde je Lapoen?
13: Vzal si auták a jel do těch hospod. Je to až za Senou a nemají tam telefon.
1: Je tu vůbec někdo teď v noci?
13: No všichni. Čekáme, až nás budete potřebovat.
14: Komisaři?
1: Ano?
14: Vedu svědka. Sedí v předsíni, musíte ho vyslechnout. Důležité.
1: Jean-Vier, běž si k němu sednout.
13: Už tam sedím.
1: Vy mi tady zatím o něm něco řekněte, Šenkier.
14: Je to cesták? Prodává vysavače. S dovolením, já si sundám kabát, země leje, to je dneska fofr. Tak, jak jste chtěl, pročesali jsme celou Aveny Žino. A v hospodě při večeři jsme náhodou netrefili toho cestáka. On předvádí a prodává vysavače v domácnostech. I večer, když jsou lidi doma. A včera večer před 10. si to kráčel nahoru po Aveny Žino a před Holanďanovým domem stál žlutý jaguár, na kterém byla červená poznávací značka nápadná písmena TT. A teď dávejte pozor. Z domu vyšli dva chlapy a podpírali třetího, který byl tak opilý, že ho prakticky nesli. Šoupli ho na zadní sedadlo auta a cesták si povšimnul, že ten ochlastanou, on byl snad mladší člověk, byl úplně bos. Jo, on neměl boty ani ponožky.
1: A odvezli ho před 10. večer?
14: Odvezli. Cesťáka si všimli a přehnaně nahlas jeden z nich říkal, že ti není hanba takhle se střískat, ačkoliv bylo jasné, že ten mládenec vůbec nevnímá. A co tomu říkáte? Mám toho cesťáka zavolat?
1: Prosím vás, ne, inspektore, nechci teď ztrácet čas. Prosím vás, zapište jeho výpověď, hlavně, aby na nic nezapomněl.
14: No, samozřejmě, a neproste, prosím vás.
1: A ještě tedy, prosím, pardon, prostě zjistěte na dopravní, ať je tam teď v noci, kdo je, ať najde toho majitele žlutého jaguára s cizineckou poznávací značkou. Žlutá barva není u anglických aut běžná. A TT znamená přece krátkodobý pobyt. A řekněte, ať sebou mrsknou, že hledáme chlapa, co přizabil Loňona.
14: Ano, zařídím, zápis přinesu.
13: Šéfe, můžu?
1: Co chceš?
13: Máte na drátě Nis, volá Bastianiani.
1: Aha. Halo, Bastianiani. No výborně, tak to jste měl kliku. Jak je to jméno? Stanley Hobson, říkáte. Jean-Vier, píš.
13: Ano.
1: Že je to dlouhá historie, ale kamaráde, já spěchám, nezlobte se. Objevil se mi v případu opilý chlap bez bot a bez ponožek. Tak poslouchám. před 16 lety Stanley Hobson zatčen v Nice pro krádež šperku. Při zatčení měl mladistvou partnerku, 17letou Mirel Majantovou. Byla propuštěna pro nedostatek důkazů. Ve Scotland Yardu je Hobson registrovaný jako násilník. Přezdívka Plešatej sám. Máš to, Jean-Pierre?
13: Ano, Plešatej sám.
1: Všechno? Tak děkuju, Bastiniani, děkuju. Ozvu se, spěchám. Kde je Lika?
13: Lika večeří a čeká.
1: Dej mu tenhle zápis a ať okamžitě zjišťuje pobyt Hobsona.
14: Pardon, že vyrušuju. Myslím, že to spěchá.

0: dva lidi. A elegantně, diskrétně, rozumíš, Golena upozorníte, že musí jet s vámi kvůli informaci o Jaguaru.
1: Ano.
0: A rychle. A Lika, ať vystartuje zjistit pobyt Hobsona.
1: Já vím.
0: A pošli někoho pro chlebíčky, čaj a pivo.
1: Kolik?
0: Hodně. Pro všechny.
2: Deset hodin. Jestli Hloňon neumřel, řeknu mu, že byl tenhle večer ještě slavnější, než si přál. Policajti, telefonní centrála, nemocnice, vrchní komisař vniz, Scotland Yard. Všude se mluví o Hloňonovi. A to ještě přijdou novináři.
3: Pane komisaři, našli jsme ji. Byla v hospodě u Kokrháče. Tak pojďte dál, slečno.
0: Marineta Ožírová?
4: Ano, pane komisaři. Už vím, že inspektor Hloňon je v nemocnici a mrzí mě, že jsem vám snad vyšetřování zkomplikovala.
0: No, nedělejte si starosti. A posaďte se u nás na chvilku. Promiňte. Lapuene, běž si něco sníst. A zjistí hned u komisaře Pajka ze Scotland Yardu, co mají v archivu na Stanleyho Hobsona. Zajímá nás popis. A chci to přesně. Žádné básnění.
3: Rozumím, pane komisaři.
0: No, jdi už.
3: Aha. No jo, tak já už jdu, pane komisaři.
0: Tak, milá slečno, zeptám se vás na pár věcí. Jak jste se s inspektorem Hloňonem seznámila?
4: Na ulici, když jsem šla domů. Ukázal mi služební odznak a legitimaci a řekl mi, že by potřebovala z okna mého bytu někoho sledovat.
0: Dívala jste se s Hloňonem také někdy z okna?
4: Ano, byla jsem zvědavá. Záclony v tom ateliéru naproti nedoléhají. A tak jsme tou škvírou chvílemi viděli, jak tam zběsile pobíhá nějaký muž s paletou v ruce.
0: V bílém hávu?
4: A na hlavě měl ručník. Smála jsem se, že je jak přízrak. Připadal mi ale nenormální. Zběsile čmáral štětcem po plátně a jednou tam měl ženu, z které doslova rval šaty.
0: A včera večer?
4: Pan Hloňon říkal, že má zlost, že přijelo nějaké auto a že malíře odvezli tak rychle, že ani nestačil se běhnout dolů. A že bude čekat, jestli se ještě v noci auto vrátí pro obrazy. V 10 jsem šla spát. Probudilo mě asi ve 2 hodiny to střílení. Vykoukla jsem z okna a viděla ležet pana Hloňona na ulici. Dostala jsem strach, že půjdou i po mně a tak jsem utekla z bytu a odjela jsem do penzionu na venkov, kde jsem kdysi byla párkrát na víkendu. Asi jsem vám zdržela vyšetřování, vidíte.
0: Ne, ani ne. Ale teď mi, slečno, laskavě omluvte a počkejte v inspektorně, sepíšou tam vaši výpověď.
4: Ještě mi řekněte, pan Hloňon se nemýlil? Jde opravdu o důležitý případ.
0: Inspektor Hloňon se málo kdy mýlí. Je to výjimečně talentovaný policista a od vás je skvělé, že jste mu pomohla.
4: To mě moc těší.
2: Ten Hloňon je tvrdohlavý, stižádostivý mezek. 11 hodin. Nemám tě rád, Hloňone. Promiň. Do 24 hodin. Lhůta pro toho grázla.
0: Promiňte, trochu jsem se zamyslel. A posaďte se, pane Golene.
5: Nechápu, proč jste kvůli vozu poslal pro mě policii tak pozdě v noci.
0: Je mi to velmi líto, pane Golene. Vy jste majitelem žlutého Jaguara, vidíte?
5: Jak se to vezme? Dnes ráno jsem přece osobně ohlásil krádež vozu na komisariátě 1. obvodu.
0: Kde jste byl včera večer, pane Golene?
5: Na večeři u mexického konzula, až do 2 do rána, jestli vás to zajímá.
0: A kde jste nechal svůj vůz?
5: Před hotelem Ritz, hned na večer.

0: Na velvyslanectví mám 5 minut chůze.
1: Znáte nějakého Stanleyho Hobsona?
0: Nenechám se vyslýchat, pane Magritte, dokud se nedozvím, do čeho mě chcete zaplést.
1: Vaši přátelé mají problémy.
0: Nevím, kdo.
1: Třeba Norris Juncker. Kupoval jste od něj obrazy a prodával mu jiné, že?
0: Já s obrazy neobchoduju, pane Magritte. Stane se, že se mi muzea nebo jednotlivci svěří, že hledají dobré plátno toho a toho malíře, a když se na svých cestách dozvím, že je žádaný obraz ke koupi, dám jim vědět a hotovo. A to bylo i v případě pana Junckera.
1: Bez provize?
0: To je přece záležitost amerických daňových úřadů a ne vaše, pane Magritte.
1: Klíček jste nechal v palubní desce auta?
0: Ne. Ve skříňce na rukavice. Vždycky to tak dělám.
1: Ano, ano. A na toho Stanleyho Hobsona si pořád nevzpomínáte, vidíte?
0: Nejsem povinen vám odpovídat.
1: No, jak chcete. Ne, ještě seďte, seďte. Možná, že vás bude zajímat rozhovor, který teď budu mít. Haló? To je pan Juncker? Tady Maigret. Mám právě v kanceláři pana Golena. Majitele auta, v kterém včera večer odvezli vašeho nájemníka. Ano, malíře Pedra. Slyšíte dobře. Proč volám? Žádám vás, abyste sem ihned přijel i se svou paní. Mlčte, pane Junckere, mlčte. Zaplést se do aféry s obrazí je nepříjemné, ale být obžalován ze spoluviny na vraždě je horší, nemyslíte? Čas letí, pane Junckere. Kde je váš nájemník, nevíte. A kam ho odvezli? Aha, a kdo to byl? Zeptejte se vaší paní, tato určitě ví. No, konečně. Ano, ano, píšu si. Takže Pedro. A ano, rozumím. Tedy Federico Palestri, je jméno malíře, a jeho takzvaný ochránce je Mario de Lucia. Adresa? Ano, ano, píšu si. A Stanley Hobson? No. Zjistili bychom si adresu v kartotéce, nepodceňujte nás. Takže dík a spěchejte, čekáme vás. Tak. Tak vidíte, pane Goulene, proč jsme také vás volali. Doufám, že je ten mladý malíř ještě naživu.
0: Budu mluvit jen v přítomnosti svého advokáta.
1: Haló? Šenkie? Ještě jste tady? Toho cestáka pusťte domů. Vezměte Lapuena a 3 lidi. No ano, ozbrojené. Delikvent má u sebe pravděpodobně Mauser 7.630. Je to Mario de Lucia. Teď je v garsoniéře na Rue de Beret číslo 27. Násilím zadržuje Federica Palestriho. No to je ten váš opilý mladík bez moc. Inspektore, opatrně a hlavně rychle.
0: Protestuji.
1: Protestovat můžete, žalobě pro podvod stejně. Haló? Maigret, to seš ty, Likasi. Co je? Vážně? No to máme kliku. Ne, ne, adresu máš správnou. Já ji právě teď dostal od Junckera. No samozřejmě, že tu hospodu znám. Sám pro něj nechoď, vyloučeno. Je úplně holohlavý, číšník ho určitě zná. Čekej, posílám ti Lapuena. Tak můžete odejít, pane Goulene. Z Paříže se nevzdalujte. A dobrou noc. A je půlnoc. Za vraždu policisty dostává pachatel v Británii šibenici. U nás sotva do životí. Takže jestli chci dodržet slovo, mám už jen 2 hodiny. Ano, slyším vás, Šenkiére. Aha, ano. No, nedá se nic dělat, vy za to nemůžete. Nechte tam službu a přijeďte. Jean-Vierre.
2: Dobrá zpráva, šéfe. Říkali, že ta komplikace s pravou plící ustupuje, horečka se nezvyšuje, loňon má tvrdou náturu.
1: Pojď sem.
2: Stalo se něco?
1: Právě volal Šenkiér. Našli toho malíře v garsonce Maria de Lucia.
2: Fakt?
1: Byl zavřený v koupelně a oběsil se tam na řetízku splachovadla. Zřejmě už včera v noci. Majitel garsonky ovšem zmizel.
2: Tak to je průšvih.
1: Zařiď vyhlášení generálního poplachu. Nádraží, letiště, hranice. Pofre.
3: Manželé Junckerovi přijeli vyděšení a uctiví. Jakoby se milionářů obžaloba z podvodu týkat nemohla, ale mohla. U nich to přece všechno začalo. Takže?
4: Vždycky jsem říkal, že to skončí špatně.
1: Jsem rád, že jste dobrovolně přijel, pane Junckere. S vaší paní si povídá inspektor Šenkije, vás mám na starosti já. Tak povídejte, jak to začalo s těmi obrazy?
4: Těžko mě uvěříte, když sám nejste sběratel.
1: Sbírám životy lidí.
4: Kam asi zařadíte mě? Mezi pitomce?
1: Ale ne.
4: S informací o mě víte, že jsem uznávaný odborník. Stačí, aby se nějaký obraz vyskytoval v mé sbírce a dodá mu to určitou hodnotu.
1: Bezespornou autentičnost, chcete říct?
4: Ano. Už jsem vám snad řekl, že jsem část sbírky zdědil. Některá plátna jsem prodával, abych si mohl koupit jiná, vzácnější. To už je taková vášeň. A jednou jsem se zmýlil. Koupil jsem si od jednoho zprostředkovatele Van Gogha. Pak se u mě objevil jistý sběratel a nabídl mi za něj větší sumu, za kterou jsem si mohl pořídit vzácný obraz, po kterém jsem dávno toužil. Obchod jsme uzavřeli. A za pár měsíců se u mě objevil Ed Golen, kterého jsem znal podle jména jako odborníka. A ten mi řekl, že toho Van Gogha viděl a že jsem prodal vynikající padělek. Vy nejste sběratel, pane Negrete. A nedovedete si představit, jak mě to zdrtilo. Kdyby se rozneslo, že jsem prodal falzum, byla by veškerá moje činnost a celá sbírka víc než podezřelá. Golen mě ujistil, že o jeho expertíze Van Gogha nikdo neví. A zároveň mi sdělil, že jeho dobrý přítel Stanley Hobson našel autora toho padělku. Geniálního mládence, který dokáže napodobit kteréhokoliv malíře.
1: Vaše žena byla u toho rozhovoru?
4: Ne, řekl jsem jí o tom až později. Golen žádal, abych bral od Palestryho obrazy, nechával je nějaký čas u sebe a pak, že je prodáme. Přiznávám, zlákalo mě to. Golen Palestry ho přivedl a já jsem dovolil, aby pracoval v mém ateliéru a spal v místnosti, kterou jste viděl. Byl to geniální šílenec, sexuální maniak, alkoholik, ale malířský genius.
1: A maloval v bílém habitu u stojanu v ateliéru, kde se mi jako malířka předváděla vaše žena.
4: Ano, maloval i v noci, jako šílenec. Když se před něj postavili 2-3 obrazy nějakého mistra, motal se nejdřív kolem toho jako nepříčetný a za pár hodin nebo dní jste tam měl plátno s natolik totožnou inspirací a fakturou, že na to skočil každý.
1: Můžete říct, kolik falešných obrazů jste prodal?
4: Asi 2 nebo 3.
1: To nebyly kopie?
4: Vůbec ne. Pouze rukopis velkého umělce, třeba Gogha, a jeho oblíbené téma. Naprosto dokonalé k nerozeznání. Jako nájemník byl ale Palestry strašně nepříjemný. Vůbec nechodil ven, museli se mu skoro denně vodit prostitutky, pořádal orgie. No, sám jste přece viděl ty zdi, počmárané pornografickou manii, nečistý alkoholik.
1: Kdy jste se dozvěděli, že vás někdo pozoruje?
4: Hopsna upozornila stripterka, kterou vodil k Palestrimu. Viděla často v ulici hubeného chlápka v civilu a jednou si všimli, že jde do protějšího domu, že se dává u okna. Prozradila ho cigareta.
1: Nikoho nenapadlo, že je od policie?
4: Hobson tvrdil, že v tom případě by se policisté na hlídce střídali. Předpokládal, že ten člověk patří ke konkurenčnímu gengu, který chce malíře ukrást nebo vydírat. A proto nařídil, že Palestry musí okamžitě pryč, že ho golenovým vozem odveze Mario de Lucia a Stanley Hobson.
1: Palestry se bránil?
4: Nechtěl pryč. Myslel si, že ho rok využívali a že ho teď zlikvidují. Křičel. Myslím, že ho museli omráčit.
1: Vy jste byl přitom?
4: Ne.
1: A vaše žena?
4: Taky ne.
1: Víte přece, že Hobson hrál dlouhá léta určitou úlohu v životě vaší ženy. Myslíte, že to přestalo?
4: Oba přísahali, že už spolu nic nemají. Mirel za nic nemůže. Věřte mi, že ne, pane komisaři. Mít jednu vášeň, pane Megrete, je na jednoho člověka dost. A já mohl poctivě zůstat sběratelem. Potkal jsem ale Mirel. A to je osud. Pokud na vás ještě mohu chtít, abyste mi věřil, ujišťuju vás, že jsem o úmyslu zabít toho inspektora nevěděl. Pochopil jsem, až když jsem slyšel výstřely.
1: A vaše žena?
4: Totéž, ale je praktičtější. Rychle jsme běželi uklidit ateliér.
1: Kdo z těch dvou měl zbraně?
4: Hobson určitě. Maria vlastně také.
1: A kdo po inspektorovi střílel?
4: To nevím, ale jsou toho schopni oba dva. Já jsem v každém případě skončil, víte. Říkám si, co mě asi bude chybět víc. Obrazy, které mě přišly tak draho? A nebo Mirel, u které si nedělám iluze, ale kterou potřebuju.
1: Ať je to, jak je, vám dnes ustelou v policejní cele. A vaší paní ovšem taky.
4: Chápu. Uvidíte, pane Megrete, nikdo nepochopí, že by inteligentní člověk mohl být tak naivní jako já. Tomu snad uvěří jen sběratelé.
1: No, to sice pochybuji, ale lidé jsou různí, že ano, pane Junckere. Tak, a teď ještě 2 hodiny slika jsem výslech plešatého sama. Nucených prací se bojí jako čert kříže a dostane je, doufám. Zrovna jako ten Mario de Lucia. Zatkli ho na belgických hranicích a měl u sebe toho Mausera, Grázl jeden. A v nemocnici mi pak vynadala noční sestra, že vyřizuje asi 120. telefonní dotaz na zdravotní stav toho policisty. No tak vidíš, jsi slavný, Loňone. A teď už chci jedno jediné.

0: Je to opravdu tak důležité, pane Lapuene?
1: Co je?
2: Nerad jsem vás vzbudil, šéfe.
1: Co pak se stalo?
2: Drogy. Je v tom mládež z vyšší společnosti.
1: Tak čekej, osprchuju se a jedem.
0: Jak se daří inspektoru Loňonovi?
2: Už dobře. V nemocnici říkali, že začíná mluvit. Je konečně slavný. Je hrdina. A v novinách má dokonce fotku. Pitomec jeden. Kdyby na ten případ nešel sám, nemuseli mu teď vyšívat na břiše ornamenty.
0: Takže Loňon má velký případ.
2: To má. Ale nám všem to dalo pěkně zabrat. Jenže vypátrat útok na kolegu je vždycky věc cti každého policisty. Hobsna a Mária de Lucia jsme měli do 24 hodin.
1: No to snad ne. Do 26. Přestaň básnit, Lapuene.

0: Vinárna Makarská je z našeho souboru jediná, která nemá staropražský název. Kdyby ho měla, jmenovala by se nejspíš Utří medvědů, protože tak se nazývá dům, který ji ukrývá pod svou střechou. Makarská, jak vědí naši turisté, jsou dalmatské přímořské lázně na Jadranské riviéře. Ta se snaží svým názvem připomínat pravou riviéru Unis, Kán či Antýp zbytečně, protože Makarská riviéra je krásnější. Je stulena pod impozantní hradbou bílého, či spíše stříbrného Biokova, které nad lázněmi vystupuje do výše divné 1800 metrů. A tak už stojí za to, aby si člověk prohlížel nejen z pláže, nýbrž, aby v krásný červencový nebo srpnový den, kdy obloha bude modrá až k neuvěření, avšak teplota přitom nepřesáhne 16 až 18 stupňů Celsia, stává se to prý jednu za 86 let, vystoupil až na vrcholek a viděl Makarskou riviéru tak, jak ji znají mořští orly a rackové chechtaví. Dalmácie je proto tak krásná, že její pobřeží se neskládá jen z pevniny a moře, jako pobřeží většiny přímořských států. V Dalmácii se zřejmě při stvoření světa tahalo moře s pevninou o každý coul tak, že z té tahanice zůstalo podél celého pobřeží nadrobeno spousta ostrovů a ostrůvků a že tam zůstalo vytaháno tolik cípů, ostrohů, poloostrovů a zátok, takže oko má na čem s potěšením spočinout. Nemluvě o tom, že se o Dalmácii netahalo jenom moře s pevninou. Tam se před Srby i za Srbů vystřídalo pánů, Ilirové, Římané, Benáčané, Turci, a to nepočítáme panství krátkodobá, jakým například byla Třetí říše. Název Makarská se na pražském Malostranském náměstí neobjevuje jako výsledek dalmatské kolonizace, nýbrž jako nápověda či orientační směrovka slibující chuť dalmatinské a srbské kuchyně a dalmatských vinic. Dalmatská a srbská kuchyně chutná Slovanům odkolíbaným vltavskými vlnkami už naprosto orientálně. Podle zjednodušené české fantazie voní česnekem, cibulí a skopovým a chutná štiplavou paprikou a mletým masem. Ve skutečnosti je to samozřejmě jinak. Ve skutečnosti tyto atributy patří jen k jedné, i když výrazné části hajdučské kurmánské školy. Řada srbských jídel je jemných a nedráždivých, prostě takových, aby si na nich pochutnali i hajduci postižení žaludečními neduhy a žlučníkem. S čím by ovšem měl každý jednat opravdu pietně? To jsou dalmatská vína. Většina z nich pravděpodobně pochází asi z takových vinic, jaké se rozložily v širokém údolí dolního toku Neretvy, a to jsou vinice, které se podobají našim v okolí Hodonína, Velkých Pavlovic a Bojanovic, či slovenským vinicím od Modré a Pezinku. Kdo z vás však projížděl Jadranskou autostrádou a občas zastavil, zahledl jistě malé viničky ve skalách vysoko na silnici. Vinaři se do těch výšek vláčejí v úpalu pěšky i na mescích nejenom s nářadím a nožem, ale i s košatinami hlíny a hnoje, aby ten kousek země něco lidem dal. Viděl jsem je a hlava mi šla kolem z představy, že bych se do těch vyprahlých výšek měl jen jedinkrát vyšplhat, třeba pro košík hroznů zdarma. Kdykoliv tedy vidím dalmatské víno, napadá mě, že je z těchto orlých viniček ve skalách a upijím ho s úctou, jakou si zasluhuje snad jen ženšeň, mandragora a právě dalmatské.
1: Julius Košnář o divotvorném rabínovi Jehudovi Lévovi ben Becalel. Protože byl rabí Lév mistrem v mechanice, vytvořil kdysi z hlíny podobu člověka. Vložil do této sochy zvláštní stroj, takže socha se pohybovala a vykonávala různé práce jako živý sluha. Stačilo, když této sošce dal do úst lístek s nápisem Golem, který musil být vždy po večerních modlitbách, které se rabi modlíval s věřícími v synagóze, vyměněn. Avšak po pátečních večerních modlitbách nesměl se nikdy lístek klást do úst této podivné sochy. Začínal židovský sváteční klid sobotní. A proto také Golem musel odpočívat od práce, aby se nerozlítil, že ho bylo použito k přestoupení nejposvátnějšího přikázání. Jednoho dne však se moudrému rabínovi rozstonala jediná dcera, kterou velice miloval. I ošetřoval ji dnem i nocí. Ale že nemoc dceřina se stále horšila, byl starostmi a zármutkem tak sklíčen, že zapomněl, že už nadešel předvečer sabatu. Teprve sluha, který byl k němu poslán představenými synagogy, ho upozornil, že už je čas, aby se shromážděným lidem vykonal večerní předsváteční modlitby. Lév ben Becalel zapomněl na to nejdůležitější. Vyjmout lístek z úst Golemových. Sotva odspíval první žálm. Golem se rozzuřil a začal v Lévově bytě rozbíjet všechno, co mu přišlo pod ruku. Rabi, zanechav modliteb, přiběhl a když viděl tu spoušť, tu si teprve vzpomněl, co opomenul učinit. I skočil a vyňal lístek z úst Golemových, který sice zanechal svého běsnění, ale za to rozpadl se v hromádku hlíny. Vida, že nebezpečí pominulo, vrátil se rabi do synagogy a protože přerušil modlitby před jejich samým koncem, začal se s lidem modlit znova. Po jejich ukončení se vracel s nedočkavostí domů, ale jeho zármutek se proměnil v radost. Dcera, která před chvílí skoro již umírala, vyšla mu vstříc uzdravena a oblečena ve svůj nejskvostnější šat jako nevěsta. Na památku toho modlili se potom Židé ve staronové synagoze večer každého pátku sabatní modlitby dvakrát. Jen nového golema nepodařilo se rabimu více udělat. Na velikého rabiho Becalela Léva však časem dolehly jiné starosti spojené s hlubokým zármutkem. V židovském městě totiž nastal mor, který skoro výhradně si vybíral za svou oběť židovské dítky. Rodiče s pláčem je pochovávali na starém židovském hřbitově. V synagoze neustávaly modlitby za odvrácení tohoto božího dopuštění. Mor sice ustal, ale brzy se začala mezi Židy šířit pověst, že morem zemřelé dítky v noci vstávají ze svých hrobů a že tancují na hřbitově. Jedni vysvětlovali, že asi proto nemají v hrobě pokoje, že umřeli z trestu božího. Druzí připisovali to působení zlému duchu. Pouze rabi Lév mlčel, toliko co si hledal v nějaké prastaré knize se zlatými sponami. Konečně nařídil jednomu ze svých nejodvážnějších žáků, aby o půlnoci šel na hřbitov a až mrtvé dítky opět začnou křepčit, aby tomu nejbližšímu strhl z těla košilku a ihned mu ji přinesl. Poslušný žák skutečně tak učinil. Rabi čekal, až pomine hodina z půlnoci a opravdu, sotva, že hodiny na orloji odtloukly půlnoc, otevřely se dveře a ono pacholátko, jež přišlo o svou košilku, vběhlo do komnaty Lévovi a s pláčem se doprošovalo jejího vrácení. Ale rabi neučinil tak hned, nýbrž žádal na dítěti, aby povědělo, proč nemá v hrobě pokoje. A tu slyšel divnou odpověď. Jakási krkavčí matka zavraždila své dítě. A proto Jehova poslal na židovské dítky mor. Také my, co jsme již umřeli, dříve nenalezneme v hrobě odpočinutí, pokud tato vražednice nebude potrestána za svůj zločin. Tak mluvilo dítě. A že vyzradilo i jméno oné kruté ženy, rabi věděl i hned, koho má strestat. Vrátil dítěti košilku. A druhého dne oznámil starším židovského města, čeho se dopátral. Ti za vše krkavčí matku zaživa ji zahrabali do hrobu a potom teprve její srdce proklály kůlem, zaraženým hluboko do země. Od té doby židovské dítky měly pokoj v hrobě a také dětský mor se už vícekrát nevrátil.

0: Revír 87, u telefonu Majer. Co? Zase ženská? Píšu si. Rajdrová, Margarita, adresa, nůž prsou. Hlášeno. Dobrý. Ne, detektiv Karela je s Klinkem v terénu, taky vražda. Na tu rejdrovou jedu já. Mám službu.
1: Detektiva Karelu a detektiva Klinga provázel právě strážník měšťácky zařízeným bytem v ulici poblíž River Harb. První mrtvola byla v obývacím pokoji. Byla to žena. Měla na sobě jenom nylonové kalhotky, ale nebyl v tom ani náznak jakékoliv sexuality. Ležela na zemi, tvář a část lebky měla roztříštěnou. Byla to podívaná, která donutila Klinga vyběhnout z bytu kalupem. Karela a strážník byli zkušenější policisté. V tomhle městě už snad všechno viděli a všechno slyšeli.
2: Vašemu kolegovi se udělalo šoufl, co?
3: Je to ještě zelenáč.
2: Takhle zabít tu ženskou mohl jenom blázen. No ale pojďte dál, tam je podívaná ještě o fouz horší.
1: Muž ve spodkách a tričku ležel hned za dveřmi ložnice. Celý obličej a větší část lebky mu také demolovala exploze. Palec měl zaháknutý za kohoutek brokovnice, kterou pořád ještě jednou rukou svíral. Hlaveň obrovské dvanáctky spočívala u pozůstatků kostí, zubů a trosek čelisti. Vystřelená nábojnice ležela vedle trepanované lebky.
2: Jak jsem říkal, blázen. Odbouch manželku, pak šel do ložnice a otočil flintu proti sobě.
3: Tak co, Berte, už je to lepší? Tam do ložnice chodit nemusíš.
4: Ale ne, dobrý, už jsem fit.
3: Poslyšte, kolego, kdo nám vlastně o tom dal hlášku na revír?
2: Já? K nám na okrsek to ráno hlásil mlíka.
3: Který?
2: No ten, co jim tady rozváží mlíko, viděl otevřený dveře, vlez dovnitř.
3: Který dveře?
2: Do kuchyně. Vchod pro dodavatele.
3: V kolik hodin to bylo?
2: Asi před hodinou. Teď je 6, tak asi v 5. Ale já si myslím, že je to jasný. Podle mě je to jasný jak facka. Jak se říká, bez problému.
3: Až na to, že dveře byly do kořán v 5 hodin ráno.
2: Technický detail. Určitě tady najdem dopis na rozloučenou. To tyhle sebevrazy vždycky dělají, že nechávají dopis.
3: A co ta vystřelená nábojnice na podlaze v ložnici?
2: A co s ní má být?
3: Ten chlap drží v ruce 12 brokovnici a to není žádná opakovačka.
2: No a?
3: To totiž znamená, že se musí zacvičit se závěrem, než tahle flintička vyhodí vystřelenou patronu. Takže bych byl moc rád, kdybyste mi mohl vysvětlit, jak to ten Ferina narafičil, že se picnul do hlavy a pak ještě zavergloval se závěrem a vyhodil vystřelenou nábojnici z komory.
4: Páni, to znamená...
3: Vypadá to tak. Komu patřil ten byt?
2: No, těm dvěma, co tu leží.
3: Jak se jmenujou, sakra?
2: Lajdnovi, manžele Lajdnovi. Mladý a prej moc slušný lidi, říkal ten mlíkař.

0: Paní Leidnová, poznáváte ty šperky?
1: Podle nějakého prstenu se přece nedá.
0: Paní Leidnová, v případě, že jsou pozůstatky natolik zohaveny, že jakákoliv identifikace...
1: Ze šperků se nedá usuzovat.
0: Myslíte? Tady ten prsten je z Wisconsinské univerzity. Jsou na něm iniciály ALL. Našli jsme jej na pravém prsteníku mrtvého. Chodil váš syn na Wisconsinskou univerzitu?
1: Chodil.
0: Jmenoval se Andrew Lloyd Leiden.
1: Monogram ALL má spousta lidí.
0: Paní Leidnová. A co tenhle přívěsek? Podívejte se, prosím, na něj. Ten přívěsek měla mrtvá na krku. Jsou v něm dvě fotografie. Poznáváte, kdo na těch fotografiích je?
1: Ano. Tohle je můj syn a ta žena moje snacha. Ale to ještě neznamená, že by někdo z nich musel být mrtvý.
0: Paní Leidnová.
1: Chci je vidět.
0: Jsou v Márnici.
1: Chci je vidět.
0: Byli zastřeleni z brokovnice, náboje ráže 12, vypálené z bezprostřední blízkosti.
1: Chci je vidět.

0: Místnost pro sektury byla velká, světlo namodralé, všude čpila desinfekce, kroky vracela tlumená ozvěna. Zavál studený vzduch, jak z hrobu, a na malých kolejnicích vyjel kovový box. Objevila se roztříštěná hlava, pak nahé ženské tělo. Na krku a na prsou stále ještě byly krvavé skvrny po výstřelu z brokovnice.
1: Je to vaše snacha?
2: Ano, ano.
1: Jak jste to poznala?
2: Podle mateřského znamínka. Tady, hned nad prsem. Ona, synovi to připadalo velmi, když měla hlubší výstřih. Ano, je to má snacha. Je to Rose.
1: Chcete vidět to mužské tělo?
2: Já asi bych to raději ne. Ne.
1: Nemohla byste mi aspoň říct, jestli váš syn má na těle nějaké jizvy nebo něco podle čeho?
2: Ano, je tetován.
1: Kde?
2: Na ruce. Dal si to dělat jako kluk. Nebylo mu ani 18. Nevzali ho na vojnu.
1: Jak vypadá to tetování, paní Lajdová?
2: Je to dýka. Modře vytetovaná dýka. A jeho jméno Andy. Červeně.
0: Karela se pak na prosekturu vrátil. Mrtvola bez obličeje s rudou zející dírou v hlavě ležela stuhlá na hliníkovém podvozku. Na levé paži měla modře vytetovanou dýku a přes čepel dýky bylo červenými písmeny vytetováno jediné slovo. Andy.
1: Jsme od policie a chceme si pohovořit s nadřízeným pana Andrew Lydna.
3: Ach ano. Ano, je to strašné. Strašné, že?
1: Ano, jistě.
3: Brnknu panu Vitrcovi. Jsem jeho sekretářka, víte? Ann Gilroyová. Jak jste říkali, že se jmenujete?
1: Karela a Kling.
3: A který jste Karela?
1: Já.
3: Takže vy jste Kling?
4: Uhodla jste.
3: Tak fajn.
4: Znala jste pana Lydna?
3: Ovšem. Vrhá to snad na mě podezření?
4: Jistě, že ne.
3: To je škoda.
4: Proč?
3: Že byste mě chtěl vyslechnout, nebo tak něco. Nechcete mě vyslechnout?
1: Neříkala jste, že pan Vitrs...
3: Ano, jistě. Hned mu brnknu.
5: Co byste rádi věděli, pánové?
1: Všechno o panu Lydnovi.
5: Všechno.
4: Jak dlouho tu pracoval?
5: 10 let jako obchodní cestující. Prodáváme traktory.
1: Jezdil hodně ven?
5: Strávil půl roku na cestách.
1: A vycházel se svými kolegy v dobrém?
5: Ano, jen běžná rivalita.
4: Nepálil za nějakým děvčetem z kanceláře?
5: Nic víc, než je běžné.
1: Kdy se vrátil z poslední cesty?
5: Totiž on se ještě neměl vrátit.
1: Jak to?
5: Dostali jsme od něj minulý týden telegram, že pokračuje v cestě. A najednou jsme se dozvěděli, že byl v sobotu zabit ve svém bytě.
4: Kdy jste dostal ten telegram?
5: V pátek. Prosím, jestli ho chcete vidět, tady je. Dnes končím v San Francisku, přes víkend tady. V pondělí dál na Portland. Zavolejte prosím Rose, ať mi pošle novou šikovou knížku. Hotel Logan, Portland, kšefty jdou dobře. Zdraví Andy.
1: To je obvyklé?
5: Co prosím?
4: Posílají vám vaši cestující podobné telegramy?
5: Ovšem, i když většina z nich radši telefonuje.
4: A žádat kancelář, aby zavolala manželku, to je taky obvyklé?
5: No jistě, to dělají všichni.
1: A nemáte tušení, proč chtěl novou šekovou knížku?
5: Asi mu došly šeky. Jeho ženě jsme hned zatelefonovali. Jak říkám, mysleli jsme, že on je pořád v terénu. A najednou... I said, let me be there in
3: your life. Hotovi, pánové?
1: Ano, díky za ochotu.
3: Není zač. Pane Klingu,
4: Prosím?
3: Kdyby mě něco napadlo, nebo kdybych si na něco vzpomněla, kde vás zastihnu?
4: Prosím, tady je moje navštívenka. Slečno.
1: Berte.
3: Bertram? Neznám jedinýho mužského, který se jmenuje Bertram.
4: No, tak teď jednoho znáte.
3: Tak naschle. Berte.

0: 87. revír u telefonu Karela.
1: Tady firma Remington Express. Pane Karelo, vy jste nás volal kvůli té brokovnici.
0: Aha, buďte zdrav. Máte pro mě něco nového?
1: Ano, mám. Mohl byste mě laskavě ještě jednou říct výrobní číslo té brokovnice?
0: Číslo? Ještě? Kde pak to? Tady to je. A37626.
1: 626, ano, to souhlasí. Tak tu zbraň, její typové označení je 833K, jsme vyexpedovali 4. srpna.
0: Kam?
1: Prodejna sportovních potřeb Paramount.
0: Tady v Izole?
1: Ne, v Newfieldu, za řekou, v sousedním státě.
0: Vřelé díky.

0: sportovní potřeby Paramount.
1: Tady policie u telefonu Karela, 87. pátrací oddělení.
0: Dobrý den, co si přejete?
1: Vyšetřujeme vraždu.
0: A je, je.
1: Já bych jen potřeboval od vás vědět, komu jste prodali brokovnici typu 833K někdy v srpnu.
0: Ale já tu mám plný krám lidí.
1: Jde o vraždu, pane.
0: No tak dobře, tak moment, prosím. Mám to náhodou zrovna tady u ruky. Říkáte srpen?
1: Ano, někdy po 4. srpnu.
0: 833K.
1: Ano.
0: Dostali jsme jenom jeden kus, je to úplně nový model. Tady to je, máte štěstí.
1: Komu jste to prodali?
0: Walter de... Nemůžu to přečíst. Demo... Ne, ne, ne. Demaskes. Demaskes, to je jméno.
1: Walter Demaskes. A adresa?
0: South 2nd Street 236. Mhm.
1: Požádal jste toho člověka o nějaký osobní průkaz?
0: Ne.
1: A proč ne?
0: Nikdy to nedělám. Není to moje povinnost.
1: Tak proč si to zapisujete? Takhle to nemá žádný smysl, může vám říct jakékoliv jméno a adresu.
0: To může, ale vy dobře víte, že v tomhle státě si můžete koupit flintu kde chcete a jakou chcete a nepotřebujete k tomu nic.
1: Jo, já vím. Tak díky. South 2nd Street, říkáte.
0: Jo.
1: Dobrý.

0: Někde jsem čet, že na prvním místě v množství slunečního svitu je Los Angeles a pak hned Izola. Říje na takový vedro. Já už nikam nejdu. Poreferuj, Berte. Otisky prstů. No tak prober se, čti.
1: Jo. Laboratoř identifikace sděluje, že otisky obou mrtvých nejsou registrované a upozorňuje na četnost otisků třetí osoby. Většina otisků v bytě patří mrtvému a jeho manželce, ale je tu množství otisků dalších na klikách, na příborech, na prádelníku a tak dále. A ty též jsou na pažbě brokovnice i na kohoutku. Dotyčná osoba, nevylučuje se, že to mohla být i žena s velkýma rukama, no prostě píšou, že zrejdila celý byt. My víme, že osoba nic neukradla.
2: Dobrého večera. Fuj, to je tam vedro.
0: Vážně, to je novina.
1: Řekni nám něco veselějšího.
2: No tak veselýho nic moc nevím. Ale poslouchejte, pánové, co mám teďka za případ. Jo? Nějaká rajdrová, mladší ženská, doma v kuchyni, čistoučce, probodnutá nožem. Oblečená, nikdo ji neznásilnil, motiv nikde, vrah zatím taky nikde, ale vážení, ona psala poezii.
1: Revír 87. Jo, píšu si. Znásilněná desetiletá. Už je v nemocnici? To měla kliku. Dál. Vymlácený výklad. Počkej, kolego, přepojím. To nám nepatří. Dík. Vezmi si telefon. Hlášení z Okrsku.
0: No tak povídej. Psala verše.
2: No, verše ani moc ne. Já si to teď pořád čtu. Jo, poslouchejte. Jo, posloucháte, jo? Tak. Ach, velké město, velká matko, vydávím tvoje nahé prsy a saju kaly ze tvých stop.
0: Ne, ušetři nás, pro boha.
2: Revír 87 Majer. Co je, Benny? Jo, píšu si. Na Calvert Avenue, dál. Vylezl v baru na stůl a vykřikuji, že zabil nějakou dívku, je opilý. Ale podívej, přivezl jsem a nebav se s ním. Jo, sloužím, čekám. No ne, pojďte sem, vážně. Vážně, pánové, ty verše, tedy ta poezie, jo, naschvál. Ještě si počkejte, jo, ještě kousek.
1: Až jindy, Majere, fakt jsme utáhný. Dobrou noc a dobrou službu.
2: 87 Majer.
1: Co

0: Byt na South Second Street byl malý, plný nepořádku. Na podlaze plechovky od piva a plné popelníky. Rozválená špinavá postel, v dřezu kupa neumytého nádobí. Podle plesnivých vloček na talíři se dalo odhadnout, že naposledy tady pan Demáskes snídal někdy před 2 týdny.
1: To je pan Vensi, správce tohohle domu.
2: Zdravím vás, pane.
3: Podívejte se, pánové, já musím odtahat popelnice. Za chvíli přijdou popeláři, já vážně nemám čas.
2: Vemem tady to zkrátka. Berte, porozhlídně se zatím vedle v ložnici.
1: Jasně, Steve.
2: Jak dlouho tu bydlí pan Demáskes?
3: Ach, dobrý 3-4 roky.
2: Sám?
3: No jo, ale když je doma, chodí za ním pořád nějaký ženský.
2: Kdy jste ho viděl naposled?
3: Jo, to si nevzpomenu. Víte, on tu někdy je, někdy zase není.
2: Jak je starý?
3: Co? Kolem 40.
2: Mhm. Jak vypadá?
3: Je to vazba.
2: Knírek? Plnovous?
3: Ne.
2: Nekoktá, nešišla?
3: Ne.
2: Kde je zaměstnaný?
3: Není mi známo. Helejte, já jsem tu domovník. A ne fízel. A ty popeláři...
1: Steve!
2: Co je? Co je? Našel jsi něco?
1: Vypadá to tak.
2: Co máš?
1: Bouchačku. Byla v zásuvce v prádelníku.
2: Ukaž. Johnson ráže 22. To je všecko?
1: Ne. Ještě neinkasovaný šek ležel vedle té bouchačky a je na jméno Walter Demáskes a na částku $110.
2: Na čí účet?
1: Na účet podniku Kouzelný koutek. Podpis něco jako D. Kadají.
2: Kouzelný koutek.
3: Jo, to je pajzl hned tady za rohem. Jo, tak už můžu jít?
2: No jasně, děkujeme. My jdeme taky, Berte. Fofrem.
4: Pánové, musíte mě omluvit. V naší branži se musí člověk najíst, kdy mu to momentálně vyjde. Za chvíli otvíráme a bude tu hotovej blázinec.
2: Jen to dojeste, pane Kadají.
4: Jo, Voli ho znám. Kde ten štráfek vůbec je?
1: Jak dlouho jste ho neviděl?
4: Od pátku. V sobotu nepřišel, v neděli máme zavříno. A jestli teda dneska zase nepřijde, musím se povohlídnout po někom jiném.
2: On je u vás zaměstnaný?
4: Jo, vyhazuje nepohodlný hosty. No to víte, noční vinárna.
1: A nevíte, jestli je ženatý?
4: Jeho soukromí věci mě nezajímají. Platím mu 75 babek týdně a vynese mi z podniku každýho, kdo tu stropí nějakou nepřístojnost. Ale jestli je ženatý, tak to si chrválí ještě se 6 jinýma.
1: Jak to myslíte?
4: Takže je na něj přilepená věčně nějaká saze. On je fakt hezký chlap. A vazba. To víte, vyhazovač z pajzlu.
2: Pane Kadají, dal jste mu ten hlešek?
4: Což ne? Jo, dal. To je za 14 dní. Je stražena nemocenská, pojištění. Nechcete se něčeho napít, mládenci?
1: Ne, díky.
2: Jsme ve službě.
4: Ale děte, chtěl bych mít 5 centů za každého policajta, co mi sem přijde v noci na patrolu a houkne do sebe 3 frťany v těsným závěsu. A proč vlastně, Voli, ho scháníte? Proved něco?
2: Možná.
1: Dáte nám vědět, jestli se ukáže.
4: Samolitr. A co jako proved?
2: Možná, že zabil 2 lidi.
4: A sakra. Ale ne. A kdy to jako měl udělat?
2: Někdy v pátek v noci.
4: Když vypadl tady odsaď?
2: Zřejmě.
4: Tak to teda jdete po špatným chodníku, mládenci.
1: Proč myslíte?
4: Jedině, že by v tom ona jela s ním.
1: Jaká ona?
4: No ta saze. V pátek v noci odtud vypadl s nějakou sazí.
2: Co to bylo za ženskou?
4: Jak se jmenuje, nevím. Občas si ho sem přijde vyzvednout. Jezdí ve žlutým bujku.
2: Jak vypadá?
4: Červený vlasy, zelený oči. A všecko na správných místech.
1: Řekl Demáskes, kam mají namířeno?
4: A kam byste, prosím vás, měl namířeno vy? S takovou senzační ženskou ve 2 hodiny ráno.

0: 87. revír u telefonu Kling.
1: Buďte zdrav. Doufám, že jsem vás nevzbudila.
0: Jak to, jsem ve službě?
1: Právě proto. Vzpomínáte si na mě?
0: No, jistě.
1: N. Gilroyová. Jste tam sám?
0: Momentálně jo.
1: Říkal jste, abych zavolala, kdyby mě něco napadlo.
0: Souvisí to s případem manželů Lajdnových?
1: Přece bych si nedovolila vás obtěžovat jenom proto, abych vás slyšela.
0: Tak oč jde? Co vás napadlo?
1: Ten minulý pátek jsem Rose Lajdnové volala já. Vzpomínáte si, že nám Lajdn poslal telegram, abychom zavolali jeho manželku kvůli té šekové knížce?
0: Ano.
1: No a volala jsem ji já. Vy nechcete vědět, o čem jsme spolu mluvili?
0: Samozřejmě, že chci.
1: Dobře, ale teď vám to nemůžu vykládat, sedím v kanceláři. Můžeme se sejít za půl hodiny na svačince a v klidu si pohovořit. Vyjdu vám všemožně vstříc.
0: Slečno Gilroyová.
1: Říkejte mi N.
0: Radši bych se pro vás zastavil v kanceláři.
1: Výborně.
0: Teď už musím končit.
1: Co se děje? A tak, někdo přišel.
0: Ano.
1: Tak naschle. A nezapomeňte si sebou vzít pistoli.
2: Kdo to byl, Cindy?
0: Ne, to byla ta Gilroyová.
2: A kdyby se to dozvěděla, Cindy?
0: Co by se měla dozvědět?
2: Pokud vím, Cindy je tvá snoubenka a prima holka. Takže nechápu, proč si začínáš takovou let.
0: Asi nic nezačínám. Říkala, že to byla ona, kdo volal minulý pátek Rus Lajdnový. A chce mi to vylíčit.
2: No dobře, pán Bůh s tebou. Poslyš, jestli tě to zajímá. Právě jsem dostal hlášku, že žádný Walter Demaskes žádnou pistoli zaregistrovanou nemá. To, co jsme našli v šupleti, si samozřejmě mohl koupit kousek od Izoli docela volně. Ale proč si proboha ještě kupoval brokovnici, když je mohl zastřelit pistoli?
0: Čím dál tím líp. Co říkali partaje v domě?
2: Jedna partaj je na dovolené, za těma zajdeme jen tak pro pořádek, až se vrátí. Mládenci oťukali ostatní sousedy. Nikdo nic. Jenom jedna ženská a výstřely slyšela, ale tak se vyděsila, že zůstala radši v posteli. Stará páně k 80. A když se za chvíli podívala z okna, uviděla auto právě odjíždělo.
0: A byl to žlutý Buick?
2: Nikoliv, vážený, byl to tmavý vůz, značku nevím.
0: Takže zase nic.
3: Co to slyším? Dobrého večera přeju, pánové.
2: No, jen aby.
0: Hele, máme jméno, adresu, víme, kde bydlí, máme jeho popis, ale jinak nic. Náš hlavní a zatím jediný podezřelý se vypařil.
3: No to jste na tom skoro jako já. O, Margie, my pláčeme, věř. Naše hlasy stoupají v bouřlivém hoři, v naději, že je uslyšíš a že se dovíš. Že uslyšíš a že se dovíš, o, Margie.
4: O, majere, ty cvokaří.
3: Ale moment, počkejte. Já byl na smuteční trizně, kterou uspořádali přátelé básníci na památku zavražděné básnířky Rajdrové. Já jsem si tam zapsal ještě další. Byla jen dítě. Ach, pouhé jen dítě. Někdo ji zdupal v běsnivé brutalitě, sečet cval dnů.
0: A kolik jí bylo?
3: Přes 40. Snad docela slušná ženská. Chodila stabilně do jednoho baru na večeři, vždycky prej sama. Snad jen ten poslední den se tam bavila s nějakým hezounem, no a teď ho hledej. Nikdo ho tam nikdy neviděl. A ženská má najednou nůž pod žebrama čistěnkou ránu, jako by to dělal řezník.
0: Hele, a ten někdo jí podupal nebo brutálně zohavil?
3: Ale ne, to jsou jen ty verše.
2: Počkej, do kterého baru chodil?
3: Na Debek Avenue, bar Grill u Perryho. Revír 87, Majer. Ano,
2: už jsem si myslel, že básnířka chodila do kouzelného koutku za vyhazovačem.
3: Dva mrtví. Jo, pošlu ambulanci.
5: Není něco v pořádku?
0: Ne.
5: Že se kolem sebe pořád rozhlížíte?
0: To je zvyk. Jestli tu nejsou nějaké kriminální živly. To víte, nemoc z povolání.
5: Nepovídejte. Jste nervózní, že vás se mnou někdo uvidí v paru?
0: Kdepak. Máte moc pěkné šaty.
5: Ale ty šaty to ještě nejsem já. Chtěla bych mít tu kuráž a vzít si je na holé tělo.
0: to už by vás sebrali policajti. Paragraf 1140.
5: Vážně paragraf?
0: Nepřístojné obnažování, tak tomu říkáme v hlášeních. Nenapijeme se?
5: Tak na ty nepřístojnosti.

0: na filozofii.
1: Dizertačku?
0: O primárním výjevu oidipovského komplexu. O iluzi a realitě a odcizení.
1: Tam musí být chytrá.
0: No, to je.
1: Já sotva prolezla v gimplu. Je hezká?
0: Je, ale jestli se nemýlím, tak detektiv jsem tu já.
1: Směle do toho, pane detektive. Ptejte se zase vy.
0: V kolik hodin jste minulý pátek volala paní Leidnovou?
1: Já myslela, že se budete ptát na mě. No tak dobře. Volala jsem ji těsně před pátou. V pět končíme. Řekla jsem, mohla bych mluvit s paní Leidnovou a ona na to u telefonu. No tak jsem jí řekla, že nám její manžel poslal z Kalifornie telegram, že ji prosí, aby mu poslala novou Šekovou knížku. Ona řekla, že už o tom ví, ale že mi přesto děkuje.
0: A jak to mohla vědět?
1: Tvrdila, že jí manžel volala ráno ze San Franciska, že pokračuje v cestě do Portlandu a že potřebuje novou Šekovou knížku.
0: Když jí volal, proč telegraficky žádal vás, abyste jí zavolali?
1: Nejspíš se chtěl pojistit.
0: Hleda to.
1: Už jste si to rozmyslel?
0: Co?
1: Jestli si dáme rande. Asi jsem se do vás zamilovala.
0: Ach, to je nesmysl. Vždyť se spolu ani pořádně neznáme.
1: To přece vůbec nevadí. Tak jdeme ke mně, ne?
0: No, neříkám, že jindy, ale dneska...
1: Dobře, dobře, když jindy, tak jindy. Když nezavoláš ty mě, zavolám já tebe, Bertíčku. Nejsem žádná pyšná princezna.
0: Já vím.

0: Můžu dál?
1: Ne. Co to vidím? Sám veliký muž, Sam Grossman, chlouba policejní laboratoře. No pojď, posaď se.
2: Ty fóry děláš, protože nic neděláš.
1: Co jsi mi přines?
2: Ale ten elektrický holicí strojek. Jo, poslyš, znáš tu anekdotu, jak ten pán přišel do hotelu
1: počkej,
2: a tam
1: počkej.
2: Sedí mnohodorná ženská?
1: Počkej, holicí strojek?
2: Ten, co jsme našli v bytě u Leidnových, v koupelně.
1: Jo, už vím. No a co?
2: Zjistili jsme na něm něco ohromně zajímavého.
1: Co pak?
2: Otisky prstů.
1: No a?
2: Patří vrahovi.
1: Demáskesovi.
2: Ten chlap se tak jmenuje.
1: Ten chlap je momentálně náš hlavní podezřelý.
2: Aha. No prostě otisky na holicím strojku jsou totožné s otisky, které jsme našli na brokovnici. Tak co ty na to?
1: Zírám.
2: Já taky. Odprásknul bys dva lidi a pak se oholil neboštíkovým holicím strojkem.
1: Ne.
2: Já taky ne. Tak proč to teda ten chlap udělal? Proč tak riskoval? Brokovnice přece nadělá pekelný randál, to jsou šupy jako zděla. On oddělá třema ranama dva lidi a pak klidně odpochoduje do koupelny a oholí se.
1: Hmm.
2: Podle vší logiky se měl dát na útěk. No co si o to myslíš?
1: No co? Jsem z toho jelen.

0: Nehněvejte se, paní Lajdnová, že vás zase obtěžuju.
1: Ne, ne, prosím, jen se posaďte.
0: Nebudu dlouho zdržovat, jde jen o pár maličkostí.
1: Co byste rád věděl?
0: Slyšel jste někdy jméno Walter Demaskes?
1: Walter, jak?
0: Demaskes. Přátelé mu říkali Voli, Voli Demaskes.
1: Ne, to jméno slyším poprvé.
0: Váš syn se o něm nikdy nezmínil?
1: Ne, nikdy.
0: A vaše snacha?
1: Se snachou jsem mluvila jen zřídka.
0: Špatně jste spolu vycházeli?
1: Vždycky jsme spolu nějak vyšli.
0: Ach tak.
1: Ujišťuji vás, mladí muži, že s brokovnicí zacházet neumím. A pak tou brokovnicí byl zabit i můj syn.
0: Řekněte mi, paní Lajdnová, váš syn a vaše snacha...
1: Neklapalo to hned od začátku. Přivezl si ji domů z jedné služební cesty. Bylo to v létě, asi před 8 lety. Přišla mi sem zrovna do tohohle pokoje vypasované žluté

0: šaty zelené, oči taková jižanská drzá holka.
1: Jak se jmenovala za Svobodna?
0: Rose Hillary Bordnová. Byla jedináček, ale měla spoustu bratranců a sestřenic, všichni zrzaví jak liška. Řekla jsem synovi hned, že se mi nelíbí.
1: Povězte mi, paní Lajdnová, věděla jste, že se váš syn měl vrátit minulý víkend domů?
0: Ne.
1: Netelefonoval vám?
0: Ne.
1: Ani vaše snacha vám minulý týden nevolala?
0: Když byl syn pryč, má snacha mě nikdy nevolala. A já ji také ne. Neřekla mi ani, že je v jiném stavu. Dozvěděla jsem se to, až když potratila.
1: Ona potratila? Kdy to bylo?
0: V květnu. Byla ve druhém měsíci.
1: Ještě jednu otázku. Jaké auto měli manželé Lajdnovi?
0: Měli dvě auta. Syn měl černého Chevroleta a ona žlutého Forda.
1: Žlutého Forda.

0: Je tady, vyřídím to. Jo. 78 Majer. Cože? Zase nemáte ambulanci? Pochůzkář tam je sám a ženská mu co nevidět vykrvácí na chodníku. Jděte do háje, prosím vás, kvůli čemu tam jste? Jo, čekám.
1: Fofr, co?
0: Máš volat do vrátnice, čeká tam na tebe návštěva. Haló? Hni sebou, volej na 680.
1: Haló, tady Kling.
2: Jo, máš tu návštěvu. Slično, vente si sluchátko.
3: Haló?
1: Tady Kling, kdo je tam, prosím?
3: Přece Anne. Proč jsi mě nezavolal? Přišla jsem si pro tebe. Nebo můžu nahoru do kanceláře?
0: Přestaňte na mě hrát betla.
1: Ne, proboha. Dave.
0: Co je?
1: Jdu na chvíli ven na kafe, kdyby mě někdo hledal.
0: Jo, dobrý. To mě nezajímá. Já jsem z oblika, já vás dvakrát upozornil, že to oznámím.

0: ale ostrov je to překrásný.
1: Vypravuj, Georgi, o El Junkvi.
0: No, El Junkvi. To je dešťový prales.
2: Pane Pime, vím, že byste chtěli mít co nejdřív vybaleno. Nechci vás zbytečně zdržovat.
1: Nás nezdržujete, mladý muži.
2: Ještě jednou se milostivá omlouvám, že jsem vás takhle přepadl hned po vašem příjezdu z dovolené, ale prosím vás, k věci. Dozvěděli jste se o smrti Lajdnových, když jste byli tam na jihu?
1: Ano, bylo to v novinách.
0: Hrůza.
2: Znali jste se s Lajdnovými dobře?
0: No, tak jak to chodí. Potkáte se na schodech, pozdravíte se.
1: Bydlíme tu teprve rok.
2: Mluvili jsme už se všemi, kdo tu bydlí, vy jste poslední. Každá maličkost může být pro nás důležitá. Byli jste někdy u Lajdnových v bytě?
0: Ne, nikdy.
1: Vlastně já tam jednou byla. Potkala jsem ji dole na chodbě, byla hrozně bledá, bála jsem se, že omdlí, tak jsem ji doprovodila nahoru do bytu.
2: Byla v jiném stavu, že?
1: Ano, později jsme se to dozvěděli, když o to dítě přišla. Víte, oni oba žili dost pro sebe. Pan Lajdn byl věčně někde na cestách.
0: Obchodní cestující.
1: Doma býval jen málo kdy a vždycky zase odjel na celé měsíc.
0: Ona byla docela milé děvče, viď? Hmm? Jednou nám představila svého bratra.
2: Svého bratra?
0: Takový milý mládenec to byl. Potkali jsme je, když zrovna vycházeli z bytu.
2: Ale ona přece byla jedináček.
1: Říkala, že je to její bratr.
2: Jak vypadal?
1: Vysoký. Fešák. Modré oči, černé vlasy.
2: Jak se jmenoval?
0: Myslím, že mu říkala Harry.
1: Ne. Wally. Jmenoval se Wally.

0: Cindy, slyšíš, pust mě dovnitř. Chci s tebou mluvit. Cindy!
1: Ale já nechci mluvit s tebou.
0: Sundej ten řetízek, nebo vyrazím dveře.
1: Běž si vyrážet dveře k tý svý frajli.
0: Co blázníš?
1: Na vlastní oči jsem vás viděla.
0: To bylo úřední jednání.
1: Úřední jednání? Tak proč tě držela pod paží?
0: Já za to nemůžu.
1: Co pak ti to šeptala do ouška, no? A ty, jak ses usmíval. Já husa. Běžím za ním, abych mu řekla, že... Koukej zmizet.
0: Cindy, já ty dveře vykopnu.
1: Jen to zkus. Zavolám policajta.
0: Já jsem policajt. Já tě varoval. Cindy, prosím tě.
1: Neles mi sem.
0: Chci s tebou v klidu mluvit.
1: Ale já ne. Říkal jsi mě, že mě máš rád. Ta fuchtle.
0: Není to žádná fuchtle.
1: Ovšem, to je slušná dívenka, určitě pana. Běž se s ní držet za ručičku, vypadni odtud. Vypadni, než ti dám pár facek ještě jednou.
0: Cindy, co tě to napadlo? Na schodech policejního úřadu. Všichni viděli, jak ses na mě vrhla. No, to byla ostuda. Napadení veřejného činitele.
1: Běž se činit, ty činiteli.
0: Cindy, přísahám, že na tom nic nebylo. Měla informaci.
1: No to jo, ta má informaci.
0: Cindy, přišel jsem ti říct, že tě mám rád.
1: Ty jo.
0: Mám.
1: Tak proč?
0: Šli jsme jen přes ulici na kafe, nic víc.
1: To ti nevěřím.
0: Nestojím o nikoho na světě, jen o tebe. To myslím vážně. Mám tě rád.
1: Chtěla jsem tě zabít. Když jsem tě s ní viděla, chtěla jsem tě zabít. Mám tě tak ráda, že jsem tě chtěla zabít.

0: 87. revír.
1: Tady americká obchodní banka Heller.
0: Detektiv Karela.
1: Myslím, že mám jistou informaci, která by vás mohla zajímat. Týká se to případu Lajdnových.
0: No prosím.
1: Nechtěl byste se u mě zastavit? Jmenuji se Heller a jsem hlavní účetní americké obchodní banky na Ainslie Avenue.
2: Povím vám to pěkně po pořádku.
0: Nemusíte spěchat, pane Hellere.
2: Jeden z našich úředníků měl včera při uzávěrce peněžní přepážky menší nesrovnalost. Chyběl mu $1.35.
0: To moc není.
2: Jistě, ale je to nový zaměstnanec a pořádek musí být.
0: Ach, tak chápu.
2: A tak jsme to spolu kontrolovali. Hotovost, konta, no prostě všechno. A já jsem si přitom všiml jednoho šeku. Byl vypsán na účet Rose a Andrew Lajdnových.
0: Dejte pokoj.
2: Ano. Šek měl sice datum 16. října a jak vím z novin, byli Lajdnovi zavražděni až 28. října. To je v pořádku. Ale zarazilo mě žirování účtu.
0: Proč?
2: Muž, který včera tento šek žiroval, se podepsal jako Andrew Lajdn. A ten je přece už týden po smrti. To je pan Graham. Byl včera u peněžní přepážky.
0: Buďte zdrav, pane Graham.
3: Ano, dobrý den.
0: Uklidněte se. Potřebujeme jen pár informací.
3: Jistě, pokud budu vědět.
0: V kolik hodin přišel ten muž?
3: Bylo těsně před polednem.
0: Pamatujete se, jak vypadal?
3: Byl vysoký, dobře oblečený, tmavé vlasy.
2: Vyprávíte přesně, jak to proběhlo.
3: Předložil šek na $200 a požádal, abych mu ho proplatil v 10-dolarových bankovkách.
2: Proplatil jste ten šek?
3: Ne. Nejdřív jsem ho požádal o prokázání totožnosti. Měl řidičský průkaz na jméno Lajdn. Pak jsem zavolal ústředí, jestli je na účtu částka postačující ke krytí žádaného obnosu.
0: A dál?
3: Šek byl krytý. Má na účtu něco přes 3000. Podpisy se shodovaly, takže jsem šek proplatil.
0: O vraždě manželů Lajdnových jste v novinách nečetl?
3: Moc mě to mrzí, pane. Ale v tu chvíli...

0: Tak tvoje něžná Cindy ti namlátila?
1: Kdo ti to říkal?
0: John z vrátnice. Musel ti prej přispěchat na pomoc. Vypravuje si o tom celá pátračka. Dostat nakládačku od vlastní snoubenky přímo před zraky polovičky policejního sboru.
1: Nech toho, jo.
0: Takže jste se rozešli.
1: Naopak. Všecko je v pořádku. Neměj péči.
0: To jsem sám rád. Teď bys ani na tu slečnu moc času neměl. Včera někdo inkasoval v americké obchodní šek z účtu manželů Lajnových.
1: Ženská nebo chlap?
0: Fešák, vazba, černé vlasy.
1: Demáskes. Milenec Lajnový.
0: Má zřejmě její šekovou knížku. Je na ní něco přes 3000.
1: Její milenec. Proč jí střelil ze 2 metrů přímo do ksichtu? A potom, když už potřeboval rychle peníze, proč šel do banky a ne do svého bytu pro svůj dokonale nezávadný šek na $100?
0: Protože věděl, že po něm jdeme.
1: Mně to stejně nějak nehraje. Myslíš, že mohl vraždit i pro mizerný 3000?
0: Znám lidi, co zabili pro 5 centů. Vsaď se, že nechce nechat v bance ani dolar. Odhaduju, že zítra ráno obejde Demáské z obě pobočky banky a nechá si proplatit další šeky.
2: Prosím vyplatit v 10 dolarovkách.
3: Máte u sebe nějaký průkaz, pane?
2: Řidičák.
3: Ano. Děkuji. Vteřinku, prosím.
4: Haló, potřebuji konečný stav účtu Rose a Andrew Leibnovi.
3: Hned to bude, pane.
2: Nespěchám.
0: Detektiv Karela, jste zatčen, pane Demáskesi. Pojďte v klidu se mnou.
5: Odpověď přišla v podobě tvrdého úderu na Karelovu čelist.
0: Stůj, nebo střelím!
5: Karele dostihl muže u otáčivých dveří. Chytil ho za levou paži, ruka v košili se začal trhat, objevilo se svalnaté předloktí a na něm... Karela málem pustil svou kořist. Ale vzpamatoval se, udeřil levou, pak pravou přímo do obličeje a další rána muže omráčil. Karela a Klink v údivu zírali. Na levé paži měl muž vytetovanou dýku a napříč přes její čepel červenými písmeny jméno

0: Jak jste se to dozvěděl? A víc nahlas, prosím.
1: Když potratila a lékař řekl, že byla ve druhém měsíci, tehdy mi to konečně došlo.
0: Co vám došlo?
1: Že to dítě nemohlo být moje, byl jsem tehdy přes čtvrt roku na služební cestě.
0: Rozumím. Co jste dělal pak?
1: Nic, jen jsem se pořád divil, jak to mohla udělat, když věděla, jak ji mám rád. Nechápal jsem to. Nerozuměl jsem tomu. Nemohl jsem nic dělat, vůbec nic, než mlčet a umírat. Pomalu umírat.
0: Uklidněte se, pane Leitne. A pokračujte. Pokuste se říct, jak to tehdy vlastně bylo.
1: Já... Nejdřív jsem musel zjistit, co je to za chlapa. Řekl jsem ženě, že na 14 dní odjíždím, ale zůstal jsem tady a hlídal byt. Chodil tam denně, zjistil jsem, kde bydlí, jak se jmenuje, čím se živí, prostě, co je to za člověka. Vyhazovač z baru. Ta úroveň. A měl ještě další ženské. Vůbec jsem nemohl pochopit, jak s ním Rous může něco mít. A ještě tohle. Měli jsme stejnou výšku. Byl stejně starý. To byla další věc, která mi nešla na rozum. Když už potřebovala jiného chlapa, proč si namluvila někoho, kdo vypadal jako já? Nejdřív jsem chtěl zabít jen jeho, ale pak jsem se rozhodnul, že je zabiju oba. A tehdy jsem si koupil brokovnici. Ta udělá z obličeje fašírku, zvláště když se vystřelí zblízka. Chtěl jsem jim udělat něco tak strašného, jako udělali oni mě. A když jsem si kupoval tu brokovnici, tak mě to napadlo. Když se mě prodavač v obchodě ptal na jméno, řekl jsem Demaskés, Walter Demaskés, a uvedl jeho adresu. Když je střelím hodně zblízka do obličeje, nikdo už je jak živ nepozná. A možná, že mě ani nechytnu. Ono, policie si bude myslet, že jsem Demaskés. Vždyť já už byl stejně mrtvý. No ne. Co pak mě nezabili, když mě tohle provedli? A tak jsem chtěl svoje jméno zprovodit ze světa a odjet někam pryč a začít nový život.
0: Jak to bylo s tím tetováním?
1: Když jsem letěl na západní pobřeží, nějaký kluk vedle na sedadle si maloval fixačními tuškami, prsty měl umazané od té barvy a já si uvědomil, že ta skvrna hrozně připomíná tetovanou kůži. Ten pátek v 9 ráno jsem poslal ze západního pobřeží telegram do kanceláře, aby mi poslali šekovou knížku. A pak jsem ještě zavolal Rose. Chtěl jsem, aby si myslela, že jsem na druhém konci Ameriky a mohla si s tím svým milánkem v klidu užívat. Po páté odpoledne jsem přiletěl do Aisoli. Najednou jsem dostal strach, že to nedokážu. Byl to dlouhý večer a noc. Nejdelší v mém životě. On pracoval v baru do 2 hodin a tak jsem musel do té doby se potloukat kolem. Šel jsem do biografu, pak do snack baru, pak do jiné hospody. Trochu jsem se napil a pak jsem si vzal z auta, z kufru, brokovnici. Šel jsem nahoru a odemkl zadní dveře do kuchyně. Rose přišla do obýváku skoro nahá. Tak jsem jí střelil první. Když se skácela, střelil jsem ji ještě jednou do tváře. O to dostal taky v ložnici.
0: Co jste dělal pak?
1: Navlékl jsem mu na prst svůj prsten z koleje z univerzity a pak jsem mu namaloval to tetování.
0: Pane Leitne, nebyl jste nervózní? Nebál jste se, že někdo uslyší ty výstřely z pušky?
1: Ne, byl jsem úplně klidný. To tetování jsem ještě trochu zašpinil prachem, aby to dostalo tu správnou patinu, aby si toho moc nevšimli. To jediné mě napadlo až na místě. Vypadá to šíleně. Ale vyšlo to, ne? Všecko ostatní jsem měl naplánováno předem. Víte proč? Protože jsem jí měl rád. Moc rád.
0: Pane Leidne, prosím podepsat protokol přiznání.
1: Ano, jistě. Jenomže, promiňte, chci ještě něco dodat.
0: Prosím, můžete.
1: Zabil jsem ještě někoho.
0: Cože?
1: V noci, když jsem čekal, až on skončí práci v baru a přijde za Rose, seznámil jsem se na večeři s jednou ženskou. Vykládali jsme si, řekl jsem jí, že mě manželka podvádí a řekl jsem jí taky, jak se jmenuju. Prostě napovídal jsem jí toho dost a uvědomil jsem si to, až když odešla. Nemohl jsem si vzpomenout na její jméno, byl jsem strašně rozčilený. Pak jsem si vzpomněl, našel její adresu v telefonním seznamu a šel za ní. Uvařila mi kávu, byla hodná. Na stole ležel kuchyňský nůž.
0: Jak se jmenovala, víte?
1: Margarita Rajdrová.
2: Rajdrová. Páni. Zavolám Majerovi, Steve.
0: Tak podepište, pane Leidne.
3: Karela s Klingem vyšli před policejní budovu. Pláště měli rozepnuté. Z parku už ale foukal chladný větřík a nesl vůni páleného dřeva a listí.
2: Steve, dokázal bys něco takového udělat?
0: Jak to myslíš?
2: No, kdyby ti tvá žena zahnula s nějakým chlapem. On říkal, měl jsem jí rád, proto jsem zabil. Dokázal bys něco takového udělat?
4: Ne.
0: Nejsem šílenec.
3: Říjnové nebe bylo nezvykle modré a klidné. Dokonce i dopravní ruch zazníval tlumeně. Horečná uspěchanost dne se mírnila a tišila.

0: Děda občas mojí mamince říkal hruštičko. Když byla malá, tak prý skoro pořád. Teď, když byla velká, tak jenom, když nebyla na blízku babička. Babičce to vadilo a když to náhodou zaslechla, hned dědu okřikla, že je starý a hloupej a nemá rozum. Nikdo z nás nevěděl, proč to babička nerada slyšela. Hruštička měla plno kamarádů a ještě více sestřenic a bratranců. Nejraději ze všech měla bratrance Šotkovi. Správně se sice jmenovali Šotekovi, ale nikdo jim tak neříkal. Každý o nich mluvil jako o Šotkovejch. Starší Adolf, nebo taky Áda, byl víc divokej, ale všechno uměl udělat rychle, každým utekl a pořád vymýšlel nějaké lumpárny. Bez něj by žádná volná chvilka nebyla tak zábavná. Ale opravdový kamarád mojí maminky byl mladší bratranec Jindra. Správně se jmenoval Heinrich, ale teta a strejda Šotkovi na něj volali Jindra. Ne Jindro, ale Jindra. Oni měli takový zvyk, že na každého volali prvním pádem. Áda, pojď domů. Jindra, kde seš? A paní Šotková volala na naši maminku Hruštička. Kluci ale říkali zásadně Hruška. Říkal jí tak i její mladší bratr Mína. Když měl Áda narozeniny, dostal od pana Šotka opravdového německého vlčáka, maskovací celtu a vojenskou dýku s dřevěnou rukojetí. Aby to nebylo Jindrovi líto, dostal taky maskovací vojenskou celtu, ale psa ani dýku ne. Toho měl jenom Áda, protože měl zrovna teď o prázdninách narozeniny. Když se obě celty sepnuly delšími stranami k sobě, bylo možné z nich postavit stan. Áčko. Ten stan Jindra a Áda postavili na dědově zahradě, aby s nimi mohla spát i Hruška. Společně s pravým německým vlčákem v něm každý prázdninový den nocovali. Děda je jednou vyfotografoval, jak leží všichni tři ve stanu na břiše, hlavy jim z toho stanu koukají a úplně vpravo se k ním mačká pes. Takže tam vlastně neleželi tři, ale čtyři. Pro toho psa vymyslel jméno náš děda. Právě když je fotografoval, do té doby pes neměl jméno. Áda, jak se tvůj pes jmenuje?
1: Nemá jméno.
0: Ale je to pravý vlčák. Německý vlčák. No já vím, ale každý pes se musí nějak jmenovat.
1: No nemá jméno. Říkáme mu pes.
0: Musí mít jméno. I když je to pravý německý vlčák, musí mít jméno, abys na něj mohl volat.
1: Nemá jméno. Každý mu říká Šotku vlčák.
0: Ale to nejde. Tobě taky nikdo neříká Šotku kluk, ale Áda.
1: No ale vaše dcera se taky nemenuje Hruška a každý tak říká.
0: No já vím, ale to je jenom taková přezdívka.
1: No tak jak by se náš vlčák měl jmenovat?
0: No, jako nějaký slavný vlčák.
1: A vy nějakýho znáte? Nějakýho slavného vlčáka?
0: Znám.
1: No a jak se ten slavný vlčák tedy jmenuje?
0: Rintintin.
1: Jak?
0: Rintintin. To je moc dlouhý, nikdo na něj nebude tak volat. No ale je to slavný pes, ten Rintintin.
1: No ale moc dlouhý.
0: No tak jenom Rin. No to je krátký a každý si hned vzpomene na toho slavného psa.
1: To není špatný. A může se opravdu jmenovat jenom tak krátce? Rin?
0: No samozřejmě.
1: Tak jo, je to Rin.
0: Ale teď se už do toho stanu poskládejte, ať vás můžu vyfotografovat. Od té doby neměli Šotkovi dva syny, ale tři. Áda byl nejstarší, Jindra prostřední, Rin nejmladší. Tak to alespoň vždycky říkal pan Šotek. Že prý Šotková musí vařit navíc jednu porci, protože Rin je stejně nenažraný jako Áda a Jindra. A Hruška měla ve svém albu hned na první straně velkou fotografii. Opravdový vojenský stan postavený z maskovací celty a uvnitř stanu Áda, uprostřed Hruška, napravo Jindra a úplně nejvíc pravo ještě nalepený Rin. Děda udělal ještě několik úplně stejných fotografií, akorát takových malých, asi tak 3x4 cm. A každý jich dostal několik, aby měl po prázdninách na rozdávání, aby se mohl pochlubit, že spal v opravdovém vojenském stanu a aby každý viděl vycvičeného vojenského psa se slavným jménem Rin.

Po prázdninách nastoupili Áda a Jindra na celý školní rok do německé školy. Pani Šotková to tak chtěla a říkala, že je to tak lepší, že kluci budou umět česky i německy. A moje babička jí to pochvalovala, že se alespoň kluci ve světě nikdy nestratí. Na vánoční prázdniny byli kluci doma a to bylo naposledy, kdy Hruška viděla. Úplně naposledy. Potom si už jenom psali. Dopisy psal vždycky Jindra a Áda se jenom dole podepsal, nebo tam občas připsal nějakou hloupou poznámku. Jindra vždycky Hrušce ke každému dopisu přibalil jednu fotografii, takovou tu malou, na které jsou všichni tři, vlastně čtyři ve stanu. A na druhou stranu fotografie napsal jedno písmeno a jedno číslo. Že prý je to tajný kód a až jich bude mít 16, tak to může poskládat a přečíst si tajnou zprávu. Dopisy chodily, i když se Hruška přestěhovala ze Sudet do Krušovic. Babička v Sudetech zůstala přes celou válku. Prohlásila, že prý to bude lepší a nebude o tom s nikým diskutovat. Myslela tím samozřejmě dědu, protože ten jediný ji na slovo poslouchal. Každý druhý by o tom diskutoval, ale děda ne. Proto mu to tak babička vždycky říkala. Nebudu s nikým diskutovat. Ano. Je lepší být ze široka rozkročený. Ano, ale nerozumím ti. Já ti nerozumím. Ale rozumíš. Nemusíme prodávat dům a máme tady dobré známé. Jaké známé? Samé Němčoury. Jaké Němčoury? Šotkovi nejsou žádní Němčoury, ale Šotkovi. Od nás, ze Sudet. Já ti nerozumím. Ale rozumíš. Akorát koukáš, jako bys spadl z Hrušky. Budu za vámi jezdit a vy za mnou. Je to lepší být rozkročený. Jednou nohou tady a druhou nohou tam. Nemůžeš být rozkročená, nemůžeš sedět na dvou židlích. Nebudu s nikým diskutovat. V Krušovicích se nastěhovali do malého domku, který stál kousek stranou, směrem k Řevničovu. K domku byl přilepen ještě menší domek. V tom bydlel pan Rabas, který celé dny, když nepršelo nebo nemrzlo, lítal venku a pořád maloval Krušovice a Řevničov. Když měl dobrou náladu a bylo pěkné počasí, vyrazil i dále, až na Šustnu. Jednou plíbil až v Domoušicích, což je pěkný lán cesty. Musel to mít namalované ze všech stran a v každém ročním období. Celý jeho malinký dům tak zvláštně voněl. Všechna místa na stěnách byla zaplněna jeho obrazy. Kopec louštin nad Krušovicemi, západ slunce nad Řevničovem nebo Strání, žitné pole za pivovarem, železniční viadukt u Domoušic, statek Zíků a další a další a další. Všude, i ve sklepě. A náš děda si ho stále dobíral, ať to nafotografuje, že je to rychlejší, levnější a takové opravdové. To není ono. Obraz, to je ono. Fotografie, to je ono. Herman, ty se zbláznil. Obraz je umění. Kdybys byl chytrej, tak si ode mě nějaký obraz koupíš. Nač bych kupoval draze obrazy, když si to levně nafotografuji? No tak si alespoň nějaké vezmi, zadarmo. No a co bych s nimi dělal, Rabas? Herman, Herman, ty jsi hloupej učitel. A ty jsi starý patlal, Rabas. Herman, Herman. Jedině, kdybys namaloval obraz mojí rodiny. To bych bral. Žádnou rodinu malovat nebudu, jsem krajinář. Rabas, Rabas, žádný krajinář, ale starý vůl, portréty by tě dobře živily. No, možná někdy nějaký portrét zkusím, ale jenom tebe, Herman. Někdy v létě tě namaluju. Teď je strašná zima a mrzne mi olej v barvách. Barvy tuhnou.

0: Hruška si všechny dopisy od Jindry a také všechny fotografie s číselnými kódy schovávala do krabice od bot. Na Vánoce přijela babička ze Sudet a přivezla i dva další dopisy pro Hrušku, jeden od Ády a jeden od Jindry. Ten od Ády byl s francouzskou poštovní známkou a ten od Jindry jenom s razítkem a takovým divným písmem. Skoro jako arabské nebo řecké písmo.
1: To není řecký ani arabský.
0: A jaký tedy?
1: No, to je azbuka. Tak se píše v Rusku. Dopis asi přišel z Ruska.
0: A proč by chodil z Ruska?
1: No tak se podívej. Přečti si ho.
0: Ale co by Jindra dělal v Rusku? Vždyť je ve škole v říši.
1: Přečti si ho.
0: Ahoj, Hruška. Jsem teď v armádě u Waffen SS. Všichni z naší třídy jsme nastoupili ke stejnému útvaru. Jsme v Rusku u Stalingradu. Víc napsat nesmíme, ale až vyhrajeme, pojedeme domů. Už nebudu chodit do školy v Německu, ale vrátím se k nám do Sudet. Tam je to nejlepší. Těším se na tebe, na Rina a na rodiče. Těším se na leto pod Stanem. Tady je teď strašná zima, ale až vyhrajeme, určitě přijedu. Hrozně se na tebe těším. Jsi moje nejlepší kamarádka. Taková sladoučká ruštička. Posílám ti další fotografii. Nezapomeň na tajnou zprávu. Pozdravuj všechny. Tvůj Jindra Šotek.

0: Ruška složila dopis a dala ho zpátky do obálky. Z Ruska je to, říkal jsem ti to. Jindra je v Rusku. Tak daleko. Bez Stalingradu. Tam už není ani Jindra, ani žádný německý voják. A kde by byl? Třeba je zpátky. A jsou zase s Ádou doma. Z kuchyňského kredence vyndala Hruška ostrý nůž a ostrou špičkou zajela do druhé obálky. Opatrně, aby nepoškodila francouzskou poštovní známku. Hruška, s naším Afrika Korps jsme zase zpátky ve Francii. Nevím, co s námi bude. Pořád pendlujeme sem a tam. Chudák Jindra už se nevrátí. Poslali mi vojenskou poštou všechno, co po něm zůstalo. Nevím, proč měl u sebe tolik malých fotografií. Nevím, co s nimi dělal. Sám nevím, kde skončím. Tak ti všechny posílám. Nevím, jestli tento dopis dostaneš. Pozdravuj rodiče a našeho psa. Rin mi chybí nejvíce. Kdybych se nevrátil, postarej se o něj. Rin tě má taky rád. Áda. Hruška se podívala na razítka na obálkách a hned jí bylo všechno jasné. Nemohla číst. Oči měla zalité slzami a po tvářích se jí koulely další a další. V levé ruce držela několik malých fotografií. Všechny stejné. Všechny s opravdovým vojenským stanem. Nalevo Áda, uprostřed ona. Vedle ní Jindra a vedle Jindry Rin. Jako by to bylo včera. Dopisy dala opatrně do krabice od bot a vyběhla nahoru do podkrovního pokojíku. Nemohla se nadechnout. Otevřela okno a pustila dovnitř mrazivý vzduch. Venku se proháněly drobné vločky a na pozadí temných krušovických lesů vytvářely divoké obrazy. Jako od rabase.
1: Večeře! Nemám hlad. Pojď k večeři. Přivezla jsem něco od paní Šotkové ze Sudet. Nemám hlad ani chuť. Poběž dolů, musíš jíst, potřebuješ to. Nemám hlad. Nemám chuť k jídlu, nepůjdu dolů. A taky nic nepotřebuju. Nic na tebe nezůstane. Nic nechci.
0: Hruška zavřela okno a sedla si k malému stolku u okna. Sundala víko od krabice a vyndala všechny dopisy. Každou obálku otevřela a vyndala všechny malé fotografie. Přidala k ním ty, které jí poslal Áda. Celkem 14 malých fotografií. Jednu po druhé teď otáčela a řadila podle čísel. Chybělo číslo 8 a 11. Přesto se pokusila text přečíst. Každá fotografie s jedním písmenem a fotografie řazené podle čísel za sebou. Jindram Luehany. Znovu a znovu to četla. Jindra Luehany. Jindra miluje Hani. Rozplakala se. To bylo poprvé a naposledy, co jí Jindra oslovil jinak než Hruška, jejím pravým jménem.

Viktor Dyk, krysař. A vaše jméno? Nejmenuji se. Jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo. Jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál se vzpřímenou hlavou před vraty domu, v nichž se do soumraku bělala ženská postava. Hleděl na ni svýma temnýma, pátravýma očima. Byl vysoký a štíhlý, štíhlejší ještě ve svém přiléhavém sametovém kabátci a v úzkých nohavicích. Jeho ruce byly drobné a jemné, jako ruce paní. Neměl při sobě ani zbraně, ani hole, ač se zdálo, že přichází zdaleka, po cestách, jež vždy jisty nebyly. Svíral za to něco dlouhého a ozdobného, co budilo zvědavost ženy, s kterou hovořil. Byla to píšťala cizokrajné práce, jaké dosud neviděla. Krysař, zasmála se žena ve dveřích. Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho. Vysvětlete mi, krysaři, odkud se berou krysy? Nebývalo jich dříve, jak nám říkají. Je pravda, končila s úsměvem, staří lidé míní, že svět je stále horší. Krysař pokrčil rameny. Odkud jsou? Nevím. Jsou však v každém z vašich domů. Hlodají bez ustání, hlodají dole ve sklepích, hlodají tam, kde jich nevidíme. Stanou se však dotěrnými a stoupají pak výše. Připravujete hostinu, svatbu, křtiny, což já vím. Představte si, že se náhle při hostině zjeví krysy s dlouhými boltci a dlouhými kníry. Tento zjev kazí chuť. Chápete přece? Ano, smála se žena ve dveřích. Při svatbě Kateřiny objevila se pořádná krysa. Ženich byl bledý jako stěna a Kateřina padla do mdlob. Lidé nesnesou nic tak málo jako to, co jim kazí chuť. Odhodlají se pak zavolat krysaře. Připravujete svatbu nebo křtiny? Otázal se krysař náhle, bez přechodu. Žena ve dveřích se zasmála hlasitě. Jste cizinec. Je zřejmo, že jste cizinec. Nejsem vdána, krysaři. Krysař se uklonil. To nevadí. Nijak to nevadí. Nuže, povolají krysaře. Krysař píská a píská, až vyvede všechnu havěť z jejich skrýší. Jde za ním jako omámená. Zavede ji do řeky, do Rýna, Dunaje, Havoli, Vesery. A dům je prostý, krys. Krysař opět se uklonil a jeho hlas zachvěl se nějakou elegií. Žena mlčela, pohrávajíc si větvičkou jasmínu. Ale je-li tomu tak, nepomyslí nikdo na krysaře. Krysař, cizinko, je muž, který nezůstává, ale jde. Lidé vidí ho rádi přicházet, ale odcházeti vidí ho mnohem raději. Opravdu? Řekla pouze. Znělo to jako povzbuzení. A snad to ani povzbuzení nebylo. Ale krysař chápal to tak. Bledé jeho tváře se zbarvily, byla by to mohla pozorovat, nebýt je temna. Cítím to, cizinko. Lidé nemilují krysaře, bojí se ho pouze. Děvče zasmálo se opět. A čím to,
že jdou krysy tak slepě za vámi, krysaři. Krysař ukázal na píšťalu, která oživla tímto pohybem. Je to zvláštní nástroj, řekl. Pohlédla zvědavě na mluvčího i na píšťalu. Dotkla se jí lehce. Píšťala, řekla pak pohrdavě. Pěkná píšťala, ale nic více než píšťala. Krysy mají dobrý sluch a má píšťala dobrý zvuk. Oči krysařovi zapláli podivným ohněm. Děvče ve dveřích maně ucouvlo, větvička jasmínu v její ruce se chvěla. Mám zvláštní nadání vyháněti krysy, pokračoval krysař. Pískám občas na ně velmi smutné písně. Písně všech krajů, kterými jsem prošel. A já prošel mnoha zeměmi. Slunými i ponurými, pláněmi a horami. Má píšťala zní tak tiše. Krysy slyší a jdou. Není takového krysaře mimo mne. Povím vám něco, cizinko, která se umíte tak zvonivě smáti. Nikdy jsem nepískal plným dechem. Byl to vždy tlumený zvuk. Kdybych pískal plně, ne pouze krysy šly by za mnou. Krysař domluvil. Oči uhasly a svěsil bezděčně ruce s píšťalou. Nemám odvahy, dodal po chvilce. Stalo by se něco krutého. Děvče stálo zamlklé a nespouštělo očí z píšťaly a krysaře. Když krysař mlčel, řekla zcela tiše. Líbíte se mi, krysaři? Nežli přišel soumrak, viděla jsem ve vašich černých vlasech stříbrné nitky. Nežli jste promluvil, pozorovala jsem na vašem čele vrásky, ale přesto se mi líbíte. Milovalo vás jistě mnoho žen. Snad, odvětil krysař. Nepamatuji se. Slova krysařova měla podivný a jímavý přízvuk. Děvče zvážnělo. Naklonilo se ke krysaři, takže cítil téměř horký jeho dech. Líbíte se mi, krysaři, děla. Ale na vašem místě zapískala bych na píšťalu plně, vší silou. Víte, co by to znamenalo? Otázal se krysař temným hlasem. Já to nevím. Vím pouze, že mne časem pojímá úzkost. Hledím na svou píšťalu jako na něco, co mnohé zahubilo a co ještě mnohé zahubí, a pak se usměji. Není to nic než právě pěkná píšťala. Sama jste to řekla. A já nejsem více než krysař, který má odvádět nezvané hosty. Krysař, který jako Ahasver jde z města do města, z jihu na sever, ze západu na východ. A jako Ahasver nemám stání. Pobyl jsem zde příliš dlouho, cizinko. Ne, pravila. A pak šeptala tiše. Říkejte mi Agnes. Agnes, řekl. Mluvil měkce a hudebně. V jeho ústech vše nabývalo kouzla. Hleděla na něho napjatě. Odejdete záhy z Hameln? Nevím, řekl. Není to v mé vůli. A odpověděl pohledem. Usmála se svěžím a čistým smíchem mládí a radosti. Znělo to jako zvony vzkříšení. Myslím, že tu máte co činiti. Je tu mnoho krys. A vážně jí dodala, zůstaňte, krysaři. Neodpovídal.
Zraky jejich se utkaly. Hleděla neklidně a tázavě do planoucího krysařova zraku. Větvička jasmínu chvěla se v její ruce. Mám milence, řekla. Krysař vzal ji za ruku. Nechci ho viděti, nechci o něm slyšeti. Vím, že je na světě mnoho šeredných věcí, co je mi potom, nepřijdou-li mi do cesty. Nechci ho viděti, ale kdybych ho viděl. Hlas krysařův zesmutněl a stemněl. Znělo to vážně a varovně jako hrana. Ne, vydechla. Ale nebylo jisto, co znamenalo toto ne. Ocitli se na prudkém spádu, kde nečiní se kroky, kde zbývá pouze led. Podržel její ruku ve své a nechala mu ji. Stiskl. Stiskl ji prudce a vášnivě, že by byla vykřikla bolestí. Opakovala přesto stisknutí, tato bolest ji omamovala. Agnes, řekl. Znělo to jako otázka. A jako prosba. Pohlédla na něho a usmála se. Ano, řekla. A bylo zřejmo, co znamenalo toto ano. Bylo zcela nahé, bez ostychu a bez výhrad. A děvče ve dveřích podalo krysaři snídku jasmínu. Byl to kout v dobrém hanzovním městě Hameln. Kout tichý a opuštěný. Skoro jako by města nebylo. Těžké vozy nehrčely tudy s náklady zboží, nehlučely tu trhy a nejezdili zde jezdci v bohaté zbroji. Ani procesí tudy nechodila. Pouze hlas zvonu zněl sem z chrámu svaté Trojice v Hameln. Hlas vážný a zádumčivý. Ale z těch hlasů, kterým, poněvadž jsme je často slyšeli, zapomínáme naslouchati. Aspoň Agnes, otevřela-li své okénko, slyšela spíše jiné hlasy. Bylač pod jejími okny zahrada v květu, kde zpívali jí ptáci, kde vše bzučelo životem a úsměvy na její pozdrav. V zahradě bylo tolik vůní, z nichž kterákoliv dovedla opojovati, a Agnes se zdálo, že je květem mezi květy a vůní mezi vůněmi. Byl tu také dům s prejzovou střechou, starý a skrytý zelení kaštanů, ale tento dům dovedl tak náhle zjasněti a otevříti se slunci. Matka krásné Agnes, žena znavená spíše nežli lety smutnými příběhy, na které vzpomínala s hrůzou a steskem, chvěla se zimomřivě a ploužila se domem jako stín. Slunce a světlo jí lekalo. Prchala před ním jako noční pták. Ale Agnes nezdálo se nic lekati. Hleděla s důvěřivým úsměvem do příštích dnů. A krysař stále pobýval v Hameln. Vyháněl krysy. Byla to událost pro Hameln. Děti a staří provázeli ho na jeho cestách. Děti a staří divili se krysám, které šly za ním slepě do záhuby, fascinovány jeho píšťalou, sotva více slyšitelnou pro dobré a počestné občany města, nežli vzdálené bzučení hmyzu. A vlny řeky přijali krysy a pohltili je. Vlny řeky je přijali a nesli do moře. Do vzdáleného moře. Nikdy už neporuší dobré chuti ctihodných kupců hanzovního města. Krysař vyháněl krysy. Ale kromě toho byl jiný důvod,
jeho pobytu v Hameln. Sepp Jörgen, rybář, bydlil na břehu Vezery tam, kde se zbíhala s Havolou. Měl malý a chudý domek. Vedl život ubohý a nuzný. Lidé všech cechů v Hameln posmívali se ubožáku. Chápal tak příliš těžko. Byl to dobrý, ale těžkopádný hoch. Říkali, že se usmívá a pláče až příštího dne. A měli pravdu. Co se týče ryb, nebylo třeba myšlenek. Bylo třeba rozhodit sítě a čekat. Čekat se Jörgen uměl jako málo kdo. Čekal trpělivě a odevzdaně. Dočekal se však málo kdy čeho. Říkají, že se tak děje těm, kdo odevzdaně a trpělivě čekají. Ale Sepp Jörgen nestrácel trpělivosti. Chápal, že den se musí podobat dnu a noc noci. Chápal, že se rodí někteří k štěstí a jiní ke strastem. Chápal, že jsou páni v nádherných kožiších a krásných řetězích na radnici, kteří poroučejí, a že je chudina v temných, vlhkých doupatech, které nutno poslouchat. To vše chápal, poněvadž viděl to po celý svůj život. Věděl také, že je nutno vyhnout se z cesty, jedou-li po říšské silnici opilí landsknechti. To všechno věděl. Třeba byl

odcházeli klidně muži, když ho uráželi, a ženy, které by byl mohl milovat, mizely v dáli. Bylo to určení rybářovo. A neuniknete určení. A přece Sepp Jürgen byl statný hoch, silných svalů, pevných pěstí. Statný a ne ošklivý hoch, hoch dobrého srdce a dobrých, poněkud zalekaných očí. Vše, co měl, byl drost v kleci, kterého úzkostlivě ošetřoval. Dovedl to, poněvadž to vše bylo jednoduché a prosté. Den co den stejné a den co den krásné, jak se aspoň Jürgenovi zdálo. Drost v kleci se mu neposmíval, ani ho neranil. A bylo-li rybáři krušno a těžko, dovedl utěšiti poněkud jeho pošetilé srdce. Rybář Jürgen naslouchal zpěvu konejšivému a jasnému. Zapomínal na špatný lov, na svoji nouzi, na urážky všech v Hameln a na krásné dívky, které měli jiní, a nikdy on. Usmíval se, ukolébán zpěvem. A vše se na ubohého usmívalo. Ženy přicházely a líbali ho. Pták zpíval. A Sepp Jürgen žil, ničeho dále nečekaje. Milenec jmenoval se Christian. Říkali mu dlouhý Christian. Měl plavé vlasy a modré oči. Měl všechno, co může mít občan v Hameln. Počestné rodiče a zachovalé jméno a úctu k radnici a kostelu. Byl zaměstnán v obchodě svého strýce v podloubí náměstí v Hameln. Byl to soukenný obchod, známý široko daleko. A ještě strýc Christiánův byl bez dětek, kojil se Christián nadějí, že se stane dědicem. Chyba byla ta, že strýc Ondřej, třeba nemladý, neustával ve svých záletech kupce, který může platit. Záletech pohoršujících město tak ctihodné. Dlouhý Christián činil, co mohl. Odváděl pokušení od strýcovy cesty. Dohodil mu panu Gertrúdu, letitou a prostou svůdnosti za hospodyni. Strýc Ondřej měl tak málo času pro své lásky. A tak kolísal Christián mezi úzkostí a nadějí. Kromě toho miloval Agnes. Vypravoval jí o svých starostech a bezesných nocích, kdy myšlenka na svůdnice tlačila ho jako můra. Vypravoval jí o záletech strýcových s pohoršením, kterého je schopen muž počestný a ohrožený dědic. Agnes naslouchala. Péčí její bylo, aby Christian nevěděl o krysaři a krysař neuzřel Christiana. Christian, pravda, mluvil občas o krysaři, o jeho zásluhách, jakož o tom, že řemeslo krysaře třeba užitečné, nezdá se mu dost ctihodným a rozšafným. Agnes naslouchala a souhlasila. Christianovi se aspoň zdálo toto mlčení souhlasem. Krysař byl stále ještě v Hameln. A dlouhý Christian stále kolísal mezi úzkostí a nadějí. Nad krásným hanzovním městem Hameln, pýchou všech obyvatelů, týčí se vrch Kopel, který jest jejich nemenší pýchou. V neděli opouštějí měšťané brány města a svátečně vyšňořeni stoupají na kopel. Stoupání je prudké a pot řine se z jejich čel.

ale jak krásný pohled odtud na celé město a na celý kraj. Stoupati nutno sosnovým lesem, stemnělým poněkud, a aniž by občané Hameln chápali, smutným. Ale nejsmutnější les pozbude smutného svého rázu, naplní-li ho veselé a rozvážné hovory kupců hanzovního města, ctihodných jejich manželek a dívek a jinochů hamelnských. Nad touto sférou, vrcholnou pro většinu, poskytuje vrch kopel jiné možnosti. Výjdete náhle z lesa, jdete roztroušenými balvany, zbloudilými sem před staletími, vše je zde nahé, prosté a veliké. Usaďte se a pohleďte dolů, na město. Vyhřívejte se na slunci a užívejte nedělního klidu. Neboť kdybyste kráčeli dále, dojdete k propasti. Propast zeje, chladná a hluboká. Nedohlédnete do ní. A hodíte-li tam kámen, padá tak dlouho. Vrch kopel má své tajemství. Propast není prý pouze propastí, ale je cestou. Tak říkají někteří smělejšího ducha, odvažující se až k okraji a zkoumající hádanku kopelu. Nikdo však neví. Říkají pouze, že cesta odtud vede podzemí daleko. Daleko, daleko přes hory a řeky. Do Sedmihradska až. Ale říkají tak, nevědouce, od koho to slyšeli. Jisto, že nikdo dosud, pokud známo, nedokončil odvážné této cesty. Jisto, že nikdo dosud nedospěl tudy do země Sedmihradské. Kterého si dne stanul krysař nad touto propastí. Prošel sosnovým lesem a holým vrchem, kde se hřáli hadi v poledním slunci. Krysaře to pudilo dál a dále. Stál až na okraji. Mnohem dále, než se odvážil kdo z rodáků Hameln. Stál až na okraji a zdálo se, že mluví s propastí, milenkou sebevrahu. Jisto je, že propast lákala krysaře. Stál nad ní, zamyšlen a sám. Občanům v Hameln nelíbil by se výraz jeho očí. Nebyla tu pouze propast. Ale byly tu dvě propasti. Onoho dne ležel Sepp Jörgen na palouku poblíž své chaty, hlavu maje opřenu o kupu sena. Seno vonělo a Jörgen usnul malátným a těžkým spánkem. Stalo se tehdy, že na Jörgenův palouk zabloudila dvě děvčata z Hameln. Byla to Lora, dcera řezbáře Wolframa, a Kethchen, dcera pekaře Grilla. Obě měly plavý vlas a zvědavé oči a obě byly opilé mládím. Přicházely rozesmáté svou krásou a zkrásnělé svým smíchem. Spící rybář vzbudil jejich zvědavost. Připlížili se k spícímu po špičkách a dívali se do jeho tváře. Spící neuslyšel kroků. Jeho prsa zdvíhala se a klesala v pravidelném rytmu. Jeho košile byla rozhalena. Bylo viděti jeho zarostlá a mohutně klenutá prsa. Lora Wolframová přisedla k spícímu. Sklonila se svým mladým a pružným tělem nad ním, zatajujíc dech, aby ho neprobudila. Ale opatrnost tato byla zbytečná. Sepp Jörgen se neprobudil. Také Kethchen nabyla odvahy. Dotkla se měkkou svou rukou lehce kučeravých vlasů spícího, zachvěl se lehce,
jakoby pod dotekem něčeho chladného a ošklivého, a přece ruce Catherine nebyly ani chladné, ani ošklivé. Všichni v Hameln znali naopak krásné její ruce. Ale Sepp Jürgen přes toto zachvění se neprobudil. Oči děvčat hořely zvláštním ohněm. Tento muž, tak blízký a tak lhostejný, dráždil v spánku zájem, kterého nikdy neprobudil bdící. Zdálo se, že vše malicherné, směšné a titěrné, co se pojilo k jeho jménu, bezvědomým spáčovým se tratí. Zbyl tu muž, odpočívající v kupě sena. Kdyby to nebyl Jürgen, pravila Catherine, krčíc rameny. A Laura, dcera řezbáře Wolframa, opakovala. Kdyby to nebyl Jürgen. Seděli chvíli nad spícím, roztoužené a snad něžné, drážděny neurčitými sny o rozkoši a lásce. Vlna opojení zaplavila mladá jejich těla. Co si je pudilo do náruče silného a svalnatého hocha? A seno vonělo a posečené květy v něm. Kdyby to nebyl Jürgen, opakovala Catherine trochu lítostivě. Bylo by možno ho milovat. Není ošklivý. A jistě, že málo kdo by se mu mohl silou rovnat. Pravili mi, že s Jürgenem nejsou žerty. Příštího dne, mínila Laura, činí vše o den později. Ožení-li se kdy, tedy jistě si na svou nevěstu vzpomene až příštího dne. Chudáček, bude mít smutnou svatební noc? Slova Lořina, končící dušeným smíchem, probudila spáče. Prvý okamžik hleděl naprosto nejistě, neuvědomiv si místa ani času. Zíral na rozehřáté tváře děvčat podivným, úžaslým pohledem. To bylo příliš mnoho pro bujný rozmar dívek z Hameln. Vypukli v nehorázný smích, smích daleko slyšitelný, vzdravý, smyslný a překypující smích. Smích ženy, která by ráda hřešila. Nechápavě a němně hleděl rybář na smíšky. Pak povstával pomalu a ještě všecek zahleděn na Catherine a Lauru. Ale to přesahovalo míru. Catherine a Laura vzpomněli si náhle, že nebylo by radno dáti se spatřiti v společnosti Seppa Jürgena, jehož směšnost vynikla tak náhle u bdícího. Zmizeli dříve, než Jürgen se mohl vzpamatovati. Ale ještě z dálky bylo možno slyšet jejich neukrotitelný smích. Sepp Jürgen stál a nechápal. Bylo tomu vždycky tak. Noc byla blahá a měsíčná. Náměstí v Hameln bylo pusté. Ponocný minul starou, pamětihodnou kašnu, píchu hamelnských, kašnu s Neptunem a Tritóny. Zmizel někde v podloubí. Pak bylo ticho. Pouze u vrat domu řezbáře Wolframa, také počestný mistr pekařský Grill, v něm měl svůj krámek, choulilo se cosi jako člověk, ale zhroucené nějak a nelidské. Mělo to oči, oh, jaké žíznivé oči, upřené na jediný bod. Když ponocný pískal opodál půlnoc, myhl se pod podloubím soukeník Ondřej, bera se někam k ženkám sídlícím u svatého ducha. Jeho kroky přerušily noční ticho, ale to, co bylo zhrouceno, neohlédlo se ani. Pak tu šel ponocný. Očekávání jakési zbystřilo jeho kroky.
Ale než ještě došel k zhroucenému, ochabla jeho pozornost a zájem. Pokrčil rameny a bral se dále. Nebylo spropitného, nebylo ničeho. Byl to pouze Sepp Jürgen. Nemluvil. Hleděl na vrata, jako by byla v jeho pohledu moc je otevříti. Ale vrata byla dobře zamčena. Řezbář Wolfram a pekař Grill zajisté spali. Možná, že také Ketchen a Laura. Rozhodně byla okna zavřena a nebylo chuti je otevříti. Seppa Jürgena nenapadl ostatně dětinský pokus vzbudit pozornost. Zajisté, že zde byly drobné kamenky vhodné k upozornění, ale je marno a celkem zbytečno upozorňovat ženu, která nečeká. Sepp Jürgen, třeba nemoudrý, to chápal. Sepp Jürgen sebou nehýbal. Neznamenalo to, že by čekal. Tu se myhl za jeho zády stín. Dlouhý a ironický stín, vržený krysařem. Krysař bloudil ulicemi. Krysař mýval neklidné noci. Krysař sklonil se nad Seppem Jürgenem, mumlajícím tichá a přece vášnivá slova. Smějete se, ano. Smějete se Seppu Jürgenovi, znám vás. Jsi Laura, dcera řezbáře Wolframa. Jsi Ketchen, dcera pekaře Grilla. Jste krásné a krásnější, smějete-li se. Je zbytečno říkat vám to, poněvadž o tom příliš dobře víte, ale je něco, čeho nevíte. A co Sepp Jürgen vám poví? Smějete se, ale není radno smáti se muži. Třeba by to byl pouze Jürgen. Je pravda, že chápu pomalu. Je pravda, že říkám teprve dnes, co jsem měl včera říci. Abyste odešli, aniž bych vám odhalil svou bolest. Neposloucháte, když mluvím. Propásl jsem svůj čas, jako vždycky. Mnoho lidí se mi už proto smálo. Ale není smíchu, jenž by tolik dráždil jako smích ženy. O, jak jste se smáli. Krev mi stoupá do hlavy a moje pěst se bezděčně svírá. Jsem rybář, ano, ale mám pěsti. Takové pěsti mám, že by mohly krásné hrdlo zaškrtit. Bílé, krásné hrdlo, jaké u vás tuším. Proč jste přišli na můj palouk? Nevolal jsem vás. Nehledal jsem vás. Nečekal. Přišli jste a sklonili se nad mou tvář. Snil jsem. Měl jsem krásné a růžové sny. Sny, jaké mívám, když mi zpívá drost, ale musím vám říci, že není už drozda. Zaškrtil jsem nejprve drozda. Bylo to vše, co jsem měl. Nezaspívá už, nepotěší. V mé chatě bude ticho a mrtvo. Zkusil jsem sílu svých rukou. Je tak krásné rdousiti. Procitl jsem ze sna. Jak řezavý to byl smích. Jako by se smálo tisíc ďáblů. A byly to pouze dvě ženy. Není radno smát se muži, třeba to byl Jürgen. Nyní je noc a vy spíte. Ale co kdyby přišlo ráno a Jürgen nepohnul se z místa? A kdo vám praví, že ten prokletý smích přestane mi znít v uších? Nepřestane-li běda, Loro? Běda, Ketchen. Můj drost je mrtev. Vše je mrtvo, co jsem měl. Slyším jen smích. Řezavý, pekelný smích. Krysař sáhl měkce na rameno rybářovo. Vstaň, Jürgene. Rybář hleděl tupě a nechápavě. Co mu chtěl krysař? Vstaň, Jürgene, pokračoval krysař. Prošel jsem mnoho krajů a viděl jsem mnoho měst. Pravím ti proto, abys vstal. Není dobře klečeti. Rybář hleděl tupě a nechápal. Výraz jeho tváře se nezměnil.
Tvá Kethchen a tvá Lora tě neuslyší. Spí. Kdyby tě uslyšeli, tím hůře, Sepi Jörgene. Muž, který klečí, není už docela mužem. Ale Sepp Jörgen neslyšel. Hleděl kam si do oken nebo do prázdna. Chceš-li, Jörgene, řeknu ti celé tajemství. Pro dva lidi je jen určitá míra lásky. Ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přes příliš. Chceš-li být milován, vyčerpáš sám všechnu lásku určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti. To ti radí krysař, který mnoho viděl. Buď jaký chceš, nedopusť pouze, aby tě žena měla místo, co bys měl mít ženu ty. Buď jaký chceš, ani zlý nemusíš býti. Je to zbytečně hrubé, rybáři. Ale sily dobrý, hleď se skrýti. Staň, Jörgen. Ale rybář sebou nepohnul. Na věži chrámu svaté Trojice odbíjeli hodiny. Krysař mávl rukou. Litoval, ale nedovedl pomoci zhroucené masce u nedoslýchavých vrat domu řezbáře Wolframa. Sbohem, Jörgen, není ti pomoci, řekl posléze. Nebudeš šťasten. Ostatně, co je na tom? Štěstí není vrchol. Snad jsi zrozen pro něco lepšího. Nejsi-li zrozen pro štěstí. A krysař odcházel. Nezdálo se, že by si byl rybář všiml jeho odchodu. Chápal všechno příliš pozdě. Mumlal cosi jednotvárného a smutného do nočního ticha. Žvatlal slova lásky a nenávisti. Žvatlal sliby a hrozby. Ale vše znělo marně do noci. Krysař zaměřil zatím do tiché uličky, k domku, kde bydlila Agnes. Zaklepal na okno. Okno se otevřelo a také dveře. V neděli po slavné mši bylo živo a rušno v hospodě užíznivého člověka. Hospoda užíznivého člověka byla nejslavnější a nejoblíbenější z toho, co mělo hanzovní město Hameln. Nikde jste široko daleko nepopili lepšího vína a kuchařka krčmy, černá Líza, mohla se s kteroukoliv měřiti. Ani hlavy obce nepohrdali vstupem do klenuté síně hostinské. Měli svůj stůl pečlivě chráněný před vetřelci. Oni okoušeli první nově došlé sudy, oni pronášeli závažné a rozhodné slovo ve věcech kuchyně a veřejného mínění. V hostinci užíznivého člověka uzavíraly se obchody, poněvadž opatrní a rozšafní občané Hameln teprve zde se rozehřívali, uzavíraly se zde sňatky, poněvadž opatrní a rozšafní občané města Hameln teprve zde počali pomýšlet na něco, co by se podobalo lásce asi tak, jako se vrabec podobá orlu. Jestliže občana města Hameln stihl smutek, šel popíti ke Konrádu Régrovi. Tak se jmenoval zavalitý krčmář, dobrý človíček, který nepohrdal poklady vlastního sklepa. Přihodilo-li se však něco radostného, bylo také popíti u Konráda Régra. Nikdo nedovedl tak bujaře sdílet radost. Oslavovali se křtiny a zdálo se, že křest koná se v domě Régrově. Oslavovali se jmeniny a podobalo se, že oslavuje Régr sám. Bylo-li třeba popíjet tiše,
Nedovedl to nikdo tak jako Reger. Bylo-li nutno vypravovat příhody, znal hostinský nejrozmarnější a nejdovádivější. Krčmář jest něčím jako spovědníkem. Reger měl v úctě spovědní tajemství. Ale před ním nebylo roušky ani záhad. Prohlížel své spoluobčany veselýma a soucitnýma očima. Byl to skromný muž, který, kdyby chtěl, mnoho by mohl. Ale Konrád Reger nechtěl než blaho krčmy užíznivého člověka. Mluvilo se také o pletkách s černou Lízou, ale kdy měl by krčmář čas hřešiti? Svůj den a svou noc, svůj úsměv i své slzy daroval hostům svojí krčmy. Jsou krčmy, kde dochází k hádkám a krvačkám. Hosté Régrovi málo kdy se pohádali, ale neporvali se nikdy. Síň krčmy měla něco konejšivého a uklidňujícího. Lidé přišli sem rozohněni svými spory. Za chvíli, jako by je proměnila tato síň, po sporu ani potuchy. Ne proto snad, že by se dohodli, ne proto, že by se usmířili. Zítra, a snad už dnes, až vyjdou na svěží vzduch, poznají, že nejsou ani o krok blíže. Ale zatím, jak všechno nabylo zde barev růžových. Byli v Hameln lidé, kteří s ostychem či bez ostychu doznávali, že nikdy nevystoupili nahoru kopel. Ale takového člověka v městě nebylo, aby nepobyl užíznivého člověka. Byli v Hameln lidé, kteří s ostychem či bez ostychu doznávali, že nepoznají Konšela, ba dokonce hlavu obce purkmistra Derika, ale Konráda Regra znal každý. Oné neděle seděli u stolu Konšelského dva ctihodní a rozšafní sousedé. Prvý, Gottlieb Frosch, byl truhlář znamenité pověsti, který byl schopen vyhověti komukoli v městě a ne pouze v městě Hameln. 6 dělníků pracovalo v jeho dílně a také Gottlieb Frosch, třeba Konšel, dovedl ruku přiložiti, bylo-li třeba. A práce Froschova znamenala něco. Byl to mohutný muž, skoro obr, o jehož síle ledacos se vypravovalo. Soused Froschův byl Bonifác Štrum. Byl menší a útlejší. Svého cechu byl krejčí. Také Štruma znali široko daleko. Vypravovalo se, že sem jezdí až z Hanovru bohatí měšťané, aby se svěřili zkušenému oku a zkušené ruce Štrumově. Vypravovalo se, že v dílně Štrumově pracují tovaryši, kteří přepluli moře a kteří viděli Rýn a Dunaj. Taková byla přitažlivost krejčího Štruma, jehož umění dostihnouti bylo nesplněným snem sta a sta roztoužených bloudů. Bylo tudíž pochopitelno, že osobám tak ctihodným věnoval Reger pozornost všestranou. Snažil se vyčíst z jejich očí přání sebeskrytější. Úzkostlivě dbal, aby mráček nespokojenosti, počínající zatemňovati obzor krčmy užíznivého člověka, rozplynul se co nejrychleji. Reger se zmnohonásoboval a přece, bylo-li třeba, dovedl zmizeti včas. Opodál stolu Konšelského seděl krysař. Seděl sám. Občané města Hameln nebyli si jisti, jak se chovati ke krysaři. Bylo jednak jisto, že vykonal městu platné služby. Bylo jisto, že jeho píšťala měla podivuhodnou moc. Naproti tomu zůstávalo něco neobjasněného a podezření vyvolávajícího. Tak například nebylo jisto, kdo je krysař, ctihodné-li jeho přátelstvo a správný-li směr jeho cesty.
Bylo také nejasno, jaký je pramen jeho moci nad něčím tak drzým a tak šeredným, jako jsou krysy. Bylo nejasno, požehnal-li kněz krysařově píšťale, a kdyby požehnal, jaký to byl kněz. Zde bylo příliš mnoho nejasného. Občané v Hameln milovali věci jasné. A proto seděl krysař sám u svého stolu. Krysař mohl to vše pozorovat. Zdálo se však, že si nevšímá svého okolí. Popíjel tiše. A přece jsem nepřišel bez důvodu. A takový byl důvod. Při počátku svého pobytu v městě Hameln navštívil krysař radnici. Ukázal svou píšťalu a nabídl se, že vyvede všechny krysy z města. Krysy byly tehdy tak nestydaté, že ani radnice neušetřili. Ba krysa, šeredností ne nepodobná kryse při svatbě počestné panny Kateřiny se objevivší, porušila kdysi důstojnost slavné a předůležité schůze končelů města Hameln. Byl to čin, který volal o pomstu. A obec, snad trochu bez rozmyslu, nezjistivši podrobností, smluvila s krysařem odměnu, která nyní, když krysy zmizely, zdála se poněkud přemrštěnou. Bylo to 100 rýnských. Suma pro obec citelná a nepoměrná k malé námaze krysařově. Onoho dne umínil si krysař, že připomene končelům jejich slovo. Jež to pak nebylo nezvyklo u žíznivého člověka jednat o věcech obchodních, nebylo by to snad příliš nepřiměřené. Nutno však vzíti v úvahu, že zde běželo také o věc obecní, tudíž mimořádných zřetelů vyžadující. A lze-li upomenouti Petra či Pavla, nelze tak snadno upomínati končela. Ale krysař, snadže vínem rozohněn, neuvažoval mnoho o věci. Povstal a zamířil ke končelskému stolu. Jsem krysař, pravil a uklonil se před Frošem a Štrumem. Froš a Štrum úžasli poněkud nad odvážlivostí krysařovou, ale není důstojno hlav obce, aby dávali na jeho úžas. A tak spokojili se něčím, co mohlo být kývnutím, ale docela zřejmým kývnutím nebylo. Třeba občané v Hameln jasné věci milovali. Jsem krysař, pokračoval odvážlivec, a vykonal jsem smluvené dílo. Krysy odpluli dávno k moři. Ale svých rýnských jsem dosud nedostal. V krčmě u žíznivého člověka nastalo napjaté ticho. Případ byl pozoruhodný, tak se dosud nikdo neopovážil promluvit s Frošem ani se Štrumem. Každý zatajil dech, nedočkav příští chvíle. Ale Froš a Štrum nebyli lidé, které by bylo tak lehko zmásti. Přehlíželi dokonce nepřiměřenost takových připomínek v síni tak veřejné. Froš pokrčil rameny a hbitý Štrum odvětil krysaři vážně a důstojně vývody, které den předtím přednesl v radě města Hameln učený a moudrý muž, práv a zvyklostí znalý. Především smlouva, o které mluvíte, není hotová a platná, poněvadž jedna ze stran smlouvajících se, totiž město Hameln, ovšem, že byla jistě a právoplatně označena. Naproti tomu strana, které by se mělo plniti, zde se krejčí Štrum poněkud zarazil, nejsa si jist, ale povzbudiv se lokem vína pokračoval. Přesně a právoplatně uvedena není. Ba v městě Hameln a okolí plně je neznáma. Jež to tudíž není jasně prokázáno, jste-li osobou, které by se mělo plniti,
Nezbývá, než odročiti plnění až do té chvíle, kdy totožnost vaše s mužem, s kterým smlouva učiněna, jasně a právoplatně se prokáže. Ale také, kdyby se prokázala, nelze smlouvu považovat dle místních zvyklostí a obyčejů za hotovou. Ježto neproneseno při ní rčení dle místních zvyklostí a obyčejů v Hameln nutné. K tomu mi dopomáhej Bůh. Že je obvyklé a nutné toto rčení, o tom může město Hameln mnoho svědků vésti. Krejčí Štrum napil se opětně a oddechl si zhluboka. Nepohyboval se příliš volně na této půdě. Gottlieb Frosch uznal chvíli za vhodnou k zprostředkování. Přesto, pravil rozvážně, kdybyste prokázal svou totožnost, jsem toho názoru, že příslušela by vám mzda. A já jsem ochoten, kdybyste nějak rozumně snížil své požadavky, spravedlivé nároky vaše v radě podporovati, ale uvážíte, že není tak nesnadné vyháněti krysy. Nesmí se to přeceňovat. Zapískáte a jdou. Kdežto než vyrobím já lože, na kterém můžete spáti, jaká to námaha, práce. A přece má dílna je celý život. Robím lože, kolébku a rakev. Je to celý svět, krysaři. Bonifác Štrum nechtěl však popustiti Frošovi docela slovo. Šaty dělají člověka, rozhodl. Bez nich je podoben pouhému zvířeti a tropí věci zvířecí. Kdyby šatů nebylo, jak rozeznati kněze a jak konšela? Kdyby šatů neměla, jak rozeznat počestnou dívku od nepočestné? Oblékne-li kdo šat, stane se teprve člověkem. Oblékne-li pak šat vyrobený Bonifácem Štrumem, stane se takřka občanem ctihodného hanzovního města Hameln. A je něco nad to, krysaři? Hosté žíznivého člověka podivovali se trpělivosti končelů, kteří tak mírnými a rozvážnými slovy odbili nevhodný na tomto místě projev krysařův. Ale krysař byl dalek toho uznati tuto umírněnost. Jeho tváře zrudly a on vstal, mávaje prudce pravicí. Jsem krysař, rozkřikl se prudce, až se zdálo přítomným, že se okna venku zachvěla. Jsem krysař a vy poznáte, že jím jsem. Není takového krysaře a nevím, bude-li ho kdy. Vykonal jsem svůj závazek, vy však ne. Mějte se na pozoru. Bylo hostům znovu se podivovat rozvážnosti končelů. Ani tento projev nepřivedl je z míry. Gottlieb Frosch pravil tichým a konejšivým hlasem, takže hosté smyslu slov nechápali. Nepochybuji, že se vám podaří věc dokázati. Nabídl jsem vám svou pomoc. A kdybyste mzdu svou přijal ve výrobcích mé dílny, najdete tam vše, čeho zapotřebí k životu i k smrti, dalo by se mluvit o věci. To jest, mínil Bonifác Štrum, bylo by něco na vašich požadavcích, kdybyste přijal polovinu mzdy ve výrobcích dílny mé. V celém Německu znají Bonifáce Štruma. Je pouze na vás, abyste si pomohl k právu. Ale po těchto slovech, mluvených příliš tiše, aby mohli posluchači chápati, krysař vybuchl ještě prudčeji. Nedbaje povinné vážnosti ke končelům, udeřil pěstí o stůl, až sletěla sklenka a rozlilo se zbylé víno. Říkáte, že chyběla slova, k tomu mi dopomáhej Bůh. Nebylo třeba pomoci Boží. Pomohu si sám. A s těmito rouhavými slovy krysař odešel. Krysař přecházel neklidně síní.
S rozšířenými zornicemi hleděla na něho Agnes. Její oči nedovedly se odloučit od jeho kroků. Byl ve svém hněvu krásný. Jeho oči planuly znepokojujícím ohněm a všechny jeho pohyby zkrásnily. Agnes se zdálo, jako by vyrůstal. Schoulila se bez děky více ve svém koutku u okna. Nebylo však ku podivu v této bázni nic děsivého. Opojovala spíše. Vyrůstej, krysaři. Krásná Agnes čeká. Krysař přecházel neklidně síní. Nízké klenutí nedostačovalo jeho napětí. Celé světy by mu nestačily. Nereptal, nehrozil. Ale jeho mlčení bylo hrozivější repotu a hrozeb. Bonifác Štrum a Gottlieb Frosch, třebaže vážení končelé města, neopakovali by tomuto mlčícímu muži svých nabídek. Krysař negestikuloval. Jeho kroky nebyly hlučnější a důraznější. Odkud ten znepokojující dojem němého přecházení? Dlouho choulila se tak Agnes, neodvažujíc se slova ni pohybu. Bála se neznámé moci krysařovi, které dobře nechápala, ale které podléhala chvílemi. Bála se a milovala svou bázeň. Milovala také krysaře. Milovala také dlouhého Kristiána? Snad ho milovala včera. Snad ho bude milovat i zítra. Ale nyní ho nebylo v této síni. Ani v jejím srdci ho nebylo. Nikdo nedovedl tak milovat jako Agnes. A nikdo nedovedl tak zapomínat. Po noci lásky probouzela se ráno s dětskýma a nevinnýma očima. A kdyby se kdo ptal, řekla by mu přesvědčivě a prostě, nesklopivši svých jasných a průhledných očí, nebylo to nic. Té chvíle však se Agnes bála. A té chvíle Agnes milovala. Její bázeň byla její rozkoší. Náhle, s bezděčným pohybem, pohybem, ve kterém bylo konejšení matky a lichocení milenky, objala Agnes hrdlo krysařovo. Krysař se zachvěl při doteku nahých těchto rukou. A toto zachvění posílilo váhající. Krysaři, zašeptala Agnes chlácholivě a prosebně. Ticho bylo porušeno. Čar a kouzlo zmizelo. Krysař vracel se ze svého smělého letu na krotkou půdu města Hameln. Usmíval se v návratu. Vše, čím se zabýval před okamžikem, vše, co trudilo jeho mysl, připadalo mu malicherným a prázdným. Sevřel ji železnýma rukama a mluvil, hledě do jejich slibujících očí, roztouženě a překotně. Mohl bych zahubit tě, Hameln. Mohl bych zničit ti Frosche a Štruma. Mohl bych učinit ti, že by nezůstalo živé bytosti v opuštěných městských zdech. To všechno mohl bych učinit ti. Nechce se mi. Bůh žádal 10 spravedlivých, aby ušetřil Sodomu a Gomoru. Chci býti skromnější Boha. Stačí mi jediná žena. Ušetřím Hameln pro tebe, Agnes. Jeho tvář dotýkala se její tváře. Jeho tělo jejího těla. Agnes cítila opojivou radost. Krysař je její. Chápala, jak je její. A její oči zazářily touto jistotou, líjící se v srdce, jako vůně májového večera lila se do oken. Srdce Agnes, před okamžikem prudce bušící, uklidnilo se náhle.
nebylo už v něm bázně. Před krátkem připadalo Agnes, jako by krysař chmurně a znepokojivě vzrůstal. Nyní však vyrůstala ona. Ta noc v Hameln byla prapodivná noc. Podivné sny přepadaly Gottlieba Frosche. Zdálo se mu, že pracuje ve své dílně, pověstné široko daleko. 1000 postelí z dobrého dřeva. Královská objednávka. Jak bylo veselo a rušno. Gottlieb Frosch pracoval a dohlížel na práci. Dnes nutno dokonat dílo a dílo bude dokonáno, buď jak buď. Vteřiny nelze propásti. Zvláštním zda tovarišům bude-li dílo hotovo včas. Ho, ho, ho, dílo bude včas hotovo. Gottlieb Frosch zná své lidi. A dílo bylo hotovo. Hrdým zrakem rozhlédl se Konšel po dílně. Počítal a dopočítal se. Usmál se sebevědomým úsměvem. Náhle však cítil, že není sám, který se směje. Proti němu stál krysař. Frosch pocítil cosi nepříjemného, ale snažil se přemoci tento pocit. Zvláštní mzda, pravil Wolfgangovi, přednímu z tovarišů. Zasloužili jste si ji. A mistr poklepal tovarišovi na rameno. Ale krysař nechtěl uhnouti. Krysař se usmíval. Tak, připadalo Froschovi, usmívá se ďábel. Ďábel byl slabou stránkou Gottlieba Frosche. Nemluvil rád o ďáblu, snad, že myslel na něho příliš mnoho. Snažil se však zmoci svoji slabost. Pohleděl krysaři hrdě do tváře. Nepovedlo se právě dotvrditi dobrou pověst slavného závodu Froschova? Podařilo se mu sformulovati ve dvou slovech všecku píchu chvíle. 1000 postelí, řekl. Krysař nespouštěl z něho pohledu. Krysař usmíval se stále. Pícha Froschova tála pod úsměvem, který pálil. Ale Frosch nebyl zvyklý couvnouti tak snadno. 1000 postelí, opakoval. Královská objednávka, pouze Frosch ji dovedl z moci. 1000 rakví, zasyčel krysař. Frosche zamrazilo. Smrtelný pot vyvstával na jeho čele, rozhlédl se. Bylo to opravdu 1000 rakví. Frosch procitl. Neusnul už podivné této noci. Také Bonifác Štrum té noci neměl dobrých snů. Zdálo se mu, že pracuje v svém závodě proslulém po celé říši. 1000 krásných, nádherných šatů. 1000 šatů, za něž by se vévodové nemuseli hambiti. Jak rušno bylo v závodě Štrumově, do půlnoci nutno dohotoviti dílo. A dílo hotovo bude. Závod Štrumův nikdy ještě se neopozdil. Zaplatí raději dělníkům zvláštní mzdu, aby povzbudil jejich čilost. Ho, ho, ho, poznáte dochvilnost Bonifáce Štruma. Událi lhůtu, dodrží ji. A skutečně, sotva byla půlnoc, rozhlédl se Konšel vítězně po své dílně, sčítal a dopočítal se a vypukl ve veselí sebou spokojený smích. Ale ani Bonifác Štrum nesmál se sám. A nesmáli se to tovaryši, kteří dleli zde unaveni a bledi úmornou prací. Bonifác Štrum
stál tváří v tvář krysaři. Pocítil něco podobného úzkosti. Ale bylo by směšno, aby konšel města Hameln bál se bludného krysaře. Slíbil jsem zvláštní mzdu a dám zvláštní mzdu. Rozhovořil se Štrum takořka násilím. Kdo může říci, že bych byl nedostál slovu? Ale krysař se usmíval. Tak připadalo Štrumovi. Usmívá se Satan. Bonifác Štrum nevěřil přes příliš v Boha. Neviděl ho v sobě ani v jiných. V Satana věřil spíše. Připadal mu pravděpodobnější. Přesto sebral všechnu svou sílu a pozvedl ke krysaři zrak. Podařilo se mu říci ve dvou slovech všechnu svou hrdost. 1000 oděvů, pravil. Krysař zíral však na něho posměšně a němně. A úsměv krysařův lámal všechnu Štrumovu pýchu. Naposledy pokusil se konšel o odpor. 1000 oděvů, opakoval. Vše dodáno včas. Krysař vypukl v strašný a drtivý smích. 1000 rubášů, zasyčelo to z jeho úst. Bezděčně se Štrum ohlédl. Šílená úzkost zúžila jeho hrdlo. 1000 oděvů proměnilo se v 1000 rubášů. A v středu rubášů viděl bledou líc vlastní. Tvář Bonifáce Štruma. A druhý tento Štrum pravil jeho hlasem slavnostní formuly města Hameln. K tomu mi dopomáhej Bůh. Také Bonifác Štrum neusnul už této noci. Také však krysař probděl noc. Agnes usnula mezi láskou. Ale nevysvětlitelný neklid nedal spáti krysaři. Připadalo mu, že by ho někdo okradl, kdyby usnul. Ale kdo může okrást krysaře? Krysař přesto naslouchal. Jako by slyšel něčí kroky. Neuslyšel nic, než rytmický dech spící. Ponenáhlu řídla tma. Přicházel první úsvit, časný v květnu. Krysař pozdravil tento úsvit. Vracel mu Agnes. Podepíraje se opelest lože. Díval se na ní. Spala klidně, jak spí spravedlivý. Spala klidná a nevinná. Její tělo, útlé, křehké a čisté, leželo tu v jímavé bezmocnosti. Krysař zahleděl se do obličeje spící, který mu odhaloval úsvit. Byl to skoro obličej dítěte. Něco plachého a něžného v něm bylo, jakmile se její oči zavřely. Jakým tajemstvím dovedla se tato žena přetvořovat i v panu. Krysař, vydat tuto spící, zapomínal vše, co bylo. Bylo možno přísahati, že nikdy se jí nedotkl. Nezvyklá něha, nikdy předtím nepocítěná, zalila tvrdé krysařovo srdce. Zatajil dech a seděl bez hnutí, boje se, že spící probudí a oloupí ji o toto raní kouzlo. Snila. O čem asi snila? O loutce? O dětských hrách? O motýlech, kteří ulétají? A krysaře ranila úzkost. Nikdy se mu Agnes nezdála tak krásnou.
a nikdy necítil, jak lehko porušitelnou a mizivou je krása ženy. O něco více, o něco méně. A veta po kouzlu a po půvabu. Krysař může mnoho. Může vyvésti krysy a může vylidniti města. Nemůže však zadržeti čas. Agnes spala. Na okamžik zatoužil krysař probudit její polibky, aby se zbavil svého neklidu, ale zalekl se vlastní myšlenky. Olupoval by o něco spící. Podivná byla tato noc. Podivné bylo ráno. Krysař nakláněl se nad křehkým tělem té, které se neodvažoval dotknouti v raním úsvitu. Neklid rostl v tuláckém jeho srdci. Kdo přijde, aby ho oloupil? Kdy a kudy přijde? Krysař prošel mnoha městy a mnoha zeměmi. Prošel jimi poutaje, ale nespoután. Teprve dnešní noci pocítil něco, jako by pouta. Opustil města a opustil země. A touha ho nikdy neroztesknila. Nehleděl nikdy zpět, ale kupředu. Bylo mu náhle jasno, že neopustí takto Hameln. Myšlenka, že by mohl se dáti připoutati, zdála se mu směšnou a absurdní. Ale směšná a absurdní myšlenka se vracela. A posléze nezdála se směšnou ani absurdní. Divně bylo krysaři. Srdce jeho stalo se těžkým, jako by nosilo hoře tisíců, a stalo se lehkým, jako by nosilo jejich radost. Otevřel široko oči. Toto ráno přerodilo svět. Včerejšky měli svou radost a svou bolest. Ale včerejší radost byla stínem dnešní radosti. A včerejší bol stínem dnešního bolu. Kdysi, když krysař Hoch stál na dýně u moře, v dálce plula loď a její plachty se dmuly, Hocha na břehu přepadla touha pozdraviti cestu, ať je jakákoli. Zdrává lodi. Zdraví, kteří plujete. Šťastní, kteří ztroskotáte. Hoch volal tato slova vyzývající osudy. Muži nyní se vracela. Jak mohutnější byla však tato pozdní ozvěna. Neklid krysařův se stával nesnesitelným. Krev prudce kolotala v jeho žilách. Tělo žádalo pohyb, ruch a činy. Leonce svezl se z lože. Ale jeho pohyb probudil přece spící. Procitla na polo. Pootevřela oči, dotkla se rukou čela krysařova a řekla: zůstaň. Ale to bylo, co krysař nemohl. Posečkal na několik vteřin. Agnes usnula znova. Přivřela oči a její ruce klesly bezvládně. A krysař odcházel. Tiše. Zcela tiše. Krysař vyšel do zahrady. Jaká to byla zahrada? Keře byly nové a záhony nové. Stromy sypaly tolik květů na cestu. Krysař zahleděl se na nebe. Bylo čisté a jasné a větší než včera. Den, ale v prvých počátcích. Slunce, ale ještě jako červánek. Krysař zahleděl se na zemi. Byla čistá a svěží raní rosou. A také vlastní srdce bylo čisté a jasné. Spoután? Proč ne? Jaký led v těchto poutech? Jak vysoko možno se vznésti?
věž chrámu svaté Trojice je vysoko. Ale jak je nízká jeho letu. Spoután? Ano. Ale mnoho pouta je. Světy pouta je. Raní větřík osvěžuje horké skráně. Jak lichotný to dotek. A květy voní. Množství květů všech barev a všech vůní. A kterýkoliv z nich možno utrhnouti. Všechny čekají na krysaře.

a jsou vyšší a vyšší hory. Mnohé viděl a mnohé uvidí. Jeho letu nedostačí. A krásný svět. A jak je krásno jej míti. Jak krásno míti kouzelný nástroj, který vše zmůže. Papež má moc. Co je moc papežova proti moci krysařovi píšťaly? Císař má moc. Co svede proti zvukům, které umí krysař vyloudití? Tak chtěl krysař obelstíti neklid své duše. Nebylo však možno obelstíti se. Zrak krysařův, rozlétlý do daleka, setkal se s jakýmsi temným bodem mezi tolika jasnými a čarovnými předměty. Temný bod byl pranepatrný. Blížil se však a rostl. Nebylo to nic podivného, byl to pouze muž, který se blížil. V chůzi přicházejícího nebylo nic mimořádného. Nebyla ani příliš kvapná, ani příliš pomalá. Občané města nemilují kvapu, jsou však zvyklí přicházeti včas. Rozhodně byl to občan Zámeln. Tohoto muže krysař neviděl a neznal. Tohoto muže nepřál si viděti a poznati. Nejméně přál si ho viděti a poznati zvláštního tohoto rána. Ale muž se blížil určitým krokem člověka, který má cíl. Srdce krysařovo bylo ještě tak těžké, jako by neslo hoře tisíců. Ale lehkosti, která nosí radosti tisíců, nebylo už v něm. Každé dítě v Hameln mohlo krysaři jmenovat muže, zastavivšího se u plotu. Každé dítě znalo dlouhého Kristiána. Stáli proti sobě. Příchozí patřil zamračeně na krysaře. Podezíravé jeho oči hledali, čeho se zachytiti, ale krysař, klidný, skoro mramorový, jim unikal. Pěst pravice Kristiánovi sevřela se bezděčně. Výraz krysařův se však neměnil. Čekal. Kristián hledal slova. A jeho pobouření rostlo tím, že jich nenalézal. Tu zalétl pohled Kristiánův od krysaře k blízkým dveřím a jeho nevraživé oko jakoby odměřoval vzdálenost. A nepatrnost této vzdálenosti dala mu promluviti. Znám vás, jste krysař. Krysař pokynul hlavou a mlčel. Tón Kristiánův byl jízlivý, ale jeho jízlivost vyzněla na plano. Ani rys se nepohnul v tváři krysařově. Naopak se jeho oči rozjasnily a držel svýma očima Kristiána jako žalářník vězně. Ale Kristián nechtěl se ještě smířiti se svým vězením, promluvil opět. Co zde činíte, krysaři? Co chcete vůbec v Hameln? Krysař naklonil se k růžovému keři a utrhl jeho nejkrásnější květ. Co činím? Vidíte? Voním k růži. Pichlavé oči Kristiánovi vzplanuly zlým ohněm. Vonět k růži nepřísluší krysaři a jste přece krysař. Krysař, ano. Jsem k vaší službě, topím krysy. Chcete-li a chci-li. Utopil jsem mnoho krys v Hameln, ale dnes se mi nechce je topiti. Jste v cizí zahradě, krysaři. Jsem na místě, kde cítím krysy. Páni Končelé, a vy se domníváte, že není už v Hameln krys. Klamete se. Jako oni se klamou. Jsou zde a tuším nedaleko. Mám proto jasný smysl, řemeslo.

0: A nemyslete si, že jsem byl užíznivého člověka, protože vidím krysy. Mnoho krys. Žíznivý člověk se mi nelíbí. Krčmář Reger je příliš roztomilý a má příliš trpké víno. Jsem střízliv. Ale krysy jsou zde. Staly se pouze ostýchavějšími. Dříve byly dotěrné, až na stůl vyskakovaly. Ale kdo vám ručí za to, že se opět dotěrnými nestanou? Je to naše starost, krysaři. Dovedeme je skrotit. S pomocí mé píšťaly. Ale radím vám, příteli, mějte pozor na mou píšťalu. Krysy hynou, slyší-li její zvuk. A vy si nepřejte, kdy ji slyšeti. A krysař, přeměřiv zahradu v květu, domek v květu a dlouhého Kristiána, odcházel pomalými a vážnými kroky. Kristián hleděl za ním nechápavě. Nyní byl by chtěl ještě mnoho říci, slova se tlačila na jeho rty. Ale krysař byl již vzdálen. Dlouhý Kristián zavrtěl hlavou a kráčel ke dveřím. Agnes ještě spala. Kristián hleděl na spící a hlavou mu hučela slova krysařova. Ale spící byla stále zřetelnější a krysař zmizel v mlze. Agnes ještě spala s dětským svým nevinným výrazem.
1: Karel Matěj Čapek Chod, Ševcem. Událost ze sekundánského života. Ach, my měli zlého pana katechetu v prýmě a sekundě gymnázia. Ještě dnes při vzpomínce na jeho kovovou dlaň zabrní mě každý čtvereční milimetr mého skalpu. Konečně, kdo ví, není-li nynější holota mé hlavy přímým následkem častých a pádných styků jejich z dlaní pana katechety za mých sekundánských časů, kdy žil jsem doopravdy děsný život, potáceje se od jednoho pohlavku do druhého. Připomenuli, že pan katecheta v tehdejších počátcích nižšího gymnázia měl v třídě nejen náboženství, nýbrž i češtinu a latinu, a té je 7 hodin v tém dni, pochopí každý lehce, že bylo pohlavků jako máku. Byl já ovšem ohavný kluk, takový ničem a první třídy, jak se říká, a jak se mi také v skutku říkalo, hanba ústavu, který mě musel ve svém lůně trpěti, hanba rodiny v městě široce rozvětvené a zpříbuzněné, jak mi bylo při každé rodinné gratulaci a návštěvě některým laskavým strýcem anebo tetou ujišťováno. Výstražný příklad pro každého hodného hošíka mého věku, a těch byla v městečku našem většina. V každém případě byl jsem nejhorším všech svých vrstevníků. A měl jsem to i černé na bílém a 15krejcarovým kolkem dotvrzeno, neboť nové obecní gymnázium, které obci přineslo pověst pokroku, čest majetnictví střední školy latinské, mně ubožákovi přineslo nejhorší osud, jaký mne potkati mohl. Objevilo se totiž hned při prvním sčítání a vážení duševních statků, že mezi 41 žáky podle prospěchu řaděných jsem 41. Ukazovali si mě v městě prstem. Jaká hanba! Pocitoval jsem ji dobře v nejhlubším svém nitru a shledával jsem docela v pořádku ty strašné pohlavky, které dopadaly na mou hlavu také ve druhé třídě, kamž jsem se dostal jen brankou oslí, to jest opravou po prázdninách. A byl jsem jist, že kdyby ozvěna jejich rozléhala se po celém městě, že by kdekdo z bodrých měšťanů byl přijal každý z mých děsných pohlavků s hlučným souhlasem. Dobře mu tak tomu darebovi, který připravil městu takovou hanbu, být posledním. Zasloužil jsem jí plnou měrou a hleděl zarmouceně do dubky vytlučené do pultu lavice špičatou mou bradou. Pan katecheta vykládal zrovna o základních zásadách latinského větosloví a slova jeho lapaná s pokryteckou dychtivostí elitou třídy doléhala na můj sluch nejinak, než jako kdyby pan katecheta mluvil asyrsky. Chvěl jsem se úzkostí a dychtivě očekával úder blízkých věžních hodin a andělský zvuk školníkova zvonku, zvěstující mé dočasné vykoupení z poddlaně páně katechetovi. Do 9:45 měl jsem už dva na hlavě, jeden na východní a druhý na západní polokouli. Utekl jsem toho rána z domova bez snídaně, abych nezmeškal, což by mi bylo vyneslo zápis do třídní knihy a celou hodinu místo hanby, jehož jsem se bál snad víc než pohlavků. Než nepřítomnost snídaně v mém žraločím žaludku brzy dostavila se svými následky. Uprostřed nejkrásnějšího výkladu pana katechety zívl jsem na celé kolo. Aniž by byl přerušil jen na okamžik veletok poučení řinoucí se do ostatních vnímavějších nádržek, vlepil mi pan katecheta velmi řízný pohlavek, a sice tak, že mi najednou zacvakly zuby i ozval se úder mé brady o lavici, což vzbudilo výbuch veselosti ostatních hodnějších mých soudruhů. Vida, přece je k něčemu na světě ta má hlava, pomyslil jsem si. A přestože jsem dal dobrý pozor, abych podruhé nezívl, počítal jsem knoflíčky na klerice pana katechety, stojícího zrovna nade mnou, a pravím, přestože jsem věděl, že z úst mých ani oči nespouští, zívl jsem ještě jednou. Rozumí se, že následoval nový, říznější pohlavek a šlavice zaduněla. Tentokrát se nesmál nikdo, leč můj protinožec, Primus. Pan katecheta však u výkladu ustal a obrátiv se přímo do mého lodrovského zatvrzelého temene zachrměl. Ještě jednou otevřeš tu svou chlebárnu a budeš vidět, co se ti stane. Od toho okamžiku celá třída i já očekávali jsme třetí pohlavek s napjatou zvědavostí, já, rozumí se, s nejnapjatější. Věděl jsem zcela určitě, že zase zívnu. Jednalo se však jenom o to, předržím-li ještě 15 minut, pak bych byl vyhrál. Ale měl jsem tehdy až v žaludku jistě nějakého šotka, opíral se ostrýma patama o stěny mého nitra a usilovně tahal hrdlem jazyk dovnitř. V očích mě pálilo, ve spáncích brnělo, ale držel jsem dolní rt pevně mezi zuby. Konečně však šotku a žaludku přispěla na pomoc nějaká vnější, neviditelná mocnost, která mne popadla za nos a za bradu a násilím rozevřela mi ústa, docela malounko sice, ale otevřela. Zívl jsem zcela nepopíratelně. Jen jsem hlavu přikrčil, z lopatek vystřelil mi kříž žhavý pocit a přimhouřenýma očima díval jsem se, do kterého kouta se mi hlava odkutálí. Neboť, že mi tentokrát hlava jistě uletí, o tom jsem byl pevně přesvědčen. Už se ozýval nade mnou zlověstný šum od Damoklova meče, avšak nedopadl. Abys věděl, ničemu nanicovatý, i abys měl dost času k zívání, nepůjdeš k obědu a zůstaneš tu do 6 hodin. Zahrmělo nad mou hlavou jako z neviditelných oblak a hned v zápětí zazněl venku jako na výsměch zvonek. Nemohl zvonit napřed a já pak zívat? Pan katecheta skončil a já celý zmámen potácel jsem se z první lavice, když o latině, češtině a náboženství jsem musel sedati, aby mne pan katecheta měl po ruce na své místo do zadní lavice, kamž jsem vším právem náležel jako první, ale odzadu, jako primus sed quadragesimus, jak mi pan katecheta říkával. Mimo všechen zvyk mlčela třída mezi hodinou jako zařezaná a jen tu a tam obrátil se ke mně dozadu pár vyvalených dětských očí, z nichž jsem vyčetl celou hrůzu svého osudu. V té chvíli sloužil jsem všem těm malým farizejcům za publikána, jistě všichni děkovali Hospodinu, že nejsou na mém místě. Já sám dosud špatně chápal dosah svého neštěstí, ale zívání mi zašlo úplně. Uvažoval jsem, teď máme 10 hodin, dopoledne jsou 2 do 6 8, to znamená tolik jako celou noc. Do Prahy se dojede za 7 hodin, do Klatov pěšky dojde za 6 hodin. To však bylo mi vlastně lhostejno. Co mě trápilo a tížilo, byla okolnost, že je středa, že je od půl dne prázdno a že u nás na Baldovském poli začali dnes ráno dobývat zemčata na 5 korcích a že se bude na poli vařit v ohromném kotli bramborová pro 24 lidí. Ráno jej vezli na pole. Kvůli němu zameškal jsem snídani. Pohlavek byl by mi býval milejší. Představa tohoto kotle bramborové polévky už mě neopustila a kotel stával se stále bachratějším, čím hlad můj větším a žíravějším. O 12. hodině polední zrovna před modlitbou stalo se, že můj soused Kreiswurm, Němec, který musel do gymnázia chodit každý den z hájovny 2 vesnicemi, rozlomil velký klín chleba, v jeho ščernitu a tam trpitila se ovesná pleva, a daroval mi beze slova větší polovici. Spustil jsem dar rovněž bez debaty do šosu svého kabátu jako samozřejmý hold. Byl mě Kreiswurm zavázán nadmíru, nebýti mne, byl by posledním on. Takhle byl jen 40. Když mě školník zavřel do kreslírny, která bývala zároveň karcerem, nalézajíc se v 2. poschodí, ještě z přízemí jsme my arestanti utíkávali, vrhl jsem se především na chléb a pak jsem vykonával přípravy k sebevraždě, na níž jsem se nezvratně rozhodl. Umínil jsem si, že skočím dolů. Otevřel jsem okno a po delší úvaze jsem je zase zavřel. Ale byl bych jistě vyskočil, kdybych se nebyl bál, že se uhodím o římsu. Potom jsem si lehl do lavice a když mnou zatřepala o 6. hodině železná ruka pana katechety, zdálo se mi právě, že jsem se díval do ohromného kotle plného vroucí polévky, že mne však do něho vrazil ohromným pohlavkem pan katecheta. Vyda pak, že ke skutečnosti doopravdy neschází nic leč kotel polévky, mrštným skokem vyrazil jsem ze dveří a pádil k domovu. Leč každým krokem ubývalo mi kuráže. Teď mi nastávala vlastně celá tragédie. Už zdaleka viděl jsem ve vratech stát matku ve vdovském černém oděvu, který nosila už 2. rok, a viděl jsem tmíti se oči ve smutných důlkách, jež jsem tolikrát předtím a ještě vícekrát potom naplnil slzami. Bůh ví, co se dnes stane. No pojď, jen pojď, ozvala se matka ledovým, nemilosrdným hlasem už zdaleka, patrně už věděla všechno. Odlož knihy a pospěš, půjdem někam spolu. Poslechl jsem ani nedutaje. Když jsem jí chtěl ruku políbit, utrhla. Jak vážná a bledá byla moje maminka, můj Bože. Co asi se mnou zamýšlí? Jdeme celým předměstím a zahýbáme za humna. Kam tak pozdě do polí? Když nechceš nebo nemůžeš být studentem, začala maminka temně, budeš tedy ševcem. Dám tě k mužíkovi do učení. Už se nebudu s tebou trápit. Mně spadl kámen ze srdce. Tohle sdělení působilo na mě jako nebeské poselství, přestože švec mužík byl posledním ševcem v městě a snad jak živ nových bod v rukou neměl, ač pěl více kořálkou než smůlou. Bydlel až za cihelnou rybníka, v němž skřehotalo vždycky množství žab. Třeba švec, třeba mužík, jen když mezi gymnáziem a mezi mnou bude ležeti celá vzdálenost od cihelny až na náměstí. Mimoděk zrychlil jsem krok. Jen si nemysli, že je to nějaký žert, navázala zas maminka pozorujíc, jak jsem statně vykročil svému novému povolání vstříc. Sáhl jsem si na ucho, ještě mě pálilo od posledního pohlavku a povídám odvážně. Takhle se tam nedostanem, je to daleko až za cihelnou. Dosud nikdy nezažil jsem od maminky tak pronikavého, spytavého a zároveň rozpačitého pohledu, jaký následoval na tato má slova. Nemysli si, že budeš mít u mužíka nějaký med. Víš, že jsme chudí. Budeš se učit rok za rok. Bože, pomyslil jsem si. Ševcovina proti latině solené takovými pohlavky zdála se mi rájem na zemi. U mužíka tam budu sám a první odpředu a odzadu a žádný primus sed quadragesimus. Budeš muset, milej zlatej, chovat, mít, mistrové pro všechno chodit. Tvoji spolužáci se ti budou smát. Krok mi poněkud uslábl. Mužíková chodila se spolčaty, jak u nás říkáme blížencům, na každé ruce jedno. Ale hned zas následující krok můj učiněn byl s touž rezignací, které matka sotva stačit mohla. Rač i spolčata chovat, vyjelo mi vzdorně z úst. Maminka se odmlčela a zůstávala o dva kroky nazad. Byli jsme už za městem a cesta k cihelně tmícím se úvozem černala se jako smůla mistra mužíka. Náhle maminka zabočila pěšinou napravo ke hřbitovu. Ale tudy ne, bráním se. Přes hvízdalku přece nepůjdeme, to je dvakrát tak daleko. Ale matka už mne držela za ruku a táhla sebou. Ty máš tedy opravdu chuť na to ševcovství? Zahovořila ke mně náhle vřeleji. Bože, jestli... To si málo cti žádostiv. To já myslela, že v tobě vězí víc, chlapče. To je čest. A vskutku mne od ní jedno ucho pálilo a druhé hořelo. To já čekala, pokračovala matka, že budu mít syna pánem, abych měla v něm na stáří nějakou podporu, ale jako švec to mi málo pomůžeš. Matka hovořila nejněžnějším svým hlasem a se zůmyslnou tklivostí. Náhle zastavila se a zhurta se na mě osopila. A teď si rozmysli, doopravdy chceš být pánem anebo ševcem? Ševcem, zněla má stejně rozhodná odpověď. Tak dobrá, řekla matka a sáhla po dvířkách ke hřbitovu. Klika cvakla z ostra, ale nepovolila. Protože je zavřeno, pomodlíme se tu na prahu na dobrý úmysl před důležitým krokem, pronesla matka, poklekla a já vedle ní. Pomodlili jsme se Otčenáš. Aby tě pán Bůh osvítil za dar Ducha Svatého, chceš-li tím ševcem opravdu být nebo ne? Nový Otčenáš. Já byl vždy o slovo napřed. Při zdrávasu se maminka zajíkla a dala se do pláče. V pitomé hlavě mojí se náhle rozbřesklo a já pochopil, že matčin pláč platí všem těm nemilosrdně zhrouceným snům o mém panství a ještě spíš té lásce, s jakou jsem k ševcovině tak mimo vše nadání matčino přilnul. A teď ještě Otčenáš za neboštíka tatínka, který z tebe chtěl mít vždycky pana pátera, štkala matka. No, déle jsem to nevydržel. Hrnec se slzami postavený v mém nitru, který odolal všem ranám pana katechety, krutému jeho rozsudku a za celých 6 hodin od půl dne ani nešplíchl, docela se převrhl a na matčiných ňadrech všechen svůj obsah vylil do poslední slzičky. Věru, matčina ruka, ač mozolovitá, byla měkčí než dlaň pana katechety. Chceš být tedy ševcem? A nebo ne? Šeptala mi maminka do ucha. Nechci, řval jsem usedavě. Tu se karta obrátila. Když matka zpozorovala, že můj odpor zlomila, pozbyla veškeré tklivosti a příkře přísným hlasem prohlásila: Tomáš, naposled, co ti odpouštím. Ještě jednou, jak budeš zavřen, anebo jak o tobě něco uslyším, to si pamatuj, pak ti nepomůže ani Pán Bůh, ani všichni svatí, pak půjdeš bez milosti k mužíkovi. A vedla mne zpátky u Vítězoslávě vstříc mému panskému osudu, zpět po hlavkům pana katechety, jichž jsem okoušel ještě celý rok. Častokrát vzpomněl jsem si později, milá maminko, na tuto naši cestu za večera podzimního a více než jednou litoval jsem upřímně, že jsme tehdáž k mužíkovům za cihelnou přece jenom nedošli. Takové boty jako novely bych byl také dovedl dělat.

0: nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není, tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení.
1: Vypadněte, totiž chci říci, vstupte.
2: Buďte zdrav, Holmesi.
1: Vítám vás, Watsone. Předpokládám, že mi opět přinášíte zajímavou zprávu. A doufám, že má něco společného s našimi milovanými vědami přírodními.
2: Jaksi nepřímo, ovce je živočich, vidíte?
1: Nesporně.
2: A ovčí sýr je produktem ovcí, takže...
1: Dobrá, dobrá. Začněte se souvislým výkladem.
2: Znáte pana Barnese?
1: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
2: Neřekl bych, že...
1: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
2: Neřekl bych, že je...
1: Přišel jste se mnou hádat, nebo co?
2: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
1: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
2: Neřekl bych, že je hypochondr.
1: Watsone.
2: On totiž včera večer v pánu zesnul.
1: No to snad ne.
2: To snad ano.
1: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
2: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
1: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
2: Ne.
1: Nebo snad žlučník?
2: Ne. Infarkt myokardu.
1: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
2: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
1: kvěci,
2: je to
1: tak. Kvěci, kvěci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
2: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
1: Cože? Byli u toho policisté?
2: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
1: Advokát a lékař.
2: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
1: To sem snad nepatří.
2: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili nebo štíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
1: Mm-hmm. A to má být všechno?
2: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
1: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
2: Ale Barnes přece nechová ovce, chová pouze ovčácké psy.
1: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
2: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
1: No to není nová skutečnost.
2: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
1: A to je něco jiného.
2: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
1: Chápu,
2: no
1: chápu.
2: A pan Pym se rovněž neudržel, jako by, a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
1: To jest?
2: Že taková hloupost jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu a pan Bans k pláči.
1: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
2: Jistě. Však také pan Bán se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
1: Padl za své přesvědčení.
2: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
1: Jakou?
2: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
1: To je mu ke cti.
2: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
1: V pořádku. Nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
2: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
1: No, přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
2: Sláva.
1: Skandál v Čechách.
2: Výborně.
1: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
2: Ztratila se.
1: Mm-hmm. A já ji mám zřejmě najít.
2: Ano, a nejen to. Máte usvědčit skutečného zloděje. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
1: Kdo?
2: No John, přece.
1: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
2: Do tváře.
1: Ano.
2: No, ti pánové, Pickwick a Pim.
1: Takže sklerózou zřejmě trpíte vy.
2: Ne.
1: Před chvíli jste přece tvrdil, že oba pánové mají o sírových nálepkách nevalné mínění.
2: To ano, ale...
1: A
2: to
1: z toho logicky odvozují, že o nich vědí... No.
2: Co?
1: Že o nich nic nevědí.
2: Obecně vzato máte pravdu.
1: No proto.
2: Jenže zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Bánc ukázal, takže si ji vštípili paměť.
1: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových
2: stop... jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim, a když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned... Unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradla.
1: A mohl to učinit?
2: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
1: Kdokoliv ze služebnictva?
2: No jistě. V domě byl v tu dobu i zahradník, šofér a uklízečka.
1: Proč tedy obvinili právě komorníka?
2: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou vzácností, jako je právě český ovčí sír Beda. Mm-hmm. Třeba jen proto, že by se potom sbírka dala lépe zpeněžit.
1: No jo. Něco na tom je.
2: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
1: Ovšem, ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již věštěného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. Potřebuje se zkrátka toho naštění nutně zbavit.
2: Na policii ovšem s takovou nicotností jít nemůže.
1: A tak si řekl, že nejlepší by bylo využít služeb starého Holmse. No, on se třeba taky spolehá na to, že starý Holmes si s tím nebude vědět rady.
2: Potom by přece...
1: Ale ano, předpokládá třeba, že s tím nehnu. Ale abych se neblamoval, raději při své známé ješitnosti rozhlásím, že jsem všechno řádně prošetřil a shledal Johna nevinným.
2: Myslíte, že by mohl být tak rafinovaný?
1: Rozhodně se o tom hodlám přesvědčit. Nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
2: Ano, takovéto pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
1: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
2: Ne. A co z toho?
1: Posadím se na roh u Altkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce.
3: Byli jste už moc, ne? Viděl jste ho?
2: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
3: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Altkinovi.
2: Myslíte, že to byl John?
3: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
2: V přestrojení?
1: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit.
2: Ovšem, podle pouhého tváření nelze jaksi...
1: To vím taky, ale já provedu důkaz.
2: Nechápu, jak byste mohl někomu dokázat, že zcizil nebo nescizil bezvýznamný papír.
1: Chemie, příteli, má oblíbená věda. Pomohla mi již mnohokrát, jak víte, a nesklame ani tentokrát.
2: Chemie? V tomhle případě to tedy opravdu nechápu.
1: No vidíte, a přitom jde tentokrát o obyčejnou školskou chemii. Něco tak primitivního by dokázal vyřešit každý školák, který zvládl učivo základní školy.
2: Pak bych tedy snad i já mohl.
1: Vy ne. Proč? Vy už jste učivo základní školy dávno zapomněl, což se ostatně stává i znamenitějším lidem. Nuže, zazvoníme.
4: Ohlaste nás, prosím, u sira Altkina. Zde je navštívenka.
5: Už tam čeká jeden pán. Sir Altkin zatím...
4: Nevadí, počkáme také.
1: Vy u sira Altkina? Johne?
6: Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
1: že... Za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte.
6: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
1: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
6: Ano, zde tyto tři.
1: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
6: Neskrývám ji přece.
1: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
6: Pardon? To není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
1: Tak jsem to nemyslel.
6: No přece si nemyslíte, že by...
1: Ne.
6: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
1: Ano.
6: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
4: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
6: Důkaz? Což je to možné?
4: Ovšem, jen chvilinku strpení.
6: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
4: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
6: Ano. Takže je to v pořádku.
4: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
6: Ale co je to zase za neřádstvo?
4: Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
6: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
4: Nebude to poprvé. No, vidíte?
6: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
4: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
6: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
4: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
2: Karlovarskou?
6: Ale to snad...
4: Ale ano, ano, Johne, to je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Všechny také reagovaly přesně tak, jako tato. Rodanit draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
6: No, mohu snad udělat něco jiného?
4: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
5: Oh, Sir Oldkin, prosím.
6: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
4: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
2: Karlovarské.
4: Správně, zdá se, že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník. Budou

0: a housle hrej.
1: Je to pokaždý skoro stejný, říkám Evženovi, který se rozvaluje na židli proti mně, jelikož sedíme v tichu, což je, jak uznávám, pro hospodu dost zvláštní jméno. Teda, dodávám rychle, skoro stejný. V některých detailech se to trochu liší, ale to je fuk. Podstatný na tom je to, že mně je tam přesně tolik, kolik mi je. A všem ostatním je to úplně jedno. Začíná to většinou tak, že u mě někdo zazvoní nebo mi zatelefonuje, možná, že mi přijde dopis, tohle já nikdy neudržím v paměti, ten začátek tohle skurvenýho snu. Prostě najednou je ta situace tady a je jedno, jak začíná. Včera se mnou mluvila někde na úřadě taková milá paní kolem 40, co je samej úsměv, a říkala mi, nebojte se, to zvládnete, teď na to máte celičký týden. A já na to, jak kurva týden? Co si vlastně myslíte, že mi stačí jeden týden na to, abych odmaturoval z němčiny? Teď mě už je 60 a mám vnuka a tátu, co mu bude 90. A proč bych měl jít znovu k maturitě? Tohle musí být nějaká ukrutná blbost, ne? Nějaký strašlivý nedorozumění. No a ta ženská, co se mi odstnula ve snu, se furt jen usmívá a opakuje, že to jistě zvládnu a že na to mám přece týden. Vždyť já mám vysokou školu, říkám jí, obor knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Rozumíte mi, madam? A ona na to, že se prostě našla tahle nesrovnalost někde v mých papírech a že mi chybí zkouška z němčiny. Ale ať si z toho nic nedělám, že je na to celý ten příští týden. Evžen upije piva ze svý malý sklenky, ale jinak neříká nic. Tak teda pokračuju. No a teď přichází ta nejhorší fáze toho snu. Najednou jsem v nějaký té střední škole s nějakýma skoro dětma. Přišourám se do třídy, jak nějaký zbloudilej pedofil. Sednu si k jedinému volnému stolu a vyčkávám, co bude jako dál. Kolem mě si všichni povídají a smějou se a já jako bych tam pro ně vůbec nebyl. Vzduch, vole. Já jen sedím a zírám a říkám si, tak to jsem teda zvědavej, co se mnou na tomhle rychlokurzu provedou. Pak se tam najednou objeví učitel, položí přede mě na stůl nějaký skripta nebo co a nepředstavuj si žádný učebnice s veselýma obrázkama, vole. Pěkně hnusně a pěkně vědecky vypadají. A hned dva díly najednou. Na jedněch stojí Němčina 1 a na druhých Němčina 2. Hezky stručně a rovnou k věci. Dantovo peklo. A mě je rázem do breku a on mi něco povídá, ale já mu nerozumím, protože je to nejspíš německy a já jen tiše naříkám. Všechno je v prdeli. Všechno je to v prdeli. Protože jak asi tak můžu stihnout za pouhej týden to, abych rozuměl tomuhle chlapovi před sebou. Sedím a potím se a koukám se přitom tajně pod stolem, kolik mám na hodinkách, protože musím stihnout návštěvu u táty a voholit ho. Rozhlížím se po těch svých nových spolužácích, od kterých mě dělí pouhých 40 let a něco. Koukám po holkách a nevím, jestli se snad nemám smát nahlas nebo rovnou plakat, když pozoruju, jak na mě vystrkujou z kalhot půlky těch svých nádherných prdelek. Já se tý usměvavý paní z toho snu samozřejmě ptal, co se mnou bude, když tu zkoušku neudělám. A ona na to, že v tom případě by všechno přestalo platit. A nic víc. Víc ti neřeknou. Nikdy. Ani v jiných snech. Představuju si, že mě nikdy nedají penzi a budu muset vrátit i ten posraný diplom, ale nejen diplom, i všechno, co jsem až doteď prožil, protože mi to prostě celý ty léta nepatřilo. Budu muset vrátit prakticky celý svůj život i s tátou a vnukem Míšou, prostě sakum prdům všechno i s tebou, kámo, i s touhle hospodou, no prostě šílený.
2: Tohle já neznám.
1: Říká Evžen a z tabáku Casablanca si zručně balí cigáro. Nejstrašnější je, že se mi tenhle přiblblej sen zjevuje už takový léta, vrtím hlavou.
2: Jak to končí?
1: Hůhlá Evžen, protože si zrovna zapaluje. No, jak kdy, včera jsem šel s ostatníma domů a oni se domlouvali, jak budou někam chlastat. A stáli jsme na stanici tramvaje a oni v hloučkách všude kolem mě a já ti mezi nima procházím, ale jak neviditelný. Nikdo mě neregistruje, nikdo mě nezdraví, nic. Ale zas na druhou stranu jim ani není nijak divný, že s nima teď chodím do školy. Koukám po nich a tiše jim závidím, ale co naplat? Musím za tátou, jednak abych ho voholil a taky abych mu vypravoval, co je ve světě novýho, i když tohle to, co se mi přihodilo teď, tomu asi povídat nebudu, protože to je i nad mý chápání. Natož nad jeho.
2: A dál?
1: Dál už není pomalu co vypravovat. Tady někde většinou ten sen končívá. Nikdy vlastně nedojde k tomu, že by se uzavřel.
2: Zajímavý, že já tyhle sny nemám.
1: No, píše o tom Freud, říkám mu. Podle něj je jádro pudla v tom, že máš něco, co si myslíš, že ti nepatří.
2: Jako?
1: Všechno. Maturitu hlavně, no a pak všechno ostatní.
2: Tohle já fakt nemám.
1: No, taky nemůžeš mít, protože nemáš maturitu, vole, odpovídám mu. Což je fakt, protože můj přítel Evžen sice studoval Akademii výtvarných umění, ale od maturity mu byla udělena dispens pro jeho zcela mimořádný talent. Evžen rozvážně pokyvuje hlavou, že to je fakt. Pak se zamyslí.
2: Já mýval něco podobného.
1: Skoro šeptá.
2: Někdy se mi ve snu zuby rozpadly na písek, na padrť. To mě přešlo, když jsem si pořídil klapačky.
1: Dělám.
2: Nebo sen, ve kterém jsem vyplešetil. Říkal jsem tomu plešenka. Ten býval stejně hnusný jako ten, v kterém se mi rozpadaly zuby na prach. Přešel, když jsem začal regulárně plešetit.
1: Co erotika? Ptám se. Máš ještě šukací sny?
2: Dokonce spolucí.
1: Zvolá Evžen z hrdostí a tak nahlas, že se číšník Franta u výčepu prudce ohlídne. Nekecej. V našem věku? Úžasnu. Udělá Evžen. Nekecej, Evžené. Zamručí a pak spiklenecky dodá.
2: I když je fakt, že jsem si trochu pomohl. Snům musíš občas pomáhat.
1: Což je fakt.

0: Po dnech napětí nastaly pro všechny dny klidu a oddechu. Jen já si nehověl. Měl jsem napilno jako málo kdy předtím. Začal jsem totiž chodit do školy. A to k nejlepšímu učiteli, k Vinetuovi. Byla to perná a vysoká škola. Ve všem, co souviselo se životem přírody, se savanou, horami, lesy, se Vinetu vyznal mistrovsky a mistrovsky mě také do všeho zasvěcoval. Všechno mi sám ukazoval a předváděl na desítkách názorných příkladů. Nikdy mě jediným slovem nepochválil, nikdy mi zvýšeným hlasem nic nevytkl, ale žádnou mou chybu nenechal bez povšimnutí. Jednou mě vyzval, abych se na čtvrt hodiny vzdálil. Nšoči se prý schová a mým úkolem bude vypátrat její stopu a úkryt. Vrátil jsem se ve smluvené chvíli. Po Nšoči, jako by se země slehla. Kde pak stopa, ani stopička. Chodila sice lehce, ale přece jen. Chodila po zemi. Ledaže, ano. Co když Vinetu vzal sestru do náručí a někam ji odnesl? Určitě. Vinetuovy stopy byly vryty do půdy hlouběji. Sledoval jsem je a opatrně se sunul kupředu přes malou mítinu až k hustému křoví, kde mě náhle zarazil tichý hovor.
1: Nepřijde.
2: Přijde.
1: Nepřijde, má sestra se mýlí.
2: Přijde.
1: On chápe všechno velice rychle, ale jak by mohl najít stopu, která vede vzduchem?
2: Můj bratr mi nedávno řekl, že Old Shatterhanda již nelze zmást stopou. Proč nyní říká opak?
1: Musel by umět číst nejen stopy, ale i myšlenku.
2: Přijde přesto. Přijde na všechno, nač je třeba přijít.
1: Ano. Jen na jedno Selviky Lata nepřišel. Ačkoliv Vinetu by byl rád, kdyby na to přišel.
2: Můj bratr o té věci již s Old Shatterhandem mluvil?
1: Ne.
2: Proč? Nšoči miluje bledou tvář. A je dcerou nejvyššího náčelníka Apačů.
1: Každý muž by byl šťasten, kdyby se dcera Inčučuny chtěla stát jeho skvou. Jenom Old Shatterhand nikoliv. Skvou, kterou si vybere, musí být mezi ženami tím, čím on je mezi muži.
2: Já taková nejsem.
1: Mezi rudými dívkami ano. Ale neznáš nic z toho, co znají bílé skvou. Způsobil jsem bolest v srdci své sestry. Ale Vinetu je zvyklý říkat pravdu, i když je nepříjemná. Možná však, že zná cestu, jak...
2: Řekni mi ji.
1: Má sestra by musela jít do města bledých tváří, aby se naučila všemu, co znají bílé skvo.
2: Nšoči tam půjde. Velmi brzy, ano. Splní mi Vinetu mou prosbu a promluví o tom s Inčučunou?
0: Víc už jsem neslyšel. Sunul jsem se tiše zpátky. Bylo mi stydno, že jsem ten hovor vyslechl. Konečně jsem byl dost daleko od jejich úkrytu a mohl vstát.
3: Můj bratr Vinetu, ať vyjde. Vidím ho. Je ukryt tam, v křoví pod trnkami.
4: Uf. Můj bratr Old Shatterhand nalezl Nšoči?
3: Ano, je tam také.
1: Má sestra nezanechala žádnou stopu.
3: Ty jsi ji nesl v náručí.
1: Uf, něco tě spletlo. Měl by se svrátit.
3: To by bylo zbytečné. Je tam, kde jsi byl ty.
2: Netvrdila jsem svému bratru, že Old Shatterhand mě určitě vypátrá.
1: Ano, má sestra měla pravdu. Můj bílý bratr umí číst nejen stopy, ale i myšlenky, o kterých stopy hovoří. Naučil se už všemu.
0: Na večer toho dne jsme seděli jako obvykle v Inčučunově stanu. Vinetu odešel hned po večeři a Inčučuna byl nečekaně hovorný.
5: Myslí si, Old Shatterhand, že je správné, vezme-li si bílý muž za ženu rudou skvou?
3: Je-li bílý muž přesvědčen, že si porozumí s rudou ženou? Mají-li se rádi? Nemůže jim rozdílná barva pleti vadit. Před velkým duchem jsme si všichni rovni.
5: Hauk, Můj bratr promluvil velmi správně. Všechno, co říká a dělá, je vždycky spravedlivé. Kdykoliv budeš mezi námi, bude vládnout v sídlech Apačů radost. Inčučuna velice stojí o to, aby se stal nástupcem Kleky Petry, indiánského učitele.
3: Vážím si toho. A děkuji ti za to. Ale...
5: Vím, o čem chceš mluvit. Také Kleky Petra býval někdy smutný a toužil po věcech, které jsme mu nemohli nabídnout. Co budeš dělat v městě bledých tváří?
3: To ještě nevím.
5: Chceš zlato?
3: Děkuji ti. Netoužím po bohatství a hlady neumřu.
5: Inčučuna tě chtěl zkoušet. Nyní pojedeš s tebou a 30 bojovníky, vstoupí do kánoe poháněné parou a odjedeme do města.
3: Co řekl můj starší bratr?

0: Hawkins ráno probudil, bylo už všechno připraveno k odjezdu.
1: Old Shatterhand se stal pokrevním bratrem Winnetoua. Patří se tedy, aby oba měli i koně stejné barvy a ze stejné matky. Inčučuna souhlasil, abych ti dal tohoto hřebce, který má indiánskou školu. Jeho jméno je jménem jeho vlastnosti. Jmenuje se Hatatitlá. Blesk. Je ještě mladý. Zvykne si na tebe velice rychle. A bude tě pak milovat a nikdy tě nesklame. Ani v tom největším nebezpečí.
0: Zíral jsem na ten nádherný dar bez dechu. Chtěl jsem Inčučunovi poděkovat, ale ten už dal znamení k odchodu a celá indiánská vesnice se hnula, aby nás vyprovodila. Inčučuna v čele, já s Winnetouem a Nšoči hned za ním, za námi jsem Hawkins a naši přátelé, pak další bojovníci. Musel jsem svého Hatatitlu, stejně jako Winnetou, jeho bratra Ilčiho, držet hodně zkrátka. Mladá krev se jim pěnila touhou běžet a běžet. Ano, oba si svá jména zasloužili. Hatatitlá, Blesk a Ilči, Vítr. Vyrazili jsme do travnaté otevřené roviny. Do všech stran bylo vidět na míle daleko a to je v téhle krajině vždycky veliká výhoda. Druhého dne naší jízdy jsme se setkali se čtyřmi běluchy.
2: Hello, Vešurs! Mám nechat prsty na spoušti? Nebo je to zbytečné?
3: Úplně zbytečné. Můžete nechat své bouchačky v klidu. Nemáme v úmyslu opékat vás na rožni. Smím vědět, odkud přijíždíte?
2: Přímo od starého dobrého Mississippi.
3: A máte namířeno?
2: Nahoru, přes Nové Mexiko, pak dál do Kalifornie. Prý je tam poptávka po pasácích dobytkách.
3: No, může být, sir. Ale to vás čeká ještě hezkých pár mil cesty, jestli se nepletu. My jedeme do St. Louis. Cesta je čistá.
2: Ano, ano. Aspoň nevíme, že by se tady v okolí dělo něco podezřelého. Konečně vy tak jako tak nemusíte mít z ničeho strach. Na vás si nikdo netroufne. Nebo snad rudí gentlemani nejedou s vámi?
3: Jenom dva bojovníci. Inčučuna, slavný náčelník Apačů, a jeho syn Winnetou. A jeho sestra Nšoči.
2: Co říkáte, sir? Rudá lady si chce vyjet do St. Louis? A smím vědět i vaše jména?
3: Proč ne? Já jsem Sam Hawkins, jestli se nepletu. Moji kamarádi Will Parker a Dick Stone a tamhle kousek dál stojí Old Shatterhand. Ještě docela mladý boj, ale chlapík. Doufám, že i vy nám prozradíte, s kým máme tu čest.
2: Já se jmenuju Center. Jsem obyčejný cowboy. S vámi se rovnat nemůžu.
0: Pak představil i své druhy a vyptával se na další cestu. Jsem ho ujistil, že se nemají čeho obávat a chlapíci se po sobě s ulehčením podívali. Pak slušně poděkovali, popřáli všechno dobré a pobídli koně. Za několik okamžiků z nich byly už jen malé tečky na obzoru.

0: proč sdělil můj bratr bílým lidem tolik důležitých zpráv?
1: No to nám snad nemůže uškodit.
0: Může. Oči muže, který s tebou mluvil, nebyly dobré. Prérijní zloděj přichází vždycky tajně a počíhá si na toho, kdo

0: zůstane samoten. Ve vhodné chvíli se na něj vrhne.
1: Ale na koho z nás by si počíhali a proč?
0: Budou číhat na toho, o kom budou myslit, že má zlato.
1: Zlato?
0: Sam Hawkins jim to sám prozradil, když řekl, že Inčučuna hodlá se svými dětmi navštívit velké město. Víc nepotřebují vědět.
1: Ty tedy myslíš?
0: Ano. Ještě dnes dorazíme k pahorku, který se jmenuje Nagetsil. Lidé, kteří nevědí, že ukrývá zlaté kameny, jej nazývají jinak. Ale my známe jeho tajemství a přineseme odtud, co potřebujeme.
1: Tamhle jsou. Ale zdá se, že opravdu nemají zájem o nic jiného, než dostat se co nejrychleji do Nového Mexika.
0: Můj bratr má pravdu. Mýlil jsem se. Oni nemyslí na nic zlého.
1: Bohužel, ani ve snu mě nenapadlo, že nejvíce se mýlíme právě v této chvíli, protože ani jeden, ani druhý z nás netušil, že ti prohnaní chlapi svůj spěch a bezstarostnost jen předstírají, aby nás mohli oklamat, aby se později mohli vrátit a tajně nás sledovat.

0: Zítra vjedeme o něco později. Pravděpodobně až k polednímu.
1: Tak pozdě? A co pak se bude dít, že nám popřává náčelník Apačů tak dlouhý spánek?
0: Sam Hawkins se zeptal a já mu odpovím, ačkoliv by to mělo zůstat tajemstvím. Avšak já důvěřuji svým bílým bratrům, neboť oni mi slíbí, že mě zítra nebudou následovat. Inčučuna a jeho děti se vypraví nahoru, aby přinesli nagety. V poledne budou naspět.
1: A takže tady je na blízku zlato, jestli se nemýlím.
0: Nikdo o něm neví, ani mí bojovníci. Já jsem se dověděl o místu, kde je hledat od svého otce. A neřeknu to nikomu, jen svému synu.
1: Lidi, já jsem viděl docela jasně a zřetelně oči. Vejrali na nás, z křoví, zrovna za zády Inčučuny.
2: Měl jsem tenkrát neklidnou noc. Převaloval jsem se z boku na bok. Pronásledovali mě divoké sny. Ráno jsem se probudil plný obav a ne je zaplašit.
3: Můj bratr ať nemá starost. Prohlédnu znovu okolí, aby se neznepokojoval. Ale s námi ať nejezdí. Prosím svého bratra, aby to nepovažoval za projev nedůvěry. Nepřejeme si to proto, že ho milujeme.
2: Co jsem měl dělat? Asi čtvrt hodiny bloumám lesem jen tak bez cíle, když náhle ke svému zděšení narážím na čerstvé stopy čtyř mužů, obutých, jak prozrazují otisky, do vysokých bot s ostruhami. Před očima mi vyvstává obraz setkání s kauboji a jejich mluvčím spichlavýma očima. Zdá se, že stopy vedou z nedaleké houštiny. Vrhám se k ní, rozhrnují a co jsem uviděl, mě úplně omrážil. Zdupaná tráva, polámané větve kolem dokola a opodál u stromu uvázaní čtyři koně. Centr a jeho kamarádi. Jsem se nemýlil. Zatmělo se mi před očima. Sledují nic netušící Apače, Vinnetu je v nebezpečí. Inčučunovi Anšoči hrozí nebezpečí. Jediné, co mohu udělat, je sebrat jednoho z těch koní a okamžitě se vydat po stopě těch ničemů. Stará herka pode mnou už začínala být unavená, jak se mi bez milosti hnal klikatou strží. Rokel se několikrát větvil a musel jsem sesedla, abych lépe viděl stopy. A když jsem narazil na rozvětvující se strž po třetí, uvědomil jsem si, že kůň mi už není k ničemu. Přivázal jsem ho ke stromu a běžel. Hnal jsem se divokými, šílenými skoky. Konečně les řídnul, přidal jsem, abych dorazil co nejdřív k mítině, ale ještě než jsem se dostal k jejímu okraji, přišlo to, čeho jsem se obával.
4: Nšoči!
2: Ten poslední výstřel, to byla puška Vinnetua. A kdo střílí, je živ. Letím dál. U posledních stromů jsem se zastavil jako přimrazen. A s vytřeštěnýma očima zírám před sebe. Na pasece leží dvě bezvládná těla. Inčučunovo a Nšočino. Za malým skalním výstupkem stál Vinnetu a nabíjel pušku. Nalevo ode mne, přilepení ke dvěma statným kmenům, ho sledovali dva kaubojové, a o něco dál vpravo se plížil třetí, který mu chtěl vpadnout dozad. Čtvrtý z těch lumpů ležel v trávě s rozhozenýma rukama. Bleskorychle jsem strhl s ramene medvědobojku. Vypálil dvě rány. Oba muži klesli s výkřikem k zemi. Ale ten poslední, ten pochopil, že pro něj tahle hra skončila a nečekal. Zmizel v lese, jako by se po něm země slehla. Byl to Centr.
3: Můj bratr Old Shatterhand vidí, co se stalo. Nšoči, nejkrásnější a nejlepší z dcer Apačů, neuvidí už město bledých tváří. Dech života ji ještě neopustil. Ale oči již neotevře.
4: Vinetu, bratře, pomsti. Old Shatterhand, ty jsi tu.
3: Oba jsou mrtví. Největší náčelník Apačů, Inčučuna, Nšoči, má sestra. Zemřela s tvým jménem na rtech. Nezapomeň na to, můj bratře.
2: Nikdy na to nezapomenu. Leželi tam vedle sebe. Ve velkém tratolišti krve. Inčučuna, dobré slunce a Nšoči. Krásný den.
5: Old Shatterhand, ať slyší první u těchto mrtvých těl, co přísahám pro všechny časy. Pomstím tuto vraždu. Pomstím ji tak, jak ještě nebyla pomstěna žádná vražda. Slibuji při velkém duchu, že ode dneška každou bledou tvář, kterou potkám, zastihne kulka z pušky, která vypadla mému otci s rukou, nebo...
6: Ne, Vinetu, ne, prosím tě, bratře, teď ne. Teď nepřísahej. Až budeš klidný.
5: V mé duši je v tomto okamžiku takový klid jako v hrobě. A jako hrob nevydá naspět, co vzal. Ani já nevezmu zpátky slova.
6: Ne, prosím tě znovu, Vinetu, ne.
5: Chce mi Old Shatterhand bránit. Mají na mne plivat ženy a vysmívat se mi chlapci, protože jsem nepomstil zločin, který se stal na Nugget Hill.
6: Nepřemlouvám, aby ses nepomstil. Tři z těch zlosinů už tu leží mrtvi a čtvrtý sice utekl, ale přesto neunikne.
5: Mám co účtovat se všemi bledými tvářemi. Všechny nám přinášejí jen zhoubu a zlo. Budu se mstít všem, všem.
6: Vinetu, vím, že stejně uděláš, co budeš chtít, ale vyslechni dříve mou prosbu. Zde leží Nšoči, tvá sestra. Milovala tě. A milovala i mne. Byla šťastná, že jsme se stali pokrevními bratry. Prosím tě, Vinetu, při lásce k tvé sestře Nšoči, nepřísahej svou pomstu teď. Rozhodni o ní, až se navrší kameny nad hroby.
3: Můj bratr Old Shatterhand má velkou moc nad srdci. Vím, že by Nšoči jeho prosbě vyhověla. Udělám to i já. Tak jsem řekl a tak se stane. Hauk.
2: Centr. Musíme ho dostat. Bude Vinetu souhlasit s tím, abych se vydal po jeho stopě?
3: Můj bratr ať vezme 10 bojovníků a jede v jeho stopách. Chytí ho a přivede naspět. Ostatní bojovníci zůstanou se mnou a budou oplakávat smrt velkého náčelníka.
2: Doufám, že splním, co ode mne očekáváš.
3: Vinetu ví, že Old Shatterhand bude jednat tak, jak by na jeho místě jednal Vinetu.
2: Zahalil rouškou hlavy mrtvých a začal nad nimi zpívat svůj smuteční žalm.

0: si to pořád nemůžu srovnat v hlavě. Vždyť to je něco nepředstavitelného, strašného. Ta mladá, hezká, příjemná indiánská mis byla na mě tak milá. A Inčučuna také. Mně je, jako by mě někdo praštil klackem do hlavy. Já vám řeknu...
1: Dost ser. Řečnění, Seme. Musíme myslet na to, jak dostat vraha.
0: To vám podepisuju. Poženu se za ním, s vámi třeba do horoucích pekel.
1: Jestli tam je. Pohoří s Nagecilem nám rychle zůstávalo za zády. Když jsme přijeli na volnou širokou prérii, objevila se stopa. Byla jasná, krásně čitelná, prchajícímu viditelně záleželo jen a jen na čase. K polednímu jsme zpozorovali, že stopa vedoucí dosud skoro přímo na východ uhnula ostře k jihu.
0: Tak se mi začíná zdát, že veškerá naše námaha bude marná.
2: A proč, Seme?
0: Protože ten lump si to namířil rovnou za nosem ke Kijovům, jestli se nepletu.
2: Ach, to přece neudělá.
0: Ne, stačí, aby jim řekl, že zabil Inčučunu. Aniž oči. A padnou si kolem krku. Vrána k vráně sedá sér.
1: Semův odhad byl správný. Štvali jsme zvířata, jak to jen bylo možné, ale náhle stopa nečekaně odbočovala. Prudce jsem zarazil a to bylo naše štěstí. Spatřil jsem něco, co mě přinutilo, abych se rychle stáhl zpátky do lesa. 50 kroků ode mne na druhé straně říčky byla skupina indiánů. Chovali se bezstarostně. Bylo vidět, že si tam zřídili tábor.
3: Kijovové!
4: Tomu centrovi drží palce snad všichni čertě. Co teď, Seme? Nemáme se vrátit pro posilu.
3: Kdebách, sér, tady zůstaneme.
4: Není to nebezpečné.
3: Ale vůbec ne.
4: Moje heslo je, čím větší jistota, tím větší klid.
0: A moje zase, čím větší strach, tím větší greenhorn.
1: Pokrčil jsem rameny a neřekl už na to nic. Natáhl jsem se mlčky vedle svého hatátytly a přemýšlel, jakou léčku na nás asi Kijovové chystají. Když za mými zády něco zašelestilo, takové malé, docela nepatrné jako škrábnutí. Zvedl jsem se a namířil si to schválně loudavě opačným směrem a pak jsem obloukem spěchal dostat se k ostružiníku zezadu. Musel jsem ovšem k zemi a plížit se, opatrně krok za krokem. A byl tam. Chlapík schovaný za hustým keřem. Indián, tedy Kijova. Právě se chtěl odplížit a musím říci, že si počínal opravdu znamenitě. Pomaličku se vysunoval z křoví. Přiskočil jsem k němu, hmátl mu levičkou po krku a pravicí mu zasadil ránu na spánek.
0: Co to bylo? Old Shatterhandův kůň? Jestli se nepletu. A kde je vlastně Old Shatterhand? Aby zase neudělal nějakou hloupost, takový greenhorn.
1: Dejte už pokoj s tím greenhornem, Seme. Jste spokojen?
0: U všech čertů, člověk vás ani neslyší.
1: Podívejte se.
0: Tady leží Indian. Jak se sem dostal?
1: Zeptejte se ho, snad vám to řekne.
0: Tak. Kijovové postavili hlídku, aby se dozvěděli, kdy přijdeme. A on se chudák musel schovávat za ostružníkem. Teď nám všecko vyklopí.
1: Já pochybuju, Seme. Bude mlčet.
0: Nevadí. Víme dost a zbytek se dovím já. Jen co se dostanu ke Kijovům. Jdu tam a vy zůstanete tady.
1: Poslyšte, Seme, to má být rozkaz. Pro následováním centra pověřil Vinetu mne, ne vás, to za prvé. Za druhé.
0: Za prvé. Za druhé a za třetí. Vy jste u mě pořád greenhorn. I když vám náhodou vyšlo pár kousků a vůbec, já jdu a vy buďte tady.
1: Usoudil jsem, že bude nejlíp, když se za ním trochu poohlédnu. Ostatním jsem nařídil, aby zůstali na místě, i kdyby slyšeli střelbu. Dostal jsem se tak blízko, že jsem rozeznal Sentra, sedícího mezi čtyřmi náčelníky, na nejdůležitějším místě, pochopitelně, Tangua.
5: Vinnetou se brzy odebere k velkému duchu a neuvidí nikdy město bledých tváří. Skryjeme se a vlákáme ho do pasti. A Old Shatterhanda také. Bílý lovec neví, že mu v této chvíli naslouchá náš vyzvědač, který nám přinese každou jeho myšlenku. A stráže, které jsem rozestavil daleko vpředu, jsou jako otevřená past, která pohltí...
6: Sam Hawkins! To je on! Máme ho! Good evening! To jsou na světě náhody, že ano? Ani jste si nemysleli, že se zase tak brzo uvidíme.
7: Ty lumpe! Ty raubíři, ty vrahu! Jen počkej, já ti zmasknu tipec! To si odskáčeš! Jestli se nepletu!
1: Vyškubl se svým strážcům a skočil po Sentrovi. 6 nebo 7 kyjovů mělo co dělat, aby malého lovce strhlo nazpět. Byla to chvíle všeobecného zmatku. A já se blesku rychle rozhodl využít toho k hazardnímu podniku. Vytrhl jsem oba revolvery a skočil rovnou do houfu zmatených indiánů.
4: Pryč seme, pryč, za mnou!
1: Bylo to až skoro komické. Indiáni, jako by se jich někdo dotkl kouzelným proutkem, strnuli a stáli skamenělí jako sloupy. Chytil jsem Sema za ruku a vlekl ho rychle pryč.
7: U čerta, to bylo právě včas, sér. Ti prokletí darebáci.
4: Nechte proklínání, Seme. Musíme si pospíšit. Tudy ne, Seme. Tudy, dolů řečištěm. Držte se mě, pojďte pořád za mnou. Seme! Kde ten chlapík trčí, co pak neběžel za mnou? To se mi snad zdá. Leze rovnou na druhý břeh a zapomněl na ohně kyjovů. Tak tímhle jste, milý Seme, nasadil těm svým dnešním zbrklostem korunu a už ho mají! Je zajat podruhé. Seme, dneska jste měl hodně slabý den.
1: Skupinu Apačů jsem nechal pod vedením Dicka Stouna a já a Will Parker jsme vyrazili na výzvědy. Bez potíží jsme se dostali až k břehu. Přikrčili jsme se tam do trávy a čekali. Kolem dokola němé, nehybné, tísnivé ticho. 8 ohňů na druhé straně plálo pokojným, vysokým ohněm. Pokojným, vysokým ohněm! A v tom jsem si to uvědomil. Kyjovové nás oklamali, vzali nohy na ramena a chtějí se dostat na kůži Vinnetouovi, dokud jsou v přesile. Musíme zpátky na Nagecil.

0: Old Shatterhand udělal všechno, co bylo možné udělat. Sam Hawkins nyní lituje své neopatrnosti. Vinnetou má stejný názor jako jeho bratr. Kyjovové přijdou sem. Zítra budou Inčuču na Anšoči pohřbeni. Bude můj bratr při obřadech.
1: Bolelo by mě, kdyby si to Vinnetou nepřál.
0: Prosím tě o to. Tvá přítomnost možná zachrání život mnoha bledých tváří. Zákon pomsty ode mne žádá, abych usmrtil mnoho bledých tváří. Ale tvé oko je jako slunce, které rozehřívá led a mění jej v občerstvující vodu. Ty víš, koho jsem ztratil. Charlie.
2: Charlie. Poprvé vyslovil mé křestní jméno a řekl je tou zvláštní indiánskou angličtinou. Charlie. Charlie. Teď bych měl vyprávět o pohřbu velkého náčelníka. Řeknu jen tolik, že mrtvého Inčučunu zasypali zemí i s koněm, zbraněmi i medicinou a kolem dokola navršili v několika vrstvách kameny doštíhlé vysoké mohyly. Nšoči byla pohřbena jinak. Opřeli jsme ji u stromu, jako by odpočívala, a nahrnuli kolem ní pyramidu bílých kamenů, z nichž na vrcholku kmen stromu vyčníval. Ta koruna větví nad mohylou střeží její věčný klid.
0: Vidí můj bratr roklinu obklopenou skalnatými srázy?
1: Rozumím. Je to past, ze které není úniku. Rozdělili jsme se. Vinnetou určil místa úkrytu. Já a mí bojovníci jsme se usadili poblíž rokle a čekali, kdy se objeví naši nepřátelé. Mezi stromy bylo už skoro tma a ticho. Najednou se mi zazdálo, že se něco hnulo v křoví přímo vedle mne. Had? Zbystřil jsem sluch. Zvuk se za chvíli opakoval. Prudce jsem se sehnul k zemi, právě včas, abych zahlédl temný stín. Žádný had, člověk, hmátl jsem po něm. Ucítil látku, zatěl do ní prsty.
3: Pust, krucinál.
1: V rozrušení zaklel, jak mu zobák narostl, a prudce se mi vytrhl z ruky. Centr. Poznal jsem ho. Byl to Centr. Musel jsem zjistit, co Kyjovové udělají, až se od Centra dovědí o našich úmyslech. Byli už blízko, ale na otevřené prérii. Co naplat? Nezbývalo, než se připlížit i tak, co nejblíž.

0: Old Shatterhand.
1: Uf, můj bratr viděl bílého lovce.
2: Ano.
1: Odveď nás rychle k tomu místu. Jistě tam ještě je.
0: Ví, že ho někdo pozoroval.
1: Uf, jak by to mohl vědět?
0: A to zavinila obyčejná

0: Teď se rozdělíme do dvou skupin my. První pojede Rocklí, kde čeká Vinetu. Druhá, tu si vezmu na starost sám. Obejde Rocklí cestou, kterou přišel Old Chitterhand a vpadne Apačovi do zad. Ale nejdřív se musíme zmocnit Old Chitterhanda.
1: Bude to těžké, ale tvůj plán je dobrý.
2: Víc nebylo potřeba slyšet a každá minuta byla drahá. Museli jsme se dostat co nejdříve k Vinetuovi.

0: Náčelník Apačů by si počínal stejně jako Old Shatterhand. Co navrhuje můj bratr Charlie, abychom podnikli teď?
1: Až Tangua pozná, že Old Shatterhand není na svém místě, pochopí, že Centrův plán je zmařen. Obrátí se k vesnici svého kmene, kde má zajatého Sema Hawkinse. Pojedeme za nimi?
0: Ne, raději před nimi. Nemusíme jet touž cestou, kudy se budou ubírat oni.
1: Ale přesto bych neradil vjet hned. Kiovi by mohlo napadnout, co máme za lubem.
0: Můj bratr Charlie mluvil velmi správně. Zůstaneme, dokud Kiovové neodjedou. Ale ne na tomto místě.

0: Vidí Old Shatterhand tu tmavou čáru na řece? To jsou tři ostrovy. Tam najdeme Sema Hawkinse. Je-li na ostrůvku, který leží nejblíž pobřeží, musí to být ten prostřední.
1: A Centre je jistě v osadě, blízko Tanguy.
0: Musíme se rozdělit. Já půjdu pátrat po vrahovi otce a sestry. Sam Hawkins byl tvým druhem. Tomu musíš pomoci ty. Sejdeme se na tomto místě.
1: Rozloučil se se mnou pokynem ruky a zmizel v temnotě po proudu řeky, nepozorovaně jako duch. Já se opatrně spustil po břehu dolů, vklouzl do vody a blížil jsem se k ostrovu. Vypadalo to příznivě. Ten ostrov sloužil Kijovům jako domácí přístav pro kánoe. Už jsem se chtěl vynořit, když v křovinách nad sebou slyším zřetelný hovor.
2: Zbavím tě pout, jestliže nám prozradíš, kam měl namířeno tvůj bílý přítel.
3: Si lámejte hlavy sami. Chytit Vinetu a mého nejlepšího žáka Old Shatterhanda, tak to jste se zbláznili, jestli se nepletu. Jste v koncích, tak jdete na starého Hawkinsa.
2: Kam jel?
1: V tom okamžiku se rozlehl nad vesnicí Kijovů divoký řev. Někdo vykřikl: Vinetu! Mladý Kijova skočil do kánoje, až se zakymácel.
4: Vinetu, jsou tady.
2: Rudí bojovníci, ať si připraví pušky a pošlou kulku do čela tomu bílému psu, kdyby se ho někdo chtěl zmocnit.
1: Vzal veslo, poklekl v kánoji a chystal se zabrat. Uvědomil jsem si, že v téhle situaci Semovi nepomohu. Ale ten mládenec, to byl přece Pida, nejmilejší syn Tanguy. Šlo o vteřiny. Prudce jsem se vstyčil, doslova jako bych vyrostl z vody, a v následujícím okamžiku dopadla má ruka na Pidův spánek a syn Tanguy klesl na dno člunu. Skočil jsem do lodi a začal zuřivě pádlovat. Na břehu pak jsem mu pevně ruce svázal, přehodil si jeho bezvládné tělo přes rameno a dal se na zpáteční cestu.
2: Kdo jsi? Můj otec Tangua tě zničí.
1: Ten je mi pro smích. Už jednou jsem mu prostřelil kolena.
2: S Olčetren? Zemřu. Ale neuslyšíš ode mne jediný výkřik bolesti.
1: Neusmrtíme tě, nejsme vrazi. Jestli nám tvůj otec vydá bledé tváře, které jsou v sídlišti Kijovů, budeš volný.
2: Myslíš bledé tváře jménem Centre a Hawkins? On vám je vydá, protože Pida je mu tisíckrát milejší než oni.
0: Pida! Syn Tanguy. Kde se ho můj bratr zmocnil?
1: Teď při pátrání po Semu Hawkinsovi. A ty?
0: Dostal jsem se až k Centrově chatrči, ale štěstí mi nepřálo. Poznali mě. Záře plamenu jim prozradila mou postavu, musel jsem zmizet.
1: Pida je srozuměn s tím, že ho vyměníme za Sema a Centra.
0: Můj bratr jednal velice odvážně.
4: Tiše.
0: Vesla. Někdo jede lodí. Chci vidět, kdo to je. Centr. Chci ho mít.
4: Učerta. Ti darebáci jsou tady.
1: Vinetu skočil do řeky a ponořil se. V jeho ruce se zableskl nůž.
5: Jen pojď ti, rudá kůže. Provrtám tě, jak řekne to.
1: Když Vinetu vyplaval, aby se nadechl, byl už skoro u boku kánoe, ale znovu zmizel pod hladinu. Centrovi teď hrozilo, že Apač zvrhne kánoji a dojde k zápasu ve vodě. Tam by mu ovšem puška byla málo platná. Skočil po pádle a kánoe vyrazila mohutným skokem vpřed. Vinetu napínal všechny síly, letěl po vodě jako šíp. Ale ani ten nejlepší plavec na světě nemůže stačit kánoji poháněné proudem a zuřivým veslaře. Loďka zmizela v husté mlze.
0: Moji rudí bratři, ať se připraví. Centr má loď a prchá dolů po řece. Musíme za ním. Ale ty, Charlie, Ty se musíš postarat o malého lovce. Rozloučíme se.
1: Na jak dlouho?
0: Kdo to může vědět, kromě velkého ducha? Až odtud Old Shatterhand pojede, ať se drží toku od Salt Fork až k soutoku s řekou jménem Rio Boxo. Za soutokem na levém břehu nalezne jednoho z mých bojovníků.
1: A jestli tam nebude?
0: Pak pozná můj bratr, že jsem stále Centrovi v patách a že mu nemohu říci, kde mě najde. Pak ať jde do města Senluj k bílým lidem. Ale prosím svého bratra, aby se vrátil k nám. Do Puebla na Rio Pecos. I kdybych tam nebyl já sám, najdeš tam zprávu, kde mě hledat. S Bohem, Charlie. A hodně štěstí.
6: Old Shatterhand. Jak to oni? Ty nejsi pryč?
1: Jak vidíš, nejsem. Naopak přicházím si s tebou promluvit.
6: Old Shatterhand.
7: Kyjovové, ke mně!
1: Chceš, aby Pida zahynul?
6: Můj syn?
1: On mě posílá k tobě. Mezi Tangou a mnou panuje nepřátelství na život a na smrt. Nezavinil jsem to, ale když už to tak je, beru to na vědomí. Nepřicházím kvůli tomu, abych Tanguovi dokázal, že se ho nebojím. Pida, jeho syn, je v našich rukou. Jestli se do určité doby nevrátím, bude viset na strom.
6: Old Shatterhand je miláčkem zlého ducha. Kde je můj syn?
1: To neřeknu, ale nestane se mu nic. Ani tvému zvědovi, kterého jsme také zajali. Budeš-li rozumný a vydáš nám za něj Sema Hawkinse.
6: Musíš mi nejdřív dokázat, že máš Pidu ve své moci.
1: Old Shatterhand není Tangua. Nic dokazovat nebude. Řekl jsem to a je to tedy pravda.
7: Přiveďte malého lovce!
3: Old Shatterhand! Vždyť jsem to povídal, že se na mě přijdete podívat. Jistě si chcete odvést starého dobrého Sema, jestli se nepletu.
1: Buďte zdrav, Seme. Greenhorn přišel dosvědčit, že Sem je slavný mistr v plížení.
3: Vy byste mě snad sundal třeba z měsíce, kdybych se tam nějakou nešťastnou náhodou připletl, jestli se nepletu.
7: Náčelník Kyjovu souhlasí s výměnou. S Old Shatterhandem a malým lovcem nyní pojedou 4 bojovníci.
1: 4 neozbrojení bojovníci.
7: Uf! Jak si přeje Old Shatterhand. Kteří převezmou Pidu a druhého bojovníka.
3: Volný! Volný! Zase volný, sér! Já vám slibuju, že už nikdy nepoběžím vlevo, když si to vaše ctěné nohy zamíří doprava. Vážně ne.
7: Pokud se nevrátí, Pida si v bezpečí. Ale až se vrátí, budeš mít v patách celý kmen Kyjovu. Chytneme si tě!
1: Když jsme Pidu Kyjovům předali, vyhoupli jsme se na koně a pobídli je k ostrému klusu. Měli jsme před sebou noc, která nám měla útěk umožnit. Malý lovec se v krajině vyznal a stal se ke své náramné píše, jestli se nepletu, naším prérijním koněvodem.
3: Sam Hawkins prohlašuje, že už nikdy nebude tak praštěný, aby vlezl do boudy, z kterého nakonec musí vytáhnout Greenhorn. Už mě žádný Kyjova na světě nechytí. I kdyby se na 3x přerazil, jestli se nepletu.
8: Mívalové. Tohle bude o lásce a o domku, kde jsem kdysi bydlel. O staré chatě u jezera, kterou koncem 19. století postavili na konci cesty. Byl to letní byt pro rodinu, která sem ze Seattlu musela hlubokými lesy a přes strmé kopce po cestách sklát, cestovat na koních a v kočáře. Byla to tam tehdy divočina a je tam divočina ještě i dnes. Domek byl posazený kousek nad zemí, na cihlových sloupcích. Kolem bylo houští ostružníků a úponky svlačců bojovali o život. A i když dnes je to z centra jenom pár minut, vlastnické nároky si na to odedávna činí veverky, králíci, divoké kočky a věci, které jsem nikdy neviděl, jenom slyšel. A mívalové. Měli jsme tam mívaly. Velké. Několik. Z důvodů známých jen Bohu a mívalým hormonům si lásku odbývali zrovna pod mým domkem. Každé jaro. A z důvodů známých jen Bohu a mívalým hormonům to dělali pod mým domkem zrovna ve 3 ráno. Dokud jste nezažili mívalý lásku pod svou ložnicí a ve 3 ráno, přišli jste o jednu ze zajímavějších životních situací. Přinejmenším to není běžná událost. Jestli jste někdy v noci slyšeli, jak se rvou kočky, tak už asi tušíte. Zvyšte hlasitost a intenzitu 10x. Rozhodně byste neřekli, že jsou to zvuky smyslné a erotické. Spíš něco jako 3 houkačky při požárním poplachu najednou. A vzpomínám si, jak se to stalo poprvé. Podmínky nebyly spánku příliš nakloněné a tak jsem vyskočil z postele. Když říkám vyskočil, myslím tím vyskočil asi 1 metr do výšky přímo vzhůru. Deka letěla se mnou. Když jsem se vzpamatoval a přizpůsobil se nové hladině adrenalinu, vzal jsem si baterku, vyšel ven a podíval se do prostoru pod chatou. Paní Mívalová a její nápadník proti sobě stáli v jednom koutě s vyceněnými zuby, zacákaní blátem a krví a moc sexy zrovna nevypadali. Ani moje přítomnost, ani kužel světla nepřevážili nad tím, co je hnalo k sobě. Vášnivé setkání dál probíhalo se stejnou zuřivostí a doprovázelo je vrčení, štěkot a vřeštění. Nakonec se před mýma očima všechno završilo a vyřešilo. Vůbec se nestyděli. Co se stát muselo, stalo se. A mívalové, celý omámení se s mátožným výrazem v očích strnule vytratili, aby se dali do pořádku na cokoliv dalšího, co se mohlo v jejich mívalým životě přihodit. Já tam seděl v dešti a dál jsem svítil do komůrky jejich setkání a přemýšlel jsem. Čím to je, že lásku a život často doprovází tolik bolesti, námahy a špíny? Ptám se vás, čím to je? Myslel jsem na svou vlastní milou ženu, která spala přímo nade mnou, a na zvuky hádek promísených s láskou, které vydáváme my. Říkal jsem si, co si asi mívalové myslí o zvucích, které v noci vydávají manželé? Zvucích jako, kdybys mě měl fakticky rád, tak bys nedělal v koupelně pořád takovej svinčík. A hned na to, jo, víš co, já ti teda něco povím. Proč není láska snadná? Já nevím. A mívalové nám to neřeknou.

Spoof Collins si prostřelil mozek. Fakt. Vystřelil si ho rovnou z hlavy ven. Ale ne revolverem, to ne, to nemyslím. Myslím trumpetou. Každý večer. Pomaloučku a klidně od 8 do 1. A na to umřel. Šplhal s tou trumpetou, šplhal nahoru. K čemu? Hej, Čeče, Spoofe, poslechni. Už jsi na samém vršku, teď pojď dolů. Ale on nemohl slézt dolů, neuměl to. Šplhal prostě dál, víš a víš. A potom spad, nebo skočil. Každopádně na to umřel. Ta kulka nic nezabila. Myslím ta, která mu roztrhla horní část úst. Nezabila nic, co už nebylo mrtvé. Spoof prostě přidal ještě jednu notu, nic víc. Pochovali jsme ho asi 4 míle od města. Domov je tam, kam si člověk lehne. Útulné prostředí, konstrukce celá ze dřeva. Pršelo? To si pište, jako v Bibli. Obloha jako měsíc, staré prostěradlo, vítr jako ušlápnutá kočka, zima a tma. Těch 40 dní, těch 40 nocí, ale většinou hezky a klidně. Jako Spoof, hezky a klidně. A pod tím spousta věcí, na které člověk nerad myslí. Pochovali jsme ho a dívali jsme se a dali jsme mu do hrobu, co bylo jeho. Jeho trumpetu, otlučenou, pomačkanou, sprohýbanou. Nejenom tak, ale dali jsme mu ji rovnou do rukou, připravenou, kdyby chtěl ještě šplhat. Beze všeho může. A to, co hrál, to jsme pochovali taky, protože nechat to venku by bylo stejné, jako nechat venku Spoofovy ruce, nebo srdce, nebo vnitřnosti. Lax to začal akordem na kytaru. Žádný přesný akord, jenom pocit. Zvuk. Spoof kolincovský zvuk. Jimmy Fridge popadl klarinet a chvilku vařili spolu. Ta Laxova kytarová bedínka zněla jako opravdové piano. Potom, když Jimmy přestal vařit a stál tam a čekal, postavil se Sonny Holmes, otřel si ústa a převzal melodii na svou zářivě novou trumpetu. Nebyl to Spoof, ale blížilo se mu to. A pořád to bylo delirium, tak jak to Spoof napsal tenkrát, když ještě věci zapisoval. Sonny skončil s vysokým kvikavým zavítím a nikdo ani nemuk. Věděli jsme, pamatovali jsme si to. Ten kluk si to schovával celou tu dobu. Jako kdyby nehrál pro tu hromadu černýho masa v zemi, vůbec ne. Ale pro velkýho Spoofa Collinse, pro člověka, který věděl a který to dokázal. Který obul jazz do kamaší a oblékl blues, který dokázal s trumpetou věci, jaký trumpeta nemohla dokázat, a ještě víc. Pro člověka, který uměl trubkou strhnout zdi nebo rozplakat kuře a ani se moc nesnažil. Pro mocnýho Spoofa, který jednou vkročil do hudby jako chlapec do říčního bláta, milovali, dýchali, žili. Potom Sonny přestal. Pak byla tma. A byl čas na to poslední, to největší. Rose Ann se zachvěla a odkašlala si. My ostatní jsme se ohlédli poprvé na všechny ty řady vyřezávaných dřevěných křížů, které svítily v dešti a na stromy a na rakev, tmavou a vlhkou. Venku u plotu stálo pár sedláků a dívali se. Jen se dívali. Jedna. Rose Ann si rozepne kabát, dá ruce v bok, navlhčí si rty. Dvě. Freddy si vyleje slinu z klarinetu, zakoulí očima. Tři. Sonny nasadí trumpetu k ústům. Čtyři. A hráli jsme Spoofovu písničku, jeho poslední, tu, kterou napsal tenkrát dávno, dřív, než mu hudba vyschla v hlavě, dřív, než se z něho stal kruťas, který začal šplát. Černou zem. Písničku, která řekla jen trošku toho, co Spoof chtěl říct. A nemohl. Pamatujete se? Akordy, které zalézají jako pavouci pořád hloub. Potichonku z lehonka. A potom jsou na dně. A ticho. A najednou výkřik trumpety, vyřvávající na jediném tónu, všechnu tu nenávist.
a smutek a samotu, všechno to chci a musím mít. A potom tón, který umírá rychle. Rose Annin hlas. Zašeptání. Stón. Vzdech. Ta černá zem je někde. Bože na nebi, ta černá zem, kde pro mě není podnebí, déšť krápe na zem, na mý lože jediný. Déšť krápe ze dveří a krápe do hlíny. Všichni jsme slyšeli piano, i když tam nebylo. Prsty, které pobíhají po těch molových akordech, po těch černých klávesách, po té černé zemi. Jestli ti nesvědčí v té černé zemi zlý, z bílýho dřeva by ti zimník přiřízli. Tam dole tma je černá a studená jak led. Snad ti tam není nejhůř, ale je ti naposled. A ticho, ticho, jen déšť a vítr. Pojďte, kluci, řekl Freddy. Tak jsme se obrátili a nechali tam spoufa pod zemí. Nebo tak jsme si to aspoň představovali.

Sony převzal vedení a neřekl ani slovo. Nemusel. Kdo by taky protestoval? Byl běloch, ale nehrál jako běloch. Tenkrát ne. A naučil se to tím těžkým způsobem, tím, že se odnaučoval. Teď se uměl odvázat, uměl hrát blues, stompy a smrťáky. A řekněte si, co chcete, Sony to uměl zahrát. A taky to byla pekelná legrace slyšet, protože vypadal na všechno možné, jen ne na muzikanta. Maličký a vyzáblý, brejle, nos jako rozteklá svíčka, hlavu kulečníková koule a bílý. Vedle starého hašapa zářila jeho zdravě zelená pleť jako reflektor. Čeče, kdo ti stáh kůži? Kdo tě strčil do pytle s moukou? Ale ke Spoofovi se dostal blíž než kdokoliv z nás. Věděl, co dělat a proč. Byl pořád jako učitel. Pojďte, kluci, držte se toho zvuku, držte se ho. Vždycky používal slovo jako příchuť a autentický a krev. Nakukoval přes ty brejličky. Produpával se nohama rovnou skrz podlahu. Bác, bác, no to je ono, teď to máme, poslouchejte. Teď je to pravda, teď je to čistý. Bác, bác. Nebylo zrovna snadné pochopit ho. Nikomu se to nepovedlo beze zbytku. Jak to, čeče, proč? A vždycky stejná odpověď. Chci hrát jazz. Jako kdyby vstoupil do církve a nechtěl o tom diskutovat.

0: Spoof byl pořád ještě Spoof, když se Sony začal u nás objevovat. Nedrželo se tenkrát kolem nás moc lidí, jen troška, ale dost. Intelektuálové a kritici a znalci. No taky pár těch, co měli opravdu uši. Dost, aby to každý večer naplnilo klub. A kdo potřebuje víc? Byl to Collins a jeho parta, hezky pohromadě a spolu. Nikdy nic naskoušenýho, pokaždý znova pro sebe. Spousta muziky, spousta psiny. Sony vysedával u nás v kontinentálním klubu na státní třídě v Chicagu každý večír a poslouchal. Udařil 8 a už tam byl. Trochu jiný. Mladší, vyzáblejší, uši našpicovaný, v koutě sám pro sebe, oči zavřený, jako by spal. Čas od času si o něco řekl. Měl rád jelly rolovky. Ale většinou tam jen seděl a všechno to hltal i s chlupama. A tak to šlo 2-3 týdny pravidelně jako dvojčtvrťový takt. Spoof byl už tenkrát prosťák, nemyslete si, že nebyl, ale ne kruťás. I tak ten bílý chlapec v koutě nasadil za chvíli starému pánovi brouky do hlavy a ten začal s tou svou trumpetou šeredně špičkovat. Uuuu, odprejskni odsaď, buuuu, to si jen myslíš, že tomu hovíš. Buuuu, malej bílej chlapeček si sedl na židličku, malej bílej chlapeček má rekord na krajíčku. A ten kluk do toho viděl, nic mu neuteklo. To Spoof štval ještě víc. A co může člověk dělat? Asi tou dobou si Honker dal rande se Zubatou. Náš saxofonista dostal do týla plnou dávku nejostřejší ocele. Tak nám jeden nástroj chyběl a člověk to poznal. Hráli jsme trošinku moc drsně a ty úpravy z hlavy, na kterých Collins a jeho parta vyrostly, ty potřebovali jako sůl Honkerovo mazání. Ale hráli jsme spolu už 5 let, jestli ne víc, a nový člen prostě nějak nezapad. Byli jsme z jednoho kusu celek, a někdo z nás kus odřízl a nám nemohl ten kus zase dorůst. A tak jsme se snažili nějak to protlouct a každý večer nám ta rána krvácela. Potom to jeden večer prasklo. Hráli jsme nějaký smrťáky, nějaký parádičky a nějaký rejžáky. Pořád jsme to maskovali. Když ten chlapec, ten bílý hožíček vstal ze svý židle, přišoural se a zaklepal Spoofovi na rameno. Byla přestávka a Spoofovi bylo zle. Jak myslel na Honkera a na to, jak špatně nám to hraje. Seděl tam a potil se všechna ta kila masa černýho jako uhelný prach namočen do voleje. Byl to ale chlap černá. A ty jeho oči bílý jako perličky a malý jako acháty. Promiňte, pane Collinsi, rád bych věděl, jestli bych s vámi mohl mluvit. Rád by věděl, jestli by mohl mluvit s panem Collinsem. Spoof se obrátil na židli a hodil po klukovi pohledem. Všiml jsem si, že už nemáte saxofonistu.
1: Neříkej.
0: Ano, pane. Tak jsem si říkal, jestli...
1: Mluv nahlas, chlapče, neslyším tě.
0: Kluk vypadal vyděšeně. Bože, ten vypadal vyděšeně. A přitom to byl běloch. No, pane, tak jsem si myslel, jestli nepotřebujete saxofonistu.
1: Ty znáš někoho, kdo hraje na saxofon?
0: Ano, znám, pane, znám.
1: A kdo by to asi tak mohl být?
0: Já.
1: Ty?
0: Ano, pane.
1: Spoof se rychle usmál. Potom pokrčil rameny. Odprejskni, synáčku, koukej odprejsknout.
0: Kluk se začervenal. Najednou už nevybral vyděšeně, jen navstekaně, pořádně navstekaně, ale neřekl nic. Šel zpátky ke svému stolu a pak byl konec přestávky. A my jsme začali trochu vařit, Henry se přidal a Jimmy to sypal z palice tak, jak to dokáže jenom on. A já jsem je postrkoval na bicí a nebylo to k ničemu. Bez Honkera, který nás všechny držel na nohách, jsme dělali jenom rámus. Hezký rámus, prosím, ale ne muziku. A Spoof to věděl. Mohl se

ve stroji, jako Hunker. Ohlédli jsme se. A byl to ten kluk, pořád ještě naštvaný, foukal jako blázen a hrál ohromnou muziku. Spoof toho moc neudělal, především nezastavil ten kousek. Nechal prostě ten nástroj hrát, poslouchal. A když jsme se dostali přes všechna vožehavá místa, zjistili jsme, že máme tak dobrou podporu, jak si jen můžeme přát, starý pán se jenom zašklebil a kývl. Foukej dál, mladej. A my jsme věděli, že to s náma bude v pořádku. Když bylo potom, Spoof přišel k tomu klukovi a povídá, hrál si dobře. A ten kluk, pořád ještě hořel, řekne, chcete říct, že jsem hrál po čertech dobře? A Spoof zatřepe hlavou. Ne, myslím to tak, jak jsem řekl. A za okamžik se jeden smál a druhý červenal. Spoof dobře věděl, že to ten kluk filmoval, že měl prostě to štěstí, že znal náš styl Basin Street od začátku i pospátku na spaměť. Starý pán počkal, až se kluk obrátil a začal se ztrácet a potom řekl, chlapče, chceš makat?

Sony se učil tak rychle, že to člověku nahánělo strach. Spoof si nic nenechával pro sebe. Vysypal mu to všechno, co nám trvalo celý život, než jsme na to přišli. Za pár let naučil Sony Holmes ten svůj saxofon panáčkovat a vyváděl s ním psíkusy, o jakých se Honkerovi ani nezdálo. Spoof se mu do toho nemíchal. Když se naštval, nebylo to proto, že Sony měl bílou kůži. Spoof měl vždycky moc práce na to, aby si všímal něčeho takového, ale jen proto, že starý pán si čas od času musel na každýho z nás vyjet. Měl dojem, že nás to udržuje ve formě. Vlastně s výjimkou toho hned na začátku to mezi Spoofem a Sony nikdy nebylo na nůž, dokud se neobjevila Rose Ann. Spoof nechtěl mít v kapele zpěvačku, ale ty dny, kdy se místo zpěvu dalo povykovat, byly bohužel pryč až na Sečma a Kelloweye. A ti měli styl. Z nás neměl styl nikdo, těče. My jsme prostě povykovali a tak, když přišel čas rozseknout to, museli jsme vyhodit sítě. A přišla spousta zajíčků a prospěvovala, spousta jich zase rychle zmizela. Už jsme toho tak akorát chtěli nechat, když se najednou vynořila asi tak 20letá načernalá panenka a spustila prostě senzačně, kde najdu ideál, a to je všechno, páni, s naším hledáním byl konec. Rose Ann McHughová byla trochu jako Sony. Tam, odkud přišla, se nenaučila rozeznat balík bavlny od cukrkandlu. Nějakou řádku let studovala piano u Nobel učitele v Pensylvánii, hrála z listu, jako když by čemrská, a měla namířeno na velkého koncertního Steinwaye nějaké to laureátství Chopina, Bacha, takovýhle jazz. A šlo jí to. Totiž dokázala opravdu z těch kláves vydolovat ohromně pozoruhodný kravál. Ale to nebyla její cesta. Slyšela jsem tam nějaký snímek Maxi Spaniera, pár Jelly Rollovek, New Orleans Bump, Shreveport Stamp, starý Wolverine Blues, a prostě na to skočila. Jako se to vždycky stává. Uměla. Spoof ji angažoval po první písničce. Ale začal to zostra, dával ji zabrat a pořád, aby viděl, jestli vydrží, protože především byla parta, kolektiv, kapela. Tak to bylo v pořádku a tak to muselo zůstat. Zapomeň, že máš ruce, holka, to je jen pro ty pásky před tebou. Nech je bejt a dávej pozor na muziku, slyšíš? Ty nemáš hlas, ty máš nástroj. A ještě se ani nenaučila učit, jak se na to hraje. To musí mít zvuk, jen ho z toho dostaň. Přestaň blbnout s tím krkem. Teďka zpíváš s partou,

ticha to musí, holka, odtáhne muzika, slyšíš? No a už se to líbilo, stejně jako Sonimu. Byla se starým pánem, věděla, o čem povídá. Za chvilku už jí to mezi námi sedlo. A když jí to sedlo a každý věděl, že je to tak, spův polevil a čekal a díval se na ten stroj, jak si hezky klape, raz, dva, raz, dva. A to se začal měnit. Klepal nám do tempa a hrál svý riffy, ale už to bylo jinak a každému to bylo jasný. Z ničeho nic a ve spěchu napsal všechny svý slavný aranžma, jedno za druhým. A nám bylo divný, proč. No, hráli jsme je milionkrát. Potom popad Sonnyho. Poslouchej, bílej chlapče, chceš se naučit hrát na trumpetu? A začalo to mezi nima na nůž. Spův se po Sonnym vozil 24 hodin denně. Ukazoval mu nátisk, ukazoval mu dýchání. Tohle není saxofon, chlapče, to je trumpeta. S tím se dělá muzika. Pořádně. Ještě jednou. To není ono. Ještě jednou. To nebylo k ničemu. Ještě jednou. Ještě jednou. A pořád. Sonny dřel. Každý na jeho místě by byl starému pánovi řekl, kam si má tu pitomou trumpetu strčit, ale on věděl, že se mu něco dává. Nevěděl proč. A to ostatně nevěděl nikdo. Něco, co by Spův nebyl dál nikomu na světě. A byl vděčný. Proto dřel. Páni, Spův vám toho chlapce dřel jako dvoutunový žokej 10-dekovýho koníčka. Ještě jednou, to není ono. Sakra, ještě jednou. A teď ještě jednou. Když se Sonny naučil dost, aby si s náma mohl na trumpetu zahrát pár lehčích kousků, starý pán našpicoval uši a nepustil toho kluka z očí. Chci říct, že to byl vážně nervák. Proč? Jak to, že to tak hnal? Pak to přestalo. Spův neřekl ani slovo. Jen zachrochtal a najednou toho nechal, jako to udělal s náma, a Sonny se vrátil na saxofon a to bylo všechno. A teď to mezi nima začalo doopravdy na nůž.

Pánbůh říká, že každý člověk musí mít něco někdy někde rád. Nejspíš si vybere holku, ale může si vybrat i něco jiného. Spův si vybral trumpetu. Oženil se s tím kusem plechu tak, jak se člověk vůbec může oženit. Ráno s ní vstával, celý den si s ní povídal a celou noc se s ní miloval. Tak, jak o tom žádná holka ani neslyšela. A nemyslím jen tak jako raz, dva, tři. Myslím tak postupně, pomaloučku. Líbal ji a držel ji a dával na ní pozor. Sony to věděl, proto taky nikdy nevybouch, když se po něm Spův tak vozil. Když ho Spův učil hrát na trumpetu, to bylo jako kdyby starý pán řekl, chceš si vzít na pár nocí mou ženu? Chceš? Tak ti to musím ukázat, jak se to pořádně dělá. Ona to má ráda, když se to dělá pořádně. Ale pro Rose N to bylo nejhorší. Každý den se to do ní zavrtávalo hloub a za nějaký čas jsme se otočili a páni, kde pak je ta malá růženka? Byla v trapu. Zajíček vyběh z pelíšku a místo něho byla panenka, která nebyla k zahození. Pár pěkně zakulacených křivek a kůžička jako z brusu nový desetník. Skoro přes noc. Sony si toho všiml. Já měl oči, abych viděl, ale Spův si nevšiml ničeho. Ten už byl zamilován a navíc nebylo místo. Rose N líčila pentličky dál, ale starý pán, ten se nechtěl jít koupat. Začal tenkrát šplhat a nechoval se k ní jinak než k nám. Vypadni, holka, odprejskni. Nevidíš, že mám práci? Jdi se nakrucovat někam jinam, slyšíš? Někam jinam, křec! A ona ho měla proto ještě radši. Pokoušela se vidět do něho někdy, když se zastavil, aby chytil dech. Pokoušela se mu pomoct, protože věděla, že se do Spůfa něco zažralo, něco, co ho zevnitř hryže, čeho se možná sám nedokáže zbavit. Nakonec jednou večer na 14-denním angažmá v Dallasu to vybouchlo. Dohráli jsme zrovna Georgia Brown pro turisty a bylo to všechno nějak ospalý, když se Spůf začal potit. Začal koulet očima a postavil se jako velký zvíře, jako opice nebo medvěd, velký a silný, co vypadá zle, a ukázal nám na znamení dva prsty, až do nebe. Dřív než na to byl čas, dřív než obecenstvo nebo kdokoliv z nás na to dozrál. Vzal jsem si solo a pořádně jsem to rozjel. Potom si Spův vrazil trumpetu do pusy, nasadil jako hrom, vytáhl do toho zavití a přestal a začal hrát. Všechno z hlavy. Pro nás to bylo nový. Viděl jsem, jak se Sony zatvářil a seděli jsme potichu a poslouchali, jak se Spův miluje s tou trumpetou. Teď je to jako výkřik, teď jako smích. Teď se houpáme na stromech, teď přicházejí běloši, teď jsme na lodi a od kotníku nám visí řetězy a my veslujeme a veslujeme. Co je to Spůfe? Teď řežeme dřevo, no, a sbíráme bavlnu a s ledovými nápoji obskakujeme plukovníka v křesle. Do toho, člověče, do toho. Teď jsme na svobodě, vykračujeme si po Lenox Avenue a Státní a Madisonovi a Pirátské ulici. Kdo to řekl na svobodě? A chceme se vrátit a nechceme se vrátit? Jen hraj Spůfe, pane bože. Všechno nám to řekni. Vyprávěj nám o tom. A sedíme ve sklepě s hřebenem zabaleným v papíru a s bubnem z plechovky a se starým klimprem. Nepřestávej, Spůfe, pro boha, nepřestávej. A děláme něco, něco. Co je to? Je to jazz. Ano, bože, je to jazz. Děkujeme, pane. A vám taky děkujeme, pane. Už to konečně máme. Něco, co je naše. Něco, co patří nám a jen nám. Co jsme udělali a proto je to důležitý. A o to jde. A Spůfe, Spůfe, teď nemůžeš přestat. Ale už bylo po všem. Uprostřed cesty. A Spůf tam stál, díval se na nás. A slzy se mu valily z očí a dolů po těch tvářích, černých jako uhel, a třás se a třás.
To jsme viděli ponejprv. Ponejprv jsme ho taky slyšeli zakašlat. Jako když každý dvě vteřiny vypálí puška. Velký zvuk jako rány, které se mu utrhávaly ze zdola z břicha. A sypali se ven mokrý a hlasitý. Tak takhle to vybouchlo. Rose N. k němu přišla a chtěla, aby si sedl. Spůjme, Zlatíčko, co se děje? Pojď a sedni si. Zlatíčko, nestůj tady takhle. Spůj přestal kašlat a škubl hlavou. Na chvilku se podíval na Rose N. A ať bylo v jeho tváři, co bylo, nedalo se proto najít jméno. V celé místnosti bylo ticho jako v kostele. Rose N. ho vzala za ruku. Pojď, Zlatíčko, pane Collins. Zakašlal ještě jednou a potom rozpřáhl ruku. Tu ruku, co měla černý vršek a dlaď růžovou jako šunka. A plácní zostra to děvče rovnou přes tvář. Až zavrávorala. Nestarej se o mě, slyšíš? K sakru, nech toho! Dej mi pokoj! Potom se pohnul Sony. Sony, co byl celou tu dobu potichoučku a jako bábovka, ještě k tomu dobře vychovaná, mih se přes parket a stál před Spoofem. Nesahej na ní těma černýma rukama, řekl. Starý pán odstrčil Rose N stranou, postavil se pevně na nohy a rychle odfrkoval jako bejk. Pak se vstyčil nad tím klukem Goliáš a David, nohy rozkročený na pódiu a prsty sevřený do pěstí mu čouhaly z rukávu jako koule. To říkáš mě, chlapečku? Sony zčervenal tak, jako jsme to neviděli. Hleda tenkrát, ponejprv v kontinentálním klubu, dávno, dávno. Máš uši, Collinsy. Ještě na ní sáhneš a zabiju tě. Nevím, co jsme vlastně čekali, ale vím, z čeho jsme měli strach. Měli jsme strach, že Spoof vybouchne, a kdyby ano. No, páni, připravte ve špitále jednu postel navíc. Stál tam, odechoval a Sony mu to vracel. Hodiny, dny a noci, měsíc, špičky svých bot rovnou proti jeho. Potom to Spoofa pustilo. Stáh ty svoje tlustý pisky, co už vůbec se nevypadaly jako pisky, tak byly tuhý jako ženy, a zazubil se pusou plnou běloby a zlata, zachrochtal, obrátil se a šel pryč. Dali jsme se do regu 12. ulice, ale cvalem, a odvezli jsme to jako na funuse. Ale přišli jsme na něco, o čem se nikomu ani nezdálo. Sony byl blázen do Rose N. A to je mírně řečeno. A z toho nic dobrého nekoukalo.

Potom se spouš prostě rozsypal. Hrál ve dne v noci, ať jsme dělali nebo nedělali, šplhal. Chtěl to říct všecko, do písmene. Poslechni, starej, prakem do nebe nedostřelíš. Co vlastně chceš, čeče, troubit poslednímu soudu? Nenechal toho ani na okamžik. Jestli vůbec něco jet, tak mi povězte kdy. Někdy se napářil rovnou rychle, bral to jako medicínu. Ale jenom když předtím šplhal a začal kiksat a skončilo to těma záchvaty kašle. A zhoršovalo se to. Nic nepomáhalo, ani kořálka, ani marihuana, ani holky. A vyzkoušel to všecko. A bylo mu hůř. A ta stará trumpeta začala postupně znít kysele, nepěkně a hořce jako sám spův. Jo, páni, to se potom vozil po Sonym. Jak se ti líbí černý materiál, chlapče, líbí se ti. Jenom nezapírej. Rose N je talent, já vím. Mám ti to vysvětlit, píchnout ti, povědět ti, jak na to. Všechno ostatní už jsem tě naučil, ne? A Sony se vždycky jen tak držel a mluvil jen očima. Byl jsi velký muzikant, Kolinci, a pořád ještě seš. Ale to neznamená, že tě musím mít rád. Ty mi to nedovolíš. A máš po čertech pravdu, že miluju Rose N. To je ten největší důvod, proč jsem ještě tady. Jen abych u ní byl zblízka. Jinak už bys mě neviděl, jak by se za mnou zaprášilo. Ale ty jsi moc hloupý na to, aby sis uvědomil, že je zamilovaná do tebe. Moc hloupý a moc blbej a sprostej. A celý blázen do té pitomý trumpety. A Sony byl zase moc hloupý na to, aby věděl, že Rose N už spoufa nechala. Byla teď volné dílo. Tak nebo tak spouf byl teď nejhorší, nejsprostší, nejšpinavější, nejbláznivější chlap na světě. A nikdo se k němu nemohl dostat. Měl pořád zavřeno na klíč. Ten večer, kdy nemohl z trumpety dostat ani zakváknutí a šel zpátky do hotelu. Sám. Pořád sám. A vstrčil si revolver do pusy. A zmáčkl kohoutek. Jsme my na něco přišli. Přišli jsme na to, co starýho pána užíralo. Rakovina.

Z Rose Anne to zatřáslo nejhůř. Dlouho brečela bez slz a pořád opakovala, proč nám to neřekl, proč nám to nepověděl. Ale člověk se z toho dostane. I žensky, zvláště když mají něco místo toho. Trošku jsme se přeorganizovali. Sony nechal saxofon plavat, saxofony stejně vycházely z módy, a přešel na trumpetu. A rozhodli jsme se, že si nenecháme Spoofovo jméno. Teď jsme se jmenovali Sonny Holmes a jeho parta. Hrali jsme napříč přes celé státy a zpátky a měli nás rádi. Díky tomu klukovi říkali, že jsme už instituce a v rozhlasových relacích už začali vypichovat naše desky. Říkali, že jsme to pravé, to jediné, co zbylo z autentického jazzu. A kdo jsem já, abych měl něco proti tomu? No možná, že měli pravdu. Sony na to šel opatrně. A potom, když měl jistotu, začal si všímat Rose Anne. Zahrala to chladně, tak jak věděla, že mu to vyhovuje. A nechala to pořádně vyrůst. Nevěděli jsme samozřejmě, že by si ho byla vzala od minuty, hned jenom hnout prstem. Ale Sony byl mimořádně svědomitý kluk. Nešlo to rychle, ale stejně se to stalo. Něco prostě najednou znělo, jako by to nebylo ono, jako nějak falešně. Na jednom angažmá v El Pasu jsme si dali, co kluci dotáhli domů. Znáte všichni kluky, rytmická skupina pauzuje a melodické nástroje řvou nějakých 100 taktů, pak ten rychlej a solidní puls, ten vejle do vejšky a trumpetový solo. Sony vyrazil nahoru v divokým riffu a vracel se dolů a v tom se zastavil. Stichnul s trumpetou na rtech a my jsme čekali. No tak do toho rozbal to. Chceš tam trošku bicích? Co se děje, Sony? Potom začal foukat. Tóny plynuly skoro stejně jako jindy, ale ne docela stejně. Vytáčely se z trumpety jako na ostří břitvy, klouzaly vysoko a bleskem sjížděly dolů. Solo trvalo skoro 7 minut. Když jsme do toho měli vpadnout, málem jsme zapomněli. Obecenstvo se zbláznilo, dupali a vřeštěli a pískali. Ale Sony ho nepřinutili, aby hrál dál. Vytáhl si trumpetu z pusy, tak to aspoň vypadalo, jako by byl vyškup vší silou. A na okamžik koukal překvapeně, jako kdyby ho byli vypískali. Potom se mu ruty stáhly zase do úsměvu. Byl to sakra zvláštní úsměv. Freddy za ním zašel o přestávce. Člověče, to byla senzace, kolik máš jazyků? Ale Sony mu neodpověděl.

Chvilku bylo všechno v pořádku. Hráli jsme na pár tancovačkách ve městech, trošku v rozhlase, nahráli jsme pár desek. Šlo to jako po másle. Potloukali jsme se tuhle a tamhle a konečně jsme měli začít v New Yorku, když přišel Sony a řekl nám tu novinu. A to nás odělalo. Proč? Jak to, šéfe? Přijal angažmá mezi Křupany. Přesně tu starou zájezdovou trasu, dokonce přesně stará místa, tam, kde jsme kdysi dělali šumárnu a trochu se rozkoukávali. Věříte mi? Zeptal se Sony. Věříte mýmu úsudku? Nech to, šéfe, to ví, že jo, jenom nám řekni, jak to, čeče, drli jsme se přece pro ňu, jo. A proto myslím, že bychom si měli dát opakovačku. Asi na 5 týdnů. Pořádku? No a trošku jsme si zabručili a zanadávali, ale ne moc a nakonec jsme s tím souhlasili. Sony ví, co dělá. Řekli jsme si. A vypadli jsme ven. Hráli jsme většinou nově naparáděný starý věci. Velká ambulantka, Jen mi kuřátka a ty ostatní. Nebo úpravy z hlavy se spoustou trumpety. V Illinois, v Indianě, v Kentucky. Když jsme zapadli do Louisiany na dvoudenní angažmá v tropech, stalo se to samé, co tenkrát v Texasu. Sony zafoukal 8 minut z divočelýho sóla, co při něm praskaly sklenice, pukal strop a parket se vyprázdnil jako při tornádu. Nic nepochopitelného, ale bylo to jako cvičení, jen aby se udržel ve formě. Solo z ničeho nic, který se vůbec nesnažilo držet ani za kousíček melodie. Člověče, to je senza. Ale řekni nám to předem, slyšíš? Asi v té době Sony jakoby pustil Rose N k vodě. Byl přitom zdvořilej, což o to, a cizí by to nebyl poznal, ale my ano. A Rose N ano, a nebylo to pro něj lehký držet to všechno pod pokličkou, všechny ty otázky, všechny ty vzpomínky a strachy. Přestal chodit ven a zdržoval se většinou na pokoji. Čas od času se dal do hraní. Jednou jsme tu trumpetu poslouchali celou noc. Nakonec, byl to pořád někde v Louisianě, vyletěl Sony s tou trumpetou tak vysoko, že už z ní nešlo víc zvuku než zapískání na psa a páskové před kapelou spustili úplnou bouřku řehotu. Šel jsem k němu a řekl mu to rovnou. Sony, koukni, chlapče, za čím se to ženeš? Pověz kamarádovi, člověče, nezamykej to do sebe. Vypadal, že má strach. Ale neodpověděl mi. Nemohl. Řekli jsme si, že je to takhle. Sony zbožňoval Spoofa jako pána boha nebo něco. Teď z něho trochu Spoofa opadávalo. Někdy se zdálo, jako že se tomu vyškup. A pak vypadal dobře, unaveně a hladově, ale správně. A my jsme si mysleli, že je v pořádku. A pak se to stalo znova. Jenže hůř. Po každý to bylo horší. A došlo to tak daleko, že Sony někdy jako Spoof i mluvil. Odprejskni, čeče, dej mi pokoj, jo. Nevidíš, že mám práci, že nemám čas. Vypadni. A chodil jako Spoof. Vláčel se pomalu jako náměsíčník. A dělal jisté maličkosti, jako že se škrábal na břiše a nezašněroval si tkaničky a chodil do zkoušek v tričku. V Alabamě začal kouřit marihuanu. V Tennessee se ponejprv, co ho někdo vůbec kdy viděl, napil. A pořád jen s tou trumpetou nadával ji, řval na ní, rozčiloval se, protože nedělala, co on na ní chtěl. Nakonec jsme ho museli nechat bejt. Já to zvládnu. Já myslím, že vím, o co jde. Jen vypadněte, všechno bude v pořádku. Nikdo mu nemohl pomoct. Vůbec nikdo. Obzvlášť Rose Anne.

Turné mezi Křupany, tak jak je Sony naplánoval, končilo v Měděném klubu. Nebyli jsme tam od té doby, co jsme pochovali Spoofa, a moc dobře nám z toho nebylo. Ale smlouva je smlouva. Tak jsme se ubytovali v jediném hotelu, co v tom městě byl. Můžete hádat, který pokoj si vzal Sony. Hráli jsme trochu karty a kecali a zkoušeli jsme spát a nemohli jsme. Házeli jsme se na postelích, poslouchali a čekali, až začne ta trumpeta. Ale nezačala. Celou noc nezačala. Druhý den jsme se všichni potloukali kolem dokola a na všechny strany, jen ne směrem ke hřbitovu. Proč to dělat těžší? Sony zůstal ve svém pokoji až 10 minut před začátkem a my jsme začali mít strach. Ale stih to ještě tak akorát. Přišel, když měl začít. Vypadal jako hora. A tak vypadat je pro plešatýho bílýho chlápka trochu pod míru pořádně těžký. Za všech okolností. Rose N na mě mrkla a já mrk na ní a na všech ostatních jsem to viděl taky. Přijde něco nehezkého, něco moc nehezkého a brzo. Sony nám dal znamení palcem a malíčkem a začali jsme jenom my kuřátka. Bud zahrál na basu úvod, potom to vzal Henry na piano. Jedna ruka mu honila druhou, jeho levá ruka se proplétala, škrábala dolů po klávesách a ani jednou nekyksla nebo se nepřehmátla. Potom odkráčela pyšná jako páv, jako myš, co se nacpala síra z pastičky, která nesklapla. Oh, hej, hraj, Henry, hraj! Obecenstvo řvalo. Sony se díval a usmíval se. Jen jim to dej, řekl jemně, tiše, s radostí. Jen jim to dávej. Henry se pustil do toho kontrapunktu, co by člověk vlastně neměl dokázat, leda, že má dvě pravý ruce a čtyři prsty navíc. A se to všechno vařilo a klepalo a pak zařval. Jako Henry Walker skončil. Dal jsem se do toho nabicí a tlouk jsem do nich, až jsem nemohl vidět propot, třískal jsem do činelu a čekal. Pak měla přijít trumpeta. Velký solo. Sony zved trumpetu. 1, 2. Teď jsme ji mohli vidět. 3. Zastavili jsme se jako v omráčení. Vážně jsme se zastavili. To nebyla Sonyho trumpeta. Tahle byla zprohýbaná a otlučená. A na konci měla zub. Nezářila ani trošku. Lax se ke mně naklonil. Do pusy by se mu byl vešel šálek na kávu. Pane bože, vidím správně. Podíval jsem se zblízka a řekl jsem, člověče, doufám, že ne. Ale proč si to nepřiznat? Tuhle trumpetu jsme viděli milionkrát. Byla to Spoofova. Rose M. se třásla. Uvědomila si jako já, že jsme tu trumpetu pohřbili se Spoofem a uvědomila si, jak ticho bylo v Sonyho pokoji včera v noci. To zavití se nám zarilo do uší jako nůž. Spoofová poznávací znělka. Sony vypadal jako v tranzu. Jakoby nevěděl, co má udělat napřed. Jakoby byl v hypnoze, jakoby měl strach. Ohromný strach. Ale jak zazněl ten zvuk, vyvalil se ostře a jasně a čistě. Jeho výraz se změnil, jeho oči se změnily. Otevřeli se doširoka a jakoby tancovali. Pak je zavřel a začal foukat na tu trumpetu. Pane bože na nebi, jak jenom foukal. Nejdřív se ztratila melodie. Pak se ztratilo všechno, dokud se ta trumpeta vznášela. Nebyl to jen jazz. Bylo to srdce jazzu a vnitřnosti. Vytrhaný, i skořený a vystavený. Aby je každý mohl vidět. Bylo to blues, který vyprávělo o všech osamělých klucích
a všech šarených kurvách, co kdy byly na světě. Blues, který mluvilo za ty, který šedý železný mříže připravili o velkou lampu slunečního světla. A za každýho, kdo se nachytal na marihuanu a odnes to, za vandráky a pobudy a města. Za venkovský kluky v boudách v Georgii a za nobl žlutý chuligán na periferii Chicagu. A za čištiče pod narozích a prodavače ovoce v New Orleansu. Blues, který mluvilo za všechny ty osamělé, smutné, nejisté a ušlápnuté, kteří nikdy nemohli mluvit za sebe. A potom, když to všechno řeklo, přestalo. A bylo ticho tak tiché, že Sony by byl mohl zařvat. Je to dobrý spoufe. Teď je to v pořádku. Řekneš to všechno, já ti pomůžu, bože spoufe, ty jsi mi ukázal, jak. Ty jsi to připravoval. Udělám, co budu moct. A zvrátil hlavu dozadu, nasadil trumpetu, nadýchl se a foukal dál. Teď je nesmutně, ne blues. Nic, čemu by člověk mohl dát nějaký jméno, leda jazz. Pak se z té trumpety lila nenávist. Nenávist a zlost a vztek a boj. Jako výkřiky a chraptění. A Sony se zastavoval, jen aby si otřel rty a zašeptal do tiché místnosti plné lidí. To ty to říkáš, spoufe.

0: Sám pán Bůh musel tenkrát slyšet tu trumpetu, jak bije a naráží a zraňuje tóny, které neexistují a nikdy neexistovaly. Člověče, život dostal pořádně na mlácíno. Život dostal nakopáno mezi nohy a nařezáno a pěsti do žaludku a ta trumpeta, ta se nezastavila, dokud se z ní nevylilo všechno, každá trošička nenávisti a vzteku, který se nahromadí člověku v srdci. Rose N. přišla ke mně a zatěla mi do ruky nechty, jak poslouchala Sonnyho. Do toho spůjme, do toho, my to dokážeme. Zahrajeme ten zbytek a zahrajeme to správně. Víš, že se to musí říct, víš, že musí, do toho. Ty a já a všichni dohromady. A trumpeta odstartovala s velikým žlutým zavitím a začala se smát. Vážně se smála, houkala, povykovala, poskakovala, tancovala, zpívala, vykračovala si mezi tóny, které nikdy nebyly. Šťastná muzika, radostná muzika, je, to bylo kuřek v obědu a prázdný žaludek. Byla to ženská s velkou zadnicí a velký bílý postele. Byla to procházka venku a dny, kdy fouká vítr a křik novorozeněte. A... No prostě není žádný štěstí, který by se nebylo, vysypalo z té trumpety. Sony se dostal na poslední nejvyšší tón, s půvou zavití, ale tak vysoko, že člověk jen stěží mohl slyšet. Potom Sony opustil trumpetu. Spadla na zem a poskočila a zůstala ležet. A nikdo nedýchal. Dlouho. Moc dlouho. Rose Ann mi konečně pustila ruku. Přešla pomalu pódium a zvedla trumpetu a podala ji Sonymu. Věděl, co ti myslí. Všichni jsme věděli.
1: Padlý. Odpoledne zastavil u hřbitovní brány pan Klička. Jeho krásné kobily Fuxy přivezly na válníku nevídaný náklad, kolem kterého se schromáždil hlouček ženských. Na oplechované korbě se zbytky slámy ležely bradami vzhůru tři mrtví v civilních šatech. Hrobník s panem Kličkou je stáhli dolů jako nějaké pytle a položili na trávník do stínu hřbitovní zdi. Protáhl jsem se mezi lidmi až k nim. Mrtví byli všichni černovlasí. Někdo říkal, že jsou to Řekové a někdo, že Jugoslávci. Podíváme se jim do kapes, jestli u sebe nemají nějaký dokumenty, řekl hrobník Kudrna a sehnul se k nejbližšímu. Nikdo jiný se k tomu neměl. Nekoukej a prohledej jim kapsy, ať víme, co napsat na hrob, postrčil mě Kudrna. To si teda vybral toho pravého. Já a dotknout se mrtvého. Ohlíd jsem se na lidi za sebou. Ženské žmoulali kapesníky a zvědavě koukali. Pak jsem uviděl, že se mezi ně na vozíku protlačil Vlastík a za ním Ota. A tak jsem musel. Musel jsem se posadit na bobek k zabitému člověku. Měl snědou tvář a vypadal, jako by se usmíval. Opatrně se mu sáhl do náprsní kapsy šedého saka, na kterém se uchytily kousky řezanky. Kapsa byla prázdná a bylo v ní studeno. Ve druhé kapse jsem něco nahmátil, nějakou kartičku. Když jsem ji vytahoval, mrtvému se svezla hlava do strany a vybafla na mě rudá díra mezi spečenými vlasy. Leknutím jsem uskočil, ale všichni si mysleli, že chci jen rychle podat kartičku panu Kudrnovi. To teda nepřečtu, zkoumal hrobník. To bude jugoslávsky nebo řecky. A já se zatím sehnul k poslednímu zabitému. Na sobě měl zablácený kabát, pod ním košili promáčenou od krve a na hlavě helmu, co nosí hasiči. Tvář měl neoholenou. Když jsem hledal, kde má kabát kapsu, našel jsem brýle proti slunci. A něco povědomého jsem ucítil. Byl to kravský pach. A potom jsem se znovu podíval na tvář s neoholeným strništěm a věděl jsem, že žádnou legitimaci hledat nemusím. Byl to vlk. Celý jsem se roztřásl. Vstal jsem, protáhl jsem se mezi čumily a utíkal domů.

0: Tak jsme se tuhle šli koupat ke Klobouku, byli jsme čtyři. Já, bejval Antonín, Éda Kemling a Zilvar z Chudobince. Když jsme šli a bylo horko, tak se mezi nás připletl malý chlapec jménem Venda Štěpánků, že jako taky půjde s námi. My jsme byli neradi, protože je malý chlapec a kdyby se mu něco stalo, na kom to bude? Na nás. Pročež bejval na něho křikl: jedeš? Já jsem taky na něho křikl: jedeš? A všichni jsme na něho křičeli: jedeš? Ale on nešel pryč a poráčel s námi. A porád říkal: já taky, já taky. Tak už jsme nic neříkali, ale mluvili jsme spolu. A bylo nás teda pět. Tak jsme se svlékli a hovada nás štípala, poněvadž u Klobouku je plno hovad. Nejlepší jest proti hovadímu štípnutí se namazat bahnem, ale my se stejně namažeme, aby jsme vypadali jako černoši. Bejval Antonín si udělal šmouhy, aby vypadal jako zebra, ale já jsem si namaloval vousy, aby jsem vypadal jako pan strážmistr Kordule, co vodí vandráky a loupežníky do basy. Všem se to líbilo a každý to dělal po mně a Venda Štěpánek to taky dělal po mně, ačkoliv nemá z toho ještě rozum. A váleli jsme se po louce, někteří mluvili, ale já jsem nemluvil a dívali jsem se, jak lidé kosí seno. Pak jsem viděl, jak z dálky přijížděl vlak a tak jsem si myslil, jestli pak přijeli cesťáci. Já jsem rád, když přijede cesták, protože on pak přijde k nám do krámu a tatínek se s ním hádá. On pokaždé říká: dejte mi pokoj, já nic nechci, zůstalo by mě to ležet, lidi nekupujou, jsou špatné časy. Pan cesták taky mluví, že jsou špatné časy a že to není nic platné. Tak se hádají hodnou chvilku a potom pan cesták vytáhne notes a zapíše si objednávku. Pak zastrčí notes, podá tatínkovi ruku a řekne: nejúctivější služebník, já se vám klaním. Mně se pan cesták velmi líbí, protože je vždycky celý nový, vousy má voňavé, vlasy taky voňavé a chodí si jako ve svátek. Když do krámu vstoupí maminka, tak pan cesták řekne: ruku líbám, milost paní je porád jak ta růžička. Maminka se směje, pohrozí mu prstem a praví: vy jeden. Proto mám vlak rád, že vozí cesťáky a také proto, že z něho jest rozhled do širé krajiny. Až budu velký, tak budu porád cestovat a budu mít kožený kufr. Pročež jsem nyní velice hodný a chodím sám a nejsou na mě stížnosti a všecko čtu, nejvíc krváky, abych byl vzdělaný. Já se vůbec neperu a když se peru, tak jenom s rampepurdou, ale to jenom tak, my se přitom smějeme. Taktéž musím hlídat mančinku a nosím ji v peřince po pokoji zabalenou v peřince a zpívám ji. On jmenoval se Hardvard Bill, narodil se v Nevadě, ženu propil v Arizoně, zlato v Kanadě, což se jí velice líbí. Když mančinka v peřince usne, tak ji postavím do kouta a ona spí opřena o stěnu a je hodná a já čtu v knížce. Naši jsou rádi, že se starám o sestřičku, jelikož maminka musí pomáhat tatínkovi v krámě odbejvat lidi. My máme koloniál a vedeme všecko. Kávu, cikorku, cukr, líh k pálení biče, kartáče, čaj i likéry všeho druhu, jakož i citrony, ba i čekuládu. Vším posloužíme. A chodí k nám moc lidí, taky z vesnic. Já jsem nejradši, když přijede před náš krám valník bejvalů a přiveze zboží, které tatínek objednal z Prahy i ze zámořských osad. To jest pro mne velká sláva a plesání. Tu nejdřív vstoupí do kvelbu Jakub a praví: zdravíčko, tak by jsme byli tady. Načež pacholci složí bedny a když jí jsou hotovi, dostanou po skleničce kořauky, kterouž to vypijou a řeknou: pán Bůh naděl, a jdou pryč. I hned potom začnu bednu obskakovat a tatínka mořit, aby začal pakovat, a tatínek dělá drahoty a praví: to má čas, dej mi pokoj, radši si vezmi knihu a uč se. Avšak já nepřestávám mořit, a když je tatínek umořený, tak popadne sekáček, kladívko a kleště a počíná otvírat bednu. On to dělá velice pomalu a přitom po mně po očku šilhá a já vím, že se mi směje, jelikož jsem celý netrpělivý. A já jsem netrpělivý proto, jelikož jsem žádostivý, jaké tam budou obrázky a jestli jich bude hodně. Jestli jsou v bedně obrázky, jakož i pohádky, to se pozná okamžitě. A jak se to pozná? Když je bedna celá špinavá a umouněná, tak v ní jistě není nic a já jdu od ní pryč, protože mne to nebaví. Ale když přijde bedna celá bílá a voní po syrovém dřevě, tak v ní jistě jsou i obrázky, i pohádky a taky plakát. Když tatínek odklopí víko, tak to zaskřípe a rupne, pod tím jest papír, pak dřevitá vlna a hned na vrchu plakát. Tatínek plakát rozdělá a na něm je vymalovaná krásná slečna, velice růžová a má modré oči a pije kávu, přičemž se neobyčejně veselé usmívá. A pod ní jest napsáno tiskacím písmem: pověst letí kol a kolem, pijme jenom kávu se sokolem. A tatínek se podívá na plakát se zalíbením a pak praví: mami, pojď sem. Maminka přijde, utře si ruce a taky se podívá a řekne ach. Pak přijde Kristýna z kuchyně, taky se podívá a řekne ach, neboť se jim to líbí. Ten plakát pak tatínek pověsí do okna, aby to všichni lidé viděli a chodili kupovat cikorku. Avšak potom přijde to hlavní, neboť pod plakátem jsou pohádky a jest jich habaděj. Ty pohádky potom čítám a je v nich o čarodějnicích, o brech i trpajzlících, o hodném králi a zlé princezně, co nechtěla pít kávu se sokolem, pročež byla zakletá do žáby, až byla vysvobozena princem, co by se po kávě se sokolem utloukl, a pročež je strašlivě silný a děsně udatný a pojme princeznu za manželku a oni pak pijí kávu se sokolem ve svornosti až do smrti.
1: Tedy takových vdových zastávek už měli hodně za sebou. Zojáka už nezbyla ani čepice. Byli slušně oblečení, zdraví, statní, tři seladoni, tak kolem 30. No, tak se jevili aspoň na první pohled. Zkušený muž, který by si je pořádně prohlíd, by jim nesvěřil ani psa převést přes ulici. Jusuf, nejhřmotnější, nebyl ani hloupý, ani chytrý. Nerad myslel, no. Ale vůbec, on nerad myslel sám za sebe. On radši, když za něj mysleli druzí. Ovšem nejradši však myslel vždycky jenom na sebe. A na druhý nikdy. No, prostě zdravý průměr, známe je. Ismail, no abych řekl Vykuk. To byl Vykuk. On strašně rád chytračil. Nic nebylo s ním, jak se říká, na rovinu. Ale měl veselou mysl a v podstatě měl dobré srdce. Proč v ní Hadžit našel zálibu, to se dá těžko říct. Snad proto, že Hadžit měl rád život a nedal se hned tak něčím otrávit, víte? Radši riskoval zklamání, než aby se a priori zříkal dobré pohody tím, že by byl opatrný. Ono by se dalo říci, že Hadžit vznikl z takového idealistického těsta a míchaného skeptickou vařečkou, jenže by to znělo příliš učeně. A abych nezapomněl, všichni tři rádi dobře jedli a Ismail a Jusuf výborně vařili, což je pro ně polehčující okolnost. Tak tenhle trojspolek právě došel do roztomilého údolíčka, které se rozšiřovalo a měnilo v zahrádku plnou záhonů květů, štěpů, a která se táhla až někam na konec údolíčka. A uprostřed zahrádky stál domek. Takovej domek, jaký by si každý z nás přál mít, tak ho nemusím popisovat. Čím blíže kráčeli, tím zřetelně jim padlo do oka, jak je všechno účelné, čisté a dodělané. Zeleninová zahrádka voněla bazalkou, majoránkou a sotva se větřík otočil, zavanula nová zase kořená vůně. No tak šli blíž a zaklepali a dveře se sami pomalu otevřely, oni vešli a žasli. Kuchyň svítila měděným nádobím, v ohništi už dříví připravené, pod kuchyní, kam se šli, komory a sklípek. V chladnu a v přítmí visí srstnatá zvěřina, ještě v dece, od dveře dál komora nacpaná pernatou divočinou, v kádích vláku, naložené hřbety a kýty, pup v Karlových Varech nemoh mít ušlechtilejší vína, než jaká tady našli ve vinném sklepě. Hoši, co vám mám povídat, to čeká jenom na nás, pronesl Hadžit. No tak se vrátili do kuchyně a uvažovali, když tu zůstanou, když všecko udrží v pořádku a nic se neukradne, Ismaile, tak proč by tu pár dní nepobili? Co se sní, to se snadno doplní tím, co se uloví v lese, takže nezůstanou nic dlužní. Flinty, práh i kule jsou tady dle na věšáku, povídá Ismail. No můžeme hned vyrazit. Hadžit rozhodl, že s Ismailem obhlédne les, do západu slunce se vrátí a mezi tím by Jusuf mohl připravit nějakou tu divočinku, ne? Tam dole v té komoře jedný visí pěkný letošák, vzpomněl si Jusuf. Co byste říkali, kluci, vařenému divočákovi v zelenině šípkovou vomáčku? Má to břink a není to těžký na noc. Hadžit s Ismailem odešli do lesa a Jusuf přinesl letošáka. Stahovat černou, tak to není legrace, ale hromotluk Jusuf si s tím jenom hrál. Odkostil kýtu, blány a sádlo uřezal, maso nepatrně naklepal, omyl vlažnou vodou a dal vařit. No tu první vodu slil pochopitelně a dal novou vařící vodu. Přidal koření, sůl a trošku octa a vařil do měka, trpělivě. No tak asi za 2 hodiny přidal zeleninu a cibuli v celku. Vzpomněl si, že neškodí drobet červeného vína, tak ruče přinesl lahev, otevřel, půlku nalil do hrnce, půlku do sebe. Dal hrnec s masem na menší oheň, odstavil, jak říkají kuchařky, že ano, aby až se kluci vrátějí, bylo pěkně měkkoučké. Pak je nakrájí na plátky, rozloží na nahřátou mísu, taky nakrájí zeleninu, která se s masem vařila, na plátečky, posype jí masíčko, zaleje to vývarem, mezitím postaví na brambory a připraví si šípkovou omáčku. Tak si našel máslo, hladkou mouku, skořici, trošku kůry a citrónu, tedy kůry z citrónu, a citrónek se tam může kápnout. Taky jeden řebíček, jeden. A z komory si přinesl hrnec šípkové zavařeniny. A zrovna se chystá jako začít a něco mu zatřepalo nohavicí, koukne dolů a tam dole u nohavice stojí tvor. No, se dá těžko říct, vlastně patvor. To je malej, měří sotva tak 12 palců. A kouká nahoru na Jusufa žlutýma očkama, má sírově žlutej obličejček složený z tisíce vrásek a faldíku, lemovaný rozsuchanými vlasy a cuckovatým plnomousem sité pomorančové barvy. Ručičky jak, no jak pařátky, plné bradavic, fuj, a drápů se špínou za nima. No krček tak jako, no, o něco tlustší než makaron. A hubená žlutá raminka jako bývaj voškobaný křidýlka od hubenýho kuřátka, ty prokukujou takovou špínavou, roztrhanou košilkou. No a celý je to, celá ta věcička je sírově žlutá. A ani se to nesměje, ani se to nekaboní, civí to. Páni inženýři, povídají se v divode, mě žloutenka je nakažlivá. Ten tvoreček vám povyskočil, zavísknul a cupital křížem, krážem po kuchyni, taky jako malý homosexuálek, a skákal po pravé nožce a pak zase po levé nožce. A jako kdyby hrál nebe, peklo, ráj. A občas udělal saltíčko. A Jusuf neviděl, co si má o tom myslet. Co tady děláte?

0: jo, to. A dvě svrchované lžíce šípkový zavařeniny a pak se to musí půl hodiny vařit, ale nesmí se přestat míchat, to je ta otrava. No a pak to celý procedím a může se to přisolit, přisladit, přikyselit šťávou, citronu, no jak kdo, ne? A pak to ještě kapánek povařím, no poliju čím to maso a no to je ten celý kumšt.
1: Ne, jako ukaž mi, co jsi si tam připravil nahoře.
0: Jusuf dobrácky popadl žluté stvořeníčko a chtěl mu to ukázat, ale než se nadal, stvořeníčko se mu zatělo drápky do nosu, druhým pařátkem mu rvalo vlasy a obočí, křížem krážem rozkrávalo tváře a kouslo ho do ucha. No a pak se spustilo na zem a pádilo na zahrádku, poskakovalo a přitom zpívalo:
1: Naříká pláče, zakrátko, kdo potkal žluté mužátko. Chy, chy, chy, chy, chy, chy, cho, cho, cho, já se chechtám.
0: A zmizela v záhonu kopru. Jusuf měl nádobí. Hadžita Ismail seděli za stolem a pozorovali ho. Bylo po večeři. Tedy pronesl Ismail: Kdybyste chtěli vědět, tak tomu chyběla šípková omáčka a maso teda, kdybyste chtěli vědět, se rozvařilo. Zelenina na padrť a vývar byl líný propasírovat. Zkazit tak výborný materiál je kumšt, dodal uvážlivý hadžit. S takhle podrápanou palicí by to ani savary neuvazil líp, odsekl Jusuf. Hadžit a Ismail mu pomáhali utírat nádobě a vyzvídali: Jusufe, řekni nám, co se vlastně přihodilo. No. Tohle přeci neudělal kocour. Tak to byla kočka, no, já to neprohlížel. Ňoukala, loudila a jí chci podat masíčko, sehnu se. Já bych to odhadoval, přerušil hadžit. Já bych to odhadoval, že se tu vyskytla ženská, ty si po ní chtěl, co ona nechtěla dát, slovo dalo slovo a takhle to dopadlo. No porád, lepší, než kdyby věděli pravdu, myslel si Jusuf. A honem převedl řeš, jestli by se vlastně nemělo uklidit, že by to mohli zbalit a jít dál. Nepochodil. Přehlasovali ho a určilo se, že zítra půjde na lov Jusuf s Hadžidem a Ismail bude vařit. Bylo popolední, Hadžid a Ismail leželi ve stínu a odpočívali. Je mi to celé tady poněkud nápadné, povídá Hadžid. Ani stopy po zvěři, ani pírka není vidět, ptáček tu nezašveholí. Odkud se to všecko v těch komorách vlastně bere? A přesně totéž skoro doslova táhlo hlavou Ismailovi, který seděl před chaloupkou a škubal desátou korotev. Říkal si, jsme tři, každý tři, to je devět a ta jedna, kdyby mě to víc chutnalo. Rozhodl se, že nebude s těma korotvima dělat žádný kumštyky, že je udělá pěkně, pěkně klasicky. Prostě je podusí na másle, že ano, přidá pár zrníček jalovce, špetičku bazalky, vývarem podlité, jak to uměla ta první vdova. Nebo to byla ta druhá, no to je jedno. V tom zavál pruce vítr, vyfou ze škopičku oškubané peří a když se oblak rozplynul, stalo tam žluté stvořeníčko. Nehývalo se, trošku rozkročeno, jednu ručičkou zastrčenou také za košilku a tu hlavičku mělo zvrácenou dozadu jako návržek na pomníček nějakého velikého rošťáčka nebo maršálka. Ismail se neubránil úsměvu. Vy jste asi patrně spadl do majonézy.
1: Oho, to je moje přirozená barva, to je moje přirozená barva. Jen prostě, račte se podívat. I pod nechtama jsem žlutý, ne, žlutá, a totiž ne, žluté, mužátko, žluté, jsem pod nechtama.
0: Ismail si sedl na bobek, aby se podíval zblízka, ale žlutá zrůdička mu skočila do obličeje, ve kterém provedla expertní podrápání kombinované s natržením pravé nozdry a dolního rtu, a pak upalovala zahrádkou a halekala s chřípavým hláskem.
1: Hehe, proštěstí, zlatý prasátko, pro smůlu žluté mužátko, hi, a ho, no já se chechtám.
0: a zmizelo v záhu.

0: No, večer se povedl. Korotve jako buchtičky, červené víno pěkně šambrované u ohniště. On se totiž Ismail trošku uklidnil, víme. A on teď viděl, že není sám, který je podrápaný, že už je druhý. A že teďka taky ví, kdo podrápal vlastně Jusufa. A toto vědomí mu jaksi vrátilo klid k vaření. Ale Hadžit, ten nad tím vším brtěl hlavou a pak povídá, a je to nějaký celý nazadrmo tady. Včera poškrábal Jusufa kocou nebo kočka. A dneska tebe co?
1: No taky, no, nevím, no, kočka nebo kocour.
0: Jedna kočka, víš, nebo jeden kocour. To se dá věřit, ale dva? Víte co, hoši, já zítra budu vařit sám a vy dva půjdete na lov. Co tomu říkáte? No, neříkali nic. Oba podrápaní šli do lesa a Hadžit v kuchyni stahoval a rušil kozu. Pak ji napích na největší rožeň, který tam měl, postavil ho kousek před ohniště, aby mu lůj a šťáva nekapali do ohně a pomalu otáčel. To dělávali v Bosně. Sedí se kolem, opečené se ukrajuje a jí se s bílým chlebem. A jediná práce vlastně je točit rožněm a přitom se dá pozorovat crkot, co se děje kolem. A dlouho neotáčel. A dostal najednou pocit, že se na něj někdo dívá. Vzal železné kleště, aby v ohništi upravil žhavé uhlí a pro všechny případy už ty kleště z ruky nepustil. A koukal kolem sebe jako ostříž, ale neviděl nic.
1: Co to vaříš?
0: Někdo zaskřehotal pod ním. Žlutá zrůdička. Hadžidovi nemusel nikdo nic vysvětlovat. Všiml si drápku na pařácích a už věděl všechno. Peču, povídá.
1: Co pečeš?
0: Mouchu.
1: To není pravda.
0: Jak to víš?
1: To vidím, co vidím.
0: Tak když vidíš, co vidíš, tak co se ptáš? A vůbec, když se chceš se mnou bavit, tak se představ, jak se jmenuješ.
1: Říkaj mi žluté, mužátko. Mužátko žluté.
0: Ne, ale blbý jméno.
1: Já jsem mužátko ubožátko. Každý se mnou opovrhuje, nikdo mě nepochválí. Nepolituje mě nikdo. Nikdo mě nepohoupá. A nepohladí. A pohoupej mě. Pohlad mě, prosím tě.
0: Ale to ti rád vyhovím, povídá Hadžit. Popadl mužátko do železných kleští, vyzdvihl je vysoko, vzal do druhé ruky pohrabáč a pokračoval. Houpi houp, houpi houp. A k tomu tě pohladím pohrabáčem. Co tomu říkáš, ty spratku jeden? Mužátko začalo soptit. Sápalo se po Hadžidovi, snažilo se mu dosáhnout na obličej, ale marně. No, lomcovalo ručičkama, lomcovalo tedy nožičkama, plivalo, slintalo. Žlutý obličejček brunátněl, tedy zlobou a vstekem, a Hadžit si ho dobře prohlédl. A pak se rozmáchl a praštil jim o zem, jako když se zabijí úhoř, jestli to znáte. A pak šel po něm pohrabáčem, jako po Němkyni. No, mužátko přestalo najednou předstírat, že je nemohoucí, a kličkovalo jako tarantule, až konečně vyrazilo na zahrádku. A Hadžit s pohrabáčem za ním. A zahlédl na jedno mužátko mezi řetkvičkou, pak mu uteklo záhonem majoránky a množilky, zmizelo na chvilku v tymiánu, zahnulo do rozmarinu, proběhlo záhonem estragonu a vynořilo se na pěšince, která vedla tam dozadu ke studni na zahrádce. Hadžit mu sotva stačil, mrštil po něm pohrabáčem a potom vším, co mu přišlo pod ruku, ale špatně trefoval. Nakonec mužátko doběhlo ke studni, vyhouplo se na okraj roubení, přeskočilo na rumpál, ale nějak si to špatně vyměřilo a tak, že nespadlo do hlubiny. A to nepatrný zdrženíčko stačilo, aby Hadžit doběhnul a chňapnul po něm. Mužátko už přilézalo na lano od okovu, když v tom je Hadžit chytil za nožku. Chtěl mužátko strhnout k sobě, ale to se drželo lana vší silou. Mužátko nepovolilo, hadžit nepovolil, no tak něco povolit muselo. Protože mužátko najednou sjelo po laně dolů do studny a hadžitovi v ruce zbylo to, co povolilo. Totiž žlutá a poněkud hnusná nožka i s kýtkou. Nejdřív tu trofej chtěl zahodit. Pak přemohl odpor a schoval ji do kapsy. Rumpálem vytáhl okov nahoru, byl rozeschlý, protože studně už asi dlouho byla bez vody. Vracel se do kuchyně a tak čmuchal, jestli snad se koza na rožní nepřipaluje. Jenže koza se nepřipalovala, protože Jusuf a Ismail už byli v kuchyni a otáčeli rožněm a uždíbovali opečené kousky. Tak co? Uvítali Hadžida. Kocour tu nebyl? Hadžid nic neřekl, jenom jim ukázal žlutou nožku. No a teď zase oni nevěděli, co by řekli. Až se najíme, tak vám povím, co si o vás dvou myslím. Dobře opečená koza po bosensku, okrajená ostrým kinžálem, zajedená bílým chlebem, zelenou paprikou a zapitá vínem, zahání špatnou náladu. Občas říhli, nep, dobrý mrav v Orientě tak káže. V takových chvílích se hádky nezačínají. Denní světlo se odšouralo na cestě do Austrálie a noc vstoupila do kuchyně. Usnesli se, že časně ráno vstanou, spustí Hadžida v okovu na dno studny a budou čekat, až zatáhá za lano.
1: A pošli spát.

0: Psal se rok 1895. V pralese rovníkové západní Afriky, něco přes kilometr od moře, žila tlupa opic. Bylo jich asi 70 a tvořili 8 rodin. Nesporným vůdcem této tlupy byl kerčak, obrovský a hlavně prchlivý gorilí samec. Kala byla matkou jedné z rodin. Otcem té rodiny byl Tublat. Kala byla něžná a starostlivá máma, která pečovala o všechny své děti a hlavně o to nejmladší z nich, vlastně ještě novorozeně. Ve dne v noci ho k sobě úzkostlivě tiskla. Jednoho hrozného dne se nad pralesem rozpoutala tropická bouře. Nejstrašnější, jakou kdy naše opice zažily. Temný prales se celý rozsvěcoval oslnivými blesky, do toho burácel ohlušující rachot hromů a stromy, rostliny i zvířata bičoval prudký déšť. Hromy a blesky gorilího samce kerčaka pokaždé vyváděly z míry a pokud to někdy trvalo dlouho, jeho prchlivost ho docela ovládla. Přesně to se stalo i tentokrát. Mohutný opičák se dal do divokého řevu a ostatní gorily se rozprchly na všechny strany. Byla mezi nimi i Kala, která se bála, aby na kerčakovo běsnění nedoplatilo její novorozeňátko. Jak nejrychleji dovedla, přehupovala se pomocí jedné ruky z větve na větev, přičemž druhou rukou svírala a tiskla k sobě to své maličké. Jenže v okamžiku, kdy Kala takhle dorazila až na samotný vrcholek jednoho ze stromů, stalo se něco hrozného. Chtěla se právě chytit takové silné haluze porostlé mechem, která byla od toho liáku celá kluská. Kale ujela ruka a ona se zřítila o dobrých 20 metrů níž. S největším úsilím se jí volnou rukou podařilo uchopit jinou větev, jenže prudkost jejího pádu způsobila, že se jí mládě z druhé ruky vysmeklo. Opičátko prolétlo vzduchem a s žuchnutím dopadlo na zem. Kala, které se zmocnila panika, se vrhla dolů pod strom, kde teď mládě leželo. Zvedla je, přivinula si je k hrudi a tehdy poznala, že její mládě nedýchá. Její nejmladší děťátko zemřelo. Dala se do žalostného skučení a nepouštěla mládě z náručí. Ještě velmi dlouho se pak zmatená a zoufalá Kala nedokázala se svým opičátkem rozloučit a nosila je všude sebou. Řadu týdnů před touto událostí se John Clayton s manželkou Alicí na svém panství ve Skotsku chystali na cestu do Afriky. John byl úředníkem ve službách anglické vlády a dostal za úkol vyšetřit nějaké záležitosti v jedné z tehdejších britských kolonií v západní Africe. V den odjezdu se John s Alicí rozloučili s Johnovým otcem, starým lordem Greystokem, který také žil na jejich panství.
1: Doufám, otče, že za rok se tu opět ve zdraví setkáme.
2: Ano, synu, bude to pro mě krušný rok, ale nějak se s tím vyrovnám. Šťastnou cestu, Alice, já vím, že se mi budeš o syna dobře starat. Jen dávej pozor, ať netropí žádné hlouposti.
3: To víte, že budu, otče. Dávala jsem na něj pozor tady ve Skotsku, tak proč by tomu mělo být v Africe jinak?
0: John s Alicí nasedli do kočáru, který měl namířeno k přístavu a splynuli s šedým mlhavým večerem. V přístavu nastoupili na malý parník a nedlouho poté lodní siréna ohlásila vyplutí. Plavba probíhala nadmíru hladce. Počasí jim přálo a moře bylo klidné. Když se však již pomalu blížili k cíli, změnilo se počasí k horšímu. Rozpoutala se bouře a v září jejich blesků dostávalo všechno nevlídnou, hrozivou podobu. A byla to ta samá tropická bouře, která způsobila, že gorilí samice Kala přišla o své novorozeně. Loď se vůbec nedala ovládat a nakonec se s ohlušujícím praskotem roztříštila o skaliska. Ten strašný rámus se také Johnovi vybavil v první chvíli poté, co se probral z bezvědomí. Vichr se už utišil a moře bylo zase klidné jako prve. John se rozhlédl kolem sebe a poznal, že leží na jakési pláži. V zápětí mu blesklo hlavou.
1: Alice, kde pak je Alice?
4: Alice! Alice!
0: Tu se kousek za ním ozvalo slabonké zasténání. Otočil se a spatřil svou ženu. Vstyčil se a rozběhl se k ní s voláním.
4: Alice, jsme naživu. Jsi v pořádku?
3: Celé tělo mě bolí. Jsem celá polámaná. Ale snad se dokážu postavit.
4: Ukaž, jak ti to půjde. Opři se o mě. Zkusíme se dostat tamhle k těm stromům.
0: S vypětím sil se oba dopotáceli na kraj pralesa. Tam John manželku uložil do stínu pod stromy. Neměli ponětí, kde se ocitli. Věděli však, že se budou muset snažit přežít. Ze dřeva, které moře vyvrhlo na břeh po stroskotání jejich lodi, zbudoval John chatrč. V noci slyšeli, jak se kolem ní potulují šelmy a lidoopy. Jejich přístřešek jim naštěstí poskytoval dostatečnou ochranu. Co si počnou dál, ovšem John s Alicí nevěděli. Alice se s obavou v hlase zeptala.
3: Co myslíš, Johne? Dokážeme se odsud vůbec někdy dostat?
4: Naši lidé v Africe nás čekají. Určitě se nás vydají hledat. Do té doby budeme muset zůstat tady a dělat, co se dá, jen abychom přežili.
0: Alice trávila dny tím, že sbírala v pralese jedlé plody, zatímco John kromě jiných prací psal deník. Za nějaký čas Alice zjistila, že bude mít děťátko a o několik měsíců později se stala maminkou. Narodil se jí chlapec. Porod trval dlouho a byl vyčerpávající. Alici se udělalo zle a dostala horečku, která neustupovala. Proležela celé dny a noci v posteli, celá zalitá potem. Cloumala jí zimnice, která jí zatemnila mysl tak, že nakonec ani nevěděla, kde vlastně je. Bylo jí čím dál hůř, až jednoho dne, několik měsíců po narození svého synáčka, zemřela. John propadl zoufalství. Déle než hodinu seděl u jejího lůžka, hladil jí ruku a tiše plakal. Až když zaslechl, jak jejich synek křičí hlady, uvědomil si John, že se o něho musí postarat. Vstal, aby dítě nakrmil, ale v tom za sebou zaslechl jakýsi podivný hluk. Zděšeně se otočil a spatřil, že ve dveřích jejich chatrče stojí obrovská gorila. Zvíře zavrčelo a s výhružně vyceněnými tesáky se kolébavě pustilo směrem k Johnovi. Byl to prchlivý vůdce gorilí smečky Kerčak. John o dva kroky ustoupil a sáhl po pušce, která ležela na stole, jenže už bylo pozdě. Rozběsněný lidop se na něho vrhl. John upadl, ještě jednou se pokusil vstát a dosáhnout na stůl, ale Kerčak mu jediným máchnutím pravé paže zasadil strašlivou ránu. John znovu upadl a přitom temenem hlavy narazil na roh postele. Z otevřené rány mu vytryskla krev. Postavit už se John nedokázal a o pár minut později byl mrtvý. Kerčak se sklidnil a v zápětí se pustil do očichávání Johnova těla a oděvu. Do chatrče se opatrně přikradlo několik dalších opic. Kala s Tublatem byli mezi nimi. Kala pořád ještě truchlila nad smrtí svého novorozeněte, jeho štělíčko dosud nosila sebou. Najednou se k opicím donesly zvuky, které neznali. Hlavy všech se obrátily k rohu místnosti, odkud ty zvuky vycházely. Kala zaváhala jen okamžik. Potom upustila vlastní mrtvé mládě na podlahu, skokem se octla u postýlky a chňapla bělounkého hošička, který tu ležel. Byl doopravdy moc bílý a neměl vůbec žádnou srst, ale byl živý. Kala si chlapečka přivinula k hrudi a vyrazila ven z chatrče. Ostatní opice za ní. Tak našla Kala náhradu za své vlastní miminko. Měsíce plynuly a gorilí rodiče Kala s Tublatem se o chlapečka starali s láskou a péčí. Krmili a opatrovali Tarzana a chránili ho před šelmami i všemi ostatními nástrahami pralesního života. Když Tarzan povyrostl, naučil se s nimi domlouvat jejich opičí řečí a vycvičil se i v přehupování ze stromu na strom s pomocí popínavých lian. Tarzan se ve všem hodně podobal ostatním opičím dětem. Rád si hrál a škádlil Kalu i Tublata, ale ze všeho nejradši dováděl s kamarády. Jednoho dne, když bylo Tarzanovi asi 10 let, hrál si zrovna v pralese s jedním z bratránků. Dlouho spolu skotačili a žvatlali, až se ocitli na břehu řeky. Jelikož měli žízeň a zachtělo se jim napít se vody, spustili se na kolena do písku. Sklonili se k hladině. Tarzanův bratránek se hned dal do pití, ale Tarzan se zarazil. Sotva se naklonil nad hladinu, spatřil tu v čisté vodě vlastně poprvé v životě odraz své tváře. A ten pohled ho ohromil. Vůbec se nepodobal ostatním členům své rodiny. Ti byli všichni hnědí, měli veliké čenichy a široké dlamy, zatímco on byl bílý, čumáček měl docela malinký a pod ním úzonkou tlamičku. Tehdy Tarzana poprvé napadlo, že je jiný než otec s matkou i než všechny ostatní opice. Na dlouhé úvahy ovšem neměl moc času. Ani on, ani jeho bratránek si prve nevšimli, že je spoza křoví za jejich zády sleduje velikánský černý levárt. Šelma se dala do pohybu a přikrádala se čím dál blíž. Když se levhart ocitl těsně u Tarzana a jeho bratránka, napjal všechny svaly, příšerně zařval a vymrštil se. Tarzan se blesku rychle vzpamatoval. Bez přemýšlení se vrhl po hlavě do vody a ovlásek tak unikl tesákům šelmy ostrými jako břitvy. Tarzanův bratránek takové štěstí neměl. Byl tak zabraný do pití, že levharta vůbec neslyšel. Černá obluda se gorile zahryzla do hrdla a nepustila, dokud nebyla její oběť mrtvá. Tarzan byl stuhlý hrůzou, ale stačil si uvědomit, že ho zachrání jedině zůstane-li ve vodě a tudy z toho hrozného místa co nejrychleji zmizí. Tahle úvaha mu zabrala jen docela malou chvilku a než se nadál, splýval po hladině a poprvé v životě plaval. Léta plynula. Tarzan se rád pouštěl na toulky pralesem. Když mu bylo asi 16, zatoulal se jednou k místu, kde do té doby ještě nikdy nebyl. Pralesní porost tu byl zvlášť hustý. Tarzan cítil, že tohle místo je jaksi jiné než všechna, která znal. Zvědavost v něm zvítězila a on se těmi bujnými křovisky prodíral, až narazil na dřevěnou stěnu. Začal ji zkoumat a ohmatávat, v tom mu zeď na jednom místě povolila pod rukama. Byly to dveře. Tarzan se do nich opřel celou svou vahou, takže se nakonec pomalu, ale jistě s vrzáním a skřípotem otevřeli. Tarzan se jimi s krajní obezřetností prosmykl dovnitř a rozhlédl se kolem sebe. Nic podobného dosud nikdy nespatřil. Nebyly tu žádné stromy ani jiné rostliny. Za to tu z jakýchsi dřevěných tyčí visela spousta divných věcí. Nebyla tu ani modrá obloha, ani slunce a přece tady bylo tolik světla, že uvnitř bylo vidět. Když se Tarzan odvážil postoupit o kousek dál, šlápl na jakýsi blištivý předmět. Zvedl ho a snažil se uhádnout, co to je. Pohrával si s tou věcí tak dlouho, až se otevřela. Tarzan hleděl na dvojici tváří podobných té tváři, kterou tehdy před lety spatřil na vodní hladině, k níž se sklonil, aby uhasil žízeň. Odložil tu věc, můžeme si domyslet, že to byl medailonek, stranou a sáhl po jiné. Obrátil ji v dlani, podíval se a zjistil, že odtud na něj hledí jeho vlastní obličej. Samým leknutím ten předmět upustil. Pak si všiml čehosi, co sice mělo čtyři nohy, ale ani se nehnulo. Byly na tom položené další dvě věci, taky úplně neznámé. Vzal jednu z nich do ruky a v zápětí ucítil ostrou bolest. Když se na ruku podíval, zjistil, že mu z ní teče krev. Znovu tu věc sebral, přitiskl si ji ke kůži a poznal, že je pořádně ostrá. Vrátil nůž zpátky na stůl a zvedl ten druhý předmět. Pozorně ho zkoumal, očichal ho a nakonec ho odhodil. Po dopadu na zem šla z té věci strašlivá ohlušující rána. Tarzana to hrozně vyděsilo. Honem popadl nůž a vzal nohy na ramena. Srdce mu přestalo divoce bušit až pohodné chvíli venku před chatrčí. Příliš času na uklidnění ale neměl. Výstřel z revolveru probudil Bolgana, obrovitého gorilího samce, který poustevničil docela sám v tomhle koutě pralesa. Teď se ho zmocnila zuřivost nad tím, že ho někdo vyrušil ze spaní a tak bez dalšího otálení vyrazil. S mohutnými záběry svalnatých paží se přenášel ze stromu na strom a zanedlouho dorazil na místo, odkud se k němu donesl ten hluk. Tam pak nalezl Tarzana, jak se pod stromem vzpamatovává z toho děsivého zážitku. Lidoob se nezatěžoval úvahami a hned zaútočil. Tarzan se statečně bránil, ale proti Bolganovi neměl žádnou šanci. Pral se, jak dovedl, a přitom se snažil přivolat na pomoc svou opičí rodinu. Na Tarzana dopadala rána za ranou, takže bolestí pomalu začal ztrácet vědomí. Nakonec se mu nějak podařilo chňapnout po noži, který ještě pořád ležel pod stromem. Když se pak na něj rozuřený opičák znovu vrhl, vrazil mu Tarzan nůž hluboko do těla. Bolgan padl jako podťatý a bylo po něm. Bolest a vysílení Tarzana přemohli a on omdlel. Naštěstí se předtím jeho křik donesl až ke kale, která se přiřítila na místo zápasu. Tam našla svého nalezeného synka. Tiše sténal a tělo měl celé pokryté škrábanci a ranami. Kala Tarzana vzala do náručí a odnesla ho do bezpečí. Ošetřovala mu rány, krmila ho a ani na vteřinu ho přitom nespouštěla z očí. Takhle to šlo několik týdnů, snad dva měsíce. Nejdřív na tom byl Tarzan hodně zle, ale brzy se zotavil a později se uzdravil docela. Sotva pocítil, že už to zvládne, vypravil se Tarzan zpátky k chatrči. A pak se tam vracel čím dál častěji. Cosi neviditelného ho k tomu místu velice silně vábilo. Nutilo ho to, aby se tam vydával znovu a znovu, přestože nechápal, proč to dělá. Jednou Tarzan právě seděl v chatrči a šťoural se v jedné z těch věcí plné obrázků a podivných značek, kterým nerozuměl. Po chvíli sem z hlubin pralesa zalehly jakési prapodivné zvuky. Tarzan zadržel dech a nastražil uši. Vřískot opic mu napověděl, že se děje něco vážného. Odložil knihu a pustil se korunami stromů do pralesa. Opičí vřískání se ozývalo čím dál blíž a o pár chvilek později už spatřil, co zvířata tak vyděsilo. Z odlehlé vesnice vnitru pralesa se sem do gorilího ráje vypravila na lov skupinka domorodců vyzbrojených šípy a foukačkami. Tarzan i hned začal zkušeným zrakem pátrat po rodičích. Mezi lidoopy nezahlédl Tublata, kterému se asi podařilo uprchnout, Kalu však viděl. Třásla se strachy v koruně jednoho z nejvyšších stromů a doufala, že tam si jí domorodci nevšimnou. Byli to ale zkušení lovci a jeden z nich jí zpozoroval. Napěl luk a zamířil. Tarzan to postřehl a se srdcerivným výkřikem se vrhl směrem k lovci, jenže bylo příliš pozdě. Šíp zasvištěl vzduchem a smrtelně zraněná kala se zřítila na zem. Sotva domorodci spatřili Tarzana, dali se na zběsilý úprk do pralesa. Tarzan si jich ale nevšímal. Doběhl na místo, kam dopadla jeho opičí máma. Pokoušel se jí naplnit nozdry proudem vlastního dechu a ohlížel se po nějaké vodě, kterou by jí napojil. Všechno marně. Kala zůstávala ležet bez hnutí a nakonec Tarzan poznal, že je mrtvá. Zmocnil se ho strašlivý hněv a zármutek. S bědováním a divokými skřeky páděl pryč do jiného koutu pralesa. Asi 4 roky poté, to bylo Tarzanovi kolem 20 let, dorazila do oblasti, kde žil se svou opičí tlupou výprava britských cestovatelů. Její členové přijali z Anglie do Afriky, aby tu zkoumali rostliny a život místních zvířat a počítali i s tím, že některé exempláře si odvezou domů. Vedoucím té expedice byl belgický kapitán, který se jmenoval Philip de Arnott. Po prvních dnech na pobřeží, v jejichž průběhu si výprava zbudovala tábor, se de Arnott vydal s malou skupinkou badatelů na průzkum okolí. Dlouhé hodiny se prodírali neproniknutelnou divočinou, až narazili na chatrč, v níž se před lety narodil Tarzan a v níž později zahynuli jeho vlastní rodiče John a Alice Claytonovi. V chatrči pak objevili stopy po lidech, kteří tu žili. Mezi těmi předměty bylo i zrcátko a medailonek s fotografiemi Claytonových, které tam před časem našel Tarzan. Byl tam i deník, který si vedl John Clayton, plný kliky háků, jimž Tarzan nerozuměl. Kapitán de Arnott si v deníku chvíli četl a potom se obrátil ke svým lidem.
5: Před 20 lety, nedaleko odtud, ztroskotali manželé Claytonovi. Vzpomínám si, že tenkrát byli prohlášeni za nezvěstné. John byl syn starého lorda Greystroka. Postavili si tuhle chatrč a paní Claytonové se narodil syn, kterému dali jméno Tarzan. Podívejte, támhle v rohu je jeho postýlka.
0: Kapitán de Arnott vzal všechno, co v chatrči našli s sebou a skupinka průzkumníků se vrátila do tábora. Na zítří vyslal kapitán jiný oddíl s příkazem, aby v tom místě a okolí pátral dál. Sotva skupinka odešla, zaslechli členové výpravy, kteří zůstali v táboře, řadu výstřelů. Pod vedením kapitána de Arnotta se rozběhli k místu, odkud se prvé výstřely ozvaly. Stál tam jeden z členů pátracího oddílu a v ruce svíral revolver, z jehož hlavně se ještě kouřilo. Před ním ležela mrtvá opice. Kapitán de Arnott rozlobeně vybuchl.
5: Nevydal jsem přece příkaz střílet na zvířata. Dobře víte, že to je přísně zakázané. Jsme tady proto, abychom přírodu studovali a ne, abychom ji ničili. Navíc ještě ani nevíme, jestli v téhle oblasti žijí nějací domorodci. Pokud ano, pak nás ty výstřely mohly prozradit. A kdo ví, co se teď může stát?
0: V té chvíli ještě netušili, že to poznají dřív, než jim bude milé. Domorodce z té vesnice zastrčené hluboko vnitru pralesa, o níž už tu byla řeč, výstřely z revolveru vyburcovali. Tiše neslyšně vyrazili do pralesa. Když narazili na hlouček bělochů a domorodých nosičů schromážděných nad mrtvou opicí, nestráceli čas. Napěli luky, nasadili šipky do foukaček a jejich útok se neminul účinkem. Všichni domorodí nosiči i běloši byli pobiti s jedinou výjimkou. Kapitán Philip de Arnott utržil 2 zásahy šípy, jeden do nohy a další do boku. Přesto se nevzdával naděje na útěk. Byl těžce zraněný, ale podařilo se mu dopotácet se do houštiny, kde ho nebylo vidět, ve spleti kořenů jakéhosi obrovského stromu se sesunul k zemi a bez ohledu na bolest usnul. Hluk výstřelů předtím zaslechl i Tarzan a jeho gorilí smečka. Gorily se vylekali a rozutekli se do úkrytů, ale Tarzan byl zvědavý, co se děje. Střel hbitě se pomocí lian přenášel ze stromu na strom a spěchal k místu, odkud se zdálo, že zaslechl ty hromové rány. Až k tomu místu však nakonec nedorazil. Zastavilo ho tiché zasténání. Chvilku se plížil po zvuku, až mezi kořeny obrovitého stromu spatřil jakéhosi živočicha. Tarzan si ho pozorně prohlédl a s překvapením zjistil, že tvář toho tvora se podobá tváři, kterou sám kdysi zahlédl v zrcátku. V tom se ta tvář pohnula a rozevřely se v ní oči. Tarzan o krok ustoupil, ale to už slyšel, že ta cizí bytost vydává jakési zvuky.
6: Kdo jste? Já, kapitán D'Arnot. Kdo jste vy?
0: Tarzan samozřejmě ničemu z toho nerozuměl, ale jelikož neuměl mluvit, nedokázal ani odpovědět. Kapitán D'Arnot byl tak vysílený, že znovu zavřel oči. Tarzan pudově vycítil, že ho tu nemůže nechat takhle ležet. Zdvihl tedy raněného a odnesl ho do té části pralesa, v níž sídlila jeho gorilí tlupa. Lidopi sice byli náramně zvědaví, ale zpočátku se ke kapitánovi neodvážili přiblížit. Tarzan mu dával pít vodu a občas mu z pralesa přinesl i pár kousků ovoce. Jak nejlépe dokázal, ošetřoval mu i rány a stav raněného se pomalu, ale jistě lepšil. Tarzanovi sourozenci i ostatní opice začali brzy na všechnu tu péči, které se téhle bílé opici dostávalo žárlit. Tarzan musel kapitána každou chvíli bránit před jejich drážděním a pokoušením. Nakonec Tarzan kapitána přenesl na jedno místečko v pralese, kam gorily nikdy nezabloudili, a pečoval o něj tam. Za pár dní už měl kapitán tolik síly, že se dokázal posadit. Sáhl si pod košili a vyndal těch pár věcí, které tam měl schované. Medailonek, deník a zrcátko. Tarzan je okamžitě poznal a samým vzrušením začal poskakovat na místě. Kapitán D'Arnot mezitím pochopil, že tenhle mladík nemůže být nikdo jiný než syn Johna a Alice Tarzan. V duchu si říkal:
7: ten hoch prožil celý život mezi opicemi. Mluvit neumí, ale má lidský rozum. Já teď musím vymyslet, jak mu nejlíp vysvětlím, kdo vlastně je. Že není gorila, ale lidská bytost. Nebude to žádná hračka, ale zkusit to musím.
0: D'Arnot toho o zvířatech věděl dost a dost a věděl i to, že lidoopy rádi napodobují. Jednoho rána, kdy slunce stálo vysoko na obloze, ptáci prospěvovali a z dálky sem zaléhalo povykování gorilí smečky, řekl si kapitán, že to tedy riskne. Za dalších pár minut to Tarzan zvládnul bez zbytku.
7: Tak a teď poslouchej. Zkus to takhle. La la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la. Tarzan se usilovně snažil kapitána napodobit a po chvíli dosáhl skvělého úspěchu. Kapitána D'Arnota takový pokrok nadchl. Řekl si ovšem, že na jeden den toho bylo až dost. Potom přemýšlel o tom, čím bude ve výuce pokračovat, až spokojeně usnul. Když se na zítří časně z rána probudil, cítil se svěží a hned se vypravil k pelíšku, kde spal Tarzan. Vzbudil ho, vytáhl zrcátko, ukázal na ně a opakoval.
7: Zrcadlo. Zrcadlo.
0: Po chvilce procvičování dokázal Tarzan opakovat i tohle slovo.
6: Zrcadlo.
0: A než se den sklodil k večeru, zvládnul toho ještě daleko víc.
6: Nůž, strom, opice, člověk. kniha. Já, Tarzan. Ty, Filip.
0: Tarzan byl velice učenlivý žák a za pár měsíců už docela dobře mluvil. Tehdy si de Arnaud řekl, že nastala pravá chvíle, aby mladíkovi vysvětlil, kdo vlastně doopravdy je. Jednoho dne si hověli na vrcholku vysoké skály. Po chvíli de Arnaud vytáhl z kapsy medailonek, otevřel ho a ukázal ho Tarzanovi. Tarzan obrázky uvnitř poznal, protože už je jednou viděl. De Arnaud ukázal na Alicinu podobiznu a řekl:
7: tohle je Alice. Alice Claytonová. To je tvá matka. A tohle je její muž. John Clayton. To je tvůj otec.
0: Nastalo hrobové ticho. Tarzan na kapitána zíral s vytřeštěnýma očima. V zápětí divoce pohodil hlavou, začal zběsile poskakovat na místě a přitom vydával srdcerivné, žalostné gorilí výkřiky. Vrhl na de Arnauda ještě jeden pohled a potom dlouhými skoky zmizel v pralese. Tarzan měl v hlavě strašlivý zmatek. Od okamžiku, kdy spatřil na hladině řeky odraz své vlastní tváře, v hloubi duše tušil, že je jiný než lidoopy, kteří ho vychovali a mezi nimiž vyrostl. Stejný pocit ho přepadl, i když onehdy v chatrči zahlédl svou tvář v zrcátku a když si tam prohlížel obrázky v knize. Dosud nikdy o tom ale nijak do hloubky nepřemýšlel, protože se ve své gorilí rodině cítil spokojený. Ale teď mu ten běloch najednou řekne, že Kala není jeho matka a Tublat není jeho otec. Opravdu už předtím mu něco říkalo, že je jiný než oni. Ale když mu teď ten běloch řekl, kdo je jeho skutečný otec a matka, jako by mu tím zasadil ráno. Příštích několik dní se Tarzan sám toulal pralesem a ovšem přemýšlel. Trvalo mu celý týden, než se dokázal smířit s tím, že Kala s Tublatem ho sice vychovali, ale jeho skutečnými rodiči nejsou. Když se dopracoval k téhle myšlence, vrátil se k kapitánovi de Arnaudovi, který se upřímně zaradoval, že ho zase vidí.
7: Tarzane, ty se zvrátil. Kde pak ses celý ten čas toulal?
6: Tady, tam, všude. Myslet, to těžké.
7: Já už jsem, Tarzane, docela zdravý. A musím za to děkovat jen tobě. Zachránil jsi mi život. Teď se chci vrátit do světa, kde žijí lidé. A budu rád, když tam půjdeš se mnou. Já vím, že máš moc rád opice a prales. Ale jsi člověk. A proto patříš mezi lidi. Co chceš dělat? Zůstat tady? Nebo jít se mnou?
0: Tarzan chviličku přemýšlel, pak kývl a vyhrkl.
6: S tebou. Já jít s tebou.
0: De Arnaud se pustil do stavby člunu a Tarzan mu pomáhal, jak nejlépe dovedl. Ukázalo se, že i v tomhle je chápavý žák. Když byl člun hotový, přenesli ho napříč pralesem až k řece a potom nasedli a veslovali po proudu. Po několika dnech dopádlovali k jakési vesnici. Tarzan se nemohl vynadívat na tu spoustu věcí, které nikdy předtím neviděl. De Arnaud mu nakoupil nějaké oblečení, protože mladík na sobě neměl kromě tenké bederní roušky z hola nic. Na oděv si Tarzan musel nějakou chvíli zvykat, ale dělalo mu radost, že teď má na sobě stejné věci, jaké viděl na ostatních lidech. Druhý den po příjezdu do té vesnice se dostali na člun, který měl namířeno do větší osady na mořském pobřeží. Z tamního přístavu odplouvali lodi mířící až do Anglie. Tarzan byl z toho všeho dočista unešený. Vstřebával veškeré nové zážitky a dojmy a ani na okamžik se nenudil. Jeho přechod od života mezi lidoopy v pralese k životu mezi novodobými lidmi obývajícími svět, v němž měla čím dál větší slovo technika, pro něho byl ohromující objevitelskou výpravou. Když Philip de Arnott s Tarzanem dorazili do Anglie, nebo lépe řečeno do Skotska, požádal kapitán jisté velice blízké přátele, aby Tarzana na nějaký čas ubytovali u sebe. Sám se potom vypravil na panství starého lorda Greystoke, aby mu všechno vypověděl. Protože svou návštěvu předem ohlásil, očekával ho starý pán na schodišti před vchodem svého zámku. Oba muži se srdečně pozdravili.
2: Vítejte, kapitáne de Arnott. Slyšel jsem, že pro mne máte jistou velice závažnou zprávu.
5: Myslím, že to mohu potvrdit, milorde. Pojďme dovnitř a já vám vypovím svůj příběh.
0: Šli tedy dál a tam Philip de Arnott vyprávěl lordu Greystokeovi o dobrodružstvích, která ho potkala v Africe. Své vyprávění zakončil slovy:
5: Ten chlapec, který mě tam objevil a zachránil mi život, by mohl být váš vnuk. S naprostou jistotou to ovšem těžko můžu tvrdit.
2: Velmi brzy se o tom budeme moci přesvědčit, příteli. Až ho uvidím, dozajista poznám, jestli je to skutečný Greystoke. Člena své rodiny bych poznal vždycky a všude. Prosím vás, postarejte se, ať ho sem co nejdřív přivezou.
5: Pošlu pro něj kočár, milorde. Do zítřka může být Tarzan tady.
0: Na zítří odpoledne lord Greystoke s kapitánem netrpělivě postávali na zámeckém schodišti. Sotva starý lord uslyšel za obím cesty hrkot přijíždějícího kočáru, celý zneklidněl. Jakmile kočár zastavil pod schody, seběhl stařec dolů. Dvířka kočáru se otevřela a ven vystoupil dobře oblečený svalnatý mladík. Lord Greystoke mu pár okamžiků zkoumavě hleděl do tváře a pak zvolal.
2: Jsi to ty, pravý Greystoke. Nemůžu se mýlit. Ty jsi můj vnuk.
0: Starý pán přistoupil k Tarzanovi a objel ho. Tak se Tarzan dostal z Afriky až na místo, odkud jeho vlastní rodiče kdysi do Afriky odjeli. Od počátku, jak si cítil, že je tu doma. Kapitán Philip de Arnott si uvědomil, že jeho poslání úspěšně skončilo. Srdečně se rozloučil se starým lordem i Tarzanem a odjel. Tarzan pak žil na dědečkově panství. Měli si toho spolu hodně co vyprávět. Tarzan o svém životě v Africe mezi gorilami a lord Greystoke zase o Johnovi a Alici Claytonových, Tarzanových rodičích. Po nějakém čase se Tarzan v nedaleké vsi seznámil s dívkou. Jmenovala se Jane. Tarzan s Jane se do sebe zamilovali a o rok později slavili svatbu. Bylo to jako v pohádce. Po svatbě žili Tarzan s Jane dál na dědečkově panství. Tarzan často s láskou a úctou vzpomínal na svou gorilí matku Kalu a jejího druha Tublata. Občas se mu i trochu zastesklo po tom svobodném a bezstarostném životě, jaký tenkrát vedl v dalekém africkém pralese. Příliš často se to však nestávalo. Tady mezi lidmi u dědečka a po boku své ženy Jane byl totiž Tarzan opravdu šťastný.

0: Mnoho tatínků? Žádný tatínek.
1: Krajský trestní soud v Praze.
0: Užívej, říkávala matička. Já měla taky užívat. Byla jsem hloupá, že jsem neužila. Otylka byla poslušné dítě a tak užívala. Postavu k tomu měla náležitou. Byla hezky při těle, ženské přednosti a půvabí, jak se patří, a mužským se líbila. Ve městě se konaly četné zábavy. Byl zástěrkový vínek paní a dívek, byla hasičská zábava, řemeslnická beseda pořádala plesy a různá vyražení, komunisté měli akademii spojenou s loterií, tombolou a koulením oceny, agrárníci pořádali vepřové hody, hudba, tanec. Všude byla Otylka a užívala. Na hasičském plese se seznámila s mladým cihlářem. Měl bujnou ofinu a byl náramně legrační. Vyprovázel Otylku domů. Noc byla hluboká a hvězdy se třpitily. Byla akademie řemeslnické besedy, vybraný program, solové výstupy, tanec. Zde tančila Otylka s účetním z fabriky. Byl čestný, abstinent a nekuřák. Vyprovázel Otylku domů. Na obzoru bledl východ a oni se za stodolou hubičkovali. Komunistický ples také nebyl špatný. Otylce se líbili komunisti, protože měli sál potažený červenou látkou a vyzdobený chvojím. Byl tam jeden mladý dělník. Vyváděl, bral trombonistovi nástroj a chtěl na něm hrát. Neuměl to a všichni se smáli. Vzal Otylku k tanci, ona se k němu tulila i vyšli na zahradu se ochladit. Všude bylo ticho, jen v trávě zpívali cvrčci. I agrárníci měli zábavu ohromnou a báječnou. Slečny přišly v krojích, tančili se moderní tance a hoši se náramně vytahovali. Byl tam jeden fešák, sloužil u dragounů, vypil 10 piv a nic na něm nebylo znát, povalil orchestrion a hostinský mu nic neřekl, protože ten pán udělal vždycky velkou útratu. Byl jediný syn ze statku, měli koňstvo, vepřového dobytka hojnost, alej třešňovou, včely a všude zavedenou elektriku i do stáje. Ten pán přednášel komickou báseň a všichni plácali. Pak byl tanec, on měl viržinku v hubě, vyzval Otylku, tančili doleva a foxtrot. Načež se vytratili ze sálu. Mohly být 3 hodiny ráno, zdvíhala se mlha a křičeli kohouti. Ale bylo teplo. Potom uplynulo několik měsíců a Otylka povila dítko. Mělo modré oči, celá maminka. Hledali tatínka. Otylka přemítala, jestli to bylo z řemeslnické besedy, nebo původu komunistického, nebo snad ten cihlář. Pak si ale vzpomněla na agrární ples a řekla si, že ten pán ze statku by se za tatínka nejlépe hodil. Měl elektriku zavedenou po celém statku, doma všeho hojnost, tak ať se žení a udělá Otylku šťastnou. Nebo ať platí, když užíval. Byl soud a Otylka odpřisáhla, že ten z agrárního plesu je tatínek. Ten pán si na to vzal doktora, advokát se všelico zeptal, Otylka se zaplétala, doktor jí na prstech vypočítal, že pán ze statku nemůže být toho původa. Otylka mluvila jednou tak a podruhé onak, až jí soudce kázal odvést do vyšetřovací vazby pro podezření z křivého svědectví. A včera konečně seděla před senátem vrchního rady Nedvěda pro podvod spáchaný křivým svědectvím. Doznala, plačíc, že ten z agrárního plesu to sice mohl být, ale nebyl, a pravděpodobně jí toho nadrobili komunisti nebo možná cihlář od hasičů. Byla uznána vinou a odsouzena do těžkého žaláře v trvání 2 měsíců. Protože je jinak zachovala, dostala trest s odkládací lhutou 2 roků. A matička, když si ji odváděla domů, pravila. Vždycky jsem ti říkávala, neužívej, já taky neužívala. Neposlechla jsi? A teď to máš.
1: České slovo, 6.4.1932. Pán na roztrhání.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 14. září.
1: Vysoký štíhlý mladík příjemného zevnějšku si namluvil slečnu Miladu Husákovou. Ten mladík, který se nazýval František a neměl lehký život, mnoho trpěl kvůli ženským. Musíte vědět, že František byl jednak šoférem u panstva a za druhé tenisovým trenérem. Dámy patřily na něho se zalíbením a František se nezříkal světských radostí. Horší to bylo s Miladou. Ta dovedla kvůli těm dámám dělat svoje dílo. Přemlouvala ho, aby nechal ženských na kurtu a trénoval jenom pány. Ty jsi hloupá, odpovídal František. Ženské, to je moje hlavní klientela. Dámy mám na celý den a pány jenom večer. Ty si mne nepřej, vyhrožovala Milada. Já mám revolver a až si koupím patrony, tak tě zastřelím. Beze všeho, brůčil František. Mne bez toho život s tebou mrzí. A jak by ho život nemrzel? Přijde oholený a Milada na něho vybafne. Proč seš oholený? Máš rande, viď? Chceš se líbit těm tenisovým dámám? Objeví se neoholený a Milada hned ví, proč je zarostlý. Odřekla ti, co? A já ti za to nestojím, aby ses kvůli mně oholil. Počkej, já tě přece jenom zastřelím. 3x denně dělala mu Milada žárlivé výstupy. Ráno, v poledne, večer, někdy víckrát. Konečně František řekl, jdi si na všechny 4 strany, já už tě mám dost. Kvůli tobě se nepodívám na ženskou tvář. A jednoho dne večer vyrazila na něho Milada za rohem a chrstla mu do obličeje nějakou žíravinu. Uvidíme, jásala, jestli se teď budeš ženským líbit. František si poležel několik dní. Obličej se mu sloupl a potom byl hezčí než předtím. Jisté je, že se mu po té příhodě ženská klientela rozmnožila. Ale Miladu posadili na lavici obžalovaných pro zločin těžkého ublížení na těle a nebezpečné vyhrožování. Nezapírala. Přiznávala, že je žárlivá, ale dodala, že každá ženská musí na Františka žárlit. On je hrozný záletník. Soud však neměl porozumění pro milostné hry svět.

0: Krajský soud v Praze, Praha, 12. srpna.
1: Manželé Humbálkovi měli jedinou dceru a ta se jmenovala Albínka. Bylo jí 28 roků, postavy byla spíše menší, obtloustlá, jemné pleti a snivých očí. Povahy byla dobré a trochu byla náchylná k pláči. V domácích pracích dobře vycvičená. Humbálkovi hledali pro ní ženicha. Valentin Pajkrc, 42letý soukromník, byl jediným synem své matičky. Byl to pán skoro 2 metry vysoký a vážil 120 kilogramů. Dovedl snísti na posedění vykrmenou husu a vypil jako nic 25 plzeňských. Měl bas a když zpíval, okna se třásla, jako když kolem jede sentinel naložený železnými tyčemi. Matinka se o něho bála, jež to byl zdravý chatrného, a balila ho do flanelu, aby nedostal suchou nemoc. Čilý dohazovač svedl dohromady Albínku s Valentínem. Ženich chodil k Humbálkovým na oběd. Jeden den byly plíčka na kyselo, druhý den svíčková, třetí vepřová. Valentin moc řečí nenadělal, nabíral si na talíř pláty, masa, jedl, vestu si povolil a funěl. Služka musela lítat pro pivo. Nevěsty si nevšímal, jenom jí šilhal po talíři a když něco zbylo, přitáhl nevěstin talíř k sobě, snědl zbytek a filozofoval, že by bylo škoda to vyhodit. Po obědě spal a když se probudil, řval, tu zdá se mi, že zřím ty tahy známe. A zděšení sousedé vybíhali a koukali, co se děje. Starý Humbálek vrtěl hlavou a jednoho dne pravil své manželce. Toho chlapa musíme vyhodit, protože to není ženich mého gusta. Vždyť on by nás sežral. Tak ho vyhoď, mínila manželka, já bych se s ním usoužila. I takový slon má víc uznání než on a to chce být ženichem. Tak už zas můžete odjet, pravil pan Humbálek ženichovi druhého dne. My jsme si to totiž jinak představovali. Jsem rád, děl ženich cynicky, protože jsem u vás náramně vyhladověl. Jídlo nestojí za nic a Albínka se mi nelíbí, je taková hubená. A vy jste sprostáci, já jsem lepší člověk a mě musíte víc mastit. U vás se šetří mastidlem, jste holota, to je marné. Humbálek si nedal sáhnout na čest, trochu rýpl ženicha do boku a on se řítil ze schodů. Pak bylo chvilku ticho, načež zařinčilo u Humbálkových okno a kámen velký jak milník vletěl do ložnice. Pod okny řádil bas. Všechny vás pobiju, všechno rozbiju, se mnou si nehrejte. Já jsem jednomu vykloubil ruku a byl to chytřejší a fajnovější pán než vy. Zavolali strážníka, zavolali dva a bylo to všechno málo. Musela přijít celá pohotovost, než ženicha vtěsnali do košatinky. Senát Vrchního rady Krištůvka soudil ženicha pro zločin veřejného násilí a přestupek urážky stráže. Obžalovaný nedovedl na svou obranu uvést nic jiného, než že byl rozčilen. Já hladem nevěděl, co dělám, řekl. Valentin dostal 3 měsíce těžkého žaláře s podmíněným odkladem trestu na 2 roky. Zařval. Trest přijímám a děkuju za poučení. Žalobu zastupoval veřejný zástupce doktor Šíba.

0: Lidové noviny, 13.8.1935.
1: Dneska už málo kdo ví, že jedno z nejpůvabnějších zákoutí malé strany, Maltéské a Velkopřevorské náměstí, bylo územím, kam sice mohli malostranští občané vstoupit, kdy je napadlo, ale do kterého neměl co mluvit ani malostranský purkmistr, ani jeho konšelé, neboť bylo výsostným územím řádu maltéských rytířů neboli johanitů. V jeho čele tedy nestál malostranský purkmistr, nýbrž Velkopřevor, jak napovídá název náměstí, na němž dosud stojí jeho palác, dnes ovšem sídlo hudebního oddělení Národního muzea. Velkopřevozy byly jen 4 v Evropě, a to, kromě našeho pražského, ještě v Římě, v Neapoli a v Benátkách. A všichni byli podřízeni velmistru řádu, který sídlil v Římě. Tato teritoriální suverenita poskytovala, jak si později ukážeme, nemalou výhodu malostranským milovníkům piva. Na území johanického řádu stály i okolní domy, z nichž ten, který znají Pražané nejbezpečněji, se nazývá U malířů. Nazývá se tak několik století, i když je to pouze jeho přezdívka. Správné číslo popisné či správný orientační název byl U Bílého kohouta. Jenomže už před Bílou horou patřil opravdu malířské rodině, rodině Šiců. Jejíž umělecký osud je přesmutný, i když její životní osud tak špatný nebyl. Přesmutnost jejich uměleckého osudu spočívá v tom, že dílo malířů Šiců je prakticky zapomenuto. Že není k nalezení jediný jejich obraz, který by něco v dějinách umění znamenal. A to je něco, co děsí umělce všech věků a pokolení. Každá profese má totiž své poslání a své očekávání. Kuchařovo poslání se naplňuje například den co den. Rolník čeká na výsledky své práce až do sklonku léta. Hajný zalesňuje paseky a stráně svědomím a vírou, že nový les bude sloužit našim vnukům, i když každý dávno zapomene, jak se jmenoval hajný, který ho sázel. Ale umělec, aniž by pohrdal honorářem vyplaceným dnes či zálohu vyplacenou včera, úporně věří, že jeho dílo nebude nikdy zapomenuto a ignorováno budoucími generacemi. A tohle očekávání se renesanční rodině Šiců nenaplnilo. Jejich jméno sice neupadlo v zapomnění, avšak nikoli dík jejich dílu, nýbrž dík jejich statku. Dík tomu, že vlastnili dům U Bílého kohouta, nazývaný již za jejich života domem U malířů. Mladší Šic Jiřík se pak zachoval pro historii skutkem, který byl ovšem nikoli uměleckým činem, nýbrž obchodní transakcí. Pronajal místnosti svého domu na šenk. Šenk, který tam vznikl, znamenitě prosperoval právě dík tomu, že stál na území výše uvedeného řádu johanitů neboli maltéských rytířů. Čepoval totiž nejlepší předbělohorské pivo, pivo rakovnické. Což nebyla samozřejmost, kdyby stál o ulici dál, hájila by jistě městská rada zájmy malostranských nákladníků piva a podobný import by netrpěla. Dnešní nápojový lístek je samozřejmě pestřejší, než býval v dobách, kdy Jiřík Šic držel v ruce paletu. Šenk U malířů vyměnil družbu s královským městem Rakovníkem za družbu s jihomoravským Mikulovem. Avšak osud rodiny, po níž dům dneska nese jméno, připomíná všem, kdo se vydali na nejistou cestu Karla Škréty a Petra Brandla, že nedělá chybu ten, kdo svou nezapomenutelnost pojistí ještě něčím jiným, než pouze svým uměleckým talentem.

0: Pardon, ten pán je doktor Sarasen?
1: Ovšem. A pochybujete-li o tom, za chvilku bude jakýkoliv omyl vyloučen.
0: Co se stane?
1: Počkejte. Řekněme nejdříve, co se děje.
0: Nic. Pan doktor sedí v křesle svého londýnského hotelového pokoje, všude plno novin. Jedny z nich právě otevírá.
1: Děje se tedy velmi mnoho. Doktor Sarasen se totiž dočítá, že jeho přednáška na Mezinárodním lékařském kongresu v Londýně byla dobře přijata. A pozornost vyvolal i jeho vynález. Přístroj na počítání krvinek.
0: Ale teď už se to musí stát.
1: A co?
0: Doktor Sarasen musí dostat tuto navštívenku, jinak bude stále číst noviny a děj našeho příběhu se nehne z místa.
1: Tak, dovolíte? Už jí má.
2: Mr. Sharp, advokát, 93 Southampton Row, London.
1: No prosím, má navštívenku, ale nic se neděje.
0: Jak to? Doktor Sarasen je překvapený.
1: Opravdu, dokonce velmi překvapený.
0: Musíme nechat vstoupit dotyčného pana Sharpa. Račte, pane?
3: Mám čest s doktorem Sarasenem?
2: Zajisté.
3: Račte být Francouz?
2: Zajisté.
3: Bylíte v Downey?
2: Zajisté, ale je to francouzské město.
3: Jsem Angličan, pane. Váš otec se jmenoval Isidor Sarasen?
2: Zajisté.
3: Zemřel roku 1857 v Paříži.
0: Pomáhá paměti zápisníkem.
3: V šesté čtvrti v ulici Tayrain. Číslo 54?
2: Zajisté.
0: Tohoto slova užil doktor Sarasen ještě 42krát, než prošel spolu s doktorem Sharpem svým rodokmenem a zastavil se u jistého Jana Jakuba Langevola, předka ze strany matky pana doktora, který zemřel jakožto vdovec po bengálské královně. Její jméno mi vypadlo z paměti.
1: Doktor Sharp teď právě to jméno vysloví.
3: Beguma Gokulová. Psáno Go, K, 2 O.
2: Zajisté?
0: 43.
1: A bylo to vyřčeno s otazníkem.
0: Ale nevím, jaké znamenko dát za to 44., když se dozví, že...
3: Vy jste dnes jediným dědicem titulu baroneta, který byl roku 1819 udělen bengalskou vládou Janu Jakubu Langevolovi. Francouzsky se to asi čte jinak. Naturalizovanému Angličanu, vdovci po královně Begumě Gokulové a poživateli jejího majetku. Zemřel v roce 1841. Zanechal po sobě jediného syna, který skončil jako slabomyslný, bez dětí, roku 1869. Sire Brajeku Johavaire Monturanate. Hledám vás už 5 let. Jste dědicem 5 milionů liber šterlingů, což je více než 500 miliardy franků. Vaše dědictví je uloženo v anglické královské bance.
2: Zajisté?
1: 3 tečky.
0: Vykřičník. Je třeba odeslat dopis.
2: Drahé dítě, získali jsme nečekaně velké, obrovské, nesmyslné bohatství. Chci, aby se to mění stalo v našich rukou mocnou vědeckou zbraní, nádherným nástrojem civilizace, řekni to matce. Jistě vše přijme s klidem a rozvahou. Tvá sestra je ještě příliš mladá, aby jí něco podobného mohlo zmást hlavu. Tisknu ruku Marcelovi, i na něho myslím, ve svých plánech.
1: Adresa?
0: Pan Octave Sarasen, posluchač Ústřední průmyslové školy, ulice Sicilského krále 32, Paříž.
1: Spěšně?
0: Co nejspěšněji.
4: Baronet! Baronet Sarasen. No uzná, že to zní mnohem líp než pán Sarasen. A když za tím titulem stojí 500 miliardy... Kdyby si člověk ukládal každou minutu 1 frank, jak dlouho by? Počkej, to je 60 za hodinu, 24x 60.
5: Víc než 1000 let by musel takhle ukládat, než by dal ty peníze dohromady a mě už neruš.
4: Teď se trápíš s rovnicí.
5: Netrápím, baví mě to.
4: Ale vždyť i s tebou otec počítá, píše to tady.
5: A já počítám s X, Y a Z.
4: Co pak ty nepotřebuješ?
5: Potřebuju klid, Octave.
4: Nechápu tě. No vážně tě nechápu.
5: Myslím si, že by bylo rozumnější, kdyby se to bohatství zmenšilo na skromnější částku.
4: Ale proč?
5: Tvůj otec je rozumný, ale já myslím na tebe.
4: Tohle vážně.
5: Co pak by nestačil důchod takových 25 tisíc pro tvou sestru a pro tebe? Co s takovou horou zlata?
4: Tak podle tebe, já nejsem rozumný.
5: Jsi. A proto teď odjedeš domů a řekneš i můj názor. Ano? Ano?
4: Ano.
1: A co se dělo u Sarasinů?
0: Paní na okamžik strnula, pak se slzami v očích objala syna i dceru. Ale hned si řekla, že právo rozhodovat má její manžel a že Marcelovo doporučení je nutné vzít v úvahu.
1: Jistě se jejich skromné poměry teď zlepší.
0: Oktáv bude moci s klidem dostudovat.
1: A taky o Janino věno se otec dobře postará.
0: Prostě paní Sarasénová je úplně spokojená.
1: A Jana?
6: Marcel má pravdu. A já věřím všemu, co Marcel říká.
0: A sklopila hlavu. Dívky v té době často a z nejrůznějších příčin klopily hlavu. V těch časech.
1: Čas.
6: No, co je s ní?
1: Kvapí, letí, pádí, rychle do Londýna. Tuto chvíli nesmíme zmeškat, jestli nám uteče to, co se právě odehrává na Mezinárodním lékařském kongresu, pak ztratíme hlavní článek tohoto příběhu.
7: Prosím našeho vysoce váženého francouzského kolegu doktora Sarasena, aby se ujal slova.
0: Doktor Sarasen vstává ze své zadní lavice, kde až dosud seděl, a prodírá se zástupem aplaudujících gratulantů k tribuně, kde mu předsedající Lord Glendower vykazuje čestné místo.
1: Aplaus burácí.
7: Jste tedy majitelem úžasného jmění. Slyšel jsem, že stojíte za 20 milionů liber.
2: Já si ale myslím, pane předsedo, že nestojím ani o haléř víc než včera.
7: A to je dobrý vtip, doktore. Vždyť jste bohatší než Rothschild. Všechny noviny už o tom přinesly zprávu. Podívejte.
0: Potlesk se konečně trochu stišil.
1: A teď stojí náš finanční magnát na tribuně, rozpačitě žmoulá a svinuje do trubičky noviny, které mu jeho ctihodnost věnovala, a chystá se promluvit.
0: Sál už stichl a čeká na vaše slova, doktore. Nejsou tu mezi těmi všemi vědci jen takoví jako Lord Glendower. Mnozí z nich jsou fanatici vědy, i oni mysleli při své práci na lidstvo.
2: K těm promluvím.
7: Promluví sám!
2: Nikoliv! Jsem doktor Sarasen, kterého potkala šťastná náhoda. A pokládám se jen za správce peněz, které patří vědě, lidstvu, pokroku.
1: Sálu se zmocnilo vzrušení. Celý kongres vstává, jako by byl elektrizován doktorovým prohlášením.
2: Pánové!
0: Následující doktorův projev byl nadšenými posluchači často přerušován potleskem a výkřiky souhlasu.
2: Mezi příčinami nemocí, bídy a smrti, které nás všude obklopují, je jedna, kterou pokládám za nejdůležitější. Jsou to bídné hygienické podmínky, v nichž většina lidstva žije. Lidé se tísní ve městech, v domech bez vzduchu a bez světla. A tu je přímé semeniště nemocí. Klesá pracovní schopnost a společnost ztrácí mnoho pracovníků, kteří by mohli lidstvu prospět. Proč nespojit všechny síly naší fantazie a nepokusit se postavit město na přísných vědeckých zásadách? Proč nepoužít těch peněz k postavení města, které by sloužilo celému světu jako praktický vzor?
0: Jak už bylo řečeno, téměř za každou větou potlesk.
2: Pánové, to město může být postaveno v několika měsících. Pozveme tam všechny čestné lidi, které chudoba a nezaměstnanost vypudili z předměných měst. Ti všichni budou u nás moci využít své pracovitosti i své inteligence a přinesou nám mravní bohatství, tisíckrát vzácnější, než jsou zlaté a diamantové doly.
1: Nelze přesně reprodukovat nadšení, které doktorova zpráva vzbudila.
0: Proč ne?
1: Protože délka ovací 15 minut. O síle blížící se 120 decibelů.
7: Dobrá spekulace, doktore. Počítáte s výtěžkem daní, co? To je jistý obchod. Bude-li dobře založen a podepřen známými jmény. Pravý ráj pro lékaře. Nastěhují se tam všichni nemocní a nedoživí. Počítejte s kouskem půdy pro mě. Platím hotově.
1: Pane! To bylo vše, nač se v tomto okamžiku doktor Sarasen zmohl.
8: Je tato zpráva pravdivá, pane Sharpe?
9: Jistě. Anglické noviny přinášejí pouze pravdivé zprávy, pane... Pane...
8: Profesor Schulze, četl jste snad moji navštívenku.
9: Můj čas, pane profesore, je nesmírně drahý a nemohu jej věnovat diskusím o novinových zprávách...
8: Ve zprávě a... vašich novin, kterou přetiskly i naše německé noviny, o kterých si myslím, že jsou důkladnější než ty vaše, se hovoří... O dědictví po Johanu Jakubu Langefolovi.
9: To se prosím vyslovuje...
8: A o doktoru Sarasinovi.
9: Prosím, to se vyslovuje Sarasénovi.
8: Jsem Němec, pane. Německy se to vyslovuje Sarasinovi. Jehož zastupujete, jakožto o jediném dědici?
9: Není jiný dědic, pane.
8: A co já?
9: Vy?
8: Jsem vnuk Langefolovi starší sestry. Tady jsou mé doklady.
0: Falešné?
1: Kdepak. Potvrzují, že profesor Schulze je skutečně profesor Schulze.
9: Ano.
1: Podle diplomů je to ve svém oboru vynikající vědec. Fyzik, chemik, matematik.
9: Ano, ano.
1: Zabývá se i srovnávací naukou o lidských rasách. Dokazuje, že germánská rasa je předurčena k tomu, aby vládla všem ostatním.
9: Ano.
8: Tak co, pane?
9: Vaše doklady o příbuzenství s panem Lange... Langef... No, prostě s tím pánem jsou nesporné.
8: A jestliže, pane Sharpe, vyhlašuji nárok na ono dědictví... Chci je především vyrvat z francouzských rukou. Ten blázen prý zakládá vzorné město.
9: Ano, to město se bude jmenovat...
8: Sarasino. Co?
9: Nikoli, pane profesore. Francouzské město.
8: Cože? Francouz. Timur. Takhle vyhazovat peníze. A ještě k tomu dávat takovéhle jméno. O to energičtěji uplatním své nároky. Němec před Francouzem nikdy neustoupí.
0: Co teď?
1: Máloplatné, doklad je doklad.
0: Co se tedy stane?
1: Začne tanec právníků, advokátů, notářů, paragrafů.
0: Pěkně se to zamotá, aby se věc důkladně zamlžila a pak se předloží návrh.
9: Naše poslední možnost je soud, pane doktore.
2: Soud? Ale to by trvalo dlouho, ne?
9: Správně, pane doktore. Pochopil jste mě dokonale. Anglická justice je skvělá justice. Snad ale trochu pomalá. Skutečně hodně pomala.
2: Ale můj plán se nesmí odkládat.
9: Velmi správně. Pak bych snad mohl nabídnout toto řešení.
8: Vyhráno. Ať si on zakládá to své... Nechci ani říkat, jaké město. Já založím jiné, silné město, které ono absurdní a nepřirozené mraveniště zničí.
0: Tuhle větu by měl doktor Sarasen znát.
1: Stalo se.
2: Milý Marceli, profesor Schulze získal polovinu dědictví. Naše francouzské město prý smete z povrchu země. Schulzovo ocelové město nám chystá zkázu. Budeme potřebovat silné a energické muže a průbojné vědce nejen pro budování, ale i pro obranu.
5: Ano, doktore, jeho výrok se už dostal i sem, do Francie. Nemohu vám pomáhat při založení francouzského města. ale v příhodné době se mnou rozhodně počítejte. Neztratím pana Šulce z dohledu ani na jediný den. Jako Alsasan mám právo se o to zajímat. Kdybyste snad o mě několik měsíců nebo i let neslyšel, nemějte starost. Všude budu veden jedinou myšlenkou. Pracovat pro vás a tím sloužit Francii.
0: Jako Alsasan mám právo? Na co se to Marcel odvolává?
1: Otevřme dějiny Francie, nalistujme rok 1870 a zastavme se u 19. července.
0: Válka? září 1870, drtivá porážka francouzských vojsk u Sedanu.
1: Francouzský císař Napoleon III. Je zajat.
0: Německá vojska postupují na Paříž.
1: Císař Wilhelm I. a Bismarck diktují podmínky.
0: Francie odstupuje Německu. Alsasko.
1: Rok 1871.
5: Jako Alsasan mám právo. Nepustím ho z dohledu.
1: Je ocelové město. Stalstadt. Moje německé město. Největší zbrojovka světa. Nejdokonalejší šrapnely světa. Všechny nesou značku Schulze Stalstadt.
0: Nikde to město nevidím. A je to mapa z roku 1876.
1: Hledejme tady, v odlehlé části Severní Ameriky.
0: Pouště, hory.
1: Tady někde muselo být. Vzdálené 1000 kilometrů od nejbližší osady.
0: 120 čtverečních kilometrů písečné, pusté, neplodné půdy.
1: Ale v hlubinách ohromné bohatství železné rudy a uhlí.
10: Stát! Máte průkaz?
5: Ne, jsem tu nový.
10: A doporučení?
5: To mám. To
10: ukažte. Aha. Sektor K, ulice 9, dílna 743.
5: Ano.
10: Touhle okružní ulicí,
5: ano.
10: Nikam neuhýbat a narazíte na další hlídku.
5: Ano.
10: Ta už vám řekne, co a jak.
11: Tavič?
5: Ano, pane, pracoval jsem v Brooklynu, tam jsem dostal doporučení k vám. Tavič první třídy.
11: Tady ale začnete ve třetí třídě. Dolar za den.
5: Dobrá, to je pořád víc než u nás v Brooklynu v první třídě.
11: Tak doklady.
5: Prosím.
11: Johann Schwarz.
5: Ano.
11: Vy ale nejste Němec.
5: Švýcar ze Schaffhausenu, tady je to v dokladech.
11: Ano, vidím. No, už jsem myslel, že jste podle řeči Alsasan.
5: Cože?
11: Z Alsaska.
5: A kde to je?
11: V Německu. Ale buďte rád, že jste Švýcar.
5: Já vám nerozumím. Vy jste Němec, Alsasko je v Německu. A já mám být rád, že jsem Švýcar.
11: Kdybyste byl Alsasan, tak byste skončil hned u první brány. Jste číslo 57938. Teď začnete v malé slevárně prodělat ráže 42. Jsem s vámi spokojen, Švarci, jen tak dál a postup vás nemine.

0: Dne 10. listopadu Stahlstadt. Ale dál tomu vůbec nerozumím.
1: Marcelův deník?
0: Slova, která nedávají žádný smysl, ani v němčině, ani ve francouzštině.
1: Šifra. Klíč zná jen on.
0: Ripo, vání, se, u, dle, velké o nebo nula, živá?
2: Při odlévání se užívá Krupova postupu. Dokonalá přesnost, zatím nic tajemného. Je jisté, že Šulcův postup pečlivě zbavuje hmotu všech cizích přimíšenin. Zatím prozkoumán jeden sektor. Ale sektorů je 24. A navíc ústřední správa, plánovací oddělení, modelárna. Tajná laboratoř. Co se tu může připravovat? Čeho se musíme obávat, abychom pochopili Šulcovu hrozbu?
1: Ale tomuhle nerozumím. Tady. Velký stisk. Jan Arras. A je to psáno francouzsky. Co je to za nesmysl? Už to mám. Arras je město ve Francii. Jan to je nějaký Marcelův nepřítel, který pochází z Arrasu. Velký stisk, to je velká nepříjemnost.
0: Skutečně?
1: Naprosto jasné.
0: Jak dlouho je už Marcel z domova?
1: 5 let.
0: A za 5 let se z chlapců stanou muži, z dívek ženy?
1: To sem nepatří. Jde o nějaké vážné nebezpečí. Velký stisk, Jan, Arras...
0: Znamená velký stesk po Janě Sarasenové.
3: Johann Schwarz, zde. Jste jediný, kdo absolvoval speciální kurz s vyznamenáním. Máte se zítra dostavit ve vycházkovém obleku do ústředního bloku brána A do kanceláře vrchního ředitele.
2: Konečně. Konečně k tomu došlo. Ústřední blok. A nemusím tam vniknout tajně a riskovat rozsudek smrti před zvláštním soudem. Mohu klidně vstoupit do podzemní dráhy a projít veřejně tajemnou branou A.
4: Zavažte mu oči. Prohledat. V pořádku. Propustku jsme vám dali do levé kapsy kabátu.
5: Doprovoďte pana Schwarze!
1: Vy jste tedy Schwarz.
6: Johann Schwarz, pane vrchní řediteli.
1: Dřív než vám sdělím důvod, proč jsem vás pozval, chci slyšet váš souhlas s těmito podmínkami. Za prvé, váš pohyb po sektorech, s nimiž budete seznámen, podléhá vyšším pokynům.
6: Souhlasím.
1: Za druhé, podřídíte se vojenské kázni a budete naprosto poslušen svých nadřízených. Vaše nedisciplinovanost by byla souzena podle vojenských řádů.
6: Souhlasím.
1: Zavážete se, že nikdy nikomu nevyzradíte to, co spatříte na místě svého zařazení.
6: Souhlasím.
1: Vaše korespondence podléhá cenzuře. Dopisovat si smíte pouze s rodinou.
6: Souhlasím.
1: Podepište. No. Máte sebou své věci?
6: Ne, pane, nevěděl jsem, co ode mne budete chtít a nechal jsem si všechno ubytné.
1: Dáme vám je přenést do vašeho nového bydliště, které vám přidělíme. Odtud už nesmíte odejít. Odveďte pana Schwarze, tady je jeho propustka. Oči mu už zavazovat nemusíte.
6: Smím se zeptat, kam jsem přidělen?
1: Nejsem oprávněn vám na tuto otázku odpovědět. Ostatně poznáte sám.
7: Marcel odchází. V patách za ním doprovod. Před ním 2 ozbrojení vojáci.
0: Může to být cesta na smrt?
7: Může to být cesta k tajemství.
6: Tudy.
0: V Marcelovi se snad i srdce zastavilo.
6: Bíčí věž. Tudy? Ano.
3: Za 5 minut vás přijme profesor Schulze.
8: Jste kreslič?
6: Ano, pane.
8: Viděl jsem vaše rysy a vaše vysvědčení. Znám výsledek zkoušky, všechno mluví pro vás. A co balistika? Říká vám to slovo něco?
6: Studoval jsem ji ve svém volném čase jen pro své potěšení.
8: Pro své potěšení? No to je mi sympatické. Snad byste mohl nahradit toho pitomce Sona, který se dnes ráno zabil při otvírání krabice dynamitu. Byl by nás zvíře jedno vyhodil všechny do povětří. No, dejte se do práce, Švarci.

0: Jsem hotov, pane profesore.
1: Všechny výkresy ukažte. No výborně. Mám z vás radost, chlapče. Za těch 5 měsíců, co jste u mě, jste se naučil víc, než by se jiný naučil za 5 let.
0: Děkuji, pane profesore.
1: A co je tohle za výkres?
0: Plán lodi s plovoucím torpédem, který jste si vyžádal. Je to znamenitá zbraně.
1: Dobytí světa ze souše mám vyřešeno. Ale tohle celou věc urychlí. Spojit oba plány v jeden. Dobývat ze souše i z moře současně. Ale vyzkouším to nejdřív na pevnině.
2: A teď začíná Marcel svou rozhodující a nebezpečnou hru.
0: Musím se přiznat, profesore, že v to dobytí světa moc nevěřím.
1: Tak? Vy nevěříte?
0: Naše zbraně jsou silné, ale na dobytí světa potřebujeme něco úplně nového.
1: A co?
0: Nevím. Naši nepřátelé taky pracují a vymýšlejí. My jsme zdvojnásobili rozměry a dostřel našich děl. Oni jistě dělají totéž. My násobíme. A co když oni vynalézají?
1: Já jen nenásobím. Já také vynalézám.
0: Oh, to jsem nevěděl, profesore. O tom jsem nic neslyšel. Potom tedy... Promiňte.
1: Pojďte se mnou, pane. Ukážu vám, co jsem vynalezl. A potom uvěříte, že dobýt svět není jenom sen. Pojďte.
3: Stačil lehký stisk ozdobné růžice na knihovně a byl tu otvor, kterým vstoupili do chodby vedoucí k úpatí býčí věže.
1: Tady je.
4: To je neuvěřitelné.
2: Vrchol býčí věže. Obrovská hala s mnoha střílnami a uprostřed...
0: Největší dělo, jaké jsem si ani neuměl představit. Smím?
1: Jen si ho dobře prohlédněte.
0: Nabíjí se odzadu. Průměr ústí 0,5 metru.
1: Pomohu vám. Ocelová lafeta, ocelové drážky a ozubená kola usnadňují pohyb tak, že dělo může ovládat dítě. Tam ta pružina na konci tlumí zpětný pohyb hlavně. Náboje se mění automaticky.
0: Odbalovací systém je skutečně originál.
1: Jen klidně jděte blíž. Teď už vám mohu říci vše.
2: Pozor, Marceli, na tón, kterým to Schulze řekl.
0: Skvělé. Ale i tohle dělo musí být po 3-4 ranách zničeno a vyřazeno.
1: I když vystřelím jen jednu ránu, ta jediná rána postačí. Tou jednou ranou se zničí miliarda.
0: Miliarda.
1: A to je můj vynález, Schwarzi. Toto.
0: Náboje?
1: Ano.
0: Jsou sice obrovské, ale jejich vzhled nic nenapovídá.
1: Skutečně?
0: Pak to tedy znamená, že jejich obsah?
1: Konečně ano, jejich obsah. Jak vidíte, nemám už před vámi naprosto žádné tajemství. Ptejte se.
2: Pozor, Marceli.
1: No prosím, nechci před vámi nic skrývat.
0: Co tvoří obsah náboje?
1: Kapalný kysličník uhličitý.
0: Tlak?
1: 72 atmosféry. Při dopadu se náboj explozí roztrhne a kysličník uhličitý přejde do plynného skupenství. To způsobí pokles okolní teploty na 100 stupňů pod nulou. Obrovské množství vzduchu se nasytí kysličníkem uhličitým. Je těžší než vzduch. Zůstane dlouho v dolních vzdušných vrstvách. Ještě několik hodin po explozi každý tvor, který vstoupí do zasažené oblasti, zahyne. V mé válce nebudou téměř žádní ranění, ale pouze mrtví. Moře kysličníku uhličitého zaplaví města. Co tomu říkáte? Čekám na vaše otázky.
0: A Máte to všechno už ověřeno?
3: To se stane co nejdříve. 40 kilometrů od nás je francouzské město. Dnes je 5. září, tedy 13. září. Ve 23:45 zmizí francouzské město z povrchu Ameriky. Nečeká, že je stihne tenhle úder, a kdyby je i čekalo, nemůže se bránit. Úhel, pod kterým je hlaveň nastavena, všimněte si, povede náboj vzhůru, překoná pohoří mezi námi a francouzským městem a pak dopadne. Nuže, to je všechno.
0: A proč jste mi to všechno říkal?
3: Myslel jste, že vám nalítnu, Švarci? Nevěříte, že Němci si podmaní svět, budiš, to je vaše věc. Provokoval jste mě řečmi, že jen násobím sílu u známých zbraní. Ano, několikanásobnou silou svých děl nedosáhnu svého cíle. To vím stejně jako vy. Tušil jste, že nad tím vším musí být ještě něco. Tajemství, které neznáte. Moje tajemství. Chtěl jste je stůj co stůj poznat a dřív nebo později byste se mému tajemství dostal na stopu. Já jen ten proces urychlil. Nepoznal jste totiž, Johane Švarci, že jsem vám přestal věřit. Teď tedy mé tajemství znáte a už mi nejste k ničemu. Mohu vám ještě prozradit, že váš předchůdce, Sone, mé tajemství odkryl. Nešlo vůbec o výbuch dynamitu.
0: Chápu.
3: Jste příliš inteligentní, abyste to nepochopil.
0: Kdy zemřu a jakou smrtí?
3: Bez utrpení. Jednoho rána se prostě neprobudíte. To je vše.
2: A když se Marcel otočil, stáli za ním dva obrovití strážci.
3: Byli mlčenliví, bdělí, nebezpeční. Šest dnů se Marcel k svému překvapení každé ráno probouzel.
2: Co tím Šulce sledoval?
3: Snad chtěla, aby se Marcel dožil jeho triumfu. Snad se měl naposledy probudit onoho 13. září a zemřít spolu s francouzským městem.
0: Už je 12. září. Mám jen jeden den.
4: Jeden den?
0: Dnes musím stůj co stůj najít řešení. Snad při podvečerní procházce najdu nějakou možnost.

0: čas k vycházce, Schwarzi.
1: Šel pomalu. Za ním oba jeho obrovití strážci. Nic jeho očím neuniklo.
2: Ano.
3: Z umělého jezírka v parku vytéká říčka. Ta musí být odvedena do podzemního kanálu a je vypouštěna do jezera za Stahlštatem. Jiná možnost není.
2: Ano, zahlil odtokovou štolu.
1: Ale kanál může být přehražen mříží.
3: Pilník. V modelárně je pilníku dost. Ústupovou cestu už mám. Ale jak se k ní dostat? Jak odstranit ty dva chlapy? Nějak je uspat.
1: Marcel se náhle pustil po postranní cestě.
2: Jeho strážci za ním.
3: To je ono.
1: Sehnul se nad keřem, utrhl z něho několik lístků a pak, aby nic jeho strážcům neuniklo, je opatrně vložil do kapsy.
2: Strážci nechápavě kroutili hlavou.
4: Výborná věc do dýmky, pánové. Usušit, rozdrtit a smíchat s tabákem. Doporučuji.
1: Ve svém pokoji rulíkové lístky usušil a smíchal s tabákem. V očích hromotluků viděl zvědavost.
2: A teď čekal na vhodný okamžik. Strážci vyšli z místnosti a usadili se na chodbě.
3: A teď rychle. Rychle připravit druhý balíček čistého tabáku tak, aby oba balíčky nebyly k rozeznání. Oba strčit do kapsy kabátu a naučit se hmatem je od sebe rozeznávat. A čekat na druhý den.
0: Čas k ranní vycházce, Schwarzi.
3: Ničím se neprozradit. Jít pomalu, beze spěchu. Jakoby náhodou zamířit do blízkosti modelárny. Vybrat si vhodnou lavičku, kam není odnikud vidět. To je ona. Klidně si sednout, nacpat si dýmku.
2: Pozor.
3: Ano. Vytáhnout balíček s čistým tabákem. Znovu jej zastrčit do kapsy, tak, aby se nezaměnil s druhým. Zapálit si.
2: Oba hromotluci vytáhli také své dýmky.
3: Lehce s úsměvem vsadit všechno na jednu kartu. Sáhnout do kapsy pro směs tabáku s rolíkem, labužnický dýmat a přirozeným nevnocujícím gestem nabídnout těm dvěma svoji směs.
2: Obě dýmky se mohutně rozdýmaly. Pánové jsou spokojeni, dokonce se usmívají, přivírají oči. Zrak se jim zaskýrá.
0: Účinek jedu se projevuje i v barvě jejich obličejů. Působí rychle. Teď.
2: Dýmky jim vypadly z úst. Hlavy jim klesly na opěradlo lavičky.
1: Modelárna. Jsou tu dřevěné modely všeho, co Schulzova továrna od svého založení vyráběla.
2: Jsou tu i nástroje.
0: Pilník. Ano, ten ocelový.
2: To je druhá část Marcelova plánu.
0: A rychle pryč.
5: Kde hoří?
6: V modelárně, pane profesore, schoří celá budova.
5: $10,000 tomu, kdo zachrání model velkého děla. Ten jediný se musí zachránit. Je ve skleněné vitrině, uprostřed sálu.
6: Já půjdu.
5: Vy? Od rozsudku smrti? Vás to ale nezachrání.
6: Nic tedy neriskuji a snad zachráním vzácný model.
5: Tak rychle.
6: Dýchací přístroj, honem.
5: No, slyšeli jste? Dýchací přístroj pro pana Schwarze.
6: Rychle proniknout ohněm. Deštěm žhavý štěpin a hořících trámů. A v okamžiku, kdy se propadne strop v ohňostroji jisker vynesených horkým vzduchem až k oblakům. Vyrazit protějšími dveřmi do parku.
1: Čtvrt hodiny vzduchu. Čtvrt hodiny života.
6: V té době nechat se donést proudem do kanálu a pak narazit na mříž zapuštěnou do šepu a přerazující celou chodbu. Nestratit ani vteřinu. Pilovat tam, kde mříž je zapuštěna do malty.
1: Jen 5 minut vzduchu. 5 minut života.
6: Pilník vyklouzl z unavené ruky. Opřít se. Vší silou zatřást mříží. Vší silou.
1: S poslední molekulou vzduchu z dýchacího přístroje první doušek vzduchu na svobodě.

0: Francouzské město, 13. září, 19 hodin.
1: Už jen 4 hodiny 45 minut života zbývá tomuto kvetoucímu městu. Rodiny usedají k večeři. Nic neruší jejich spokojenost a štěstí.
0: Také rodina doktora Saracena se už sesedá kolem prostřeného stolu.
1: Ano, jsou tu všichni. Pán a paní Saracenovi, Jana.
0: I Octave.
1: I on, co je na tom divného.
0: Zalistujte v deníku novopečeného milionáře.
1: Odchod Marcela. Octave ztratil kompas, který ho vedl.
0: Konec studií, propadnutí u zkoušek.
1: Koně, kočáry, krejčí, kluby.
0: A už je Octave v čele pařížské zlaté mládeže.
1: Herny, dostihy, peníze pomalu, ale jistě mizí.
0: A tu to máme.
1: Návrat ztraceného syna.
0: A proto ho vidíme znovu u rodinného stolu.
1: Poučeného?
0: A zmoudřelého.
1: Je čas večeře.
2: Jano! Podívej se, snad pošta.
3: Tuhle dobu.
2: Nečekáš návštěvu, Octave?
3: Návštěva by se sem takhle nedobývala. Ten někdo za dveřmi má naspěch.
4: Kdo?
5: Ano, já, pane doktore.
0: Řeka ho vynesla na břeh.
1: Za ním Štálštat. Ocelové město, které namířilo svá děla na město Míru.
0: A před ním pustina.
6: Nic jsme nenašli, profesore. Všechno schořelo. Snad až to vychladne, tak jeho kosti najdeme.
7: Je už zbytečné hledat. Statečný chlapec. Nebe mi dosvědčí, že jsem ho chtěl ušetřit utrpení. V každém případě jsem ušetřil 10 000 dolarů.
0: Deset hodin cesty.
1: Pustina. Orientace podle slunce. Jenom tušení směru. Žádná cesta.
0: První domky francouzského města.
1: A první stisk zvonku u dveří doktora Saracena.
8: Odsoudil vás k smrti?
3: A vás taky.
2: Ale jsme na jeho útok připravení.
3: První úder přijde za hodinu.
2: Vždyť Lidk nic neviděl, a celá armáda nemůže projít tak tajně, jako si prošel ty.
3: Žádná armáda, žádný voják nepochoduje proti vašemu městu. Úder přijde bez výstrahy, vzduchem. Šulce vystřelí pekelný náboj. Město se postaví znova, musíme zachránit lidi. Ať opustí město, utečou do hro, protože to, co Šulce chystá, je strašné.
2: Kdybychom znali střed výbuchu, abychom věděli, kam lidi evakuovat.
3: Papír a tušku. Znám úhel nastavené hlavně děla. Octave, spočítej tuhle rovnici.
9: Jistě.
3: Doktore, vy tuhle. Já propočítám křivku. Dostřel přesně ve 23 hodin 45 minut. Vzdálenost 45 kilometrů. Počáteční rychlost. Octave, už to máš?
9: Ještě ne.
2: Tady je výsledek, Marceli.
3: To snad.
2: Počítal jsem špatně?
3: Dělej, Octave.
9: Potřebuji to ještě viděli.
3: Dej to sem. To snad. No to. Už nemusíš dělit nic. Je to jasné.
2: Nerozumím ti.
3: Šulcův náboj přilétne město, aniž se ho dotkne.
2: Pak dopadne za městem. Výbuch takového náboje.
3: Nic neohrozí. Budeme čekat na Šulcův výstřel na balkóně. Tak co nám předvedete, pane profesore Šulce?
2: Teď.
3: Ještě 3 vteřiny. Šťastnou cestu!
1: Lidé francouzského města pokojně spali a snad jen některé přinutil podivný zvuk obrátit se na lůžku.
0: je nutné rychle doručit tento dopis.
1: Adresa?
0: Profesor Schulze, Ocelové město.
1: Odesilatel?
0: Marcel Bruckmann, dříve Johann Schwarz, Francouzské město.
4: Pokládám za správné informovat vás o tom, že žijí. A že jsem viděl váš náboj ve 23 hodin 45 minut a 4 sekundy nad Francouzským městem. Mířil k hranicím atmosféry. Jeho pohyb spolu s přitažlivostí zemskou z něho učiní těleso, kterému je určeno věčně obíhat kolem země. To jste měl ovšem vědět. A měl jste taky vědět, že obrovská nálož zničí dělo v bíči věži. Jsem přesvědčen, že se to stalo.
2: Ne, Marcel, ne. Schulze si nepřizná porážku. Už teď čte tvůj dopis a myslí na pomstu.
4: Zbývá mu pro ně ještě dost nábojů s kysličníkem uhličitým. Ano, už teď myslí na pomstu.
2: A my se na ní musíme připravit.
8: Proč nepočítáte taky se mnou? Co pak jsem k ničemu?
4: Co to říkáte, Jano? Všichni jsme se stali vojáky jen proto, abychom zajistili klid a štěstí svých matek, žen, nevěst. Náš zápal přece pramení z vás. A vy...
8: Ano.
4: A já...
2: Náš zápal pramení z prostého smyslu pro povinnost, že?
4: Ano.
9: Další zpráva, pánové. Obchodní banka v New Yorku ohlásila bankrot.
10: Západní banka ztrácí 5 milionů.
11: Ale vždy čůl se stojí za 90 milionů. Nemovitosti, stroje, lidi na ocel, zásoby.
12: Jenomže Schulz se zmizel.
13: Cože?
12: Schulz se zmizel.
14: Schulz se zmizel?
12: Ano, pánové. Zmizel. Tenhle balíček, to jsou jeho nekryté šeky a směnky, které pan Schulze posílal na naši banku. Nejsme blázni, pánové. Nedali jsme mu už od 25. září ani cent. Jeho pokladna je prázdná, on zmizel.
14: Ale co máme dělat?
12: Zastřelit se, pánové. Jediná možnost. Poroučím se.
1: Procházíme umírajícím městem.
0: Jedna pec za druhou uhasíná.
1: A teď zhasla i poslední. Dílny se prázdní, nádraží se zaplňuje lidmi a ranci, kufry. Zavazadly jen tak narychlo zbalenými.
0: Vlaky je rozvážejí do všech stran světa.
1: Černé, studené, opuštěné. Ocelové město.
3: A co, když je to válečná lest?
2: Ale to, co čteme v novinách, to vyvrací. Lest to není.
3: A co tedy? Schulze zmizel. To znamená, že někde je. A dokud žije, nevzdá se. Existují i jeho náboje a jeho děla.
4: Za brány Stahlštatu se nikdo nedostal.
1: My tu jsme. Procházíme se po betonových ulicích, po kterých jezdily vozy naložené ocelí, litinou, zbraněmi.
0: My tu jsme, ale už dlouho jsme nepotkali živého člověka.
3: A přece.
5: To je marné. Mechanismus nenajdu. Tady někde musí být dveře a za nimi schodiště.
3: A co když si udělal jiný tajný vchod? Třeba stropem. Co tenhle těžký lustr? Stačí vstáhnout ruku a lehce na něj dosáhneš. To přece musí mít nějaký účel. Tak nízko se lustry nezavěšují.
4: Zkus to.
5: Funguje to!
1: Lustr pomalu klesá a ve stropě se objevuje otvor, z kterého se automaticky vysunuje lehký ocelový žebřík.
5: Pojďme!
1: Pozor. Jsme na konci cesty.
0: Zbývá vstoupit do kruhové místnosti.
1: Žádné dveře?

0: své střely.
1: Mamut, který zamrzl v ledovci.
0: Přesně tak, Oktáve. I kolem něho je všechno zmrzlé.
2: Ocelový král seděl u svého stolu a držel v ruce obří pero, velké jako kopí.
1: Jak se to stalo?
0: Podívej, tam, na stole, po podlaze.
1: Střepy.
0: Vzpomeň si, co jsem říkal o jeho kysličníkových bombách.
1: Ale je tam jenom sklo? Žádná ocel?
0: Vnitřní obal nábojů je skaleného skla. To je 12x pevnější než obyčejné. Molekulární činnost tekutého kysličníku uhličitého nějak způsobila, že nádoba náhle praskla. Schulze znal tuhle vadu a chtěl ji odstranit. Jeho bomba pro francouzské město musela být dokonalá. Asi na tom zrovna pracoval, když vnitřní tlak způsobil výbuch. Kysličník uhličitý se rozlétl a změnil se v plyn. Přišlo to jako blesk.
1: Píše.
0: Psal.
1: Ale co? Bylo by zajímavé dovědět se jeho poslední myšlenky.
0: Rozbit čočku! Stali by se i z nás dvou takové mumie. Ovšem, tahle svítící čočka je vlastně zvětšovací sklo?
1: A dal se s ní otáčet?
0: Otáčet?
1: Otáčet pohybem, že jde i světlo? Teď! Znáš jeho rukopis?
0: Rozkaz BKRZ. Tu zkrátku neznám. Provést do 14 dnů chystanou výpravu proti FM. Bleskovou a tajnou. Učinit z FM mrtvé město. Nové Pompeje, které by budily hrůzu i obdiv světa. Mrtvoli dr S a MB.
1: Marcela Brukmana, znala tvé jméno.
0: Psal jsem mu přece dopis. Chci mít zde Schulz. Chybí E a jeho pověstná podpisová smyčka.
1: Pojď pryč. Pryč, pryč, pryč. Zničíme to. Všechno zničíme, aby po Stahlstatu nezůstala ani stopa.
0: Zničit tovární haly, stroje, domy. V tom to není, Oktáve.
1: Ale vždyť si tu hrůzu tady prožil, co jim chceš odpouštět? Ty stroje chrlili děla, šrapnely bomby.
0: Ty stroje umí dělat i jiné věci. Byl by to nesmysl je ničit.
1: A nesmysl je to, co říkáš.
0: Tvůj otec bude souhlasit se mnou, Oktáve. Vrať se domů a všechno otci řekni. I to, s čím teď nesouhlasíš.
1: Ty tu chceš zůstat?
0: Musím. Teď právě dostává francouzské město svou průmyslovou základnu, chápeš? Moderní město bude mít svou moderní továrnu. A my dva jsme první, kdo to víme.
1: Fantastické.
0: Běž a pozdravuj
3: Janu. V tomhle případě nejsem bohudík první, kdo to ví.
0: A kdo je ten první?
1: Ty.
0: A druhý?
3: Jana.
0: A ten třetí?
3: To místo si rezervuje pro sebe tvůj budoucí švagr.
4: Ocelové město vstalo z mrtvých.
5: Plány doktora Sarasina a Marcela Brukmana se spojily.
4: Spojily se i ruce Marcela a Jany.
6: Co je zase tohle?
4: Finále.
6: Tahle kanonáda.
4: Jsou výbuchy 10 000 zátek z lahví šampaňského. Celé francouzské město připíjí na Marcela a Janu. A my pošleme blahopřejný telegram z našeho století do roku 1879, kdy tohle všechno bylo sepsáno.
6: Ale to přece není možné.
4: U pana Berna je možné všechno.
7: Alois Jirásek o králi Václavovi IV. Po letech pokojné vlády počali řád a právo v Čechách velmi trpěti. Král Václav se nepohodl se zemskými pány, nedbal na ně a neužíval jejich rady, důvěřuje více milostníkům svým stavu zemanského i městského. Došlo to tak

daleko, že páni přepadli svého krále, když jel z hradu Žebráka do Prahy, a že jej jatého zavezli na staroměstskou radnici. Tu jej chovali ve vězení, jež slulo Špinka. Za parného léta, při čase svatého Bartoloměje, poslal král svého strážce k Pražanům, žádaje, aby mu dovolili do lázně, kteráž by byla nejblíže od radnice. Páni končelé se dlouho radili, až pak přece králi povůli učinili. Jimi provázen vkročil do lázně, která byla nejbližší zrovna u kamenného mostu. Po chvíli, když se král vykoupal, požádal svých strážců, aby se směl na čerstvém povětří ochladit. Byloť parno až dusno. Sluhové mu povolili, neboť neměl svého oděvu a prchnouti nemohl. Tak vyšel král, zahalen plachtou z lázeňské komory, na pavláčku u samé řeky. Ta leskla se a šuměla. Všude volno, milo pod jasným nebem, všechno tak krásné v záplavě božího slunce. I zatoužil tu král po svobodě víc, nežli ve vězení. Opodál u břehu pod starou vrbou odpočíval člun, tiše nehnutě, a veslo leželo v něm. V tom vešla na pavláčku žena, kteráž v lázních posluhovala. Jen jí král zočil, již jí kynul a tiše a rychle se jí zeptal, umí-li veslovati. Když přisvědčila, řekl jí, převez mne na druhou stranu, odměním se ti hojně, nebudeš litovati. Veslovala prudce, vší silou a dovedně. Nežli strážcové vyšli z komory, přirazil člun ve tmavém stínu pod košatými stromy k druhému břehu. Než 2 hodiny minuly, stanuli na kraji Kundratického lesa u potoka pod návrším, na kterém strměl králův nový hrad. Na tom hradě měl král posádku věrně oddanou. Václav IV. Na Zuzanu nezapomněl. Když se opět ujal vlády a s pány učinil narovnání, dal starou lázeň u mostu zbořiti a jinou velikou nákladnou vystavěti. Jakmile ten dům vystavěli a na lázeňský zařídili, povolal král Zuzanu a daroval jí tu lázeň i 20 koproční platuřka, že to vše jí dává za prokázanou věrnost, že ho z vězení vysvobodila. Od těch časů až po dnešní den se ta lázeň u kamenného mostu Královou jmenuje. Mysl krále Václava, jindy tak jasná a veselá, zachmuřovala se víc a více. Dožil se mnohého zklamání a nevděku. Nedůvěřoval lidem, zvláště od té chvíle, co jeho protivníci chtěli ho otráviti. Tak jednou nemohla pro starost spáti, sklíčen takovými úzkostmi, dal si zavolati svého hvězdáře, učeného mistra. Zasmušilý král seděl ve své ložnici u okna, odkud bylo viděti na volné nádvoří královského hradu, na nedostavěný chrám svatého Víta, na jeho hojná lešení. Dvorní hvězdář, učený mistr ve tmavé sukni, přistoupil k oknu, jak mu král pokynul. Vidíš-li do budoucnosti, řekl zachmuřeně, pověz, co mne čeká, jak se mnou bude. Starý mistr okamžik mlčel. Pak vstáhl pravici a ukázav jí ven, tam, kde nad ještě nedokončenou kostelní stavbou černě strměla její věž k nočním nebesům, řekl, té se rač chrániti, té věže tam, chraň se tvá milost. Proč? Zvolal král žasna. Jeď v hvězdách psáno a věčnou vůlí určeno, že zahyneš před touto svatovíckou věží. A jak zhynu? Spadne na mne? Nebo sletí s ní kámen a zabije mne? Mluv! Hvězdář však nevěděl. Toho se ve hvězdách nedočetl. Popudlivý král tím podrážděn dal si povolati mistra stavby a nedbaje úžasu jeho zármutku i proseb poručil mu, aby zbořili svatovíckou věž. Hned! Aby hned po ránu se dali do práce. Zatím meškal král Václav na Kunratickém hrádku. Pak uhodilo. V neděli, okolo hodiny nešporní, přiharcoval z Prahy jízdní posel na Nový hrad.
a oznamoval králi, že dopoledne bylo procesí všech pod obojím. V jeho čele že nesl kněz Jan Želivský tělo páně. Když procesí přišlo z kostela svatého Štěpána, kterého se násilím zmocnilo, před novoměstskou radnici, že žádali, aby byli propuštěni všichni, kteří poslední dobou tu byli zavřeni pro náboženské nepokoje. Končelé však, že jejich žádost oslyšeli a v radnici se zavřeli. Tu, že se lid na radnici obořil, končeli, že smetali dolů z vysokých oken, dolů do zástupů a tam, že chytali padající na sudlice, oštěpy, na meče a že všechny končeli zabili na místě. Král Václav zesinal. Oči mu zahořely. Zlost jim zalomcovala a třásl se na celém těle. Nemohl promluviti. Hlas uvázl, ale pojednou vyrazil mu z hrdla křik jako lví řvaní. A v tom již klesl mrtvicí poražen. A zanedlouho skonal. Zemřel, jak starý hvězdář mu prorokoval, před svatovíckou věží, to jest před jejím zbořením. Vzal dříve za své, nežli ona. Zhynul před ní. Králova smrt ji zachránila. Zedníci hned ustali v bořivém díle. Ale část věže byla zničena a teprve později byl svršek nově zbudován, jak na pohled je patrno. Slavné dílo Matěje z Arasu, Petra Parléře a jeho syna Jana, chrám svatého Víta, stál nedokončen a zůstal tak po celé věky.

V režii Josefa Červinky účinkují Jiří Ornest, Pavel Soukup, Milan Neděla, Josef Sommer, Zdeněk Řehoř, Oldřich Wiesner, Otakar Brousek starší, Růžena Merunková, Jana Štěpánková, Petr Štěpánek, Daniela Kolářová a Růžena Lisenková.

0: Když duben vniká v šumných přeprškách až do kořání podbřeznový prach a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí, když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světakout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury za mučedníkem blahoslaveným, jenž v nemoci a strázni pomoh jim. I já tou dobou přijel do Southwarku a u kabátce dlel jsem na herberku, hotov pln zbožných myšlenek sehnout a vyrazit na kenterberskou pouť. Tu noc se sešel v onom hostinci větší houf lidí v pestré směsici. A jež to byli všichni poutníci, tak Canterbury bylo cílem všech. Dost bylo stájí, světnic na nocleh a tak jsme měli všechno pohodlí. A po večeři jsme se dohodli na tom, co hospodský pln veselosti navrhl pro své rozjařené hosty.
1: Teď dovolte mi o to, prosím vás, abych vám připomenul ten svůj špás. Každý z vás během cesty, dámy, páni, má vyprávět, by zkrátil putování dvě povídky, a to oběma směry na cestě tam i zpátky z Canterbury, o příhodách, jež udály se kdysi. A příběh nejlepší, kdo vymyslí si, ten povečeří potom na náklady všech ostatních u toho stolu.
0: My souhlasili a každý chválu pěl, když lodník svou povídku pověděl, též mlynář vylíčil svou drsnou historii a ve smíchu mi rádi vyslechli. Šafáře v ní tak trochu urazil, leč ten mu včera pěkně oplatil. Mlynář i šafář a jak mnohý jiný mluvili všichni rádi sprostěči. Pouť naše zbožná pěkně pospolu ubíhá svorně, zvlášť večer u stolu. A dneska s vypravěči poměří se ta dobrá žena z Bás. Je soukenice, přejemných šátků měla velký výběr. Chci přísahat, že plných 10 liber jich na hlavě vždy měla na neděli. Punčochy její šarlatem se skvěly napjaty těsně, boty z jemné kůže a zánovní. Tvář smělá jako růže, na hlavě klobouk jak štít přeširoký, plášť chránil v jízdě její mocné boky, klusala na svém oři polehoučku a měla pěkně upravenou roušku a blýskala si břity od ostruh. Dovedla smát se, kde kdo byl jí druh. Na lásku znala každý lék a trik. Vždyť k tomu měla odedávna cvik.
2: Hospodo, nalej.
1: Tu je, prosím, pěkně.
2: Je též.
3: A paní, ať svůj příběh řekne.
1: Hlaste se, komu ještě nalít zbývá.
3: Mně jde.
2: Nezačneme vína, lokči, piva.
4: Tak, paní z Bás, dál rozvíjte svou vědu, jak včera začala jste bez ohledu, ať poučí se naše chasa mladá.
5: Když tedy chcete, panstvo, velmi ráda, tak tedy půjdu dál v té historii. Jakože ráda pivo, víno pijí, vám řeknu, jak plno manželství je běd. Neboť já, páni, od 12 let, dík za to pánu bohu, už jsem šla s manželem pětkrát od vrat kostela. Tak často vdána byla jsem já už. A každý z mých byl celkem řádný muž. Uměla jsem je po svém vždycky vésti, že jako hňupy topili se v štěstí. Byla jsem k ním dost ostrá, vpravdě vzato. Však poslyšte teď, jak jsem navlékla to, a chytré ženy pochopí mě celé. Co chceme dostat, vynutíme směle, jako my lhát a k přísahám tak mít se. Muž nedokáže ani z polovice. Chytračka zná už, v čem je její síla. Namluví muži, že je vrána bílá, za svědky berou z vlastní svoje služky. A já jsem takhle vystrčila růžky. Zač stojíš, drž grešle. Víš, jak je žena sousedova zas dneska vyfintěná? Každý jí seká pocty knížecí a já tu v hadrech trčím za pecí. A co pak pořád děláš u souseda? Má pěknou ženu. To ti láska nedá. Co s děvečkou si stuhle šuškal asi, nemravo starý, nech si ty své špásy. Já s přítelem jen promluvit si v žertu. Hnedka bys řádil jako bada čertu. A mravnost kázal bys mi, vem tě děs. Jaká to pída, jindy spustíš zas, že na krku ti visí chudá žena. Mít peníze však, být tak urozená, to zase fňukal bys ji za zády, ta její pícha a ty nálady. A být tak hezká, řekneš uličníku, že s každým kuplířem se slezem v žiku, že musí jistě být nestyda, když každý mužský rád ji uhlídá. Když bude ošklivá zas, budeš lkát, že každého chce lapit dotenat. Řekneš, jak mohl k šardě vyzlnout, kterou by nikdo nechtěl obejmout. A kdo ví, co vymyslíš si zítra. Spíš řekni, proč tak pečlivě a schytra přede mnou skrýváš klíče od pokladny? Což pak já? Na ně nemám nárok žádný.
1: Dost, prosím, přestaňte už, milá paní. Kéž to má žena neví, smilování.
4: Vždyť každý ženáč potvrdit ti může, že žena každá zžírá svého muže. Pro celý život Bůh jim štědře vdych, slzy a lest a chutě do pletich.
3: Saď se, ta tvoje tohle všechno zná.
1: A jistě má i tebe za blázna. Tak už to chodí, milí přátelé. Jen pokračujte, paní, veselé.
5: Tak smím se chlubit, že vždy při závěru jsem zvládla muže ve všem. V každém směru. Lstí nebo mocí, nebo nevrlostí, jindy za zřádným rozpoutáním zlosti. Zvlášť odnesli to vždycky v posteli. Krom výčitek, nic ze mě neměli. Byť ve vzteku muž zuřivost měl lvovu. Nemohl se dostat k poslednímu slovu a pokaždé spíš ustoupil mi radši, než vidět ženu, jak se pořád mračí. A já pak řekla, když se stišil měkna, tak vilíček můj, ovčička je pěkná, pojď mužičku můj, pojď a dám ti pusu, ale buď příště hodný bez rámusu. A třeba, že nic neměl na svědomí, byl rád, když dostal pardon. O to šlo mi.
0: Mám nalít vám.
5: Snad ale na půl vodu, ať mám ještě dost sil teď po úvodu.
4: Tak to byl teprve úvod k historii.
3: To se nám, paní, před závěrem spí.
6: No, paní, spustíte, tak se nejlíp stane.
5: Proč ne? Však nejdřív trochu hudby, pane.

0: Za dávných časů, za Artuše krále, o kterém Briti mnoho mluví chvále, království víl prý bylo v této zemi. Královna skřídků s podanými všemi, v zelených lukách často tančila si, jak měli za to před dávnými časy. Století jsou to celá už. Dnes lidi už nikdy nikde elfy neuvidí. Dnes pro modlitby, zbožnost, jak se patří, těch kazatelů a všech svatých bratří, co všudy vniknou, do měst, do vesnice, světnicím, síním, sýpkám žehnajíce a vlezou do hradů, chlévů i věží. Nějakou vílu nalezl bys stěží. Král Artuš čítal mezi nejmladší své rytíře i toho mládence, jenž jel si jednou z lavu při řece a náhoda v tom v cestu přivedla mu překrásnou dívenku a zcela samu. Nic se jí neptal, nedbal na obranu a mocí zbavil panenství tu panu. A lidé proto křiku nadělali.
1: Už tolik žalob došlo ke mně, tvému králi, že máš být souzen dle starého práva. Useknuta by měla být ti hlava, tak zákona zní přísná litera. Však královna a paní kde která osmilování lkají neustále. Nuž, měj si život darem s rukou krále. Ať královna, co zmane si teď dělá, ať zachrání tě, či snad zhubí zcela.
2: Díky vám vzdávám horoucími slovy, můj králi. Milost dal jste rytířovi a nyní já smím rozhodnout ti zas. Rytíři, dosud v sásce je tvůj vaz a napůl mrtev, napůl živ si teď. Budeš smět žít, když dáš mi odpověď. Po jaké věci ženy nejvíc touží? Pozor, ať kat si krk tvůj nezaslouží. A jestli neznáš odpovědi vhodné, dávám ti lhůtu do roka a do dne, aby si snašel, zda by ti kdo řekl, jak rozlousknout ten tvrdý oříšek. Dáš mi však slovo dřív, než odjet smíš, že osobně se zase dostavíš.
3: Má královno, jsem zkrušen touto ranou. Ale co dělat, což mám na vybranou? Jsem rozhodnut hned vyrazit a jet a po roce vám přinést odpověď.
0: A jel. Každý kout hleděl vymésti, kde jen se mohl nadít ve štěstí a vypátrat, co ženy nejrač mají. Leč neobjevil nikde v žádném kraji ani dva lidi stejné záliby, co objasnění stejné dali by. Ten řekl, že zlato nejvíc ženy blaží, ten zas, že čest, ten pokráse, že paží, ten šaty řekl, ten rozkoš v posteli a vdát se zas, když ztratí manželi a ženám srdce v proudu lichotek nejspíše měkne, jak zas jiný řekl, a že vám nelžu, trefil blízko k cíli, vždyť lichotky nás vždycky ochočily a na pozornost, na lichotnou péči, se chytne ryba malá jako větší. Teď říkali, že máme nejradši vše dělat tak, jak se nám uráčí. Když nevytýká nám muž naše vady, leč jedná s uznáním dle naší rady. Byť naše srdce spoustu hříchů tají, ať za moudré a ctné nás pokládají. Tež říkali, že žena radost mívá, když lidé myslí, že je spolehlivá, že v předsevzetí stojí vytrvale a svěřené, že nevyzradí dále. To však je pravda zcela na ruby. My nedržíme jazyk za zuby. Když rytíř onen, o němž mluvím hlavně, zřel, že mu nikdo neporadí správně s tím, po čem nejvíc touží všechny ženy, byl chudák v srdci všecek zaražený. Trvání lhůty zrovna skončilo mu, den nadešel i musel zpátky domů. A jak tak jede v duši temné stíny, náhodou zajel v lese do tišiny, kde náhle spatřil zástup tanečnic. Dva tucty dívek, nebo ještě víc. Tu dostal nápad uvidět je zblízka v naději, tam, že poučení získá. Dřív ale, než se dostat mohl k cíli, ty tanečnice se mu vytratily. Stvoření živé neviděl kolhnout se. Jen starou bábu sedět na palouce, tak šrednou, že nelze myslet víc. A tahle bába povstala mu vstříc. Teď bude děj tak trochu romantický, zas hochu sáhni do strun.
4: Jako vždycky?
0: Dík. A bába řekla.
5: Odtud nevídeš. Řekni mi ale pravdu, co tu chceš? Snad by se našel proti tomu lék. Vždyť moudrost sebou přináší můj věk.
3: Matičko drahá.
5: Proč ten vzdych?
3: Smrt čeká mne, když nenalezl bych to, po čem ženy touží nejžhavěj. Když prozradíš, vše, oč si řekneš, měj.
5: No dobře. Stvrť mi tedy rukou dáním, že uděláš mi, co bude mým přáním, pokavať bude splnění v tvé moci, a zvíš to ještě před příchodem noci.
3: Platí, matičko, na to máš můj slib.
5: Pak, mladý muži, tvrdím bez pochyb, že nezemřeš. Jsem zcela přesvědčena, že shodně se mnou smýšlí každá žena. Té nejpyšnější z nich se třeba ptej, co závojem si halí obličej, a moje slova žádná nepopřeti. Nač dlouho mluvit, teď už můžem jeti. Jen větičku ti pošeptám, můj brachu, jež hned tě zbaví veškerého strachu.
0: S královnou v čele čekal tribunál. Fanfárou rytíř vybídnut byl dál.
3: Má královno, má paní, hlásím chutě, dostál jsem slibu ve sjednané lhůtě a k odpovědi jsem již přichystaný.
2: Hleďte, mé dámy vznešené a pany, i vdovy moudré přítomné zde v síni, náš smělý rytíř odpoví nám nyní, po čemže nejvíc pozemšťanky touží.
3: Paní, já vůbec neocit se v louži a mohu pevně hlas svůj pozvednout. Mou odpověď nechť vyslechne váš soud.
2: Mluv.
3: Královno má, ženy nejraději ze všeho vždycky mužům poroučejí. A ovládnout vždy každá žena chce, ať manžela či svého milence. To chcete nejvíc. Je-li vám to vhod, připravte si mě třeba o život.
2: A žádná ze všech panen, žen a vdov nemůže popřít pravdu těch tvých slov. Čeká tě nyní milost zasloužená.
6: Paní, mám prosbu.
2: Co chce ta stará žena?
6: Než skončí soud, mě učiň poprávu. To ode mne měl rytíř průpravu a přislíbil mi za to rukou dáním, že splním všechno, co bude mým přáním, když nezbrání mu žádná síla vyšší. Rytíři žádám, celý soud to slyší, aby si vzal mne hnedka za svou choť. Víš dobře mě, že vděčíš za život, že tahle pravda zapírat se nedá.
1: Je pravda to?
3: Ach, běda, králi, běda. Já nepopírám učiněný slib. Matičko drahá, vyber si však líp. Mě nech. A vem si všechno moje zlato.
6: To radši peklo. Co bych měla za to? Třeba jsem stará, ošklivá a chudá. Mnou nehnula by všechna zlatá ruda v útrobách země, abych ustoupila a nebyla tvá ženuška a milá.
4: Má milá, nikdy, to spíš zatracení. O, věda, že muž mého postavení tak podlým kouskem zneuctěn být moh.
1: Nic na plat, rytíři, ač si ještě hoch. Ty povinen si oženit se s ní a sdílet též i lože svatební.
0: Mladík se soužil, hlavu plnou vzdychu, dal se s ní odat ráno zcela vtichu a přes den dřepěl doma jako sova. Tak strašná byla žena rytířova. A co pak vnitru zakoušel, můj bože, když s ní měl večer prvně sdílet lože.
5: To u dvora se takhle svatba slaví. Je každý rytíř zde tak upejpavý? Jsem přece tvoje manželka a milá. Já jsem ti přece život zachránila. Řekni mi, muži, nač ty drahoty? Dělá to s ženou každý jako ty? Jen blázen si tak hloupě počíná. V čem je má vina? Co je příčina? Budu-li moci, hned to napravím.
4: Napravím, naprav, nevím, ale čím. Jak pak bys mohla napravit tu škodu? Jsi ke všemu z tak ubohého rodu, k té ošklivosti, k tomu svému stáří. Tak není div, že špatně se mi daří. Vyrví mi srdce, bože můj, já brzy.
5: Tak tedy, muži, to tě nejvíc mrzí.
4: A právě, ano. Což je třeba více?
5: To, pane můj, dá snadno napravit se. Budu-li chtít dřív, než tři noci minou. To ale musíš ke mně spustit jinou. Co však tu říkáš o šlechtickém rodu, který byl zděděn z předky po původu a který, myslíš, dělá šlechtice, neplatí víc než kdákot slepice. Nic nemohou nám odkázat i předci, než mění, jež je pomíjivou věcí. A kdo jen proto šlechtictvím se pyšní, že slavný dům byl místem jeho zrodu, že z šlechetného starého je rodu, aniž sám skutkem následovat chce své šlechetné a vzácné předchůdce, je nicka. Byť měl titul bůh vějaký a sprostý čin nás mění ve sprostáky. Šlechtictví není jenom předků jméno, jež jejich ctností bylo vyzdviženo. To je ti cizí. Pravda je jen jedna, že šlechtic ten je, šlechetně kdo jedná. A proto muži shrnují v té věci. Třeba, že hrubí byli snad mý předci, Bůh přece může ve své milosti, jak doufám, přát mi život ve ctnosti. Kdo chudě žije při pokojném díle, je bohatý, byť byl i bez košile. Chudoba navíc, brýle jsou v jich skle. Rozeznat můžeš pravé přátele.
3: Já vím, že chudoba i dobročiní. Umění mnohých bývá průvodkyní. Moudrosti též je dobrou učitelkou. Měj se mnou, ženo, trpělivost velkou.
5: To, že jsem stará, uráží tvé city? I když snad nejsou žádné autority, jež o tom píší, vždyť vy sami, páni, jste zavedli to starců uctívání. Jestli ti stářím ošklivostí vadím, tak parohy ti aspoň nenasadím. Škaredá bába na tom je snad dost, uchová nejlíp svoji nevinnost.
3: Já chápu tě, tak nech mě na pokoji a netrap mě už pro netečnost moji.
5: Když vím však teď, co máš mi za chyby, hned ukojím tvé světské záliby. Vyber si tedy z těhle věcí dvou. Chceš mě mít radši starou, ošklivou, až do smrti však pokornou a věrnou, že nezažiješ se mnou chvilku černou? A nebo mám být mladá, s pěknou lící, aby ses musel svého klidu zříci pro srážky s těmi, kteří ve tvém domě a snad i jinde se běhnou se pro mě? Tak jen si vyber, co bys si spřál spíš?
3: Otázka. To je můj kříž. Co říci mám jen na to tvoje ptání? Má drahá ženo, lásko má a paní, tvé moudré vládě podřídím se rád. Rozhodni sama, jak se to má stát. Oběma, aby nám to bylo ke cti. Mně je to jedno, jak si ty chceš vésti. Nejlepší bude jistě taky pro mě.
5: To znamená, že mám teď vládu v domě? Že mohu jednat po svém ve všem všude?
3: Baženo moje, nejlepší tak bude.
5: Tak dej mi pusu. Už je po boji. Hle, dívka se. A budu obojí hezká i věrná, totiž býti mohu. A ať se zblázním, tak se modlím k Bohu, tak odaná a věrná nebudu-li, jak lze jen ženě při nejlepší vůli. A nejsem-li teď kráska k pohledání, nejsem-li pohleď, nejkrásnější paní na celém světě, kde jen slunce svítí, pak, jestli chceš, mi můžeš zkrátit žití. No, neboj se a pohleď, stojím v slově?
3: Ach, paní, co to zřím? Ty opravdově si omládla. Já patřím na tvou krásu. O, nech se obejmou ti kolem pasu. Ať cítím, jak mi v srdci blaho vzrůstá. Já na tisíckrát zulíbám ti ústa.
0: Ona byla ráda svolna k všemu, co libost v lásce působilo jemu. A tak si žili, dokud neskonali v té rozkoši. A nám dej, nebes králi, manželi mírné, mladé, čerstvé v loži a přežítí je, dejš nám přízeň boží a také prosím, ať Bůh život zkrátí tomu, kdo nechce ženu poslouchati. Na mrzuté dětky, nadrž grešle, ať brzy ránu moravou svou sešle. A to je konec. Jste-li přející? Prosím, lok vína.
7: A chvály, kytice.
8: Bylo to výborné. No, jak se zdá, paní si vtipem s nikým nezadá.
7: Dva pánové, kdo z vás to svede líp? Povídka měla skvělý švih i vtip.
9: Mnohé jste, paní, dobře pověděla, i když jste mužům více stranit měla.
3: Vy záslužného dotkla jste se tu a učeného navíc tématu.
0: Můj dík, studente, za muziku mějte a nemračte se. Jen se usmívejte, vždyť zítra bude vaše vyprávění.
3: Já si moc netroufám, má vzácná paní.
7: To bylo námi takhle ujednáno a basta. Řekli jste všichni ano.
10: Už jsem vám říkal, podbřeznový prach, když duben vniká v šumných přeprškách a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí. Když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světa kout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury. A milý houf náš cestou našel čas, jak k vyprávění navrátit se zas.
11: Perly jsou jen pro zlost.

0: Rezidence Voltra Gage.
1: Jak se máš, miláčku?
0: Mám se znamenitě, Ellen, a miluji tě.
1: Pokud mě miluješ, Voltře, určitě bys měl něco dělat.
0: Problém je v tom, Ellen, že mám příliš mnoho peněz. O co jde?
1: Někdo ukradl paní Penradokové perlový náhrdelník a já si přeju, abys ho našel.
0: Nejspíš se domníváš, že zrovna mluvíš s policejním ředitelstvím, Ellen. Je pravda, že toho nemám příliš na práci. To ale není důvod, abych se začal schánět po perlovém náhrdelníku paní Penradokové.
1: No, možná, že by tě probralo, kdybys dostal ode mě zpátky poštou malý balíček s tvým zásnubním prstenem, Voltře.
0: Ellen.
1: Jsem ošetřovatelka paní Penradokové a ona kromě mě nikoho nemá.
0: Ellen, nezavěšuj, prosím. Ellen? Samozřejmě.

0: Miláčku, přece jen si přijel. To je od tebe hezké. Posaď se a já ti všechno povím.
1: Děkuji.
0: Paní Penradokové ukradli perlový náhrdelník.
1: To smíš sdělila do telefonu.
0: Náhrdelník tvořilo 49 stejně velkých růžových perel, které jí daroval pan Penradok k jejich zlaté svatbě. Nedlouho potom pan Penradok zemřel.
1: Já vím, nezanechal žádnou závěť, za to však zcela zamotanou pozůstalost a seznam osob, jimž vyplácel rentu, dlouhý jak seznam statistů z Ben Hura.
0: Votře, mluvím vážně. Paní Penradoková náhrdelník skoro nikdy nenosila, leda snad o Vánocích. A na každý den díku vzdání, když pořádá večeři pro přátele a staré zaměstnance pana Penradoka.
1: Zatím nechápu, co je na tom záhadného.
0: Náhrdelník byl uložen v koženém pouzdře ve starém sejfu, který zůstával velmi často otevřený. Dnes ráno jsem tam musela zajít pro jakousi listinu a podívala jsem se na ty perly.
1: Doufám, že tvé odhodlání setrvávat u paní Penradokové nevychází z představy, že by ti mohla odkázat ten náhrdelník. Perly se zajisté výborně hodí pro staré dámy a obtloustlé blondýnky, ale pro vysokou štíhlou.
0: Nech toho, miláčku. Na tyhle perly bych určitě nečekala. Jsou totiž falešné.
1: Podívejme se. Už jsem slyšel, že starý Penradok občas vytáhl z cylindru několik šilhavých králíků, ale že by dal vlastní manželce ke zlaté svatbě náhrdelník z falešných perel, to mě vyráží dech.
0: Nebuď bláhový, Voltře. Tehdy byly ještě pravé. Jde o to, že je paní Penradoková prodala a dala si zhotovit imitaci. Zařídil to velmi diskrétně jeden z jejich starých přátel, pan Lansing Gallimore z Gallimore Jewelry Company. Proto také o tom neví policie. Najdeš jí je, viď, Voltře.
1: A proč je pro boha prodala?
0: Protože když pan Penradok nečekaně zemřel, neměla skoro žádné peníze. Jenom tolik, aby mohla dál udržovat dům a platit služebnictvo. A ona by raději zemřela hlady, než by někoho propustila.
1: Chápu a smekám před paní Penradokovou klobouk. Jenomže, co na tom záleží, když jsou falešné?
0: No, ty perly, totiž ty imitace, byly zvlášť pro ni vyrobeny v Čechách. A trvalo to několik měsíců. Ale s tou situací teď v Evropě nejspíš už nikdy nebude možné sehnat novou soupravu opravdu dobrých imitací. Paní Penradoková se obává, že někdo přijde na to, že perly byly falešné. Nebo že jí zloděj začne vydírat, až zjistí, že falešné jsou. Víš, jaký by to byl skandál?
1: Obrovský. Jenomže jak mám kruci hledat jehlu v kupce sena?
0: Snadno? Já totiž vím, miláčku, kdo je ukradl.
1: No ne, pak jsem tady zcela zbytečný.
0: Několik měsíců byl u nás zaměstnaný šofér. Odporný surovec jménem Henry Eichelberger. Bez jakéhokoliv důvodu dal předevčírem výpověď a odešel.
1: Asi si našel něco lepšího, Ellen.
0: Nikdo nedává paní Penradokové výpověď, Voltře. Její poslední šofér byl velmi starý a zemřel. Ale ten Eichelberger odešel bez jediného slůvka a jsem si jistá, že perly ukradl on. Jednou se mě dokonce pokusil políbit, Voltře.
1: Cože? Pokusil se tě políbit? Kde je? Máš ponětí?
0: Telefonovala jsem zprostředkovatelně práce, která ho k nám poslala, a ti mi řekli, že se u nich znovu přihlásil a hledá místo. Bohužel mi prý nemohou poskytnout jeho adresu.
1: Já ji z nich dostanu. Ale Ellen, jsi si opravdu jistá, že to byl právě on? Nemohl ty perly vzít někdo jiný, například nějaký lupič?
0: Služebnictvo nepřipadá v úvahu. A dům se na noc neprodyšně zavírá. On věděl, kde ty perly jsou, protože viděl, kam jsem je ukládala. Doufám, že ještě nepřišel na to, že jsou falešné a nehodil je do oceánu.
1: Jestli ano, přinutím ho, aby je vylovil.
0: Buď opatrný, Voltře. Měří 1,90 m a je velmi silný. Nějaká menší rvačka mi nevadí, Voltře, ale ne, aby si vyvolal výtržnost, kde by musela zasáhnout policie.
1: V univerzitním mužstvu jsem hrál pravého útočníka a byl jsem postrachem všech soupeřů.
0: Já vím. Jsi dost velký a silný, Voltře, abys to zvládl. Ale v jednom si přece jen tak trochu slaboch.
1: Ellen?
0: Slib mi, že nevypiješ ani kapku whisky.
2: Dále.
1: Hledám jistého Eichelbergera.
2: Jak jste se sem dostal, bráško?
1: Tohle vysvětlení snad může počkat. To jste vy?
2: Tak hele, libovej frajere. Počkej, jen co si odepnu pásem.
1: Jsem Walter Gage. Jste vy Eichelberger?
2: Dej mi niklák a povím ti to.
1: Jsem snoubenec slečny Ellen McIntoshové. Bylo mi řečeno, že jste se jí pokusil políbit.
2: Co tím chceš říct? Pokusil?
1: Tohle.
2: Tak dost, tajtrlíku. To bysme měli.
1: Mohl bych vás požádat o sklenku whisky?
2: Bráško, to tvoje břicho je slabý jako čajíček.
1: Co se stalo?
2: Zakopl si oprťavou díru na koberci, bráško.
1: K čertu s vámi, Eichelbergře!
2: Ty si teda nedáš říct. Vstáváme, kamaráde. Ten hotel si platím na spaní já.
1: Mohl bych vás požádat ještě o sklenku whisky? Děkuji vám, Henry. Smím vám říkat Henry?
2: Na to není žádná daň, bráško. My dva přece můžeme spolu vyjít, OK, ne?
1: A Ellen?
2: Tu holku jsem jak těživ nepolíbil, i když neříkám, že se mi nechtělo.
1: Je zde ještě jedna věc.
2: Ven s tím. Ale žádný další praní, slibuješ?
1: Proč jste zanechal zaměstnání u paní Penradokové, Henry?
2: Dej si ještě panáka, bráško.
1: Děkuji.
2: Poslouchej. Chlápek jako já, Buran z Balíkova, se najednou z ničeho nic ocitne poblíž krasavice, která se na něj kouká jako na hromádku koňskýho trusu. Čumím na ní od rána do večera a vím, že si ani neškrtnu. Co bys dělal na mým místě, kamaráde? Já z toho fleku prostě vypadnout musel.
1: Henry, rád bych vám potřásil rukou.
2: Radši si dáme ještě jednoho panáka.
1: Ta láhev je skoro prázdná. Co byste řekl tomu, Henry, kdybych poslal ještě pro jednu?
2: Já, když začnu pít, nevím, kdy přestat, bráško. Máš hodně prachu?
1: Jistě, že. Navíc mám v Hollywoodu na Franklin Avenue velice pěkný byt, kam bychom se mohli přesunout, Henry. Nesmíš si všímat mého způsobu vyjadřování, Henry, neboť ten je mi vlastní, jako tobě tvoje řízná a stručná metoda řeči. Pokud jsem správně informován, existuje jistá možnost, že si ty perly ukradl ty.
2: Hele, nejsi snad opilej.
1: Jsou falešné, takže bychom mohli snadno dospět k dohodě. Nechovám k tobě žádnou zášť, Henry, ale obchod je obchod. Dostaneš $50, vrátíš perly a celá věc bude vyřízena. Nalij mi, Henry. Čemu se směješ?
2: Představuju si, za jakýho kořena se bude pokládat ten chlap, který přijde na to, že ty kuličky jsou falešní.
1: Chceš tím říci, že si ty perly neodcizil?
2: Každý ho někdy napadne něco idiotskýho. Ale já ty perly nevzal, bráško.
1: Víc jsem nepotřeboval vědět.
2: Sakra to je. Dobrý pitivo. Mám ti ještě nalít? Voltře?
1: Jen lij, Henry. Máme na přemýšlení.

0: Rezidence Voltra Gage. U telefonu pan Gage.
1: Ach, Voltře, už jsem měla strach. Vyzváním už skoro půl hodiny. Našel jsi něco?
0: Ještě ne, miláčku, ale máme nápad. Henry a já jsme se dohodli...
1: Henry, Voltře? Jaký Henry?
0: No přece pochopitelně Henry Eichelberger, miláčku. Úzce jsme se spřátelili a oba...
1: Nevíš snad, Voltře?
0: Ovšemže ne, miláčku. Henry je abstinent.
1: Co pak Henry ty perly nevzal?
0: Ovšemže ne, miláčku. Odešel z místa, protože byl do tebe zamilován.
1: Ach, Voltře, ten opičák. Jsem přesvědčená, že piješ jako duha. Už nikdy s tebou nebudu chtít mluvit. S Bohem.
0: Ellen. Samozřejmě, praštila sluchátkem, až mě píchlo v uchu.
2: Jsme snad zhulákaný? Nejsme.
0: To už je třetí láhev, Henry. A nezapomeň na ty perly. Musím je nalézt. Jenom tak mohu teď přesvědčit svoji snoubenku, že to s ní myslím vážně.
2: Dobře, co teda podnikne? Máš nějaký nápad?
0: Mám pocit, že musíme, jak se říká... přiložit ucho k tepu podsvětí. Když dojde k takové krádeži, podsvětí se o tom i hned dozví. Perly se těžko prodávají, v podsvětí vypukne horečná činnost.
2: Mluvíš jako kniha, ale nezapomněl jsi, že ty kuličky jsou načisto falešný. Ten šmaták tohle zboží spláchne co nejrychleji do stoky, protože by měl na krku 3 až 10 let v lapáku.
0: Kdyby byl alespoň průměrně inteligentní Henry, tak nikoliv. Paní Penradoková je velmi hrdá dáma a pohybuje se v nejvyšší společnosti. Kdyby vešlo ve známost, že nosila falešné perly, nebo kdyby se, nedej bůh, v novinách objevilo, že to byly právě ty perly, které jí její vlastní manžel daroval ke zlaté svatbě.
2: Chápu. Kolik do toho chceš investovat?
0: $100 by mělo stačit. Jsem však ochoten jít až do 200.
2: Blbost! Kvůli takovým mizerným prachům by ten chlápek nevylez na světlo boží.
0: Za pokus to stojí, Henry. A než vyrazíme do terénu, trochu se opláchnu.
2: Zatím si zavolám, Voltře, jestli ti to nebude vadit. Slečno, spojte mi West 242135. Počkám. Larry, telefonní číslo sem je 3 6 5 1 2 4. Jo, neměj péči, nic se nemůže stát.
3: Vítejte v baru Modrá laguna, pánové.
2: Nech si ty frky pro někoho jiného. Chceme mluvit s panem Gandesim.
3: Senior Gandesi sedí tamhle vzadu v rohu, pánové.
4: Děkujeme, číšníku.
2: Vy jste Gandesi?
5: Sí, signore.
2: Tohle je pan Walter Gage. Musíme si s váma promluvit.
5: A co chce pan Walter Gage?
0: Perly. 49, všechny stejně velké a růžové.
5: Vykoupit nebo prodat?
2: Koupit.
5: On být opilý.
3: Jaké problémy, senior Gandesi?
5: Vyhodit ty dva muže, Mario.
0: Moment. Tady je $100, pane Gandesi.
5: Za co?
0: Za 5 minut vašeho času osam.
5: Hodně komický. Já ale brát. Víc za mnou tudy.
2: Hele, libovej frajer, ty tajtrlíku!
5: Obušek, mladík, a tohle je revolver. Umím dobře použít.
2: Henry! Chvilku bude sticho, Voltře. Musel jsem ho trochu uzemnit. Tímhle mě praštil, že jo? Takhle se s Henrym Eichelbergerem nezachází. Zvlášť ne takovej italskej žok těsta na pizzu.
5: Co chcete?
2: Jedný dámě někdo šlohnul perlový náhrdelník a u naší firmy jsou ty kuličky pojištěný.
5: Neslyšet o tom.
2: Praštil se mě pendrekem a vytáhnul na mě bouchačku. Tak se snažte líp poslouchat.
5: Vy mít o já špatné mínění. Už jste to zkusili u Melakrína?
0: Zatraceně. Kdo je Melakríno?
5: Vy ho neznat? Jestli někdo něco vědě, to taková kulička jedině Melakríno.
2: Zatelefonujte mu.
5: O telefon nebýt nic dobrýho.
2: Pendrek taky ne. No,
5: tak pojišťováci říkáte. Haló, Joe? My tady dva pojišťováky. Chtějí dohodu. Ne, kuličky. Neslyšet o tom ani ně? Dobře, Joe. Pro jakou pojišťovnu vypracovat?
2: Věříš mu?
0: No, Henry, je to obtížné. Myslím, že lže jako když tisknem.
5: Kdyby být na prodej taková kulička, co vyhledat, jedině Melakríno. Jenomže Melakríno nevědět nic. Žádná levota.
0: Sbohem, pane Candezi.
2: A držte hubu, nebo ji budete muset hledat pod postelí.
0: Rezidence Voltra Gage, u telefonu pan Gage.
4: Doslech jsem se, že máte interes o jistý kšef s kuličkama.
0: V skutku je tomu tak? Vy je máte?
4: Jo. 49 na špagátě a 5 papíru je cena.
0: To je přece zcela absurdní. $5,000 za tyhle...
4: Slyšel jste mě, šéfe, 5 papíru. Ani víc, ani míň. Ještě se ozvu.
0: Henry, vyšlo to. Ale nějak podivně, cena je 5,000.
2: Cože? 5 papírů za takový fórový zboží? Říkal jsi, že stály 2 kila.
0: Ano, to jsem skutečně říkal. Možná bychom se mohli trochu napít, Henry.
2: Dobrý nápad. Máme ještě hodně přes litr pitiva.
0: Kdyby to nemělo stačit, Henry, je toho ještě dostatek tam, odkud tohle přišlo.
2: Vypadáš jako normální chlap. Proč mluvíš pořád tak potrhle?
0: Prostě nedokáži změnit způsob svého vyjadřování, Henry. Moji rodiče byli oba přísní puristé v duchu novoanglické tradice a lidová hovorová řeč mi jaksi nesedí.
2: To jsi to nemohl říct jednou větou.
0: Toto je velice neobvyklý vývoj, Henry. Zřejmě si budu muset promluvit s jedním člověkem.
6: Pane Gage, co pak nechápete, proč za ty perly chtějí $5,000?
0: Dovolíte-li mi vyslovit vlastní úsudek, pane Gallimore, pak bych se snad odvážil.

0: obtížnější než vaše vyjadřování, synu.
1: Děkuji.
0: Paní Benradoková je velice hrdá dáma. Kdybych jí nabídl těch 20 000 dolarů jako půjčku, odmítla by. Takže jsem udělal přesně to, co jste uhodl. To gesto jsem si ostatně mohl bez problému dovolit.
1: Takže?
0: Takže si myslím, že bychom těch 5 000 měli sehnat. Kdybych se rozhodl svěřit vám ten obnos jen na čestné slovo, myslíte, že byste ten úkol zvládl?
1: Slibuji vám to při památce svých zesnulých a milovaných rodičů.
0: Vypíši vám tedy šek, Waltře. Jestliže ty perly seženete, postarám se už o to, aby mi pojišťovna tuhle částku uhradila. Myslím si, že jim bude záležet na tom, aby se mnou obchodovali dál.
1: Pane Gallimore, mohu vás o něco požádat?
0: Jistě.
1: Byl byste tak laskav a zatelefonoval slečně Ellen McIntoshové, jejíž vztah ke mně poněkud ochladl, a sdělil jí, že už nepiji a že jste mě pověřil velmi delikátním posláním? Henry, než přistoupíme k dalšímu jednání, musíš mít jasno v jednom. Dnes nepiji. Jak vidím, ty jsi už přihnul.
2: Mám kocovinu jako 12 dánů. Žádnej telefonát od...
1: Dosud ne. Ty perly jsou pravé, Henry, a já mám v kapse 5 000 dolarů od pana Gallimora, abych je vykoupil. Rezidence Waltra Gage, u telefonu pan Gage.
3: Jak se na to díváte dneska, Gage?
1: Značně příznivěji. Dáte-li mi záruku čestného jednání, jsem připraven akceptovat váš návrh.
3: Máte prachy.
1: Jsou mé kapse.
3: Tak napněte uši, Gage. Dneska večer přesně v 8 v Pacific Palisades. Je tam drugstore u zelenýho rajčete, má do 9 otevřeno. Tam čekejte na zavolání.
1: Budu tam přesně.
3: A žádný levoty, Gage. Jak vypadají ty prachy?
1: Drobné bankovky, žádná nová.
3: A tak se mi to líbí. Tak v 8, Gage.
2: Poslyš, kamaráde, z toho, co jsem vyslech, si umím představit, jak to dopadne. Zavedou tě mezi vysoký kapradí a tam tě majznou pendrekem po hlavě.
1: Henry, slíbil jsem, že pojedu sám.
2: Tudle, seš cvok. I když na druhé straně seš zlatej chlap.
1: Rezidence Waltra Gage, u telefonu pan Gage.
4: Ach, Waltře, byla jsem na tebe tak ošklivá. Pan Gallimore mi všechno pověděl a já se tak bojím.
1: Není čeho by ses musela bát, miláčku.
4: Nevydržím tu nejistotu. Pojede Henry s tebou.
1: Ne, miláčku. Je to moje povinnost, nikoli v Henryho.
5: To zase prr. Já, Henry Eichelberger z milwaukeeských Eichelbergů, říkám, že pojedu s tebou. A co říkám, to platí.
4: Waltře, vynasnažím se být statečná, ale slíbíš mi jen jednu malinkatou věcičku.
1: Už se stalo. Ode dneška ani kapičku, miláčku.
4: Držím ti všechny palce, Waltře, a miluju tě.
1: Já tebe. Ellen? Ach, samozřejmě. Barmane,
6: co je?
1: Kde tady máte telefon?
6: Tamhle vzadu u toalety.
1: Díky.
6: Dáte si něco, šéfe?
1: Ovšem. Rajčatovou šťávu se špetkou soli.
6: Hned to bude.
3: Gage?
1: Ano, tady pan Gage.
3: Udělal jste, co jsem vám řekl?
1: Jistě. Peníze mám v kapse.
3: Jste sám?
1: Ano.
3: Vraťte se asi 100 metrů zpátky po cestě, po které jste přijeli. Tam stará sečárna. Stlumte světla, sjeďte dolů z kopce. U Šalvějovýho svahu zastavte světla, vypněte a čekejte, jasný?
1: Ano.
3: Moc toho nenamluvíte, bráško, no, tak je to správně. Hrajte na rovinu a všechno dobře dopadne.
6: Tady je ta rajčatová šťáva, šéfe.
1: No, děkuji. Velice dobrá. Poslyšte, neměl byste roličku 25 centů zabalenou v papíře?

0: Obávám se, že jsme se stali obětí kanadského žertíku pana Gandesiho, Henry. Čekáme tady už půl hodiny a nikde nikdo.
1: Hajzl, nalítli jsme. Někde během cesty si ty gauneři oťukli, jestli děláš, co po tobě chtěli. Vsadil bych se, že ten hovor, co jsi měl v tom drugstoru, byl mezi město.
0: Ano, Henry. Teď, když o tom hovoříš, jsem si jist, že tomu tak bylo.
1: Projeli jsme to. Radši si rokni, Voltře.
0: Ne, nejen s tím je konec, Henry.
1: Co to máš v ruce?
0: To je rolička 25 centů, Henry. Dobrou noc! Dvakrát si mě poslal k zemi, Henry, ale splatit jsem ti to mohl až dneska. Tady jsou perlový náhrdelník paní Penradokové. No, Henry, si gentleman, i když si zloděj. Dneska si mi během dne mohl vzít těch $5,000 z kapsy nejmíň tucetkrát. A neudělal jsi to. Nechám ti tady aspoň $100 bankovku. Určitě ji budeš potřebovat, až se probereš.
2: Domnívala jsem se, že Henry je tvůj přítel.
0: Henry byl můj přítel, Ellen.
2: A ten druhý hlas v telefonu?
0: Ten hlas v telefonu se dal snadno zařídit. Henry mu mohl zavolat ode mě z bytu a dát mu můj telefon. Tím, že jsem dostal ten pošetilý nápad navštívit někoho ze zdejšího podsvětí, aby dal do oběhu zprávu, že jsem ochoten koupit perly naspátek, získal Henry šanci namluvit mi, že ten telefonický vzkaz je důsledkem mé návštěvy u Gandesiho.
2: Ale Voltře, jak jsi poznal, že Henry ty perly opravdu má?
0: Vždyť si mi to řekla ty sama.
2: Voltře, vím bezpečně, že mi něco tajíš. Kdyby si s tím nebyl stoprocentně jistý, sotva bys Henryho tak surově udeřil.
0: Telefon, který mám v bytě, je soukromá linka a není v seznamu. A Gandesi mu jsem své číslo nedal. Takže to musel být jedině Henry, kdo dal moje číslo svému společníkovi, miláčku.
2: Miluju tě, Voltře.
0: Problém byl jenom v tom, jak Henryho přinutit, aby vytáhnul perly z jejich úkrytu.
2: Ach, miláčku, jak jsi statečný. Opravdu si myslím, že svým způsobem jsi dokonce chytrý.
0: Ale...
2: Myslíš, že byl Henry do mě skutečně zamilovaný?
0: Ellen, samozřejmě, že ne.

0: lidským srdcem se odhodlávám k vyprávění tajemného příběhu, který mě osobně tolik zasáhl a zranil, jako žádný jiný z případů mého geniálního přítele Sherlocka Holmesa. V roce 1891 dosáhl jeho věhlas takových rozměrů, že začal pracovat na základě mezinárodní úmluvy na supertajných případech pro francouzskou vládu. O to víc mě překvapilo, když se náhle, bylo to 24. dubna večer, objevil v mé ordinaci.
1: Vocne, neruším vás.
0: Vy zde, příteli? Myslel jsem, že jste v Paříži. Vypadáte přepadle.
1: Měl jsem drobné nepříjemnosti a trochu přepínám své síly. Neměl byste nic proti tomu, kdybych zavřel okenice?
0: Bojte se něčeho?
1: Ano, vzduchovek s krátkou hlavní.
0: Jste snad v nebezpečí?
1: Vy víte, že nejsem nervózní, ale přesto raději opustím váš dům přes zeď na konci zahrádky.
0: Co to všechno znamená?
1: Nezajel byste se mnou na týden do Evropy?
0: Jistě, ale kam?
1: Kamkoliv. To je mi docela jedno.
0: Co se děje? Mluvte, pro boha, Holmesi.
1: Slyšel jste někdy o profesoru Moriartym?
0: Ne, nikdy.
1: Vidíte, a v tom je právě jeho genialita. Ten člověk si dělá v Londýně, co chce. A nikdo o něm neslyšel. On je přitom hlavou organizovaného zločinu, ale dokáže mistrně táhat nitky a stát nepozorován v pozadí. Dopadnuli ho, dosáhne má kariéra vrcholu. Konečně jsem narazil na protivníka, který se mi vyrovná intelektem. Nakonec však přece jen udělal chybný krok. A já ho opředl sítí, kterou zbývá jen zatáhnout. Do tří dnů budou věci zralé a profesor s hlavními členy své bandy padne do rukou policie.
0: Gratuluji.
1: Předčasně, drahý brachu. Profesorovi neušel ani krok, který jsem udělal. Dnes ráno mne totiž vyhledal.
2: Skřížil jste mi cestu. Situace je neudržitelná, musíte s tím přestat.
1: Za tři dny.
2: Ale kde pak? Způsob, kterým jste postupoval, mi poskytl opravdový intelektuální požitek a jen nerad bych proti vám použil krajních opatření.
1: Nebezpečí patří k mému povolání.
2: Tohle není nebezpečí. To je jistá záhuba. Musíte uhnout z cesty, pane Holmesi, nebo budete rozdupán.
1: Já neustoupím.
2: Bude to tedy souboj mezi vámi a mnou, pane Holmesi. I kdybyste byl tak chytrý, že byste mě dokázal zničit, buďte ujištěn, že stejný osud připravím já vám.
1: Děkuji za kompliment, pane Moriarty. Ale v zájmu veřejnosti se nechám třeba i zničit.
2: Dobrá. Vyhlásili jsme boj.
0: Hrome!
1: Tak tedy ve stručnosti vypadal můj rozhovor s profesorem Moriartym.
0: Proč proti němu nesalarmujete policii?
1: Jsem přesvědčen, že úder nepřijde od něj, ale od jeho agentů. V poledne mě málem přejel vůz tažený s běsilými koni. O hodinu později se za mými zády zřítili ze střechy naskládané tašky. Cestou k vám mě přepadal nějaký hromotluk s obuškem. Myslíte, že to byly náhody?
0: Obdivuji vaši odvahu.
1: Musíme přečkat ty tři dny. Soud se bez mé výpovědi neobejde. Pojedete se mnou, drahý Watsone?
0: Jak můžete pochybovat?
1: Od této chvíle se mnou hrajete dvousečnou hru proti největšímu darbákovi a nejmocnějšímu zločineckému syndikátu v Evropě. Poslouchejte, co musíte udělat.
0: Ráno jsem doslova a do písmene uposlechl Holmesových instrukcí, jak mám zmizet ze svého bytu a nepozorován se dostat na nádraží. Vše proběhlo bez potíží. Jen v kupé, které jsme měli zadáno, se usadil jakýsi stařičký italský duchovní. Po Holmesovi ani památky.
1: Mázava žadla vám, doufám, nevadí, signore.
0: Ale toto kupé je rezervováno, důstojný ostře.
1: Si occupato.
0: Vlak už se dával do pohybu, ale Holmes stále nikde. Co se mu k čertu mohlo stát?
1: Ale, milý Watsone, sedíme tu spolu už dobrých 5 minut a ještě se vám stále neuráčilo popřát mi dobrého jitra, signore?
0: To jste vy, Holmesi.
1: Jeden z mých pověstných převleků. Je třeba stále zachovávat maximální opatrnost. Jsou nám stále na stopě?
0: Ujedeme jim. Rychlík má přímé napojení na loď. A tak se toho zloducha zbavíme na dobro.
1: Myslíte? Patrně jste si, milý Watsone, plně neuvědomil, co míním, když říkám, že ten člověk se mi intelektem naprosto vyrovná.
0: Ještě ten den, večer, jsme různými oklikami dorazili do Bruselu a na zítří pokračovali do Štrasburku. Holm se stále pronásledovalo tušení, že Moriarty je nám v patách. V pondělí telegrafoval Holmes londýnské policii a večer byla v hotelu odpověď.
1: K čertu, to jsem čekal. Unikl jim.
0: Moriarty?
1: Pozatýkali celou bandu, kromě Moriartyho a ještě 3 dalších. To se rozumí. Když jsem odjel z Anglie, není tam nikdo, kdo by na ně stačil. Bylo by nejlíp, kdybyste se vrátil domů, Watsone.
0: Opustit vás? Proč?
1: Budu pro vás nebezpečným společníkem. Všechny podniky a plány toho člověka jsou v troskách. Zbývá mu jediné. Msta.
0: Já, starý válečník a váš starý přítel, já vás mám v tísni opustit nikdy. Jedeme dál.
1: Výborně. Troufám si říci, milý Watsone, že jsem nežil nadarmo. Přestože jsem zneškodnil 100 padouchů, rád bych svou kariéru korunoval dopadením největšího zločince Evropy. Stanu se tedy lovcem i vábničkou zároveň. Zítra odjedeme do Ženevy.
0: Údolím Rhony jsme se pak dostali až k horám. Můj přítel zatoužil spatřit na vlastní oči slavné reichenbachské vodopády. Usídlili jsme se s největší ostražitostí ve vesničce Meiringen, v hostinci Anglický dvůr, který vedl náš krajan, Steyler. Odpoledne jsme se vydali na túru k vodopádům. Stáli jsme na úzké stezce nad propastí, do níž se s hukotem řítí vodní křížď, když nás dostihl uřícený poslíček.
3: Pánové, který z vás je doktor Watsone?
4: Já, hoď běží.
3: Pan Steyler vás prosí, abyste se vrátil do hostince. Ubytovala se tam jistá stará Angličanka, která dostala prudký záchvat chrlení krve a přeje si jen anglického lékaře. Pan Steyler vás moc prosí.
4: Ale co naše túra?
1: Jen klidně běžte, drahý Watsone. Takové prosbě nelze nevyhovět. Poslední přání krajanky umírající v cizí zemi musíte splnit.
4: A vy?
1: Pobudu ještě chvíli u vodopádu a pak se přes hřebeny vydám zpátky. Večer vám budu vyprávět, co jsem viděl.
0: Cesta do Meiringenu mi trvala něco přes hodinu.
5: Doktore Watsone, copak? Vodopády vás nezaujaly?
4: Kde máte tu Angličanku, Steylere? Doufám, že se jí příliš nepřitížilo.
5: Jakou Angličanku? Jediní Angličané tady jsme my dva.
4: Cože? Vy jste pro mě neposílal?
5: Já? Celé odpoledne jsem spal. Vždyť je tu božský klid.
4: Bože můj, v tom má určitě prsty Moriarty. Pojďte se mnou, snad ještě není pozdě.
5: Ale kam? No počkejte, doktore Watsone!
0: V panické hrůze jsme běželi zpět, ale běda.
4: Holmesova alpinistická hůl byla opřena u skály, kde jsem ho zanechal, a po mém příteli ani stopy.
2: Podívejte, tady je nějaký papír.
4: Ukažte. Ach, poslední pozdrav mého přítele. Milý Watsone, napsat těchto pár řádků mi umožní laskavost pana Moriartyho, který čeká, kdy mu budu k dispozici. Teď se uvidí, kdo z koho. Závěť jsem už před odjezdem uložil u svého notáře. Ničeho nelituji. Hlavu vzhůru, brachu. Věděl jsem, že ten poslíček byl Moriartyho muž, ale člověk nemůže donekonečna unikat svému osudu.
2: Podívejte, pane, na téhle úzké skalní římse se museli dva muži strašlivě porvat. Vidíte ty stopy?
4: Ano. A oba se zřítili. Dolů do propasti. Tam do toho kotle vřící vody a syčivé pěny.
2: Vodopád své oběti ještě nikdy nevydal.
4: Tam tedy navždy bude odpočívat nejnebezpečnější zločinec i nejpřednější obránce zákona své generace.
2: Bůh s nimi, pane.
4: Smrt mého přítele mě velmi zkrušila a dlouho jsem se z ní nedokázal vzpamatovat. Truchlil jsem však nejen já, ale celá Británie. Sama královna vyjádřila našemu autorovi, Siru Arturu Conanu Doylovi, svou nelibost nad smrtí slavného detektiva. Uplynuli však 3 prázdné roky. Staré jizvy se zacelily a my jsme se s tou ztrátou pomalu smířili.
1: Snad si toho nevyložíte ve zlém, pane Watsone, že jsem vás navštívil bez ohlášení. Bydlím tady v sousedství. Mám tady krámek s knihami, unikáty, samé unikáty. Nepotřeboval byste nějakou? Tamhle v policii máte místo právě tak na 5 pěkných knih. Podívejte se.
4: Ohlédl jsem se ke knihovně a když jsem se opět obrátil, stál přede mnou... Ano, uhodli jste. On.
1: Milý Watsone.
4: Vy, Holmesi, pane bože.
1: Tisíckrát se vám omlouvám, ale znáte mou neodpustitelnou zálibu v dramatických efektech. Netušil jsem, že to na vás udělá takový dojem.
4: Holmesi, jste to skutečně vy.
1: No myslíte, že jsem duch? Sáhněte si.
4: Opravdu, jak jste se vyškrabal z té strašlivé propasti?
1: Náramně snadno. A to z toho důvodu, že jsem tam nikdy nespadl.
4: Vy jste nespadl do propasti. No ale co ty stopy?
1: Ale ano, porval jsem se s Moriartym. Na život a na smrt. Naštěstí se trochu vyznám v baristu, japonském zápasu, o tom přece víte.
4: Nikdy jste se nezmiňoval.
1: Vážně? Nikdy? Sám nevím, kde jsem se tomu naučil, ale prostě to umím. Vymkl jsem se speciálním hmatem z Moriartyho sevření a on se s příšerným výkřikem zřítil do prázdna. Zvítězil jsem. Ve chvíli Moriartyho zhouby jsem si totiž uvědomil, že osud mi poskytuje jedinečnou šanci. Vzpomenete si jistě, že z pasti neunikl sám. Měl jsem v patách ještě další 3 protivníky. Budou-li přesvědčeni o mé smrti, ztratí ostražitost a snadněji je dopadnu. A tak jsem vytraverzoval na skalní římsu nad stezkou a odtud s dojetím pozoroval vaše pohnutí.
4: Ach bože, způsobil jste mi takový žal.
1: Musíte pochopit, Watsone. 3 zločinci zůstali na svobodě. 2 z nich jsem už zlikvidoval a nyní jsem na stopě toho 3. Vím, že jsem vás neodpustitelně zarmoutil, ale Watsone, smutek nejlépe vyléčíme prací, věřte mi. Dnes večer nás čeká jistý úkol. A když ho zdárně splníme, můžeme s uspokojením prohlásit, že jsme nežili a netrpěli nadarmo.
4: Souvisí to s vraždou Ronalda Eidera?
1: Ano, uhodl jste. Podivná vražda. Byl zastřelen ve svém pokoji, který sám zevnitř zamkl. A nikde zbraň, nikde stopa. Jen otevřené okno, které však bylo tak vysoko, že tudy vrah uniknout nemohl. Případ má tedy prazvláštní rysy, které mi velmi důrazně připomněly jistou známou osobu. Neprodleně jsem se vrátil do Londýna a nepřestrojen navštívil svůj starý byt v Baker Street.
4: A co paní Hacnová?
1: Ta dobrá žena. Utrpěla další ze svých šoků, který mi platí za to, že se mi uvolila pronajmout pokoje. Proseděl jsem 2 hodiny ve své klubovce a pak se v převleku za antikváře vydal do ulic.
4: Proč jste se pro boha tak nepohodlně přestrojil, když jste předtím zrušil své inkognito?
1: Pochopíte. Ale teď už je 9:30 a my musíme vyrazit za pozoruhodnou záhadou prázdného domu.
4: Hlavou se mi honily desítky nespojitých myšlenek a protichůdných pocitů a tak jsem ani nevnímal, kam vlastně s mým znovu nalezeným přítelem jedeme. Vystoupili jsme z drožky a vešli do starého, opuštěného domu. Holmes mě vedl dlouhým vestibulem ke schodišti do patra, až jsme se ocitli v temném, prázdném, čtvercovém pokoji. Z okna byl dobrý výhled na protilehlý dům.
1: Víte, kde jsme?
4: Pro boha, vždyť tam je Baker Street.
1: Přesně tak. Jsme v Kem House, který stojí přímo naproti našemu starému bytu.
4: Proč jsme sem ale přišli?
1: Protože je odtud znamenitý výhled na náš miloučký domeček.
4: Pro boha. Ve vašem pokoji svítí světlo. A tam, v klubovce, ta sedící postava. To jste přece vy.
1: Poznáváte mě?
4: Ta podoba je báječná.
1: Věřím, že mou bezmeznou vynalézavost věk nezdolá a zvyk neotupí.
4: Prosím.
1: To byl citát ze Shakespeara.
4: Ano.
1: Ale ta figurína vypadá, jako by mi z oka vypadla. Co říkáte?
4: Kdybyste nestal vedle mě, přísahal bych, že jste to vy.
1: Vyslovte své uznání panu Menierovi z Grenoblu, který tu voskovou figurínu zhotovil.
4: Proč jste si ji nechal udělat?
1: Musím přesvědčit jisté lidi o tom, že jsem doma, zatímco ve skutečnosti jsem někde jinde.
4: Domníváte se, že jste sledován?
1: Nedomnívám. Já to vím.
4: A kdo dům pozoruje?
1: Mí staří nepřátelé. Členové toho roztomilého spolku, jehož vládce skončil na dně Reichenbachského vodopádu. Bylo nutné, abych se objevil a aby viděli, že jsem naživu.
4: Dnes jste ze sebe dělal živý cíl.
1: Jen po nezbytně nutnou dobu. Velice mi totiž záleží na jedné osobě. Je to zlosin velkého formátu. Poslední pozůstalý profesora Moriartyho. Jenže on netruchlí, on jedná. A já mu to hodlám rázně překazit.
4: Konečně vám začínám rozumět. Pro boha, vaše silueta změnila polohu.
1: Samozřejmě. No snad nemyslíte, Watson, že jsem takový směšný břídil, abych postavil do pokoje panáka, na kterém je na první pohled znát, že je z vosku a doufal, že tím přelstím jednoho z nejprohnanějších mizerů Evropy. Paní Hacnová manipuluje pomocí drátků figurínou zepředu, aby nebylo vidět její stín. Pozor, to jsem nečekal.
4: Co se stalo?
1: Zdá se, že budeme mít návštěvu.
4: V tom jsem už i já zaslechl slabý. Kradný šramot. Vetřelec našlapoval tiše, ale jeho kroky se v domě rozléhaly.
6: Ke zdi!
4: Hrozivá. Mužská postava vstoupila do pokoje. Čekal jsem, připraven čelit útoku. Ale záhy jsem si uvědomil, že on o naší přítomnosti nemá ani tušení.
6: Báječný rozlet. Konečně to skoncujeme, detektive. Moriarty nezůstane nepomstěn.
4: Jako bych toho muže už někde viděl.
6: Tak pojď, má drahá. Dnes tě čeká tvá nejdůležitější rána.
4: Pozorně nabil podivně deformovanou pušku. Ne, něco takového jsem nikdy neviděl. Zacílil na Holmesovu figurínu v protilehlém okně.
1: Na něj!
5: Vy psi!
1: Snažte se ho omráčit,
4: Watson! Už si vzpomínám, kde jsem ho viděl. Ten poslíček u vodopádu. Tomáš! Parouchu!
1: Výborně! Ztratil vědomí.
7: Jste v pořádku, pánové?
1: Inspektor Morton, vítám vás.
7: Rád vás vidím zase v Londýně, pane Holmesi.
1: To věřím. 3 nevyřešené případy v jednom roce, Mortne, to je hodně. Prosím vás, svažte toho muže, nebo nám ještě připraví nejedno nemilé překvapení.
4: Má neobyčejně tvrdou lepku. Po takové ráně a už se probírá.
5: Ty ďáble, ty praskaný, mazaný ďáble!
1: Ale plukovníku, nepřepínejte. Jak praví staré rčení, na konci cesty se 2 milenci sejdou. Nepamatuji se, že bych měl to štěstí setkat se s vámi od chvíle, co jste mě u Reichenbachských vodopádů poctil svojí pozorností a odvolal doktora Watsona k umírající pacientce, která měla jen jeden jediný nedostatek. Že totiž neexistovala.
5: Ďáble, hnusný, vychytralý ďáble.
1: Pánové, ještě jsem vás nepředstavil, omlouvám se. Máte před sebou plukovníka Sebastiana Morena, který sloužil v Indii. Nejlepšího lovce střelné zvěře ve východní části Britské říše. Mám pravdu, plukovníku?
5: Tebe bych taky z chutí složil, bestie.
1: Já se vám divím, plukovníku. Tak zkušený lovec a dá se oklamat tak prostou léčbou. Jistě jste nejednou čekal s puškou na tygra v koruně stromu, k němuž bylo přivázáno kůzle. Tenhle prázdný dům sehrál úlohu stromu a vy jste pro změnu dělal toho tygra. A to, co jste svou speciálně upravenou zabijáckou vzduchovkou postřelil, to bylo právě jen to kůzle, chápete?
5: Kéž by tě peklo spolklo, arciďáble!
4: Můj přítel zaujatě studoval vrahovu speciální pušku.
1: Pozoruhodná zbraň, nehlučná puška s rasantním účinkem. Vím o její existenci už několik let, ale zatím jsem neměl nikdy příležitost, abych ji dostal do rukou. Inspektore! Z čeho vlastně chcete plukovníka obvinit?
7: Z pokusu o zavraždění Sherlocka Holmesa?
1: Ne. To se mi nelíbí. Nechci, aby se mé jméno objevilo ve spojení s tímto případem. Na tomhle znamenitém úlovku máte zásluhu jen a jen vy. Blahopřeji vám, že jste ho dostal.
7: Děkuji. Ale koho jsem to vlastně dostal?
1: Muže, po němž policie marně pátrá. Plukovníka Morena, který 30. minulého měsíce otevřeným oknem zastřelil trhavou střelou ze vzduchovky ctihodného Ronalda Eidra v jeho bytě. Tak zní obvinění, Mortne. A vy, Watsone, doprovoďte mě, prosím. Pokud vám ovšem nevadí, že na vás potáhne rozbitým oknem, myslím, že půl hodinka při doutníku v mé pracovně vás pobaví a poučí.
4: A tak jsme, jako za starých dobrých časů,
0: zasedli v Holmesově pracovně.
1: Ten indický lovec má dodnes dobré nervy a zrak jako ostříž. Podívejte se, jeho střela zasáhla zátylek figuríny. Trhavá střela do revolveru s useknutou špičkou, jak račte vidět, to je chytrý nápad? Vystřelit něco takového ze vzduchovky? Slyšel jste vůbec někdy jeho jméno?
4: Ne, neslyšel.
1: Inu, světská sláva, polní tráva. Jenže pokud mne paměť neklame, vy jste neznal ani jméno profesora Moriartyho, který patřil mezi nejprohnanější mozky našeho století.
4: Proč jste ho ale nezneškodnil dřív? Čekal jste 3 roky.
1: Ano, čekal jsem, pozorně sledoval noviny a přemýšlel, jak se poslednímu nohsledovi profesora Moriartyho dostat na kobylku. Dokud byl plukovník na svobodě, věděl jsem, že je můj život ohrožen. Co jsem měl dělat? Zastřelit ho? Dostal bych se před soud. Pro svá podezření jsem neměl jediný konkrétní důkaz. Proto jsem vás musel 3 roky udržovat v mínění, že jsem mrtev.
4: Konečně chápu.
1: Přirozeně. Teprve, když jsem se dočetl o smrti Ronalda Eidera, pocítil jsem, že nadešla má chvíle. Na základě toho, co jsem věděl, nepochyboval jsem, že vrahem je plukovník Moren. Hráli spolu karty, on pak sledoval Eidera do jeho bytu a otevřeným oknem ho zastřelil. Okamžitě jsem se vrátil a postaral se, aby se o mém návratu všichni dozvěděli. Bylo mi jasné, že plukovník vytuší, jak dalece spolu souvisejí můj návrat a jeho zločin a že se pokusí odklidit mě z cesty. Nuže, milý Watsone, přejete si vysvětlit ještě něco?
4: Ano, neobjasnil jste mi motiv vraždy.
1: Jsou to jen dohady. Ale myslím si, že plukovník Moren hrál karty a hrál falešně. Eider mu na to přišel a chtěl stropit skandál. Co říkáte? Zní to věrohodně?
4: Nepochybuji, že jste opět jednou trefil hřebík na hlavičku.
1: Jisté je, že plukovník Moren nás už v budoucnu obtěžovat nebude. Moriartyho banda je konečně beze zbytku zlikvidována. Splnil jsem svou povinnost a teď se konečně chci nerušeně věnovat
4: dalším případům.
1: Nikoliv. Co by mě, řekněte, co by mě potom všem mohlo ještě vůbec zaujmout a povzbudit k přemýšlení? Ne, ne, ne. Mé historické poslání je završeno.
4: A co tedy chcete dělat se zbytkem života, drahý Holmes?
1: Milý brachu, chci ho věnovat svému nejoblíbenějšímu hobby.
4: Houslové hře, chápu.
1: Je mi líto, ale opětovně nic nechápete. Vy vážně nevíte, že poslední dobou se nejvíce zabývám včelařstvím? Dokonce jsem na to téma napsal vědeckou práci. Vy jste ji nečetl?
4: Ne, lituji, ale o tom nevím nic.
1: Pak tedy vězte, že se hodlám odstěhovat na venkov a věnovat se plně včelám. Už jsem si objednal úly a včelařské potřeby. Žihadlo je vskutku méně riskantní než zločinecká kulka v temení hlavy. Každý má přece nárok vydechnout si po namáhavé a vyčerpávající práci. Dokonce snad i slavný detektiv, ne? Co říkáte?
8: Moje memoáry a mizérie z učitelských let. 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho sám osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Nebylo vlastně nic, zač by mi měli být vděční. Ale školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. To právě na nich je hezké. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů, obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnosti vyřídí. Pamatuju se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák se svou školou skoncuje a pustí se, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, co nikdy nezaslechl za celých 6 let své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v jilmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát s uctivě skloněnou hlavou, jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho veterána školních škamen, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně. Jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety, a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku a v takové náladě je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a předvede mu všechny nové vymoženosti, krásný nový bazén, zřízený po veteránově odchodu ze školy a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv, řekne mu, pojď. A zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne. Koukejme, starej Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z koleje v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady za skládkou, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu strom i skládku popela. Moudrý ředitel školy ho z toho nevytrhuje. Kdepak, na to jsou vzpomínky příliš posvátné. Jen ať si jich veterán užije. A pak, když je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jednoho z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než nasypat mu popel do kalamáře nebo dát mu napínáček na židli. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v dost pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mě už nepamatujete? Nařezal jste mi jednou v hornokanadské koleji. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který s vámi hrozně chce mluvit. A já okamžitě vím proč. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, no to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadské koleji. Radost toho pána v takovém případě nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak se mu tenkrát nařezal a že i ona z toho bude mít ohromnou radost.

Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová, ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl, mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadské koleji. Často na vás vzpomíná. Nařezal jsem, myslím, dvěma generálům kanadské armády, třem ministrům a víc plukovníkům a starostům, než by mi bylo milé počítat. Na mou duši se zdá, že všem těm chlapcům, kterým jsem kdysi nařezal, se teď vede náramně dobře. Konstatuji zde prostý fakt, ani trochu nepřeháním. Každý někdejší učitel a každý veterán Škamen to okamžitě pozná a za pravdivost toho pocitu ze strany veteránů se mohu zaručit tím spíš, že jsem jej pocítil sám. Vždycky jsem rád čítal knihy Ralpha Connora. Pro jejich vlastní zajímavost, ale ještě víc proto, že jejich autor mi před 32 roky nařezal v hornokanadské koleji. Nikdy jsem ho od té doby neviděl, ale často říkám lidem z Winnipegu, jestli se někdy setkáte s Ralphem Connorem, s tím spisovatelem, víte, povězte mu, že jsem se na něj ptal a že bych se s ním rád sešel. Nařezal mi v hornokanadské koleji. Ale dost už toho řezání. Jak vyrozumívám, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním nátlakem. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval v hornokanadské koleji, tak se s morálním nátlakem teprve začínalo. Vlastně jsem zažil jenom jeden pokus o něj. Člověk, který to zkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný koleje, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší. Že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, bylo to v malé třídě staré kolejní budovy. Kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk a třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal. Ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově a je vysoce oceňována. Mínění veterána Škamen o jeho bývalých učitelích je však pouze jedna z jeho iluzí. Týž zvláštní opar vzpomínek se vznáší nad rozměry a podobou i druhem chlapců, kteří s ním kdysi chodili do školy, ve srovnání s dnešními kluky. Jak jsou mrňaví, zvolá vždycky takový veterán, když přehlíží řady a řady školáků shromážděných třeba v tělocvičně. To když já chodil do školy, bývali kluci daleko větší. Načež pokračuje v líčení, že když on přišel poprvé do školy jako malý kluk, zřejmě v období největšího růstu a rozměrů, klukům v šesté třídě už rostly vousy. Tyhle vousy v šesté třídě představují trvalou a taky stálou školní tradici, která nikdy neumírá. Vystupoval jsem je podle osobních záznamů ošitých svědků od roku 1829, kdy byla kolej založena, až do dneška. Dobře si vzpomínám, jak za mnou jednou v době mého učitelování přišel jistý otec, sám už veterán, se svým čiperným 12-letým synkem, kterého chtěl dát zapsat do koleje.
Zatímco jsem s tím otcem mluvil, poslali jsme kluka, aby si šel hrát s novými známými. Tahle škola, řekl otec během naší rozmluvy, se hrozně změnila. Je teď docela jiná. Ti kluci tady jsou daleko mladší, než bývali za mých časů. Je to, když já tady nastoupil, i když mi to sotva budete věřit, mládencům v 6. třídě už rostly vousy. Sotva jsem patřičně projevil svůj úžas a uznání, vrátil se jeho synek, přitočil se k otci a začal mu šeptat: no ne, táto, v téhle škole jsou strašně velcí kluci. Viděl jsem na chodbě pár žáků ze 6. třídy, co už mají vousy. Z toho jsem si dedukoval, že to, co v očích malého kluka jsou vousy, v očích zralého věku po ztrátě iluzí vypadá jako pouhé chmíří. Není třeba tuto dedukci rozšiřovat nebo dělat z ní mravní naučení.

Rodiče školáků přirozeně zaujímají v životě učitele značné místo a jsou příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného. A jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné srazím vůbec. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učitelovi stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři. A vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvedl mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jim je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, lepší je vyjít mu vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravuji úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Jinak pracuje docela dobře a jsem spokojen s jejími pokroky, ale nemohu jí trpět, aby plýtvala těmi dativy napravo, nalevo při každé příležitosti. Vyřiď jí, že to prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám si zvlášť na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal, nechal ho, ať si úkol udělá sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohohle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné. Za celý školní rok se vyskytlo podle toho, jak já si pamatuji, jenom pár světlých okamžiků, totiž příchod letních prázdnin. Když se blíží konec školy, aby zvěstoval čas svobody, proniká celou kolejí duch jakési lidskosti. Učitelé se procházejí kolem ve sportovních bundách a kouří cigarety skoro přímo na chodbách školy. Kluci pokřikují dlouhým červnovým večerem při svém kriketovém utkání. Právě v tu dobu, kdy se za tmavých zimních večerů ozývá zvonění k večernímu studiu, teď slunce ještě svítí na hřiště a kriketový zápas mezi oběma budovami koleje se dohrává mezi denním světlem a noční tmou. Učitelé, vlastně dobří chlapci, odvolali večerní studium, aby kriketu přihlíželi. Je tam i sám ředitel. Pokuřuje ze své brajerové lulky a jeho akademická čapka se čtvercovým dýnkem mu sedí na stranu. Nová tráva na hřišti se báječně zelená a večerní vzduch báječně voní. Je předposlední den školy. Život je skutečně krásný, hlásá tenhle letní večer. Kdyby každý den ve školním životě mohl být předposlední, nemuselo by se mu nic vytýkat.

0: Pardon, ten pán je doktor Sarasen?
1: Ovšem. A pochybujete-li o tom, za chvilku bude jakýkoliv omyl vyloučen.
0: Co se stane?
1: Počkejte. Řekněme nejdříve, co se děje.
0: Nic. Pan doktor sedí v křesle svého londýnského hotelového pokoje, všude plno novin. I jedny z nich právě otevírá.
1: Děje se tedy velmi mnoho. Doktor Sarasen se totiž dočítá, že jeho přednáška na Mezinárodním lékařském kongresu v Londýně byla dobře přijata a pozornost vyvolal i jeho vynález. Přístroj na počítání krvinek.
0: Ale teď už se to musí stát.
1: A co?
0: Doktor Sarasen musí dostat tuto navštívenku, jinak bude stále číst noviny a děj našeho příběhu se nehne z místa.
1: Tak, tak. Dovolíte? Už jí má.
2: Mr. Sharp, advokát, 93 Southampton Row, London.
1: No prosím, má navštívenku, ale nic se neděje.
0: Jak to? Doktor Sarasen je překvapený.
1: Opravdu, dokonce velmi překvapený.
0: Musíme nechat vstoupit dotyčného pana Sharpa. Račte, pane?
3: Mám čest s doktorem Sarasenem?
2: Zajisté.
3: Račte být Francouz?
2: Zajisté.
3: Bylíte v Downey?
2: Zajisté, ale je to francouzské město.
3: Jsem Angličan, pane. Váš otec se jmenoval Isidor Sarasen?
2: Zajisté.
3: Zemřel roku 1857 v Paříži.
0: Pomáhá paměti zápisníkem.
3: V 6. čtvrti v ulici Tayrain. Číslo 54?
2: Zajisté.
0: Tohoto slova užil doktor Sarasen ještě 42krát, než prošel spolu s doktorem Sharpem svým rodokmenem a zastavil se u jistého Jana Jakuba Langevola, předka ze strany matky pana doktora, který zemřel jakožto vdovec po bengálské královně. Její jméno mi vypadlo z paměti.
1: Doktor Sharp teď právě to jméno vysloví.
3: Begum Gokulová. Psáno Go, K2O.
2: Zajisté?
0: 43.
1: A bylo to vyřčeno s otazníkem.
0: Ale nevím, jaké znamenko dát za to 44., když se dozví, že...
3: Vy jste dnes jediným dědicem titulu baroneta, který byl roku 1819 udělen bengalskou vládou Janu Jakubu Langevolovi. Francouzsky se to asi čte jinak. Naturalizovanému Angličanu, vdovci po královně Begumě Gokulové a poživateli jejího majetku. Zemřel v roce 1841. Zanechal po sobě jediného syna, který skončil jako slabomyslný, bez dětí, roku 1869. Sire Brajeku Johavajre Monturánate. Hledám vás už 5 let. Jste dědicem 5 milionů liber šterlingů, což je více než 500 000 000 franků. Vaše dědictví je uloženo v anglické královské bance.
2: Zajisté?
1: 3.
0: Vykřičník. Je třeba odeslat dopis.
2: Drahé dítě, získali jsme nečekaně velké, obrovské, nesmyslné bohatství.

0: Baronet Sarasen. No uznáš, že to zní mnohem líp než pán Sarasen. A když za tím titulem stojí 500 000 000. Kdyby si člověk ukládal každou minutu 1 franc, jak dlouho by? Počkej, to je 60 za hodinu, 24×60.
1: Víc než 1000 let by musel takhle ukládat, než by dal ty peníze dohromady. A mě už neruš.
0: Teď se trápíš s rovnicí.
1: Netrápím, baví mě to.
0: Ale vždyť i s tebou otec počítá, píše to tady.
1: A já počítám s X, Y a Z.
0: Co pak ty nepotřebuješ?
1: Potřebuju klid, oktáve.
0: Nechápu tě. No vážně tě nechápu.
1: Myslím si, že by bylo rozumnější, kdyby se to bohatství zmenšilo na skromnější částku.
0: Ale proč?
1: Tvůj otec je rozumný, ale já myslím na tebe.
0: Tohle vážně.
1: Co pak by nestačil důchod takových 25 000 pro tvou sestru a pro tebe? Co s takovou horou zlata?
0: Tak podle tebe, já nejsem rozumný.
1: Jsi. A proto teď odjedeš domů a řekneš i můj názor. Ano? Ano?
0: Ano.
2: A co se dělo u Sarasénů?
3: Paní na okamžik strnula, pak se slzami v očích objala syna i dceru. Ale hned si řekla, že právo rozhodovat má její manžel a že Marcelovo doporučení je nutné vzít v úvahu.
2: Jistě se jejich skromné poměry teď zlepší.
3: Oktáv bude moci s klidem dostudovat.
2: A taky o Janinověno se otec dobře postará.
3: Prostě paní Sarasénová je úplně spokojená.
2: A Jana?
4: Marcel má pravdu. A já věřím všemu, co Marcel říká.
3: A sklopila hlavu. Dívky v té době často a z nejrůznějších příčin klopily hlavu. V těch časech.
2: Čas.
4: No, co je s ním?
2: Kvapí, letí, pádí, rychle do Londýna. Tuto chvíli nesmíme zmeškat, jestli nám uteče to, co se právě odehrává na Mezinárodním lékařském kongresu, pak ztratíme hlavní článek tohoto příběhu.
5: Prosím našeho vysoce váženého francouzského kolegu doktora Sarasena, aby se ujal slova.
3: Doktor Sarasen vstává ze své zadní lavice, kde až dosud seděl, a prodírá se zástupem aplaudujících gratulantů k tribuně, kde mu předsedající Lord Glendower vykazuje čestné místo.
2: Aplaus burácí.
5: Jste tedy majitelem úžasného jmění. Slyšel jsem, že stojíte za 20 milionů liber.
6: Já si ale myslím, pane předsedo, že nestojím ani o haléř víc než včera.
5: A to je dobrý vtip, doktore. Vždyť jste bohatší než Rothschild. Všechny noviny už o tom přinesly zprávu. Podívejte.
3: Potlesk se konečně trochu stišil.
2: A teď stojí náš finanční magnát na tribuně, rozpačitě žmoulá a svinuje do trubičky noviny, které mu jeho ctihodnost věnovala, a chystá se promluvit.
3: Sál už stichl a čeká na vaše slova, doktore. Nejsou tu mezi těmi všemi vědci jen takoví jako Lord Glendower. Mnozí z nich jsou fanatici vědy, i oni mysleli při své práci na lidstvo.
6: K těm promluvím.
5: Promluví sám!
6: Nikoliv! Jsem doktor Sarasen, kterého potkala šťastná náhoda. A pokládám se jen za správce peněz, které patří vědě, lidstvu, pokroku.
2: Sálu se zmocnilo vzrušení. Celý kongres vstává, jako by byl elektrizován doktorovým prohlášením.
6: Pánové!
3: Následující doktorův projev byl nadšenými posluchači často přerušován potleskem a výkřiky souhlasu.
6: Mezi příčinami nemocí, bídy a smrti, které nás všude obklopují, je jedna, kterou pokládám za nejdůležitější. Jsou to bídné hygienické podmínky, v nichž většina lidstva žije. Lidé se tísní ve městech, v domech bez vzduchu a bez světla. A tu je přímé semeniště nemocí. Klesá pracovní schopnost a společnost ztrácí mnoho pracovníků,

0: kteří by mohli lidstvu prospět. Proč nespojit všechny síly naší fantazie a nepokusit se postavit město na přísných vědeckých zásadách? Proč nepoužít těch peněz k postavení města, které by sloužilo celému světu jako praktický vzor?
1: Jak už bylo řečeno, téměř za každou větou potlesk.
0: Pánové, to město může být postaveno v několika měsících. Pozveme tam všechny čestné lidi, které chudoba a nezaměstnanost vypudili z předměných měst. Ti všichni budou u nás moci využít své pracovitosti i své inteligence a přinesou nám mravní bohatství, tisíckrát vzácnější, než jsou zlaté a diamantové doly.
2: Nelze přesně reprodukovat nadšení, které doktorova zpráva vzbudila.
1: Proč ne?
2: Protože délka ovací 15 minut o síle blížící se 120 decibelů.
3: Dobrá spekulace, doktore. Počítáte s výtěžkem daní, co? To je jistý obchod. Bude-li dobře založen a podepřen známými jmény. Pravý ráj pro lékaře. Nastěhují se tam všichni nemocní a nedoživí. Počítejte s kouskem půdy pro mě. Platím hotově.
0: Pane!
2: To bylo vše, nač se v tomto okamžiku doktor Sarasen zmohl.
4: Je tato zpráva pravdivá, pane Sharpe?
5: Jistě. Anglické noviny přinášejí pouze pravdivé zprávy, pane...
4: Profesor Schulze, četl jste snad moji navštívenku.
5: Můj čas, pane profesore, je nesmírně drahý a nemohu jej věnovat diskusím o novinových zprávách.
4: Ve zprávě vašich novin, kterou přetiskly i naše německé noviny, o kterých si myslím, že jsou důkladnější než ty vaše, se hovoří o dědictví po Johanu Jakubu Langefolovi.
5: To se prosím vyslovuje...
4: A o doktoru Sarasinovi.
5: Prosím, to se vyslovuje Sarasénovi.
4: Jsem Němec, pane. Německy se to vyslovuje Sarasinovi. Jehož zastupujete, jakožto o jediném dědici?
5: Není jiný dědic, pane.
4: A co já?
5: Vy?
4: Jsem vnuk Langefolovi starší sestry. Tady jsou mé doklady.
1: Falešné?
2: Kdepak? Potvrzují, že profesor Schulze je skutečně profesor Schulze.
5: Ano.
2: Podle diplomů je to ve svém oboru vynikající vědec. Fyzik, chemik, matematik.
5: Ano.
2: Zabývá se i srovnávací naukou o lidských rasách. Dokazuje, že germánská rasa je předurčena k tomu, aby vládla všem ostatním.
5: Ano.
4: Tak co, pane?
5: Vaše doklady o příbuzenství s panem Langef... No, prostě s tím pánem jsou nesporné.
4: A jestliže, pane Sharpe, vyhlašuji nárok na ono dědictví, chci je především vyrvat z francouzských rukou. Ten blázen prý zakládá vzorné město.
5: Ano, to město se bude jmenovat...
4: Sarasino. Co?
5: Nikoli, pane profesore. Francouzské město.
4: Cože? Francouz. Timur. Takhle vyhazovat peníze. A ještě k tomu dávat takovéhle jméno. O to energičtěji uplatním své nároky. Němec před Francouzem nikdy neustoupí.
1: Co teď?
2: Máloplatné, doklad je doklad.
1: Co se tedy stane?
2: Začne tanec právníků, advokátů, notářů, paragrafů.
1: Pěkně se to zamotá, aby se věc důkladně zamlžila a pak se předloží návrh.
5: Naše poslední možnost je soud, pane doktore.
0: Soud? Ale to by trvalo dlouho, než...
5: Správně, pane doktore. Pochopil jste mě dokonale. Anglická justice je skvělá justice. Snad ale trochu pomalá. Skutečně hodně pomala.
0: Ale můj plán se nesmí odkládat.
5: Velmi správně. Pak bych snad mohl nabídnout toto řešení.
4: Vyhráno. Ať si on zakládá to své. Nechci ani říkat, jaké město. Já založím jiné. silné město, které ono absurdní a nepřirozené mraveniště zničí.
1: Tuhle větu by měl doktor Sarasen znát.
2: Stalo se.
0: Milý Marceli, profesor Schulze získal polovinu dědictví. Naše francouzské město prý smete z povrchu země. Schulzovo ocelové město nám chystá zkázu. Budeme potřebovat silné a energické muže a průbojné vědce nejen pro budování, ale i pro obranu.
6: Ano, doktore, jeho výrok se už dostal i sem, do Francie. Nemohu vám pomáhat při založení francouzského města. Ale v příhodné době se mnou rozhodně počítejte. Nestratím pana Schulze z dohledu ani na jediný den. Jako Alsasan mám právo se o to zajímat. Kdybyste snad o mě několik měsíců nebo i let neslyšel, nemějte starost. Všude budu veden jedinou myšlenkou. Pracovat pro vás a tím sloužit Francii.
1: Jako Alsasan mám právo? Na co se to Marcel odvolává?
7: Otevřme dějiny Francie, nalistujme rok 1870 a zastavme se u 19. července.
1: Válka? září 1870, drtivá porážka francouzských vojsk u Sedanu.
5: Francouzský císař Napoleon III. Je zajat.
1: Německá vojska postupují na Paříž.
5: Císař Wilhelm I. a Bismarck diktují podmínky.
1: Francie odstupuje Německu. Alsasko.
7: Rok 1871.
6: Jako Alsasan mám právo. Nepustím ho z dohledu.
7: To je ocelové město.
4: Stalstadt. Moje německé město. Největší zbrojovka světa. Nejdokonalejší šrapnely světa. Všechny nesou značku Schulze Stalstadt.
1: Nikde to město nevidím. A je to mapa z roku 1876.
7: Hledejme tady, v odlehlé části Severní Ameriky.
1: Pouště, hory.
7: Tady někde muselo být. Vzdálené 1000 kilometrů od nejbližší osady.
1: 120 čtverečních kilometrů písečné, pusté, neplodné půdy.
7: Ale v hlubinách ohromné bohatství železné rudy a uhlí.
8: Stát! Máte průkaz?
9: Ne, jsem tu nový.
8: A doporučení?
9: To mám.
8: Ukažte. Aha. Sektor K, ulice 9, dílna 743.
9: Ano.
8: Touhle okružní ulicí,
9: ano.
8: Nikam neuhýbat a narazíte na další hlídku.
9: Ano.
8: Ta už vám řekne, co a jak.
10: Tavič?
9: Ano, pane, pracoval jsem v Brooklynu, tam jsem dostal doporučení k vám. Tavič první třídy.
10: Tady ale začnete ve třetí třídě. Dolar za den.
9: Dobrá, to je pořád víc než u nás v Brooklynu v první třídě.
10: Tak doklady.
9: Prosím.
10: Johann Schwarz.
9: Ano.
10: Vy ale nejste Němec.
9: Švýcar ze Schaffhausenu, tady je to v dokladech.
10: Ano, vidím. Už jsem myslel, že jste podle řeči Alsasan.
9: Cože?
10: Z Alsaska.
9: A kde to je?
10: V Německu. Ale buďte rád, že jste Švýcar.
9: Já vám nerozumím. Vy jste Němec, Alsasko je v Německu. A já mám být rád, že jsem Švýcar?
10: Kdybyste byl Alsasan, tak byste skončil hned u první brány. Jste číslo 57938. Teď začnete v malé slevárně pro děla ráže 42. Jsem s vámi spokojen, Švarci, jen tak dál a postup vás nemine.

0: Dne 10. listopadu Stahlstadt. Ale dál tomu vůbec nerozumím.
1: Marcelův deník?
0: Slova, která nedávají žádný smysl ani v němčině, ani ve francouzštině.
1: Šifra. Klíč zná jen on.
0: Ripo, vání, se, u, dle, velké O nebo nula, živá?
2: Při odlévání se užívá Krupova postupu. Dokonalá přesnost, zatím nic tajemného. Je jisté, že Šulcův postup pečlivě zbavuje hmotu všech cizích přimíšenin. Zatím prozkoumán jeden sektor. Ale sektorů je 24. A navíc ústřední správa, plánovací oddělení, modelárna.
3: Tajná laboratoř. Co se tu může připravovat? Čeho se musíme obávat, abychom pochopili Šulcovu hrozbu?
1: Ale tomuhle nerozumím. Tady. Velký stisk. Jan Arras. A je to psáno francouzsky. Co je to za nesmysl? Už to mám. Arras je město ve Francii. Jan to je nějaký Marcelův nepřítel, který pochází z Arrasu. Velký stisk, to je velká nepříjemnost.
0: Skutečně?
1: Naprosto jasné.
0: Jak dlouho je už Marcel z domova?
1: 5 let.
0: A za 5 let se z chlapců stanou muži, z dívek ženy?
1: To sem nepatří. Jde o nějaké vážné nebezpečí. Velký stisk, Jan, Arras.
0: Znamená velký stesk po Janě Sarasenové.
4: Johann Schwarz, zde. Jste jediný, kdo absolvoval speciální kurz s vyznamenáním. Máte se zítra dostavit ve vycházkovém obleku do ústředního bloku brána A do kanceláře vrchního ředitele.
2: Konečně. Konečně k tomu došlo. Ústřední blok. A nemusím tam vniknout tajně a riskovat rozsudek smrti před zvláštním soudem. Mohu klidně vstoupit do podzemní dráhy a projít veřejně tajemnou branou A.
5: Zalažte mu oči. Prohledat. V pořádku. Propustku jsme vám dali do levé kapsy kabátu.
6: Doprovoďte pana Schwarze!
5: Vy jste tedy Schwarz.
7: Johann Schwarz, pane vrchní řediteli.
5: Dřív než vám sdělím důvod, proč jsem vás pozval, chci slyšet váš souhlas s těmito podmínkami. Za prvé, váš pohyb po sektorech, s nimiž budete seznámen, podléhá vyšším pokynům.
7: Souhlasím.
5: Za druhé, podřídíte se vojenské kázni a budete naprosto poslušen svých nadřízených. Vaše nedisciplinovanost by byla souzena podle vojenských řádů.
7: Souhlasím.
5: Zavážete se, že nikdy nikomu nevyzradíte to, co spatříte na místě svého zařazení.
7: Souhlasím.
5: Vaše korespondence podléhá cenzuře. Dopisovat si smíte pouze s rodinou.
7: Souhlasím.
5: Podepište. No. Máte sebou své věci?
7: Ne, pane, nevěděl jsem, co ode mne budete chtít a nechal jsem si všechno ubytné.
5: Dáme vám je přenést do vašeho nového bydliště, které vám přidělíme. Odtud už nesmíte odejít. Odveďte pana Schwarze, tady je jeho propustka. Oči mu už zavazovat nemusíte.
7: Smím se zeptat, kam jsem přidělen?
5: Nejsem oprávněn vám na tuto otázku odpovědět. Ostatně poznáte sám.
1: Marcel odchází. V patách za ním doprovod. Před ním 2 ozbrojení vojáci.
0: Může to být cesta na smrt?
1: Může to být cesta k tajemství.
8: Tudy!
0: V Marcelovi se snad i srdce zastavilo.
8: Bíčí věž. Tudy?
9: Ano.
4: Za 5 minut vás přijme profesor Schulze.
8: Jste kreslič?
7: Ano, pane.
8: Viděl jsem vaše rysy a vaše vysvědčení. Znám výsledek zkoušky, všechno mluví pro vás. A co balistika? Říká vám to slovo něco?
7: Studoval jsem ji ve svém volném čase jen pro své potěšení.
8: Pro své potěšení? No to je mi sympatické. Snad byste mohl nahradit toho pitomce Sona, který se dnes ráno zabil při otvírání krabice dynamitu. Byl by nás zvíře jedno vyhodil všechny do povětří. No, dejte se do práce, Švarci.

0: Jsem hotov, pane profesore.
1: Všechny výkresy, ukažte. No výborně. Mám z vás radost, chlapče. Za těch 5 měsíců, co jste u mě, jste se naučil víc, než by se jiný naučil za 5 let.
0: Děkuji, pane profesore.
1: A co je tohle za výkres?
0: Plán lodi s plovoucím torpédem, který jste si vyžádal. Je to znamenitá zbraň.
1: Dobytí světa ze souše mám vyřešeno. Ale tohle celou věc urychlí. Spojit oba plány v jeden. Dobývat ze souše i z moře současně. Ale vyzkouším to nejdřív na pevnině.
2: A teď začíná Marcel svou rozhodující a nebezpečnou hru.
0: Musím se přiznat, profesore, že v to dobytí světa moc nevěřím.
1: Tak? Vy nevěříte?
0: Naše zbraně jsou silné, ale na dobytí světa potřebujeme něco úplně nového.
1: A co?
0: Nevím. Naši nepřátelé taky pracují a vymýšlejí. My jsme zdvojnásobili rozměry a dostřel našich děl. Oni jistě dělají totéž. My násobíme. A co když oni vynalézají?
1: Já jen nenásobím. Já také vynalézám.
0: Oh, to jsem nevěděl, profesore. O tom jsem nic neslyšel. Potom tedy... Promiňte.
1: Pojďte se mnou, pane. Ukážu vám, co jsem vynalezl. A potom uvěříte, že dobýt svět není jenom sen. Pojďte.
3: Stačil lehký stisk ozdobné růžice na knihovně a byl tu otvor, kterým vstoupili do chodby vedoucí k úpatí býčí věže.
1: Tady je.
4: To je neuvěřitelné.
2: Vrchol býčí věže. Obrovská hala s mnoha střílnami a uprostřed...
0: Největší dělo, jaké jsem si ani neuměl představit. Smím?
1: Jen si ho dobře prohlédněte.
0: Nabíjí se odzadu. Průměr ústí 0,5 metru.
1: Pomohu vám. Ocelová lafeta, ocelové drážky a ozubená kola usnadňují pohyb tak, že dělo může ovládat dítě. Tam ta pružina na konci tlumí zpětný pohyb hlavně. Náboje se mění automaticky.
0: Odbalovací systém je skutečně originální.
1: Jen klidně jděte blíž. Teď už vám mohu říci vše.
2: Pozor, Marceli, na tón, kterým to Šulce řekl.
0: Skvělé. Ale i tohle dělo musí být po 3-4 ranách zničeno a vyřazeno.
1: I když vystřelím jen jednu ránu, ta jediná rána postačí. Tou jednou ranou se zničí miliarda.
0: Miliarda.
1: A to je můj vynález, Švarci. Toto.
0: Náboje?
1: Ano.
0: Jsou sice obrovské, ale jejich vzhled nic nenapovídá.
1: Skutečně?
0: Pak to tedy znamená, že jejich obsah?
1: Konečně ano, jejich obsah. Jak vidíte, nemám už před vámi naprosto žádné tajemství. Ptejte se.
2: Pozor, Marceli.
1: No prosím, nechci před vámi nic skrývat.
0: Co tvoří obsah náboje?
1: Kapalný kysličník uhličitý.
0: Tlak?
1: 72 atmosféry. Při dopadu se náboj explozí roztrhne a kysličník uhličitý přejde do plynného skupenství. To způsobí pokles okolní teploty na 100 stupňů pod nulou. Obrovské množství vzduchu se nasytí kysličníkem uhličitým. Je těžší než vzduch. Zůstane dlouho v dolních vzdušných vrstvách. Ještě několik hodin po explozi každý tvor, který vstoupí do zasažené oblasti, zahyne. V mé válce nebudou téměř žádní ranění, ale pouze mrtví. Moře kysličníku uhličitého zaplaví města. Co tomu říkáte? Čekám na vaše otázky.
0: A Máte to všechno už ověřeno?
3: To se stane co nejdříve. 40 kilometrů od nás je francouzské město. Dnes je 5. září, tedy 13. září. Ve 23:45 zmizí francouzské město z povrchu Ameriky. Nečeká, že je stihne tenhle úder. A kdyby jej i čekalo, nemůže se bránit. Úhel, pod kterým je hlaveň nastavena, všimněte si, povede náboj vzhůru. Překoná pohoří mezi námi a francouzským městem a pak dopadne. Nuže, to je všechno.
0: A proč jste mi to všechno říkal?
3: Myslel jste, že vám nalítnu, Švarci? Nevěříte, že Němci si podmaní svět, budiš, to je vaše věc. Provokoval jste mě řečmi, že jen násobím sílu u známých zbraní. Ano, několikanásobnou silou svých děl nedosáhnu svého cíle. To vím stejně jako vy. Tušil jste, že nad tím vším musí být ještě něco. Tajemství, které neznáte. Moje tajemství. Chtěl jste je stůj, co stůj poznat a dřív nebo později byste se mému tajemství dostal na stopu. Já jen ten proces urychlil. Nepoznal jste totiž, Johane Švarci, že jsem vám přestal věřit. Teď tedy mé tajemství znáte a už mi nejste k ničemu. Mohu vám ještě prozradit, že váš předchůdce, Sone, mé tajemství odkryl. Nešlo vůbec o výbuch dynamitu.
0: Chápu.
3: Jste příliš inteligentní, abyste to nepochopil.
0: Kdy zemřu a jakou smrtí?
3: Bez utrpení. Jednoho rána se prostě neprobudíte. To je vše.
2: A když se Marcel otočil, stáli za ním dva obrovití strážci.
3: Byli mlčenliví, bdělí, nebezpeční. Šest dní se Marcel k svému překvapení každé ráno probouzel.
2: Co tím Šulce sledoval?
3: Snad chtěl, aby se Marcel dožil jeho triumfu. Snad se měl naposledy probudit onoho 13. září a zemřít spolu s francouzským městem.
0: Už je 12. září. Mám jen jeden den.
4: Jeden den?
0: Dnes musím stůj, co stůj, najít řešení. Snad při podvečerní procházce najdu nějakou možnost.

0: čas k vycházce, Švarci.
1: Šel pomalu. Za ním oba jeho obrovití strážci. Nic jeho očím neuniklo.
2: Ano.
3: Z umělého jezírka v parku vytéká říčka. Ta musí být odvedena do podzemního kanálu a je vypouštěna do jezera za Štálštatem. Jiná možnost není.
2: Ano, zahlil odtokovou štolu.
1: Ale kanál může být přehražen mříží.
3: Pilník. V modelárně je pilníku dost. Ústupovou cestu už mám. Ale jak se k ní dostat? Jak odstranit ty dva chlapy? Nějak je uspat.
1: Marcel se náhle pustil po postranní cestě.
2: Jeho strážci za ním.
3: To je ono.
1: Sehnul se nad keřem, utrhl z něho několik lístků a pak, aby nic jeho strážcům neuniklo, je opatrně vložil do kapsy.
2: Strážci nechápavě kroutili hlavou.
4: Výborná věc do dýmky, pánové. Usušit, rozdrtit a smíchat s tabákem. Doporučuji.
1: Ve svém pokoji rulíkové lístky usušil a smíchal s tabákem. V očích hromotluku viděl zvědavost.
2: A teď čekal na vhodný okamžik. Strážci vyšli z místnosti a usadili se na chodbě.
4: A teď rychle. Rychle připravit druhý balíček čistého tabáku tak, aby oba balíčky nebyly k rozeznání. Oba strčit do kapsy kabátu a naučit se hmatem je od sebe rozeznávat. A čekat na druhý den.
0: Čas k ranní vycházce, Švarci.
2: Ničím se neprozradit. Jít pomalu, beze spěchu.
4: Jakoby náhodou zamířit do blízkosti modelárny. Vybrat si vhodnou lavičku, kam není odnikud vidět. To je ona. Klidně si sednout, nacpat si dýmku.
2: Pozor.
4: Ano. Vytáhnout balíček s čistým tabákem. Znovu jej zastrčit do kapsy, tak, aby se nezaměnil s druhým. Zapálit si.
2: Oba hromotluci vytáhli také své dýmky.
4: Lehce s úsměvem vsadit všechno na jednu kartu. Sáhnout do kapsy pro směs tabáku s rolíkem, labužnicky dýmat a přirozeným nevnocujícím gestem nabídnout těm dvěma svoji směs.
2: Obě dýmky se mohutně rozdýmaly. Pánové jsou spokojeni, dokonce se usmívají, přivírají oči. Zrak se jim zastírá.
0: Účinek jedu se projevuje i v barvě jejich obličejů. Působí rychle. Teď.
2: Dýmky jim vypadly z úst. Hlavy jim klesly na opěradlo lavičky.
1: Modelárna. Jsou tu dřevěné modely všeho, co Šulcova továrna od svého založení vyráběla.
2: Jsou tu i nástroje.
0: Pilník. Ano, ten ocelový.
2: To je druhá část Marcelova plánu.
0: A rychle pryč.
5: Kde hoří?
6: V modelárně, pane profesore, schoří celá budova.
5: $10,000 k tomu, kdo zachrání model velkého děla. Ten jediný se musí zachránit. Je ve skleněné vitrině, uprostřed sálu.
6: Já půjdu.
5: Vy? Od rozsudku smrti? Vás to ale nezachrání.
6: Nic tedy neriskuji a snad zachráním vzácný model.
5: Tak rychle.
6: Dýchací přístroj, honem.
5: No slyšeli jste? Dýchací přístroj pro pana Švarce.
6: Rychle proniknout ohněm. Deštěm žhavých štěpin a hořících trámů. A v okamžiku, kdy se propadne strop v ohňostroji jisker vynesených horkým vzduchem až k oblakům. Vyrazit protějšími dveřmi do parku.
1: Čtvrt hodiny vzduchu. Čtvrt hodiny života.
6: V té době nechat se donést proudem do kanálu a pak Narazit na mříž zapuštěnou do čepu a přehrazující celou chodbu. Nestratit ani vteřinu. Pilovat tam, kde mříž je zapuštěna do malty.
1: Jen 5 minut vzduchu. 5 minut života.
6: Pilník vyklouzl z unavené ruky. Opřít se. Vší silou zatřást mříží. Vší silou.
1: S poslední molekulou vzduchu z dýchacího přístroje. První doušek vzduchu. Na svobodě.

0: Francouzské město, 13. září, 19 hodin.
1: Už jen 4 hodiny 45 minut života zbývá tomuto kvetoucímu městu. Rodiny usedají k večeři. Nic neruší jejich spokojenost a štěstí.
0: Také rodina doktora Saracena se už sesedá kolem prostřeného stolu.
1: Ano, jsou tu všichni. Pán a paní Saracenovi, Jana.
0: I Octave.
1: I on, co je na tom divného.
0: Zalistujte v deníku novopečeného milionáře.
1: Odchod Marcela. Octave ztratil kompas, který ho vedl.
0: Konec studií, propadnutí u zkoušek.
1: Koně, kočáry, krejčí, kluby.
0: A už je Octave v čele pařížské zlaté mládeže.
1: Herny, dostihy, peníze pomalu, ale jistě mizí.
0: A tu to máme.
1: Návrat ztraceného syna.
0: A proto ho vidíme znovu u rodinného stolu.
1: Poučeného?
0: A zmoudřelého.
1: Je čas večeře.
2: Jano! Podívej se, snad pošta.
3: Tuhle dobu.
2: Nečekáš návštěvu, Octave?
3: Návštěva by se sem takhle nedobývala. Ten někdo za dveřmi má naspěch.
4: Marce!
2: Kdo?
5: Ano, já, pane doktore.
0: Řeka ho vynesla na břeh.
1: Za ním Štálštat. Ocelové město, které namířilo svá děla na město míru.
0: A před ním pustina.
6: Nic jsme nenašli, profesore. Všechno schodilo. Snad až to vychladne, tak jeho kosti najdeme.
7: Je už zbytečné hledat. Statečný chlapec. Nebe mi dosvědčí, že jsem ho chtěl ušetřit utrpení. V každém případě jsem ušetřil 10 000 dolarů.
0: Cesty.
1: Pustina. Orientace podle slunce. Jenom tušení směru. Žádná cesta.
0: První domky francouzského města.
1: A první stisk zvonku u dveří doktora Saracena.
4: Odsoudil vás k smrti?
3: A vás taky.
2: Ale jsme na jeho útok připravení.
3: První úder přijde za hodinu.
2: Vždyť hlídk nic neviděl. A celá armáda nemůže projít tak tajně, jako si prošel ty.
3: Žádná armáda, žádný voják nepochoduje proti vašemu městu. Úder přijde bez výstrahy, vzduchem. Šulce vystřelí pekelný náboj. Město se postaví znova, musíme zachránit lidi. Ať opustí město, utečou do hor, protože to, co Šulce chystá, je strašné.
2: Kdybychom znali střed výbuchu, abychom věděli, kam lidi evakuovat.
3: Papír a tušku. Znám úhel nastavené hlavně děla. Octave, spočítej tuhle rovnici.
8: Jistě.
3: Doktore, vy tuhle. Já propočítám křivku. Dostřel přesně ve 23 hodin 45 minut. Vzdálenost 45 kilometrů. Počáteční rychlost. Octave, už to máš?
8: Ještě ne.
2: Tady je výsledek, Marceli.
3: To snad.
2: Počítal jsem špatně?
3: Dělej, Octave.
8: Potřebuji to ještě vidělit.
3: Dej to sem. To snad. No to. Už nemusíš dělit nic. Je to jasné.
2: Nerozumím ti.
3: Šulcův náboj přilétne město, aniž se ho dotkne.
2: Pak dopadne za městem. Výbuch takového náboje.
3: Nic neohrozí. Budeme čekat na Šulcův výstřel na balkóně. Tak co nám předvedete, pane profesore Šulce?
2: Teď.
3: Ještě 3 vteřiny. Šťastnou cestu!
1: Lidé francouzského města pokojně spali a snad jen některé přinutil podivný zvuk obrátit se na lůžku.
0: je nutné rychle doručit tento dopis.
1: Adresa?
0: Profesor Schulze, Ocelové město.
1: Odesilatel?
0: Marcel Bruckmann, dříve Johann Schwarz, Francouzské město.
8: Pokládám za správné informovat vás o tom, že žijí. A že jsem viděl váš náboj ve 23 hodin 45 minut a 4 sekundy nad Francouzským městem. Mířil k hranicím atmosféry. Jeho pohyb spolu s přitažlivostí zemskou z něho učiní těleso, kterému je určeno věčně obíhat kolem země. To jste měl ovšem vědět. A měl jste taky vědět, že obrovská nálož zničí dělo v Bíčí věži. Jsem přesvědčen, že se to stalo.
2: Ne, Marceli, ne. Schulze si nepřizná porážku. Už teď čte tvůj dopis a myslí na pomstu.
8: Zbývá mu pro ně ještě dost nábojů s kysličníkem uhličitým. Ano, už teď myslí na pomstu.
2: A my se na ní musíme připravit.
4: Proč nepočítáte taky se mnou? Co pak jsem k ničemu?
8: Co to říkáte, Jano? Všichni jsme se stali vojáky jen proto, abychom zajistili klid a štěstí svých matek, žen, nevěst. Náš zápal přece pramení z vás. A vy?
4: Ano.
8: A já?
2: Náš zápal pramení z prostého smyslu pro povinnost, že?
8: Ano.
9: Další zpráva, pánové. Obchodní banka v New Yorku ohlásila bankrot.
10: Západní banka ztrácí 5 milionů.
11: Ale vždyť Schulze stojí za 90 milionů. Nemovitosti, stroje, lidi na ocel, zásoby.
12: Jenomže Schulze zmizel.
13: Cože?
12: Schulze zmizel.
14: Schulze zmizel?
12: Ano, pánové, zmizel. Tenhle balíček, to jsou jeho nekryté šeky a směnky, které pan Schulze posílal na naši banku. Nejsme blázni, pánové. Nedali jsme mu už od 25. září ani cent. Jeho pokladna je prázdná, on zmizel.
14: Ale co máme dělat?
12: Zastřelit se, pánové. Jediná možnost. Poroučím se.
1: Procházíme umírajícím městem.
0: Jedna pec za druhou uhasíná.
1: A teď zhasla i poslední. Dílny se prázdní, nádraží se zaplňuje lidmi a ranci, kufry. Zavazadly jen tak narychlo zbalenými.
0: Vlaky je rozvážejí do všech stran světa.
1: Černé, studené, opuštěné. Ocelové město.
3: A co, když je to válečná lest?
2: Ale to, co čteme v novinách, to vyvrací. Lest to není.
3: A co tedy? Schulze zmizel. To znamená, že někde je. A dokud žije, nevzdá se. Existují i jeho náboje a jeho děla. Za brány Stahlštatu se nikdo nedostal.
1: My tu jsme. Procházíme se po betonových ulicích, po kterých jezdily vozy naložené ocelí, litinou, zbraněmi.
0: My tu jsme, ale už dlouho jsme nepotkali živého člověka.
3: A přece.
5: To je marné. Mechanismus nenajdu. Tady někde musí být dveře a za nimi schodiště.
3: A co když si udělal jiný tajný vchod? Třeba... třeba... stropem. Co tenhle těžký lustr? Stačí vstáhnout ruku a lehce na něj dosáhneš. To přece musí mít nějaký účel. Tak nízko se lustry nezavěšují.
8: Zkus to.
5: Funguje to!
1: Lustr pomalu klesá a ve stropě se objevuje otvor, z kterého se automaticky vysunuje lehký ocelový žebřík.
5: Pojďme!
1: Pozor. Jsme na konci cesty.
0: Zbývá vstoupit do kruhové místnosti.
1: Žádné dveře, tma.
0: Jen z kulatého otvoru v podlaze vyzařuje oslnivé světlo.
1: Skleněný kotouč vypouklý do tvaru čočky osvětluje místnost pod sebou.
6: Marceli! To je neuvěřitelné.
0: Uprostřed místnosti pod nimi seděla v oslnivém světle lidská bytost, nesmírně zvětšená obrovskou čočkou, a nehybná jako mramorová socha.
6: Schulze. Mrtvý.
15: udušený. Zmrzlý po výbuchu své střely.
16: Mamut, který zamrzl v ledovci.
15: Přesně tak, Oktáve. I kolem něho je všechno zmrzlé.
0: Ocelový král seděl u svého stolu a držel v ruce obří pero, velké jako kopí.
16: Jak se to stalo?
15: Podívej, tam, na stole, po podlaze.
16: Střepy.
15: Vzpomeň si, co jsem říkal o jeho kysličníkových bombách.
16: Ale je tam jenom sklo? Žádná ocel?
15: Vnitřní obal nábojů je skaleného skla. To je 12x pevnější než obyčejné. Molekulární činnost tekutého kysličníku uhličitého nějak způsobila, že nádoba náhle praskla. Šulce znal tuhle vadu a chtěl ji odstranit. Jeho bomba pro francouzské město musela být dokonalá. Já si na tom zrovna pracoval, když vnitřní tlak způsobil výbuch. Kysličník uhličitý se rozlétl a změnil se v plyn. Přišlo to jako blesk.
16: Píše.
15: Psal.
16: Ale co? Bylo by zajímavé dovědět se jeho poslední myšlenky.
15: Rozbít čočku! Stali by se i z nás dvou takové mumie. Ovšem, tahle svítící čočka je vlastně zvětšovací sklo?
16: A dal se s ní otáčet?
15: Otáčet?
16: Pohybem jde i světlo. Teď. Znáš jeho rukopis?
15: Rozkaz BKRZ. Tu zkratku neznám. Provést do 14 dnů chystanou výpravu proti FM. Bleskovou a tajnou. Učinit z FM mrtvé město. Nové Pompeje, které by budily hrůzu i obdiv světa. Mrtvoli Dr. S a MB.
16: Marcela Bruckmana, znal tvé jméno.
15: Psal jsem mu přece dopis. Chci mít zde Schulz. Chybí E a jeho pověstná podpisová smyčka.
16: Pojď pryč. Pryč, pryč, pryč. Zničíme to. Všechno zničíme, aby po Stahlstatu nezůstala ani stopa.
15: Zničit tovární haly, stroje, domy. V tom to není, Oktáve.
16: Ale vždyť si tu hrůzu tady prožil. Co jim chceš odpouštět? Ty stroje chrlili děla, šrapnely, bomby.
15: Ty stroje umí dělat i jiné věci. Byl by to nesmysl je nič.
16: A nesmysl je to, co říkáš.
15: Tvůj otec bude souhlasit se mnou, Oktáve. Vrať se domů a všechno otci řekni. I to, s čím teď nesouhlasíš.
16: Ty tu chceš zůstat?
15: Musím. Teď právě dostává francouzské město svou průmyslovou základnu, chápeš? Moderní město bude mít svou moderní továrnu. A my dva jsme první, kdo to víme.
16: Fantastické.
15: Běž a pozdravuj
17: Janu. V tomhle případě nejsem bohudík první, kdo to ví.
15: A kdo je ten první?
17: Ty.
15: A druhý?
17: Jana.
15: A ten třetí?
17: To místo si rezervuje pro sebe tvůj budoucí švagr.
1: Ocelové město vstalo z mrtvých.
0: Plány doktora Sarasina a Marcela Bruckmana se spojili?
1: Spojili se i ruce Marcela a Jany.
0: Co je zase tohle?
1: Finále.
0: Tahle kanonáda?
1: Jsou výbuchy 10 000 zátek z lahví šampaňského. Celé francouzské město připíjí na Marcela a Janu. A my pošleme blahopřejný telegram z našeho století do roku 1879, kdy tohle všechno bylo sepsáno.
0: Ale to přece není možné.
1: U pana Berna je možné všechno.
18: Občas se za mnou Evžen zastaví v krámě. No, krámě. Za normálních okolností tomu říkám antikvariát, ale i to zní dost honosně, protože on to tak úplně antikvariát se vším všudy není. Je to jen jedna větší a jedna menší místnost, přízemí boční ulice. Blbá adresa, ale mně to stačí. Větší místnost slouží jako prodejna, ta menší jako sklad. Mám tu bordel, ale já se v něm vyznám a to je hlavní. A ještě je tu něco na způsob kuchyňky a hajzlík, i když knížky jsou i tam. A v krámě mám parádní kožený křeslo, v kterým si tak rád hovívá Evžen. Stejně jako dneska. Sedí a pozoruje, jak se mu na talířku, který si postavil na improvizovaný stolek z Pichoánových dějin umění, kácí rohlík se salámem. Otevřel jsem dvě piva a ptal jsem se Evžena, co je novýho, ale on mě vůbec neposlouchal, protože furt sleduje ten rohlík. Evžen se změnil v observatoř. Volala Julie, povídám, a pozoruju ten rohlík, na který si Evžen naložil tolik gothajského salámu, že mi to připomíná obrázek, který jsem už někde viděl, ale nemůžu si hned vzpomenout, kde. Odpoví Evžen a narovnává rohlík tak, aby na chvíli samostatně stál. Zve mě, říkám ve chvíli, kdy Evženův rohlík znovu uléhá na bok. Jako kdyby to byl nějaký bůvol znavený žízní, mi to připadá. Jako někde v Africe, kde se snažil dojít k vodě, ale už nedošel. Vzpomínám na to, jak můj otec volával vždycky, když mě našel někde ležet s knížkou. Podívej, maminko, nejlepší kousek ze stáda nám pad. Pak mi dojde i ten rohlík. To je postel tetičky Kláry, zastlaná jak prase těžkou a brokátem vyšívanou dekou v jejím domku nedaleko Čáslavy. I Čáslavě. Obojí je přípustné, říkalo se u nás v rodině. Zve mě na tu oslavu.
19: Oslavu?
18: Zvedá Evžen obočí, ale nespouští oči z rohlíku, který znovu postavil a teď se snaží ho aspoň na moment stabilizovat, takže je mi jasný, že mě vůbec nevnímá. Moc se mi tam nechce, ale obávám se, že tentokrát se z toho nevykroutím, Evžene. Rohlík si lehá jako raněný bojovník, jako kdyby chtěl směrem k Evženovi zašeptat.
2: Nechte mě tady, soudruzi. Byl bych jen zbytečná přítěž.
18: Což za našich mladých let říkali často hrdinové ze sovětských válečných filmů. Evžen se narovná a napije se z lahve piva, přičemž se pobrindá, protože on se prostě nikdy nenaučí pít z lahve. Já mu po každý skleničku nabízím, protože vím, jak blbě na tom je, co se týče pití z flašky. Ale on na to vždycky jen pronese něco ve smyslu, že americký výsadkáři skleničky nepoužívají. A hádejte se s někým, kdo o sobě má takhle vysoký mínění.
19: Měl bys už kvůli Míšovi.
18: Evžen volnou rukou narovná rohlík a na chvíli ho přidrží. Klop, udělá rohlík. Chtělo by to knižní zarážku. Počkej, jednu tu někde mám. Odcházím do skladu a za chvíli přináším to, co jsem hledal. Krásná věc. Dvě vyřezávané sovy. Dva kalousy ušatí. Jednomu sice kus ucha, který se mu postaralo o jméno, chybí, ale jinak jsou funkční. Dávám rohlík s gotajem mezi ně a on samozřejmě drží.
19: Seru na to!
18: Zařve Evžen, až poskočím.
19: Máš tu telefonní seznam?
18: Teď já mám mobil, připomínám mu. Teď tu ani není pevná linka.
19: Informace, potřebuju číslo na informace.
18: Říkám mu ho, protože ho znám z hlavy od té doby, co jsme se v tichu s Evženem málem poprali o to, kolik váží čáp.
19: Míša je prima, už kvůli němu tam běž.
18: Mumlá a vyťukává čísla na svým mobilu.
19: Seš jeho milovaný dědeček.
18: To je fakt. Kejvu hlavou. Neznám roztomilejšího a chytřejšího kluka, než je můj Míša.
19: Číslo na patentový úřad, prosím.
18: Volá do mobilu Evžen.
19: A dělejte, stojí to prachy. Na Míšu.
18: Pozvedne Evžen flašku s pivem a zakloní se s ní tak prudce, že mu zacinká o brejle. Blbý je, že se to tam nějak celý sere. Asi, mám takovej pocit, vzdychnu si.
19: Celý se to sere, všude se to sere, kurvatně neserou.
18: Zařve a pak úplně klidným hlasem řekne.
19: Ano, píšu si.
18: A já pochopím, že musím rychle najít tušku a nějaký kousek papíru, než se to číslo rozplyne v tomhletom křehkým spojení mezi někým, Evženem a mnou. Evžen rychle diktuje a já píšu.
19: Dobrý den.
18: Slyším Evžena, který hovoří téměř milým hlasem.
19: Můžete mi, slečno, věnovat pár minut? O co jde? Jde mi o to, že se mi kácí rohlík. Už 60 let se mi kácí rohlík a to není žádná legrace. Upozorňuji vás, že jsem snídal pouze čaj, což je v podstatě jen trochu teplé vody. Vy mě nepřerušujte.
18: Přechází Evžen do imperatorské polohy, zakryje si sluchátko a směrem ke mně zašeptá.
19: Ona si, vole, myslí, že jsem ožralý nebo co?
18: Zavrtím nechápavě hlavou, abych ho psychicky podpořil. Evžen uvolňuje mobil, který chvíli držel skrytej v dlaních a pak trochu mírněji dodává.
19: Má otázka zní, existuje, respektive je patentován nějaký talířek, na kterém by se lidem nekácel rohlík. Tak vám sečno moc krát děkuju.
18: Zamumlá nakonec otráveně Evžen a strčí mobil do kapsy. Mimochodem, průměrný čáp bílej váží 3,5 kg.

0: Druhá polovina 13. století. České království patří k nejmocnějším. O Přemyslu II. Otakarovi se právě mluví jako o králi železném a zlatém.
1: Kutnohorské doly chrlí stříbro, česká vojska porážejí nepřátele.
0: Ale není všechno zlato, co se třpití. Doma zápasí Přemysl Otakar s vlastní odbojnou šlechtou.
1: Páni si za času jeho předků zvykli na slabou vládu a pevná ruka jim vadí.
0: Panovník buduje nová královská města a hrady, vedle jiných i bez děs v severních Čechách.
1: Dohledem nad jeho výstavbou i nad celou odbojnou oblastí pověřuje mladého královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.
2: Nebylo toho málo, co mi král naložil na bedra. Velel jsem královské posádce, vybíral daně, hájil zemské právo a vyšetřoval hrdelní zločiny. Jako třeba ten, který jsem nazval
0: Záhada zlaté štoly. Část pátá. Proces. Otaz zástřízlý byl v Jílovém neprávem obviněn z krádeže zlata a odsouzen k smrti. Diviš, jeho přítel, ho z vězení osvobodil a pan Oldřich z Chlumu, královský prokurátor, připravuje u krále velké představení. Pátrání po ukradeném zlatě krále Přemysla Otakara se blíží k závěru. Král Přemysl seděl na trůnu a rukou si zamyšleně podepíral bradu. Nechal sál upravit přesně tak, jak si Oldřich z Chlumu přál. Nalevo od jeho trůnu stál masivní dubový stůl, na něm pozlacený kříž, vedle meč a jeho pečetidlo. U stolu bylo připraveno křeslo pro královského prokurátora, který jako jediný měl právo v přítomnosti krále sedět. Křeslo i stůl byly potaženy rudým suknem. Král tleskl a v zápětí vstoupil Oldřich. Měl na sobě fialový šat vyšívaný stříbrem,

0: Ní. Do sálu vstoupil mincmistr Eberhard, jeho perkmistr Fridlín, jílovský richtář Henslin, pasířský mistr Vojtěch, velitel hradní posádky a několik královských úředníků. V obličeji všech se zračilo napětí. Král tleskl a do síně vstoupil kat, který vedl spoutaného Mikeše z Dobronína. Sál zahučel údivem. Král starobylou formulí zahájil zasedání a předal slovo svému prokurátorovi.
1: Vy všichni, co jste tady, už víte, co se stalo. Zlato, které si náš panovník nechal přivézt z Jílového, bylo ukradeno.
0: Potom Oldřich podrobně zopakoval celý případ. Jak bylo zlato v Jílovém za přítomnosti mincmistra Eberharta a dalších spolehlivých mužů zváženo, uloženo do truhlic, zapečetěno a převezeno na Pražský hrad.
1: Když náš milostivý panovník nechal truhly otevřít, zlato bylo pryč. Stala se hanebná krádež.
0: Při těch slovech se Oldřich otočil přímo na Mikeše z Dobrodína, který zrudl a vykřikl.
2: Protestuji proti tomuto bezpráví. Nic jsem neudělal. Ale ty, Oldřichu, to ty si s vyšetřováním nevíš rady. Aby se zachránil vlastní kůži, falešně si mě nařknul.
0: Král dal pokyn Byzici a ten přetáhl Mikeše důtkami přes záda, aby stichl. Mikeš sykl bolestí a sklonil hlavu. Oldřich pokračoval.
1: Jak jsem zjistil, zlato z Jílového odešlo v pořádku. Po cestě je hlídala družina králových vojáků. Přesto, když truhly za přítomnosti našeho panovníka pan Eberhard otevřel, bylo v nich místo zlata kamení. Jak se to mohlo stát? Celá záhada je založena na jednoduchém triku. Během cesty zloději, protože Mikeš nebyl sám, měl své pomocníky, tak tito zločinci vyměnili truhlice. Udělali to ve chvíli, kdy vojáci pronásledovali lupiče, kteří je přepadli. Místo truhel, které byly plné zlata, putovali do Prahy jiné, v nichž bylo pouze kamení.
2: Jak se jim podařilo to zvládnout za tu chvíli, než se vojáci vrátili? Ty truhlice byly hodně těžké. Než by je přeložili, to by trvalo hrozně dlouho.
1: Udělali to velice jednoduše, můj pane. Na dohodnutém místě čekal v lese druhý vůz, který měl naloženy úplně stejné truhlice opatřené královským erbem, ale plné kamení. Tady zaútočili Lapkové a odlákali doprovod. Pak jen stačilo přepřáhnout vozy a bylo hotovo.
0: Mikeš z Dobronína zbledl a vykřikl.
2: Ale Oldřichu, nevyprávěj báchorky! Jsem snad kouzelník, abych si vyčaroval druhý vůz? Jak to můžeš dokázat?
1: Snadno. Nejenže vůz vidělo několik vesničanů, ale my jsme ty čtyři truhlice s erbem našeho milostivého panovníka v opuštěné štole objevili.
2: A kde je moje zlato? Našli jste ho?
1: Odpusťte, vznešený králi. Truhlice byly prázdné. Zločinci zlato někam odvezli. Mikeši, tvůj panovník se tě ptá, kde je jeho zlato. Tak mluv.
2: Pane můj, vznešený králi, Přemysle, to všechno je smyšlenka. Po celou dobu, kdy vojáci pronásledovali lupiče, se mnou byl kočí pana richtáře Henslina, ten moji nevinu dosvědčí.
1: Kočí je mrtev. Tvůj pomocník, jmenoval se Markvart a sloužil Rožmberkům, ten ho zavraždil. Vím víc, než si myslíš. Byl to Markvart, kdo řídil ten druhý vůz. A byl to také on, kdo pomáhal zlato ukrást. Však ty na mučidlech potvrdíš má slova. Obávám se však, urozený králi, že zlato má již ve svém sklepení pán z Rožnberka.
0: V síni to zahučelo nevěřícím úžasem, ve kterém zcela zanikly protesty Mikyše z Dobronína.

0: Přemysl vyskočil z trůnu.
1: Pokud to byl skutečně pán z Rožemberka, udělal největší chybu svého života. Pozná, kdo je vládcem Českého království. Prokurátore, máš ještě něco? Nebo může Kat začít s výslechem Mikeše?
2: Jenom drobnost k vyjasnění, můj králi. Truhlice byly zapečetěné, a to i ty druhé, falešné. Jenže na těch podvržených, které byly plné kamenů, byla pečeť pana Mikeše v pořádku. Ovšem ta druhá, patřící perkmistru Fridlínovi, ta byla falešná. Dal jí zhotovit pan Mikeš u pasíře Janka od špitálu. Ten však neměl dostatek zkušeností a udělal několik drobných chyb. Pasíře Janka rovněž zavraždil Markvart, Mikešův komplic. Samozřejmě proto, aby Mikeše nemohl usvědčit.
0: Mikeš z Dobronína co si hystericky vykřikl a než se kdo nadál a stačil zareagovat, vyběhl ze sálu a zabouchl za sebou dveře vedoucí na nádvoří. Oldřich křičel na velitele stráží, ten křičel na vojáky, v sále vypukl zmatek. Nakonec Purkrabí skočil k oknu a zavolal vojáky na nádvoří, aby zběha chytili. Mikeš, když viděl, že se k brance vedoucí ven nedostane, vběhl do dvířek na věž. Všichni v sále se nahrnuli k oknům, aby viděli, jak to dopadne. Do dveří na věž se nahrnuli královi vojáci a Oldřich poznamenal.
2: Je v pasti. Z věže není úniku. Máme ho.
0: Chvíli nebylo vidět nic. Ale pak se na vrcholku věže objevili vojáci. V jejich středu se zmítal muž v plášti Mikeše z Dobronína. Zuřivě se s nimi rval, až jeden z vojáků máchl rukou, ve které měl dýku. Pronásledovaný vykřikl, v zápětí přepadl přes okraj věže a zřítil se dolů za hradby. Plášť s dobronínským erbem za ním vlál jako křídla můry, která se spálí o oheň. Král se otočil k Oldřichovi.
1: Mikeš je mrtev. Máš ještě nějakého jiného svědka proti Rožumberkům?
2: Můj králi, já sice žádného jiného svědka nemám, ale u vyloupených truhel se našel plášť s rožumberským erbem.
1: Plášť se dá převléknout, to není důkaz. Poslyšte všichni královu vůli. Zlato uloupil Mikeš z Dobronína s dalšími zločinci, kteří však díky liknavosti mého prokurátora Oldřicha z Chlumu zůstali nepotrestáni. Přesto může za loupež svou nepozorností také mincmistr Eberhard. Jeho lidé měli zlato střežit celou cestu. Proto mu ukládám zaplatit celou částku, tedy 800 hřiven zlata znovu. Současně jej, ale také jeho perkmistra Fridlína, zbavuji všech práv na těžbu zlata v Jílovém. O tom, jak naložím s tebou, pane z Chlumu, rozhodnu později. Slyšení je u konce.
0: Odhalení Mikeše z Dobronína a jeho děsivá smrt, potrestání pana Eberharta i perkmistra Fridlína, to nebyly náměty, o kterých by ostatní chtěli rozmlouvat. Na nádvoří se všichni rozloučili mlčky a bez úsměvu. Ve svitu louče, v šeru a prachu, lopotil se perkmistr Fridlín s rychtářem Heslinem. Odkrývali otvor v podlaze štoly. Fridlín zadýchaně supěl.
3: Myslel jsem, že zlato tady ještě nějaký čas necháme, ale slyšel si krále. Zbavil mě postavení a kdo ví, kam mě Eberhard pošle. Raději budu mít to zlato ve sklepení našich domů v Praze. Hned ráno necháme štolu zavalit, aby tajná chodba byla navždy ztracená. Já budu váčky vyndávat a ty je odnášej ke vchodu. Až budou venku všechny, dojdu pro vůz.
0: Trvalo dlouho, než váčky, a bylo jich 160, Henslin odnosil. Počkal, až přijde Fridlín. Venku byla tma. Fridlín zapálil louč, otočil se a zděl. zděšeně vykřikl. Přímo před ním stál Mikeš z Dobronína.
3: Proč se vracíš mezi živé? Jdi ode mě!
0: Pokusil se utéct, ale to už ho chytli pevné ruce a bleskově spoutali. Stejné péče se dočkal i Henslin, který se s vytřeštěnýma očima díval na Mikeše.
3: Jak jsi mohl přežít pád z věže?
0: Ze tmy vystoupil královský prokurátor, důstojný a vážný.
4: Jak mohl přežít? To snadno vysvětlím. Popravili jsme místo něj náčelníka lupičů. Toho, kterého jste si najali, jak během cesty do Prahy odlákal od vozu se zlatem vojenský doprovod. To jste si skutečně mysleli, že mě oklamete? Odveďte je oba do věže a připravte sál pro zasedání soudu.
0: Mikeš z Dobronína si nadšeně prohlížel váčky se zlatem. Potom objal Oldřicha.
3: Povedlo se. Máme zlato i ty ničemi. Ale přiznám se ti, Oldřichu, i když jsem věděl, že to slyšení u krále je jen hra, měl jsem strach. Všechno, co jsi říkal, bylo tak přesvědčivé. Vůbec netuším, jak to ve skutečnosti bylo.
4: Překontroluj a ulož zlato. Nech ho důkladně hlídat, ať se zase nestratí. Ráno se musí poslat do Prahy. Až to zkontroluješ, přijď do věží. Tam se dozvíš vše.
0: Hlavní sál tvrze věží připomínal soudní síň. Na stole potaženém rudým suknem stál velký kříž. Do křesla uprostřed se posadil královský prokurátor Oldřich z Klumu. Po jeho pravici seděl královský úředník pan Mikeš z Dobronína, po levici správce tvrze. Dva královští vojáci přivedli perkmistra Fridlína a richtáře Henslina. Postavili je doprostřed sálu, přímo před prokurátora. Oldřich povstal a pronesl formuli, kterou se jménem Boha a krále zahajovalo soudní jednání.
4: Viním Fridlína a Henslina, že ukradli zlato, které patří králi Přemyslovi. Jejich doznání není nutné, neboť byli s ukradeným zlatem chyceni. Protože se dopustili úkladu proti králi, může soud rozhodnout o některém z těžkých trestů smrti. To znamená buď lámání v kole, nebo trhání kleštěmi. Pokud však prokáží účinnou lítost a budou pravdivě před tímto soudem vypovídat, navrhnu králi trest prosté smrti stětím.
0: Oba odsouzení poklekli a Oldřich zahájil obžalobu.
4: V Praze jsem odhalil králi pravdu o tom, jak se vše stalo. S jeho souhlasem jsem sehrál malé divadlo. Jistě by nebyl problém dát oba zločince katovi. Na mučidlech by přiznali, kam zlato ukryli. Ovšem, mohlo to trvat dlouho, ale král zlato potřebuje ihned. Proto jsem obvinil pana Mikeše, aby král mohl zbavit perkmistra Fridlína jeho úřadu. Donutili jsme tak tyto dva zlotřilce, aby zlato co nejrychleji vyzvedli z úkrytu. A podařilo se. Nejlépe se ve zdejších štolách vyznal perkmistr Fridlín. V průběhu let, co tady pracoval, objevil tajný vchod do podzemní kopky, ale nechal si to pro sebe. Čekal na vhodnou příležitost. Ta přišla s požadavkem krále na zlato. Fridlín s Henslinem se na krádež připravili velice důkladně. Bylo jim jasné, že se pachatel krádeže musí najít co nejdříve, aby vyšetřování netrvalo příliš dlouho. Ale současně museli vzbudit dojem, že zlato zmizelo u někoho mocného, aby vyšetřování nebylo příliš důkladné. Vybrali si pána z Rožmberku, který nepatří ke královým příznivcům. Jak to tedy bylo? Vůz s truhlicemi vyráží z Jílového do Prahy. Doprovází ho Mikeš z Dobronína a královi vojáci v čele s Fridlínem. V lese je průvod přepaden lupiči najatými Markvartem. Ti odlákají vojenský doprovod a u truhlic zůstane jen Kočí a pan Mikeš. Po malé chvilce se vojáci z neúspěšného pronásledování vracejí a vůz pokračuje do Prahy. Mezitím Markvart, oblečený do pláště s erbem růže, odveze prázdné truhlice do štoly a nechá je tam i s pláštěm. Potom jede do Prahy a zavraždí Kočího. Když v Praze pan Eberhard za přítomnosti krále truhlice otevře, najde v nich místo zlata kamení. A pan Mikeš se náhle stává hlavním podezřelým.
0: Pan Mikeš se zamyslel a nevěřícně kroutil hlavou.
3: A jak si přišel na to, že zlato bylo ukradené už v Jílovém? To přeci nikoho ani nenapadlo.
4: Dlouho jsem měl jen podezření. Odhalení oné dívky, že do sklepení, ve kterém bylo ukryto zlato, existuje ještě jeden tajný vchod právě z té zakleté štoly, mě donutilo uvažovat. A včera, když mi Diviš vyprávěl o zatčení Oty, o jeho divném soudu, který na něj vymysleli právě Fridlín s Henslínem, začalo mi být jasné, jak se to stalo. Kdo všechno byl u vážení a ukládání zlata do truhlic? Pan Eberhard, pan Mikeš, perkmistr Fridlín a richtář Henslín. Plus královi vojáci, ale ty jsem nebral v úvahu. Kdo z nich měl motiv zlato ukrást? Pana Eberharda jsem vyloučil, ten to neměl zapotřebí. U pana Mikeše jsem si chvíli nebyl jistý, ale když všechny stopy ukazovaly přímo na něj, tak zřetelně a jasně, začal jsem mít podezření na zbývající dva.
0: Oba dva zločinci klečeli před panem Olzichem. Henslin měl hlavu sklopenou a třásl se. Fridlín se drze usmíval, jako by mu všechno bylo jedno. Oldřich pokračoval v líčení.
4: Takže Fridlín a Henslin v noci vlezli slojemi z ďáblovy štoly do sklepení, kde byly uloženy truhly se zlatem. Přede dveřmi stáli vojáci, kteří neměli tušení, co se v zamčené a zapečetěné kopce děje. Zloději otevřeli truhlice, vybrali zlato a místo něj do nich dali kamení. Pak truhlice zapečetili falešnými pečetěmi a zlato ukryli v podzemí.
0: Fridlín, který vše sledoval se zvráceným zaujetím, se ozval.
3: Odpusťte, urozený pane, ale jak jste došel k názoru, že to neudělal pan Mikeš? Vždyť falešná pečeť byla moje, nikoli jeho. Přece vám muselo být jasné, že si tu pečeť u Janka od špitálu mohl objednat jedině on.
4: Tady jste udělali hrubou chybu. Proč jste mě chtěli u pasířova domu zavraždit?
3: Nechtěli jsme vás zabít. Chtěli jsme vás na ten dům jen upozornit. Bylo jasné, že vám Janek všechno řekne. I to, že si pečetě objednal pan Mikeš. Potom Janek zemře a když zmizí i nákresy pečetidel, kdo objeví pravdu?
4: Další chyba. Neprověřili jste si, jak Janek pracuje. Dali jste mu kresbu svého pečetidla s chybou a potom jste si ji vzali zpět. Ale netušili jste, že si pasíř dělá od všech kreseb dvě kopie. Jednu Markvart spálil, ale ta druhá zůstala ukryta. Tak jsem zjistil, že pečetidlo neudělal špatně, ale přesně podle nákresu. Chvíli jsem se trápil otázkou, kdo by byl takový hlupák, aby si nechal vyrobit pečetidlo podle špatné předlohy. To byla moje další stopa.
1: To ale přece nic nedokazuje.
4: Poslední hrubou chybou, kterou jste udělali, byla přesná kopie pečetidla pana Mikeše, kterou jste si u Janka také nechali vyrobit. Tentokrát bez chyb. I od tohoto nákresu si Janek udělal kopii a já ji našel. Mysleli jste si, že když Markvart pasíře Janka zavraždí a všechny nákresy spálí, máte vyhráno. Ale Janek si kopie schoval ještě jinde. A mimochodem, tělo zavražděného Markvarta jsme našli v řece. Kdo z vás ho zabil? Ty, Henslíne?
3: Přiznávám se, vznešený pane.
4: A to falešné obvinění mého panoše Oty. Fridlíne, co to mělo znamenat?
3: To byl jen nápad. Kdyby se něco prozradilo, mohli jsme ukázat na člověka, který byl obviněn, usvědčen a popraven za krádež zlata. Mohlo se to hodit.
4: Ještě mi řekněte, jak to bylo s tím démonem v ďáblově štole? Fridlíne.
3: Nechal jsem Markvartovi ušít dlouhý plášť, pošitý stříbrnými plíšky. Na hlavě měl lesklou přilbu a na ní upevněny hořící svíce. To pověrčivým horníkům stačilo, aby do štoly vůbec nevkročili.
5: Všechno to bylo tak dokonale připravené.
3: Pitomáč má ranice a skvělé dílo je vniveč.
4: Několik vražd, loupež králova zlata, falešné obvinění. Tomu říkáš skvělé dílo? Jelikož zločinci neprojevili před tímto soudem ani špetku lítosti, navrhnu králi, aby byli popraveni lámáním v kole. Slyšení je u konce.
0: Fridlín si jen nepřítomně šeptal něco o pár čmárenicích, za to richtář Henslin zděšeně vykřikl a pak omdlel. Případ byl uzavřen. Den po skončení rytířského turnaje jeli Oldřich z Chlumu s velitelem Divišem a doprovodem zpátky na Bezděs.
1: No, doufám, že Otovi nebude loučení s tou milou dívkou trvat moc dlouho. Máme na hradě dost jiné práce, než muchlovat se s holkama.
4: Jen ho nech, milí Diviši. Třeba to tentokrát dopadne úplně jinak. Náš milý Ota se konečně usadí a bude mít kopu dětí.
0: Oldřich z Chlumu, královský prokurátor a velitel jeho stráží Diviš se na sebe vážně podívali a potom se dali do hlasitého smíchu.

úspěchu ve světě. Není to právě vhodný předmět k rozjímání pro lenivého chlapíka, že? Ale jak víte, diváci i posluchači mají často lepší přehled o hře. A tak i já, když sedím v zahradní besídce, pokuřuji čibuk spokojenosti a pojídám sladké lotosové květy netečnosti, můžu klidně pozorovat vířící dav, který se kolem mne žene a valí po velké cestě života. Ten divoký průvod nikdy nekončí. Dnem i nocí slyšíte rychlý dupot statisíců nohou. Někteří běží, někteří kráčejí, ti zase oddychují a pokulhávají. Všichni však mají naspěch. Všichni se namáhají v horečném závodění. Všichni vysilují život i tělo, srdce i duši, aby dostihli stále se vzdalující obzor úspěchu. Všimněte si, jak se vynořují za sebou. Muži a ženy, staří a mladí, vznešení a prostí, dobří a špatní, bohatí a chudí, veselí a smutní, všichni pospíchají, strkají se a porážejí se. Silný odstrkuje slabého, chytrý předvíhá pošetilého, zadní se tlačí na přední, přední v běhu kopají zadní. Pohlédněte na to hemžení blíže. Tu starý člověk popadá dechu. Tu ostýchavé děvče vlečené otrlou matronou ostrých rysů. Tady pilný mladík čte knihu o úspěchu v životě, klopítá při pohledu do knihy a všichni ho předbíhají. Tu zas muž s ustaranou tváří, provázený elegantně oblečenou ženou, která ho tahá za rukáv. Tu hoch se zamyšleně ohlíží na sluncem ozářenou vesničku, kterou vidí naposled. Zde kráčí pevným krokem muž mohutné postavy a vedle plíživě proklouzává vyzáblý sehnutý mužík. Tam s očima upřenýma jen na cestu prohnaný Dareba opatrně křižuje ze strany na stranu a domnívá se, že jde kupředu. A zde stojí mladík s ušlechtilou tváří a váhá při pohledu na vzdálený cíl a bláto před sebou. Teď se objevuje hezká dívka, na jejíž pěknou tvář každý krok upředu ryje vrásku. Tu ustaraný muž a za ním hoch plný naděje. Pestrý dav. Opravdu pestrý dav. Kníže a žebrák, hříšník a světec, řezník a pekař a lampář, kotláři a krejčí, čeledinové a lodníci, všichni v jedné směsici. Zde konšel v paruce a taláru, zde starý židovský vetešník ve špinavé čepici, zde voják v červeném sukně, bok po boku derou se kupředu. Křičí, proklínají a modlí se, smějí se, zpívají a vzdychají. Ženou se cestou jedni za druhými. Jejich spěch nikdy neustává, honba nikdy nekončí. Bez odpočinku, zastávky a chladící studánky, bez oddechu ve stínu stromů. Dál, dál, dál, dál v horku, davu a prachu, dál. Jinak budou poraženi a ztraceni. Dál s třeštícím mozkem a horečnatými údy. Dál, až srdce ochabne, oči se zakalí a smrtelný chropot poví těm zadním, že mohou poskočit o jedno místo vpřed. Mám rád houževnatý zápas. Rád se na něj dívám. Rád slyším o lidech, kteří v něm zvítězili, kteří se probili statečně a poctivě. To je, neproklouzli náhodou nebo úskokem. Vzbouří to v člověku starou saskou bojovnou krev. Jako nás vzrušovaly ty pověsti o králi, který bojoval proti strašné přesile, když jsme chodili do školy. A boj života je také bojem proti velké přesile. Obři a drasy jsou v každém věku
a zlatá skřínka, kterou hlídají, není tak lehce k dostání, jak to bývá někdy v pohádce. Tam Algernon vrhne dlouhý pohled na rozloučenou, na hrad předků, uroní slzu z oka a odejde, aby se vrátil za 3 roky zahrnut bohatstvím. Pohádka neříká, jak se to dělá, což je škoda, neboť by to bylo jistě poučné. Také ani jeden z 1000 románů nevypráví skutečné příhody svého hrdiny. Věnují 12 stránek čajové společnosti a historii života zhrnou v několika slovech. Stal se vládcem našeho obchodního světa, nebo teď je velkým umělcem, jemuž svět leží u nohou. Je věru více skutečného života v jedné Gilbertově rýmovačce, než v polovině všech životopisných románů, které byly kdy napsány. On nám vypráví, jak se postupně poslíček stal velitelem královského loďstva a jak se z chudého právníka stal velký a spravedlivý soudce, schopný rozsoudit tuto při o zrušení slibu manželství. V malých částech, nikoli ve výsledcích, leží to, co je pro život významné. Opravdu potřebujeme takové romány, které by ukazovaly skryté síly vytvářející úspěch ctižádostivého člověka, jeho boje, jeho neúspěchy a naděje, jeho zklamání a vítězství. Takový román by měl nesmírný úspěch. Jsem přesvědčen, že ucházení se o štěstěnu by poskytlo látku k právě tak zajímavému vyprávění jako ucházení se o dívku z masa a krve. Ačkoliv, mimochodem řečeno, by to dopadlo velmi podobně, neboť štěstěna je opravdu, jak ji staří mistři malovali, velmi podobná ženě, sice ne tak docela nerozumná a nestálá, velký rozdíl v tom však není, takže námluvy by vypadaly v obou případech stejně. Ben Jonsonův popěvek. Dvoř se ženě nedbátě, nech ji být, bude tě chtít. Hodí se na obě jako skořápka na 2 půlky ořechu. Ženě nikdy doopravdy nezáleží na jejím milenci, až teprve, když jemu přestalo záležet na ní. Proč se nesmála, když vás její úsměv mohl přivést do vytržení? Vše v tomto světě dostáváme příliš pozdě. Dobří lidé říkají, že je to tak docela správné a že to tak má být, neboť se tím dokazuje hříšnost ctižádostivosti. To je omyl. Dobří lidé se vůbec nemýlí, alespoň podle mého názoru. V ničem se s nimi neshodují. Co by si svět počal bez ctižádostivých lidí? To bych rád věděl. Byl by věru tak netečný jako norfolkský knedlík. Ctižádostiví lidé jsou kvasem, který jej mění v zdravý chléb. Bez ctižádostivých lidí by se svět neprobral ze spánku. To jsou ti neposedové, kteří bouří od šťastného rána křikem a lomozením s kovářským náčiním a znemožňují všem ostatním lidem zůstat v posteli. Jste-li tak pošetili, že jste spokojen, neříkejte to, reptejte jen s ostatními. A jste-li spokojen s málem, řekněte si o větší díl. Když to neuděláte, nedostanete nic. V tomto světě je třeba jednat podle zásad žadatele o náhradu škody a chtít 10x tolik, než s čím bychom se spokojili. Jestliže si myslíte, že by vám stačilo 100, žádejte od počátku 1000, protože když budete chtít 100, dostanete 10. Jean-Jacques Rousseau měl ten problém,
že se touto prostou radou neřídil. Jako vrchol světské blaženosti si vytknul žít v zahrádce s milou ženou a krávou a nedosáhl ani toho. Dopracoval se jen k té zahradě. Žena však zdaleka nebyla milá a kráva se nedostavila vůbec. Nuže, kdyby si usmyslil pořádný velkostatek, dům plný andělů a dobytek jako na výstavu, mohl mít svou zelinářskou zahrádku, jeden kus dobytka a možná, že by našel i tu bílou vránu, opravdu milou ženu. A mimo to, jak hrozně nudnou věcí musí být život pro spokojené lidi, jak těžkopádně jim asi plyne čas pod rukama a co na světě zaměstnává jejich myšlenky, jestli nějaké mají. Číst noviny a kouřit, zdá se, je duševní potravou většiny z nich. Ti energičtější k tomu přidávají hraní na harmoniku a klepání o sousedových záležitostech. Nikdy nepoznali vzrušení nedočkavosti ani vážnou radost ze zdaru svého usilování, které podněcují člověka, jenž má své cíle, naděje a plány. Pro ctižádostivého člověka je život skvělá hra. Hra, která konec konce bude vyhrána bystrým okem a vytrvalou hlavou, přitom však je ve svém průběhu plná možností, které hráči skýtají nesrovnatelné dráždidlo nejistoty. Toho plní nadšením jako silného plavce dorážející vlny, zápasníka zápas a vojáka bitva. A i když prohraje, má hroznou radost z boje. Když nevyhrál dostihy, alespoň se proběhl. Je lépe pracovat a nedočkat se úspěchu, než se bojí život prospat. Proto vstupte. Dámy a pánové, vstupte. Hoši a děvčata, vstupte. Ukažte svou obratnost a zkuste svou sílu. Zápaste se svým osudem a předveďte, co dokážete. Vstupte. Představení nekončí a hrad dál. Jediná zábava na celém jarmarku, pánové, těší se přízní panstva, duchovenstva a měšťana. Založeno léta páně prvního, pánové, a od té doby stále vzkvétá. Vstupte, dámy a pánové, a přisaďte si. Ceny jsou pro všechny.

0: Jednoho dne po ránu nařídil Pištík ovcím, aby ho následovali. Odvedl je na kousek úhoru na druhém konci farmy, který zarostl mladými břízkami. Ovce tam zůstaly celý den pod Pištíkovým dozorem. Večer se Pištík vrátil do domu sám. Protože bylo teplo, řekl ovcím, aby zůstali venku. Nakonec tam ovce zůstaly celý týden, přičemž po celou dobu je ostatní zvířata ani nezahlédla. Pištík s nimi trávil téměř celé dny. Jak řekl, učí je nové písni a potřebuje na to naprostý klid. Jednoho příjemného večera, právě když se ovce vrátily, zaslechla zvířata, která přicházela z práce a blížila se k budovám, ze dvora vyděšené koňské ržání. Zvířata se v rozpacích zastavila. Ržání patřilo lupině. Ozývalo se znovu a znovu. Zvířata se proto rozeběhla a utíkala do dvora. A tam uviděla to, co lupina. Bylo to prase kráčející na zadních nohách. Ano, byl to Pištík. Trochu kymácivě, jak nebyl zvyklý pohybovat se v této poloze, ale v perfektní rovnováze přecházel přes dvůr. A o malou chvíli později vyšla ze dveří domu dlouhá řada vepřů na zadních nohách. Některým to šlo lépe, některým hůře, jeden či dva by asi potřebovali hůl jako oporu, všichni ale přešli dvůr úspěšně. Pak se ozvalo štěkání psů, ostré kokrhání černého kohouta a ze dveří vyšel sám Napoleon. Majestátně vztyčený, hrdě se rozhlížející, smečka jeho psů poskakovala kolem. V paznechtu držel bič. Zavládlo zděšené ticho. Ohromená a vystrašená zvířata se semkla k sobě a pozorovala dlouhý zástup prasat, pomalu pochodující po dvoře. Jakoby se svět obrátil vzhůru nohama. Ale pak přišla chvíle, kdy první šok pominul a zvířata i přes strach ze psů a dlouhodobě vyvinutý návyk nikdy si nestěžovat, nikdy nekritizovat, ať se děje cokoliv, chtěla začít protestovat. Ale právě v tuto chvíli jako na povel začaly všechny ovce najednou bečet.
1: Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší.

0: dvě nohy lepší.
1: To trvalo bez přestávky 5 minut. A když ovce zmlkly, příležitost k protestu již minula, protože prasata vpochodovala zpátky do domu. Benjamin ucítil na rameni zafunění. Ohlédl se, byla to Lupina. Její staré oči byly zakalenější než jindy. Aniž by něco řekli, odebrali se spolu nakonec staré stodoly, kde bylo napsáno 7 přikázání. Minutu či dvě tam stáli a dívali se na bílá písmena na černém podkladě. Mám už slabý zrak, řekla Lupina. Ani za mlada jsem nepřečetla, co tam je napsáno. Zdá se mi ale, že zeď vypadá nějak jinak. Je tam o něch 7 přikázání jako dříve, Benjamine? A Benjamin poprvé porušil svoji zásadu, když jí přečetl, co je na zdi napsáno. Nebylo tam nic mimo jediného přikázání. To znělo: všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. A tak potom už nebylo zvířatům divné, že druhý den prasata, která dohlížela na práci na farmě, měla všechna v paznechtech bič. Nepřipadalo jim zvláštní ani to, že si prasata koupila rádio, objednala zavedení telefonu a předplatila různé noviny. Nebylo nic neobyčejného na tom, když se Napoleon procházel po zahradě farby s dýmkou v rypáku, ani když si prasata navlékla obleky ze šatníku pana Jonese. Napoleon sám se objevil v černém převlečníku, kožených kalhotách a kamaších, zatímco jeho oblíbená sviňka se objevila v nedělních hedvábných šatech paní Jonesové.

0: O týden později se jednou odpoledne na statek sjelo několik dvoukolových briček. Delegace sousedních farmářů byla pozvána na exkurzi na farmu zvířat. Byli provedeni celým statkem a vyjádřili velký obdiv nad vším, co viděli, zvláště nad větrným mlýnem. Zvířata na poli jednotila řepu. Pracovala usilovně, ani nezvedala obličeje od země. Nevěděla, zda se mají bát víc prasat nebo lidské návštěvy. Večer se pak z domu nesl hlasitý smích a rozpustilý zpěv, když zvířata zaslechla směs hlasů, náhle je přepadla zvědavost. Co se asi děje uvnitř, kde se vlastně poprvé setkávají zvířata s lidmi na zásadách vzájemné rovnosti? Co možná nejtišeji se společně plížila do zahrady domu. U branky trochu zaváhala, bála se jít dál, ale lupina je zavedla dovnitř. Neslyšně se blížila k domu a ta zvířata, která byla dost vysoká, nakukovala do oken obývacího pokoje. U dlouhého stolu sedělo 6 farmářů a 6 nejvýznačnějších prasat. Napoleon seděl na čestném místě v čele stolu. Prasata seděla ve svých křeslech naprosto uvolněně. Celá společnost hrála rozjařeně karty a teď právě na chvíli partii přerušila patrně proto, aby mohl být pronesen přípitek. Koloval velký džbán, z něhož se nalévaly sklenice pivem. Zvědavých tváří nahlížejících do oken si nepovšiml nikdo. Se sklenicí v ruce povstal pan Pilkington z Lištína. Za malou chvíli společnost požádá, jak řekl, aby si připila. Ale ještě předtím bych chtěl říct několik slov. Je pro mne velkým zadostiučiněním, prohlásil, a jsem si jist, že i pro všechny ostatní přítomné, že dlouhé období nedůvěry a nedorozumění nyní končí. Byly časy, ne, že bych byl já či kdokoliv jiný z přítomných tyto pocity sdílel. Tedy byly doby, kdy bylo na ctěné vlastníky farmy zvířat nahlíženo, ne-li s nepřátelstvím, tedy určitě s jistou nedůvěrou ze strany lidí ze sousedství. Došlo k určitým politováníhodným incidentům, zaujímala se scestná stanoviska, panovalo přesvědčení, že existence farmy, kterou vlastní a řídí prasata, je snad něco abnormálního a může mít nezvratný vliv na sousední farmy. Někteří statkáři se dokonce domnívali, aniž se řádně seznámili se skutečností, že na takové farmě musí zavládnout chaos a nepořádek. Znepokojoval je možný dopad na chování vlastních zvířat nebo dokonce i vlastních zaměstnanců. Ale tyto pochybnosti jsou nyní rozptýleny. Dnes jsem se svými přáteli navštívil farmu zvířat a na vlastní oči jsme ji celou prohlédli. Našli jsme tu nejen nejmodernější metody řízení, ale i disciplínu a pořádek, které mohou být příkladem leckterým farmářům jinde. Domnívám se, že mám právo prohlásit, že podřízená zvířata na farmě zvířat pracují více a dostávají méně žrádla než jakákoliv jiná zvířata v našem kraji. Já a mý kolegové jsme dnes viděli mnoho věcí, jež nepochybně bude třeba bez odkladu zavést i na našich farmách. Svoji poznámku bych si dovolil zakončit opětovným zdůrazněním přátelských vztahů, které vládnou a měly by nadále vládnout mezi farmou zvířat a jejími sousedy. Mezi lidmi a prasaty neexistovaly a neměly by ani v budoucnu existovat žádné zájmové střety. Jejich trampoty a těžkosti
1: jsou přeci totožné. Což pak problémy se zaměstnanci nejsou všude stejné?
0: Zde měl pan Pilkington pro společnost připravené vtipné podobenství, kterého už předem rozesmálo tak, že dostal záchvat kašle a jeho několik brat změnilo barvu do ruda. Konečně se uklidnil a mohl svůj proslov ukončit. Jestliže vy máte svá nižší zvířata, s kterými jsou problémy, my zase máme své nižší třídy. Tento bonmot způsobil u tabule velké nadšení. Pan Pilkington opět gratuloval prasatům k nízkým přídělům žrádla a dlouhému pracovnímu týdnu a všeobecně tuhému režimu, který na farmě zvířat viděl. Nakonec řekl, že nastala chvíle, aby všichni povstali a naplnili sklenice po okraji. Pánové, uzavřel pan Pilkington, pronáším přípitek, ať vzkvétá farma zvířat. Ozvalo se nadšené volání a dupání nohou. Napoleon byl tak potěšen, že opustil své místo a obešel stůl, aby si přiťukl s panem Pilkingtonem. Když pozdvižení opadlo, svěřil se Napoleon, který zůstal stát, že by také chtěl pronést několik slov. Jako všechny Napoleonovy projevy byl i tento krátký a mířil k jádru věci. Řekl, že také on je šťastný, že období nedorozumění je pryč. Dlouhou dobu kolovaly zvěsti, dle jeho mínění je rozšiřoval nějaký zlomyslný nepřítel, že v jeho osobním úsilí i ve snahách jeho kolegů je cosi podvratného nebo dokonce revolučního. Připisovala se jim snaha rozšiřovat revoluci mezi zvířata na sousedních farmách. Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Jejich jediným a výlučným přáním, ať dnes či kdykoliv v minulosti, bylo a je žít v míru a v normálních obchodních vztazích se sousedy. Tato farma, kterou má čest mít pod kontrolou, dodal, je družstevním podnikem. Listiny pozemků a nemovitostí, jež jsou v jeho držení, jsou společným vlastnictvím všech prasat. Dodal, že je přesvědčen, že nic z těch starých podezření již nepřežívá, přesto však byly v poslední době na farmě provedeny určité změny, které by nadále měly posílit vzájemnou důvěru. Až doposud měla zvířata na farmě takový trochu pošetilý zvyk oslovovat se navzájem soudruhu. S tím bude konec. Dle podobného zvyku neznámého původu se vždy v neděli dopoledne pochodovalo kolem lebky kance, naražené na kůl v zahradě. To také skončí. Lebka už byla zakopána. Návštěvníci si jistě povšimli zelené vlajky na vrcholu stožáru. Jestliže ano, pak si také všimli, že již na ní není bílé kopyto a roh. Od nynějška zůstane vlajka jen čistě zelená. K vynikající a přátelské řeči pana Pilkingtona by měl jen jednu kritickou připomínku. Pan Pilkington všude hovořil o farmě zvířat. Pochopitelně nemohl vědět, protože on, Napoleon, to tímto oznamuje teď poprvé, že název farma zvířat byl zrušen. Od nynějška se farma bude jmenovat Panská farma, což vlastně je, dle jeho názoru, její původní správný název. Pánové, uzavřel Napoleon, pronesu stejný přípitek, jako byl ten předchozí, jen v jiné formě. Naplňte si sklenice po okraj, pánové.
1: Zde je můj přípitek. Ať vzkvétá panská farma.
0: Ozvalo se stejné srdečné volání jako předtím a sklenice byly vyprázdněny do dna. Ale zvířata, která celou scénu pozorovala zvenčí, měla najednou pocit, že se děje něco podivného. Co se to změnilo v tvářích prasat? Staré a skalené oči Lupiny přebíjaly z jedné tváře na druhou. Některé obličeje měly 5 brat, některé 4, jiné 3. Co se to ale na nich změnilo a rozplývalo? Potlesk se pomalu uklidnil, společnost pokračovala v přerušené hře a zvířata se potichu plížila pryč. Ale nevzdálila se ani na 20 metrů, když se zarazila. Z domu se ozývala změť hlučných hlasů. Vrátila se zpět a opět nahlédla oknem. Ano, probíhala tam zuřivá hádka. Ozývaly se výkřiky, mlátilo se pěstmi do stolu, vrhaly se zuřivé pohledy a pronášela vášnivá obvinění. Zdá se, že příčinou hádky byla skutečnost, že Napoleon i pan Pilkington zahráli najednou károvým esem. 12 rozčilených hlasů na sebe křičelo a všechny si byly podobné. Teď už nebylo pochyb o tom, že s tvářemi prasat se něco stalo. Zvenčí pohlížela zvířata z prasete na člověka a z člověka na prase a opět z prasat na člověka. Ale nebylo už možné rozlišit, která tvář patří člověku a která praseti.

0: Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel.
1: Každý, kdo chodí po čtyřech nohách, nebo má křídla, je přítel.
2: Žádné zvíře nebude chodit obličiny.
3: Žádné zvíře nebude spát v posteli.
2: Žádné zvíře nebude pít alkohol.
0: Žádné zvíře nezabije jiné zvíře.
4: Všechno zvířata jsou si rovnaké.

mezi dvěma zalesněnými hřebeny, jejichž výška nestojí za řeč. Délka od pramene k ústí, rokle totiž mají vlastní anatomii právě tak jako řeky, nepřesahuje 2 míle a dno je pouze na jediném místě širší než 10 metrů. Suchého a rovného místa však mnoho nezbývá, poněvadž tam protéká malý potok, který v zimě rokli odvodňuje a který v předjeří vysychá. Povlovné svahy pokryté téměř neproniknutelným houštím léčivé medvědice a manzanity odděluje od sebe jenom šířka vodního toku. Do Meckergerovy rokle nikdy nikdo nepřijde, leda snad nějaký náhodný či podnikavý lovec z okolí. 5 mil odtud už lidé o rokli nic nevědí, neznají dokonce ani její jméno. V těch končinách zůstávají ostatně nepojmenovány mnohem výraznější a zajímavější geografické útvary a člověk by se vyptáváním u místních obyvatel marně pokoušel zjistit původ právě tohoto názvu. Asi v polovině Meckergerovy rokle je svah po pravé ruce přerušen další vyschlou krátkou úžlabinou a v místě, kde se obě rokle stýkají, prostírají se 2-3 akry rovné půdy. Před několika lety tam stál starý srub s jedinou místností. Jak bylo možno stavební materiál, i když ho nebylo mnoho a byl celkem jednoduchý, dopravit na tak nepřístupné místo, to je otázka, jejíž zodpovězení by rozhodně víc uspokojilo lidskou zvědavost, než někomu přineslo nějaký prospěch. Tam, kde je dnes koryto potoka, bývala snad kdysi cesta. Jisté je tolik, že v rokli byl svého času proveden důkladný geologický průzkum a ti, kteří jej prováděli, se tam museli nějak dostat. Přinejmenším smulami či mesky nesoucími nářadí a zásoby. Výsledek jejich průzkumu však zřejmě nebyl takový, aby zdůvodnil jakékoliv značnější výdaje na spojení Meckergerovy rokle s některým střediskem civilizace. K jehož největším vymoženostem patří tak na nejvýš parní pila. Srub však přesto ještě v rokli byl, alespoň z větší části. Chyběly totiž dveře, okenní rámy a také komín, postavený kdysi z kamenů a z hlíny, který se už dávno proměnil v nevábnou hromádku porostlou hořkým bílým. Skromný nábytek, který ve srubu patrně svého času byl, spálili zřejmě lovci u táborových ohňů, podobně jako velkou část spodních, dobře dostupných prken, jimiž byl srub obložen proti nepřízni počasí. Stejný osud stihl pravděpodobně i roubení studně, ze které v době, o níž píšu, zbyla jen poměrně široká, ale nepříliš hluboká jáma opodál. Jednoho letního odpoledne v roce 1874 putoval jsem Meckergerovou roklí podél vyschlého řečiště potoka. Zabloudil jsem tam cestou z úzkého údolí, do něhož rokle ústí. Střílel jsem koroptve a měl jsem jich v brašně už asi tucet, když jsem dorazil k zmíněnému srubu, o jehož existenci jsem do té doby neměl tušení. Prohlédl jsem si zříceninu jenom zběžně a pokračoval jsem v lovu. Štěstí mi neobyčejně přálo a tak jsem se honil za koroptvemi až do západu slunce, když jsem si pojednou uvědomil, že jsem vlastně pěkně daleko od nejbližšího lidského obydlí a že se odtud před setměním už nikam nedostanu. V lovecké brašně jsem ale měl dost jídla a přístřeší mi mohl poskytnout starý srub, pokud ovšem budu vůbec nějaké přístřeší potřebovat. Neboť v podhůří Sierry Nevady za teplé noci, když nepadá ani rosa, může se člověk pohodlně vyspat na borovém jehličí bez přikrývky. Potrpím si na samotu, mám rád noc, a tak jsem se brzo rozhodl ložírovat v pustině. Než se setmělo, měl jsem v rohu místnosti uchystané lůžko z větví a strávy a nad ohněm, rozdělaným v krbu, jsem si opékal koroptev. Kouř stoupal z rozvaleného komína, plameny zalévaly světnici příjemnou září a když jsem jedl prostou večeři, jejímž jediným chodem bylo koroptví maso a dopíral z láhve zbytek červeného vína, které mi celé odpoledne nahrazovalo vodu, již je v těchto končinách nedostatek, měl jsem pocit spokojenosti, jaký člověku vždy neposkytne ani vybraná tabule a honosné servírování. Něco však tomu přece jen chybělo. Cítil jsem se sice spokojený, ale nikoli bezpečný. Přistihl jsem se, že zírám do zajícího otvoru dveří a prázdného okna častěji, než bych mohl jakkoliv rozumně zdůvodnit. Venku byla černá noc a pořád jsem se nemohl zbavit také

0: zlé předtuchy. Má fantazie naplňovala okolní svět přirozenými i nadpřirozenými nepřátelskými bytostmi. Především to byl medvěd grizzly, o němž jsem věděl, že se stále ještě v těchto končinách občas vyskytuje, ale i jakýsi přízrak, o jehož existenci jsem nemohl než pochybovat. Naše pocity bohužel nerespektují vždy zákon pravděpodobnosti a mě ten večer znepokojovalo nemožné právě tak jako možné. Každý, kdo podobnou situaci někdy zažil, jistě si povšiml, že člověk s větším úspěchem čelí skutečným i pomyslným nebezpečím noci pod širým nebem než v domě s otevřenými dveřmi. Pochopil jsem to, když jsem ležel na lůžku z listí v rohu místnosti poblíž komína a pomalu jsem nechával vyhasnout oheň. Pocit, že v okolí je přítomno cosi zlověstného a hrozivého, zesílil natolik, že už jsem málem nebyl sto odtrhnout oči od otvoru, který byl v houstnoucí temnotě stále méně zřetelný. A když zajiskřil a pohasl i poslední plamínek, uchopil jsem pušku ležící po mém boku a namířil jsem hlaveň do vchodu, který už teď nebylo vidět vůbec. Prst jsem měl na jedné ze spoušti, byl jsem připraven k výstřelu, dech se mi tajil, svaly jsem měl stuhlé a napjaté. Později jsem ale zbraň odložil s pocitem studu a zahanbení. Čeho jsem se bál a proč? Já, který znal tvář noci líp, nežli tvář člověka. Já, v němž dávka zděděné pověrčivosti, již není nikdo z nás zcela ušetřen, probouzela vždy jen dráždivý zájem o samotu, okouzlení temnotou a tichem. Nebyl jsem sto vysvětlit si svou pošetilost a stále víc jsem se zamotával do sítě neurčitých dohadů, až jsem konečně usnul. A pak se mi zdál sen. Byl jsem v nějakém velkém městě v cizí zemi, ve městě jehož obyvatelé patřili k téže rase jako já. Nepatrné odchylky byly jen v řeči a v oblékání, ale přesto jsem nemohl přesně říci, co jsou zač. Vnímal jsem je dost nezřetelně. Z výšiny městu vevodil vysoký hrad. Věděl jsem, jak se ten hrad jmenuje, nedokázal jsem však jméno vyslovit. Kráčel jsem mnoha ulicemi, některé byly široké a rovné s vysokými moderními budovami, jiné zas úzké, šeré a klikaté. Mezi štíty a lomenicemi prapodivných starých domů, jejichž převislá horní patra, umělecky zdobená řezbami ve dřevě a v kamení, jako by se nad mou hlavou spojovala. Hledal jsem někoho, koho jsem nikdy neviděl, ale byl jsem přesvědčen, že ho poznám, jestliže jej najdu. Hledání nebylo bezcílné ani zmatené, projevovala se v něm důslednost a metoda. Bez zaváhání jsem mířil z jedné ulice do druhé a prodíral jsem se spletí křivolakých průchodů bez obavy, že bych mohl zabloudit. Konečně jsem se zastavil před úzkými dveřmi obyčejného kamenného domku, který vypadal jako příbytek nějakého zámožnějšího řemeslníka, a bez zaklepání jsem vešel dovnitř. Ve skromně zařízené místnosti, osvětlované jediným oknem s kosočtvercovými tabulkami, byli jen dva lidé, nějaký muž a žena. Mému příchodu nevěnovali sebemenší pozornost, což je jedna z podivností, které ve snu člověku připadají zcela přirozené. Ti dva spolu vůbec nehovořili, seděli každý jinde, mračili se a nezabývali se ani žádnou prací. Žena byla mladá a maličko při těle. Vyznačovala se jakousi jímavou krásou a měla nádherné veliké oči. Na její výraz si vzpomínám velice živě. Detaily tváří však člověk ve snu nepozoruje. Přes ramena měla přehozený kostkovaný šál. Muž byl starší, zamračený, se zlou tváří, kterou činila ještě odpudivější dlouhá jizva, směřující od levého spánku šikmo dolů do černého kníru. Ve snu se mi však zdálo, že jizva ulpívá na povrchu tváře spíš jako něco vedlejšího, neumím to jinak vyjádřit, než jako něco, co k ní patří. Od okamžiku, kdy jsem muže a ženu uviděl, bylo mi jasné, že to jsou manželé. Na to, co bylo dál, vzpomínám si už jen matně. Všechno bylo nějak chaotické a zpřetrhané. Způsobily to zřejmě záblesky vědomí, které se mi už vracelo. Bylo to, jako by se dva obrazy, scéna z mého snu, a mé skutečné okolí smísily a překryly se navzájem, až potom ten první postupně vybledl a ztratil se. Teprve potom jsem se definitivně probudil v opuštěném srubu, klidný a plně si vědomý toho, kde jsem a co se to se mnou děje. Moje hloupé obavy byly pryč a když jsem otevřel oči, uviděl jsem, že oheň nevyhasl docela. Rozhořel se opět od větve, která do něho spadla, a znova osvětloval celou místnost. Spal jsem pravděpodobně jen pár minut, ale ten banální sen na mě zapůsobil tak silně, že mě ospalost přešla. Po chvilce jsem vstal, přihrábil jsem uhlíky v krbu dohromady, zapálil jsem si dýmku a s poněkud komickou rozšafností jsem začal přemítat o tom, co jsem ve snu viděl. Dostal bych se do rozpaku, kdybych měl říct, proč vlastně mi to připadalo tak pozoruhodné. Jakmile jsem se nad celou věcí jen trochu zamyslel, napadlo mě, že to veliké město z mého snu je Edinburgh, ačkoliv jsem v Edinburghu nikdy nebyl. Takže byl-li ten sen vzpomínkou, musela to být vzpomínka na nějaké vyobrazení nebo popis. Fakt, že jsem poznal, o jaké město jde, mě velice překvapil. Bylo to, jako by něco v mé mysli navzdory vůli a rozumu trvalo na tom, že jde o neobyčejně závažnou věc. A táž síla, ať už to bylo cokoliv, zmocnila se také vlády nad mou řečí. Ti McGregorovi, řekl jsem zcela bezděčně na hlas, sem určitě přišli z Edinburgu. V tom okamžiku mě smysl té poznámky ani fakt, že se mi pronesl, vůbec nepřekvapil. Připadalo mi zcela přirozené, že znám jméno lidí, které jsem spatřil ve snu, a že o nich i leco svým. Brzo však se mi rozbřesklo a uvědomil jsem si, jak je to absurdní. Hlasitě jsem se zasmál, vyklepal jsem popel z dýmky a opět jsem se natáhl na lůžko z větví a strávy. Ležel jsem tam, nepřítomně jsem zíral do slábnoucího ohně a nemyslel jsem už na sen ani na své okolí. Poslední zbývající plamen se pojednou na okamžik nahrbil, vyšlehl vzhůru, zbavil se dohasínajících uhlíků a roztál ve vzduchu. Tma byla naprostá. V tom okamžiku, ba snad ještě dřív, než se záblesk plamene vytratil z mých očí, ozval se temný, mrtvý zvuk, jako by nějaké těžké tělo dopadlo na podlahu, která se pode mnou celá zatřásla. V ruce jsem se posadil a hrábl jsem po pušce ležící po mém boku. Domníval jsem se, že vyraženým oknem skočilo dovnitř nějaké divoké zvíře. Zatímco se rozvyklená kostra srubu pořád ještě otřásala po tom nárazu, slyšel jsem zvuk úderů, šoupání nohou po podlaze a pak zdálo se, že se to ozývá od někud zblízka, že bych na to dosáhl nataženou rukou, pronikavý křik ženy ve smrtelné agónii. Tak děsivý nářek jsem neslyšel ještě nikdy, doslova mě to ochromilo. Nebyl jsem si v té chvíli vědom ničeho než své hrůzy. Naštěstí jsem téměř zároveň nahmátl zbraň, kterou jsem hledal, a známý dotyk chladného kovu mě poněkud vzpamatoval. Vyskočil jsem a vytřeštěnýma očima jsem marně pátral ve tmě. Zvuky působené násilím utichly, ale místo nich jsem uslyšel něco ještě hrůznějšího. Ve zdánlivě dlouhých intervalech slabé, pravidelné lapání podechu. Nemohlo to být nic jiného než nějaká živá, umírající bytost. Když se mé oči přizpůsobily kalnému svitu řeřavých uhlíků, spatřil jsem nejprve obdélník dveří a čtverec okna, které se zdály černější než zdi. Pak začal být patrný rozdíl mezi zdmi a podlahou a posléze jsem začal vnímat půdorys a celou rozlohu podlahy od jednoho konce k druhému. Nespatřil jsem však nic a také ticho už nebylo ničím rušeno. Poněkud roztřesenou rukou, v druhé jsem pořád ještě svíral pušku, jsem vzkřísil oheň a celé místo jsem podrobil důkladné prohlídce. Nikde nebylo jediné známky po tom, že by do srubu někdo vnikl. Na zaprášené podlaze našel jsem jenom své vlastní stopy, žádné jiné tam nebyly. Znova jsem si zapálil dýmku, opatřil jsem si další topivo tak, že jsem z vnitřních stěn srubu odtrhl pár tenkých prken. Vyjít za dveře do tmy jsem se neodvážil. A zbytek noci jsem strávil pokuřováním, přemítáním a přikládáním na oheň. Za žádnou cenu už bych byl nenechal ten plamen vyhasnout. O několik let později jsem se v Sacramentu setkal s jakýmsi panem Morganem. Pro něhož jsem měl doporučující dopis od přítele ze San Francisca. Když jsem u něho jednou večeřel, všiml jsem si, že má doma rozvěšené po zdech různé trofeje, svědčící o tom, že je vášnivý nimrod. Vyšlo najevo, že se nemýlím. A když mi vyprávěl o některých svých parádních loveckých kouscích, zmínil se také, že před časem pobýval v končinách, kde jsem zažil to podivné dobrodružství. Pane Morgane, zeptal jsem se ho bez dlouhého otálení, znáte tam místo, kterému se říká Mekergerova rokle? To bych prosil, odpověděl. Našel jsem tam loni přece lidskou kostru a uveřejnil jsem o tom zprávu v novinách. Nic takového jsem neslyšel, zpráva byla podle všeho publikována v době, kdy jsem se delší čas zdržoval na východě Spojených států. Mimochodem, řekl pan Morgan, název té rokle je skomolenina. Správně se jmenuje McGregorova. Droužku, otočil se v zápětí ke své ženě, pan Elderson předl sklenku s vínem. To bylo řečeno víc než schovývavě. Prostě jsem sklenici upustil a víno se vylilo. V té rokli, kdy si stával starý srub, pokračoval pan Morgan, když byla pohroma způsobená mou nešikovností jakž takž napravena. Ale zrovna nějak krátce předtím, než jsem tam přišel, byl zničen výbuchem, přesně řečeno rozmetán, poněvadž trosky byly roztroušeny po celém okolí. Pořádně to zdemolovalo i podlahu, většina prken byla odtržená. Mezi dvěma trámy, které zůstaly na místě, spozorovali jsme, měl jsem sebou totiž ještě společníka, zbytek kostkovaného šálu. Když jsme si jej prohlédli zblízka, zjistili jsme, že je omotaný kolem ramen mrtvé ženy, z níž nezbylo skoro nic než kosti, z části pokryté cáry šatů a seschlé hnědé kůže. Musíme ale brát ohled na paní Morganovou, dodal s úsměvem. A opravdu paní dávala najevo spíš znechucení než porozumění. Nicméně je třeba říct, pokračoval pan Morgan, že lebka té ženy byla na několika místech proražena nějakým tupým předmětem a ten předmět, byla to násada krumpáče, na níž se dosud uchovaly krvavé skvrny, ležel pod podlahou nedaleko mrtvoly. Pan Morgan se obrátil k ženě, odpust, drahušku, řekl zdvořile a významně, že připomínám tyto nechutné podrobnosti, přirozené, leč politováníhodné následky manželské hádky, kterou nepochybně vyvolala neposlušnost té nebohé ženy. Nemělo by mi to už dávno vadit, odpověděla manželka odevzdaně. O tohle prominutí si mě totiž stejnými slovy prosil už mockrát. Zdálo se mi, že je pan Morgan docela rád, že může ve vyprávění pokračovat. Na základě těchto a dalších okolností, řekl, dospěla koronerova porota k závěru, že zesnulá Janet McGregorová zahynula v důsledku ran, které jí zasadila osoba porotě neznámá. Připojila však, že většina důkazů nasvědčuje, že pachatelem byl Thomas McGregor, manžel zavražděné. Toho však nikdy nechytili a nikdy o něm nikdo neslyšel. Zjistilo se, že manželský pár přijel z Edinburgu. Ale pro Bůh, nevšiml si zdrahušku, že pan Elderson má v misce na kosti vodu? Odložil jsem kořecí kost do misky na oplachování prstů. V malé kredenci jsem našel McGregorovu fotografii, ale ani s její pomocí se jej nepodařilo dopadnout. Mohl bych se na ní podívat, řekl jsem. Z fotografie na mě zíral zamračený muž se zlou tváří, kterou činila ještě odpudivější dlouhá jizva, směřující od spánku šikmo dolů do černého kníru. Mimochodem, pane Eldersone, řekl můj vlídný hostitel, můžete mi povědět, proč jste se mě na Mekergerovu rokli ptal? Ztratila se mi tam kdysi mula, odpověděl jsem, a hrozně mě to tehdy, vyvedlo z míry. Drahušku, řekl pan Morgan s nevzrušenou intonací překládajícího tlumočníka. Ztráta Molly vyvedla pana Eldersona z míry natolik, že si nasypal do kávy pep.
1: Ach, povězte nám to, řekla Jane. Já mám hrozně ráda duchařské historky.
2: Tedy, plukovník Bentry zaváhal. Nikdy jsem moc nevěřil v nadpřirozené síly, ale tohle... Myslím, že nikdo z vás nezná George Pritcharda. Je to jeden z nejlepších lidí. Jeho žena... No, co, teď už je chudák mrtvá. Řeknu o ní jen tohle. George s ní neměl lehký život, dokud tu byla. Byla napolo invalidní, myslím, že jí něco opravdu bylo. Ale ať to bylo cokoliv, dovedla toho, jak se patří využít. Byla rozmarná, náročná, nerozumná. Naříkala si od rána do večera. Nevím přesně, jak celá ta věc začala. George to jasně nepověděl. Dohaduju se, že paní Pritchardová měla vždycky slabost pro kartářky, vykladačky z ruky, jasnovidky, prostě pro takové věci. Měla ošetřovatelku, starší ženu, která měla zkušenost v jednání s nervovými pacienty a uměla s nimi jednat taktně. Sestra Koplingová byla podle George slušná ženská a dalo se s ní rozumně mluvit. Snášela křiky a nervové záchvaty paní Pritchardové s naprostou lhostejností. George a sestra se u nemocné střídali. Ten den, o kterém mluvím, řekla sestra Koplingová, paní Pritchardová nás dneska žádného nebude postrádat. Bude mít mnohem zajímavější společnost, než jsme my. Zaridu, kvalifikovanou znalkyni budoucnosti. Ach, bože, zastenal George, to je nějaká nová, ne? Úplně nová. Mám dojem, že ji poslala má předchůdkyně, sestra Carstelsová. Paní Pritchardová ji ještě neviděla, poručila mi, abych jí napsala a stanovila schůzku na dnes odpoledne. No, tak se aspoň dostanu na golf, řekl George. Když se vrátil domů, našel manželku ve stavu velkého rozrušení. Ležela jako obvykle na lehátku, v ruce měla lahvičku s vonnou solí a chvíle mi k ní čichala. Georgi, zvolala. Co jsem ti říkala o tomhle domě? Hned jak jsem do něho poprvé vkročila, cítila jsem, že tu není něco v pořádku. Tahle ženská to hned poznala. Ona úplně couvla, když přišla ke dveřím a povídá, tady je zlo. Zlo a nebezpečí. Cítím to. Můžeš se smát, ale povím ti to všechno. Tenhle dům je pro mě rozhodně nebezpečný. Ta ženská to řekla. Co říkala ještě, zeptal se. Moc mi toho říct nemohla, byla příliš rozrušená. Jednu věc mi ale řekla. Měla jsem tu ve skleničce fialky. Ukázala na ně a vykřikla. Dejte to pryč, žádné modré květiny. Nemějte nikdy žádné modré květiny. Modré květiny jsou pro vás osudné, pamatujte si to. A ty víš, dodala paní Pritchardová, že jsem ti vždycky říkala, že modrá barva je mi protivná. Přirozený instinkt mě proti ní varuje. Za dva dny na to přišla za Georgem sestra Koplingová a tvářila se vážně. Pojďte prosím k paní Pritchardové. Dostala dopis, který ji velmi rozrušil. Našel manželku s dopisem v ruce. Podala mu jej. Přečti si to, řekla. George to přečetl. Dopisní papír byl silně navoněný, písmo bylo velké, psané černým inkoustem. Viděla jsem budoucnost. Varuju tě, dřív, než bude pozdě. Střes se úplňku. Modrý petrklíč znamená výstrahu. Modrá topolovka znamená nebezpečí. Modrý muškát znamená smrt. George už chtěl propuknout v smích, když zachytil pohled sestry Koplingové. Udělala rychlý varovný pohyb. Řekl tedy trochu neobratně, ta ženská se asi pokouší tě vystrašit, Mary. Rozhodně žádné modré petrklíče a muškáty nejsou. Ale paní Pritchardová začala plakat a říkat, že její dny jsou sečteny. Asi za 4 dny na to došlo k první události. Abych vám to vysvětlil, musím vám popsat pokoj paní Pritchardové.
3: To nech radši na mě, přerušila ho paní Bentryová. Na stěnách byly ty nové tapety, jak se na ně lepí papírové květiny a dělá to pak květinový záhon. Vypadá to pak skoro, jako byste byli v zahradě. Povídej dál ty, Arture, je to tvůj příběh.
2: Jednou ráno paní Pritchardová prudce zazvonila. Přiběhli všichni v domě, mysleli, že je v posledním tažení, ale nic takového. Byla strašně rozrušená a ukazovala na tapety. A tam byl opravdu jeden modrý petrklíč mezi samými žlutými.
1: Ach, řekla slečna Helierová, z toho jde až mráz po zádech.
2: Otázka byla, zda tam ten modrý petrklíč nebyl vždycky. To se domnívali George a ošetřovatelka. Ale s tím paní Pritchardová za nic nechtěla souhlasit. Nikdy předtím ho nespozorovala, až toho rána. A v noci předtím byl úplněk. Byla z toho velice rozrušená.
3: Potkala jsem ten den George a on mi to všechno povídal. Šla jsem navštívit paní Pritchardovou a snažila jsem se ukázat jí celou tu věc v směšném světle. Ale nepodařilo se mi to. Odešla jsem odtamtud velmi znepokojena a pamatuju se, že jsem potkala Jean Instovou a vyprávěla jí to. Pamatuju se, že mě Jean dost zarazila tím, co na to řekla. To by konec konců bylo to nejlepší, ne? A řekla to tak věcně, takovým chladným tónem, že mě to tehdy opravdu pohoršilo. Samozřejmě vím, že dneska je taková hrubost a otevřenost v módě, ale na to já si nikdy nezvyknu. Jean se na mě usmála, trochu zvláštně, a povídá, vám se nelíbí, že to říkám, ale je to pravda. K čemu je paní Pritchardové život? K ničemu. A pro George Pritcharda je to peklo. Kdyby mu žena leknutím umřela, bylo by to to nejlepší, co by se mu mohlo stát. Nelíbilo se mi, co Jean říká. Ale samozřejmě člověka napadlo.
4: No ano, pane Bože, řekla slečna Marplová klidně. Člověka vždycky něco napadne. Je ta slečna Instová hezká? Asi taky hraje golf, ne?
3: Ano. Vyzná se ve všech sportech a je hezká a přitažlivá, je hodně blond, má zdravou pleť a pěkné, upřímné modré oči. Samozřejmě vždycky jsme měli pocit, že ona a George Pritchard, myslím, jako kdyby věci vypadaly jinak, se k sobě tak dobře hodí.
2: Co říkáš, Dolly? Dovolíš mi, abych vyprávěl dál?
3: Artur se chce vrátit k těm svým duchům.
2: Zbývající část příběhu mám od samého George. Není pochyb o tom, že paní Pritchardová si celou věc hodně připouštěla, když se blížil konec měsíce a s ním úplněk. Zaškrtla si v kalendáři den, kdy bude měsíc v úplňku, a ten večer si zavolala do pokoje oba, ošetřovatelku a George. A museli pečlivě prohlédnout tapety. Byly na nich růžové a červené topolovky, ale žádná modrá mezi nimi. Když potom George odešel, zamkla dveře.
1: A druhý den ráno tam byla veliká modrá topolovka, řekla vesele slečna Helierová.
2: Zcela správně, nebo aspoň skoro správně. Jeden květ topolovky zrovna nad její hlavou zmodral. George byl nad tím celý pryč. A samozřejmě, čím víc byl nad tím celý pryč, tím víc odmítal brát to vážně. Tvrdil, že celá ta věc je nějaký kanadský žertík. Přehlížel důkaz, že dveře byly zavřeny a že paní Pritchardová objevila změnu dřív, než byl kdokoliv i sestra Koplingová vpuštěn dovnitř. A tak uběhl příští měsíc. Paní Pričádová protestovala méně, než by si člověk představoval. Myslím, že byla dost pověrčivá a věřila, že nemůže svému osudu uniknout. Znovu a znovu opakovala: modrý Petr Klíč výstraha, modrá topolovka nebezpečí, modrý muškát smrt. A jak ležela, dívala se na červeno-růžové muškáty, které měla nejbliž u postele. Tak tedy přišla osudná noc. Paní Pričárdová zamkla dveře jako obvykle. Byla velmi klidná, téměř v jakémsi vytržení. Druhý den ráno se neozvalo žádné prudké zvonění. Paní Pričárdová se obvykle probouzela kolem 8. Když se paní Pričárdová neozvala, šla sestra Koplingová pro George a dožadovala se, aby dveře byly vylomeny. Pomocí dláta se to podařilo. Jediný pohled na nehybnou postavu na posteli sestře Koplingové stačil. Poslala George, aby zatelefonoval pro lékaře, ale bylo příliš pozdě. Lékař prohlásil, že paní Pričárdová musí být mrtvá nejméně 8 hodin. Lahvička s vonou solí ležela na posteli na dosah její ruky a na stěně za ní jeden z růžovo-červených muškátů měl sytou tmavomodrou barvu.
1: To je hrozné, řekla slečna Helierová a otřásla se.
5: Sir Henry přemýšlel a vraštil čelo. Žádné další podrobnosti?
2: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou.
3: Ale paní Bentryová rychle řekla: plyn.
5: Co bylo s plynem? Zeptal se sir Henry.
2: Když lékař přišel, byl v pokoji trochu cítit plyn. A skutečně našel plynový hořák v krbu nedovřený. Ale jen tak málo, že to nemohlo vadit.
5: Pan Pričard a ošetřovatelka si toho nevšimli, když prvně vešli dovnitř?
2: Ošetřovatelka řekla, že si všimla lehkého zápachu. George řekl, že plyn necítil, ale že mu bylo nějak divně a byl unaven. Ale přisuzoval to leknutí a pravděpodobně to tak bylo. Rozhodně nešlo o otravu plynem. Pach byl sotva znatelný.
1: A to je konec toho příběhu?
2: Ne, není. Nějak se začalo o tom hodně mluvit. To víte. Služebné lecos vyslechli, například, jak paní Pričárdová manželovi říkala, že ji nenávidí a že by se jí ještě smál, kdyby umírala. Řeči se šířily a rostly. Lékař vystavil úmrtní list, nevím přesně, jakých výrazů použil, že smrt nastala následkem šoku, dloby, ochabnutí srdce. Patrně to byl nějaký lékařský termín, který nic neříká. Ubohá paní však nebyla ještě ani měsíc v hrobě, když bylo zažádáno o povolení k exhumaci. Povolení bylo uděleno.
5: A výsledek ohledání mrtvoly se rovnal nule, jak se pamatuju, řekl vážně sir Henry. Byl to tenkrát případ, kdy na lidských řečech nebylo ani trochu pravdy.
3: Celá ta věc je opravdu velmi podivná, řekla paní Bentryová. Například ta jasnovidka Zarida. Na adrese, kde měla být, o takové osobě nikdy nikdo neslyšel.
2: Objevila se, jako by spadla z nebe a pak úplně zmizela.
3: A co víc, ta mladá ošetřovatelka Carstersová, která jí měla doporučit, nikdy o ní neslyšela.
5: To je tajuplný příběh, řekl doktor Lloyd. Člověk může jen hádat, ale uhodnout... Zavrtěl hlavou.
4: Oženil se pan Pričard se slečnou Instovou? Zeptala se tím svým mírným hlasem slečna Marplová.
5: Prosím vás, proč se na tohle ptáte? Chtěl vědět sir Henry.
4: Zdá se mi to velmi důležité. Vzali se?
2: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou. Tedy něco takového jsme čekali, ale už uplynulo od té doby půl druhého roku. Mám dojem, že se ani moc nevídají.
4: To je důležité, velmi důležité.
6: Myslíte si tedy totéž, co já? Myslíte si...
2: Počkej, Dolly, to není správné, to, co chceš říci. Nemůžeš obviňovat lidi bez nejmenšího důkazu.
6: Nedívej se na to tak mužsky, Arture. Muži se vždycky bojí něco říct. Ostatně tohle je všechno mezi námi. Je to jen ta má divoká fantazie, která mi vnukla nápad, že možná, jen možná, se Jean Instová převlékla za jasnovidku. Prosím, mohla to udělat jen ze žertu. Ani na okamžik si nemyslím, že měla v úmyslu něco zlého. Ale jestli to udělala a jestli paní Pričádová byla natolik pošetilá, že umřela strachem, to jste tedy měla na mysli, slečno Marplová, že?
4: Bože, ne. Ne docela. Chápejte, kdybych já někoho chtěla zabít, což mě samozřejmě ani ve snu nenapadne, protože by to bylo velmi ošklivé a kromě toho já zabíjení nemám ráda. Nezabiju ani vosu, ačkoliv vím, že se to má a zahradník, že to dělá co možná milosrdně. Počkejte, co jsem to jen chtěla říci?
5: Kdybyste chtěla někoho zabít.
4: Ach ano. Kdybych tedy chtěla někoho zabít, tak bych se nespokojila tím, že bych spoléhala na strach. Já vím, člověk čte o lidech, kteří umřeli ze strachu, ale to se mi zdá velmi nejisté. A ti nejvíc nervózní lidé jsou mnohem statečnější, než se myslí. To bych měla radši něco zaručeného a jistého a důkladně bych si to naplánovala.
5: Slečno Marplová, vy mě děsíte. Doufám, že si nikdy nebudete přát mě odstranit. Naplánovala byste to až příliš dobře.
4: Slečna Marplová se na něj vyčítavě podívala. Domnívala jsem se, že jsem zcela jasně řekla, že bych na takovou špatnost nikdy nepomyslela. Ne, snažila jsem se vcítit do jisté osoby.
2: Myslíte George Pritcharda, zeptal se plukovník Bentry. Nikdy tomu o Georgeovi neuvěřím. Ačkoliv, prosím, i ošetřovatelka tomu věří. Navštívil jsem ji za měsíc potom, to bylo v době exhumace. Nevěděla, jak se to stalo, vlastně nechtěla vůbec nic říct, ale bylo dost jasné, že věřila, že George je nějakým způsobem odpovědný za smrt své ženy. Byla o tom přesvědčena.
5: No, řekl doktor Lloyd, možná, že se tak dalece nemýlila. A uvědomte si, ošetřovatelka takové věci často ví. Nemůže to říci, nemá důkaz, ale ví to. Sir Henry se naklonil dopředu. Tak, slečno Marplová, řekl domlouvavě. Vy jste se nám v duchu někam zatoulala, nepovíte nám to?
4: Slečna Marplová sebou trhla a zrůžověla. Prosím, za prominutí. Myslela jsem právě na naši okresní sestru. To je velmi svízelný problém.
5: Horší než problém modrého muškátu?
4: To záleží na těch petrklíčích. Paní Bentryová, myslím, říkala, že byly žluté a růžové. Jestli zmodral růžový petrklíč, pak to samozřejmě dokonale zapadá. Ale jestli to byl žlutý...
6: Byl to růžový, řekla paní Bentryová, hleděla užasle. Všichni hleděli užasle na slečnu Marplovou.
4: Tím je, jak se zdá, všechno vysvětleno.
5: Slečna Marplová potřásla lítostivě hlavou.
4: A v tu dobu létají vosy. A pak samozřejmě ten plyn.
5: Připomíná vám to asi nesčetné venkovské tragédie, ne? Řekl sir Henry.
4: Tragédie ne. A taky žádný zločin. Ale připomíná mi to trochu potíže, které máme s okresní sestrou. Konec konců ošetřovatelky jsou také jen lidé. A když se musí chovat korektně, nosit ty nepohodlné límce a pohybovat se mezi členy rodiny, no, pak se nemůžete divit, že se někdy něco stane, ne?
5: Seru Henrymu trochu svitlo. Myslíte sestru Carstersovou?
4: Ach ne, sestru Carstersovou ne, sestru Koplingovou. Víte, byla tam už dřív a přišla hodně do styku s panem Pritchardem, který, jak říkáte, je přitažlivý muž. Asi si chudák myslela, no, nebudeme to rozvádět. O slečně Instové Buči tam nevěděla. A samozřejmě, když pak na to přišla, popudilo jí to proti němu a snažila se mu co nejvíc uškodit. Samozřejmě prozradil jí hlavně ten dopis, ne?
5: Jaký dopis?
4: Napsala přece na přání paní Pritchardové jasnovidce a jasnovidka přišla zřejmě na základě toho dopisu. Ale pak se zjistilo, že na té adrese nikdy žádná taková osoba nebyla. Takže se ukazuje, že v tom měla prsty sestra Koplingová. Psaní jen předstírala. A co mohlo být tedy pravděpodobnější, než že jasnovidka byla ona sama?
5: Ta věc dopisem mi unikla. To je samozřejmě velice důležité.
4: To byl dost odvážný krok, protože paní Pritchardová by přes její přestrojení byla mohla poznat. Ačkoliv, kdyby se tak stalo, ošetřovatelka mohla předstírat, že je to žert.
5: Co jste tím myslela, když jste řekla, že byste nespoléhala na strach, kdybyste byla jistou osobou?
4: Takhle by člověk neměl žádnou jistotu. Ne, já si myslím, že varování a modré květiny byly, smím-li použít vojenského termínu, pouze kamufláž.
5: A ve skutečnosti to bylo co?
4: Já vím, že mi v hlavě straší ty vosy. Chudáci, tisíce jich vezme za své. A obvykle v takový krásný letní den. Ale pamatuju si, když jsem viděla zahradníka, jak protřepává v láhvi ciankály s vodou, že mi to připadalo jako voná sůl. A když by to přišlo do láhve od voné soli, a chudák paní měla ve zvyku používat voné soli. Přece jste říkal, že našli láhev u její ruky. Pak zatímco pan Pritchard šel volat lékaře, sestra vyměnila láhev z ciankály zase za láhev s vonou solí a pootevřela maličko plyn, aby zakryla mandlový pach i to, kdyby se někdo necítil dobře. Vždycky jsem slýchala, že ciankály nezanechává stopy, když se chvíli počká. Ale samozřejmě mohu se mýlit a v láhvi bylo možná něco docela jiného. Ale na tom přece opravdu nezáleží, ne?
5: Slečna Marplová se odmlčela, neboť byla trochu zadýchaná.
1: Jane Hellierová se naklonila kupředu a řekla, ale co ty modré muškáty a ty druhé květiny?
4: Ošetřovatelky mají přece vždycky lakmusový papír, že ano? Přece na chemický rozbor. To není právě pěkný námět k hovoru, nebudu se o tom šířit. Já sama jsem dělala trochu ošetřovatelku. Modrá z červená v kyselině, červená z modrá v soli. Je tak snadné trochu polepit červeným lakmusem červenou květinu, samozřejmě blízko postele. A pak, až chudák paní přičichne k svým voným solím, lakmus silným čpavkovým výparem zmodrá. Opravdu velice chytré. Muškát samozřejmě nebyl modrý, když prvně vnikli do pokoje. Všichni si toho všimli až potom. Když ošetřovatelka zaměňovala láhve, podržela asi salmiak minutu u tapet.
5: Jako byste tam byla, slečno Marplova?
4: Co mi dělá starost, je ten chudák pan Pritchard a to hezké děvče, slečna Instová. Asi se oba navzájem podezřívají a vyhýbají se sobě. Život je tak velice krátký.
5: S tím si starosti dělat nemusíte. Vlastně o tom něco vím. Byla zatčena ošetřovatelka, obviněná z vraždy starší pacientky, která ji udělala dědičkou. Otrávila ji jeden ciankáli, který ji dala do láhve na vonné soli. Sestra Koplingová se pokusila o ty štrik ještě jednou. Slečna Instová a pan Pritchard nemusí mít už žádné pochybnosti, jak to bylo.
4: Není to báječné. Nemyslím samozřejmě tu novou vraždu. To je velmi smutné a ukazuje to, kolik zla je na světě. A jak jednou povolíte, což mi připomíná, že to s doktorem Lloydem musím domluvit o té naší ošetřovatelce.
7: Husy. Tři husy uštipují růžovými zobáky lupení a já ležím v trávě a čtu detektivní knížku o tomu Šarkovi a jeho černém sluhovi Billovi. Půjčil mi ji Ota. Když zjistil, že louskám pohádku Zvířátka a Petrovští a že mě to nebaví, řekl, tohle si přečti, od toho se neodtrhneš. A měl pravdu, já úplně na všechno zapomínám a hořím zvědavostí, jestli na to Tom Shark kápne a dopadne vraha. Když na louku padne chlad, zvednu se z trávy a jdu domů a přitom pořád čtu a čtu a vůbec si nevšimnu, že jsem minul dveře našeho domu, protože černý sluha Bill je v nebezpečí života a já tím pádem vůbec nevím, že jdu a jak dlouho jdu, dokud nenarazím na něčí prst, který se mi zapíchne do prsou. Kam to ty husy vedeš, pržáčku? Řekne holčičí hlas. A já zvednu oči od knížky a vidím, že jsem na náměstí a přede mnou stojí Míla Košťálová se zmrzlinou v ruce a za mnou tři utrmácené husy, které na náměstí nepatří a v životě tu nebyly. Budeš to muset otočit, směje se na mě ta holka ze zahradnictví a já vidím, že je daleko hezčí než ta rozcuchaná kráska z 10 koruny. Chceš? Řekne mi cestou zpátky a já si líznu z kopečku její malinové zmrzliny. Husy jdou poslušně za námi a mně je tak divně, že nevím, co mám říkat. Klopím hlavu a koukám na její opálená kolena, jak si krásně vykračujou. Na jednom vidím stroupek a říkám si, že se odřela, když klečela mezi záhony a vytrhávala plevel. Dlouho tak jdeme a mlčíme a za námi je slyšet jen husí capkání. Co to čteš za knížku? Zeptá se potom Míla. Tom Shark, řeknu. Jestli chceš, tak ti půjčím, až ji dočtu. O toho se neodtrhneš. Je to zamilovaný? Zeptá se. Je to napínavý, odpovím. A to už jsme u našeho domu. Zastavím se a prvně se odvážím podívat se Míle do očí. Jak se usmívá, jsou zúžené do škvírek. Škoda, že nejsi starší, řekne a zmuchlá papírový kelímek od zmrzliny. Tak ahoj, řeknu já a vpustím husy do síně. Potom zvednu ze země papírovou kuličku, kterou odhodila, žmoulám ji v prstech a dívám se za Mílou, jak se vzdaluje. Ale ona už se neohlédne.

Jsou lidé, kteří nemilují příliš lovce a možná, že nejsou zhola v neprávu. Proto snad, že těmto gentlemanům neprotiví se zabít vlastní rukou zvěř, nežli ji snědí, anebo spíše proto, že takzvaní lovci vypravují velmi rádi, ať se to hodí nebo nehodí, o svých hrdinských činech? Kloním se k tomuto druhému důvodu. Nuže, jest tomu asi 20 let, co jsem se poprvé provinil tímto zločinem. Lovil jsem. Ano, lovil jsem. A abych se za to potrestal, proviním se podruhé a vypovím vám dopodrobna příhody svého lovu. Kéž upřímné a pravdivé toto vypravování zoškliví navždy lidem mně podobným potulky po polích se psem vpředu, brašnou na zádech, nábojnicí na opasku, ručnicí pod paždím.

0: Bylo to, nemýlím-li se, koncem měsíce srpna 1859. Výnos prefektův ustanovil na příští den zahájení honby. Mezi několika přáteli, jež jsem v Amiánu měl, byl jeden odvážlivý lovec, leč roztomilý hoch třeba byl úředníkem. Tento přítel slul Bretigno. Několik dní před velikým dnem přišel Bretigno ke mně. Nebyl jste nikdy na lovu? Otázal se mne. Nikdy, Bretignote, odpověděl jsem. Nuže, pojďte tedy k zahájení se mnou, pravil Bretigno. Máme v Erisartu vyhrazených 200 hektarů, kde se zvěř množí. Mám právo přivést s sebou jednoho pozvaného. Avšak, řekl jsem váhavě, nemáte pušku? Ne, Bretignote, a neměl jsem ji nikdy. Nevadí, půjčím vám jednu. Nabíjecí sice, ale přece zabije zajíce na 24 kroků. Pokud ho trefím, poznamenal jsem. Ovšem, pro vás bude dosti dobrá. Vyrazíme v sobotu večer. Spoléhám na vás. A tak byl jsem zavázán k dobrodružství, na něž smutně vzpomínám dosud. Ustanoveného dne, den před zahájením o 6. večer, byl jsem na místě schůzky, jež udal mi Bretigno. Tam vstoupil jsem, 8. bez počtu psů, do dostavníku. Bretigno a jeho spolulovci, neodvažoval jsem se ještě počítat se mezi ně, byli velkolepí v tradičním odění. Výtečné typy stojící za podívanou. Jedni vážní v očekávání zítřka, jiní veselí, hovorní. Bylo tam půl tuctu nejlepších pušek hlavního města Pikardie. Znal jsem je sotva. Musil mě tedy přítel Bretigno představit v celé formě. Byl zde nejdříve Maximon, suchý dlouhán, za obyčejných životních okolností nejněžnější člověk, ale zuřivec, sotvaže si dal pušku pod paždí. Vedle této důležité osoby nacházel se Divošel. Jaký to kontrast! Divošel, buclatý, malý pětapadesátník až šedesátník, hluchý, že neslyšel ani ránu z vlastní pušky, leč přesto, co nejzuřivěji osoboval si všechny pochybné rány. Stiskl jsem také mocně ruku Matifata, velikého vyprávěče loveckých hrdinských činů. Nikdy nemluvil o jiném. A jaké citoslovce, jaké zvukomalby, křik koroptví, štěkot psí, rána z pušky, bác, bác, bác, třikrát bác z dvojky. Ale stálo za to poslouchat Matifata, když bavil se se svým přítelem Ponkluem. Co zajíců jsem skolil minulého roku, pravil Matifat, zatímco drkotavý povoz uháněl k Erisartu. A já, Matifate, odpověděl Ponklué, pamatuješ, jak jsme naposledy lovili v Argův těch koroptví?
1: Vidím ještě první, jež mi šťastně vlétla do rány.
0: A já druhou, jejíž peří tak se rozletělo, že jí jistě zůstala na kostech jenom kůže.
1: A ta, kterouž můj pes nemohl najít v brázdě, kam zapadla.
0: A ta, na níž jsem odvážil se střelit na 100 kroků s jistotou, že jí trefím.
1: A ona, již jsem dvěma ranami, bác, bác, bác, srazil do Vojtěžky, ale z níž můj pes nadělal jenom cáry.
0: Zmocnila se mě ctižádost. Byl bych býval rád, kdyby už byl následující den. Nadešel tento následující den. Leč jaká to byla noc v oné hospodě v Erisartu. Jediný pokoj pro 8 lidí. Hnusní cizopasníci, o něž jsme se bratrsky dělili se psy ležícími vedle postelí a drbajícími se, až se podlaha třásla. A já tázal jsem se naivně naší hostitelky, nejsou-li v její ložnici blechy. Och ne, řekla mi, štěnice by je sežrali. Přirozeně vstal jsem první, leč mistři schladili moji netrpělivost nováčka. Věděli chytráci, že na úsvitě jest velmi těžko přiblížit se ke koroptvi, jejíž křídla jsou ještě od rosy vlhká a že uletí-li, nerada se vrací do hnízda. Bylo tedy nutno čekat, až všecky slzy jitřenky budou osušeny sluncem. Konečně po společné snídani s nevyhnutelným ranním douškem opustili jsme hostinec, škrábajíce se na kloubech. Pak zamířili jsme na pláň, kde počínaly vyhrazené pozemky. Ve chvíli, kdy jsme dospěli k hranici, řekl mi Bretignon: držte dobře pušku, ústím k zemi, a vy nasnažte se, abyste nikoho nezabil. Přičiním se, seč budu, odvětil jsem, ale s tou podmínkou, že i mně nestane se nic, není-liž pravda. Bretignon pokrčil pohrdlivě rameny a byli jsme na lovu. Tento Érisar je dosti ošklivý kraj, leč zdálo se, že doupata jsou velmi zásobena.
1: Jsou tam zajíci, jak pravil Matifa,
0: a šlo tam víc než 12 kusů do tuctu, jak připojil Ponclué. Šlo se tedy. Pohoda byla nádherná. Několik slunečních paprsků pronikalo ranními mlhami. Najednou, nedoveda se ovládnout, nasadil jsem rychle pušku k líci.
1: Nestřílejte, nestřílejte!
0: Křičel na mne přítel Bretignon, jenž mě pozoroval, aniž to dal na sobě znát.
1: Proč? Což to nejsou křepelky?
0: Nikoliv, skřivánci, nestřílejte! Netřeba podotýkat, že ostatní nejednou pohlédli na mě úkosem. Pak vzdalovali se opatrně se svými psy, kteří slídili s čenichy při zemi. Napadlo mi, že těmto pánům nezdá se vhodným zůstat v nebezpečném okruhu nováčka, jehož puška naháněla jim poněkud strachu o jejich hnáty. Zostřil jsem krok. Dohonil jsem své druhy, leč nechtěje je už znepokojovat, nesl jsem pušku na rameni hlavní nahoru. Co se týká zvěře, neviděl jsem ničeho. Přesto však bylo prý v tomto lovišti hojně křepelek, koroptvých, chřástalů, pak lednových zajíců, jež moji druzi nazývali tří čtvrťáky a již měli plná ústa, pak králíků a zaječic. Konečně dodal Bretignon: poslední pokyn, jenž může být důležitý pro případ, že byste střílel na zajíce. Pamatujte si, že zajíc díky ustrojení svého těla běží do kopce rychleji nežli z kopce. Na to dlužno mít zřetel přimíření. Jak dobře jste učinil, příteli Bretignote, že jste mě na to upozornil, odvětil jsem. Tato poznámka nevýjde na zmar a slibuji vám, že ji zužitkuji. A v duchu jsem si myslel, že zcela jistě i z kopce běží zajíc ještě příliš rychle, než aby ho smrtící moje olovo mohlo v běhu zastavit.
1: Na lov! Na lov! Vzkřikl v tom Maximon. Nejsme zne proto, abychom vychovávali nováčky.
0: Před námi, kam až oko dohlédlo, po pravici i po levici, rozkládala se širá pláň. Psi vyběhli vpřed. Jejich páni se rozptýlili. Přičiňoval jsem se všemožně, abych je nestratil z očí. Ač jsem se přičiňoval, všichni tito chodci zvyklí na neschůdnou půdu, bahnisek a zorané země, šli ještě rychleji nežli já, takže brzy jsem byl daleko za nimi. Za chvíli jsem viděl ze svých přátel leda hlavy. 2 hodiny poté, co jsme opustili hospodu v Érisartu, nezaslechl jsem ještě ani jedinou ránu. Ne, ani jedinou. Nuže, uvěříte, mně připadlo štěstí vypálit první ránu. Stydím

spalník hlavně, již jsem právě nabil. Když to bylo hotovo, táž operace s pravou hlavní. Leč zatím, co jsem cpal, jaká rána. Rána vyšla. Všecek první náboj fičel mi vedle tváře. Zapomněl jsem sklapnout na kapsli levý kohoutek a jediný otřes stačil, aby spustil. Byl bych bezmála býval zahájení lovu označil žalostnou příhodou. Jaká novinka by to byla bývala pro místní listy? A přece, kdyby v okamžiku, kdy tato rána neočekávaně vyšla, kdyby ve směru, jímž letěl náboj, byla prchala nějaká zvěř, byl bych ji bez pochyby skolil. Mohlo to být štěstí, jež se mi už nenaskytne. Zatím Bretigno a jeho druzi dospěli k návrší. Přišel jsem k ním, nabiv znova svoji pušku, tentokrát s velikou opatrností. Maximon mě oslovil. Střelil jste, pravil? Ano, totiž střelil jsem. Koroptev? Koroptev. A kde je ta Koroptev? Otázal se Maximon a dotkl se mé prázdné brašny koncem své pušky. Ztracena, odvětil jsem drze. Co chcete, neměl jsem psa? Ach, kdybych byl měl psa. Náhle byl výslech přerušen. Ponklueův pes vyhnal křepelku nejméně 10 kroků od nás. Bez děky jsem nasadil pušku klíci a bác, jak říkal Matifa. Jaký políček jsem dostal, nasadiv pušku špatně? Pravda, jeden z políčků, pro něž od nikoho nemůžete žádat zadosti učinění. Leč po mém výstřelu okamžitě následoval druhý, Ponklueův. Křepelka spadla souc samá rána a pes přinesl ji svému pánu, jenž si ji vložil do brašny. Neměli ani tolik slušnosti, aby si pomyslili, že i já mám snad podíl na tomto masakru. Na mou věru ten první úspěch dodal chuti všem těmto zuřivým hubitelům zvěře. Pomyslete si jen, po 3hodinovém lovu jedna křepelka na 7 lovců. Když jsme překročili návrší, ocitli jsme se na žalostné půdě zoraného pole. Tak šla naše tlupa se svou smečkou 2 hodiny, aniž co spatřila. Brvy už se vraštily. Jakási divoká zloba jevila se, ať se hodila nebo ne, vůči pařezu, o nějž klopítnuto, vůči psovi, jenž předběhl jiného. Zkrátka, zřejmé známky všeobecné špatné nálady. Konečně objeví se 40 kroků od nás nad řepným polem hejno koroptví. Nemohu tvrdit, že by se bylo mohlo nazvat rotou, byla by to totiž bývala rota uvedená na nejnižší stav. V skutku se stávalo jenom ze 2 koroptví. To bylo vedlejší. Vypálil jsem do hejna a tentokrát opět po mojí ráně i hned následovaly 2 jiné. Ponklué a Matifa dali současně promluvit svým zbraním. Jeden z ubohých okřídlenců padl, druhý uletěl a snesl se asi 1 kilometr odtud. Ach, politování hodná Koroptev, jakou hádku si způsobila. Jaký spor mezi Matifatem a Ponkluem. Každý z nich vydával se za původce vraždy. Jak ostré byly odpovědi, co urážlivých tu zámyslů, co politování hodných narážek. Pravda jest, že rány těchto 2 pánů vyšly najednou. Vyšla sice ještě 3. dříve nežli oni, ale což pak bylo přípustno, že bych byl Koroptev srazil já, posuďte jen, školák. Ve sporu Ponkluea a Matifata tedy neuznal jsem za vhodné zakročit, dokonce ani se šlechetnou myšlenkou porovnat je. Konečně k největší spokojenosti našich žaludků nadešlo poledne. Zastavili jsme se u paty jakéhosi svahu. Pak se obědvalo. Smutné hody. Kolik úst, tolik nadávek. Strašlivý to kraj. Pěkně hlídaná honba, pytlácí pustoší. Na každý strom měl by být pověšen jeden s nápisem na prsou. Lov?

0: stává nemožným. Za 2 roky nebude zde žádná zvěř. Proč ji po nějakou dobu nešetřit? Ano, ne. Zkrátka celá litanie lovců, kteří od svítání nic nezabili. Konečně za hodinu se zase všichni dali na pochod s dobrým nákladem a dobře ovlaživše, jak se zde říká. Vyrazili jsme tedy. Následoval jsem druhy nerozhodným krokem. Začínal jsem být unaven. Uplynuly opět 2 hodiny. Měli jsme už dobrých 15 kilometrů v nohou. Zdálo se mi zřejmé, že spíše přinesu si domů úplnou schvácenost, nežli půl tuctu křepelek. Pojednou, jaký šustot se rozlehne a poděsí mne. Tentokrát vzlétlo nad křovím opravdové hejno koroptví. Všeobecná palba. Střílej si každý, jak chceš. Nejméně 15 ran vyjde, mezi nimi i moje. Dýmem se rozlehne křik. Hledím. V tom objeví se nad křovím tvář. Byl to jakýsi venkovan s pravou tváří naběhlou, jako by v ústech měl ořech. Dobrá, je tu nehoda, zvolal Bretigno. Tohle nám ještě scházelo, řekl posměšně Divošel. A tito lidé bez srdce běželi vstříc svým psům, přinášejícím 2 koroptve, jež byly pouze poraněny, a doráželi ranami podpatků ubohé tyto opeřence. A zatím domorodec stál zde pořád s nadmutou tváří, nemohla promluvit. Leč už se vrátili Bretigno a jeho druzi.
1: Nože, co je s tomuto statečnému muži? Otázal se Maximon.
0: Parble, má kus olova ve tváři, odpověděl jsem.
1: Pa, to nic není, poznamenal Divošel.
0: Kdo byl tak neobratný, že ublížil tomuto ubohému muži? Otázal se Bretigno a jeho zkoumavý pohled stanul na mě.
1: Byste nestřelil? Otázal se Maximon.
0: Ano, střelil jsem jako každý jiný.
1: Nuže, věc je rozsouzená, zvolal Divošel.
0: Můžete to být leda vy, řekl mi přísně Bretigno.
1: Skutečně, tento pán je nebezpečný člověk,
0: poznamenal Matifa. A poté odešli všichni tři. Pochopil jsem. Nechali mě raněného, abych se s ním vypořádal. Podvolil jsem se, vyndal jsem peněženku a nabídl jsem 10 franků statečnému venkovanu, jehož pravá tvář okamžitě splaskla. Bez pochyby polkl svůj ořech. Jest vám lépe? Otázal jsem se.
1: Zde mě bolí,
0: odvětil nadýmaje levou tvář. Ach ne, pravil jsem, ne, pro tentokrát je dosti jedné tváře. A šel jsem. Ostatní odešli, byl jsem sám, sám na pláni, jež neměla konce. Co si zde počnu, veliký bože, s celou touto výzbrojí na ramenou? Šel jsem bez cíle. Držel jsem se vyšlapaných stezek, dávaje jim přednost před zoranou půdou. K mému potěšení neklonilo se slunce příliš rychle k západu. Objevil se les, končící pláň. Ještě kilometr a budu u něho. Pokračoval jsem v chůzi, nezrychli v kroku. Dospěl jsem ke kraji lesa. V dáli ozývaly se výstřely jako praskání ohňostroje 14. července. Těch ale zabijí, pomyslel jsem si. Zajisté neponechají si nic na příští rok. A v tom jsem si pomyslil, že v lese budu snad šťastnější nežli na pláni. Dal jsem se tedy průseky vedoucími na silnici. Můj pohled těkal úzkostně vpravo i vlevo. Nic. Vrabci byli tiši. Jednou nebo dvakrát přiložil jsem pušku k líci. Bylo to pouze listí šustící na stromech. Bylo už 5 hodin. Věděl jsem, že za 40 minut budu zpět v hospodě, kde jsme měli povečeřet, nežli vsedneme do vozu, jenž měl nás všecky dopravit zpět do Amiánu. Postupoval jsem tedy hlavním průsekem, jehož klikatá čára zahýbala k Erisartu s okem stále napjatým. Pojednou jsem stanul. Srdce mi zabušilo rychleji. 50 kroků ode mne, pod jedním houštím, mezi ostružiníkem a křovím, bylo cosi. cosi načernalého se stříbřitým lemováním a ohnivě červeným bodem jako planoucí zřítelnice hledělo na mě. Zajisté uchýlila se na toto místo nějaká srstnatá nebo pernatá zvěř? Nemohl jsem říci jaká. Váhal jsem mezi zajícem, nejméně tříčtvrťákem, a bažantí slepicí. Blížil jsem se opatrně. Pušku má je připravenu kráně. Tajil jsem dech. Konečně, když jsem byl dosti blízko, asi na 20 kroků, pokleknuv, aby rána byla jistější, pravé oko dobře otevřeno, levé dobře zavřeno, mušku dobře na vroubku, spustil jsem. Trefa! Vykřikl jsem. A tentokrát mi ji neupřou. Věru, na vlastní oči, ano, viděl jsem, jak se rozletělo peří, či spíše srst. Nemaje psa, letěl jsem ke křoví a vrhl jsem se na nehybnou zvěř, jež nejevila už známky života. Zvedl jsem ji. Byl to četnický klobouk se stříbrným prýmkem a kokardou. Naštěstí neseděl na hlavě svého majitele v okamžiku, kdy jsem jej zastřelil. V tom zvedlo se dlouhé tělo natažené v trávě. Rozeznal jsem s hrůzou modré kalhoty s černým pruhem, kazajku se stříbrnými knoflíky, žlutý pás a závěsný řemen četníka, jejíž nešťastná moje rána právě probudila. Vy tedy střílíte četnické klobouky? Řekl mi s přízvukem vlastním úřadům. Strážníku, ujišťuji vás, odvětil jsem koktaje. A trefil jste dokonce přímo do kokardy. Strážníku, myslel jsem, že je to zajíc. Omyl, ostatně zaplatím. Opravdu? Četnický klobouk přijde velmi draho, zvláště střelí-li se na ní bez povolení. Zbledl jsem. Kde máte povolení? Otázal jsem nečetník. Povolení? Nuže ne. Neměl jsem povolení. Leč uznal jsem také za vhodné tvrdit to, co tvrdí se vždy v podobném případě, že jsem svoje povolení zapomněl. Úsměv nejvyšší a vznešené nedůvěry kmitl se tváří představitele zákona. Musím tedy s vámi sepsat protokol, řekl mi jemnějším tónem člověka, jenž předvídá odměnu. Nač, zítra vám je pošlu to povolení a... Ano, vím, odvětil četník, ale musím sepsat protokol. Nuže, sepište protokol, když už jste necitelný k prosbě začátečníka. Četník vyňal z kapsy zápisník. Jak se jmenujete? Vydá. Věděl jsem, že jest zvykem udat za podobných těžkých okolností jméno některého přítele. Kdybych tehdy už byl měl čest být členem Amiánské akademie, snad bych nebyl váhal udat jméno jednoho ze svých kolegů. Leč spokojil jsem se se jménem jednoho ze svých starých přátel pařížských, pianisty velikého nadání. Četník si zapsal pečlivě jméno oběti, její povolání, stáří, adresu. Pak mě požádal, abych mu odevzdal pušku, což jsem ochotně učinil. Zbývala otázka klobouku. Byla rozřešena pomocí zlaťáku k uspokojenosti obou vyjednávajících stran. Toť škoda, pravil jsem. Klobouk byl velmi zachovalý. Byl téměř nový, odvětil četník. Koupil jsem jej před 6 lety. A nasadiv si jej na hlavu předepsaným pohybem, šel majestátní četník po svých. Já rovněž. Za hodinu dospěl jsem do hospody. Vymluvil jsem se ze zmizelé konfiskované ručnice a o své nešťastné příhodě jsem ani nehlesl. Řekněme, že moji druzi přinesli ze své výpravy 1 křepelku a 2 koroptve na 7 lidí. Pokud se týká Ponkluea a Matifata, ti byli od své hádky nasmrt znepřáteleni a mezi Maximonem a Divošelem byly vyměněny rány pěstí na účet zajíce, jenž ještě utíkal. Netřeba podotýkat, že můj přítel pianista byl zajisté velmi nepříjemně překvapen, dostav obsílku, aby se dostavil k přestupkovému soudu. Dověděl jsem se později, že nebylo mu lze dokázat svoje alibi. Následkem toho byl potrestán pokutou 16 franků a musel hradit výlohy ve stejné výši. Spěchám však dodat, že nedlouho poté dostal poštou jako náhradu obnos 32 franků, jenž mu nahradil škodu. Nemiluji lovce, jak jsem řekl na začátku, zvláště proto, že vypravují svoje lovecké příhody. Nuže, právě jsem vypravoval svoje. Račte mi prominout. Nestane se mi to už. Tato výprava jest zajisté asi první a poslední výpravou spisovatelovou, leč zachoval si na ní upomínku, jež podobá se zášti. A tak kdykoliv potká lovce, jdoucího za svým psem s municí pod paždí, nikdy neopomene popřát mu zdaru. Říká se, že to přináší smůlu.

0: Kahlenberg. Kahlenberg byl před mnoha lety dokonce rychlíkovou stanicí. Dneska je tady už jen oblastní dráha, to, čemu se říkávalo courák.
1: To je pan Ortwin Egnulf, 66 let, majitel a vedoucí před mnoha roky vzniklého a zavedeného Egnulfova knihkupectví Kahlenberg na tržišti 17.
0: 31 let jsem byl jen vedoucím prodejny. V letech, kdy se Egnulfovo knihkupectví muselo jmenovat Lidové knihkupectví. Přestal jsem ty roky poměrně nerušeně, i když s jistým oprávněným hněvem v srdci, ale přemáhal jsem se a prodával opravdu mnoho knih. Současné čtenářské potřeby obyvatel Kahlenbergu dokáže v podstatě uspokojit obchodní dům se svým pultem bestsellerů. No, kahlenbergští.
1: Ví o nich všechno. Tedy Kahlenberg, 15 317 obyvatel. Už víc než 100 let je v tomto malém městě divadlo.
0: Kahlenbergské městské divadlo bylo dlouhý čas pýchou občanů Kahlenbergu.
2: Dřív jsme mohli dávat hry 20krát až 25krát a nejen operety. Dneska dojde s bídou na 6 nebo 7 repríz.
1: Tak tedy Kahlenbergské městské divadlo?
2: Hraběnku Maricu jsme dávali v roce 46 47krát. No, to je ovšem opereta.
1: Daniel Weber, nynější ředitel.
2: Ale dokonce i Schillera, Úklady a lásku jsme uváděli 35krát. To bylo v 52. nebo 53. Ne, to bylo v 54. Hanning byl Ferdinand a Dörte Finková Luisa. Mohlo to být teprve v 54., protože Finková k nám přišla až ve 54., tehdy snad nebylo ještě ani 20.
3: Přišla jsem před 42 roky do městského divadla v Kahlenbergu. A zůstala mu věrná. Byla to smlouva se závazkem na dosmrti.
4: Byl jsem v Kahlenbergu angažován 3krát nebo 4krát.
2: Jedenkrát Kahlenberg je už samo o sobě moc. Říkám já.
3: Když jsem přišla, hrála jsem mladé hrdinky. Tady jsem se přehrála na starokomičku. Jo... Zde vydechnu naposledy.
5: Do Osnabriku. Osnabrik je stanice Intercity. Čas od času tam možná vystoupí někdo, kdo by mě zase mohl od Osnabriku osvobodit. Ale kdo pak přijede do Kahlenbergu, aby mě osvobodil od něj?
4: Venkov je všude.
2: Hodně jich už tady natáhlo bačkory. Co nepočítali, že je spolkne čas?
4: No ten Romeo s Robertem Hanningem. Už jeho doby s Kosinským byl pozoruhodný, ale jako Romeo byl senzační. Romeo a Julie 30krát ve městě jako Kahlenberg.
1: Května roku 1996 nalezl herec Robert Hanning smrt na jevišti městského divadla Kahlenberg ve svobodném státě Sasko.
0: Bylo to v sobotu. Ne, už byla neděle, protože to bylo ke 2 hodině v noci. Neděle byla tak říkajíc 2 hodiny stará. Zemřít na jevišti, to je sen mnoha herců. Některým to bylo dopřáno, jako například známému herci a spisovateli Molièrovi. Avšak smrt Roberta Hanninga byla zcela neobvyklá. Byl to patrně pád ze značné výšky, nejméně 6 metrů. V každém případě tak vysoko je osvětlovací můstek městského divadla v Kahlenbergu nad prkny jeviště.
1: Přesně 4 hodiny předtím skončila premiéra veselohry Sklenice vody.
0: Ten večer bylo na představení o něco víc diváků než jindy, což se zřejmě dalo přičíst skutečnosti, že si jméno Robert Hanning udrželo určitou přitažlivost. A pak si tento herec zlámal na jevišti městského divadla v Kálnbergu vaz.
3: Že ho musel osud dostihnout zrovna tady, v Kálnbergu.
6: Kálnberg je zrovna tak dobrý, jako každé jiné místo na světě. Aby tam člověk natáhl brka.
7: Tak dobrý, jako každé jiné místo na světě, aby tam člověk natáhl brka? To je pravda, kamaráde, ale blaze tomu, kdo natáhl brka dřív, než ho to zahnalo do Kálnbergu. Víte, kde jsme? Ve venkovské díře.
1: Venkovská díra. Kálnberské městské divadlo. Jeho ředitelem je přes 5 let herec Daniel Weber.
7: Byl jsem po celý život velmi průměrný herec, popravdě řečeno. Ale jako ředitel jsem sehrál dobrou úlohu.
0: V městském divadle Kálnberg koloval vtip. Daniel Weber stojí jako herec na tak vratkých nohou, že potřebuje ředitelské křeslo, aby se u divadla usadil. Když se však dostal na tohle místo, osvědčil se přímo královsky. Jeho posledním velkým činem bylo, že angažoval k pohostinskému vystoupení v Kálnbergu známého herce a baviče Roberta Hanninga. Horší to rozhodně být nemůže, Danieli, řekl jsem řediteli Weberovi.
1: Ortwin Egenolf je trochu cynický, jak se sluší na člověka, s nevyužitým vzděláním. Na někoho, kdo nedokázal nikdy vstoupit na jeviště, ačkoliv to bylo jeho nejtoužebnější přání. Cesta k jevišti, na kterou se chtěl kdysi vydat, mu zůstala uzavřená...
0: Pro nedostatek talentu, dá se klidně říct.
1: Ale knihkupectví jeho otce mu bylo otevřeno.
0: Celý svůj život, svůj skutečný život, jsem strávil návštěvami divadla. Od premiéry Lessingova Nadchana v létě 1945, pár týdnů po konci druhé světové války, jsem propadl divadlu se vším všudy. Ale nikdy v životě jsem nenavštívil jiné divadlo než Kálnberské. Nebyla to ani chudoba, ani pýcha, co mě zdržovalo, abych jel do Drážďan nebo do Berlína. Byl jsem si jistý, že jinde se patrně hraje lepší divadlo než tady, na větších scénách zcela určitě. Ale Kálnberg bylo divadlo mně určené. Divadlo v Kálnbergu bylo to, co patřilo ke mně. Byl to můj osobní kosmos.
6: Kálnberg je zrovna tak dobrý jako každé jiné místo ve světě. Aby tam člověk natáhl brka.
5: Ale blaze tomu, kdo natáhl brka dřív, než ho to zahnalo do Kálnbergu.
3: Přišla jsem před 42 roky do městského divadla v Kálnbergu a zůstala mu věrná. Smlouva se závazkem na dosmrt.
6: Byl jsem v Kálnbergu angažován 3x, nebo 4x?
8: 1x Kálnberg je už samo o sobě moc, říkám já.
3: Když jsem přišla, hrála jsem Mladé hrdinky. Tady jsem se přehrála na starokomičku. Jo, zde vydechnu naposledy.
5: Do Osnabriku. Kdo mě osvobodí od Kálnbergu?
6: Venkov je všude.
9: Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na dnešní premiéře. Začínáme za 20 minut.
6: Přivádím sem Roberta Hanninga, Ortwine, protože si od toho něco slibuju. Soubor mě po převratu zvolil ředitelem a s přijetím téhle volby jsem převzal povinnost udržet městské divadlo Kálnberg, které je milovaným domovem nás všech, což není lehká úloha, protože časy jsou zlé. Jak říká Nestroj, Féničané vynalezli peníze, ale proč tak málo? Tedy Robert Hanning. Myslím si, že jeho jméno přiláká lidi do divadla, znají ho z televize, je velmi oblíbený.
1: Robert Hanning. Herec Robert Hanning je daleko široko znám z filmu i z televize. Je to, čemu se říká hvězda. V jídelně se právě koná oslava premiéry. Robert Hanning pozval své kolegy.
10: Všechno jde na můj účet.
1: A přišli všichni.
11: A
1: Byla tam Gerte Finková?
3: Přišla jsem před 42 lety do Kalmberského divadla a zůstala jsem. Smlouva se závazkem na dosmrt. Když jsem přišla, hrála jsem mladé hrdinky. Tady jsem se přehrála na starou komičku. Zde vynechu na poslední.
1: A byl tam komik Kvido Šnec.
10: Já byl v Kalmbergu angažován 3x. Prostě,
11: 5x.
10: Mě se už ta čísla pletou. Když jsem tady byl poprvé, byl ještě ředitelem ten Rok Téš.
11: Jo, Carlos.
10: Ano, Carlos, Rok Téš, Lebožník. To bylo na počátku 50. let. No. Jo, pánové, můj Kalmberg.
5: Jedenkrát Kalmberg je už samo o sobě příliš.
1: To je Gerald Lehmann, nazývaný Gerry. Už 6 let angažován v Kalmbergu.
12: Já chci pryč. Nic jinýho než pryč.
1: Pozval ředitele Sosnabriku, ale ten nepřijel.
7: No, no, buď rád, Gerry. Co je ostatně? Osnabrik
5: je stanice Intercity. No, no, občas tam možná vystoupí někdo, kdo by mě zase mohl od Osnabriku osvobodit, ale kdo přijede do Kalmbergu? No, kdo nás osvobodí od Kalmbergu?
7: Jak říkává Kvido Šnec, venkov je všude.
1: To pravil Theo Berner od nepaměti v Kalmbergu u divadla, svého času ještě angažován Carlosem Rocktešlem, legendárním Carlosem Rocktešlem, který se proslavil výrokem:
7: Jen mi nedělejte z mojí šmíry divadlo. A ten starý Carlos Rocktešl, jeho režijní umění spočívalo v příkazu, jestli má herec vystoupit zprava nebo zleva, a ve výzvě: hrajte dobře.
1: Kdo je tady ještě? Zeptáme se vševědoucího knihkupce Ortwina Egenolfa.
0: Takže herec Walter Stamm, už mnoho let tady, velmi schopná síla, má poměr s Derte Finkovou. Herečka Ivona Rapová, nezrovna nadaná, jenže mladá a dlouhonohá, poměr má s Gerry Lehmannem, ale do postele šla s Robertem Hanningem. Potom nehezká a nešťastná Krimhilda Pudrova, mlčenlivý režisér Hagen Wolfhard, pro něho je všechno k zblití. Právě tak divadlo včerejší jako dnešní a také to budoucí. Ale kvůli omezení škod inscenuje to včerejší. Inspicient Ziggy Meyer a ještě ten a onen, osvětlovači, jevištní dělníci, rekvizitář, architektka Tekla Wettersteinová. Na větších scénách se nikdy nedostala krizu. No a samozřejmě já.
1: Ortwin Egnolf. Považuji ho za nejpřemýšlivějšího člověka v Kalmbergu, který je zde i onde označován za prdel světa. Za nejpřemýšlivějšího člověka v nejztracenějším hnízdě světa. Ale pozor, Ortwin Egnolf vzpomíná.
0: Bylo mi 15, když se probudila má láska k divadlu. Vlastně nám bylo 15, musím říct. A o naší lásce musím mluvit, neboť jsme byli 2. Daniel Weber a já, Ortwin Egnolf. To ještě nebyl žádný Robert Hanning v Kalmbergu. Za to tu byl Tassilo Kretschmer, stárnoucí mladohrdina a milovník, na němž jsme my, naděje plná divadelní nedochůdčata, viseli s uctivou zamilovaností od doby, kdy jsme ho poprvé spatřili na scéně. Tassilo Kretschmer, kterému jsme jednoho dne přednesli svou žádost stát se herci, dával nám hodiny a pak nás poslal ke Carlosu Rocktešlovi. Tomu jsme předvedli, totiž přezíkali výňatky z rolí vypracované pod Kretschmerovým vedením. Bylo mi 20, královno. Já rost jen v povinnostech, v záští k papežství. A tu se najednou mi zmocnila tak nepochopitelná zvláštní touha. Domov jsem opustil ty puritánské, ty jejich dusné holé kostely a hnal se jako smyslu zbavený do přenádherné sluné Itálie. Domníval jsem se, že musím být dokonalým Mortimerem, když proběhnu text v rychlém tempu, vzběsile rychlém tempu, což jsem vydával za vášeň. Daniela Webera rok též zaměstnal jako určitý druh eleva, mě ale odmítl. Z Daniela Webera se stal během let jakýsi taky herec v městském divadle Kahlenberg.
1: Smrt známého herce Roberta Hanninga na venkově. Bolestná ztráta, říká někdo. Pro divadlo? Pro fanoušky? Kdo je zodpovědný za smrt známého herce Roberta Hanninga? Měl někdo zájem do jeho smrti? Motiv, proč ho zabil? Kdo usmrtil Roberta Hanninga? A kdo vlastně byl Robert Hanning?
6: Hanning. Robert Hanning. Tak tedy, Hanning byl ten, kdo spatřil hořící keř. Tu se mu ukázal hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jim stráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten velký úkaz, proč keř neschoří. Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši, odpověděl, tu jsem. Bůh řekl, nepřibližuj se sem. Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Robert Hanning byl vyvolený. Miloval jsem ho. Skutečně, já ho miloval.
0: Slunce Roberta Hanninga zářilo v Kahlenbergu 7 let. Pak zmizel. Sledoval jsem Hanningovu cestu po německy mluvících scénách západního zahraničí, pokud to bylo možné. Pak začal i jeho filmový úspěch, napřed několik spíše titěrných úložek, ve kterých ukazoval především svůj fantastický zevnějšek. Potom přišla televize se seriálovým lékařem Běloplášníkem, kterému ženy otvíraly duši a nabízely vagínu. A pak se dostal na řadu Hanning jako kvízový moderátor.
1: A najednou byl znovu tady, v Kahlenbergu, a hrál ve Veselohře Sklenice vody hlavní mužskou roli. A teď se slaví na jeho účet. Kolegové se nechali opít na hostovy náklady, až najednou...
13: Lidi, pojďte sem, na jeviště, Hanningovi se něco stalo.
1: Šli k jevišti, ten nebo onen, ta nebo ona už nejistým krokem, ten nebo onen, ta nebo ona se ani nerozloučili se svou sklenkou, kterou on, případně ona, právě drželi v ruce. A shromáždili se kolem Roberta Hanninga, který ležel uprostřed jeviště.
3: Je mrtvý? Proboha, on je mrtvý?
1: Byl skutečně mrtvý, jak zjistil lékař. A současně přivolaná policie vyšla z toho, že herec Robert Hanning musel v silné opilosti spadnout z osvětlovacího můstku a zlomit si vaz. Jestli ho někdo odtamtud srazil dolů, prokáže až důkladné šetření. Herce Roberta Hanninga dostihl osud v Kahlenbergu.
7: Kahlenberg je zrovna tak dobrý jako každé jiné místo na světě, aby tam člověk na táh brká.
5: Ale blaze tomu, kdo na táh brká dřív, než ho to zahnalo do Kahlenbergu.
6: Byl jsem v Kahlenbergu angažován 3x nebo 4x. Jedenkrát Kahlenberg je už samo o sobě moc. Do Osnabriku. Mengov je všude.
9: Na jeviště se připraví paní Finková, pan Šnec, pan Berner a slečna Rapová.
1: Bylo to při zkouškách veselohry Sklenice vody, když ředitel Weber pozval do své pracovny Waltra Stamma, který měl hrát hlavní roli, Bolingbruka.
2: Ty víš, Waltře, že mám při všem, co dělám, jenom jedno na srdci. Blaho našeho divadla. No, to přece víš, Waltře.
8: To víme všichni. Proto jsme tě přece v 89. zvolili ředitelem.
2: Protože jste všichni věděli, lepšího nenajdeme, že?
8: Je to tak, Danieli.
2: A přece, jak víš a jak víte vy všichni, nevypadá to s naším divadlem zvlášť dobře. Chybějí peníze a chybějí diváci. Totiž chybějí peníze, protože chybějí diváci. A sponzoři strčí něco do věci, jen když vidí, že se to nakonec vyplatí. Jak se pěkně říká, všechno se musí vyplatit. To je přece jasné, Waltře, nebo ne?
8: Naprosto jasné, Danieli.
2: Musí se tedy stát něco, co lidi přiláká do divadla. Například nějaké velké jméno.
8: Ty chceš přitáhnout nějakého proslaveného hosta.
2: Je to tak. A on taky přijede. Říká ti něco jméno Robert Hanning?
8: Hanning. Johan? Jo, ten, co se občas objevuje v televizi? V blbých seriálech nebo jako moderátor kvízů. Toho chceš přivést.
2: Moc lidí ho přece zná z televize. Je oblíbený. A mnoho starších kalmberšťanů si na něj vzpomene, protože ho kdysi zažívali live, abych použil to krásné nové slovo z branže. Hanning začal svou hereckou dráhu tady, v Kahlenbergu. To bylo v 50. letech, dlouho předtím, než si přišel do Kahlenbergu ty. A Kahlenberg, to bylo pro něj odrazové prkno k velké kariéře. Hamburg, Zürich, Burgtheater, Vídeň, Salzburský hudební festival.
8: A ten sem opravdu přijede.
2: Ze starého přátelství ke mně a ze sentimentality ke Kahlenbergu. Kolebce svých úspěchů.
8: A proč to povídáš zrovna mě?
2: No, ostatní se to ještě dovědí, ale napřed bych se chtěl dohodnout s tebou, Waltře.
8: Dohodnout, Danieli?
2: Věc totiž spočívá v tom, milý Waltře. Hanning bude hrát o premiéře a při obou dalších reprizách Sklenice vody.
8: Snad ne moji roli. Bolingbruka.
2: Tvoje roli. Bolingbruka.
8: To nemůže být pravda. To mi neuděláš, Danieli.
2: Je to oběť. Ano, oběť, co od tebe žádám. Já vím, že ti to nemám dělat, Waltře, ale jménem divadla, jménem tvých kolegyň a kolegů, kteří se strachují o svá pracovní místa, se cítím povinen.
8: Přestaň, Danieli, přestaň!
2: Nepřestanu, Waltře, musím ti to objasnit.
8: Není třeba.
2: Waltře, jde přece jenom o jméno. To neznamená, že jsi horší herec. Možná, že hraješ tu roli dokonce líp, ale ty se přece neobjevuješ každý druhý večer na obrazovce. Ne, on to dělá taky docela dobře, ten Hanning. Viděl jsem ho v Hameln, na představení zájezdového souboru, byl jasně nejlepší. V ostatních rolích tam měli třetiřadé lidi. Ta věc se musí vyplatit. On přece tou televizí nepřišel o talent. Jen trochu obnošený jako herec, ale je to jeho jméno, co nás musí vytáhnout z brindy. Ne, Waltře, při premiéře Sklenice vody se musí ohlásit benefice ve prospěch městského divadla Kahlenberg Robert Hanning. Waltře, apeluju,
6: na tvou disciplínu, na tvůj profesní etos, na tvou lásku k našemu divadlu.
14: Přestaň. Danieli, přestaň.
1: Walter Stamm odešel se zlomeným srdcem a Daniel Weber se za ním sklíčeně díval. Ten rozhovor nebyl řediteli, který se rád viděl jako otec souboru, ani trochu milý. Jinak však rozhodně nepovažoval Waltra Stamma za nějakého významného herce.
0: Jistě, kalnberští herci nebyli vesměs žádné hvězdy, ale patrně všichni své povolání milovali a dali by všechno za to, aby stáli večer na jevišti. A Daniel Weber věděl, co jednomu z nich způsobil, když mu vzal roli kvůli proslulému hostu.
1: Herec Robert Hanning přijel a hrál a ležel v noci po premiéře se zlomenou páteří na jevišti Kalnberského městského divadla.
3: Je mrtvý. Proboha, on je mrtvý.
1: Ta, která to řekla, byla herečka Dörte Finková, která jako vévodkyně z Marlborough byla Hanningovou přímou partnerkou, jako jí byla už před 42 lety jako Julie, přičemž on hrál Romea v roce 1954.
15: Spadl z osvětlovacího můstku.
1: Řekl Walter Stamm s velkou jistotou, jako kdyby přitom byl. Mimochodem se tak trochu divili, že se Stamm objevil na oslavě premiéry, protože to byl přece Hanning, který je pozval.
15: Hanning si dokázal pěkně přihnout. Není divu, že někdo takový nepřečká tyhle tahy.
1: Tím zřejmě mínil výstup na osvětlovací můstek. Ale mohlo to taky znamenat zajížďku do Kalnbergu. Z benefice pro Roberta Hanninga se stala benefice smrti.
6: Smrtící benefice? Takhle to teda skončilo.
0: Že ho tentokrát Hanning opustil, byla pro Daniela Webera rána, ze které se v podstatě už nikdy úplně nezotavil.
6: Miloval jsem ho. Opravdu. Miloval jsem ho. Byl to jediný člověk, kterého jsem opravdu miloval. Jeho Romea si přece musíš ještě pamatovat, Ortwine. Robert přišel v roce 53. O rok později potom Dörte Finková, která jako Julie debutovala.
0: Ano, Danieli. Byli úchvatný pár. Byl to požitek pro kalnberšťany. Ti si oba zamilovali a rozmazovali je potleskem a dary. Robert Hanning měl v sobě něco efébovitého. Měl v sobě krásu obou pohlaví.
1: I Ortwin Egnolf Hanninga miloval. Sice jiným způsobem než Daniel Weber, ale miloval ho. Egenolf zaujal po svém ztroskotání jako mladý adept herectví vůči divadlu pozici, která mu poskytovala požitek z pasivního prožívání divadelního umění, a tento postoj, jak se domníval, mu umožňoval obdivovat Hanningova génia objektivním způsobem, aniž by podléhal jeho kouzlu jinak než platonicky.
0: Platonicky, to je můj způsob, jak k věcem přistupuji. Ne smyslově, ale čistě duševně, duchovně.
1: Když se v divadle nehrálo, sedával Egnolf u otevřeného okna své studovny, četl si a vyhlížel na prázdné kalnberské tržiště. Tržiště města, jež má slovo holí ve svém jménu. Kalnberg.
0: Kalnberg. Jedno německé maloměsto, ležící na úplné periferii, jen jednoho je střediskem umírající oblasti.
1: Ale má ještě divadlo, tenhle Kalnberg. To málo diváků, kteří se po představení vydávají na cestu domů, jsou téměř jediní lidé, kteří kráčejí po 10. večer opuštěnými ulicemi. V Kalnbergu už není žádná mládež, která by mohla městu vtisknout nějaký jiný způsob života. A přece jenom tu jsou dva lidé, kteří jdou ještě později ulicemi, ale ne tiše, jako chodí návštěvníci divadla. Jsou to divadelníci, herci. A Ortwin Egenolf se stává u okna svědkem jejich dialogu, jako se stal během kalnberských roků svědkem mnoha jiných událostí.
12: Nebyl na představení ten Hanink. Nepovažoval za potřebný kouknout se na naše představení. Co tomu říkáš, Kvido?
14: Přece se tady musí napřed zařídit, Teo. Vždyť jsem přijel teprve dneska ráno.
1: Jsou to Teo Berner, někdejší hrdina, a Kvido Šnec do Kalnbergu neustále se vracející komik.
12: To hovnu zajímáme, Kvido, tomu jsme ukradený, Kvido. Tomu jsme uprdele, Kvido.
14: On se na představení podívá zítra, Teo.
12: Pro mě, za mě nemusí přijít vůbec. Já ho nepotřebuju.
14: Ale my ho potřebujeme, Teo. To je teď tak. Musí pomoct našemu divadlu zase na lodi.
12: Ten přivandrovalec, ten šmej, takovej nás má vytáhnout z hnoje. Děkuju, Kvido, děkuju pěkně. Víš, kdo to byl, kdo mu dal první praktický rady? Víš, kdo to byl, kdo vedl jeho první kroky po jevišti? Víš, kdo to byl? Já jsem to byl, Kvido. Nikdo jiný než já. Přišel ze školy jako naivní chlapeček, přinesl trošku toho svého talentu, vystrkoval svoje půvabný mládí a dal nic. Ale já jsem ho sformoval, já mu ukázal, jak se to dělá teprve. Já jsem z něj udělal herce. A dneska ráno na zkoušce, víš co, Kvido? On mě nepoznal.
14: Vždyť je to už dávno, Teo. A ty jsi se změnil.
12: Já ho zabiju toho. Já ho oddělám. Kalnberg bude jeho osud.
1: Pustými ulicemi se nesla ozvěna této hrozby Teo Bernera. Poznámky k Teo Bernerovi, pane Egenolfe, prosím.
0: Teo Berner byl v 50. letech, které byly dobou rozkvětu kalnberského divadla, skutečně velkou postavou. Teo Berner hrával velké hrdinské role, hrál je s mužnou silou a zanícením. Herec Teo Berner četl velmi mnoho a jen opravdu dobré věci. A ze svých cest do Berlína přivážel pravidelně to nejnovější ze západu. Orwella a Camuse, André Gida, Normana Mailera. Když Hanink náhle zmizel na západ a slavil tam úspěchy, zmocnila se Bernera chladná zloba. Chtěl za Hanningem, ale mezi tím mu do toho vstoupila berlínská zeď. Berner se pokusil o násilný přechod, totiž se zbraní z divadelního inventáře, s věcí, která nebyla schopna vydat ze sebe ani ránu. Ale ta zbraň mu vynesla 10 let vězení. 10 let, během nichž Robert Hanink sklízel na západě potlesk nadšenců mezi Hamburkem a Zürichem, mezi Frankfurtem a Vídní, mezi Salzburkem a lázněmi Hersfeld, zatímco Berner v Kalnbergu po svém návratu z věznice zoufale zápasil o své herecké znovuzrození. Už se nedokázal vrátit. 25 let se trápí. Čas od času se pořádně potopí do alkoholu. A nyní po 35 letech došlo k opětnému setkání těch dvou. A hvězda, která mezi tím zazářila, ho nepoznala.
1: Představení v městském divadle pominul ten Robert Hanink, ale pozvání Daniela Webera do jeho vily v pozdní večer vyhověl.
4: Roberte, je už tak pozdě. Já jsem říkal po představení. Ale ty jsi tam nebyl, jak jsem slyšel. Ne, to nemá být Vítka. Je krásné, že jsi tady. Jen si rozhlédni, Roberte.
6: Všechno je jako kdysi.
4: Ano, jako kdysi. Pokoj, dům, na tom se nic nezměnilo. Můžeme jít brzy ke stolu, Hubert to už zařídí.
6: Hubert, to je ten mladý muž, co mi otevřel?
4: Hubert je vlastně můj řidič, ale on mi i jinak pomáhá. Tohle všechno jednou dostane. Vždyť není nikdo, komu bych to mohl odcházet.
6: Co je tam?
4: Ty už to neznáš. Arie Casta Diva z Belliniho Normy. Kalasová.
6: Ach jo, vzpomínám si.
4: A jaká byla zkouška? Ježí to dobře?
6: Už se spolu nějak srovnáme.
4: To znamená, srovnají se podle tebe.
6: Jde o optimální účinek, Danieli.
4: No, jsem napjatý. Přijdu až na premiéru.
6: Jak myslíš? Děkuji ti za pozvání.
4: To je náš večer, Roberte. Ne, to je tvůj večer. Ne ta premiéra, ta je druhotná, jestli rozumíš, co tím myslím. Důležitější je, že jsi ty dneska tady u mě, po tolika letech. Napijeme se šampaňského. Je ti to vhod, Roberte? Šampaňské, Huberte! Nevypadá úchvatně v tom fraku. Kdyby jen měl v sobě trochu hereckého talentu, postavil by ho každý večer ve fraku na jeviště.
6: Bydlí tady v domě?
4: Ne.
6: Myslel jsem v mansardě.
4: A ještě ji znáš?
6: Ano, vzpomínám si.
4: Ta mansarda. To bylo místo...
6: Prosím tě, Danieli.
4: Promiň. Kalasová. Jako Norma od Belliniho. Casta Diva. Cudná bohyně. Kolikrát jsme to spolu poslouchali. Byli jsme potom posedlí. Při téhle hudbě jsme se milovali.
6: Danieli, prosím tě.
4: Promiň. Dovlekl jsem extra zora přehrávač.
1: V tom Daniel Weber lhal. Udělal to Hubert. Hubert, Danielův pomocník a současný postelový druh. Hubertovi je kolem 25 a...
0: Hubert není pravý buzík, jak se ošklivě říká. Má poměr s asistentkou režie, ale je vždy, tak říkajíc, připraven na zavolání k šéfovi. Hubert velmi dbá, aby neupadl v šéfovu nemilost.
1: Vynoření Roberta Hanninga mladého muže značně znejistilo, neboť slyšel vykládat, že mezi jeho šéfem a Hanningem býval milostný poměr. Daniel Weber by přece mohl přijít na myšlenku obnovit starý vztah, nebo přinejmenším ustanovit někdejšího milence dědicem.
0: Weber mladíka nemiluje. Miloval doopravdy jen jednoho muže, Roberta Hanninga.
1: A Milize Cepfandová?
0: Milý Zecefandovou Daniel Weber taky nemiloval. Byl to z jeho strany omyl. Daniel měl jakýsi vztah k tomu děvčeti, které chtělo za každou cenu k divadlu. Daniel s ní studoval role pro přijímací zkoušku.
16: Pak vetkli zuby v jeho bílou hruď. Ona i psi, co spolu soupeří. Oxys a Sphinx do jeho pravé ruky, do levice zas ona. Když přistoupil jsem k ním, krev kapala jí z úst i s obou rukou. Ortvine, to bylo strašné. Já, 15letá africká gorgona, jsem musela povídat, jak Penthesilea, královna Amazonek, dá roztrhat řeckého hrdinu Achillea svými psy a nakonec se ještě sama zakousne.
17: Milý, u zkoušky propadla.
16: To se dalo čekat. Nemohlo to dobře dopadnout.
17: Ale Weber zařídil, že byla přijata alespoň jako elévka, jako asistentka a nosička kávy pro režiséra, který právě v divadle působil. Potom jí připadly i malé role, pak i větší a nakonec se z ní nějak stala herečka, pokud se tak vůbec mohla nazvat.
16: Daniel vybíral role, Markétka z Fausta mu nebyla dost vznešená. No, Daniel byl svým způsobem snob. Poněkud namyšlený, arrogantní snob. Fascinoval mě.
17: Milly se zamilovala do Daniela a držela se ho jako klíště. Snad s ní i spal.
15: Myslím, že celkem třikrát.
17: Pak se jejich vztah na tomto poli vyčerpal, nikoliv však jejich dlouholeté spojení. Daniel dokázal Milly zaměstnat v divadle v kanceláři. V současné době je sekretářkou správy budovy. Neprovdaná. Co jsem prodělal ve vztahu k Danielu Weberovi, já, to je prkotina, měřeno Milly jiným osudem. Moje láska k Danielovi byla jiného druhu. Nikdy jsme spolu nic neměli, nějaká tělesná náklonost k Danielovi tu nebyla a u něj vůči mě patrně také ne. Ale jako příchod Roberta Hanninga tehdy v roce 53. sjel co by vražedný blesk do Milly na života a její štěstí, její pochybné štěstí zničil, tak to mělo hluboké důsledky i na vztah mezi Danielem a mnou. I když ne tak tragické. Danielova láska k Robertu Hanningovi vylučovala všechno ostatní. I Derte Fínková to pocítila.
18: Pamatuješ si?
15: Na co?
18: My už jsme přece jednou na téhle lavičce seděli.
15: Ano, je to tak, vzpomínám si.
18: To bylo skoro přesně před 41 lety. A to ten den, když jsme se rozhodli, že to spolu potáhneme. Protože jsme se milovali.
15: Ale nějak se to nemělo stát.
18: To nějak má jméno.
15: Daniel Weber.
18: Máš pravdu.
15: Chtěl jsem zpátky k tobě.
18: Protože jste se dostali...

0: let žiju společně s jedním kolegou. Jmenuje se Walter Stamm. Je to ten, co mu bereš roli. Legrační, co?
1: Já jsem se do tohohle hostování nehnal. Daniel to považoval za dobré a správné, za užitečné v zájmu divadla. Zřekl jsem se gáže, chápu vaši situaci. Nejsem přece nelida.
0: Ztratila jsem tě kvůli Danielu Webrovi. To nemůžu nikdy zapomenout. Kdyby v tom byla tenkrát alespoň nějaká ženská.
2: A co na to Egnolf?
3: Já jsem svého času ztratil Daniela Webra kvůli Robertu Hanningovi. Ne, že by mezi nás vstoupil a oddělil nás, ne. Neudělal naprosto nic, aby nás rozloučil. Byla to jen jeho existence, která stačila, aby se přátelství mezi Danielem a mnou pořádně nabouralo.
2: Já Hanninga miloval, opravdu. Bůh to ví, já ho miloval. Byl to jediný člověk, kterého jsem doopravdy miloval.
3: Daniel viděl v Hanningovi všechno, co nebyl on sám. Věděl brzy, i když později než já, který jsem včas vyvodil důsledky a vrátil jsem se kajícně do obchodu s knihami, že ani on jako herec není tím, čím by rád chtěl být. Musel nahlédnout, a také to učinil, že to s jeho talentem není skvělé, že to nikdy nedotáhne k angažmá na nějaké větší scéně. Což ho brzy pohnulo k tomu, že vložil smysl a náplň svého uměleckého snažení do Kalnbergu. Kalnberg se stal rolí jeho života.
4: Kalnberg je právě tak dobrý jako každé jiné místo na světě, aby tam člověk natáhl brka.
5: Ale blaze tomu, kdo je natáhl dřív, než ho to zahnalo do Kalnbergu.
0: Když jsem přišla, hrála jsem Mladé hrdinky. Přehrála jsem se na Starokomičku. Tady vydechnu naposledy.
5: Do Osnabriku. Osnabrik je stanice Intercity. Občas tam možná vystoupí někdo, kdo by mě zase mohl od Osnabriku osvobodit. Ale kdo pak přijede do Kalnbergu, aby mě osvobodil od něj?
3: Venkov je všude.
6: A připraví se technika k bourání scény. Provaziště, čelovníci a rekvizitář.
2: Jak to běží s Robertem Hanningem, milý? Jak vypadají zkoušky? Co říkají kolegové? Co pak se povídá?
7: Hanning řekl, že víc než 5 zkoušek nepotřebuje. Že má tu roli zažitou, že ji hrál v poslední době na různých zájezdech víc než 100krát a že by si tedy neměli dělat vrásky. Vážené kolegyně a kolegové z Kalnbergského divadla, že by měli raději hledět, aby nevypadli z role, až on spustí. To mělo znít vtipně, patrně to měl být skutečně spíš žert. Ale já jsem cítila, jak to přijali. Derte Finková, Kvídošnec, Gary Lehmann a především Theo Börner. Nikdo se nesmál, ani neusmíval. Zavládlo mrazivé mlčení, jenom Yvonne Rapová řekla. OK, jsme všichni profíci. Vynášela Hanninga do 7. nebe a po zkoušce si sedla k němu do vozu a odjela s ním. A Gary Lehmann povídal, když se ho ostatní ptali, co on na to. Ona chce pryč z Kalnbergu a něco si od Hanninga slibuje. A když s ním jde proto do postele, Tedy, já jsem už dost dlouho u divadla. Totiž chodím dost dlouho dovnitř a ven, přes 40 let. Bože můj, já nejsem žádný moralizující bubák, ale na některé věci si už asi nikdy nezvyknu. Přitom nemůžu říct, že bych Ivoně nerozuměla.

vikarka. Vikárka je dodnes něčím podobným jako říp, blaník nebo radhošť. Je legendární ještě z dob, kdy byla hospodou a nic jí neubírá na věhlasu, že se o svato

0: pluku Čechovi dneska spíše jen učí, než aby se četl. Pro generaci našich dědů byl ovšem neméně tak přitažlivým autorem, jakým je dneska Bohumil Hrabal, Miroslav Horníček nebo Vladimír Páral. Ale najděte mi dnešního mladíka nebo dnešní džínsovou komtesu, kteří by si přečetli Lešetínského Kováře, Písně otroka nebo Václava z Michalovic. Jednu z jeho postav však zná dodnes každý, i když třeba jen platonicky. Matěje Broučka. Matěje Broučka, kterého svatopluk Čech poslal ve své science fiction do 15. století i na měsíc a navíc i po Čechách a na výstavu. A to z vikárky, jejímž byl dlouholetým hostem. I když zdaleka neojedinělým ve své proslulosti, protože ve vikárce jste mohli, kdybyste se narodili včas, zastihnout Jaroslava Vrchlického, Mikuláše Alše, Oskara Nedbala i Emu Destinovou a ojediněle, kromě desítek jiných, i Leoše Janáčka. Toho ovšem při plnění služebních a skladatelských povinností, neboť výlety pana Broučka zhudebnil a o něčem takovém se nedá přemýšlet v brněnském Rozmarínu. Původ názvu vikárka tuší kdekdo, i když nikdo přesně neví, kdo to je vikář a vikariát. Vikárka se nachází opravdu v budově pražského vikariátu, zřízeného pro vikáře a kanovníky u svatého Víta. Vikář i kanovník je v očích občana prostě farář, ale to je málo. Farář je nevysoká duchovní hodnost, ten je prostě duchovním správcem své farnosti a pod ním je pouze jeho pomocník, tedy kaplan. Nad ním je však prelát a především vikář, který spravuje už celý okrsek farností, tedy vikariát. Je tedy zástupcem samotného biskupa, jenž spravuje diecézi, kterou tvoří několik vikariátů, a jemu v tom pomáhá sbor kanovníků, kteří tvoří kapitulu. Nuže, vikář a kanovníci od svatého Víta sídlili v budově, kde je dnes vikárka. Aby měli na režii, vymohli si před 400 lety na arcibiskupovi právo točit zesudu i osobám neduchovním. A jelikož by nevypadalo dobře, kdyby kdyjakého ochmelku obsluhoval u pípy tak vysoký hodnostář, najali si na to dva civily a z refektáře se stala vikárka. Ta vikárka, kde v létě neslyšíte slovo česky, kam vcházejí hosté ze všech koutů Evropy a z ještě větší dálky s fotoaparátem na krku a kde obsluhujícím zaměstnanci musí umět naspamět, že polévka se řekne zuppe, soup, minestrol nebo caldera, podle toho, jestli je host blondiák, zrzek, brunet, hnědovlasý nebo lisí. Ale když není léto, nebo Velikonoce, Vánoce či svatodušní svátky, říká se polévce už zase polévka a personál má radost, že lidé u stolu už zase hovoří, povídají, hutorí a rozprávají. Do vikárky chodí i restaurátoři Pražského hradu. Já tam nejsem tak často, mám to z ruky, ale jednou bych chtěl opravdového restaurátora vidět. Aspoň u té polévky. Vždyť on je něco jako čaroděj, něco jako Rýbrcoul, Poseidon, anebo velký Manitou. Mávne drátem, štětcem nebo jiným instrumentem a do Prahy se sjedou na jejich práci podívat 3 miliony lidí za rok. I když nejenom na jejich práci.
1: Podívej, drahá, to je zvláštní jméno. Chamenel, ne, Chamerer Neptej.
2: Jak vidím, tak její veličenstvo královna Chamerer Neptej. Tady, král Menkaure s královnou Chamerer Neptej Břidlice.
1: Stará říše, Menkaure, stavebník třetí, nejmenší pyramidy v Gíze, je prvním králem staré říše, o němž víme, že se dal zobrazit se svou manželkou. Zajímavé je, že královnu nezdobí žádný šperk a žádný atribut nenaznačuje její postavení velké královské manželky. Je spodobněna jako zcela prostá žena.
2: Ha, řekla bych, že až příliš prostá žena. Vždyť ta chudinka nemá vůbec nic na sobě.
1: Zatímco král je oblečen až dost.
2: Zvláštní vkus.
1: A tady bohyně Mát. Bronzová soška, pozdní doba. Mát byla bohyní pravdy, spravedlnosti a řádu. Byla vždy zobrazována jako žena s pštrosým pérem na hlavě. Obětovalo se jí ve všech egyptských chrámech. Mát sama však žádný chrám nikdy neměla.
2: No, zdá se, že o zboží, které nabízela, nebyl zřejmě velký zájem.
1: Ano, vypadá to tak.
2: To všechno je moc zajímavé, drahoušku, ale ten největší poklad, bohyni našich micek, jsme stále ještě neviděli. Kde pak ho asi schovávají?
1: Už jsme skoro u něho. Tamhle vedle hlídače.
2: Zdá se, že ten dobrý muž v křesle usnul.
1: No to snad ne.
2: Vždyť on je pomoc, vražda!
3: Tak tedy poslouchejte, milí Holmesi. Strašlivé odhalení dvou návštěvnic. Vraždící fantom v muzeu. Tady vrah z egyptské síně stále uniká. Totožnost oběti neodhalena. Z egyptské síně se nic nestratilo. Co vlastně ví Scotland Yard?
4: Nechcete přece, milý Watsone, abych na tuto otázku odpověděl, že?
3: Ne, opravdu není nutné. Musel to být hrozný otřes pro ty umění milovné ženy, když našli tu skrvavenou oběť.
4: Ten nebožák už zemřel?
3: Nikoliv, ale jeho stav je krajně vážný.
4: A vy jste se v polednících nedočetl?
3: Bohužel. Žádná fakta, samé dohady, plno otazníků.
4: No, počkejte do zítřka. Už v Ranících se objeví vykřičníky na adresu našeho přítele inspektora Kevigena. Jeden z těch titulků je ale značně nepřesný. To se přece nestalo v muzeu.
3: Jak to?
4: Egyptská síň patří katedře egyptologie Jihozápadní univerzity.
3: Nikdy jsem o té síni neslyšel.
4: Je známa jen mezi odborníky. Ostatně byla přístupná vždy jen v úterý od 14 do 18 hodin.
3: Vy jste tam byl?
4: Ne, zatím ne. Specialitou síně je pozoruhodná sbírka kultovních vyobrazení bohyně Bastety.
3: Ani o té dámě jsem neslyšel.
4: Vaše chyba, Watsone. Byla to bohyně radosti a rozkoše. Milující hudbu a tanec. V jejím chrámu ve městě Bubastý se konaly pravidelně na její počest slavnosti o její šlesku, bujnosti a také nevázanosti nás pravuje jako očitý svědek řecký historik Herodotos.
3: Milí příteli, přivádíte mne občas do vytržení nad rozsahem i skladbou svých známostí.
4: Tak tyto známosti jsou staré přesně hodinu, Watsone. Ale pokračujme. K uctění bohyně a získání její ochrany obětovali věřící bronzové sošky buď v podobě kočky, nebo v podobě ženy s kočičí hlavou.
3: Tedy kočičí božstvo, nebo božská kočka.
4: Ty sošky jsou velmi hledané a ceněné. Egyptská síň má velmi pozoruhodný soubor těchto koček.
3: O, snad přímo kočkodrom.
4: Neživý, mocné, neživý, ale hojně navštěvovaný i ctiteli živých koček. Hodně z nich touží vlastnit originální egyptskou kočičí bohyni.
3: Píší, že se ale nic nestratilo.
4: Opravdu?
3: Čekáte hovor, Holmesi?
4: Ne, vlastně ano. Má ovšem zpoždění.
3: Kdo?
4: Náš inspektor Kevin ze Scotland Yardu. Je pozoruhodně bystrý a tak si všiml stejně jako vy, že v novinách je příliš mnoho otazníků, které se mohou už zítra změnit ve vykřičníky. Chce se objednat na kousek řeči.
3: Vyslechnete ho?
4: Jak jinak, když se chci důvěrněji seznámit s tajemstvím kočičí bohyně.
5: Dovolte, Holmesi a doktore Watsone, abych vám představil pány. Profesora Raymonda Bartelota.
6: Těší mě.
5: A zřízence síně pana Whiteburna.
7: Je mi potěšením.
5: Profesor Bartelot je kurátorem egyptské síně. Obětavě a neobyčejně rychle přehlédl po oné události sbírku, aby zjistil, že nic nechybí.
4: Překvapující.
5: Pan Whiteburn byl v kritické chvíli nedaleko egyptské síně.
3: V jedných novinách se pozastavovali nad tím, proč jste nebyl přímo v síni, pane Whiteburn.
7: Mívám občasné potíže, pane. Velice nepříjemné.
5: Pan Whiteburn trpí chronickým zánětem močových cest a v případě akutních potíží je nucen častěji odskakovat na WC.
3: To jsou v skutku nepříjemné stavy, vidíte.
7: Hned tady vedle. Pane, vždycky jen okamžik.
4: Kdo byl přítomen v síni, když jste odcházel?
7: Jen ten nebožák, tedy ten zraněný člověk. Opisoval údaje z informačních tabulek u exponátů, říkal, že si připravuje přednášku.
4: Kde stál ten člověk, když jste odcházel?
7: Tam, u vitríny číslo 10.
4: Byl ale nalezen v křesle o 4 metry dál. A cestou stačil obsat i příslušné informační tabulky. Jste si jist, že jste byl vzdálen pouhý okamžik?
7: Naprosto, pane. Zcela jistě.
4: Vy jste, profesore, přišel do síně...
6: Hned poté, co ty dámy spustili křik. Mám pracovnu tady na konci chodby.
4: Co vás zaujalo hned po příchodu?
6: Ten nebohý muž, samozřejmě.
4: A hned poté?
6: Obávám se, že vám nerozumím.
5: Hned poté profesor telefonoval pro záchranku a pak k nám.
4: Vážení srdce zemřelého vyjadřuje myšlenku posmrtného soudu. Na vahách leží srdce zemřelého a jeho protiváhu tvoří pravda, znázorněná soškou bohyně Mát.
3: Není vám nevolno, Holmesi?
4: Pouze si předčítám tady tu informační tabulku, Watsone. Co se podle starých Egypťanů stalo se srdcem neboštíka, které bylo shledáno při tomto soudu lehkým, profesore?
6: Jeho srdce pohltila nespůra.
4: Hluboká filozofie. Ale teď se vás zeptám tak trochu reportérsky, dryáčnicky. Co byste vynesl jako první z této síně, kdyby tu hořelo?
6: To je zvláštní dotaz, pane.
4: Představte si to tedy jako společenskou hru. Který z těchto fantů mám nejraději?
6: Máte-li na mysli, který exponát je tu nejcennější, pak nelze na takto formulovaný dotaz seriózně odpovědět.
4: A samozřejmě, proto se také ptám neseriózně. A na to už lze odpovědět.
6: Ovšem opět neseriózně.
4: Jen to zkuste, profesore.
6: Snad naše nevelká, ale vybraná sbírka skarabeů, nebo některé plastiky koptského umění.
4: Jen jeden z fantů můžete mít nejraději.
6: Také se říká, že nejkrásnější a nejvýznamnější zobrazení bohyně Bastety je tamta bronzová plastika kočky.
4: Smím si ji blíž prohlédnout?
6: Samozřejmě. Vykopali ji v jižním Egyptě roku 1920. Velmi osobitá práce. Místo očí má dva velké rubíny. Říká se jí také někdy rubínová Basteta. Podstavec je ozdoben vzácnými kameny, rubíny, křišťály, ametisty.
3: Nádherné zvíře v skutku. Co soudíte, inspektore?
5: Ano, tedy opravdu neobyčejně cenné. Nakolik ji odhadujete, profesore?
6: Pan James Bennett ji nechal pojistit na 120 tisíc liber.
5: Bankéř Bennett?
6: Ano, prosím.
5: A proč právě on ji dal pojistit?
6: Protože mu patřila, pane.
5: Co pak mu už teď nepatří?
4: Pan Bennett zemřel přece před 2 měsíci, inspektore.
6: Ve věku 81 let. Upřímně žalím jeho smrti.
5: Za jakých okolností a podmínek vám bankéř kočku věnoval?
6: Nevěnoval nám ji. Chystal se k tomu, ale ten poslední rozhodující krok stále odkládá.
3: Nechápu, proč ji tedy zde máte.
6: Pan Bennett si přál, aby toto dílo zde bylo důkladně prostudováno. A to se také stalo. A navíc věděl, že mimořádný vědecký význam i umělecká hodnota tohoto díla vyniká zejména ve společnosti ostatních vyobrazení bohyně Bastety.
4: Inspektore?
5: Ano, Holmesi?
4: Říkal jste, že navzdory nejusilovnějšímu pátrání se vám nepodařilo zjistit totožnost oběti a rovněž tak se vám nepodařilo nalézt vražedný nástroj.
5: Bohužel.
4: Ten nástroj máte před sebou.
5: Cože?
4: Okamžik, pane Whitebarne. Kam utíkáte?
5: Stát, nevzdalovat se.
1: Já neodkladně v naléhavé záležitosti.
4: Právě vy byste tu teď měl být, pane Whitebarne.
3: Ale pánové, vždyť panu Whitebarnovi se může něco přihodit.
1: Já se pokusím posečkat, pánové.
4: Dobře si sošku prohlédněte, inspektore. Pod lupou jsem našel několik krevních skvrn a dokonce i vlas. Vy lupu považujete ovšem za staromódní, vidíte.
5: Kdo z nás mohl tušit, když byla uzavřena ve vitríně?
4: Laboratoř vám nesporně prokáže, že tam byla před i po útoku. V rozhodnou chvíli byla v rukou pachatele.
5: Koho ale?
3: Ptáte se dobře, ale brzy, inspektore. Vidíte, Holmesi?
4: Ne zase tak brzy, milý Watsone. Profesore, můžeme si zamluvit egyptskou síň na pozíci ve 14 hodin?
6: Jistě.
3: A co tu bude, Holmesi?
4: Pozíci zde položíme na váhy spravedlnosti srdce pachatele a s pomocí bohyně pravdy mat...
3: Mu dáme mat.
4: Ho shledáme lehkým.
5: Dovoluji si oznámit, že účast všech přítomných je povinná.
4: A teď se už můžete vzdálit, pane Whitebarne.
1: Děkuji. Jste... velice laskav, pane.
4: To staroegyptské vyobrazení jste si jako návod, doufám, dobře přečetl.
5: Ano,
3: samozřejmě.
4: Mimochodem, inspektore, jak se daří panu Ellinghamovi?
5: Je už mimo nebezpečí a dnes poprvé promluvil. Bohužel, jen několik slov.
4: To jsem rád.
5: A jak jste zjistil vy jeho totožnost?
4: Je to jediný činovník londýnských chovatelů koček, který od úterka nebyl doma. Jeho manželka se domnívala, že zůstal na návštěvě u některého chovatele koček. Kvůli kočkám prý občas zapomínal, kde vlastně bydlí.
1: Velice vtipné. V skutku se to někdy neví.
4: Pane Whitebarne, zejména od vás to není právě vhodné.
1: Chovám se řádně a o kočky vůbec nemám zájem.
4: Mluvíme o návštěvníkovi, který zde jen o vlas unikl smrti v době, kdy jste tu měl být a údajně jste nebyl.
1: Ale já opravdu...
5: Laboratoř potvrdila, že vražedním nástrojem byla soška rubínové bojně.
3: Přítel Holmes vám to přece zvěstoval i bez laboratoře, inspektore.
4: Mohl byste nás, profesore Bartolete, seznámit s jednáním, které jste měl s univerzální dědičkou po bankéři Bennettovi i jeho dcerou paní Clarkovou?
6: Paní Clarková mi před 2 týdny oznámila, že míní přijmout nabídku egyptského muzea ve Francii.
4: Jste přes míru stručný. Nepožádala vás paní Clarková, abyste připravil rubínovou Bastetu k transportu do Francie?
6: Ano, pane Holmesi.
4: A vy?
6: Udělal jsem všechno proto, aby toto jedinečné dílo nemuselo opustit území Spojeného království.
4: Kolik za ní nabídli Francouzi?
6: Stejnou částku, na kterou byla pojištěna. 120 tisíc.
4: Vaše jednání s úředními místy ani se soukromníky nebylo úspěšné, vidíte.
6: Měl jsem příslib od úředních míst, ale až pro příští finanční rok.
4: A což kdybyste byl přemluvil Francouze, aby od svého záměru upustili?
6: Nechtěli ani slyšet. Za tou nabídkou stála silná lobby francouzských chovatelů koček.
4: Ani se jim nedivím. Vždyť právě vy jste dokázal, že jde o zcela výjimečné dílo.
6: Byla to má povinnost.
4: No, já vás poslouchám, profesore.
6: Před týdnem, v úterý odpoledne, volala paní Klárková znovu. Oznámila mi, že si příští den pro sošku přijde její právní zástupce a francouzský odborník. Znamenalo to, že soška bude ještě jednu noc v síni a pak navždy odejde. Automaticky jsem šel do egyptské síně. Pan Whitburn tam nebyl, jen nějaký neznámý návštěvník. A pak jsem dostal ten nápad. Zvažoval jsem znovu motiv a ten nápad. Porovnal jsem motiv a nápad.
5: Motiv, nápad, mluvte k věci, profesore.
6: Otevřel jsem vitrínu, vzal bastetu a udeřil toho skloněného návštěvníka. Sošku jsem nepříliš pečlivě očistil a vrátil na místo.
5: Jste šílený člověče? Vždyť jste ho skoro zabil.
3: Nebohý kočkomil, pan Ellingham.
6: Každý vrah je vlastně duševně chorý, nemyslíte, inspektore?
5: Ale jaký to mělo smysl?
4: Bohužel mělo. Profesor najisto počítal, že sošta kočičí bohyně bude odhalena jako vražedný nástroj. Jako doličný předmět, corpus delicti, bude pak důkazem v soudním jednání. To může trvat měsíce. Kolem procesu bude rozruch. Anglická lobby chovatelů koček si vynutí zákaz prodeje sošky do zahraničí. V novém finančním roce budou v rozpočtu prostředky na její odkoupení. A rubínová basteta, nejkrásnější ze všech bastet, se vrátí ke svým družkám sem do egyptské síně. Je to tak, profesore?
6: Ano, pane Holmesi.
4: Věřil jste, že nebudete odhalen?
6: Věřil jsem v to. Ale nebylo to pro mne to nejdůležitější.
4: Vážení srdce, pachatel je u konce. Zbývá ještě rozluštit na tom staroegyptském vyobrazení posmrtného soudu smysl té postavy tady za váhami v levém rohu.
3: Toho hrocha myslíte? Nebo je to krokodýl?
5: Spíš vypadá jako krokodýl. Určitě to ale není žádný fešák.
6: Je to nestvůra, fantaskní spojení hrocha a krokodýla. Čeká tam, aby pohltila každé srdce, které bylo při soudu. Shledáno lehčím než pravda.
4: V tom případě, inspektore, konejte svou povinnost. Přistupte k profesorovi a proneste zatýkací formuly.
5: Jistě, ano. Ale ještě dřív musím říct, co zase napadlo teď mě. Bůh vás ochraňuj, profesore, budou-li ve vaší porotě milovníci koček. Neřkuli jejich chovatele.
8: Buďte zdraví. Já bych vám teďka třeba vyprávěl kapitolu, která se jmenuje Wien bleibt Wien. Je to z mojí knížky, kterou jsem napsal, která se jmenuje Italské prázdniny. Jedete autem po Praze třeba, jako jsme jeli my s mou dcerou. Lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulici docela normálně. Teda to je... Za některé musíte myslet vy za volantem, no a někteří z nich výjimečně myslí za sebe. Všechno je jako jindy, jako byste jeli třeba, no řekněme, z Kampy do Vodičkovy ulice. Vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi netušej, kam jedu. Jinak by aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi. Jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaké známé a měl by zjistit, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byl odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všechno potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i prachtínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, a naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už si nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za Znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu, že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak, že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátili. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni. Ve snaze informovat dceru, kam vlastně jedeme, začal jsem vzpomínat, kolik Vídní znám. Začal jsem v dobách, když jsme ve škole zpívali Zachovej nám, Hospodine. První světová válka v desetiletém chlapci, kterému ublížila pouze tuřínem k obědu a krvavými buřty k večeři, zanechala podivnou změť vzpomínek. A ze všech nejvíc zbyla pravzvláštní chuť pravzvláštního vlastenectví, které by se dalo alegoricky výtečně namalovat na oponu ochotnického spolku řemeslnické besedy kdekoliv v Čechách před rokem 1918. Byla by tam Libuše, určitě úl s včeličkami, to je kvůli spořivosti, ozubené kolo už tenkrát kvůli práci, a někde v rohu by seděl student a na koleně by brkem psal něco proti Vídni. Být proti Vídni bylo v Čechách ve vzduchu. U nás v rodině to bylo materiálně podloženo jistou vídeňačkou, Mici se jmenovala, kterou si z Vídně přivezl jeden z mých tří strýců. Můj dětský rozum nechápal, v čem bylo její provinění, zvláště, když se mě tenkrát tolik líbila. Později mě vysvětlo, že asi byla prostříčka drahá, že v tom zkrátka byly peníze. A odnesla to Vídeň, neboť Pražák má chodit s Češkou. Je to levnější a vlastenecké. Celkem za to, až na tu operetu, kterou jsme Vídni tolerovali a dodnes tolerujem, být proti Vídni patřilo k Pražákovi a k době. Janu tyhle zkazky bavily. Srovnávala tehdejší šovinizmy s dnešními a došla k názoru, že tenkrát to bylo vydání pro mládež u srovnání s dneškem. Nemyslím, že měla pravdu. Ono je to na světě podivné. Z hloupého lidského počínání nejdříve vyvane krutost. Na tu lidi zapomínají z přirozené živočišné touhy nemyslet stále na ošklivost. Když krutost vyvane, tak zbude už jen to směšné a hloupé a mladým se pak zdá, že proti krutému dnešku to nic nebylo. A šovinismus bylo zlé idiotství. A je dál. Výjížděli jsme do středu Vídně kolem divadla, kde jsme před lety s Voskovcem provedli něco, co jsme možná neměli, ale co přece jenom stálo za to. To bylo tak. Po dlouhém předběžném jednání jakýsi muž, který byl snad blázen, snad podvodník, možná od obojího trošku, dal přeložit naši hru Cézar. Najal divadlo a dal se do zkoušení. Naše dvě role svěřil dvěma vídeňským hercům, známým a zkušeným veteránům. Muž podnikatel režíroval. Když jsme dostali pozvání na premiéru, jeli jsme do Vídně. Premiéra byla slavnostní, totiž chtěla být slavnostní. V prosceniové loži seděl starosta města Vídně, starý pán, se svou rodinou. Divadlo nebylo plné, ba naopak. Dalo by se říct, že divadlo bylo poloprázdné. Muž podnikatel nevzbuzoval důvěru zkušených vídeňáků a pan starosta se tam dostal, Bůh sám ví, jakým nedorozuměním. Po velice špatné předehře se otevřela opona a hra začala. Každý autor divadelní hry vám potvrdí, že vidět svou hru poprvé na jevišti, na jiném jevišti, to je vždycky otřesné. Pro nás však to nebylo otřesné, protože hra, kterou jsme viděli, nebyla naše hra. Sem tam sice jí něčím připomínala, po jevišti chodil Cezar i Kleopatra, to je pravda, ale to bylo tak asi všechno. Čekali jsme na scénu, kdy přijdou herci hrající naše role. Přišli. Bylo nám jich nesmírně líto. Plnili přání režiséra, jak mohli. Role neovládali, nemohli. Muž podnikatel neustále připisoval, vyškrtával a přepisoval. V hledišti začal nezdravý šum. Řídké řady řídly a hrozilo to tím, že o přestávce v hledišti nebude živáčka. Já se divím, povídám Voskovcovi, že to ty lidi nevypískají. Podíval se na mě zadumaně. Co kdyby jsme my dva, rozumíš, jako autoři, co říkáš? No, a tak dva autoři povstali ve své loži a začali pískat. Vídeňáci se připojili, pískalo se, bučelo se, pan starosta s rodinou vyklidili loži, rozsvítili před koncem obrazu a dali oponu. Odešli jsme do hotelu. Měli jsme trošku špatný svědomí za tu malou ostudu a trošku radost z pomsty na muži podnikateli. Chtěli jsme se z rozpaku opít, ale naše ženy nám to rozmluvili. Udělali dobře, neboť muž podnikatel přišel za náma do hotelu, křičel německy a chtěl nás fackovat. Jelikož my dva neumějí se po Německu nadávat, jsme důstojně mlčeli, vrátný hotelu jej označil za opilce a jako takového jej vyvedli. Už jsem ho nikdy v životě neviděl. Díky objížďkám jsme se několikrát znovu dostali na vídeňská předměstí, takže jsme měli dost času si všimnout, že koncem minulého století nemohl být velký rozdíl mezi vzhledem Smíchova nebo Karlína a některými vídeňskými becírky. Jsou stejně bezútěšně bürgerlich ošklivé. Po první světové válce se nedoporučovalo v Praze mluvit o společných vlastnostech Prahy a Vídně. Vždycky se našel někdo bodrý, kdo práskl pěstí do stolu, až půl litry zařinčeli a zvolal staročeským hlasem tak dosti již, respektive tak dosti juž. 300 let jsme trpěli. Dnes téměř, no, po půl století odluky od macechy Vídně mě nikdo nemůže podezřívat z rakušáctví, když prohlásím, že Praha a Vídeň mají mnohé společné a že právě proto mám Vídeň rád. Společný jazyk například, ne ten, kterým se mluví, ten, kterým se chutná. Tak třeba a pličky po vídeňsku, znáte? A nebo vídeňský řízek. A nebo co takhle? Vídeňský gulášek. A divadlo, opera, kavárny a vinárny. A jsou-li lidé, kterým dobré jídlo nic neříká, no tak ať jdou do kterékoliv vídeňské galérie a pak si můžou dát hovězí žebro s octovým křenem místo moučníku, jet tramvají po Mariahilfenstrasse, kde se dá s konduktérem mluvit česky, a můžou dělat, no přece, to u mě není žádná cizina, to je Vídeň, totiž jedna z Vídní, neboť Vídní je víc, tím jsme začali. Srkám espresso a čtu si propagační brožurku cestovní kanceláře, která mi tady nabízí autokarovou projížďku Vídni. Kdysi dávno jsem hrál ve filmu Průvodce cizinců v autokáru. Ale ve skutečnosti jsem nikdy co turista v autokaru neseděl. Vždycky jsem se cizími městy ploužil sám, bez průvodce, a dokonce jsem pohrdal lidmi, kteří ověšení fotooptikou se zhlukovali kolem průvodců a otáčeli hlavou směrem, který průvodčí určili. Rozhodl jsem se, že dohoním, co jsem zameškal, tím spíš, že cestovní kancelář rozvinula mou teorii o mnohosti Vídně v praxi. Nabízela mi k prohlédnutí historickou Vídeň, klasickou Vídeň, noční Vídeň, denní Vídeň, klasicky noční a mnoho dalších různých Vídní. Zakoupili jsme jízdenky na historickou Vídeň. Dnes vím, že je to celkem jedno, jakou Vídeň si vyberete. Jakmile jste polapení, jezdí s vámi, kudy oni chtějí, a není obrany, neboť jste cizinec. Průvodce ovládal mnoho jazyků, z nichž vykládal třemi. Anglicky s těžkým italským přízvukem, francouzsky s lehkým anglickým přízvukem a italsky úplně bez přízvuku, ale občas si vypomohl němčinou. Autobus byl původně asi pro trpaslíky, protože když nás z něho v Belvederu poprvé vyhnali, tak jsme chodili takhle skrčený, s pokrčenýma kolenama a lidi z jiných výprav se po nás otáčeli. Napadlo mě, jestli pak vlastně oni nás těm druhým turistům neukazují za úplatek a nevydávají nás za trpaslíky. Autokar ujížděl Vídní bez zastávky. Hlasatel vykládal a osazenstvo otáčelo hlavami jako publikum na tenisovém turnaji. Někde za Burgtheatrem jsem ztratil rytmus a otáčel jsem hlavu proti směru ostatních, takže od Burgtheatru až Krisenrátu znám pouze to, co je naproti památným budovám. Stojí za zmínku, že naproti domu, kde bydlí vával Johann Strauss, je velká firma s křestním dívčím jménem Ola. Výklad ve třech řečech není špatný nápad. Čemu člověk neporozuměl v jedné řeči, tak zachytne v řeči druhé. A když to pak domyslí řečí mateřskou, tak vidí úplně novou Vídeň. Náš průvodce zdůrazňoval koncovky slov. A to hlavně slov končících souhláskou, a to dělal tak sugestivně, že jsem se pod jeho vlivem ptal své dcery, máš ten aparát T, nemáš hla D, co říká ten šarlatán? Po mé pravici seděli manžele. Manžele se v autokaru poznají podle toho, že na sebe nemluví. Ta paní už byla v letech, kdy každičkej flirt je dobrý k povzbuzení ženského sebevědomí. Považovala můj ohlížecí protirytmus za donchuánský trik patrně a svěřila se manželovi. Ten potom, kdykoliv jsme skrčeni vystoupili, diskrétně se odbatolil a doufal chudák, že mu žena ve Vídni se mnou uteče a že jemu konečně vypuknou prázdniny. Napadlo mě, že moje dcera už není žádné dítě a že by měla vidět život v celé jeho nahotě. I upozornil jsem ji na vzniklou situaci. Ale její stanovisko mě trošku udivilo. Tedy přátelsky, to je pravda. A velice jemně a opatrně volenými slovy mi začala domlouvat. No prostě a krátce vylezlo z ní, nebo tedy jsem z jejich řeči nabil dojmu, že jako otec a jako kamarád, no tak prosím, mám právo považovat se za osobu, snad i dokonce za osobnost, ale jako tedy, jako svůdce cestujících manželek, že mám vrchol svého půvabu, tedy ne jako příliš daleko, to mě nechala, jako tuhle výhodu, ale přece, že už to mám dávno za sebou. No já jsem nejel na cesty, abych si kalil přátelské vztahy k Janě, že ano. No tak jsem její zřejmý omyl zamluvil. Ostatně mně se ta paní vůbec nelíbila. Mně se líbila jedna Francouzka, po nemoci byla asi. Kvůli postavě, ona se oblíkala do těch tenkých modrých kalhot, víte, kterým se říká blue jeans. A protože asi byla po dlouhé nemoci, tak měla v nich tak tenké nohy, které končily ve střevíčkách na jehlách, no a že připomínala slavné slony Salvátora Dáliho. Ovšem o tom nebudeme mluvit, to je formalista. Konečně jsme přijeli do Schönbrunnu. To je vám věc téměř tak krásná, no, ne, ale jako co, no, monem, jako třeba slavný zámek v Dobříši. Smutně jsem hleděl po milionech oken, marně jsem hledal lysou a usměvavou mocnářskou hlavu. Nebyl doma, ale za to uvnitř nebyla stěna, aby na ní nebyl v rámečku. I co nemluvně. Schönbrunn, to je pro všechny průvodce něco jako slavnostní Te Deum, neboli tedy Te Schönbrunnum Laudamus. Ze všech stran nás upozorňovali, co se kde stalo, kde kdo ležel, kde kdo seděl, kde se kdo narodil, kde kdo umřel, kde kdo upad, kde kdo co podepsal a hlavně, co kolik stálo. Dvě mladičké turistky si povídali blíže mého lepšího ucha. Musíš mě vyfotografovat nějak komicky, povídá ta jedna. Fajn. A ty mě taky. Sure. Ale jak? Well, třeba jak padám ze schodu, maminka se bude smát. Naši mají taky rádi bláznivý obrázky z prázdnin. A naši moc. Brácha má fotku, jak visí na stromě za kravatu. Tak víš co, pojď napřed, já spadnu ze schodu. Pro tebe, jo? Připrav si aparát. Když jsme jeli zpátky, průvodce mlčel. Už neměl, co by nám vykládal. Všichni jsme byli staří Vídeňáci. U opery, kde jsme nastoupili, se také vystupuje a dává se zpropitné. Paní se ještě po mně ohlédla a pak zahnula za manželem do Kärntenstraße.

Záliv u San Franciska je velmi rozsáhlý. Jeho vody jsou bohaté na všechny možné druhy ryb a proto jeho hladinu brázdí nejrůznější rybářské čluny s všelijakou posádkou. Před tím pestrým pronárodem je ovšem nutno ryby chránit. A tak vyšel celý soubor moudrých zákonů proti rybářským pirátům. K tomu, aby se ty zákony dodržovaly, byla rybářská hlídka. Jeden čas jsem sotva jako 17letý výrostek byl jejím členem i já. Mezi rybáři u zálivu byli z velké části Řekové a mezi nimi byl jedním z nejvýznamnějších Demetrios Kontos. Zatím s ním ještě nikdy nebyly žádné potíže. A pochybuji, že bychom se byli kdy střetli, kdyby si nepořídil nový lososí člun. Postavil si ho sám a když ho dokončil a spustil na vodu, přišel na to, že se mu věc podařila ještě lépe, než očekával. Kontův lososí člun byl skutečně daleko rychlejší než všechny ostatní v zálivu i na řekách. I hned tím úspěchem spišněl a to mu zatemnilo jeho mysl. Poslal nám do Benicie vyzývavý vzkaz, že vypluje příští neděli z Valjecho a bude tam chytat lososy a strážník Charlie LeGrand, ať ho jenom zkusí chytit. Tady musím připomenout, že od sobotního západu až do pondělního východu slunce nesmí nikdo lososy lovit, aby měli aspoň chvíli času a mohli doplout nahoru do řek, třít se a klást jikry. Většinou to rybáři dodržovali. Ale teď tohle. Do té doby jsme o novém člunu Demetria Konta neslyšeli. Náš člun byl dost rychlý a uměli jsme v něm plachtit jako málo kdo. Nebrali jsme proto Řekovu výzvu příliš vážně, ale v neděli odpoledne, když mořská brýza zesílila, se v dálce objevila Demetriova plachta. Přivítal ho nadšený řev rybářů a námořníků, kteří o jeho výzvě věděli a shromáždili se na hrázi, aby byli svědky zajímavého utkání. Demetrios Kontos odplul do úžiny a skasal plachtu. Pak začal pomalu rozvinovat síť. Nespustil jí mnoho, snad 15 metrů. Ale my jsme stejně byli zaraženi jeho drzostí. A v té chvíli jsme ještě nevěděli, že ta síť byla už stará a chatrná. Charlie se probral z ohromení první. No to jsem blázen. Proč nás vůbec takhle provokuje? A k tomu ještě přímo v naší vodě, tady před Benicií. Demetrios Kontos si zatím hověl ve člunu a když spozoroval, že v síti uvízla ryba, vytáhl pár metrů sítě, uvolnil z ní lososí hlavu a vhodil lesknoucí se tělo do člunu. Obecenstvo to uvítalo vítězným pokřikem a to už bylo víc, než strážník Charlie LeGrand dokázal vydržet. Tak jeden mládenče, řekl mi velitelským hlasem. Skočili jsme do člunu a napnuli plachtu. Když jsme odrazili od hráze, viděli jsme, jak se Demetrios dlouhým nožem odřízl od sítě a v zápětí zasvítila ve sluneční záři jeho plachta. Skočil na záď a zamířil velkým obloukem pryč.

Byli jsme za ním tak 10 metrů a znali jsme rychlost našeho člunu. Věřili jsme, že Demetria za chvíli dostihneme. Jenže se nám to nějak nedařilo. Klouzali jsme po hladině sice jako po másle, ale on také a nějak se nám vzdaloval. Brzy už plul na druhé straně úžiny a my jsme za ním zůstali tak beznadějně daleko, že to Charlie vzdal. Vraceli jsme se zpátky a na hrázi v Benisi se nám diváci srdečně chechtali. Výsměch nás trápil až do pátku. A pak jsme dostali nový vzkaz, že Demetrios Kontos hodlá příští neděli lovit lososy jako posledně. A historie se opakovala. Charlie samozřejmě mohl vytáhnout pistoli a vypálit na Demetria dobře mířenou ránu. Jenže už dávno jsme jeden o druhém věděli, že nedokážeme střílet po rybářích, kteří se provinili menším přestupkem a prchají, aniž by sami vytáhli ručnice nebo revolvery. Dokonce v tom ohledu došlo mezi rybáři a hlídkou k jakési mlčedlivé dohodě. Když utíkali z místa činu a my po nich nestříleli, oni se zase s námi nervali a nekladli odpor, když jsme je dohonili. Demetrios Kontos to věděl jako všichni ostatní a bylo jisté, že když ho chytíme, že se nám zdá. Jenže my ho nedohonili. Museli jsme uznat, že se mu podařilo sestrojit lepší člun, než byl náš. Několik dní jsme přemýšleli, jak na něj vyzerá. A pak jsme na to přišli. Prostě budeme dělat, že Charlie to vzdal a za Demetriem popluju sám. Charlie však mezi tím posouší na koni, ale nenápadně dojede do Demetriova domu a tam ho uvítá. Charlie mu se ten nápad moc líbil. To je přece ohromná novinka, když rybářská hlídka pojede na koni, chechtal se, až se s ním třásla postel. V neděli odpoledne zahájil náš Demetrios Kontos své představení jako obvykle. Rybáři, diváci se předem pochechtávali naší rozmrzelosti. Už bych měl jít, zašeptal mi Charlie, když Demetrios skasal plachtu a hodil síť do moře. Mrkl jsem na něj a hlasitě jsem se ho zeptal. Mám už tedy spustit člun? Odpověděl mi lhostejně, jak chcete, mládenče. Otočil se a loudal se pryč. Vskočil jsem do člunu. Demetrios měl v té době na palubě už dva krásné lososy. Nespěchal jsem. A přitom jsem hrál pěkné divadlo o své neobratnosti. Napínal jsem plachtu jako zelenáč, pletl jsem si lana, námořníci a rybáři se málem váleli smíchy a Charlie zatím získával čas. Teprve, když jsem si byl jistý, že Charlie už sedí na hřbetě kobily daleko odsud, odrazil jsem od hráze a pustil velkou plachtu po větru. Silný závan ji nadmul a loď se naklonila na bok tak hluboko, že nabrala pár kbelíků vody. Vyvolalo to salvu smíchu. A když Demetrios zjistil, že ve člunu, který ho pronásleduje, je jenom jeden člověk a k tomu pouhý mládeneček, začal si se mnou hrát jako kočka s myší. Obsal krátký oblouk, takže jsem za ním byl sotva 10 metrů a vrátil se k hrázi. Všelijak kličkoval a uhýbal mi k velké veselosti diváků, kteří byli všichni na jeho straně a žádný z nich neocenil, že jsem byl celou dobu za ním a dělal přesně to, co on. Demetrios spoléhal na čipernou mořskou brýzu a silný odliv, které značně rozvlnili moře. Určitě věřil, že při dnešní honičce odpadnu co nejdříve. Jenže já byl ve svém živlu. V celém svém životě jsem ještě nikdy tak dobře neřídil člun jako dnes. Zdálo se mi, že každou i sebemenší obtíž znám daleko dřív, než se objevila. Naopak v nesnázích se ocitl Demetrios. Něco na jeho člunu nebylo v pořádku. Asi lano, které drhlo, takže se mu loď špatně řídila. V jedné chvilce, kdy proti mě získal obratným manévrem větší předstih, se pokoušel dát to zase do pořádku. Jenže já jsem mu nedal dost času. A tak se zase musel vrátit ke kormidlu a porucha mu dál dělala starosti. Už si přestal se mnou zahrávat a pustil se přímo k domovu, k Valjecho. Teď teprve asi litoval, že je ve člunu sám, protože kdyby byli dva, mohl snadno závadu opravit, zatímco druhý by řídil. Tažil jsem se těsně za ním a chvíle mi se mi zdálo, že už ho mám. Jenže se mi pokaždé vykroutil a unikl.
Honička pokračovala a vítr pořád sílil, takže jsme měli oba co dělat, aby nás nepřekotil. Můj člun by se určitě neudržel na vodě, kdyby do něj Charlie nedal jako zátěž několik kolejnic. Vítr byl stále silnější a ke všemu se úžinou hnal právě proti němu silný odliv. Moře proto bylo úskočné a zrádné. Honička pokračovala. Chvíle mi se mi zdálo, že Demetria Conta už mám. Vítr stále sílil a silný odliv se hnal úžinou právě proti větru. Moře bylo proto úskočné a zrádné a pořád doráželo na mou palubu, takže jsem byl promočený, až země kapalo. A dokonce plachta byla mokrá až do poloviny dolní obruby. Byli jsme v úžině na ošklivém proudu její hladiny. Tady se vlastně proti sobě vrhaly vody od Valjecho, to znamená řeky Napa, a druhým zálivem voda dalších řek. Oba proudy na sebe narážely ve vířivém smrtonosném pěnění a aby to bylo ještě horší, vítr hnal k tomu osudnému místu strašlivé vlny. Všecky proudy se srážely a tříštily všemi směry. Tvořily víry a prohlubně, v nichž voda vřela jako v hrnci na ohni. Přitahovala k sobě všechno, tedy i naše čluny, na které metala tuny vodní masy hned ze závětří, hned z návětrné strany. Myslím, že moje myšlenky byly právě tak rozbouřené jako moře. Člun mi sloužil znamenitě. Říkal jsem si, nedej se zaslepit radostí. Ale věřte mi, byl jsem skoro opojený tím, jak ho ovládám. A zrovna ve chvíli, kdy jsem se tak vítězně tvářil, ucítil jsem tvrdý náraz a člun se okamžitě zastavil. Vyletěl jsem dopředu a spadl až na dno. Rychle jsem se vyškrabal nahoru a uviděl jsem nechutný, podlouhlý a zelenavý předmět pokrytý řasami a škeblemi. Postrach všech pobřežních námořníků. Volná plovoucí kláda. Před ní není nikdo bezpečný. Takový trám nasákne vodou a plave těsně pod hladinou, takže ho nikdo včas nepostřehne a nemůže mu uhnout. Na tu srážku doplatila moje příď, která byla nad ranc. V několika vteřinách se člun naplnil vodou do poloviny, několik dalších vln ho pak zalilo docela, takže šel ke dnu. Všechno se seběhlo tak rychle, že jsem se zapletl do lana a klesal jsem ke dnu s ním. Když jsem se konečně vymotal a vydral na hladinu, napolo udušený, s plícemi, které hrozily prasknutím, viděl jsem, jak se Demetrios Kontos ohlíží ze svého člunu a slyšel jsem jeho jízlivý smích. Plul rychle dál svým směrem a já mezi tím propadal zkáze. Nezbylo mi nic jiného, než plavat. Ale to je na tak rozdivočeném moři jen pouhý pokus, který může oddálit smrt jen o několik okamžiků. Rozbouřené divoké moře mnou zmítalo, vlny na mě dorážely ze všech stran, dusily mě a rdousily, voda mi vnikala do úst, do nosu, do uší, neviděl jsem nic, jen bílou mlhu, jak mě pršky mořské

tom jsem ucítil, jak mě někdo chytil za ramena a přetáhl přes roubení člunu. Kdo si mě hodil přes lavici tváří k podlaze. Zůstal jsem tam chvíli ležet, popadal jsem dech a z úst mi vytékala voda. Byl jsem slabý a zmámený, přesto mi zvědavost nedala. Obrátil jsem se, abych zjistil, kdo mě to vlastně zachránil. A tam, na zádi s plachetním provazcem v jedné a s kormidelní pákou v druhé ruce, s veselým ušklepkem ve tváři, pokyvoval dobrosrdečně hlavou Demetrios Kontos. Později se mi přiznal, že mě v prvním návalu pomstychtivosti chtěl nechat moři na pospas. Jenže jeho svědomí zvítězilo a poslalo ho zpátky ke mně. Teď řekl, umíte zacházet s člunem moc dobře. Tak dobře, jako kdybyste byl dospělý muž. Nevím, jestli někdy předtím udělal někomu takovou poklonu. Měl jsem z ní radost, ale dokázal jsem se jenom pokřiveně usmát. Pak už jsme spolu nemluvili. Já měl dost práce sám se sebou, abych se vzpamatoval. Demetrios pak měl co dělat se řízením člunu. Konečně přirazil ke hrázi ve Valjecho, přivázal člun a pomohl mi vystoupit. A ve chvíli, kdy jsme oba stáli na přístavní hrázi, vynořil se z úkrytu strážník Charlie LeGrand a položil mu ruku na rameno. Polekal jsem se. Úplně jsem na Charlieho a na naši úmluvu zapomněl. To nemůžete, Charlie, nemůžete ho zatknout. Zachránil mi život. Charlieovu tvář přeletěl zmatený výraz, ale pak řekl, nejde to, mládenče. Moje povinnost je ho zatknout. Dneska je neděle a v jeho člunu jsou dva čerstvě chycení lososy. Jak bych měl jednat jinak? Tvář Demetria Konta zbrunátněla hněvem. Měl pocit, že se s ním nejedná poctivě. Zachoval se přece jako slušný člověk. Zachránil život svého nepřítele z rybářské hlídky a za toho jiný nepřítel vede do vězení? Když jsme se vraceli do Benicie, byli jsme oba, Charlie i já, rozladěni a nemohli jsme se dohodnout. Já zastával ducha zákona, zatímco Charlie se dovolával jeho písmen. Zákon praví jednoznačně, že v neděli se lososy v Sanfranciském zálivu chytat nesmějí a on tedy udělal jen svou povinnost jako člen rybářské hlídky. Já jsem ovšem pořád tvrdil, že to byla nespravedlnost. A bylo mi Demetria Konta líto. Po dvou dnech jsme šli k soudu. Byl jsem předvolán jako svědek. A připadalo mi to jako nejhorší úloha, kterou jsem kdy měl. Musel jsem dosvědčit, že jsem na vlastní oči viděl, jak Demetrios Kontos chytil ty dva lososy, s nimiž ho později Charlie zatkl. Porota se radila ani ne čtvrt hodiny a vrátila se s rozsudkem vinen. Soudce tedy odsoudil Demetria k pokutě $100 nebo vězení na 50 dní. Po vyhlášení rozsudku předstoupil Charlie. Tak, a tady je ta pokuta, řekl a položil na pult 5 zlatých $20. Pak se obrátil ke mně a zakoktal se, je to jediná cesta, jak se z toho dostat, mládenče. Nějak mě začaly pálit oči. Chytil jsem ho za ruku. Já to zaplatím, vypravil jsem ze sebe. A Charlie se už zase dokonale ovládal. Přerušil mě. Svou polovinu? S tím jsem počítal od začátku. Zatím stačil advokát oznámit Demetriovi, že Charlie zaplatil nejen pokutu, ale i soudní výlohy. Demetrios vstal a šel Charlieovi stisknout ruku. V té chvíli se mu v očích zaleskla taková světla, že to zjasnilo i šerou soudní síň. Potom ovšem Demetrios, který se ve šlechetnosti nemohl nechat překonat, trval na tom, že zaplatí pokutu i odměnu advokátovi sám a skoro se rozhněval, když to Charlie nechtěl připustit. Myslím, že jsme tentokrát udělali pro rybářské zákony v zálivu u San Franciska víc než kdykoliv předtím. V rybářích to vzbudilo respekt nejen k nám, ale i k zákonům. Charlie se stal snad nejváženějším strážníkem v celých dějinách rybářů.

0: Vářské hlídky. A já zase byl chválen jako mládenec, který umí řídit člun jako málo kdo. Demetrios Kontos pak už nikdy zákon nepřestoupil. Místo toho se stal naším dobrým přítelem a často chodíval za námi do Benicie, aby si s námi popovídal.
1: Muž, který měl rád Dickense. Ačkoliv pan Todd žil v kraji kolem Amazonky téměř 60 let, vědělo o jeho existenci jenom několik rodin pijuských indiánů. Jeho dům stál na malé stepy, nejenom z oněch písčitých prostranství schomáči trávy, která v těchto končinách tvoří 3 až 4 kilometrové úseky, ohraničené ze všech stran lesem. Nikdo z obyvatel tohoto území, kromě pana Todda, nikdy neslyšel o vládě Brazílie nebo Guajány, které se na ní střídavě dělali nárok. Jednoho dne, právě když pan Todd nabíjel svou převzácnou ručnici, přišel k němu indián z kmene Piviu se zprávou, že se nějaký běloch, sám a nemocný, potácí lesem k osadě. Když se pan Todd blížil k okraji podrostu, viděl muže, který se zatím prodral křovisky, sedět na zemi. Bylo zřejmé, že je v hrozném stavu. Z vytřeštěných očí mu plála horečka, blouznil mu mlaje cosi sám k sobě, ale zarazil se, když k němu přistoupil pan Todd a oslovil ho anglicky. Jste první člověk, který na mě po dlouhé době promluvil, řekl neznámý muž. Vy jste první cizinec, kterého vidím po mnoha letech. Vidíte tam ten dům? Myslíte, že k němu dojdete? Ptal se pan Todd. Jste hrozně laskavý, je to trapné, když člověk takhle uvízne v divočině. Nejedl jsem už několik dní. A potom dodal, poslyšte, vy jste přece Angličan, já také. Jmenuji se Tony Last. Pane Láste, teď už si ničím nemusíte lámat hlavu. Jste nemocný a máte za sebou zlou cestu. Postarám se o vás. Šli zvolna, krok za krokem, ale konečně se přece dostali do domu. Pan Todd zašel do zadní místnosti v domě a vytáhl spod hromady kůží plechovou krabici. Nabral z ní hrst a zašel k ohni. Když se vrátil, seděl jeho host vzpřímen na lůžku. Pan Todd podepřel Tonyho hlavu rukou a podal mu k ústům misku s lektvarem, který uvařil. Tony si smočil rty a odvrátil hlavu. Hnusná medicína, řekl a začal fňukat. Pan Todd stál a držel misku. Za chvíli Tony upil větší doušek, stáhl obličej a zachvěl se hnusem nad hořkostí nápoje. Pan Todd zůstal u něho stát tak dlouho, dokud Tony nedopil celou dávku. Pak vyklopil usazeninu ze dna misky na zem. Tony opět ulehl a tiše vzlikal. Brzo na to upadl do hlubokého spánku. Tony se zvolna uzdravoval. Zpočátku se u něho střídali dny jasného vědomí s delíriem, potom horečky klesly a ačkoliv byl ještě velmi nemocen, nestratil už vědomí. Pan Todd ho pravidelně léčil rostlinnými lektvary. Tady v lesích jsou léky na všechno, vysvětloval. Moje matka byla indiánka a mnoho mě naučila. Otec byl Angličan z ostrova Barbados. Indiánské ženy z kmene Piviu jsou ošklivé, ale oddané. Měl jsem jich mnoho. Většina mužů a žen, které žijí tady v sousedství, jsou mé děti. A proto mě také poslouchají. A potom proto, že mám ručnici. Můj otec byl vzdělaný muž. Umíte číst? Ano, všem. Každý není tak šťasten. Já číst neumím. Tony se usmál. Vždyť tady asi ani nemáte mnoho příležitostí ke čtení. O, ano, to je právě to. Mám spoustu knih. Je tomu teprve 5 let, co to byl jeden anglický černoch, který byl vychován v Georgetownu, potom umřel. Čítával mi nahlas každý den až do smrti. Až vám bude dobře, budete mi také přečítat. S největší radostí. Ano, budete mi předčítat, opakoval pan Todd, pokyvuje hlavou nad miskou dlabanou z tykve. Když Tony poprvé vstal, zavedl ho pan Todd na obchůzku po svém panství. Ukážu vám hrob toho černocha, řekl. Byl to velmi hodný člověk. Dokud neumřel, četl mi každé odpoledne 2 hodiny. Myslím, že tu postavím křížek na památku jeho smrti a vašeho příchodu. Je to dobrá myšlenka. Věříte v Boha? Nikdy jsem o tom moc nepřemýšlel. Snad věřím. Já jsem o tom hodně přemýšlel, ale stále nevím. Dickens věřil. Asi. O, docela jistě věřil. Je to vidět ze všech jeho knih, uvidíte. Konečně, když se Tonymu už 6 nebo 7 dní horečka nevrátila, řekl pan Todd. Myslím, že jste natolik zdráv, abych vám mohl ukázat své knihy. Dal velkou práci uchránit je před červy a před mravenci. 2 jsou skoro úplně zničené. Pan Todd rozbalil první balíček. Bylo to první americké vydání Dickensova Pustého domu. Nezáleží na tom, čím začneme. Máte rád Dickense? Rád, jak bych neměl. Mám ho víc než rád. Mnohem víc než rád. Můj otec mi ho čítal a potom ten Černoch. A teď mi ho budete číst vy. Slyšel jsem už každou knihu 2x, ale nikdy mě to neomrzelo. Pořád se z toho člověk učí. Je tam tolik různých lidí, tolik výjevů, tolik slov. Mám tu všechny Dickensovy knihy, až na ty, které zničili mravenci. Trvá dlouho, než se všechny přečtou, déle než 2 roky. No, budeme mít aspoň co číst, dokud to budu, prohodil bezstarostně Tony. Doufám. Je krásné zase začít. Pokaždý se mi to více líbí a více tomu obdivuji. Snesli dolů první díl Pustého domu a odpoledne Tony poprvé předčítal. Četl vždycky rád nahlas a pan Todd byl jedinečný posluchač. Seděl na lůžku a neslyšně pohyboval rty, opakuje si každé slovo. Často, když se v knize objevilo nové jméno, říkával, opakujte ještě jednou, jak se jmenoval, nebo ano, na to si jasně vzpomínám, ta chudák nakonec umře. Také často přerušoval čtení otázkami, vyptával se ale vždy jenom na lidi. Proč tohle řekla? Myslí tohle opravdy? Omdlela, protože z krbu sálalo příliš velké vedro, nebo že si přečetla tu zprávu v novinách. Smál se hlasitě všem vtipům a na mnoha místech, která Tonymu vůbec nepřipadala směšná, žádal Tonyho, aby je četl 2x nebo 3x. Později při líčení muk vyvrženců kanuli mu z očí slzy do vousů. Jeho poznámky byly velmi prosté. Myslím, že Dedlock je velice pyšný muž. Nebo paní Jellybyová se dost nestará o své děti. Tony ho bavilo číst skoro tak, jako bavilo pana Todda poslouchat. Večer ho starý muž pochválil. Čtete krásně, mnohem výrazněji než ten Černoch a také mnohem lépe vyslovujete. Je to skoro tak, jako by to byl zase můj otec. A vždycky po čtení mu zdvořile děkoval. Velmi jsem se potěšil, ačkoliv jsme četli tak smutnou kapitolu. Ale pamatuji-li se dobře a správně, všechno se v dobré obrátí. Když však četli druhý svazek, počalo Tonymu zevšedňovat potěšení z Toddovy rozkoše. Byl také již dosti silný a začal pociťovat touhu po odjezdu. Zmínil se o tom 2x, vyptávaje se na kánoe a na období dešťů a na možnost sehnat vůdce. Ale pan Todd byl hluchý k těmto poznámkám a narážkám. Jednoho dne, převracuje zbývající stránky Pustého domu, prohodil Tony, máme toho ještě pořádný kus, doufám, že to budu moci dočíst, než odjedu. O, ano, řekl pan Todd, tím se netrapte, budete mít dost času to dočíst, milí příteli. Tehdy vycítil Tony poprvé jakousi skrytou výhrušku v chování svého hostitele. Před západem slunce o tom začal Tony znovu. Je už věru čas, pane Todde, abych se chystal k návratu domů. Nesmím zneužívat vašeho pohostinství. Pan Todd se sklonil nad talířem a mlčky žvíkal. Kdy myslíte, že bych mohl získat nějaký člun? Ptal jsem se, kdy myslíte, že bych mohl dostat nějaký člun? Nedovedu ani říci, jak jsem vám vděčný za všechno, co jste pro mě vykonal, ale... Milí příteli, tím, že mi čtete Dickense, jste mi plně odplatil všechno, čím jsem vám snad pomohl. Nemluvme již o tom. Jsem upřímně rád, že vás to bavilo. Mě to také zajímalo. ale opravdu musím začít myslet na návrat. Ano, ano, řekl pan Tot. Černoch byl taky takový, pořád na to myslel, ale umřel tady. Druhého dne o tom Tony začal znovu, ale Tot se vyhýbal jakékoliv odpovědi. Konečně řekl Tony přímo, promiňte, pane Tode, ale nemohu si pomoci, musím naléhat, kdy mohu dostat člun? Tady není žádný člun. Ale Indiáni jej přece mohou vyrobit. Musíte počkat na období dešťů. Teď není v řece dost vody. A jak dlouho to potrvá? Měsíc, dva měsíce. Dočetli už dávno pustý dům a dokončili právě Dombie a syna, když přišli deště. Nyní je čas začít s přípravami k odjezdu. Oh, teď to nejde. Indiáni nikdy nevyrábějí čluny v dobách dešťů. To je jedna z jejich pověr. A proč jste mě na to neupozornil? Nezmínil jsem se o tom? Asi jsem na to nevzpomněl. Příští den ráno, zatímco Tot někdy něco kutil, vydal se Tony přes step ke skupině indiánských chatrčí. Na prahu chýší sedělo 45 pivů. Nepohledy na něho, když se k ním blížil. Oslovil je několika výrazy mekušického nářečí, které pochytil cestou do těchto končin. Ale muži na sobě nedali znát, rozuměli nebo ne. Potom nakreslil v písku tvar kánoje, naznačil několika neohrabanými pohyby tesařskou práci, ukázal napřed na ně a pak na sebe, potom naznačoval, že jim něco dá. Ale nikdo z mužů ničím nedal najevo, že by mu byli porozuměli. Při obědě řekl Tot, Indiáni mi sdělovali, že jste s nimi chtěl mluvit, pane Láste. Bude lépe, řeknete-li příště mě, co chcete, chápete přece, že neudělají nic bez mého svolení. Přiznám se vám, že jsem chtěl, aby mi vyrobili kánoe. Ano, říkali mi to. A teď dojedli jste, mohli bychom si snad přečíst další kapitolu. Tato kniha mě vždycky velmi napíná. Dočetli Dombie a syna. Od Tonyho odjezdu z Anglie uplynul téměř rok a jeho chmurné obavy ze stálého vyhnanství se náhle přiostřily, když mezi listy Martina Čaclevita přišel na kus papíru, na němž bylo napsáno neumělou rukou. V roce 1919 já, James Tot z Brazílie, přísahám Barnabáši Washingtonovi z Georgetownu, že přečteli mi knihu Martin Čaclevit, nechám ho odejít, kdykoliv bude chtít. Pane Tode, řekl Tony, musím s vámi mluvit otevřeně. Zachránil jste mi život a až se vrátím, odměním se vám podle svých nejlepších sil. Teď mě ale tady zdržujete proti mé vůli. Chci, abyste mě nechal odejít. Ale kdo vás zdržuje, milí příteli? Nikdo vám nebrání odejít, kdykoliv se vám zlíbí. Víte dobře, že se bez vaší pomoci nemohu odtud dostat. V tom případě musíte udělat starému Todovi něco kvůli. Přečtěte mi kapitolu. Pane Tode, přísahám vám při všem na světě, že jakmile se dostanu do Manaosu, najdu vám někoho, kdo mě tu vystřídá. Zaplatím vám člověka, který vám bude číst. Ale já nikoho nepotřebuji. Čtete velmi krásně. Četl jsem vám včera naposled. Doufám, že ne, řekl zdvořile pan Tot. Toho večera přinesli jenom jednu misku s uzeným hovězím masem a pan Tot večeřel sám. Příštího dne stála zase jenom jedna miska na stole před panem Todem, ale vedle ní ležela jeho ručnice. Odpoledne Tony začal číst Martina Čaclevita. Tam, kde před dvěma dny přestali. Týdny beznadějně míjeli. Přečetli Mikuláše Niklebyho, Malou Doritku, Olivera Twista. Potom se objevil v osadě cizinec, byl míšenec a patřil k osamělým hledačům zlata. Pan Tot neměl z jeho příchodu radost. Dal mu sice najíst a napít, ale poslal ho za hodinu pryč. Tonymu se však přesto podařilo vsunout mu v této hodině do ruky útržek papíru se svým jménem. Od té doby v něm žila naděje. Jednou, letos nebo napřes rok, dorazí míšenec někam do brazilské osady se zprávou o Tonym. Každého dne tu mohou zaznít anglické hlasy a tucet dobrodružných vykupitelů se může prodrat křovisky do stepního zákoutí. I když předčítal Todovi, zatímco jeho rty mechanicky sledovaly tištěné řádky, jeho mysl se odpoutávala od šíleného, divoce zaujatého starého muže, který mu visel na ústech. Maloval si v duchu příhody své cesty domů. Postupné shledávání s civilizací. Jak se v Manaus dá oholit, koupí si nové šaty, jak zatelegrafuje pro peníze, jak dostane blahopřejné telegramy. Představoval si s rozkoší veliký parník do Evropy, pochutnával si v duchu na klaretu a čerstvém mase a jarních zeleninách. A pak ho pan Todd přerušil. Byl byste tak laskav a přečetl tu část ještě jednou, ta se mi vždycky zvlášť líbí. Týdny míjeli. Záchrana nepřicházela, ale naděje, že přijde zítra, pomáhala Tonymu prokousávat se nudou dne. Pociťoval dokonce i slabý záchvěv v srdečnosti k svému vězniteli a byl proto ochoten mu vyhovět, když jednoho dne, po dlouhé rozmluvě s jedním z indiánů, ho Todd vyzval, aby se účastnil jakési slavnosti. Je to jeden z místních svátků, vysvětloval, a indiáni připravili pivary. Možná, že vám nebude chutnat, ale měl byste se ho napít. Vydali se tedy po západu slunce na druhou stranu stepí, do jedné z chýší a usadili se kolem ohniště. Indiáni zpívali jednotvárnými nevzrušenými hlasy a podávali od jednoho k druhému mísu z vyhloubené tykve s jakousi tekutinou. Musíte to vypít až do dna, jinak byste je urazil. Tony polikal tmavou tekutinu, snaže se ji neuchutnávat. Nebyla však nepříjemná a lepkavá jako jiné nápoje, které mu byly v Brazílii podávány. Měla spíš příchuť medu a černého chleba. Položil se na lůžko s pocitem podivné spokojenosti, možná, že právě v tomto okamžiku táboří záchranná výprava několik hodin cesty od nich. Bylo mu teplo a cítil lahodnou malátnost. Podali mu novou dávku pivary a opět vypil misku až do dna. Pak zavřel oči a myslel na Anglii a upadl do hlubokého spánku. Probudil se stále ještě v indiánské chýši s pocitem, že zaspal. Pohledl na zápěstí, chtěl se podívat na hodinky, ale s údivem poznal, že je nemá. Byl jsem asi včera v noci opilý, uvažoval. Pivar je ošemetný nápoj. Bolela ho hlava a bál se, že se mu vrátila horečka. Když se postavil, pozoroval, že se mu chvějí kolena. Kráčel nejistě a myšlenky se mu mátly jako v prvních dobách rekonvalescence. Když došel domů, našel pana Todda sedícího na lůžku. Ach, můj příteli, dnes jste se opozdil. Budeme mít na čtení sotva půl hodiny světla. Jak je vám? Mizerně, asi pivary nesnáším. Dám vám něco, po čem vám bude hned dobře. V lese jsou léky na všechno, na probuzení i na usnutí. Neviděl jste mé hodinky? Postrádal jste je? Ano, myslel jsem, že je mám. Poslyšte, nepamatuji si, že bych kdy tak dlouho spal. Od doby, kdy jste byl dítě, jistě ne. Víte, jak dlouho to trvalo? 2 dny. Nesmysl, to není možné. Ano, je tomu tak. Škoda, zmeškal jste totiž naše hosty. Hosty? Ano, hosty. Skvěle jsem se s nimi bavil, zatímco jste spal. Byli tu 3 bílí muži, Angličani. Škoda, že jste je zmeškal. A je to škoda také pro ně, neboť si obzvlášť přáli setkat se s vámi. Ale co se mohl dělat, když jste tak tvrdě spal? Vykonali tu dlouhou cestu jen proto, aby vás našli, a tak, když jste je nemohl sám přijmout, dal jsem jim na památku vaše hodinky. Doufal jsem, že proti tomu nebudete nic mít. Chtěli vzít sebou něco do Anglie, kde je čeká odměna za zprávy o vás. A také si párkrát ofotografovali křížek, který jsem tehdy postavil na památku vašeho příchodu. Z toho měli také radost. Byli vůbec spokojeni, že tak dobře pořídili. Nemyslím ale, že by nás ještě jednou navštívili. Žijeme tady tak opuštěně, nemáme tu žádnou zábavu, krom toho čtení. Myslím, že už k nám nikdy nikdo nepřijde. No, teď vám připravím lektvar, aby vám bylo líp. Bolí vás hlava, vidíte. Dnes už nebudeme číst Dickense, ale zítra a pozítří a popozítří a každý den. Pustme se zas do malé Doritky. Jsou v ní místa, při nich se vždycky marně bráním pláči.
2: Pane, spravedlnost, to bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí mi rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil dva lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako spronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, když ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štipnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbá na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale, helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek pravdu. Přinesl mě asi 30 jmen. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl, a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie... Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On, pan Houdek, jako pan adjunk, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunk, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě, jako pan Houdek, chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si, pan adjunk, zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého Nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Tak dost, řekl jsem mu nakonec, už toho mám pokrk. Člověče, dejte sem těch 200 korun. Tak, a teď tohle. Kdyby vás napadlo jít za slečnou Tauferovou dřív, než to dám do pořádku, udělám na vás udání pro krádež, rozumíte? A kdybyste se zastřelil, nebo něco podobného, řeknu, proč jste to udělal. A konec. Tu noc, pane, jsem proseděl pod hvězdami a soudil jsem ty dva. A pochopil jsem tu hořkost a radost, která je v spravedlnosti. Kdybych je udal, dostal by ten Houdek pár neděl vězení podmíněně a ještě by se to stěží dokázalo. Houdek zabil tu holku, ale nebyl to sprostý zloděj. Každý trest mě byl příliš mnoho a příliš málo. Proto jsem je soudil a trestal sám. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slično, ale kdyby se tady ty 200, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák u her a křičí: pane Wachmeister, tak už se našly ty 200, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě, kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát. A dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě? Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Seděl tam jako dřevěná loutka. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: Na zelenomodré, jakoby břidlicové obloze zářily hvězdy mrazivě a jiskřivě jako ledová tříšť. Celý hustě zalesněný a řídce obydlený kraj stuhl úporným úmorným mrazem. Byla to divná noc k průzkumu hřbitova. Zvedal se příkře v popelavé lesní pustině jako nějaký zelený drnový hrb. Většina hrobu byla na svahu. Na jeho vrcholku stál pomník, kterým se hřbitov proslavil. Na pomníku bylo vidět mohutnou kovovou postavu vojáka, ležícího vojáka, jehož silné ruce spoutala k sobě věčná pobožnost a jehož hlavě tvořilo podušku dělo. Po vojákově pravici ležela šavle, která měla ulomený hrot. Vše tu bylo podivně mlčenlivé a opuštěné. Přesto však do ticha mrazem stuhlých lesů zaskřípila kovová vrátka a po stezičce k pomníku šplhaly dvě černě oděné postavy. Malý zavalitý páter, otec Brown, a jeho přítel vysoký statný Flambo. Stanuli před pomníkem. Mohutný Flambo škrtl sirku, na soklu se v jejím světle objevil nápis.
1: Zasvěceno památce generála Sir Arthura St. Clara, hrdiny a mučedníka, který vždy zdolal své nepřátele a vždy jich ušetřil a byl jimi posléze zrádně zavražděn. Nechť Bůh, v něhož věřil, ho odmění a pomstí. Mám to přečíst ještě jednou, otče?
2: To stačí, kamaráde Flambo. Škoda sirky. Viděl jsem, co jsem vidět chtěl. Teď budeme šlapat půl druhé míle zase zpátky. Taky tu mohli postavit hostinec blíž, když sem za generálem St. Clairem jezdí karavany turistů. Ale já se vám cestou pokusím vysvětlit, proč jsme se sem vypravili.
0: A Bůh ví, že měl otec Brown pravdu. Člověk by měl sedět v hospodě u krbu a u piva, když si troufá vyprávět takovou zapeklitou historii.
2: Co vy víte o trampotách starého generála St. Clara? Jako Francouz asi málo, nebo nic, milý Flambo.
1: Spíš mám osobní zkušenosti s anglickými policisty. Ti se mě v mé horší polovině života nahonili a natrápili dost.
2: Až vás dohnali k poctivému živobytí. Buďte jim za to vděčen, vy můj polepšený hříšníku. Jsem navíc přesvědčen, že vaše temná minulost vás výtečně připravila k tomu, abyste byl dnes uznávaným policistou.
1: Spíš soukromým detektivem, otče Browne. Jinu cesty, páně, jsou nevyspytatelné. Co činí, dobře činí. S vašimi generály jsem zatím tu čest neměl. A tenhle váš St. Clair je pro mne záhadou dvojnásobnou. Po všelijakých jeho svatostáncích mě vláčíte už hezky dlouho. Člověk by řekl, že tenhle generál je pohřben nejméně na 6 místech. Desky, sochy, plakety. A dnes mě v mrazu vlečete k jeho rakvi na venkovském hřbitově. Takže bych byl rád, kdybyste mi své počínání vysvětlil, jak jste mi ostatně před chvílí slíbil.
2: Rovnám si to v hlavě, Flambo. Musím to rozdělit na 2 díly. Na 2 oddíly. V prvním bude legenda. To, co ví kdekdo. Co jsme se učili, co nám natloukli do hlavy. A pak přijde to, co jsem zjistil. Co vím já.
1: Správně. Začněme od toho nesprávného konce. Začněte, otče, od toho, co ví kdekdo a co není pravda.
2: Veřejnost ví přesně jen toto, že Sir Arthur St. Clair byl slavný a úspěšný anglický generál, že po skvělých, leč rozvážných taženích, jak v Indii, tak v Africe, stál v čele výpravy proti Brazílii, když brazilský vlastenec Olivier vyhlásil své ultimátum. Ví se dále, že St. Clair zaútočil s velmi skromnými silami na Oliviera, který měl k dispozici síly velmi značné, a že po heroickém odporu upadl do zajetí. A konečně se ví, že byl na nejbližším stromě oběšen. což vyvolalo zděšení civilizovaného světa. Po odchodu Brazilců se houpal na větvi a na krku měl zavěšenou svou zlomenou šavli.
1: A tato populární historka je nepravdivá?
2: Je pravdivá, pokud jde o holá fakta. Ale je tu záhada. Záhada, jak bych to řekl, záhada dvojí psychologie. Dva nejvýhlasnější muži v brazilské aféře, dva hrdinové, něco jako Hektor a Achilles, se chovají v naprostém protikladu ke svým povahám. Co byste řekl vyprávění, ve kterém by Achilles byl bojácný a Hektor proradný?
1: Povídejte dál, otče. Tuším, co vás na tom případu zaujalo.
2: Generál St. Clair byl voják starého, zbožného typu. Osobně statečný, ale rozvážný velitel, který šetřil své vojáky, horlil proti zbytečným obětem. A přesto se v této poslední bitvě pokusil o něco, co by za nesmyslné vraždění vlastních řad pokládalo i nemluvně. Člověk nemusí být strateg či taktik, aby se vyhnul autobusu. Takže je tu první záhada. Co se stalo s hlavou až dosud rozvážného a zkušeného anglického generála?
1: Nejspíš zešílel. To se generálům stává.
2: A je tu druhá záhada. Druhá hádanka. Co se stalo se srdcem brazilského generála, velkodušného divné jako bludní rytíři? Skoro všechny zajatce, kteří se mu kdy dostali do rukou, propustil na svobodu. Proč jen usta hromů by se byl jedinkrát v životě tak ďábelsky mstil? Tak prosím. Jeden z nejprozíravějších lidí na světě jednal jako idiot.
1: St. Clair.
2: A jeden z nejličtějších lidí na světě jednal jako satanáš.
1: Olivier.
2: A teď mi to, kamaráde Flambeau, vysvětlete.
1: Kdepak? To musíte vysvětlit vy mě.
2: Musím to ještě doplnit zmínkou o dvou událostech, k nímž došlo později. Rodinný lékař St. Clairů se po několika letech s tou ctihodnou rodinou po generálovi pohádal a začal otiskovat sérii zuřivých článků, v kterých prohlašoval, že neboští generál byl náboženský fanatik. Kdo ovšem věděl, že generál St. Clair byl puritán a že ta jeho puritánská protestantská zbožnost bývala až trochu výstřední. Ty články ostatně přestaly vycházet, jako když utne. Mnohem větší rozruch vyvolala druhá událost. V nešťastném pluku, který podnikl ten ukvapený útok, byl jistý kapitán Keyes, tehdy zasnoubený se St. Clairovou dcerou.
1: Rodinný podnik. To se Keyesovi pod tchánem sloužilo.
2: Kapitán Keyes si St. Clairovu dceru po jeho smrti vzal z lolajníku. Kapitán byl mezi těmi zajatci, které Olivier šlechetně propustil. Asi tak po 20 letech vydal Keyes, tehdy už podplukovník, jakousi autobiografii, kterou nazval Britský důstojník v Barmě a v Brazílii. Hledal jsem v ní dychtivě vysvětlení onoho nesmyslného útoku, kapitolu o porážce tam u Černé řeky. Posvíte mi, můj věrný Flambeau, mám to sebou. Poslouchejte. Jedno bych rád napsal na ospravedlnění památky dvou vynikajících mužů. Akce generála St. Cléra, patřičně chápána, patří k nejduvtipnějším, jaké kdy podnikl. Současně považuji za svou povinnost vůči cti nepřítele, abych prohlásil, že prezident Olivier projevil mnohem víc než svou charakteristickou ohleduplnost. Populárně řečeno, ujišťují své spoluobčany, že St. Clair rozhodně nebyl takový pošetilec a Olivier takový barbar, jak se snad zdá. To je vše, nic mě nepřinutí, abych k tomu dodal jediné slůvko.
0: Flambeau odhodil zápalku a otec Brown uložil útržek potištěného papíru zpátky do kapsy. Za spletí haluzí se objevil velikánský zmrzlý měsíc. Oba pánové ušli dalších dobrých 100 metrů mlčky.
1: Myslím, že už to mám, otče. Generál St. Clair pocházel z rodiny dědičně zatížené šílenstvím. Svůj kritický stav chtěl utajit před dcerou i budoucím zetěm. Obyčejnou sebevraždu vyloučil. V pominutí smyslu se vrhl do bitvy. doufal, že padne s prvním výstřelem. Když však viděl, že dosáhl pouze zajetí, zlomil vlastní šavly a oběsil se. Hrozný příběh.
2: Hrozný, příteli Flambo. Hrozný. Jenže nesprávný. Kéž by byl pravdivý. Kam schová moudrý člověk list? Do lesa. Co ale udělá, když kolem žádný les není?
1: No co? Co podle vás udělá?
2: Ten les vypěstuje, aby mohl ten list schovat. Strašlivý hřích.
1: Tak počkat. Povíte mi to všechno nebo ne? Existují ještě nějaké další doklady?
2: Existují ještě 3 kusé doklady, které jsem vyhrabal. O tom, jak probíhala bitva, existují i zápisky Olivierovi. Generál St. Clair velel odtrženému předsunutému pluku. Ten ležel hned za řekou. Na svahu, na druhém břehu, stál Olivier v zajištěné pozici. Tak tomu bylo večer. Na zítří za úsvitu ohromený Olivier zjistil, že ta zatoulaná hrstka Angličanů zatím překročila s nekrytým týlem řeku z části přes most vpravo, z části přes brod o něco výše. Nevěřil svým očím. Angličané se zhlukli na bažinatém břehu pod ním s řekou za zády. Neuvěřitelné bylo už to, že by se v tak malém počtu chtěli pokusit o útok proti opevněnému postavení. Angličané trčeli v blátě a bahně jako mouchy v medu. Olivier do nich spustil kanonádu. Angličané odpovídali palbou z pušek. Naše řady posléze vyrazili, píše Olivier, a zatlačili Angličany do řeky. Zajali jsme generála St. Clara, jeho plukovník a jeho major padli v bitvě. A s nimi zahynul prakticky celý pluk. Sám generál v čele svých údatných nám čelil do poslední chvíle na koni prostovlasí se zlomenou šavlí v ruce. Tolik Olivier.
1: A pak dal generála pověsit na nejbližší větvi.
2: Ne. Nevím. Nevěřím. O tom, co se s generálem stalo později, mlčí Olivier stejně jako kapitán Keyes.
1: Dobrá. To byl první doklad. Tak teď ten druhý.
2: Ten mi dal spoustu hledání, ale referovat o něm se dá krátce. Týká se toho padlého plukovníka, jmenoval se Clancy. Byl to pořádný chlap z Irska. Umřel, jak se zdá, bezmála zrovna tak vzteky, jako proto, že byl zasažen řadou kulek. Za ten směšný útok nebyl odpovědný, velel generál. Našel jsem v chudobinci starého vojáka, ležel zraněn vedle umírajícího plukovníka. Poslední plukovníkova slova zněla podle něho takto. Pěkně to vyvedl ten zatracený starý Janek s tou šavlí, u které si urazil špici. Proč si radši neurazil hlavu?
1: A že pořád o té zlomené šavli každý mluví. To má být zásluha?
2: Neboštík plukovník Clancy o ní také nemluvil zrovna s úctou.
1: A teď to třetí odhalené tajemství, otče.
2: Asi před 2 měsíci zemřel u nás v Anglii jistý brazilský důstojník. Kdysi dávno se rozkmotřil s Olivierem a opustil vlast. Pocházel ze Španělska, jmenoval se Espado. Sám jsem ho znal, byl to takový starý švihák se žlutou pletí a nosem jako skoba. Byl to samozřejmě katolík a já byl u něho, když se blížil jeho konec. Odevzdal mi sešit, deník jakéhosi anglického vojína. Mohu se jen domýšlet, že sešit našli Brazilci u někoho z padlých. Deník totiž náhle končí v předvečer bitvy. Ale líčení posledního dne života toho ubožáka rozhodně stojí za čtení. Shrnu vám je stručně. První část zápisu se hemží vtipy na majora Mareje. Marej pocházel ze severního Irska, byl to puritán. V deníku se neustále žertuje o kontrastu mezi Irovou přísností a družnou bodrostí plukovníka Clancyho.
1: Toho chlapa taky z Irska, co nazval generála zatraceným Jankem a že se tou zlomenou šavlí měl raději bodnout sám.
2: Pak náš kronikář píše o tom, jak do přední pozice k jeho pluku přijel na svém koni sám generál St. Clair před večerem.
1: Toho koně znám z časopisů a vašich oficiálních obrazů. Bělouš, Šemík.
2: Návštěva samotného generála nemohla vojákům uniknout. Oblíbený velitel byl přivítán srdečně. Seskočil z koně, přistoupil ke skupině důstojníků a důvěrně s nimi hovořil. Když se rozešli, zůstal s majorem Marejem. I ti dva si ostatně museli příteli rozumět. Oba patřili k lidem, kteří čtou pořád Bibli. Oba byli typičtí staří důstojníci evangelického vyznání. Když generál odjížděl, vysoký Ir, major Marej, kráčel dál vedle jeho otěží ve vážné debatě. Vojáci se za nimi dívali, dokud jim nezmizeli za skupinou stromů. Náš kronikář

0: Ruchem a tempem, s nímž byl ten sebevražedný útok organizován.
1: Lesní stezka, po které stoupali, se zúžila a byla stále strmější a klikatější, až měli oba pánové, Brown a Flambeau, dojem, že stoupají po točitém schodišti. Konečně dosáhli vrcholu. Stanuli a uklidnili dech.
0: Ale je v tom vojákově deníku ještě jedna ohromná maličkost. Když generál vybízel vojáky k celé té rytířské akci, napůl prý vytáhl z pochvy šavly, ale náhle, jako kdyby se zastyděl za tak laciné a melodramatické gesto, opět ji zasunul zpátky.
2: Zase ta šavle.
0: Zlomená šavle. Ale kdo viděl tu šavli nezlomenou?
3: Jak to myslíte?
0: Ptám se, kdo viděl generálovu šavli nezlomenou. Určitě ne pisatel deníku. Generál ji včas zastrčil do pochvy. Ne, nic nemohu dokázat. Ani po té honičce po všech hrobech. Ale docela jistě vím, jak to bylo. Dovolte mi dodat ještě jeden malý fakt. Plukovník Clancy byl podivnou náhodou první, kdo byl zasažen kulkou. Dávno předtím, než se vojska dostala do sebe. A už viděl St. Clairovu šavli zlomenou. Proč byla zlomená? Jak se zlomila? Kamaráde, ta šavle se zlomila už před bitvou.
3: Ale... A ráčíte mi prozradit, kde je ta její ulomená špička?
0: Řeknu vám to. Je v koutě hřbitova u protestantské katedrály v Belfastu.
3: Vy jste ji tam viděl?
0: To nešlo. Je nad ní velikánský mramorový náhrobek. Náhrobek hrdiného majora Marie, který padl, když slavně bojoval v pověstné bitvě u Černé řeky.
3: Chcete říci, že generál St. Clair Marie nenáviděl a že ho zavraždil na bitevním poli?
0: Kam schová moudrý člověk list? Do lesa. A nemá-li les, tak si ho vytvoří. A když někdo musí schovat mrtvé tělo, vytvoří si celé pole mrtvých těl a tam to mrtvé tělo schová. Generál St. Clair byl starý angloindický voják, protestant. To znamená člověk fyzicky odolný, žijící pod tropickým sluncem v orientální společnosti. A pořád si čte v Bibli, ale po svém. Hledá si v ní svoje. Bez rozumu a vedení čte především Starý zákon. Tam najde vše, co hledá. Chlípnost, tyranii, proradnost. Podle všeho to byl jistě člověk, jak by se řeklo, poctivý. Ale co z toho, je-li někdo poctivý v uctívání nepoctivosti? Všude, kam přišel, měl ten muž harem, mučil svědky, hromadil hanebné zlato. A jistě by byl každému do očí řekl, že to všecko dělá pro slávu Hospodina.
3: Hospodina?
0: Stále víc mu chyběly peníze. Na úplatky. Stále častěji byl vydírán. V době bitvy u Černé řeky byl na dně. Brazilci, netvrdím, že zrovna Don Quixotský Olivier, v něm objevili úplatného člověka. Jediného úplatného člověka v anglické armádě. A to byl z božího dopuštění člověk na nejvyšším místě. Vrchní velitel. St. Clair potřeboval hory peněz. Už rodinný lékař hrozil odhalením, k nímž pak došlo později. Byl umlčen, uplacen. Ale ten uzavřený, možná pochmurný major, ten Marej z Irska, vytušil pravdu. Byl vzdělaný důstojník. Sledoval způsob vrchního velení. Už to asi bylo víc než podezření. A když pomalu sledoval generálovu uzdu, když ho krokem doprovázel při generálově poslední návštěvě v táboře, žádal generála, ať se okamžitě vzdá velení, jinak že bude postaven před válečný soud a zastřelen. Generál s ním asi na oko souhlasil. Když se vytratili mimo dohled tábora, zabil ho. Šavlí, příteli, jenže hrot šavle se v těle nebohého irského majora ulomil. Ujde pozornosti nevysvětlitelně zlomená generálská šavle? Nebo její zmizení? Rozhodl se nakupit hromadu mrtvol. Jedna další se v ní schová. a ve 20.

0: V 10 minutách se strojilo 800 anglických vojáků na smrt. Ve velkolepé závěrečné scéně, kterou připravoval, měl on, stříbrovlasý voják, světec, vydat nepříteli trosku své zbraně, aby zabránil dalšímu masakru.
1: Škoda, že mu to už nikdo nedokáže. A jak to bylo s Olivierem a s tím oběšením? Pokud vím, Olivier zajatce nebral, překáželi by. Olivier ve většině případů zajatce propouštěl. Proč z nenadání St. Clara oběsil?
0: Tu scénu vidím před očima. Vidím černý vous a červenou košili, Olivier. Vojáci se řadí do pochodových útvarů. St. Clair děkuje jménem mužstva, zdecimované hrstky do prachu sražených Angličanů, za svobodu. Ozvou se bubny a Brazilci se dávají na pochod. Angličané stojí jako sochy. A pak se těch zbylých 50 tváří obrací ke generálovi. Tváří, na které nelze zapomenout.
1: Ne, to ne. Nechcete přece říci. No to mi neříkejte.
0: Chci. To anglická ruka navlékla St. Clairovi kolem hrdla provaz. A já věřím, že to byla táž ruka, která pak navlékla prsten na prst jeho dcery. To anglické ruce odvlekly generála ke stromu hanby. Pak se pro čest Anglie a jeho dcery zavázali přísahou, že provždy v sobě zapečetí ten příběh o zrádcově Tobolce a vrahově Šavli. Snad pomáhají jim nebe, se snažili na něj i zapomenout. Snažme se i my.
1: Já se budu snažit z celého srdce.
2: Vystoupili na vrchol hřebene z lesa ven. Vítalo je světlo z anglické hospody, jejíž okna zdobily červené záclonky. Její dveře byly povzbudivě otevřené. I z místa, kde byli, slyšeli oba naši turisté šum a smích lidí pro jednu noc spokojených.
1: Čerta by to vzal, otče, podívejte se. Čtu dobře? Víte, jak se ta putika jmenuje? Uzlomené šavle.
3: V tomto kraji vidí v generálovi boha. Polovina hospod a ulic a sadů je tu pojmenována po něm.
1: A já myslel, že jsme s tím malomocným skoncovali.
3: V Anglii s tím neskoncujeme nikdy. Mosas nerezaví a kámen přetrvá věky. Po staletí budou jeho mramorové sochy napřimovat mysli hrdých, nevinných chlapců. A jeho venkovský hrob bude vonět věrností jako liliemi. Vždycky to bude světec. A svět se o něm nikdy nedoví pravdu. Víte, milý Flambo, došel jsem k názoru, že v porušování tajemství je zrovna tolik dobrého jako špatného. Zkusím mlčet. Ale kdyby měl být nespravedlivě znovu obviněn Olivier, plukovník Clancy, kapitán Keys, major Murray nebo kterýkoliv nevinný člověk, potom promluvím.
2: Vešli do hospody s červenými záclonkami. Byla nejen útulná, ale dokonce přepichová. Na jednom stolku stál stříbrný model St. Clairova náhrobku se stříbrnou hlavou a zlomenou šavlí. Na stěnách visely kolorované fotografie, zachycující týž náhrobek a řady povozů, jež k němu přivezli turisty. Otec Brown a Flambo usedli do pohodlných křesel. Otec Brown si poručil pivo. Flambo samozřejmě koňak.

jak si nakouřil pan Vorel pěnovku. Dne 16. února roku 1840 a ještě několik odevřel pan Vorel svůj kruparský krám u Zeleného anděla. Důpoldi, Herst, pravila paní Setníková v patře nad námi ku své slečně dceři, která šla právě do trhu a byla již venku na chodbě. Krupici kup tady u toho nového. Můžem to zkusit. Mnohý lehkovážný sobě snad pomyslí, že odevření nového kruparského krámu nebylo ani tak zvláštní událostí, ale takovému bych řekl jen ty nebohý, nebo bych docela jen pokrčil ramenama a neřekl ničeho. Tenkrát, když venkovan snad po 20 let nebyl v Praze a pak Strahovskou branou přišel do Ostruhové ulice, byl zde kupec na témž rohu jako před 20 lety, pekař pod tímž štítem a hokinář v tomtéž domě. Tenkrát mělo vše svoje místo určené. Zařídit najednou kruparství tam, kde bylo například dřív kupectví, patřilo mezi věci tak hloupé, že na to nikdo ani nepomyslil. Krám se dědil z otce na syna a přišel-li někdy přece na nějakého přistěhovalce z Prahy nebo z venkova, nedívali se domorodci na tohoto příliš cize, neboť se byl, jak si podrobil navyklému pořádku jejich, ale nepletl je novotami. Ale on, pan Vorel, byl nejen člověk naprosto cizí, nýbrž zřídil si kruparský krám v domě u Zeleného anděla, kde předtím přece jak těživ nebyl krám žádný a dal kvůli tomu také prolomit zeď přízemního bytu ven do ulice. Tam bývalo vždy jen obloukové okno a u toho sedala od rána do večera paní Staňková před modlitební knihou. Stařičkou vdovu odvezli před čtvrt rokem do Košíř a teď nač jen ten krám, krupař v Ostruhové ulici byl již jeden, arci až zcela dole, ale nač druhého. Tenkrát měli lidé ještě peníze a kupovali si většinou zásoby přímo z mlýna. Snad si myslil pan Vorel, však ono to půjde. Snad si také myslil samolibě, že je mladý, pěkný chlapík, kulatých tváří, snivě modrých očí, štíhlý jako panna a k tomu svobodný, kuchařičky, že tedy přijdou. Ale to jsou samé divné věci. Bylo tomu právě také tak asi čtvrt roku, co se pan Vorel byl přistěhoval do Ostruhové ulice. Přicházel od někud z venkova. Nevěděli o něm ničeho, než že je synem mlynáře. Snad by jim byl sám pověděl víc, a to ochotně, ale neptali se ho. Jevili naproti němu veškerou píchu domorodců, byl jim cizí. Večer sedal v žlutém domku při čbánku piva na rohu stolku vedle kamen sám a sám. Ostatní sobě ho ani nevšímali, lidaže kývli hlavou, když pozdravil. Kdo přišel později než on, podíval se na něj, jako by tu ten cizí člověk seděl dnes poprvé. Přišel-li on později, stalo se, že hovor utichnul. Ba ani včera si ho nikdo nevšimnul a byla tu přec tak srdečná slavnost. Slavil pan Jarmárka, poštovní úředník, stříbrnou svou svatbu. On byl sice pan Jarmárka posud jen starým mládencem, ale zrovna dne 18. února bylo tomu 25 let, co by se byl bezmála oženil. Nevěsta mu zemřela den před svatbou. Pan Jarmárka víc už pak na žádnou ženitbu nemyslel. Zůstal své nevěstě věren a mínil to včera s tou stříbrnou svatbou zcela doopravdy. A když pak nakonec obyčejné denní pitky vyndal Jarmárka 3 lahve mělnického, připíjeli si upřímně. Sklenky kolovaly. Paní hospodská měla v celé zásobě své jen 2 sklenky vinní, ale žádná nezavadila o pana Vorla. A přece měl pan Vorel dnes zcela novou pěnovku, kovanou stříbrem, a byl si ji pořídil jen proto, aby vypadal jako soused. Dne 16. února v 6 hodin ráno otevřel tedy pan Vorel svůj krám u Zeleného anděla. Už včera bylo tu na dobro vše upraveno, krám se lesknul bělostí a novostí. V příhradách a v otevřených pytlích svítila se moučka bělejší než ta čerstvě obílená zeď a lesknul se hrách žlutější než kolem to pomerančově natřené nářadí.
Sousedé a sousedky, když šli kolem, podívali se dobře dovnitř a některý učinil krok nazpět, aby se podíval ještě jednou. Ale do krámu nevešel nikdo. Však oni přijdou, řekl si pan Vorel, oděný v krátký šedý kalmuček a bílé soukenné spodky o hodině sedmé. Jen kdybych měl už první počinek, řekl o hodině osmé, zapálil si novou svou pěnovku a bafnul. O deváté hodině pak vstoupil skoro až mezi dveře a vyhlídl netrpělivě do ulic, nejde-li konečně počinek ten první. Tu šla ulicí vzhůru setníkovi slečna Poldínka. Slečna Poldínka byla dámička buclatá, nevysoká, ale silných ramen a boku, tak něco přes 20 let stará. Vypravovalo se o ní asi čtyřikrát, že se bude vdávat. A světlé oči její měly onen výraz lhostejnosti, vlastně unavenosti, jaký se vkrade do očí všech dam, když čepec nejde trochu dlouho. Její chůze byla poněkud batolivá, ale přitom měla ještě příznak svůj zvláštní. V určitých rozměrech časových totiž slečna Poldínka vždy klopítla a sáhla přitom vždy po šatech, jako by si byla na ně šlápla. Mně se chůze její podobala dlouhé epické básni, rozdělené v zcela určité sloky po stejném počtu stop. Zrak krupařův spočinul na slečně Poldínce. Slečna přišla s košíčkem v ruce až ke krámu. Pohlédla vzhůru na krám, jako by se něčemu divila. Pak klopítla přes schůdek a již stála mezi dveřmi. Nevešla zcela. Přitiskla si šátek honem k nosičku. Byť pan Vorel z dlouhé chvíle bafal upřímně a v krámě bylo kouře dost. Poníženě ruku líbám, čím posloužím, tázal se ochotně pan Vorel, ustoupil na dva kroky zpět a položil pěnovku na pudl. Dva žejdlíky prostřední krupice, poručila slečna Poldínka a obrátila se na polo z krámu ven. Pan Vorel se činil. Naměřil dva žejdlíky, přidal skoro půl a vsypal to do papírového sáčku. Bylo mu, jako by něco při tom mluvit měl. Ráčit být jemnost slečinko tuze spokojená, koktal. Tak, prosím, zde. Mnoholi? Ptala se slečna Poldínka s jaksi zadrženým dechem a kuckla se do šátku. Čtyři dobráky. Tak, poníženě ruku líbám, první počinek od krásné slečinky, to budu mít nějaké štěstí. Slečna Poldínka podívala se na něho chladně a vyvaleně. Takový cizí krupař, mohl by být rád, kdyby si ho vzala támhle mydlářovic zrzavá Anuše a dovoluje si. Neodpověděla a vykročila ven. Pan Vorel si mnul ruce. Vylídl zase do ulice a zrak jeho spočinul na panu Vojtiškovi žebráku. Okamžik na to stál pan Vojtišek modrou svou čepici v rukou na Prahu. Zde je dobrák, pravil pan Vorel lidumilně. Přijďte si každou středu. Pan Vojtišek se usmívavě poděkoval a šel. Pan Vorel ale si zase zamnul ruce a mínil. Zdá se mně, když se na někoho tak ostře zadívám, onže sem do krámu musí. Ono to půjde. Ale u hlubokého sklepa stála setníkovic slečna Poldínka a právě vypravovala paní Radové k Doljekové. On tam má tolik kouře, že je všechno jako uzené. A když přišla v poledne krupicová polívka na stůl, tvrdila slečna Poldínka určitě, že z ní cítí tabákový kouř. A položila lžici. Do večera si vyprávěli již veškeří sousedé, že v krámě páně Vorlově zapáchá všechno tabákovým čmoudem, mouka, že je jakoby pražena a kroupy uzeny. A již neříkali panu Vorlovi jinak, než uzený krupař. Osud jeho byl rozhodnut. Pan Vorel netušil ničeho. První den byl chudičký, dobře. Druhý, třetí den, no. Však to ještě půjde. Ale šlo to pořád stejně. Ze sousedů nepřišel nikdo a také málo kdy zabloudil do krámu nějaký venkovan. Pravidelně přicházel pouze pan Vojtíšek. Jedinou těšitelkou páně Vorlovou byla jeho pěnovka.
Čím byl mrzutější, tím mohutnější kotouče dýmu vynuli se mu z úst. Tváře páně Vorlovi bledly, čelo se smrašťovalo, ale pěnovka byla den co den červenější a leskla se zdarem. Policajti Ostruhové ulice dívali se jedovatě dovnitř krámu na toho neúnavného kuřáka. Kdyby byl s dýmkou v ústech, jen alespoň jednou vystoupil před práh do ulice. Zvláště jeden z nich, malý pan Novák, byl by dal nevím co za to, kdyby mu byl mohl hořící dýmku vyrazit z huby. Instinktivně sdíleli nechuť sousedů k cizákovi. Ale pan Vorel seděl mrzutě za pudlem a ani se nehnul. Krám pustnul a chudnul. A po pěti měsících začali pana Vorla navštěvovat podezřelé postavy. Židé. Pokaždé pak přivřel pan Vorel skleněné dveře krámské. Sousedé si povídali zcela určitě, že malá strana uvidí bankrot. Kdo se jednou se Židy spustí? K svatému Havlu se již vyprávělo, že pan Vorel bude vystěhován a domácí pán, že z krámu udělá zase byt. Konečně, den před stěhováním, zůstal krám zavřen již na dobro. Následujícího dne bylo ale před zavřeným krámem páně Vorlovým od 9 hodin z rána až do večera pořád plno lidí. Vypravovalo se, že pan domácí dal, když nemohl nikde pana Vorla nalézt, krám násilně otevřít. Do ulice, že vypadla dole dřevěná stolice a nahoře, že se vyhoup nešťastný krupař, oběšený zcela ve výši na skobě. O 10. hodině přišla soudní komise a vešla do krámu domem. Sňali samovraha a pan Úmil, malostranský policejní komisař, pomáhal. Sáhnul do kalmuku Neboštíkova a vyndal z něho dýmku. Držel jí k světlu a pravil: tak krásně nakouřenou pěnovku jsem ještě neviděl. Podívejte se.

0: Nástup čtvrtého bloku na univáru se přesouvá na
1: Málek, prosím vás, zavřete to okno, nebo mi to urve uši. A potom si běžte do kantýny.
2: Provedu, soudruhu nadporučíku.
1: Tady je mi to prdplatný, že jsem nadporučík od státní. Tvrdnem tady už 3 hodiny.
2: Já si radši zajedu do města natankovat. Jak to tak vypadá, budem mít pěkný fofr. Měli jsme vyjet už ve 2.
1: Ale hoďte sebou. Jak nám ho vydají, tak se jede.
2: Jasně.
1: Ergot, teda Franto, už mi to vážně sere.
3: Klid. Co můžeš dělat? Dálno by se měl poslat včera, tak Káča ho poslala až ráno. Vězeň maká na stavbě 40 km od lágru, tak si ho vycucej z prstu, když tu není.
1: A mně by to bylo fuk, ale máme smluvený to rande.
3: No tak s tím se teda rozluč. To nemůžeme stihnout.
4: Čest, soudruzi. Já jsem teď právě dorazil. Jsem nějaký major Makovský. Mám to tady všechno na povel, ale spíš na krku.
1: Fiedler, státní.
3: Novák, státní.
4: Soudruzi, já už o tom všem vím. Už mi referoval zástupce. Malér, no, nedá se nic dělat. Dálnopis přišel až po odjezdu směny.
1: No přeci nebyl problém soudruhu náčelníku poslat na stavbu vůz a chlapa přivést.
4: No tak jak se to veme, soudruzi? Potrestaný Heverle je brigadýr, vede mi tady celý úsek. Když ho odvolám v půlce směny, jedení plán v pytli. Ono to není tak lehký tady mezi tím materiálem najít kloudného inteligentního chlapa. Já jsem schválně přines kartu jeho osobního hodnocení. Podívejte. No, prosím. Tady. Navržen na propuštění po polovině trestu. Protože proč? No, protože dělat umí. A nesedí mi tady ani za rozkrádačku, ani za příživnictví, ani za výtržnictví. Bude mi chybět.
3: No, chybět vám asi dlouho nebude, protože ho vezem do vyšetřovačky a potom dostane další flastr.
4: Tak to už není moje věc, že? Já zodpovídám za plán a zajímají mě chlapi, co umějí máknout, i když jsou to vězňové.
3: No tak s Heverlem budete mít kliku, toho vám sem na pár let ještě vrátíme.
4: Já vám sem dám poslat kafe, soudruzi, a za hodinku, až se vrátí směna, tak ho vyřídíme. Zatím mě omluvte, to víte, nejsme tady na prázdninách.
3: Je nějaký krotký náčelník. Potřeba by trošku zvednout mandle.
1: Co naděláš? Spadaj pod ministerstvo spravedlnosti.
5: Tak jsme tady, holka. A přes celý víkend mě může být celá rodinka i se ctěným chotěm ukradená. Co říkáš? Že mi může být soudruh, plukovník, manžel ukradený. A malá je u babičky.
6: Fajn, pokoje jsou objednaný.
5: Jo, to zařídil Fiedler.
6: Viktor, ty s ním pořád ještě chodíš.
5: No a co jsi myslela? Mně se na něm právě líbí, že riskuje. Ono to má, Janičko, něco do sebe, zamilovat se do podřízeného svého všemocného manžela. Ten, kdyby se to dověděl, tak ho může rozmáznout jako střevlíka.
6: A ten druhej, co je to za?
5: To je taky docela dobrý kus. Jenomže je ženatý, takže z toho partii zase nevytlučeš.
6: Jo, o to tak stojím, uvázat si chlapa na krk. Hele, koukej, podívej se, Gerlandy a Lampiony. Tady je holka dneska nějaký karneval, či co?
5: No, hudba, tanec, láska.
6: Kolik přijedou?
5: Říkal, že po 7 jsou tady jako na koni.
6: Tak to se stihneme ještě vykoupat.
7: Suché potravinové přídavky jsou na místě.
1: No ten chlap si z nás vyloženě dělá srandu. Autobus se směnou přijel už nejméně před 30 minutami.
3: Hele, Viktore, jaká je ta druhá kočka?
1: No, docela fajn. Černý háro, kozy jako vozy. A já si se mě zdá toho náčelníka podám.
3: No ne, no tak bylo by to fajn to, jo. Jenom aby se to nedomákla moje stará.
1: Vstupte.
8: Potrestaný Kubelka, mám tady rajon.
1: Cože tady máte?
8: Umejt podlahu, pane veliteli.
1: Pro mě, za mě si tu podlahu třeba můžete vytrhat.
8: Budu to mít hnedky hotový, jenom to stáhnu mokrým hadrem.
3: Hele, a to je nějaká Sonina kámoška?
1: Jo, písařka z prokuratury.
3: Hele, Viktore, a ví to teda, že eventuálně přijedeme 2.
1: To víš, že jsem Soně říkal, že seš za puritána. Ale slíbil jsem, že tě tam nějak dokopu.
3: Ale ne, neblbně, já nejsem puritán, já jenom prostě nechci, aby se to dověděla moje stará, to je všechno. Já tě stejně obdivuju, že nemáš strach chodit starýmu za ženou.
1: Tady je to obráceně, jak vidíš. Jede ona za mnou.
8: Pane veliteli, mohl byste laskavě přejít na to umytý a to stáhnu ještě pod stolem.
3: On není žádný váš velitel.
8: No jo, tak jak mu mám teda říkat, když podle vězeňského řádu ho jinak oslovovat nesmím?
3: Držte hubu po dobrý.
4: Tak, soudruzi, potrestaný Hevrle se nám už vrátil. Kubelka, co tady děláte?
8: Meju podlahu, pane veliteli. Mám tu rajon.
4: Tak se seberte a vypadněte. Kdo vás sem poslal?
8: Ráno jsem byl na rozdělovníku.
4: No tak to doděláte večer, odchod.
9: Tak kde pak ho máte?
4: Co jako? A jo, Hevrle. Jakmile předá směnu a hlášení a vykoupe se, tak já vám ho předám.
3: My ho rádi převezmeme třeba umazanýho. Máme totiž naspěch, soudruhu majore.
4: Chcete ještě kafe, soudruzi?
9: Ne, děkujeme, kafe už jsme měli 3. Sakra, to jsem za 2 hodiny vykouřil 20 cigaret. Ta krabička přece byla plná.
4: Promiňte, já toho chlapa snad přetrhnu.
10: Majdalenka a Polenka s Veronikou. Pětka,
11: Zdenka! Sakra, Vajgl! Pojď se mám pro tebe zprávu.
12: Nevidíš, že neslyším, když teče voda? Dráhoušku, mimo to mám v uších mejdlo.
11: Tak sakra, Hevrle, nešaškuj, je to vodržka.
12: Jo, to jsem zvědavý, či mě překvapíš, ty náš králík a presních zlodějů.
11: Ale nech se ty krci. V kanceláři na příjmu na tebe čekají fízlové od státu na převoz zpátky do vyšetřovačky.
12: A sakra.
11: No, viděl jsem je oknem, když jsem zametal dvůr. Tak jsem to zprobnul tam dělat jako podlahu. No a ono to vyšlo. Hele, je to jasná zatýkačka.
12: Díky.
11: Jo, a ještě něco. Spěchaj, protože mají rande s 2 buchtama. Ty vole, ta jedna z nich, to je manželka jejich nadřízenýho, kdyby se ti to k něčemu hodilo. Jo, a ten jeden se jmenuje křesným jménem Viktor, jestli ti to něco říká. No, ty ho znáš, má takovej rypák nahoru. Ten druhej, to je takovej dobrácký blb.
12: Hodnej a zlej, to známe. Obvyklá komická dvojice.
11: Hlavně mají naspěch, tak je malinko přibrzdí, ať jsou aspoň nasraný.
12: Dík, Kubelka. Hele, moje důležité věci jsou na ošetřovně. Tak ať to nějak chlapi ty vezou ven. Ale až tak za 3 měsíce, jestli se sem teda nevrátím. Jo, potom nějaký peníze mám zalepený v civilní botě. Ale kdyby mě nevezli v civilu, tak potřebuju, aby mi někdo z vás nějaký půjčil. Strčte mi to do skřínky, do tabáku, ale do nenačatýho, protože mě budou určitě filcovat.
13: Kubelka, starý lítá po ubikacích a všude tě schání. Zve jako po minutě, že tě přetrhne jako hada. Tak tě bůh, já zas letím.
12: A kurva. A za co? A za co tě bude trhat jako hada?
11: Vybral jsem jednomu z těch, co pro tebe přijeli cigartašku a seknul jsem mu z kapsisaka, já nevím, asi tak 30 očí, drobnej.
12: Ty vole.
11: No jo, no, já vím, no, já za to nemůžu, on je to silnější než já. Hele, ale stejně najdou hovno, protože jsem si to schoval k náčelníkovi v kanceláři do pouzdra na mapy, no.
14: Pozor, hlášení. Brigadír, potrestaný Hevrle Eduard 1931, se dostaví s výkazem pracovního dne okamžitě do kanceláře náčelníka nápravného zařízení. Opakuji, Hevrle s výkazem okamžitě k náčelníkovi.

0: Pane veliteli potrestaný Hevrl, přišel jsem na váš rozkaz.
1: Máte výkazy? Přijela pro vás eskorta.
0: Ale výkazy, pane veliteli, zpracováváme až po večeři. Nemohl jsem tušit, že...
2: Nemáme čas.
0: Pane veliteli, dovolte mi poznámku.
1: Mluvte.
0: Musím ještě vypracovat hlášení o pracovním úrazu. Skorkovský se rozříznul s prominutím prdel o rezavej plech.
1: Sakra, to mi říkáte až teďka.
0: No, musel jsem s ním hned po příjezdu na Marotku.
2: Nemáme čas.
1: Tak pohyb, pohyb.
0: No, tak já se můj, pane vyšetřovateli, nerozříznul. A hlášení napsat musím. Leda, že by tady pan náčelník na tom netrval.
2: No tak, jménem republiky...
1: Počkejte, soudruhu nadporučíku, já vám ho nemůžu bez výkazu vydat. Já mám taky svoje předpisy. Jsi fix! Zatracený rádio. Jak je to zranění?
0: Ale jo, celkem to jde. Ale horší je, že to zavinil civilní mistr. Takže to hlásit musím, protože bych v tom jinak lítal sám. Nehledě na to, že Skorkovský je jediný vyučený zedník v celý partě a to je taky svým způsobem dost velký průser, protože jestli, pane veliteli, provedete místo Skorkovského na zítřek nějaký přesun, tak musím tomu novýmu zedníkovi aspoň v obrysek nějak nastínit, o co...
2: Jménem republiky
0: na té stavbě vůbec kráčí, protože jinak můžete čtvrtletní plán zabalit. Nehledě na to, že už takhle jsme pozadu. A to znamená, pane veliteli, že dozorčí personál by nedostal vůbec žádný premie, a tedy s odpuštěním ani vy, pane veliteli. A vězňům skrouhnou výhody, a to znamená...
2: Do prdele! Jste odsouzený Hevrle Eduard, narozený 6.1.1931.
0: Hevrle Eduard, 6.1.1931.
2: Jménem republiky jste zatčen a vzat do vazby podle paragrafu...
3: Vážení přátelé, přeji vám dobrý večer. Orchestr Dády Němečka vás vítá a děkuje za hojnou účast. Dovolte mi, vážení přátelé, abych vám představil
4: Sonio,
3: členy této slavné kapely.
4: Se neuklížej, ale až ti řeknu, tak se mrkni k bufetu. Stojí tam dva chlápkové, furt jsem čumil.
5: Já u nich vím, přijeli Renaultem 30. Vypadají na vexláky nebo pasáky.
4: Jenom, aby to nebyly místní očka.
5: To bych se teda nasmala, jak by s nima Fiddler vyběhnul. To jsem s ním jednou zažila v Karlsbadu, když na něj dělal ramena místní policajt. Ono snad nechal čtvrt hodiny kecat a pak jenom vytáhnul průkaz a povídá. Tak fajn, sepíšem to všechno na vašem oddělení. To bys měla vidět ten ksicht.
3: No a u klavíru Dáda Němeček. Opravdu u klavíru Dáda Němeček. Takže vám hraje orchestr Dády Němečka pod vedením Dády Němečka. Příjemnou zábavu.
6: Hele, tamhle. No ty dvě jsou docela pěkný kočky. Ty vole, říkám ti, ty dvě jsou plonkový. Tutový paničky, co si přišly hodit hrbem.
7: Jo, já to znám.
6: Pak nás... Prásknou, že jezdíme autákem pod vlivem. Jako minulý rok ty dvě sekretářky. Vojenský zprávě, jak byli, ty, jak jsme je utrhli na Bobovu Žňáku.
7: Prosím tě, kdybych měl v každý štětce vidět fízla, tak si ani...
6: Tak bys nebyl daleko od pravdy.
7: Hele, ty běž pro tu malou černou, já si vezmu tu zrzavou.
6: Tak jo, počkej ještě. Já si musím dát napřed papanáka, abych přestal kurva koktat. Když se přivožeru, tak potom mluvím jako kniha.
8: Levá, srovnejte ty zady.
9: Tak Hevrle, nastavte ruce.
0: Cože, to mě budete dávat na cestu klepeta?
9: No je na to předpis. Já se pak nenechám od nich buzerovat.
0: Tak počkejte, já to zkusím vyjednat s Fiddlerem. 8 měsíců mě vyslýchal ve vyšetřovačce, tak by mě to mohl povolit ze starý známosti, ne? Pane nadporučíku, že vás ruším, to je opravdu nutné, abych měl při eskortě pouta? Copak jsem nějaký kriminální zločinec? Já sedím na paragraf 98 a na ten seděj výhradně holubičí povahy.
2: Já s váma v Hevrle nebudu diskutovat o eskortních předpisech.
0: Pane veliteli, tak se mě snad zastanete, ne? Vždyť mám za vzorný chování a pracovní výsledky všechny výhody, volný pohyb v prostoru tábora, jo, povolenou civilní obu.
1: Soudruhu nadporučíku, Hevrle je skutečně v kategorii vězňů s volným pohybem.
2: Já vím, já mu je dám v autě sundat. Tak pohyb.
1: No, to víte. My jsme nějaký úřad. No, ale už to bude. Jenom ještě musím dozorčímu předat odhlášku ze stravování.
2: Cože?
1: No, jinak to nejde. Já vám ho dám bez odhlášky, tady budou ty jeho 4 knedlíky přebejvat a ve vyšetřovací vazbě mu nedají najíst. To si nemůžu vzít na svědomí.
2: Málek, nechte mu pravou ruku volnou, aby jsme mu ještě nemuseli nosit krabici.
0: Je, děkuju, pane vyšetřovateli, je vidět, že jste uznaný. Ovšem, dosud mě nevybavili suchou stravou, ale protože je pátek, tak by mi to snad mohli vydat mimo pořadí, ne? No jinak budu v ohladu celou noc. A jestli mě nevemou do stavu hned ráno, nezapomeňte, že bude sobota, tak vám taky můžu do neděle natáhnout z hladu brka, pane vyšetřovateli, a to by bylo pro vás...
2: Žádný strachy, Hevrle. Vy něco vydržíte, ne?
0: Já jsem z obliga, já to hlásil.
8: Hernajs, nedělejte ze sebe švejka, Hevrle. Já vám to říkám po dobrým. Ono vás to šaškování brzo přejde.
3: Zveme vás opět na taneční parket v rytmu populárních melodií. Jako první to bude píseň z repertoáru našeho předního interpreta. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
2: Smím prosit o tanec?
5: No, konečně vás to napadlo. Prosím.
2: Smím prosit?
10: Prosím.
2: Prosím?
10: No, prosím.
2: No, já myslím, jestli se mnou budete tancovat.
10: Prosím.
2: Děkuju.
3: Okovů a jsem jen tvůj.
2: Můžete mi říkat Franku? Nebo Franky? No, jak se vám zachce.
5: A jak víte, že vám vůbec něco chci říkat?
2: No, kdybyste třeba chtěla.
5: A jak pak vám říkali doma, Frantone?
2: No.
5: František je docela hezký jméno.
2: Jo.
5: Akorát dneska už se tak skoro nikdo nemenuje.
2: Totiž můj děda, to byl Francouz a jmenoval se François, jenomže tenkrát na Národním výboru mě to jméno, co jsem měl mít po něm, počeštili na Františka, no. No víte, 50. let a znáte to, ne?
5: 50. To neznám.
2: Aha, tak vidíte. A co kdybyste si přisedli k nám ke stolu? Nebo v obráceně? Vedro, co?
10: Ani ne, spíš zima.
2: No, taky bych řekl, že spíš zima. že to ale kluci z kapely stírají, co?
10: Už jsem slyšela lepší muziku.
2: Jo, jasně. Zase jsou to žabaři.

0: vidíš, no, jsi trošku těžký pejsák. A to je docela milý a přítulný pejsek, co? Jak se jmenuje?
1: Kazan.
0: Jo.
1: A přítulný, jo? Jen kdybych mu dal povel.
0: No, tak to radši ne. Vidíš, Kazan. Počkej, no tak počkej. No, dobře, že má náhubek, on by mě samou láskou celýho oblízal. A to by bylo proti předpisům, že jo?
2: Evrle, mlčte, říkám vám to po dobrým, nikdo není zvědavý na vaše řeči.
0: Tak jak můžu mlčet, když se tady po mně válí 50-kilovej hafan jako tele? Chce si se mnou hrát? No tak s ním přece musím nějak komunikovat, když se lísá, tak mu musím aspoň říkat malej, hodnej.
2: Já vás naposledy po dobrým vyzývám, abyste s námi nediskutoval.
0: Provedu, pane vyšetřovateli.
2: Hele, Viktore, nespí.
3: Co je?
2: V kolik si řekl těm ženským, že tam budem?
3: No, řekl jsem jim po 7, teď už je skoro 9.
2: Dá se tam zavolat?
3: Mysli, prosím tě, co pak můžu volat z lesa? Málek, nemůžete na to trošku šlápnout?
1: Při eskortě vězně je maximum 80.
3: Než hotel zavřít, máš 11. Věznice je na opačném konci města zpátky hodinu, když chytne taxík. A přitom je to tady odsud kousek přes les. Z hlavní silnice tady veš 15 kiláků.
2: Stačilo by se tam jenom zastavit. Já bych tam mohl počkat. Nemám s eskortou vlastně nic společného.
3: Moc. Co kdyby jsme vezli někoho jiného, tak se vůbec nerozbrušnou. Dám mu krabičku cigaret a bude držet hubu na dosmrti, ale tady ten. Ten toho využije při první příležitosti, já ho znám. Buď bude vydírat, anebo to prostě položí starýmu jako stížnost. Ten je mazený jak v opice.
2: Jak může vědět, kam a proč jedem?
3: Stačí, že bysme odpočili z trasy.
0: Že jsem tak smělej a ruším, pane vyšetřovateli, ale pejsek by potřeboval asi pauzu. Osychám čumáček, to je neklamný znamení, že by potřeboval patníku a já taky konečně při té příležitosti.
4: Hergot, chlapi, jak vy jste drzej, to snad nemá v období.
0: No jo, pane vyšetřovateli, ale jako vězeň jsem vlastně státní majetek, že jo? A přeci se nepoškodím tím, že bych si nechal prasknout močovej měchejř, to bych pak mohl být docela ještě stíhaný pro poškozování státního majetku. A na to je, prosím, paragraf v prvním odstavci až do 3 let, ale to já bych hrozně nerád.
4: Sakra, Málek, zastavte mu, nebo já se snad zapomenu. Ale tu radost vám, Hevrle, neudělám, aby mi ujela ruka.
0: Je, tak to jsem opravdu rád, pane vyšetřovateli.
1: Tak, Hevrle, vystupte si a dejte mi ruce. A žádný blbosti, Hevrle. Eskorta je eskorta, tak ať vám nemusím ublížit.
0: Nejsem cvok. Můžu si zapálit?
1: Pro mě, za mě, když máte co.
0: No to bych měl, ale nemám čím. Děkuju.
1: Hele, Hevrle, jak vidíte, já jsem jenom podpraporčík a docela obyčejně sloužím, ale radím vám, neprovokujte. Ty vás rozmáznou jako štěnici na zdi.
0: No, když rozmáznou, tak rozmáznou. Co se dá dělat?
1: Vy jste nějaký divnej. Hele, za co vás vlastně převážej?
0: Jo, to bych taky rád věděl. Asi mě potřebují mít uklizenýho na díl, než mi napařili.
1: Tak to máte blbý, co?
0: Asi jo.
1: Víte co? Klidně kuřte. Však oni se neposerou.
5: Kazane!
4: Že bysme to teda riskli?
2: Co já vím? Já jsem starý smolař. Ale snad se stát nic nemůže. Hlavně teda, aby se to nedozvěděla stará, rozumíš? No hele, zastavíme mimo, ty mi napíšeš lístek, já tam dojdu. Soňu znám.
4: Ale no jasně. Žádný průser nemůže být tak velký jako naštvaná ženská, který nepřijdeš na rande. Notabene, je to žena nadřízenýho a ty se musí sloužit do roztrání těla. Služba je služba.
2: A co ten šofér? Je si chrovej?
4: Hele, to je jedno. Pamatuj si, hlavní zásadu správného fízla. Na každýho něco vědět. Pošli mi ho sem, že si s ním musím promluvit ve služební záležitosti.
2: Jasný.
1: Co se děje?
4: Vlezte dovnitř, Málku, a puste rádio.
1: Provedu.
4: Podívejte se, Málku. Musím udělat objížďku. Asi 20 minut tady doleva nahoru do hor.
1: Služebně?
4: No, tak napůl.
1: A podepíšete mi to do výkazu cesty?
4: No, tak to bych zrovna nerad.
5: No, přece na mě soudruhu nadporučíku nemůžete chtít, abych při eskortování vězně udělal černý kilometry. Myslíte, že chci mít průser? Na to je vojenský prokurátor.
4: Jo, prokurátor. No. Tak se podívejte, Málku, aby jsme to zbytečně neprotahovali. Já mám v šuplíku takový hlášeníčko o nějakých ukradených blokách na benzín. Je to asi 2000 litrů. Čili rozkrádačka majetku v socialistickém vlastnictví jako prase. Takže já to v tom šuplíku nechám v klidu ležet a vy pojedete bez kecání, kam vám řeknu. Jasný?
1: Teď je mi to jasný.
6: No vidíte to, jakmile si líznu, tak přestanu kochtat.
7: No to je fakt, Soňo, poslouchej ho, mluví jako Cicero.
6: Že jo? A co to je?
7: Jeden ukecanej.
8: Tak se na něj napijeme. Kdo pije, ten žije.
6: Jo, jenomže policajti jsou jinýho názoru. Mě sebrali loni na jaře na rok řidičák. A u soudu mi napařili za požití za volantem půl roku podmínku.
9: Když jste tak pitomí a necháte to dojít až k soudu.
6: Co?
8: Počkej, a co mohl asi tak dělat jinýho?
9: No jsou přece jiný cestičky. Dobrý známosti například.
8: A tak se na ně napijem.
6: Napijem se.
8: A na ek.
6: A na sexy.
9: A na co jako myslíte?
7: Myslí na ty cestičky.
8: Jo. A dobrý známosti.
6: To znáte, počkej, nech toho.
8: A ne, no tak.
6: Hele, jak zastaví policajt vožranýho řidiče. Ten vystoupí a jak to v něm hrkne, tak milýho plnou hlavě a špatně povlije. A ten na něj zazve, vy prase. A ten vožralý mu na to odpoví, já že jsem prase. Podívejte se na sebe, jak vypadáte.
9: A dneska, jak to chcete udělat? Pojedete nebo?
8: No, máme tady chatu.
6: Jo.
8: Kousek, po silnici, viď? Asi 5 kilometrů. Pak je to po polní cestě a co to riskujeme?
9: A co víte, třeba zrovna dneska tady bude zafízlová.
6: To je dobrý. Vidíš, že bychom si šli šoupnout, Janíčko?
7: Co?
6: No, smeknout se po parketu. Ploužáky, to je moje.

0: Kam to jedete, Málku? Říkal jsem vám u transformátoru doleva.
1: To už byl ten transformátor?
2: To vypadalo jako kaplička.
0: Zastavte. Ale okamžitě zastavte! Podívejte si. Sedněte si pěkně v klidu místo mě, hrajte si s pejskem a já vás vystřídám. Ha?
2: No dobře, ale jenom na vaši odpovědnost, soudruhu nadporučíku.
3: Kdyby to šlo, pane vyšetřovateli, já bych radši počkal tady na silnici, v Pangejtu. Já bych vám dal čestné slovo, že bych vám neutekl.
0: No, ale neříkejte.
2: Soudruhu nadporučíku, ale u trojky je blbej synchron. Taky tam radši dávejte přes mezi plyn.
0: Málku, Málku. A s takovýmhle autákem se vydáte na cestu.
2: Všechny závady jsou nahlášený. Ten auták měl jít do generálky už v minulém kvartálu.
0: Kvartál, nekvartál. Podívejte se, co se z toho dá ještě vymáčknout. Tak pozor, praváci na plnej Ceres. Taky jsme nějaký bývalý závodníci, ne? Co říkáš, Nováku?
4: Nic.
0: A levá čtyři.
3: Jede paní sanitce.
0: Pravá dvě, horizont.
3: Život visí na nitce.
0: A trojka, čtyřka.
3: Sanitka se převrhla.
0: Levá trojka.
3: A nitka se přetrhla.
0: Hevrle, držte hubu. Cože?
2: Bacha, srnka.
0: Cože?

0: Dám je masado, starosti.
1: A každej po svým prkně.
0: A čí je hospoda?
2: Naše.
0: A až to dopijem, tak pojedeme všichni ke mně na chatu. Novák, žiješ?
3: Jo, ty vole. Jenom mi teče od někud z hlavy krev. Ježíši Kriste. Jen aby se to nedověděla moje stará.
0: Kde je Málek?
3: Já nevím. Asi vypad z vozu nebo co.
0: Málek, co je vám?
4: Mám naraženou prdel. A asi prokousnutý jazyk nebo co.
0: Zaplať pámu.
5: Na vaše placení se, milý pámu, zvysoka vysere, ale já mám, pánové, zlomenou nohu.
0: Ale prosím vás, Heverle, nesejčkujte, vylezte ven. Já se vám na to podívám.
5: No, to je právě to, že s tou nohou vylejzat nemůžu.
0: Málek, kde máte lékárničku?
4: Měla by být v kufru.
0: No sakra, taky vyndejte.
4: Ježišmarja, já jsem asi přeražený na dvě půlky. Kazané, k noze, necháš toho, ty prase.
3: Co dělá?
4: Ale chlentá krev z tý roztržený srnky.
5: Dobrou chuť.
0: Teda, Heverle, jestli si milujete, tak se můžete narychtovat na pěkný průser.
5: Napodobně.
3: Hele, Viktore, mrkni mi na to čelo. Jestli se to doví stará, tak...
0: Ukáž?
3: Au, au, jo.
0: To je jenom škrábané. Tak, Heverle, vystupujem.
5: Au, jo, počkejte, jo.
0: No. Jste přece chláp, ne?
5: No, najednou. Ale vážně, pane veliteli, ta noha je v hajzlu.
0: No to nám tedy scházelo.
3: Tak, Heverle, po dobrým. Aspoň se mě chyťte.
5: No tak já bych se vás, pane vyšetřovateli, zrovna dvakrát nerad chytal. Ale když jste v nouzi, tak se zapřu.
3: Heverle, naposled, po dobrým. Nezahrávejte
4: si se... Ježišmarja, to je průser. Teď ta maska je úplně promáčknutá. Jak já tohle to zdůvodním?
0: Sakra, Málek, vykašlete se na masku a vyndejte tu lékárničku. Tak, Heverle, tady se posaďte.
5: No.
0: Já se vám na tu nohu mrknu.
5: Vidíte, já vám říkal, nechte mě jet v civilu. Teďka musíte rozříznout erární štifly. Jo, no, počkejte, půjčte mi tu kudlu, asi to rozříznu sám. Teď vy byste mi s těma volšovýma rukama uříznul ještě kus nohy.
0: No hlavně, že nestrácíte humor, Heverle.
5: A co bych ho ztrácel? Co pak je to můj průser? Není. Já se budu pěkně válet na marotce a představovat si, jak po vás třech vrchnost tancuje.
3: Jak to po nás třech? Já jsem přece nevěděl, že... Ježíši Kriste, jestli se to doví...
0: Drž hubu! Bolí.
5: Aby ne, jako čert.
4: Tak ten auták z příkopu bez traktoru nedostane.
3: Jestli se to doví moje stará, tak mě zabije.
0: Ten auták musí z příkopu a bez traktoru, kdybychom pod ním měli chcípnout. Jinak jsme v takovém maléru, že... A nemyslete si vy dva, že se vás to netýká.
5: Poslušně hlásím, že na mě jste jaksi pozapomněli. I mě se to týká, jak se tak koukám na svou haxnu.
0: Hele, Heverle, vy se do toho nepleťte, uděláte nejlíp. To není vaše věc. Vás já si zdůvodním.
5: Ol. A to si myslíte, že jsem jako úplně blbej, nebo co? Tady se mnou bude vyjednávat. Tady, pěkně na tomhle pařezu, dokud jste oba pěkně v hajzlu. A ne, až vám zase otrne.
3: No co si to dovolujete? Já vás, Heverle,
5: upozorňuji... Vymlčte!
3: Po dobrý.
0: Málek, dejte si odchod.
4: Provedu. To opravdu nemusím dej.
0: A co jako myslíte, Heverle, vyjednávat?
5: Pane vyšetřovateli, co si my dva budeme... po těch letech společní známosti vykládat. Vy víte dobře, v jakým jste průseru a víte, že to vím já. Jo, a aby bylo mezi náma dvouma úplně jasno, ujišťuju vás, že vím taky, proč jste odbočili z cesty a za kým jste měli namířeno.
0: A jak to můžete vědět?
5: Mám uši, mozek a dokonalou zpravodajskou službu.
0: Vy jste tedy pěkná svině, Heverle.
5: A víte, že mi to před vámi vůbec nevadí, pane veliteli?
4: Soudruhu nadporučíku, s tím auťákem ve třech vážně nepohnem. To chce traktor.
6: Nebo nahoře na chatě by mohl být jeep.
0: Jste blázen, Málek. Buď si pomůžeme sami, nebo v tom lítáme. Každý, kdo se o tom doví, tak nás práskne.
5: Jo, kdo se je vítr sklízí bouři.
3: Potrestaný Heverle, vyzývá vás naposledy k pořádku.
0: Chranton, Arkot, nech toho a nedělej ze sebe kašpara. Nevidí, že mu to dělá dobře.
6: Leda, bychom to zkusili přizvednout Heverem, soudruh nadporučíku. Kazane, necháš ji ty prase jedno nenažraný.
0: Zkusíme to. A pořádně zabrat, jak říkal můj děda.
5: To mě udivuje, že jste měl dědu. Já jsem vždycky myslel, že se množíte veřejným hlasováním.
7: To vážně chcete jet autem? Co když vás chytnou policajti?
8: Prosím tě, tady a policajti, ty jsou u nás dobu taky všichni božrají.
7: Jenom jestli se tady okolo nepotulujou nějaký střízlivý pro vás z nějakého jiného okresu. No,
9: je, víte co, já koupím nějakou lahev.
8: Genius.
9: Bílý nebo červený?
8: Říkám
7: no,
8: genius.
7: No nejlíp bílý i červený.
8: Je, hele, to jo, znáte ten for, jak si chce půjčit kon od Silversteina 200 korun.
7: Já ne.
8: Ne, tak hele, tak si chce půjčit 200 korun a Silbrčte, blbý jméno, a mu na to řekne, kouknu si kon. Včera jsem jich chytil v mojí vlastní posteli s mojí vlastní ženou. Předevčírem mi zvedli moji jedinou dceru a dneska si chtějí vypůjčit 200 korun. Já jim radím, neženou to do krajnosti.
10: Hej, Rup!
3: Ani hovno.
11: Já bych vám strašně rád pomohl, pánové. Mám dobrý srdce. Ale s tou nohou při nejlepší vůli nemůžu.
3: Já mu snad půjdu po dobrým jednu vrazit.
0: Neblbni, na to on čeká, já ho znám.
6: No tak co budem dělat? Už se s tím serem skoro hodinu. Kazane, Knoze! No Kazan... Já snad toho psa půjdu radši uvázat.
11: No tak co se mnou uděláte, pane veliteli? Co? No nohu mám oteklou jako konev. Hlad mám, že bych okusoval březovou kůru. Celý den jsem makal jako šroub. Nehledě na to, že jako vězeň jsem pod ochranou Československé socialistické republiky, takže ju, čekám, co bude se mnou, no?
3: Já bych věděl, Heverle.
11: To já taky, pane Novák. Jihoamerická policie by mě po dobrým chladnokrevně zavraždila a řekla by, že jsem utek. Ale tady, co?
3: Heverle, nechte toho, nechte toho.
11: No kam bych mohl týst, když je celá země zadrátovaná jako výběh pro telata? A vy tři jste v něm se mnou.
3: Heverle.
11: Takže vám asi nezbyde nic jiného, než přistoupit na moje podmínky, co?
0: No dobrá. A jak byste si to tedy představoval?
11: No, jak? V první řadě, jak se tak koukám, potřebujete dostat auták z Pangeitu. No a to se mi z mýho zorného úhlu jeví jako naprostá hračka. Jo, pánové, kdybyste dávali ve škole při fyzice pozor, tak byste věděli, že lidská síla se může znásobit. Ale o tom až později. Podívejte, pane Fiedler, já sice nevím, proč mě vezete rovnou do vyšetřovací vazby, ale určitě mi chcete něco novýho přišít, co?
0: No dál, dál, pane Vrle, dál. Jenom abyste to nepřekombinoval.
11: Ne, žádný strach, já už to mám vymyšlený. Tak vy mě totiž, až vám to auto dostanu z příkopu, odvezete pěkně do civilní nemocnice.
0: To nemůžu. Jste vězeň.
11: Ale můžete. Při ohrožení života můžete. Znám předpisy.
0: No, zlomená noha není ohrožený život. To nám nikdo nesežere tohleto.
11: Jen klid. Já tomu trošku pomůžu, když budete poslušný.
3: Heverle, nechte
0: klid,
3: toho.
0: Klid, prosím tě. Koukněte, já nejsem slabomyslný. Z civilní nemocnice okamžitě pošlou hlášení. Za 2 hodiny je tam vyšetřovačka z Prahy a vy nás prásknete dřív, než stačíme ten auták umýt.
11: A proč bych to asi tak dělal, nechtěl byste mi říct? Teď já od vás přece něco chci a vy ode mě taky něco potřebujete, ne? To je normální obchod.
0: Ale Heverle, tak hloupej zase nejste, abyste nevěděl, že jakmile budu mít 2 dny čas, tak vás zametu jako mastný papír. A vy mi nedokážete vůbec nic. Protože zítra ráno budete muset udělat falešnou výpověď, když nás, jak říkáte, nechcete shodit. Tu výpověď já budu mít samozřejmě za 20 minut na stole, no a až vám noha sroste, tak se pokračuje.
11: Ne, ne, pane vyšetřovateli, tak blbej opravdu nejsem. Já totiž budu v šoku, pane Fiedlere. Ano, já budu v šoku tak dlouho, než mě a mýmu advokátovi úředně

0: Dnešní svědci, ne? No tak změněj výpověď. Těm je to putna, co odpřísáhl.
1: Hergot, neprovokujte mě, Heverle.
0: Dostal jste se do průseru. Tak z něj musíte zase ven, to je přece jasný. Konec konců, když můžete zmáčknout samotného náčelníka přes jeho ženu, ne? Ta se bude taky bát, aby se její dvojí život neprovalil. Ta vám bude zobat z ruky.
2: Sakra, Heverle. Vy bejt policajt, vy byste byl pěkná jena.
0: No jo, pane Novák, to jo. Ale jenom, že hold policajt nejsem. Anž to, na to nemám žaludek. No a pánové, když se vám to všechno, dejme tomu, do úterka nepovede, tak se z toho šoku proberu stejně a položím to všechno, aby měl váš starý nějaký potěšení na tom světě. A to potom bude tanec.
1: Tak dost, abyste to nepřepísknul. Kecu máte Heverle jako palacké, ale auto je furt v příkopě. No, můžete se předvíst se svým nápadem? Potom uvidíme.
0: Takže přijímáte nabídku?
2: Berto.
1: Jo.
0: Výborně, pánové. Pane Málek, máte vlečný lano?
3: Vlečný lano? Ale jo, to bude určitě v kufru.
0: Tak tedy podívejte, pánové, vidíte tamhle přes silnici ten mladý habr, co? No,
2: jo, vidím.
0: Tak když ho tři chlapy ohnou, co to nejvíc půjde, uvážou na něj vleční lano a za nárazník, tak vás bude v Turánu 6 a když pěkně zabejčíte z boku, tak vám ten habr vytáhne auták z příkopu jako nudli z polívky.
2: No jo, to nezní špatně, Heverle. Teda, klobouk dolů.
0: A kde byste ho vzal? Klobouky jsou buržoázní přežitek.
4: Po silnici pojedeme jenom kousek, tak sedm kiláků, pak už jenom po polní cestě.
5: Jak se ti to zadrhávání vrací se naučit? Ježiši, mi se motá hlava.
4: A na to je nejlepší něco tvrdšího.
5: Něco tvrdšího nikdy není k zahození.
4: Tak, dámy, kočár je připravený. A pámu s náma a zlej pryč. Hoj.
3: Tak, a jsme z nejhoršího venku.
0: Tak co, šlo to nebo ne?
3: Ale jo, bezvadně. A tomu auťáku vlastně skoro nic není. Máme kliku, že šel do měkkýho.
0: Tak a teď mi, pánové, najděte nějaký středně velký šutr. Pěkně, s ostrýma hranama.
1: Já bych vám tu operaci udělal sám. A po dobrým, Heverle, abyste se nemusel namáhat.
0: A radši ne, pane nadporučíku. Vy byste mohl přitlačit.
3: Teda, jak tohle to dopadne? No, já to šacuju tak na 2 roky pro každýho.
0: A to mě by přidali za sebe prznění.
6: Tiše. Slyším auto. No fakt. No jasně, jede auták.
3: Ano jo, tamhle nahoře v serpentínách jsou vidět světla.
6: Sakra, takhle nás tu nesmí nikdo vidět. Rychle do lesa. Novák, pojďte mi pomoct s tím chlapem.
7: Ale pánové, pozor, na nožičku, jak mě to bude bolet, začnu
6: řvát. Ale tak to už vážně houbu. Málek, vy máte mundur, nasaďte si čepici, postavte se k autu. A když to bude civil, tak ho žeňte svinským krokem.
3: Provedu.
6: A kdyby to byla místní bezpečnost,
2: tak... No tak to by byl průser.
8: Moment, počkejte. Poznáte telefon, jak se ptám, malej Pepíček, paní učitelky.
9: Zkoušku, učitelko. Máte plzá.
8: No, a ona mu pedagogicky odpoví, samozřejmě.
9: Bebenku, že mám prsa, každá ženská
8: má prsa. No, a on se na ně, takže já to dopovím, jo, ze zdola koukne a zeptá se.
9: Tak, proč je nenosíte?
8: Co, prsa, jo?
9: Tamhle přece to spáčí. A udělám, polda, udělej. Sakra, co mám dělat?
8: Jej dál. A když na to šlápneš, než to potočejíc, tak jsme v hajzlu.
9: To nejde.
8: Jak to, že ne? Dělej.
9: Ty bychom přejel, vole. Auto stojí na štvrc. Je tam málo míst.
8: Jeď jakoby nic a nepřibržduj.
9: Ty tam není... Místo.
5: Vypněte tu muziku, ničeho si nevšímejte, když nás budou stavět. Nechte to na mě, jo? No tak, vypni tu muziku.
10: Pokračujte, občani, pokračujte. Tady není nic ke koukání. Stalo se něco, soudruhu?

0: podpraporčíku? Potřebujete pomoc?
1: V pořádku, soudružko, všechno v pořádku. Tady lesní akce, tady operujeme v okolí.
0: Mm-hmm. Tak čest práci, soudruhu. Tak jeď, ty vole.
2: Teda to byla klika. To jsem se znovu narodil. Já pustím muziku, jo?
3: Jo, klika. Kdyby klika.
4: Člověk se musí vyznat v tlačenici.
2: No jo, to jo. Co jsi mu ukázala za průkaz?
4: To ti musí být jedno ze šáku. Tady jsem soukromně a docela se těším, jak se na té tvý chatě rozšoupneme.
2: Čekej, to znamená, že ty jsi taky?
4: A vadí to snad.
2: Já se snad

0: Čistý vzduch, můžete vylíst, už jsou pryč.
1: Tak tohle ti, holčičko, přijde draho.
2: Novák, ULC 6715. Ještě v noci mi nech zjistit toho chlapa, co je ves. Já si ho ráno zmačknu, ten se bude divit.
3: Prosím tě, neblbni, neblbni.
2: Hochu, hochu, musíš se ještě moc učit. Pamatuj si, frajeři s takovejhlema bourákama jsou měkký jako houba a každý má na hlavě máslo. Ten na ní vyklopí i to, že má na levej půlce pihu. Ten se bude tak klepat, že mi podepíše, co budu chtít. A máme děvenku v ruce. Bude za nás orodovat, až se z ní bude kouřit. Máte kliku, Heverle. Právě jste získal mocnýho příznivce, teda spíš příznivkyni.
4: No to je fajn. Takže vy jste mě zase snad poponesli na pařez, abych nenastydnul.
3: Tak pojďte.
4: No, pozor, pánové.
3: Ten chlap má snad metrák.
2: No, vypasený jste teda pěkně. Aspoň si nemůžete stěžovat, že vás v kriminále moříme hladem.
4: Tak to by mě v životě nenapadlo, pane nadporučíku. Organizovaný kalorie, to je moje. Tak, teď bych prosil nějaký ten pěstní klín nebo něco podobného na roztloukání lebek.
3: Ne, na to já se nemůžu dívat.
5: Sakra sejček. To nám ještě tak scházelo.
4: Proč? Když zahouká lichej počet, tak to je štěstí. Jestli jsem to přehnal a vyteče mi chytrost, tak si se mnou můžete dělat, co chcete. A je to.
3: Je blbě, já nemůžu vidět krev.
4: Cesty ke svobodě jsou různé, ponejvíce trnité, ale každý musíme pro svoji lásku něco udělat. To nemám teda ze svý hlavy, pánové, to napsal jistý Bunin.
1: Ale co to bylo zač ten policajt? To byl dopravák?
6: Ne. Já myslím, že ne.
7: Ach jo. Hlavně, jestli si nezapsal číslo.
6: No a kdyby? Tak co se vám může stát? No. Alkohol vám už stejně nemůžou dokázat.
7: Já je znám. Prevíte. Se zeptaj klidně v hospodě.
6: Jestli je to tak, jak si myslím já, tak tyhle ty se v hospodě ptát nebudou. Hoka, neblbni. Jen, aby se ti nemstil. Člověk má být přesně, když něco slíbí. Protože žádný průser nemůže být větší, než naštvaná ženská, když jí chlap nepřijde na rande.
4: Teda, pánové, hlavu mám jako kopací marunu.
8: A nechcete napít? Já mám v termose čaj.
4: S rumem?
3: Podávat alkohol vězňům ve výkonu trestu je přísně zakázáno.
4: Ale zaplať pánbůh, že to je zakázaný. To člověka hned potěší, protože to připomíná starý dobrý časy. Tenkrát totiž platilo, že co nebylo zakázaný, bylo povolený. Jenomže teďka platí, že všechno, co není povolený, je zakázaný.
3: Heverle, nechte toho. Já vás sice chápu, že vás bolí hlava, ale to ještě neznamená, že tady musíme poslouchat vaše provokace.
4: A to právě musíte. Přece si nemyslíte, že jsem to všechno podstoupil, abych ausgerechnet vám dvou ulehčil život.